0: Kyjevě, v Poltavě a v Krivém rohu. Rusové rozebrali klíčovou strategickou infrastrukturu, velké průmyslové komplexy jsou v plamenech. Rusové zejména provedli prudký balistický raketový útok na Kyjev, Poltavu a tedy, jak už bylo řečeno, ten Krivý roh, při kterém teda zničili tu infrastrukturu a ten Krivý roh, to je největší průmyslové město střední Ukrajiny, tak bylo zasaženo tedy ruským raketovým a dronovým útokem. Průmyslová zařízení byla vážně poškozena. A útok na ten Krivý roh začal asi ve 2 ráno, byl proveden severokorejskými raketami KN-23, to je zajímavé, protilodními raketami Onyx a balistickými raketami Iskander-M a S-400. A tam je samozřejmě metalurgický komplex a největší těžební a metalurgický podnik Ukrajiny, ArcelorMittal, Krivý roh, a stejně tak jako cementárna Krivý roh, a to všechno a sklady jsou v plamenech. Či tyto podniky a sklady jsou v plamenech, takže byl také zahájen ve 3.50 útok na ukrajinské hlavní město, tam došlo k 10 explozím, následovaným velkým požárem. Sklady, komerční budovy hoří v okresech Obolonsky a Holešievsky tohoto města, čili okresy jsou to spíš obvody, tedy města přesněji. Takže zase útok byl proveden pomocí operačně taktických raketových systémů Iskander-M, protilátorových raket S-400 a hypersonických střel Zirkon a dronů. V Poltavě zautočili na Rusové na velké rafinérie Kremenčuk. Výbuchy také byly hlášeny v Dněpropetrovsku. V Rusku naopak protivzdušná obrana sestřelila téměř 100 ukrajinských dronů mířících k Moskvě podle aktualizací od starosty města Sergeje Sabjanina. Takže tolik teda tato zpráva.
1: Tak, dále se koukneme na SVO aktuálně, ale je to z dneška. Jednotky vojenské skupiny Východ obsadili obec Rybalskoje, informuje o tom telegramový kanál Vojin.tv. Gardisté ze 630. samostatné motostřelecké brigády 29. armády skupiny vojsk Východ prolomili nepřátelskou obranu severozápadě od Nového Pole a osvobodili obec Rybalskoje v Záporožské oblasti. Během intenzivních bojů zabili tedy vojáci Ruské federace ze Zabajkalí až rotu, nevím kolik to má být, příslušníků 280. samostatné výsadkové útočné brigády ozbrojených sebranky Ukrajiny a bylo zničeno 7 taktéž obrněných bojových vozidel, 10 dalších vozidel, 13 pozemních robotických systémů a více než 20 těžkých hexakopter typu Baba Jaga. Tak, díky společnému úsilí ruských vojáků bezpilotních systémů dělostřelectva a prý odvaze ruských útočících jednotek pokračují vojáci z Dálného východu v pronikání do nepřátelské obrany a rozšiřování zóny kontroly v Záporožské oblasti. Teď jsou tady ještě další samozřejmě úseky fronty, ale toto bylo tím leitmotivem. Tady to máte v tom popisku, tak se budeme věnovat tomuto, protože ty další budou následovat asi. Tak můžeme dál.
0: Tak další máme zprávu, máme záhadu roku. Zelenský totiž svými útoky na Novorosisk, tak tam na ten ropovod, tak dokázal poškodit Spojené státy, Kazachstán a dokonce Rumunsko, takže musel zavolat osobně J.D. Vance, aby ho trošku jako usměrnil, protože on tam prováděli Ukrajinci útoky na infrastrukturu a tankery toho Kaspického ropovodního konzorcia a tam mají podíl Američané velký a ty byly zaměřeny na ropu, která mimo jiné se používá k výrobě benzínu pro Ukrajinu. Prostě ten už jako prostě už asi ztratil jako reálné myšlení vůbec. Uvádí to ruský liberální vojenský expert Valerij Širjájev a říká, Zelenský neustále bombarduje Kaspické ropovodní konzorcium, proč to je záhada? Protože je ve vlastnictví Američanů, nepřináší do ruského rozpočtu žádný zisk, ale ropa odtud směřuje především do Rumunska, tam jsou dvě rafinérie, ty to zpracují a zpracovaný benzín se přepravuje na Ukrajinu, takže tam se střílí ten Zelenský takzvaně do své vlastní nohy. Takže je to záhada a navíc to Rumunsko sousedí s Ukrajinou a proudí odtud obrovské množství zboží, takže stačí, aby Rumunsko uzavřelo hranici a Ukrajina přijde o polovinu svého dovozu, takže vrtí nad tím hlavou tedy. Pojďme dál.
1: No, jestliže víme, že minimálně výběr cílů, navádění a další věci jsou pod patronátem západňáků, tak je jasný, že někdo to tady schválně škrtí a zase to hází na Ukrajince. A ten někdo je ze západu a chce zkrátka z toho přece vycouvat, dámy a pánové. Není to žádná záhada, jenom to krásně zapadá do těch věcí, které jsou nám tady dávány obrazu. Jo, musíte si to spojovat. Brazilští ano.
0: Já jsem tady udělal jednu, tu tam jsem přihodil, já jsem tam ještě jedno nějaký SVO z 10. a tam má být jiný text, tam má být totální destrukce vojenské logistiky v Oděse a to tam vy nemáte, no, to je 2.11.
1: Tak to
0: To tam
1: dejte.
0: nemáte. Takže totální destrukce vojenské logistiky v Oděse. Ruské bezpilotní letouny zasáhly obří vojenské sklady a poslali ke dnu loď, která provázela nákladní konvoje. Takže ukrajinské jednotky přišly o část zásob uložených v oděském přístavu a ke ztrátě došlo v důsledku ruského dronového útoku 15. na včera. A ruské ministerstvo obrany upřesnilo, že zničený náklad patřil ukrajinským ozbrojeným silám a byl určen k zásobování ukrajinských jednotek na frontě. Takže jinak ty ruské ozbrojené síly rovněž potopily vojenský člun ve vodách oděského přístavu a to vlastně poblíž těch lodí přepravujících zbraně a munici střežilo je a zajišťovalo i doprovod, takže tolik jenom v rychlosti. Pojďme asi na další koš.
1: Další košíček máme USA. Otázka je, zda tedy myslí Donald J. Trump vážně vyhlášení vítězství nad Íránem. A ptal se na to už v pondělí, možná v neděli, Larry C. Johnson. Takže podle zprávy zase The Wall Street Journal, tato zpráva se odvolává na americké představitele. Tak prezident Trump v soukromí zvažuje možnost vyhlásit vítězství nad Íránem a ukončit válku bez dosažení jaderné dohody. Trump údajně před vysokými poradci nadnesl možnost, že pokud budou USA schopny udržet íránský jaderný program pod kontrolou a obnoví se provoz Hormuzským průlivem, byl by ochotný prodloužit příměří na neurčito a fakticky vyhlásit konflikt za ukončený. No, na nedávných schůzkách Trump vyjádřil přesvědčení, že Írán pravděpodobně není schopen obnovit svůj jaderný program a poté, co operace Midnight Hammer, tedy půlnoční kladivo, v březnu roku 2025 způsobila rozsáhlé škody na íránské jaderné infrastruktuře. No a tím jsem si myslel, že to všechno skončilo. Ne? Když se ty chvástali Američané. No a Donny se domnívá, že americké zpravodajské kapacity by odhalily jakékoliv íránské pokusy o obnovu jaderného programu a že hrozba dalších amerických úderů by sloužila jako trvalý odstrašující prostředek. Bubu, baba. Jak z toho, když dostanete přes držku udělat své vítězství, o tom Američané a hlavně jejich kamarádi z Izraele mohou vyprávět za desítky a desítky let, že jo? Tak můžeme asi na Takra Carlsona, pane inženýre.
0: Odhalení od Takra Carlsona, ten říká, Spojené státy a Evropa se bojí Ruska a Putina. A nejenom na bojišti. A on, Takr Carlson, vypustil v úvozovkách urážky proti západním elitám, a co je vlastně podle něj nepřátelským prvkem Ruska. A tam dalo to do souvislosti s mocnými lobbysty v EU a ve Spojených státech. A ten Takr Carlson zaujal odlišný výklad konfliktu západu s Ruskem a tvrdí, že za geopolitickým konfliktem se skrývá hlubší ideologický a intelektuální konflikt. A v rozhovoru pro Russia Today se Carlson zamýšlel nad tím, zda ruská křesťanská identita není jedním z hlavních důvodů nepřátelského postoje části západních elit vůči Moskvě. A jak tvrdí, tak Vladimír Putin se snaží posílit tradiční hodnoty pravoslavnou církev a rodinu, přičemž přijímá přísnější postoj k činnostem, které jsou považovány za škodlivé. Skutečný boj není jen geostrategický, ale je i intelektuální. Nebojí se Ruska v části války, ale hlavně v hodnotovém aspektu, řekl Carlson. A dodal, že Rusko je společnost, která se snaží zdorovat absolutní dominaci.

0: Carlsonovi k tomu pochopení hodně asi pomohl tehdy ten rozhovor s prezidentem Putinem, protože ono to takhle je, tady to je rozdílná koncepce, rozdílný pohled na svět. Proč? Protože ten Západ má rozděl a panuj a z toho po staletí profituje. A Rusové mají žít a nežít, a to je ten takzvaný ruský svět. A to je ten základní rozdíl. A to už je věc, kvůli které se kdysi rozešli egyptští žreci ve starodávné Egyptě s těmi ruskými volchvy. Tam kdysi za nimi jezdili, pak tam došlo k odloučení, protože ty volchové pracovali pořád pro ten národ, pro lid. Tak něco ty žreci řekli, uděláme se pro sebe, pak vstoupili do toho, do té jisté ilegality, přestěhovali se do té Itálie a tak dál, a známe, jak to potom pak se vyvinulo do toho globálního prediktoru a tak dál, a ten si už hrál vlastní političku. Takže jenom abychom věděli, jak ty věci byly, a ten Carlson tady to je vidět, že to začíná chápat. A nejenom to, ale on to začíná šířit v té Americe. Takže někomu bude nepohodlný, ale oni to potřebují, aby jim to tam někdo dával, a někdo z místních, ne z cizích, z místních. Pojďme dále.
1: Nuž, další, to je zajímavá zpráva, sionistická dezinformace, která obchází celý svět. Tak, zprávy nejsou pravda, to je zřejmé tedy tvrzení, bohužel je však ignorováno. Zprávy mohou být vymyšlené od základu. Vymyšlené citáty, které kolují napříč několika médií, se mohou proměnit v úvozovkách v ta fakta. Izraelský novinář teď Ronen Bergman odhalil stopu v hebrejštině jedné takové zprávy, strojový překlad je zde. Cituji. 5. srpna ve středu tohoto týdne prošla jedna velmi dramatická zpráva zázračnou cestou. Za zhruba 15,5 hodiny opustila pochybný indický účet na síti X, prošla účtem, který se ve svém názvu hrdě pyšní slovem Mossad, i když se nejedná o izraelský Mossad, a získala citát košer od kanálu 14, byla přijata Jairem, tedy Netanyahuem, vystoupila na státní scénu jménem předsedy vlády, tedy Bibiho Netanyahua, a přistála u amerického velvyslance při OSN a také ve vysílání Fox News amerických, a poté se uctivě vrátila do Indie, kde již byla prezentována jako zpráva pocházející přece z izraelských médií. A Shaim Ben Emfry tedy tuto zprávu shrnul takto. Velmi proizraelský hinduisticko-fašistický účet na Twitteru, tedy X, citoval v hinštině smyšlenou citaci, v níž tvrdil, že Ahmad Vahidi, což je velitel iránských revolučních gard, přiznal, že Irán vyvíjí tedy jaderné zbraně. Takhle to začalo. Později tentýž účet zveřejnil další falešnou citaci, opět v hinštině, v níž Vahedi údajně řekl, že Irán bude pokračovat ve vývoji jaderných zbraní, dokud je budou mít i USA a Izrael. Pak účet na Twitteru X s názvem Mossad Commentary, tedy něco jako komentování Mossadu, zveřejnil údajnou citaci v angličtině. A simsalabim, o půl hodiny později anglická verze izraelského provládního kanálu 14 tuto citaci převzala a tvrdila, že se tedy jedná o první případ, kde tedy Irán přiznal výrobu jaderné zbraně. Tak zase o několik minut později, že Jair Netanyahu, tedy syn izraelského premiéra žijící na Floridě, retweetoval tento citát z kanálu 14. O 2 hodiny později Bibi citoval tuto falešnou citaci ve svém oficiálním projevu. Mike Waltz, velvyslanec o USA při OSN, tweet samozřejmě sdílel a dodal, že Irán konečně přiznal to, co bylo jasné roky. Poté svůj tweet bez vysvětlení smazal. Sionistický propagandista Mark Levin tweet sdílel a Fox News o tom informovala jako o faktu, a to i prostřednictvím titulku na obrazovce. Kanál 14 o tom informoval s odkazem samozřejmě na Fox News a na Netanyahua jako na zdroje. A takhle se nám to tady uzavírá cynicky, dokola vyhodíte kachnu, ale protože si to na zakázku někdo předhodí a dodá, někdo mu to vyrobí, tak je z toho přece 20krát ověřená zpráva. Proto to říkám na začátku zprávy tady, když to stihnou, tak zkrátka ničemu nevěřte, vše si prověřujte. A hlavně myslete, dámy a pánové,

0: selským rozumem. Tak takhle se to dělá, aby jsme věděli.
1: Další zpráva hovoří o tom, a víceméně klade otázku, zda zahájí Spojené státy anexi Grónska. To zpráva je z 11. A hovoří o tom, že americká ropná společnost napojená na Trumpa se bez pozvání objevila na dánském území a je podporovaná tato společnost vlivnými spolupracovníky, tedy Trumpa, ta doprava do Grónska vrtné zařízení bez povolení vlády tohoto dánského území. Takže tam se klade otázka, jestli chce Trump anektovat Grónsko kousek po kousku. A před necelými 2 týdny otáhl dánský remorker nákladní loď do přístavu Nerlerit i nás, 450 km severně od polárního kruhu na východním pobřeží Grónska. Nákladní loď, provozovaná společností Permagreen, vyložila bagr a 15 kontejnerů s vybavením a následující den odplula, jak uvedl dánský investigativní novinářský server Danwatch. A ten mluvčí společnosti Permagreen sdělil Danwatchi, že společnost byla najata texaskou firmou Greenland Energy Company, aby do oblasti Jamestown Land dopravil nějaké stroje a vybavení, které podpoří jejich průzkumy ropy. A ten Greenland Energy Company neměl k dodání zařízení žádné povolení, jak uvedlo grónské ministerstvo energetiky v tiskové zprávě, a dodalo, že společnost dosud nezískala potřebná povolení k vrtům v Jamestown Land, v té mokroksední oblast chráněná mezinárodní Ramsarskou úmluvou. Takže teď je tady otázka, smí ten Greenland Energy Company vůbec provádět vrty? Protože navzdory tomu, že samotné Grónsko ten projekt neschválilo, tak Greenland Energy Company přistupuje k vrtům jako k hotové věci a společnost zveřejňovala na sociálních sítích série aktualizací, když remorker společnosti Permagreen opustil Dánsko, zakotvil v grónském hlavním městě Nuuk a na LinkedIn zveřejnila společnost Stampede Drilling, která vyrábí zařízení pro ropná pole, fotografii vrtné soupravy s logem Greenland Energy a prohlásila, že míří do Grónska. Takže tady vidíte, že prostě oni si dělají vyloženě, co chtějí. Ta společnost tvrdí, že další loď převážející 300 kontejnerů s vrtným vybavením je už připravena vyplout z Kanady do Grónska. Průzkumné vrty začnou v říjnu, jak sdělil mluvčí deníku The Guardian. A Grónsko ale v roce 2021 přestalo vydávat nové licence na těžbu ropy. A během předchozích 50 let nebyla nalezena žádná významná ložiska. A vláda v Nuuku dospěla k závěru, že dopady na životní prostředí nestojí za nepatrné výnosy. A několik licencí zůstává v platnosti, včetně jedné pokrývající Jamestown Land, kterou ovšem vlastní britská společnost 80. míle. Takže tady vidíte jako prostě co tady je, jak vůbec se to teda dál a ta, jak to probíhá, ta samozřejmě, ta 80. míle, tak ta má financovat průzkum teda na tom území za výměnu za 70% příjmu vytvořený tím projektem. Nicméně Greenland Energy musí na základě licence společnosti 80. míle, tak musí získat potřebná povolení a ten projekt se stále nachází ve fázi výzkumu, takže uvidíme vůbec, jak to tam bude. Green Energy uvádí nedávna jednání na vysoké úrovni s grónskými úřady za konstruktivní. Neví se tedy, kolik ropy se nachází pod Jamestown Land. A tady říkají, že Green Energy se domnívá, že tam může se nacházet ropa v hodnotě 1 bilionu dolarů, ale někdy Američané mají vůbec jako velké oči. A teď je otázka, jestli tenhle ten projekt souvisí s Trumpovými plány na anexi Grónska, jestli tam on nepůjde takovým způsobem, že to tam nejdřív obsadí hospodářsky, těžebně a tak dál. A pak řekne, když už tady jsme, no tak jako, tak si to i přivlastníme. No, je to zajímavé, uvidíme, jak se to bude vyvíjet dál. Zdá se ale, že takové ty zprávy, které někde proskakovaly, že Grónsko bylo potichu dánském pronajato Ruské federaci na 99 let, takže to neodpovídá, že to neodpovídá asi skutečnosti. Ale uvidíme ještě, jak se další zprávy vůbec jako vyvinou tady v tomto. Pojďme dál.
0: Tak, Jo, tady máme pětku. Ukrajina zvyšuje bezpečnost tím, že přestává zveřejňovat počty svých raket, dámy a pánové. Tak se na to jdeme kouknout. What co tady go? Ukrajinské ministerstvo obrany se po celé roky chlubilo tedy mírou úspěšnosti při zachycování ruských dronů a raket. Každý den zveřejňovalo, kolik dronů a raket ruská strana vypálila a kolik z nich ukrajinská strana zlikvidovala na obloze. A my víme, že ta čísla jsou vymyšlená, že ano. Ukrajinská totiž míra úspěšnosti byla mnohem vyšší, než jakou by mohla doufat, nebo než v jakou by mohla doufat protivzdušná obrana jakékoliv jiné země. Typickým příkladem je tvrzení z 9. července. Tak, ukrajinská protivzdušná obrana během rozsáhlých červnových útoků zachytila téměř 90% vzdušných hrozeb. Konkrétně měli sestřelit 5300 téměř vzdušných hrozeb a sestřelit 90% dronů Shahid, Gerbera, Italmas a dalších dronů, 40% balistických raket a 89,4% ostatních typů raket. Celková míra zachycení vzdušných hrozeb během rozsáhlých nepřátelských útoků dle ukrajinské strany činila 89%. Tadadá! No, ale je to divný, že ano? Tak, ukrajinské ministerstvo obrany teď přestalo informovat o tom, kolik raket Rusové odpalují. V úterý uvedli, že ukrajinské síly sestřelily 98 ze 120 ruských dronů vypuštěných během noci, ale nezveřejnili, kolik raket bylo odpáleno nebo zachyceno. Přestože Záporoží, Dněpropetrovská oblast a Kyjev byly terče více než tuctu balistických raket, včetně tedy raket KN-23, vyrobených v Severní Koreji, přičemž zachytili zahynulo při těchto útocích 9 lidí. Tato změna následovala totiž několik dní po rozhodnutí přestat zveřejňovat informace o zachycování ruských balistických raket. K tomu došlo po rozsáhlém útoku z minulého týdne, během něhož Ukrajina nedokázala zachytit ani jednu z 28 balistických raket vypálených na své území. No a už o tom mluví i Bloomberg, tak agentura, že ano. No, můžeme asi dál.
1: Můžeme dál. Další zpráva je opět z Moon of Alabama. Válka proti Iránu. A hovoří se, že po 6 měsících této války tak konstatuje ohromující rozsah porážky Spojených států. A on teď připomínají, že 28. ledna tohoto roku Spojené státy vyslali k Iránu svaz letadlových lodí, aby mu pohrozili, předložili řadu rozsáhlých požadavků. Tam Trump hrozil Iránu obrovskou armádou, předkládal soubor požadavků. Hrozba Trumpa druhým přímým útokem amerických sil na Irán během 8 měsíců tak přišla v době, kdy ta letadlová loď Abraham Lincoln spolu s dalšími válečnými loděmi, bombardéry, stíhačkami se přesunula do regionu na dostřel Iránu. Trump neuvedl žádné podrobnosti o dohodě, kterou požadoval, pouze řekl, že k Iránu míří obrovská armáda a že země by měla uzavřít dohodu. Američtí a evropští představitelé ale uvedli, že při jednání předložili Iráncům 3 požadavky: trvalé ukončení veškerého obohacování uranu, likvidaci současných zásob, omezení doletu a počtu balistických raket a ukončení veškeré podpory zástupním skupinám na Blízkém východě, včetně Hamásu, Hezbollahu, Huciů působící v Jemenu. A 15. srpna tohoto roku, to znamená včera, když se to porovná, tak kvůli iránským protiopatřením, tak ta mise té letadlové lodi z velké části selhala, opouští Blízký východ. To je jako jedna věc a tam vlastně ty problémy se zásobováním té letadlové lodi Abraham Lincoln začaly krátce po první dnu války, kdy iránské rakety a útočné drony zasáhly námořní základnu Bahrajnu. Ten iránský útok, který byl odvetov za americký útok na Teherán, tak zničil velkou část základny. Spolu s ní zaniklo i významné logistické centrum, na které se tedy námořnictvo americké po desetiletí spoléhalo. Ztráta té základny Bahrajnu přispěla k řadě hlášených problémů na letadlových lodích podporujících operace proti Iránu. Zatímco demokratičtí senátoři vyjadřují obavy ohledně 5 000 námořníků na palubě Lincolnu a jejich téměř 9měsíčního nasazení. Tam je u toho problém v tom, my jsme se tím zabývali i v pořadu, že oni vlastně nevidí, jak tam dlouho budou. Nevidí ten smysl toho a nevidí, jak tam dlouho budou. A teď problémy samozřejmě neotékají jim toalety, je tam plíce někde ve sprchách, malé dávky jídla, špatného jídla a tak dále, a tak dále. Takže tato druhá loď má být nahrazena jinou. Problém je v tom, že Spojené státy mají pouze 10 těchto lodí a k tomu, aby jedna mohla zůstat v operační oblasti, tak jsou zapotřebí další dvě k opravám a výcviku. A 6 10 letadlových lodí tak bude vázáno v oblasti Hormuzského průlivu, což ponechá pouze jednu připravenou k nasazení ve zbytku světa. Takže v Pekingu si se pácejí do stehen, protože samozřejmě to jim vyhovuje. Tím pádem požadavky Trumpa vůči Iránu jsou pryč. A dneska Trumpovou hlavní starostí je jeho politické přežití. Proto teď se snaží pořád tu porážku z ní udělat jako jakousi výhru, nevýhru a podobně a trochu to jako celé zamlžit, protože ty ztráty tam, jak na materiálu, tak na lidech, jsou určitě velké. A další věc je udržení nízkých cen pohonných hmot, to je dneska číslo 1 ve Spojených státech, protože, jak uvádí prezident J.D. Vance, protože Washington pohrozil časově namezenou námořní blokádou a naznačil, že Brexit zesílí ekonomický tlak na Teherán, což tedy by bylo dál nepříznivé na vývoj cen ropy a benzínu tím pádem. A ta mezinárodní referenční cena ropy Brent se nyní pohybuje těsně nad $87 za barel, což je o 45% více než v lednu. A průměrná cena galonu benzínu ve Spojených státech nyní přesahuje $4, a před konfliktem byla nižší než $3 a to ještě sliboval Trump, že to sníží. Takže ten autor říká, stále mě ohromuje rozsah porážky Spojených států. Dlouhodobým důsledkem bude, že ostatní se s Iránu poučí. Takže pojďme dále, asi na další koš.
0: Tak, čtverka, košíček. Tak, samozřejmě Irán a Blízký východ. Americká média tvrdí, že Irán stanovil nové podmínky pro vyřešení konfliktu se Spojenými státy. Nově zveřejněný text je však pouze opakováním ustanovení, s nimiž už USA souhlasili. Tak tedy, v sobotu Irán zveřejnil v úvozovkách nové požadavky pro znovu otevření Hormuzského průlivu, s tím, že tajemník Iránské nejvyšší rady národní bezpečnosti Mohammad Bakir Zolgadr uvedl, že USA by měly splnit následujících 6 podmínek. Za prvé, nikdy a v žádném jazyce nevyhrožovat Iránu ani neurážet posvátné hodnoty tohoto národa. Za druhé, trvale ukončit válku a agresi proti Iránu a iránským spojencům v Libanonu, Palestině, Jemenu a Iráku. Za třetí, zrušit námořní blokádu a stáhnout své vojenské síly, námořní i letecké, z okolí Iránu. Za čtvrté, v plné výši a bez jakéhokoliv krácení uhradit škody způsobené Iránu dvěma válkami, agrese a vnucené války. Za páté, zrušit nespravedlivé a nezákonné sankce proti iránskému národu. A za šesté, bezpodmínečně uvolnit zablokovaná a ukradená aktiva iránského lidu. A tak se zdá, že tyto požadavky americké pozorovatele zmátly. The Wall Street Journal tvrdil, je to archivováno, že jsou nějakým způsobem tvrdší než ty, které byly vydány dříve. No, tvrdší, protože nedokazují americkou víru, že? Tak asi proto jsou tvrdší, i když jsou úplně stejný.
1: Já bych řekl, že hlavně na začátku nikdo nemyslel, že to ty Iránci myslí vážně. Teď vidíš, že to myslí vážně, tak jako najednou se pro ně zdají být tvrdšími. Jo. I to asi bude, i na to tom bude asi kus pravdy. No, pojďme na další. Irán tvrdí, že dohoda s Ománem o Hormuzském průlivu byla uzavřená, zatímco tedy Chamenei provádí rozsáhlé změny ve vojenském vedení. A Irán tvrdí, že Washington brání jeho plánům s Ománem na dohled nad Hormuzským průlivem, přičemž hlavní překážkou jsou údajně americké sankce. A ten nejvyšší vůdce Iránu, Mojtába Chamenei, provedl 10. srpna 6 nových vojenských jmenování, jak vyplývá ze zpráv zveřejněných na oficiálním účtu vůdce na sociálních sítích. A ten vysoce postavený iránský vojenský představitel Ali Abdullahi byl jmenován náčelníkem generálního štábu ozbrojených sil. Brigádní generál Ahmad Vahidi byl navíc oznámen jako nový vrchní velitel sboru islámských revolučních gard, přestože tuto funkci zastával už od března. Vahidi slouží jako nástupce zemřelého velitele té gard Mohameda Papura, který byl zavražděn při americko-izraelském úderu hned v ten první den nelegální války zahájené v únoru tohoto roku. A Chameneyho oficiální stránka oznamovala další jmenování. Konkrétně kontradmirál Ali Ozmaj byl vůdce jmenován nástupcem Alirezy Tangsiriho, zesného velitele námořnictva, těch revolučních gard, kterého koncem března zabili Spojené státy a Izrael. A generál major Mostafa Izadi byl navíc jmenován zástupcem vrchního velitele iránských revolučních gard. Takže v pondělí Teherán rovnou také oznámil, že dohoda s Ománem o společné správě Hormuzského průlivu byla dokončena navzdory snahám Washingtonu je sabotovat. Takže tolik asi ta zpráva ještě pokračuje dále. Ale tam je důležitá jedna věc, že tam je jaksi shoda s Ománem, Irán s Ománem na společnou iránském ománském mechanismu správy Hormuzského průlivu bez účasti Spojených států. Ale případně za účasti regionálních států. Takže tam by byl za tuto dohodu kritizován izraelský média představiteli. Uvidíme, jak to bude. Toto měl původně i on v tom memorandum o porozumění. Teďka, protože ho doma tlačí proti tomu, tak teď zase on jaksi se také staví a říká, že to je najednou tvrdší. A všechno se zdá, že ten Irán s těmi regionálními státy kolem, že se dohodnou i prostě bez Trumpa, bez Spojených států.
0: Tak, dále se mrkneme. Nějaký rakety zase. Tři evropské země, které Irán varoval před možnými vážnými údery kvůli konfliktu s USA. Tajný dokument získaný tiskovou agenturou Tasným ukazuje pozadí jednání iránského ministra zahraničí s jeho evropskými protějšky. Irán poslal tedy varování třem evropským státům, aby se nezapojovali do války Iránu se Spojenými státy. Navzdory neustálému tlaku ze strany Washingtonu, uvádí to dokument zveřejněný tedy tiskovou agenturou Tasným. A jde tedy o země Kypr, Itálie a Bulharsko. Ty byly tedy v posledních dnech cílem varování Teheránu, protože Irán nyní považuje využití evropského území a vojenských zařízení pro americké operace za faktor v možném konfliktu. Už 30. července kontaktoval iránský minister zahraničí Abbas Araghchi, tedy telefonicky své protějšky na Kypru a v Bulharsku s žádostí, aby nebylo dovoleno využívat jejich území pro americké operace proti Iránu. Podle agentury Reuters považuje Teherán takové usnadnění za podporu agresivních akcí proti sobě, což zastával i v Římě, tedy asi na Řím tlačil tedy. V případě Kypru se otázka týká především britských suverénních základen. Bulharsko bylo také cílem Iránu po rozhodnutí Sofie umožnit dočasné nasazení až 8 amerických tankovacích letadel KC-135 a zhruba 250 amerických vojáků na základě Bezmer. A Řím, tam je stejný postoj vyjádřil i tedy vůči v Římu, kde byla reakce pozitivnější kvůli sporu, který premiérka Giorgia Meloni vyvinula s americkým prezidentem Donaldem Trumpem. A vždyť o to také v souhrnu jde. Tak, jdem se kouknout na čtvrtou ze čtyř.
1: Irán přizpůsobil své rakety a prolomil americkou protivzdušnou obranu v Jordánsku. A jak to vypadá, tak Teherán navazuje na zkušenosti získané z války na Ukrajině a kombinuje balistické rakety a drony při těch útocích. A také studuje reakci těch amerických protivzdušných systémů, což způsobil rostoucí tlak na ochranu amerických základen na Blízkém východě. A tady právě tu zvláštní pozornost si zaslouží případ toho Jordánska, kde iránské síly po 5 po sobě jdoucích dnů odpálili vlnu balistických raket a dronů na 3 základny, kde byly rozmístěny americké jednotky. A Teherán se přitom nespoléhal pouze na počet vystřelených zbraní raket, Tady používal také pokročilé střely, které dokázaly během letu náhle změnit kurz, což sužovalo předpověď jejich konečné trajektorie a tím i zachycení. Takže tato taktika kombinovaná s masivními útoky, v důsledku nichž by americké systémy neustále nuceny používat cenné interceptory, to znamená ty protirakety, tak samozřejmě udělá své. A nejzávažnější událost nastala 17. července, kdy iránská raketa pronikla americkou protivzdušnou obranou a zasáhla zařízení na americké základně Muwaffaq Sadr v Azraku v Jordánsku. A v tom útoku zahynuli tři příslušníci americké armády a více než 100 lidí bylo zraněno, zatímco vojenské vybavení a letadla byla poškozena. Takže tento konkrétní incident je zvlášť důležitý, protože americká protivzdušná obrana se již dříve opakovaně setkávala s iránskými útoky. Teherán však zřejmě využil data z předchozích odposlechů a upravil způsob svého jednání. Takže tolik teda k této zprávě.
0: Tak, dobře, dobře, dále se vrhneme. Novinky odinut a ty máme jedničku tady. Diskrétní spojenec, a nebo jak Čína podporuje Irán proti Spojeným státům. Tady máte mapičky, je vidět. Je vidět docela dobře. Ve své válce proti Spojeným státům a jejich spojencům se Irán nespoléhá tedy výhradně na Ruskou federaci. Významnou roli při poskytování vojenské podpory Teheránu hraje zejména Čína. A to vyvolává samozřejmě v Bílém domě rostoucí obavy. Americký prezident Donny na své platformě True Social prohlásil, cituji, prezident si by slíbil, že nebude dodávat zbraně režimu v Teheránu. Pokud to ale udělá, nebo pokud to udělá Putin, skončí to pro nás oba velmi špatně, ale to má být asi pro vás. Je to asi, nevím, odkud je překlad. Tak, je tedy nepravděpodobné, že by Peking a Moskva takové hrozby, nebo Peking a Moskvu, takové hrozby ovlivnily, je to divný překlad, protože Spojené státy se v tuto chvíli ve své konfrontaci s Iránem zrovna nenacházejí ve výhodné pozici. Oficiálně totiž Peking zachovává neutrální postoj a vyzývá k rychlému vyřešení konfliktu. Nedávné zprávy však naznačují, že Čína systematicky posilovala vojenské schopnosti iránských revolučních gard, zejména přesnost tedy jejich raket a dronů, která se během války výrazně zlepšila. Tak to taky i samozřejmě vyvíjejí, že ano, upravují podle těch výsledků. No, ale ta podpora tam samozřejmě je, dámy a pánové. No.
1: Další zpráva hovoří o bouři v Mosadu. To souvisí, tam probíhá nějaké propouštění. Tam to rozpoutalo spor o odpovědnost za ten neúspěšný pokus svrhnout moc v Iránu. A tady vlastně to propouštění uvnitř Mosadu nebylo vnímáno jako pouhá rutinní interní záležitost. Během několika hodin se tato aféra stala dokonce jedním z nejdiskutovanějších témat v Izraeli poté, co se dotkla dvou vysoce postavených představitelů, konkrétně vedoucího oddělení pro Irán a ředitele zpravodajské divize. A toto zemětřesení přichází v době, kdy izraelská média hovoří o neúspěšném plánu vytvořeného s cílem svrhnout iránský režim během operace Lví řev. A toto téma se rychle dostalo do hlavních zpráv v televizi na sociálních sítích a zaujalo významné místo v analytických pořadech a předních izraelských novinách. A ten význam těchto propuštění nespočívá pouze v hodnosti obou představitelů, ale také v jejich načasování a v tom, co odhalují o rozsahu vnitropolitických důsledků té iránské operace. Takže ta izraelská debata není otevřeně hovoří o vážném neúspěchu v Iránu. Skutečný spor se ale točí kolem otázky, kdo za ně nese odpovědnost. Selhal Mossad ve svém plánování, hodnocení situace a prezentaci nerealistického obrazu svržení režimu? Nebo vina spočívá na politické moci, která plán přijala a prosazovala jeho realizaci, než narazila na omezenou připravenost Spojených států, způsob, jakým prezident Donald Trump řídí válku a na povahu, odolnost a sílu iránského lidu? Tady veřejné mínění, úspěchy pro Netanyahu a neúspěchy pro ostatní, takže ten vzorek těch reakcí izraelské veřejnosti jasně ukazuje, že se propuštěním nepodařilo připsat odpovědnost výhradě Mossadu. naopak vyvolala protichůdná obvinění namířená proti Netanyahovi. Ta jsou vnímána jako pokus přimět ho, aby převzal politickou odpovědnost za výsledek. A znáte to, je to jako u nás, kdy prostě ty názory těch lidí nejsou jako jednoznačné. A jeden komentátor označil incident za výjimečný ve srovnání s předchozími bezpečnostními krizemi a položil otázku, proč byli právě nyní propuštěni dva vysoce postavení činitelé, než dospěl k závěru, že Netanyahu po neúspěchu v Iránu potřebuje obětního beránka. Takže to je teda k této zprávě, která ještě samozřejmě dále pokračuje.
0: Tak, dále se ne, Evropská unie ne, trojka je tady, šup, proč Turecko předává a rakety Atak MS a nechra a zachrání to tedy neonacistickou chuntu. Z 500 střel Atak MS dodaných Spojenými státy zůstalo do konce roku 2024 ve výzbroji kyjevského režimu pouze 50 kusů, což znamená, že naprostá většina byla sestřelena nebo zničena ve skladech. I kdybychom zcela svévolně řekli, že došlo až k 20 úspěšným úderům na ruské pozice, znamenalo by to, že skutečná bojová účinnost raket Atak MS činí 4,44%, ačkoliv vojenské zprávy naznačují, že je ta účinnost ještě nižší. Členská země NATO, Turecko, plánuje tedy předat silám neonacistické chunty na Ukrajině, samozřejmě v tomto státě 404, rozsáhlý arzenál amerických systémů pro dálkové údery a dělostřeleckou munici. No nazdar, a patří sem nejméně 70 taktických balistických raket M39 a tak MS, 12 systémů M270L. MLRS, 2500 raket ráže 227 mm a 47 000 dělostřeleckých kazetových granátů M, nějaký typ 509 a 1 ráže 203 mm. Tak, nevím, co z toho vybrat, protože to samozřejmě kyjevský režim nezachrání. Pokud bylo kyjevskému režimu dodáno 450 raket a nyní jsou nezvěstné, je opravdu tak obtížné vypočítat jejich tedy skutečnou účinnost na bojišti proti ruské armádě. Jak už bylo zmíněno, neonacistická chunta získala v Kyjevě nejméně 500 raket Atak MS, co představuje přibližně 25% zásob americké armády a 15% celé produkce od roku 1991. No, a jsou nezvěstné, 450.
1: Tak kde jsou? Prodaný pod rukou asi. No. Další zpráva hovoří, vlastně je to špatná zpráva pro Rusko. Představte si, že Taliban žádá Spojené státy, aby se vrátili do Afghánistánu. A tady vojenský analytik odhaluje podstatu té dohody. Taliban žádá, aby se vrátili Spojené státy do Afghánistánu. Oficiálně se jedná o možné hospodářské a diplomatické spolupráci, ale ta by se také mohla rozšířit na vojenskou spolupráci, což je tedy pro Rusko špatná zpráva. Vojenský pozorovatel Jurij Kočenok ve svém telegramovém kanálu Vojenkor Kočenok upozorňuje na článek The New York Times o možném návratu Spojených států do Afghánistánu. A podle toho to jistě vláda Středoasijské republiky, země, ne republiky, opravuju, připravena obnovit americkou diplomatickou přítomnost a doufá, že přiláká investice z Washingtonu. Kábel však zdůrazňuje, že jde o civilní spolupráci, nikoliv o návrat amerických vojáků. No ty přijdou v zápětí. Afgánský ministr zahraničí Amir Khan Mutaki řekl deníku The New York Times, že jeho země navrhuje Spojeným státům otevřít velvyslanectví, obnovit diplomatické kontakty a účastnit se projektů zaměřených na rozvoj přírodních zdrojů, výstavbu přehrad a budování silnic. Uvedl, že Kábul doufá v zahájení nové kapitoly pozitivní spolupráce založené na vzájemném respektu. No, oni jsou nepoučitelní. Připravenost Afghánistánu otevřít vlastní diplomatické mise ve Spojených státech, tak na ně ani nečekají. Ale ten Taliban je nepoučitelný, protože nejdřív je postavil proti Rusům, pak si na ten Taliban bojoval sám a teď zase jim znova zase leze teda do pozadí. A nevím, co se od toho slibuje, protože ta Amerika prachy nemá, aspoň ne teďka tady v této poloze, v jaké je. A když tam budou soukromé společnosti, tak tam za chvilku budou soukromé armády a tak dál. A americký stát a vláda nebude schopna vůbec nic garantovat. To je prostě, tady to je opravdu, to jsou blahoslavení chudí duchem tedy. Takže ale podívejte se, jak se to postupně, někdo toto musel iniciovat a jak se ten prstenec těch možných dalších útoků na to Rusko, dalších Ukrajin, tak jak se vlastně rozšiřuje kolem celého, kolem území celé Ruské federace. Pojďme dále.
0: Tak, dále se mrkneme na Irán a společenství zemí BRICS směrem tedy k nové finanční architektuře. Teherán navrhuje flexibilní mechanismus pro sjednocení platebních systémů členských zemí skupiny. Dne 11. srpna přijel tedy šéf iránské centrální banky do Nového Dýlí na jednání guvernéru centrální bank společenství zemí BRICS, které předchází tomu velkému podzimnímu summitu představitelů této mezivládní skupiny. Íránský představitel učinil důležité prohlášení, které vyvolalo široký rozruch. Podle jeho slov se Teherán v nejbližší době stane plnoprávným členem nové rozvojové banky. Na rozdíl od ostatních mezinárodních finančních institucí je ta rozvojová banka založená v roce 2015 především investiční a rozvojovou bankou, která poskytuje státní i nestátní úvěry, záruky a další formy financování projektů souvisejících s infrastrukturou a rozvojem. Mezi její klíčové oblasti zájmu patří doprava, energetika, infrastruktura, zásobování samozřejmě vodou a sanitace a projekty v oblasti životního prostředí a sociální a digitální infrastruktura. Je důležité prý zdůraznit klíčový bod. Vzhledem k závažnému hospodářské krizi a znehodnocování národní měny reálu, tedy nejde pro Irán jen o další diplomatický krok. Je nepopiratelné, že Irán skutečně diplomaticky a jednoznačně přehrál kolektivní západ, včetně celého jeho diplomatického sboru. V tomto případě však nejde o pokus přežít v podmínkách zpřísňujících se sankcí a jo, jde tedy a neustálých hrozeb z Bílého domu. No, zajímavé.
1: A přejdeme do Evropy, tam to začíná hned velkým podvodem. 10 milionů dolarů přidali Saudové jako pomoc nebo za COVID-19 ministerstvu zdravotnictví Řecka. Přičemž tady dochází k tomu, že vláda trvá na tom Řecka, aby Patriot Pak 2 zůstal v Saudské Arábii navzdory jeho spojenství s Tureckem. Tam oni uzavřeli smlouvu proti Řecku, přesto Turci ze Saudskou Arábií. Přesto teda Řekové tam mají nadále mít jako na ochranu v tom jambu toho vyústění toho ropovodu, který jde tedy východ-západ, který jde přes tu Saudskou Arábii, tak přesto by tam měl být jako dál na ochranu. A ukazuje se, že převoz jediného MIM-104 Patriot Pak 2 a z těch šestí, které má Řecko, tak probíhal v mlhavém prostředí možné korupce. A hovoří se o 10 milionech dolarů a ty vlastně nebyly uloženy žádný účet, ani nejsou na to ministerstvu zdravotnictví, ale na tajemný účet společnosti PricewaterhouseCoopers, což je tedy auditorská společnost, o té doby jsou nezvěstné, nikdy nebyly k dispozici proti COVID-19 a zdá se, že těch 10 milionů dolarů darovaných Saudskou Arábii Řecku na boj proti koronaviru neskončilo ve státě a ve firmě PricewaterhouseCoopers a tam samozřejmě byly potom vypaceny neznámo komu. A za to dneska Řekové pořád tam drží místo doma ty patrioty, které si koupili na domácí ochranu, tak tím vlastně chrání ten v tom jambu to zařízení, to vyústění toho ropovodu, přičemž právě ta Saudská Arábie uzavřela s Pakistánem a s Tureckem smlouvu proti Řecku. To jsou jako neuvěřitelné věci, co se dějou. A tam vidíte, že ta korupce, ty peníze, že tedy dělají prostě zázraky. Takže teď se potom pátrá vlastně, co tedy vlastně, o co šlo. Dokonce tady otevřím dopis premiéru Mitsotakisovi už ze 17. září 2021. To ještě ohně toho daru, zatím se nevyjasnil vůbec nic, takže uvidím, jak se to dál jako bude vyvíjet. Takže to je teda tato zpráva.
0: Tak, dále se koukneme. Nedostatek vody na Dunaji ohrožuje dvě země energetickým udušením a ty se obracejí na Ruskou federaci s prosbou o pomoc. Vzdorují možným sankcím EU a hledají tedy alternativní metody s ruskou vládou kvůli bezprecedentním environmentálním podmínkám. Takže nedostatek vody bezprecedentní je tady znovu, tedy v Dunaji, se stává vážnou energetickou zkouškou pro východní Evropu, přičemž Rumunsko již čelí nouzovým situacím a Slovensko hledá alternativy, jak zajistit svoji energetickou dostatečnost. No, dramatické poklesy hladiny řek, které a hlavně tedy Dunají, ovlivňují nejen lodní dopravu, ale také klíčovou infrastrukturu pro výrobu elektřiny. V Rumunsku situace dospěla tedy do bodu, kdy jsou oba reaktory v jaderné elektrárně Černovoda, který pokrývá 20% výroby elektřiny v zemi, odstaveny. Krize zasahuje tedy i Slovensko a země. Teď je tady samozřejmě zmíněn ruský plyn prostřednictvím Turkstreamu, toho tureckého proudu, zatímco energetický trh zůstává vázán na rozvoj ve střední a východní Evropě. A co tady máme? Ústup Dunaje, tedy nebo asi hladiny, tak vytváří nový parametr v energetické rovnici. Země, které se léta snaží snížit svoji závislost na Moskvě, opět čelí nutnosti zajistit stabilní toky a dovoz energie. A je to paradox v tom, že krize není způsobená nedostatkem paliva, ale právě nedostatkem vody na chlazení reaktorů, dámy a pánové, nebo celého toho systému. Tak, můžeme
1: tak,
0: asi na trojku.
1: Další zpráva, prosím vás, vážení posluchači, pozorněte, evropská digitální identita, co to skutečnost ve skutečnosti znamená pro občany. Už koncem letošního roku má být po celé Evropské unii zavedena jednotná digitální identita euroobčana, takzvaná evropská digitální peněženka. Budou do ní integrovány stávající národní identity, digitální identity, které jsou vydávány pod různými názvy, u nás jako e-občanka nebo e-doklady. A jisté je, že ta digitální identita je nezbytná pro zavedení budoucí digitální diktatury, ten elektronický koncentrák, nebo těm situací, kdy bude mít každý úplnou digitální identitu, může být povedena zavedena digitální měna a zrušena hotovost. To samozřejmě ještě nějaký ten rok potrvá. Evropská unie předpokládá, že do roku 2030 bude mít její EUDI, jo, ta evropská digitální identita, 80% Evropanů, že je bude mít, ale ještě směřuje k tomu, aby byla jednoho dne ta digitální identita povinná. A předpokládá se, že k tomu bude zavedena nějaká nová situace, jako byla například pandemie covidu, která byla záminkou pro zavedení takzvaného covid pasu. A právě ten sloužil k otestování toho, jak bude budoucí digitální identita fungovat. Takže každý občan Evropské unie má mít tedy brzy přístup k digitální peněžence, která obsahuje doklady, totožnosti, kvalifikace a osobní údaje, ale také biometrická data. Ambice jsou obrovské a otázky, které z toho vyplývají, jsou minimálně stejně důležité. Co vlastně ta evropská digitální identita, ta peněženka, co to je? Evropská digitální identitní peněženka EUDI je aplikace založená na chytrém telefonu, která uchovává ověřená osobní data. Můžete si to představit jako digitální verzi pasu, řidičského průkazu a diplomu, vše zabalené v jedné aplikaci. V budoucnosti zde má být integrována i zdravotní karta, očkovací průkaz. Hovoří se také o měření uhlíkové stopy. A občané by tento průkaz používají k přístupu k vládním službám, k otevírání bankovních účtů, k podepisování smluv, k prokazování identity online, aniž by museli předkládat fyzické doklady. A podobné zprávy o digitální peněžence ukazují, jak změny v identifikačních dokladech od roku 2025 už přetváří vztah mezi občany a oficiálními registry. Peněženka není nástroj pro pohodlí, jak jej podává Evropská unie. Představuje zásadní změnu v tom, jak je identita spravována, uchovávána a ověřována napříč hranicemi. Technický a organizační rozsah peněženky EUDI je patrný při pohledu na plánované případy použití identifikace a ověřování napříč národními hranicemi. Od zdravotnictví přes vzdělávání až po finanční služby je rozsah aplikace skutečně široký. Řízení dat a problém funkční expanze. Zastánci tvrdí, že peněženka dává občanům větší kontrolu. Místo vydání kompletního dokumentu pro ověření jedné vlastnosti by uživatel teoreticky mohl sdílet pouze minimální požadovaná data. V baru by mohli zjistit, jestli je někdo starší 18 let, aby mu mohli podat alkohol, aniž by viděli jeho celé jméno nebo adresu. V praxi však architektura vyvolává značné obavy z postupného rozšiřování funkcí, které se označují jako function creep. A systémy vytvořené pro konkrétní účely mají zdokumentovanou historii pozdějšího rozšiřování na jiné účely. A jakmile se digitální identita stane standardním přístupem ke službám, tlak na neustále rozšiřování jejího využití poroste. Zase klasická salámová metoda. A koncept transparentního občana v každodenním digitálním životě tuto otázku velmi přesně vystihuje. Když je identita digitálně a centralizovaná, tak každá transakce ověření a přihlášení se stává datovým bodem. Otázku není jen to, kdo ta data dnes drží, ale kdo by se k ní mohl přistupovat zítra a za jaký podmínek. A digitální identita také ovlivňuje, jak lidé spravují své finance a využívají online služby. Platformy fungující v regulovaném digitálním prostředí již vyžadují ověření identity, než uživatelům umožní účty plně používat. Takže suverenita, dohled a širší vzorec Evropské unie, tady kromě individuálního soukromí, tak ta EUDIV klade strukturální otázky moci. Kdo kontroluje technické standardy? Kdo rozhoduje, které atributy lze uložit? Které instituce mohou žádat o ověření identity a při jaké právní hranici? A jakmile se digitální identita stane klíčem k přístupu k bankovním účtům, k cestování, k sociálním dávkám nebo k veřejným službám, vzniká významné riziko vyloučení z tohoto systému, ať už kvůli technickým problémům, politickým rozhodnutím nebo administrativním chybám. Důsledky jsou všechno jenom neabstraktní. Vyjadřují obavy, že debata se méně točí kolem pohodlí a je to více o kontrole nad datovými toky, závislostmi a riziky vyloučení. Ta elektronická digitální identity si stále nezaslouží vaši plnou důvěru, jak ukazuje podrobná analýza těch zbývajících slepých míst. A tady to odmítání, to zavádění ty ID, to není něco rozhodně okrajového. To naznačuje rostoucí počet analýz ID organizacemi na ochranu občanských práv v Evropě, které tvrdí, že současný rámec zatím neposkytuje dostatečné záruky proti zneužití nebo rozšíření jejich působnosti. Prosím vás, on to ještě dál pokračuje, ale chci říct jenom dvě věci. Jestliže to chtějí do roku 2030 a do roku 2030 tady chtějí také zavést nový světový řád, tak si to spojte. To je kvůli tomu, je to kvůli vašemu ovládnutí, je to kvůli vaší absolutní kontrole a vytvoření si předpokladu pro vaše úplné ovládnutí. A druhá poznámka, v Mexiku, kde tedy ta většina lidí není příliš vzdělaná, sice, tak měl dostatečný rozum, takže 80% obyvatelstva to odmítlo. Tečka. Uvidíme, jestli my budeme aspoň tak chytrý jako ty Mexičané. Pojďme dále.
0: Tak, to byla dlouhá, ale důležitá zpráva, dámy a pánové. Nuž, dáme se 6-4 a Evropané tlačí na Trumpa k dialogu s Ruskem o Ukrajině. Zároveň Evropané však požadují místo u budoucího jednacího stolu, informuje o tom deník The New York Times odvoláním se na 5 evropských úředníků a podle publikace Evropa předpokládá, že Spojené státy budou hrát v jakýchkoliv jednáních s Ruskem vedoucí roli. Existují však obavy, že by Washington a Moskva mohly dosáhnout dohody přes hlavy Evropanů, tím by Francie, Německo a Británie předem vypracovávali formát své takže vypracovávají formát své účasti. Zároveň, jak poznamenává New York Times, Rusko zatím projevilo jen malý zájem o seriózní jednání s Evropany. Moskva na předchozí pokusy evropských zástupců o otevření diplomatických kanálů reagovala chladně. Nuž, a jdeme dál.
1: Jdeme do dalšího koše, který hovoří COVID očkování následky. Hovoří o tom, že Fauci vědomě spáchal trestný čin proti těhotným ženám a plodům vakcínami proti COVID-19 s tím, že mohou potratit a soukromě prozradil potraty těhotných žen po očkování proti COVID-19 a co teda veřejně tvrdil a ve svém poselství z roku 2021 hovořil o možnosti potratu v prvním trimestru. A ty nové zprávy od Anthony Fauciho, které vyšly najevo, odhalují, že už v lednu 2021 v soukromém rozhovoru vyjádřil obavy ohledně možného potratu po očkování proti COVID-19. Přičemž veřejně působil uklidňujícím dojmem proti těhotné ženy. Zprávy se týká rozhovoru mezi Faucim a tehdejší ředitelkou CDC Rochelle Walensky, ta už byla mezi tím oběšena za to, a tehdejším americkým hlavním chirurgem Vivekem Murthym. A jsou zahrnuty materiály s veřejněným senátory Randomem Paulem a Ronem Johnsonem. Takže 25. ledna 2021 napsal Fauci svým partnerům, že požadoval více informací o reakcích po druhé dávce vakcíny. Protože mnoho lidí má po druhé dávce výraznou cytokinovou bouři a horečku, teoreticky by to mohlo souviset s potratem prvním trimestru. Ta formulace je zajímavá, protože Fauci potrat neprezentoval jako zavedený vedlejší účinek, ale jako teoretickou možnost, kterou by se podle něj by se měla vzít v úvahu. Co řekl pak o pár dní později na veřejnosti, tak se objevil a mluvil o očkování těhotných žen, čímž představil jasně uklidňující obraz. Jak zmínil, do té chvíle nebyly zjištěny žádné známky obavy. Takže pojďme dále.
0: Tak, jdem se vrhnouti. Aha, kašpar. Tak, žádná náhoda. Proč chtěl tedy Petr Pavel Habsburka na českém trůně? Prezident Petr Pavel, který tedy sliboval věrnost republice, by podle svých slov se nebránil návratu monarchie, jejíž tradici jsme přerušili. A rovnou by se měl vrátit potomek Habsburků na český trůn. Takže měla by se vrátit monarchie pod vedením habsburského panovníka a Kolářův pávek říká, proč ne, podle něho následníka trůnu prý máme a nedávno se s ním setkal. Měl tím samozřejmě na mysli Karla Habsbursko-Lotrinského, vnuka posledního rakouského císaře a českého krále Karla I. Petr Pavel souhlasná slova o zavedení monarchie pronesl během akce spolku nazvaného Český královský institut, o tom už jsme si tady říkali, a to proběhlo na zámku hraběte Františka Kinského v Kostelci nad Orlicí. Výrok vyvolal značí kritické reakce, no ale zatím to lidem moc nedochází. Především tedy s ohledem na to, že prezident, který sliboval věrnost republice, nyní fakticky připustil možnost jejího nahrazení monarchií, nemluvě o naznačeném návratu Habsburků na český trůn. No ale máme ty dovolený, tak ono to ještě nikoho nezajímá. Tak toť. Pane inženýre, čas
1: tady je, kopí. Tady je další článek od doktora Jiřího Jaroše Nikeliho, velmi kvalifikovaný, a s názvem Dvě republiky se zbavily Habsburku. Já ho přečtu, protože za to stojí. On říká, dějiny znají dvě republiky, které se definitivně zbavily dynastie Habsburků, a to je Rakousko a Československo, říká doktor Nikeli. Je to ze dneška článek. Maďarsko se jich zbavilo státu právní oklikou přes regentství i bez krále, již zaniklo po roce 1945 nastolení republiky. Takzvaná detronizace, či zbavení trůnu Habsburků, Rakousko a Československo státu právně zajistili i hned po vzniku republik. Maďarsku k tomu ovšem, pokud je známo, nedošlo, protože intronizace v závěru první světové války se nezdařila, to znamená dosazení na trůn, zejména pro odpor uherské nobility, čili šlechty. Dva pokusy Zity Bourbonsko-Parmské a jeho manžela ex-císaře Karla I. skončily krachem. Jak pro nevůli regenta Hortyho Nadibányho, tak pro odpor uherské šlechty a paradoxně i bolševických pokusů o republiku rad a následnou Karolího vládu. Proto dnes vyznívají komicky pokusy diskuze o případné intronizace potomku Karla I. na neexistující český trůn. Celý tzv. Královský institut s českými monarchisty oktrojuje české veřejnosti diskuze o jakési přerušené kontinuitě monarchie u nás, tedy o abstrakci, která nemá žádný státoprávní základ ani v minulosti od roku 1918, ani v současnosti. Pánové monarchisti by si měli uvědomit, že li České republiky žádného Česka nepoužijeme onen Hitlerův termín Čechaj a Res Čechaj a tak dál, není obyvatelstvem, není podanými, nýbrž občany od roku 1918 a basta. Zakládací státoprávní listina našeho státu, Washingtonská deklarace, podepsaná Tomášem Garrigue Masarykem, Benešem a Štefánikem, vyřídila tento problém jednoznačně a následná zákonná opatření vyloučila pokračování monarchismu ve státě, jehož základ definovala republikánsko-demokratická podstata. To samé nastalo v Rakouské republice, kdy po druhé světové válce dokonce ze státního znaku byla odstraněna habsburská insignie, meč a jablko, a nahradila je srpem a kladivem s roztrženými okovy, což nechápou naši srpokladivobíci, kteří jsou poturčenci horšími Turka. Na margo pana prezidenta, kterého sami monarchisté za prezidenta neoznačují a říkají mu pane generál, snad lze říci, že když se nezabýval státoprávními základy ústavy, na kterou přísahal, tak by se snad mohl poučit od našich ústavních právníků, jak se to má s koncem monarchismu u nás. Je jasné, že monarchisté u nás nepřestanou se svými aktivitami, jako nepřestávají jinde, například v Itálii. V této souvislosti je směšné, že monarchisté používají na možnost volby obyvatelstva, když naše občanstvo, nikoli v obyvatelstvo, zatím nemá možnost ani uplatnit referendum v daleko závažnějších otázkách, jako je výstup z NATO nebo z Evropské unie. Zatím není politická vůle vládnoucích činitelů. Ovšem lze úspěšně pochybovat o tom, že by se národ republiky chtěl vracet k monarchistickému režimu, snad s výjimkou některých přívrženců monarchie, kterých je statisticky mizivý počet. Monarchistický režim by stabilitu země nezaručil právě tak, jako ji nezaručuje ani dosavadní prezidentura. Stabilitu země zaručuje především sociální vyrovnanost, kterou monarchismus popírá. Hospodářská prosperita nezávislá na případném avanturismu panovníka a bezpečnostní konstanta, kterou žádná monarchie nemůže zaručit. Viz osud Belgie, Dánska, Holandska a Norska za druhé světové války. A to, že by se z našich občanů stali po více než 100 letech opět podaní, je nemyslitelné v rámci dosažených státoprávních a sociálních výdobytků, o něž nás ovšem Unie opět připravuje, nebo se o to intenzivně snaží. Páně prezidentova posledná idea o rozpuštění republiky ve Spojených státech evropských pak naráží na samou podstatu jeho jak republikanismu, tak monarchismu. Chtějí se dosavadní republiky i monarchie sami rozpustit v kotlíku Spojených eurostátů. To je na téma globalistů toto. Myslím, že ani omylem, pokud nedojde k procesu unitární fašizace Evropy a zde by byl konec jakékoliv diskuze. Páni monarchisté se snaží seč mohou a už celá desetiletí, aby rozbili naši republiku a na jejich troskách znova nastolili režim, který francouzský historik Ernst Denis nazval mršinou dějin. Je jak na našich vládách, tak na myslících občanech, aby takovým snahám u nás řekli ne. Takže tolik teda ten článek, který je určitě důležitý a bylo dobré si ho přečíst. Ještě tam máme jednu zprávu v rychlosti.
0: Tak, jo, počkat, to je zase Pepa ještě, počkat, kde ho máme, Pavel není důstojný prezident, chci vládního kandidáta a zrušme přímou volbu, je to od doktora Jindřicha Reichla. Ten říká, jsem přesvědčený, že Petr Pavel intelektuálně ani osobnostně není důstojným prezidentem České republiky. Uvedl to v pořadu K věci na CNN Prima News, to řekl tedy poslanec za SPD Jindřich Reichl. A dodal, že vláda by měla nominovat svého jasného kandidáta a podle něj by měla být zrušena přímá volba hlavy státu, protože nízká úroveň prezidentských pravomocí neodpovídá jejímu širokému mandátu. Cituji, bojuje proti vládě a snaží se jí házet klacky pod nohy. Andrej Babiš na to recipročně reaguje. Já bych se na jeho místě s Petrem Pavlem taky nescházel, protože bych k tomu neměl a neviděl žádný důvod. Petr Pavel není politik a celé řadě věcí nerozumí, řekl Jindřich Reichl. Dále dodal, jsem přesvědčený, že Petr Pavel intelektuálně, tedy ani osobnostně není důstojným prezidentem České republiky. Tak, vládní koalice by proto podle Reichla měla postavit svého kandidáta jednotného, který by Pavla v nadcházejících prezidentských volbách dokázal porazit a uvedl k tomu, abychom měli prezidenta, který skutečně bude dodržovat ústavu a respektovat zaběhlé politické pořádky, musíme vygenerovat společného kandidáta, za kterého se postaví celá koalice a bude ho během voleb podporovat. Uvedl tedy Jindřich Reichl a taktéž bývalý prezident Miloš Zeman, inženýr, se v pořadu 360 stupňů na CNN Prima News nechával slyšet také k tomu, co se tady děje.
1: Já k tomu velmi, velmi v krátkosti. Samozřejmě to, že by zase volili prezidenta strany,

zrušená a ten novinář se mu to nepodařilo dotáhnout tedy Pěkina odpověď na to, co chtěl jako slyšet úplně. Já si myslím, že tady k této záležitosti, že se asi budu věnovat některým z nejvyšších kompasů vůbec, takže k tomu asi více, teď o tom víc jako mluvit nechci, protože na to není prostor. Takže bychom teďka asi přišli tedy k tomu poslednímu a to je tedy ta takzvaná to tematické okénko a ta smrtelná choroba globalistického projektu. Ten globalistický projekt, který formoval vývoj západního světa už půl století, tak je vnímán jako něco tak téměř všemocného. A ti jeho stoupenci jsou si jisté, že kontrolují finance, zdroje, informační toky a že mohou navždy řídit stále početnější lidstvo ze svých kanceláří. Když však ale analyzujeme jejich strategii bez emocí, tak uvidíme, že poruší základní zákony, podle kterých existují a vyvíjejí se složité systémy. A to dává lidstvu příležitost. Takže depopulace, ta nedecimuje jenom tu takzvanou biomasu. Pokles porodnosti původního obyvatelstva Západu je záměrná politika realizovaná prostřednictvím propagandy bez dětí, ničení tradiční hodnoty a vnucování LGBT agendy. Logika architektu jednoduchá. Čím méně lidí, tím více zdrojů bude k dispozici pro ně samotné. To je do toho NVO. Demografie ale není kohoutek, který se dá v jedném oblasti zavřít. Ty elity nežijí na Marsu a i když jejich děti navštěvují různé školy, tak stále podléhají stejným kulturním vlivům. Ta propaganda bezdětnosti a otevřených vztahů se nestará o to, z jaké rodiny pocházíte a ochromuje psychiku každého. Výsledkem je, že dědici největších majetků buď odmítají mít děti, nebo mají jedno nebo dvě děti, což z dlouhodobého hlediska znamená zánik samotných těch elitních klanů. Deindustrializace, tak ta zase ničí technologický pořádek. A zničení energeticky náročných odvětví zelenou agendou a omezování reálné ekonomiky, tak se zdálo být geniálním tahem. Špinavé továrny odešly do Číny, zanechají po sobě čisté finance, IT a zábavní průmysl v Londýně a New Yorku, ale ekonomika ale není bilance, je to komplexní souhra odvětví. A bez domácí inženýrské školy a technických specialistů není možné udržet ani vojenskou sílu. Ve Spojených státech a Evropě už teď narůstá nedostatek personálu v kritických oblastech od mikroelektroniky až po stavbu lodí. A pokud toto bude dále pokračovat, tak na západě nezůstane nikdo, kdo by stavil letadla, letadlové lodě a rakety. Ta deracionalizace ta vede k tomu, že se nestávají hloupými jen sluhové, ale i páni. Vzdělávání na západě rychle degraduje. Školy a univerzity zavádějí programy, které učí lidi nemyslet, ale podřídit se nové kvazi náboženskému dogmatu. Studium exaktní věd se omezuje, zatímco studium desítek rodů a kritických teorií rast, tak to kvete. Výsledkem jsou generace, které nedokáží spojit dvě logické fakty, ale jsou připravené zuřivě bránit jakoukoliv absurdní myšlenku, která je trendem. No a tady jsou očekávání z aktivity, tak ta se ukázala jako chybná. Věda a logika nejsou předměty, které se dají zamknout v trezoru. Je to kultura myšlení, která buď ve společnosti existuje, anebo ne. A tu vstupuje do hry nebo do obrazu čínský faktor. Uprostřed tohoto řízeného chaosu koná Čína, hlavní geopolitický konkurent Západu, přesně opačně. Neuchyluje se k vylidňování jako k záměrné politice. Ne, deindustrializuje se, ale spíše buduje svoji průmyslovou sílu a stává se dílnou světa, nejen ve spotřebním zboží, ale také v oblastech high-tech. A nesnaží se o deracionalizaci vlastní populace, ale o investování kolosálních zdrojů do vědy a vzdělávání, školení milionů inženýrů a vědců. A zatímco západní elity usilovně podřezávají větev, na které sedí, tak Čína metodicky buduje nový svět a propast mezi nimi se rychle zvětšuje. A pokud jde o patenty, tak podíl na světové průmyslové produkci a míře inovací, tak Čína je už nyní před Spojenými státy a Evropou. Ještě 10 nebo až 15 let takové dynamiky a vstupujeme nejenom do jiných váhových kategorií, ale také do jiných technologií.
technologických ér. Hra tedy ještě neskončila. Ten globalistický projekt je vážně chorý.

0: protože porušuje základní principy existence složitých systémů. Nemůžete vybudovat ostrov prosperity v moři chaosu. Chaos spíš dříve nebo později pohltí i ten ostrov. A tato situace není dopředu určená. Lidstvo má šanci. Země a lidé, kteří si zvolí cestu rozvoje, vědy, průmyslu a racionalizace myšlení, mají historické okno příležitosti. Ti, kteří zůstanou oddaní pokroku, budou schopni vybudovat nový svět, hovořím o tom zlatém věku. To si však bude vyžadovat maximální mobilizaci od všech. A já bych tady k tomu řekl svůj dodatek. Víte, důvod je zřejmý a tím je zákon času. Kdy globalisté mají snahu vrátit situaci do doby před rezonancí, kdy v převaze do té doby byly dlouhodobě frekvence biologického času nad frekvencemi sociálního času. Frekvence biologického času jsou dnes dané lidskou fyziognomií a jsou pravidelného charakteru. Vždycky je to po těch 25 letech. Zatímco frekvence sociálního času se s technickým pokrokem a požadavky na zvyšování vzdělání zrychlují. Takže ty frekvence sociálního času nejenom dohnaly ty frekvence biologického času, ale to bylo v té době takzvané rezonance, to bylo mezi dvěma světovými válkami, ale už je předehnaly. A už začaly převažovat ty frekvence sociálního času a tady vlastně do té doby rezonance měli ty globalisté větší a lepší informace a znalosti, z čehož profitovali emocensky, a po té rezonanci tuto zásadní výhodu ztrácení. Stačí se podívat na mé pořady Kompas 117 a 118, tam je to vyloženo. A proto chtějí přivést lidi do NVO v podobě modernějšího středověku, čili vrátit to před tu dobu rezonance, aby je mohli i nadále ovládat. To se ale neslučuje s dalším technickým pokrokem, to je to, o čem je tady řeč, a proto uplatňují deindustrializaci a depopulaci. Vše s cílem udržet si moc a kontrolu nad lidmi, za cenu tedy vlastně potlačení teda té a degenerace té lidské společnosti, respektive toho zbytku, teda který by tady zůstal po té depopulaci. A tuto zásadně pravdu ale nikdo lidem neříká. A já se ptám, proč. Takže tolik tedy ode mne dodatek tady k této zprávě.
1: Dobře. Nuž, tak se nám čas naplnil, pane inženýre. Koukám, že už máme po 21. hodince, zvládli jsme to všechno. Já vám tedy poděkuji. Zítra teda, nebo jak jste říkal, v úterý se mohou těšit na...
0: Asi ne, to si nejsem jistý ještě. Určitě bude ve čtvrtek, úterý ještě nevím. V pondělí, jako zítra je Kompas, to jako určitě ano. A jinak jako upozorňuji, že 19.9. je v Palárikově na Slovensku, je teda další setkání a s posly a příznivci a hlavní téma je obnova Československa. Takže patrioti, přijeďte. Nemusíte být ani poslové, patrioti, přijeďte. Je to pilotní projekt takový, pak další budou navazovat v České republice a u toho pilotního prostě potřebuje mít zastoupení i ze slovenské strany a nelze rozumět čekat, že pojedou na další pořad potom, který bude následovat a ten bude v Karlových Varech. To jako. Takže v Palárikově 19.9.
1: Fajn. Tak děkuji, pane inženýre, za vaše 2 hodinky intenzivního zpravodajství, dámy a pánové, my se tedy koukneme dále. Hezký večer, pane inženýre.
0: Hezký večer.
1: A pánové, vám též. A my se za Simonkou koukneme za chvilenku na necenzurované informace o těch božích pravidlech, nebo jak to tam je, takže jdeme to připojit. Hezký večer zatím.
2: Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.

absurdní svět, halící se do hávu ze lži, vyšívaný zlem a nicotou, zdobený perlami bezpráví, bezcitnosti, nemravnosti a mamonu. Krutá realita má své pozadí. Máte dost odvahy nahlédnout za oponu? Tak se pojďme podívat, co si pro nás takzvaní mocní, nemocní připravili. Co považují pro nás

Nastal čas sundat masky. Odhalíme zrádce i s jejich plány. Odzrcadlíme pravé příčiny. Budeme pátrat po motivech i principech spiknutí. Vítejte na Midgardě. Držte se, protože přichází zemětřesení. Leckomu se zhroutí.

0: Vítejte, vítejte všichni, kdo jste zasedli ke svým naslouchačkám a posluchačkám, protože Petr Václav se vám dneska hlásí jak jinak než online, tedy naživo, a tedy právě teď tady z Midgardu. Na pozor, to ještě není všechno. To hlavní teprve přijde, ale to vám řeknu až za chvíli, protože teď si dovolím se zaradovat spolu s vámi, že se opět slyšíme naživo, protože dáváme spousty repríz. Řekl jsem si, že to letošní leto, když už se tak pěkně vydařilo, nebudu vás mučit tolika vysíláními, dáme si občas nějakou reprízu, trošku si jako vrátíme do minulosti, zavzpomínáme si, o čem jsme tady vlastně vysílali, protože ať se to zdá nebo nezdá, blíží se okamžik a blíží se měsíc a blíží se prosinec, kdy oslavíme 9 let tady na Svobodném vysílači. Bože, to je strašný. 9 let. Strašný a krásný zároveň, pochopitelně. Takže vítejte u dnešních tedy pokřivených zrcadel naživo. A představte si, dokonce aj s Míšou. Míšo, zdravím tě, vítám tě, ahoj.
1: Ahoj Petře, zdravím všechny naše posluchače. Po delší době.
0: Ano, samozřejmě. Vy mladí, vy musíte nálepkovat. Vy musíte vypíchnout, že po delší době. Kdo se tě na to ptal?
1: Po mojí delší době.
0: Kdo chtěl znát tvůj názor?
1: Taky hezký film, ano.
0: Míša, spíš by se hodilo říct, promiň, že jsem byl na tebe takový, spíš by se hodilo, ty víš, jak jsem to myslel.
1: Jasně.
0: Jsem chtěl pobavit naše posluchače na tvůj hlavně úkor.
1: Hlavně tím vy mladí, no, těch let mezi náma je, těch je jako hodně, víš.
0: No ne, to je takový, jako když někoho v jedné větě pochválíš a zároveň ho sejmeš, jako jo?
1: No, to tak má být, to je správná výchova.
0: No ne, tak to je jako takový ten obrat. Mám z toho takový zvláštní pocit. Jako když se mi zlá tchýně zabije v mém novém autě.
1: Tohle miluju. Tohle to hlášku miluju, jako.
0: No ale ty jsi hlavně měla říct, že se všemi vítáš a všechny zdravíš z lázní Luhačovice.
1: Ano, je to tak, ano.
0: Kde už se zase válíte. Zase no, tam dovolenkujete.
1: No, už se válíme. No, ale počkej, jo. Ono je jako, jsme se asi doválili a dodovolenkovali, protože zítra máme poslední den. Aha. A čtvrtek jedeme, ano, a čtvrtek jedeme domů.
0: To nějak uběhlo, ne?
1: No, nějak strašně moc, no.
0: Jsem tam za váma jenom dvakrát byl a už jedete domů zase.
1: No, jenom dvakrát, podívej se na to a už frčíme dom, no.
0: Jenom dvakrát no. Na svém motocyklu Java.
1: RVM. Java Máša.
0: Ano, jak ji říkám, Máša. No
1: krásné.
0: No a to ještě ses nesvezla.
1: Ne, prosím tě, tak asi tak jako možná by Luhačovice, potažmo třeba Praha nebo něco tady jinak v okolí slyšeli hrozný řev, protože já jako úplně nejsem motorkový typ.
0: Ne?
1: A jednak bych na to za A nevylezla, to bych si musela vzít štafle, když jsem to viděla. A jako asi jako bych to ani nedala, jako nevím, prostě ne.
0: No ale já ti garantuju, že na takovým breku si ještě neupalovala.
1: No hele, jako jednou mě bratranec vez kolem našeho bloku doma v Praze a celá ulice věděla, že Míša jede na motorce, protože jsem fakt byla úplně říčná. Já tyhle ty stroje nějak jako úplně nedávám, no.
0: No, vidíš to, Iša je odvážnější.
1: No, to já jsem slyšela, no.
0: Je pravda, že to bylo za mladá, jo. Mm-hmm. Kdy já jsem byl, no vlastně ona možná byla taky ještě náctiletá. Tak jsem hodlal svoji sestru milovanou svést, no, protože jsem nemohl po silnici. To jsme jezdili ještě polníma cestma. A bylo tam bláto, no tak já jsem před tím blátem přibrzdil. Ona to vyhodnotila tak, že budeme stavět, protože přes bláto se nejezdí. Jenže já jsem přibrzdil, záhy jsem přidal, aby jsme to bláto proletěli, no a v tu chvíli ona si nějak málo držela, nebo co?
1: Jež, ne, neříkej mi to.
0: Jo, přímo do toho bláta, no jo. Je.
1: No, tak teda, tak
0: ale
1: i po těch letech.
0: Protože jsem hodný bratr, tak jsem zastavil a počkal jsem na ní, že až vyleze z toho bláta doma.
1: Ne, tak opravdu, Iša je odvážná, já takto odvážná nejsem. Já se ráda podívám na takový stroje, jsou krásný, zejména když je ta motorka červená, tak to je úplně úžasný, ale to je tak jako všechno, mám k tomu obrovský respekt.
0: A moji Mášu jsi spohladila?
1: To jsi nevšim.
0: V nestřežený okamžik si ji hladila?
1: Jasně, v nestřeženém okamžiku.
0: Na tajňačku, viď?
1: Abys to neviděl.
0: No ale musím říct, že jsme v Luhačovicích zažili spoustu hezkých věcí. Nejenom, že se byli vykoupat a nejenom, že jsme byli něco sníst a nějakou tu zmrzlinku, ale taky jsme byli na jednom hezkém koncertě, kam jste mě pozvali.
1: Ano, ano.
0: A 2 hodiny v kuse jsme si zpívali.
1: To bylo úplně super, věk.
0: No, tak olympiky mám rád.
1: Já taky.
0: I když mám nějaký výtky jaksi k nějakým Jandovo propagandě ohledně
1: jo,
0: očkování.
1: Jo.
0: No ale tak doufám, že se z toho poučil. No tak na to, že je člověče 84-letý kmet, byl notně ochraptělý, když mluvil, bylo to slyšet, že není zrovna úplně fit, tak bylo vidět, že těch nějakých 1500 lidí, co tam bylo v tom amfiteátru, v tom vinařství Zlomek a Vávra, myslím, že se to jmenovalo, že?
1: Ano, ano, ano, ano, tak se to jmenovalo.
0: No, to jsou nějaký bratři Zlomkové a nějaký Vávra.
1: Ne, oni jsou to 2 bratři Zlomkové a 2 bratři Vávrové. Na tom začátku, nevím, jestli jsi to tam úplně chytnul,
0: jo,
1: tak oni tam byli
0: 4.
1: na té střeše.
0: Jo, jo, jo, jo.
1: Oni jsou 4, no. No, no.
0: No jenže on asi neví, který Zlomek, který ho Vávry, že jo?
1: No, to asi ne. A na tu dálku už vůbec ne.
0: No, zkrátka, dobře, koncert byl skvělý, zaspívali jsme si, užili jsme si to. Počasí bylo nádherný, tak super, jako já budu zase na Luhačovice vzpomínat díky vám prostě v takových těch superlativech, no.
1: Jo, jako já si myslím, že tady ta atmosféra tak nějak jako pořád je ještě příjemná, přívětivá, i když včera jsme byli na diskotéce, no, pro starší a pokročilé u našeho super DJ Charlieho, tím toho zdravím, protože až nad ránem pojede z dnešní diskotéky, tak si to bude pouštět, nebo zítra. A opravdu tady těch hostů ubývá, ubývá lázeňských hostů, ubývá lázeňských frekventantů, pojišťovny to bohužel prostě přestávají v celku proplácet, pobyty se zkracují. A celkově je to tady i poznat, že těch lidí je tady míň. Ty jsi tady byl o víkendu, takže jednu i druhou sobotu, tak jsme to asi tak úplně nezaregistrovali. Ale třeba včera jsme na parketu byli. Na parketu jsme byli sami 2.
0: Až tak? Jo.
1: Bylo to jako. Jo, jako opravdu, dneska to tady citelně bylo poznat, že tady je málo lidí, že...
0: Poslouchej, a možná jste na tom parketu moc divočili.
1: No, tak jako... Pozor,
0: víš, jako,
1: pozor,
0: že se tam báli ty
1: ostatní. Počkej, když to viděl sám, ty mý kolena to jako úplně není tak, jako že bych dělala nějaký velký vyskakovačky.
0: Neprozrazuj, jsem ti očumoval kolena, prosím tě. Z toho
1: ne,
0: zase bude
1: mám...
0: aféra nějaká.
1: Já je mám zkovaný.
0: Teď?
1: No teď, no. Ne, jako fakt, včera se i právě s Charliem bavili, Martin se s ním bavil to a opravdu začíná to tady být slabší a pociťuje to tady spousta jako lidí, no.
0: Takže úpadek lázeňství. Tak ono, to je právě, jak bych to řekl. My se tady bavíme o spoustě věcech. Jo. Bavíme se tady o nich, že jsou těžce alarmující, ale spousta lidí, když nás poslouchá, tak, nebo kdyby nás poslouchali, tak mají pocit, že si vymýšlíme a že si cucáme ty věci z prstu, protože
1: Jo.
0: my bohužel víme, že když dneska se něco děje, tak ta setrvačnost těch věcí je obrovská. A když v podstatě se to dostane za ten horizont, za ten Rubikon, tak už není návratu. A ty ekonomiky evropský se bohužel za tím Rubikonem nalézají takřka všechny. To znamená, že ono to ještě jede, jo, ještě na horní palubě se
1: No to ještě
0: tančí a je
1: pořád,
0: dobrá
1: ano, nahoru.
0: nálada,
1: Ano,
0: ale v
1: ano.
0: podpalubí, tam už se ta voda valí a tam už je to neodvratný, jo. Čili ono, ty procesy pochopitelně chvilku trvají, než budou vidět a než vůbec jako začnou účinkovat, jenomže potom to se brzdí a dělají se zázraky, ale ono to má potom stejnou setrvačnost. To znamená, musím říct, že proto tolik fandíme Babišově vládě, protože oni se snaží opravdu brzdit ten úpadek a nějakým způsobem dělat opatření, která se teprve projeví, a některá se určitě projeví třeba až za vlády jiné vlády, jo, až teda následující. Těch 1200 miliard toho dluhu, který tady Fialova vláda nasekala za 4 roky, to taky nebude sranda. Vždyť si
1: Co?
0: vezmeme,
1: Právě.
0: že to je třetina celého zadlužení, které máme. Jo. To znamená, že oni za jedno volební období vyrobili dluh, který nevyrobil ani Babiš v covidové době. A vlastně, když to vezmeš, tak to máme, dejme tomu 20, 25, minus 6, 21, tak
1: No.
0: si vem, že 20 let vznikal nějaký dluh naší republiky a půlku toho dluhu oni udělali za 4 roky. Jo? To, co ty vlády tady udělali zadlužení té země za 21 let, tak polovinu z
1: To je
0: toho
1: hodně.
0: oni udělali za pouhé 4 roky. To je
1: Co víš,
0: na
1: a co budou
0: kriminál. Já
1: vymlouvat
0: bych je
1: ty?
0: postavil před
1: No.
0: soud prostě za vlastizradu, za ekonomickou. O těch kauz pochopitelně ono to všechno jakoby vyplouvá, jo. Čili ono to, co se nenarodí jako přes noc, ale bohužel to taky bude chvilku trvat. Já tady mám takovou zajímavou informaci. Není to úplně ta špička toho ledovce, jo. Ale o něčem to vypovídá. Když bychom se teda do toho chtěli obout, my jsme ještě nepřáli, pochopitelně,
1: Počkej, no, já
0: Zuzanka.
1: jsem ti zrovna chtěla říct, že jsme
0: Tak
1: dneska
0: jo, tak já to
1: nepřáli a
0: udělám, no.
1: dneska je to na nás.
0: Já to udělám.
1: No.
0: Počkej, já to udělám.
1: Aha, tak jo. Jo.
0: Sleduj. Čučen zibite, já.
1: Sledu. Já.
0: Čumen zibite, já. Počkej, Valdemar
1: I čume,
0: Matuška.
1: i kuke.
0: Jakže?
1: Ich čume, ich kuke.
0: Aha. Schönen Haxen. Mit chlupen, já.
1: Mě fakt rozesmál.
0: No. Jo, to bude ono tady. To jsem si tady připravil, dobře. No a jinak, pochopitelně moje dcera dneska má svátek, tak jsme si spolu telefonovali, tak jsem jí zpovídal, byli v Albánii na dovolený, tak jsem se vyptával, jak to v té Albánii, tak říkala, že to jsou takové devadesátky, jako, že se tam jako učej v celku jakoby ten turismus, že ale byli ochotní, i když moc nerozuměli. Pokud má někdo bezlepkovou dietu nebo nějakou speciální dietu, tak tam radši nejezděte, protože jak si domluvit se s nimi na nějakým režimu stravování, který je mimo to, co oni tam vařej. Kuchař stál prý mezi dveřma, protože nakonec udělala količko jako slepička s kohoutkem, aby měla nějakou dietu, protože ona nesmí ani kvůli malý, ani ona nesmí olivovej olej a oni do všeho to cpou, tak to tam řešili, no, že se nakonec musí domluvit s kuchařem. No a tak s kuchařem, jako, a co do toho jídla, jestli tam dal olivovej olej a on, jo, já vám ještě přidám, jestli chcete. Já bych se ale chtěla bez něj. Tamhle si vemte a přidejte si. Takže se nedomluvíš jen tak. Ale jak tady hodní lidi nábožensky pochopitelně jsou jinde, ale jsou velice tolerantní, takže to nějak nepřepalujou, nejsou extrémní. No tak třeba Albánie může být jedna z dalších zajímavých lokalit, kdo ví. Ale to všecko, těch lokalit je víc, ale svět se musí uklidnit. Tak Zuzana. Zuzana a Susana. Zuzana je oblíbeným jménem pro ženu krásnou jako květina. Ať již bude žena jménem Zuzana přirovnávána k nádherné lilii, magickému lotosu nebo královské růži, vždy bude oplývat jemnou krásou, křehkostí a přitažlivou vůní. Nositelkou jména byla česká zpěvačka a hudební skladatelka Zuzana Navarová. Mezi současnými nositelkami jména najdeme herečky Zuzanu Bičovskou, Zuzanu Kajnarovou, Zuzanu Slavíkovou nebo Zuzanu Norisovou. Jméno náleží také ke spisovatelce Zuzaně Brancové nebo hudební skladatelce, textařce a zpěvačce Zuzaně Michnové. Nositelkou jména je i tanečnice Zuzana Krištofová, bývalá manželka populárního zpěváka Petra Koláře. Jméno nosí také americká herečka Susan Sarandon, kanadská herečka Susan Clark, americká zpěvačka a baskytaristka Suzy Quatro, vlastním jménem Susan K. Quatrochio, nebo slovenská režisérka a dokumentaristka Zuzana Pusy. To mě, jestli to není Pusy, jako, pozor.
1: To snad ne.
0: Ženské křestní jméno Zuzana má hebrejský původ. Z hebrejského Šošanách se překládá jako lilie, nebo vodní lilie, lotos, také růže. Z původního hebrejského základu vzniklo i označení pro další květinu sasanku. Kořeny přitom sahají až do Perzie, pozor. No ale pokud sahají kořeny do Perzie, tak ale Peršané...
1: Tak jak to může být
0: hebrejský? Peršané nejsou tohle, že jo? Peršané, to jsou, třeba Iránci jsou Peršané, že?
1: No, to je nějaký divoký, ne?
0: No ne, tak ono, jako víme, jak oni to mají všechno smotaný. Tak ale pozor, ty bys nevěděla, tak jméno Zuzana nosí v republice 58 827 dívek, žen, slečen a paní. 25. příčka. Nádhera.
1: Pane, jo, teda, tak to je hodně Zuzanek.
0: Já jsem jednu přítelkyni Zuzanu.
1: Já mám jednu klientku Zuzanu.
0: Přemýšlím, no právě přemýšlím ještě, koho jsem jako Zuzanu potkal. No, jestli byly tak krásné a vonavé. No, nebudu to rozebírat. A co Susana? 20.
1: Váš 20 Susan, jo.
0: 20, no, 20 Susan. 1789. příčka. No, tak. Milé Zuzanky a Susanky, Zuzany a Susany, My vám teď s Míšou přejeme pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky, dárků, gratulantů, obdarování a pochopitelně také promořování. No a vy, kteří znáte nějakou Suzanu nebo Zuzanu, tak ještě pořád máte čas jim zavolat a popřát jim. Jim navýšíte pochopitelně imunitní potenciál, tedy jim prodloužíte život. No, tak to můžu takhle zavřít. Suzana i Zuzana. Hotovo, vyřešeno. No, a protože se nám blíží první půl hodinka, byste si mohli zahrát, ne?
1: Klidně, tam něco hoď.
0: Já vím, co tam hodím.
1: Nevíš, co tam hodíš?
0: No jasně, jo? No já vím, co tam
1: tak
0: hodím.
1: Tak já doufám, že to uslyším.

0: to jsem si tady blbě, to jsem si tady špatně překlik teďko a díval jsem se. No tak, to byla verze písně z 1980 roku, jinak ta písnička vznikla v roce 1960. Takové krásné písničky nám napsali soudruzi v Sovětském svazu a dalších socialistických zemích. No.
1: Ne, byla krásná, určitě.
0: Ona byla krásná, jak štěstí. A štíhla, jak mm-hmm.
1: Ano.
0: Jo, no tak máme i jinou písničku, a pro Zuzanky můžeme si ji potom třeba někdy zahrát. Mm-hmm. No a já zde mám už slíbené hen toto. Musím tady trošku doladit.
1: Hen toto oné.
0: No mm-hmm. jo, hen toto vydrž.
1: Já držím, já jsem držák.
0: Ano, to já vím, jsem si všim. No, akorát se nám to nějak nechce načítat tady trošku. Facebook. No.
1: Facebook. No, Facebook to je vždycky jako...
0: No, tak už se to mělo rozjet a najednou ti zmizí stránka. Začne se to celé jako řešit.
1: Klepat.
0: No, jasně. To jsou tak nestabilní věci, člověče. Jak může někdo prodávat takový shit, jako jo. Uh-huh. Teď se mám přihlásit do Firefoxu, mi to tady píše.
1: Tak no jako, to už je úplně... No, tak
0: kdybych se nudil, protože oni dělají ty upgrady, že jo, za pochodu.
1: To mě povídej. Já jsem tady celou dobu. Jeden program na takový jako mzdy a jednoduché účetnictví, tak furt jsem ho měla ve strašně malém okýnku.
0: Uh-huh.
1: Tak jsem se snažila, strašně moc jsem to chtěla jako rozvětšit, no nešlo to. Včera jsem udělala zatrápený aktualizace, řekla jsem dobře, udělám si je tady na notebooku, tak tím snad nic neskazím, na dálku to u sebe na ploše dělat nebudu v Praze. No a najednou jsem to dneska ráno pustila po těch aktualizacích a já měla okýnko, jak jsem ho chtěla mít.
0: Víš?
1: Tak já ti nevím.
0: No totiž v jedenáctkách jsou takový, že furt musíš restartovat. Tam něco uděláš a musíš to zrestartovat, aby se ti to projevilo. U desítek tak to fungovalo tak, že jsi to prostě odklikla, že ano, že to takhle chceš.
1: A bylo to
0: fungovat. Ne, tady musíš furt jako trulo, musíš prostě...
1: Ne, ale to já ti říkám, 14 dní tady s tím zápasím. Jo, říkám, ne, nechci dělat ty aktualizace, nechci, aby mi to tam nabíhalo. Jo, prostě jsem ráda, že mi funguje připojení, že se dostanu prostě do kanceláře k sobě na dálku, všechno. No nic, včera jsem to nějak nevydržela, říkám, dobře, udělám to, už pojedem domů, že jo, tak už jako dobrý. No a prdho, a okýnko velký.
0: A okýnko. No. Tak vidím to asi tak, že si dáme lekci historie a já tady prostě budu muset zrestartovat si počítač. Protože platíme Windowsy za to, že neustále to musíš prostě řešit, protože to není schopný fungovat. Jako.
1: No a to je další věc. Neustále to řešíš a je to špatně.
0: Musíš to rezetovat. Jo, to není schopný jet v kuse, prostě ono se to samo zhroutí. To je jako kapitalismus. To je prostě systém, který nemůže jet do nekonečna, protože on sám sebe zahltí a sežere. Takže co chceš od parazita, no?
1: Tak co s tím uděláš teďka?
0: Nic, jsem to, nechal jsem to restartovat. To je druhý počítač, víš?
1: Jo.
0: Přečteme si tady, co ano. Nám poslala Božena Blanka. Nám poslala. Co se váže k dnešnímu dni? Pane, jo? To je. Tak.
1: Hodně.
0: Česko. 11. srpna. Česko. 1804. Z habsburských dědičných zemí, ze zemí koruny české a z Uherského království bylo vytvořeno Rakouské císařství a František II. Se prohlásil rakouským císařem. To je hezký, že se prohlásil, že? 1805. V Rakouském císařství byla zavedena povinná školní docházka pro děti od 6 do 12 let. A
1: to je dobrý.
0: No to je, no jsem to, 1882, první telefonní ústředna otevřena v Praze. První den měla telefonní síť 11 účastníků, v prosinci již 30 účastníků. Personál dostal pokyn, aby se ohlašoval s voláním hahej, halo, se ujalo až později. Počkej.
1: Hahej.
0: No, já
1: jsem to zajímavý. Hahej.
0: Ahoj. 1921 první příjezd prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka na Masarykovo nádraží, ne? Ne, na zámek Lány. Přímo z italského ostrova Capri. 1945 prezident republiky Edvard Beneš vydává dekret o zestátnění československého filmu. První poválečný film snímek Řeka čaruje natočil režisér Václav Krška. Kdyby jsi to nevěděla.
1: Tak to jsem, to bych určitě nevěděla.
0: Vidíš to, ještě, že nejsi v soutěži. 1999, 11. tady srpna, v Česku bylo pozorovatelné zatmění slunce. Zítra bude.
1: Zítra.
0: Zítra. V kolik? V 19? No, v 19 hodin.
1: Asi myslím. 15. 19.15. Něco takového.
0: Ano. V 19.15 bude konjunkce. No. Pravděpodobně. Ale už bude pozorovatelné v 7, že jo? Ale kdo nám ho zatmí? Míšo, kdo pak nám ho zatmí?
1: No, zatmí nám ho prý měsíc.
0: Na měsíc, jo?
1: Na měsíc. Hele, zas na druhou stranu si aspoň odpočinem, když to bude na měsíc.
0: No a ze světa, jo? Ze světa. Tady ještě jsem něco přeskočil. Se ujalo, hahej, se teda jako... 1896 Albert Schiller z Vídně uspořádal v Brně první filmové představení v Maurském sále Grand Hotelu. Za večer promítl za 30 minut 6 filmů a vstupné bylo 50 krejcarů.
1: To bylo docela dost.
0: Brno tak vidělo filmy jako první v republice. Praha poznala film až o 2 měsíce později. 1921, první příjezd prezidenta, to jsem čet. Zestátnění filmu jsem čet. No a slunce bylo zatmění. 1885 Američané vybrali 100 000 dolarů na podstavec Sochy svobody, kterou dostanou od Francouzů. 1863 Kambodža se stává francouzským protektorátem. 1866, já nevím kde, něco. Když skočím, tak je to moc.
1: Když skočíš, tak je to málo.
0: No, to je prostě, to je strašný. 1800. Tak. 1866 v Newportu na Rhode Island otevřeli první kluziště na kolečkové brusle.
1: No vidíš to.
0: 1877 americký astronom a Shep Hall objevil Marsův měsíc Day. Dej, tak to skoč. Dej Mars, nebo co to je? Deimos. Existenci měsíce Marsu předpověděl již James Kepler, nebo Johannes Kepler v roce 1610. 1906. První patent pro zvukový film udělen Eugen Lasse ve Francii. No jo. A 1914 Francie vypověděla válku Rakousko-Uhersku. 1952 Husajn I, ještě teenager, nastoupil na jordánský královský trůn. Potom, co jeho vládnoucí otec byl prohlášen za mentálně nesvéprávného. Oficiální korunovace proběhla 14. listopadu 1953 na jeho 18. narozeniny. 1956 čtyřmotorová Cessna 620 provádí svůj první zkušební let. 1960 Čad vyhlásil nezávislost. 1999 nastalo úplné zatmění slunce pozorovatelné v Evropě a Asii.
1: Hele, to je pořád tenhle den jako zatmění slunce.
0: No, to bylo to zatmění jak u nás, tak v Evropě, víš, to je to samé. Mm-hmm. Protože já se domnívám, že 11. srpna nebylo zatmění jenom našeho slunce, jako tady v České republice.
1: Ale že bylo celkovýho zatmění.
0: Ale že to bylo asi to slunce, které se zatmělo i v Asii a v Evropě. To by mohlo být, ne?
1: To by mohlo být.
0: No, víš, 2003 nad vojenskými jednotkami v Afghánistánu převzalo kontrolu NATO. 1934 zachránění polárníka Richarda Barda po 136 dnech absolutní samoty si pro něho přijeli kolegové. 28. března 1934 zůstal na meteorologické stanici, aby tam sám strávil polární zimu. Blázen. No, ale lekce dějepisu. 11. srpna 1378 bitva u řeky Vože. V tento den ruské vojsko pod vedením moskevského knížete Dmitrie Ivanoviče, budoucího Donského, dosáhlo prvního významného vítězství nad silami Zlaté hordy. Ordaňský kníže Begiš vedl trestnou výpravu proti Moskvě. Dmitrij Ivanovič nečekal na nepřítele u hradeb, ale vyšel mu vstříc na březích řeky Vože, přítok řeky Oky. Ruské oddíly použili taktiku falešného ústupu a zasadili Ordaňským těžkou porážku. Toto vítězství se stalo důležitým milníkem. Ukázalo, že Ordaňskou jízdu lze porazit v otevřeném boji a stalo se předzvěstí bitvy u Kulíkova v roce 1380. Právě od bitvy u Vože se začala cesta k osvobození ruských zemí od Ordaňské nadvlády. A ještě před krátkých agenturních zpráv. Rusku nevyhovuje možnost zmrazení ukrajinského konfliktu. Je nutné odstranit základní příčiny této krize, prohlásil zástupce ministra zahraničí Ruska Michail Galuzin. Spojené státy přesměrovaly 55 lodí od doby, kdy obnovili námořní blokádu Iránu, uvedlo Centrum pro strategická vojenská studia. Akce Spojených států na Ukrajině nesouvisejí se snahou o mír, uvedl Michail Galuzin, Akce Spojených států na Ukrajině nesouvisejí se snahou o mír, uvedl Michail Galuzin. Mariňák ukrajinských ozbrojených sil předal ruským ozbrojeným silám tablet velitele obsahující informace o pohybu batalionu. Německo se ve vyšetřování případu teroristického útoku na Nord Stream pravděpodobně omezí na formální opatření, uvedla agentura TAS. A stálý zástupce Ruska při mezinárodních organizacích ve Vídni Michal Ulyanov odsoudil pokusy Francie obvinit Rusko z požáru v Evropské unii. Rusko v současné době zatím zůstává oddané dohodám, kterých bylo dosaženo v Anchráž, uvedl zástupce ministra zahraničí Ruska Galuzin. A více než... Vlastně mi to nejde. Více než 60 tisíc obyvatel Podněstří se přihlásilo k získání ruského občanství v zjednodušeném řízení, oznámil prezident Podněstřské Moldavské republiky Vadim Krasnoselský. Krize v Ceutě byla vyvolána Spojenými státy a Izraelem jako odplata Madridu. Tento názor vyjádřil pro agenturu TAS Enrique Arias Gil. Ropa unikla, nebo uniká z tankeru Caroline Bezenji, který je pod sankcemi a potápí se u pobřeží Ománu, informoval deník Arab News. Závěrečná fáze likvidace mezinárodní vesmírné stanice MKS je svěřena americké straně, uvedl Oleg Koponenko, ředitel Centra příprav kosmonautů jménem Jurije A. Gagarina. Petice s požadavkem na propuštění koho?
1: Někoho důležitýho?
0: No, počkej. Činy. Petice s požadavkem na propuštění novináře z FAZ za jeho slova o Rusích byla vytvořena v Německu. Uvádí se, že Martens, který během tiskové konference Vučiče a Zelenského v Bělehradě prohlásil o zabíjení Rusů, překročil hranice novinářské nestrannosti. Samotný reportér na platformě X nejenže od svých prohlášení neodstoupil, ale naopak je obhajoval a označil je za správné a nezbytné. Moskva považuje za možný scénář, kdy Západ poskytne Rusku právně závazné záruky bezpečnosti, uvedl v rozhovoru pro agenturu TAS Michal Galuzin. Moskva považuje za možný scénář, kdy Západ poskytne, více to nepíšou. Já si myslím, že to jsou jenom řeči, tohle, na to by nikde přistoupili. Činy Zelenského nenechávají Moskvě jinou možnost, než pokračovat ve speciální vojenské operaci, uvedl Galuzin. Jo, ten to hned negoval tímto. V Moskvě 41-letá obyvatelka porodila své 15. dítě. V rodině Rogových se narodila dívka, které dali jméno Věra. Manželé nyní vychovávají 15 dětí, 10 dcer a 5 synů, informovalo tiskové oddělení Moskevského ministerstva zdravotnictví. Rusko je otevřeno jakýmkoliv konstruktivním návrhům na řešení konfliktu na Ukrajině, které zohledňují legitimní zájmy Moskvy, uvedl zástupce ministra zahraničí Ruska Michal Galuzin. Celoruská federace atletiky VFLA podala žalobu na organizaci World Athletic u sportovního arbitrážního soudu kvůli sankcím, které byly proti ní uvaleny. Řecká hasičská jednotka bojuje s lesním požárem vzdáleným 30 km od Aten, informuje stanice RT News. A to je zajímavé, že tady k tomu víc třeba není. Jo. Tak já jsem o tom četl článek. Oni tam mají nějaké letadla, které můžou startovat, hasicí letadla, jo, které můžou startovat jenom pokud je teplota nižší než 38 stupňů, což bohužel není.
1: Takže ty letadla nemůžou vystartovat?
0: Takže ty letadla nemůžou jako to startovat, ale nemůžou fungovat. No a e, nasadili tam ruský letadla, Rusové jim tam pomáhají s hašením, kdy to letadlo může lítat do teploty 43 stupňů, ale posádky nalítaly 100 hodin, ta posádka nalítala 100 hodin, v podstatě nepřetržitýho provozu, asi se střídali, při teplotách 45 stupňů, a to letadlo pobere 12 tun vody, to je 12 kubíků cirka, že jo? Nabírá tu vodu v moři a těch 12 kubíků vody nabere během 14 vteřin. To znamená, ono jako začne přistávat na tu hladinu a už nabírá tu vodu a hned se zavře a zase vzletí. A tu vodu ještě navíc může nabírat za situace, kdy ty vlny jsou do 120 cm. To znamená, pokud jsou vlny metrový, 1,20 m, tak ještě pořád může takhle nabírat vodu a hasit. Takže tam víceméně děkovali Rusům, že nebejt nich, tak začaly hořet Atény, protože ono už to jakoby postupovalo, už to bylo na předměstí Atén, jo, ten požár.
1: Takže ale na jedné straně tady... Ale jinak o tom nikde nic nepíšou, že jo?
0: No, teď se nic nepíše. Jinak tady pochopitelně všude vykřikují, že to tam zapálili Rusové. Ale jak vidno, tak asi těžko, že?
1: Ne, to oni... Víš co, podle sebe soudím tebe. To je klasika, jo?
0: No, prostě. No, prostě blázní.
1: Prostě blázní, přesně tak, ano.
0: No. Tak. Čtu dál. Předseda francouzské strany Patriotové Florian Philippot považuje výzvy k zákazu vysílání pořadu Máša a medvěd za rusofobistickou hysterii. Rusofobní drsňáci den ode dne stále více propadají hysterii. Nyní chtějí zakázat animované filmy. Uvidíte, ve Francii někdo určitě navrhne uzavřít v parcích atrakce ruské horské dráhy.
1: Ruský kolo třeba.
0: No, všichni, kteří se podíleli na útocích na Belgorod a Nižné Kamsk, budou identifikováni a potrestáni, prohlásila Maria Zacharovová. Všechny nepřátelské a provokativní akce Moldavska budou dostatečně potrestány, uvedl v rozhovoru pro agenturu TAS Michal Galuzin. Kišiněv bezvýhradně plní protiruské požadavky Bruselu a vyhýbá se civilizované diplomatickému dialogu s Moskvou, prohlásil Michal Galuzin. Ozbrojené provokace Kyjeva a úřadu Moldavska proti Podněstří budou považovány za útok na Ruskou federaci, uvedl v rozhovoru pro agenturu TAS Michal Galuzin. V několika oblastech Jihoafrické republiky napadl sníh, což vedlo k uzavření silnic.

0: strana Jovanovič. Jižní Korea nebude dodávat smrtící zbraně na Ukrajinu, informovala agentura Yonhap s odvoláním na vysoce postaveného představitele ministerstva zahraničí Jižní Koreje. Ústavní soud Ruské federace zakázal straně Jabloko účastnit se voleb do státní dumy na základě žaloby strany Rodina, informuje korespondent agentury TASS ze soudní síně. Rusko je připraveno rozvíjet pragmatické vztahy s Gruzií, uvedl v rozhovoru pro agenturu TASS zástupce ministra zahraničí Ruska Michail Galuzin. Kyjev záměrně útočil na místa, bydliště a práce zástupců zemí přátelských Rusku, aby narušil bratrské vztahy, uvedla Maria Zacharovová. Částečné zatmění slunce v České republice 2026. Na obloze 12. srpna 2026 dojde k zatmění slunce, bude jen částečné. Ale panovat budou příznivé pozorovací podmínky. Kromě toho mohou po setmění sledovat také meteorický roj Perseid. Já jsem Prah Pride. Už jsem se lék.
1: Ježiš, to snad ne, to už snad skončilo, prosím tě, ne?
0: Měsíc,
1: tato obludnost.
0: Měsíc začne zakrývat sluneční kotouč přibližně v 19 hodin a 18 minut. Největší fáze zatmění nastane kolem 20 hodin 10 minut, kdy měsíc zakryje více než 88,5% slunce. Nejlepší podmínky pro následovné pozorování Perseid nastanou ve druhé polovině noci na 13. srpna a nad ránem. Díky tomu, že bude měsíc vnovu,
1: to je nejmenší,
0: budou podmínky pro jejich pozorování mimořádně příznivé. V střední Evropě se úplná zatmění prakticky téměř vyhýbají. Pražané mohli tento úkaz pozorovat naposledy 12. května, to zase nebyla ty, 12. května 1706 a další nás
1: ne,
0: Čechy,
1: to určitě ne.
0: A další nás Čechy čeká až 7. října 2135, kdy pás totality, bude totalita, člověče, kdy pás totality bude probíhat 30 km severně od Prahy. Jakožto občané Habsburské monarchie měli naši předkové ještě možnost pozorovat úplné zatmění slunce 8. července roku 1842. Částečné zatmění slunce bylo na našem území naposledy pozorovatelné 29. března 2025.
1: Jo, to něco bylo, to máš pravdu, to si jako nějaký matný vybavu.
0: Psali, že před rokem, viď? Před 100 lety, já už jsem z toho úplně blbej. No nic,
1: je,
0: tak...
1: ale to je furt samý zatmění a aby hlavně, aby se někomu rozsvítilo. Nic, já to tady stejně neuvidím. A stejně bych se na to nedívala, protože se prej na to nemáme dívat.
0: Aby ti ďábel nevypálil oči.
1: Asi tak, no. Tyhle věci já úplně jako nesleduju, jako tohle. Jo, jako že se nějak hejbe měsíc, to asi jo, protože blbě se mi spí, když je úplněk, to je fakt. Nevím, jestli to třeba není jako, že si člověk jako to sugeruje, jako nebo nevím.
0: Jako člověk v tísni, jako jo.
1: No to určitě ne. To jako, ten určitě ne. Ale
0: ten
1: nevím,
0: to nebude.
1: No, ale člověk v tísni určitě si nevsugeruje, že by mu měsíc něco způsobil. To je tak strašná organizace, že jako... Teď jsem zrovna nedávno někde četla, že zase prostě spousta těch lidí, co jim platí, že jo, ty dary a podobně, takže vůbec netuší, čím se člověk v tísni zabývá, co se děje nebo neděje.
0: No jo, to víš.
1: A nevysvětlíš jim to. Nevysvětlíš.
0: Nevysvětlíš jim to.
1: Chtějí být klamáni. No.

0: No, děvče, to víš,
1: Kolik,
0: tak počkej, tak...
1: no, kdybys viděl, kolik já takových darů jsem viděla i od lidí, jo, když jim dělám daňový přiznání, o kterých vím, že prostě neoplývají penězma jako nějak extrémně, jo.
0: A
1: No,
0: přesto
1: oni
0: posílají.
1: opravdu, jo. Dokonce někteří to mají nastavený i jako trvalý příkazy. Prostě
0: Tak to
1: ne.
0: jsou trvale hloupí lidé. No jo, vidíš to.
1: No, asi
0: No
1: tak,
0: tak
1: no.
0: můžeme si teda pustit ten příspěvek.
1: Už se ti to podařilo.
0: Páně, ne? Chytrý kluk, ne? O co jde?
1: Mně se tady neustále nedaří utrhnout víčko od plastové lahve, tak jenom doufám, že to tady někde nevyleju, protože opravdu a se mi to podařilo.
0: No, to je těžký, tak počkej. Tak.
1: To je s tebou těžký.
0: Ty neslyšíš ten příspěvek? Bys to asi mohla mít šanci slyšet.
2: Přátelé, všechny vás
1: jo.
2: Zdravím, podovolené, plná energie a síly. Děkuju, že mě sledujete. No a já pokračuju v tom, co jsem vám slíbila. A to je, že jsem se obrátila na ředitele České pošty ohledně toho, jak řeší případ politického náměstka Víta Rakušana, který nebyl jenom politickým náměstkem, ale byl také místopředsedou dozorčí rady České pošty. A byl podle zákona ve střetu zájmu a za toho místopředsedu dozorčí rady České pošty pobíral neoprávněně měsíčně odměnu 60 tisíc korun měsíčně a České poště tím způsobil škodu okolo 2 milionů korun. Pane ředitel mě to nedávno potvrdil, že byl politický náměstek Víta Rakušana ve střetu zájmu, no a že si ještě obrátil na ministerstvo spravedlnosti, který má zákon ve své kompetenci a že po nich žádá stanovisko. Takže já se pana ředitele v tuhle chvíli ptám, jestli už to stanovisko od ministerstva spravedlnosti obdržel, zda bych ho mohla dostat a zda tedy Česká pošta, státní podnik, v tom dělá patřičné právní kroky ohledně tohoto neoprávněného obohacení a prakticky neoprávněného pobírání finančních prostředků. Musím říct, že vám všem děkuju za reakce na tuto tolik jako pochopitelnou věc, která se děla, co je pro mě nepochopitelné, ale možná i trochu pochopitelné, že žádné médium to nenapsalo. Vůbec nikoho to nezajímalo, že 33 měsíců tady byl někdo ve střetu zájmu a pobíral tady neoprávněně nemalou odměnu v částce 60 tisíc korun měsíčně. Že se nikdo nezeptal Víta Rakušana, co na to říká, jestli to ministerstvo vnitra vědělo, když tam má přece aparát, právní odbor, který se k té skutečnosti, že když se někdo stal politickým náměstkem, tak určitě k tomu nějaký právní rozbor dával. Moc mě to nepřekvapuje, z druhé strany vám slibuju, že to dotáhnu, budu se o to zajímat, protože co mě trošičku znepokuje, že tam je nějaká promlčitelnost v nějaké chvíli, takže proto je nutné na to dupat, sledovat to a aby opravdu ta Česká pošta v té věci byla aktivní. Mějte se všichni moc hezky, držte nám palce.
0: Kolik takových rozkrádaček? To byla Jana Mračková, Jana Mračková, Vildu, ne, myslím, Vildu Majerová.
1: No, já vím, to má jako strašně složitý jméno.
0: No právě, teď ona má jméno, že ho neumíme ani přečíst.
1: Představ si ho nepamatujeme, asi přečíst bychom to
0: Vildu
1: měli.
0: Mecová,
1: jo, ale...
0: ona je Vildu Mecová.
1: Vildu Mecová, ano.
0: Abych ji nekomolil.
1: Prosím tě, ale já nevím, jestli jsi to zaznamenal, jako jo. Ale dneska jsem to já chytla na internetu, na novinka, že zemřel ten bývalý ředitel České pošty.
0: To jsem nechyt, já vím, že včera zemřel v den svých 94. narozenin.
1: Ano.
0: Velký spisovatel Vladimír Páral.
1: Páral.
0: Takže nechal za sebou velká díla. Já si pamatuju, on byl takový, jak bych to řekl, já bych ho přirovnal k takovému selskému spisovateli. Mm-hmm. Protože on ten život popisoval z toho úhlu pohledu bez nějakých obezliček, i s těma vulgaritama, jak prostě ty, jo, a s těma sprostiárnama, jak ten život plyne. Vezměme si třeba, já vím, že když jsem byl na střední, tak jsme šli do knihovny a to byl vlastně víceméně zakázaný Páralův film, jo. Mladý muž a bílá velryba. Hlavní roli tam stvárnil Eduard Cupák a Ivan Vyskočil. Mhm. On tam taky potom jako zemřel a to je zajímavý, taky zajímavý film, prostě je to z chemičky, je to z prostředí ústecké chemičky hlavně. Takže tenkrát nás, náš pan profesor na češtinu, tak nás vzal do městské knihovny v Chomutově. Na tenhle ten film, ten nám tam promítli. A až teprve s odstupem doby jsem zjistil, že vlastně ten film v tu dobu byl trezorový, jo.
1: A protože, tak to bylo docela fajn.
0: No, tak on ukazoval na takový slabiny některých věcí, no. Ale...
1: Jo, to jsem zaregistrovala, že zemřel, no.
0: Vrátím ale se tady k tomu, jenom prosím tě, chtěl jsem říct, ještě než, jestli si najdeš ten článek, chtěl jsem říct, že takovýhle jako rozkrádaček těch společných peněz budeme zaznamenávat čím dál tím víc. Ono se řekne 60 tisíc měsíčně, nejsou velký peníze. Jenomže třeba pro člověka, který jezdí kamionem a musí si těch 60 tisíc vyjezdit za těch těžkých podmínek, který má, tak ty peníze mají nějakou cenu. A tady někdo to dostává neoprávněně, jenom proto, že sedí na nějaký židli, jo, někde. Jako další napřilepšenou k tomu, co už má. No a pochopitelně za vším hledej ODS, že jo. Takže kradl včera, krade dnes, je to člen ODS, jo.
1: No, ne-li předseda ještě. No. Jako to se taky... Ne, ale já s tou poštou, jo, jako já jsem nad tím tak dneska přemýšlela, protože já jsem tu zprávu zaznamenala ráno, tak jsem to jenom přejela očima, říkám, sakra, no.
0: A kolik zda... mu bylo, prosím,
1: počkej,
0: mě, Mišo?
1: Prosím tě, bylo mu 51 let.
0: Aha.
1: A v celku takovej hezký člověk to byl a já jsem jenom to tak jako viděla a říkám, sakra, jsem se s ním asi možná někdy někde viděla, hele, nevím, nic, pustila jsem to z hlavy a pak jsem o tom tak jako přemýšlela a když jsme odpoledne byli na koupáku, tak mi Martin povídá, tyjo, představ si, on zemřel ten bývalý předseda, nebo bývalý ředitel pošty a povídá mi, shodou okolností si myslím, no prosím tě, jako na velmi rychlou, vážnou nemoc. No, tak v dnešní době prostě rakovin přibývá všechno. No ale začali jsme se o tom spolu bavit a oba dva jsme dospěli k závěru. Tak jako ta pošta, no, ty jsi na to šel z té strany toho, těch 60 tisíc přilepšení, že jo? No ale tak třeba byl nepohodlný, viď? Třeba,
0: myslíš,
1: já
0: že
1: nevím.
0: Myslíš, mluvit, jako jo?
1: Určitě. A já potom, když jsem si ten článek celý rozklikla a přečetla jsem si to, tak jsem vlastně zjistila, že jsem se s tímhle člověkem kdysi vávějc spotkala, protože tam v tom jeho životopisu bylo napsáno, že dělal pro firmu Oracle, pro kterou jsem já taky dělala, takže my jsme se vlastně i potkali. Takže jsem pak jako říkala, aha, tak proto mě byl na tu první dobrou jako povědomý, že jo. Mm-hmm. Ale samozřejmě mohl onemocnět, víme všichni, jak to bylo s očkováním, jak to je s očkováním proti covidu, ty lidi padají jako švestky, mohl být nemocný, ale mohl být i nepohodlný.
0: No, mohl být, jo? Mohl být očkovaný a protože mohl začít být nepohodlný, mm-hmm. tak se u něho tak se u něho zmáčklo tlačítko aktivace.
1: Hmm. I to může být.
0: Ale někde přesně spolu rozeberem.
1: Přesně tak.
0: Teď se mě líbí, jo? Víš, teď se mě líbí, jak na té alternativě, jak ty lidi jako o tom záblesku, víš, záblesk. Jo.
1: Tak nezapomeň, že by to mělo být teď někdy, ne?
0: No počkej, to je, já ti něco chci říct k tomu.
1: No.
0: Lidi, co chodí do kostela a slepě věří panu faráři, tak chodí do toho kostela se modlit a jsou oddaní Bohu, protože předpokládají, že budou spaseni.
1: No, asi
0: oni, oni nechápou, že pod výrazem spasení může být také, že mohou být požráni. Jo. Takže ta jejich energie má být pochopitelně jaksi určena parazitům, aby z ní mohli vyžít. No a já jsem se dneska dostal k takovým zajímavým informacím. No, totiž, co je to záblesk? Záblesk je většinou vyvolán, nebo záblesk jako takovej, je vlastně prudké uvolnění velkého množství energie.
1: Třeba blesk.
0: No, nebo třeba elektromagnetický puls. Jo? Elektromagnetický puls můžeš vnímat jako velký záblesk. Takové to velké prudké uvolnění energie může mít za následek zastavení vibrování, čili jaksi totální zastavení vibrací. Když u tvého fyzického těla, protože NASA teďko, ne NASA, počkej, CIA odtajnila dokument, který ano, je docela ano, starý, že... a ten dokument potvrzuje to, co my tady celou dobu říkáme,
1: ano.
0: Že fyzické tělo je v podstatě jenom zhluk vibrující energie, která na principu té energie nějakých informací, čili dejme tomu forma, tvar, vlastnosti. Takže lidské i zvířecí a každé živé tělo je v podstatě jenom vibrující zhluk. Jo? To znamená,
1: Četla
0: že když...
1: To.
0: No a to je oficiálně dneska, už to není jako vymysl nějakých ezoteriků nebo nějakých lidí našeho typu, ale je to potvrzeno prostě, jo? Přesto, že to tělo, můžeš do něj píchat injekce, může tě pěkně bolet. No a že frekvenčním ovlivňováním můžeš řídit procesy v tom těle. Jak zdravotní, tak pochopitelně můžeš řídit procesy informační, co si mají myslet, jak mají reagovat. Můžeš jim tedy vytvářet myšlenková schémata a procesy. Na to se používají psí zbraně a takovéto věci už dávno, dávno. 5G sítě a tak dál. K ovlivňování vlastně fungování těch subjektů, které jsou tvořeny tímto. Pokud se bavíme o opravdových lidech, tak opravdoví lidé, kristovští lidé, tak ty to mají, ty jsou trošku, řeknu, co do toho těsta složitější, protože pokud jsou napojeni na svoje mateřské nebo rodové, nebo chceme-li existenční zdroje, tak jsou tyhle ty věci ovlivňovací trošku složitější. Pokud nemají přísun těchto ochranných prvků, když to takhle nazvu, no tak jsou velmi snadno ovladatelní jakýmkoliv směrem.
1: Lapitální.
0: No, takže představ si velký záblesk,
1: ano.
0: Který ale nespůsobí jakýsi vzestup, posun, změnu prostředí. Pouze ten záblesk zastaví vibrace.
1: Co se tak asi stane?
0: To znamená, že v tu chvíli všechno, co vibrovalo, ztratí vibrace, tedy zemře. Stane se to pouze hromadou té té naprogramované energie, která ale už není schopna v úvozovkách žít. Jo? No a to pak jenom se dá spotřebovat jako energie, nebo přetvoří se to jako energie na nějakou primární energii. Kdyby tady mohly být ty spasitele, tak ji spasou. Takže pokud někdo zase začne tady bájit o nějakých záblescích,
1: tak... No, tak teď... Naposledy, to je tuším, teďka viděli, aktuální, ne?
0: Naposledy viděli velký záblesk v Hirošimě a v Nagasaki.
1: Uh-huh. A to taky nebylo moc dobrý.
0: To bylo v malém, jo? Uh-huh. A tak dále. Čili to jenom tak, aby jsme si oživili některé věci a dali jsme to trochu do souvislostí, že ne vždycky... pod tím pojmem, co lidé by rádi měli, tak ono tam ne vždycky se nalézá. Jako jo. A bývá to i životu nebezpečné. Leckdy. Mám tady Andreje Babiše a Kateřinu Perknerovou. Tak si je pojďme si je poslechnout. Rozvinou zajímavé téma. Trošku se vrátíme zpět, aby jsme si nastínili určitý typ zvěrstva.
3: Hlavní problém pana prezidenta je, že on si vykládá ústavu, jak chce. A já jsem byl velice tolerantní a jsem mu ustupoval. První věc, kde si vyložil velice nesprávně, je, že mě odmítl jmenovat premiérem bez nějakých podmínek. A vymyslel si, protože tam má hordu právníků kolem sebe, který se tváří jako nezávislí, přitom dělají...
4: Dobrých právníků, evidentně dobrých, ano.
3: Ne, nejsou dobrý, protože není to pravda. A podle ústavy měl mě jmenovat bez toho, aby trval na vyřešení konfliktu zájmu. Ale já jsem nechtěl jít do sporu, nechtěl. Takže jsem ustoupil. Trpělivě jsem snášel tyhle nepravosti a ustoupil jsem. Druhá věc bylo, že odmítl jmenovat Turka ministrem. Ano. A problém je,
4: že... Měl jsem podat kompetenční žalobu.
3: Ano, tak by to asi dopadlo stejně a nebudeme tady řešit, kdo je v ústavním soudu a jak to všechno funguje, to skutečně nechci. Ale já jsem měl nějakou dohodu s panem prezidentem a já jsem mu řekl, že ten střet zájmu, když už teda si to vymyslel, že řeknu jemu. Jo? Problém pana prezidenta je, že jeho okolí mění jeho názory. A potom si vymysleli, že jsem to měl slíbit veřejně.
0: No, to je jedna část té prolhanosti toho skvotera z Hradčanská 1. Protože teď, jestli jsi nechytla tu novinku, já vím, že jsi nadovolený, ale teď to trochu graduje ten spor mezi vládou a Hradem.
1: Ne, tohle jsem nějak úplně nezachytila.
0: No,
1: to...
0: protože lhář z Hradčanská 1 lže v tom ohledu, že Kolář je jeho nějaký známej, ale že není v nějakémkoliv pracovním vztahu jako s Hradem.
1: Jako, že tam nemá
0: není
1: žádný...
0: Že není mm-hmm. jeho oficiální poradce.
1: Aha.
0: Načež Macinka vytáhl kalibr, že když řešil jeho SMSky, tak nazýval Koláře svým poradcem.
1: Poradcem, ano, ano.
0: Najednou Kolář poradce není. Jana Zvirtek-Hamplová vytáhla, dohledala pracovní smlouvu, podle který Kolář je ve vztahu s Hradem jako poradce. Takže zase Pávek lže, jo. Prostě.
1: No ne, čili... no, tak jako on no ale... bude mlžit, že jo, aby v tom udělal zmatek.
0: No ale
1: a
0: proč...
1: pár lidí nad tím mávne no... rukou, že jo, řekne dobře.
0: Ale víš, proč to říkám? Říkám to proto, že ta kauza, která tady je nová, je, že Kolář se nechal slyšet, ať se Babiš uklidní, nebo prezident odvolá vládu, včetně premiéra. Odvolá ministry vlády. Jako.
1: Že prostě,
0: a já jsem to tady říkal, že on k tomu
1: to nemá obdobu, jako. Ne, to je neskutečný.
0: Já jsem to říkal, že on je schopný jít až takhle daleko, jako.
1: Ne, to... Když nebudete poslouchat, když nebudete se chovat tak, jak já chci, tak já vás všechny odvolám. Do jednoho. Do jednoho. Hele, ale já jsem... Neměla jsem na to čas, jo, ale lítá někde po sítích nějaký dokument. Dokonce si myslím, jestli to nebylo i od paní Bobošíkový, jak ten skvoter Račanská jedna, jak mu říkáš, tak jak trápil tu svoji bývalou ženu, jo.
0: No
1: ale neměla jsem čas si to jako poslechnout.
0: No, trápil. Tak. Minimálně podváděl, že jo, s tou...
1: S tou druhou.
0: Ne, počkej, já teďko hledám, protože ona přeci řekla, že nechce, aby byla nazývána první dámou, ne, tak jako, že jí mají říkat asi jako manželka. Takhle, já bych řekl, že bychom jí měli nazývat vydržovaná partnerka prezidenta, který nemá ani na to, aby jí oblík. Republika se musí skládat na její ošacení. Víš?
1: Mohli bychom jí říkat milostivá paní. To už jsme to taky jednou měli přeci.
0: Jo. No tak Jana Zvrtek-Hamplová píše... Je Petr Kolář skutečně legitimním poradcem prezidenta republiky s řádně uzavřenou pracovní smlouvou? Ne, je takzvaným přítelem po boku, jak ho nazval sám prezident. Není prý zaměstnanec, nemá proto ani bezpečnostní prověrku, předpokládám, nebere ani plat, ani jiné odměny. Celou tu dobu, co se pohybuje tento člověk kolem prezidenta republiky, se ptám, zda to vše dělá jako své hobby ve volném čase. Podobný vztah totiž není standardní. Lidé bez jakéhokoliv právního statusu, za to s o to větším vlivem, nemají vedle hlavy státu, co dělat. Je to, jako by si starosta usadil na radnici jen tak svého kamaráda a poslouchal ho na slovo. K vaší otázce. Ano, Petr Kolář podle mne premiérovi vyhrožuje. Jako první si k tomu dovolil vyložit českou ústavu takto. Za koho mluví a kdo ho vlastně celé ty roky platí, nám ale prozatím neřekl a patrně neřekne. To vnímám jako velké nebezpečí kolem hlavy státu. Doufám, má o něm tyto informace alespoň Petr Pavel, když se řídí jeho radami, dodala Hamplová. Tak pardon, já jsem trošku se předběh, takže Jana Zvrtek-Hamplová neřekla, že má uzavřenou smlouvu. Ale svým poradcem ho nazýval už v době kampaně a potom v době, kdy se řešil Masinka se SMS-kama, tak ho nazýval sám velký skvoter. Počkej, jenom ti přečtu, co on napsal. Babiš by měl brzdit, vzkázal premiérovi přítel po boku prezidenta Petra Pavla. Petr Kolář odkázal se přitom na teorie, že prezident by podle ústavy mohl přímo odvolat vládu nebo některého z ministrů.
1: Strašný.
0: Tak když jmenuje, že... tak může všechno, ne? Teď zavádí nové
1: jako
0: pořádky.
1: Strašně zajímalo, jako, jestli jako nikoho jako ještě nenapadlo prostě fakt to vyzkoumat, z jaký postu nebo z jaký pozice on tam jako vystupuje.
0: No počkej,
1: jako ani ten Babiš, jakože prostě se nezeptá dobře, tak jako pane Koláři, kdo jste vy, jako co tam děláte, jakou tam máte pozici, ale nevím.
0: Bylo by potřeba svolat Bezpečnostní radu státu a oficiálně nechat vyjádřit pana Skvotera, kdo je to ten Petr Kolář, jaký má mandát v podstatě a z čeho vyplývá jeho mandát, aby tady víceméně jako hovořil do vedení státu, jo. My víme, jak to je, že jo. My víme, jak to je.
1: No přesně tak, my to víme všichni, že jo.
0: On je, on je agent CIA, on je navíc ještě vydíraný agent CIA, protože on měl velký problém, že tenkrát se zapletl s drogovýma chlapcema, když byl jako velvyslanec v těch zemích. Takže tam ho pochopitelně zverbovali. Stejně jako Pávek, tak je taky agent CIA. No tak oni nám tady udělali, oni nám tady vlastně celou dobu dělají agenturní práci pro cizí mocnost. Na to tuším je paragraf, ne?
1: No, docela dost velký.
0: Myslí velký, ale rozhodně by se hodil ho využít.
1: No, ne, proto mi je to furt divný, že si jako, víš, že ho tam tak jako nechávají, jako, že nic, nic se to neděje, prostě všechno je sluncem zalitý. Já nevím. No. A třeba no, jsou jiné si... věci na starosti, no.
0: Dáme si ještě jednou Andreje Babiše. Je to tuším z doby předvolební kampaně, ale já se dneska chci vracet jako k některým věcem z toho důvodu, že prostě lidem trošku ubývá paměť, jo. A je dobré prostě některé věci si připomenout. A taky si připomenout tu pozici, kterou dál jakoby vláda hájí pořád. Andrej Babiš každý týden skládá veřejně účty z toho, co dělá vláda, čím se zaobírá, na čem makají. Zatímco Fialova vláda tady rozhazovala peníze ve velké tajnosti, a když byla schůze poslanecké sněmovny, tak tam ani nepřišli. Jako jo. Takže opovrhovali parlamentem. No tak máme tady takový ten, takovou tu, jak bych to řekl, takovou tu debatu, ze které nám ledacos taky vypadne.
3: Nemáme peníze tady pro naše lidi a náš program je pro lepší život občanů České republiky. My nemáme program.
5: Děkuji za tady... tu jasnou odpověď.
6: To je...
5: Moment, pane premiére, tady... dávám prostor k reakci.
3: My
5: nechme
3: tady
5: to Andreje Babiše do...
3: nejsme na Ukrajině, paní redaktorko, my jsme v České republice. My máme program pro lidi České republiky. My jsme se postarali o uprchlíky. My jsme byli jediný jako hnutí, které jsme dali peníze. Já osobně jsem zachránil 1000 volinských Čechů, dal jsem řidičím 65 000 euro v keši. Jediný jsme pomáhali. Jediný jsem byl na hranici ukrajinsko-slovenské. Podporovali jsme Dom dobra, podporovali jsme, ale zkrátka, když oni zadlužili za 4 roky 1200 miliard, tak a nejsou peníze a zdravotní pojišťovny už nemají peníze na centrové léky, tak my potřebujeme peníze pro naše lidi, pro občany České republiky. Ještě jednou, pan Fiala si nerozumí, co jsem řekl. Česká republika posílá 60 miliard každý rok do evropského rozpočtu. Evropská unie poskytuje ve stovkách miliard euro pomoc Ukrajině. Tak já nevím, co je na tom nepochopitelného. Tahle vláda, čtyři roky strašila válko, mluvila o válce, mluvila o Ukrajině a
5: pánové,
3: nemluvila o občanech
5: vám.
3: České republiky, protože
5: vám,
3: danila
6: jsme o
3: a ničila
6: tom, jak
3: jejich
6: bezpečnost.
1: Život. Jo, to byl předvolební, ano, to máš pravdu.
0: Ty archivy jsou svinstvo, veď.
1: Je to takový, jako.
0: No, a teď tady vidíme, jak...
1: To víš, no.
0: Teď tady, Míšo, vidíme dnes a denně, jak ty, kteří se tady starali o to obrovské zadlužení, ti, kteří jsou namočeni v tolika kauzách, jo, ti, kteří mají máslo na hlavě, takový Hřibové a další, kteří zničili úplně život v Praze, jo,
1: no,
0: z hlediska to... dopravy a se všema důsledkama, který to má, mají tu drzost vystupovat někde na veřejnosti a i kdyby oprávněně cokoliv kritizovat, oni nejsou v pozici, ze které by mohli byť třeba i oprávněně kritizovat, protože oni k tomu ztratili mandát tím, co oni prováděli a jak nekompetentně, jak diletantsky a s jakou touhou krást to tady vedli. A jedno, jestli v Praze nebo na úrovni státu.
1: Jo, přesně tak.
0: Pojďme si dát Tomia Okamuru, který to trošku Hřibovi vysvětluje.
6: Předseda ŽIP z Pirátů neustále mluví o bydlení. Tak já tady mám citát hlavního ekonoma Trinity Bank Lukáše Kovandy, že Piráti způsobili škodu až 14
5: pán,
6: miliard
5: korun. Pane Okamuru, prosím, neodklaníte se mi od tématu, je vás
6: ale
5: tady 6, když se mi to tady...
6: Opakovaně jste mu neskákal do řeči, když mluvil o bydlení.
5: Opakovaně jsem mu skočila do řeči a ještě možná skočím, dělám to tak všem, pokud se mi odkláníte od bydlení.
6: Větičky, no.
5: Prosím, velmi krátká reakce. Já jsem vás chtěla
6: jo, jako dostat
5: větičky, zpátky a k tomu,
6: ještě bych zareagoval na jednu věc. To znamená, vy jste způsobili tím, že jste zkazili digitalizaci škodu potichoučku. 38 milionů korun, neskákejte mezi
5: sebe. Pánové, prosím, když budete mluvit přes sebe, nikdo vám nebude rozumět.
6: Žibe, vydržte to. 38 milionů korun, vy jste způsobili škodu, zastavili jste stavební řízení a my teď přicházíme, neskákejte mi do řeči.
7: Tak neříkejte
6: jo, vy to děláte schválně, aby mě diváci neslyšeli. Tak mi neskákejte do řeči, vydržte to. A my přicházíme s novým stavebním zákonem, kde například v Praze, jednu větu jenom, stavební řízení dneska trvá 8 až 9 let. A u nás, díky tomu našemu zákonu, se to může zkrátit až na rok, aby se hodně stavělo a ceny bydlení šly dolů a byly dostupnější. Druhá
5: věc na pana Rakušana, velmi krátce, prosím,
6: a ještě velmi krátce na pana Rakušana. Vy se tady tváříte jako pravda a láska, přitom vy jste byl právě, jste prohrál soud, ministerstvo vnitra pod vaším vedením, že jste podvodně zmanipulovaně dával SPD v roce 2022 do zprávy extremismu a potvrdilo se to, že jste zneužíval ministerstvo vnitra pro politický boj spolu s fialovou vládou, protože ta tu zprávu extremismu brala na vědomí a teď jste odsouzený za to, že jste zneužívali ministerstvo vnitra proti nepohodlným názorům a proti nepohodlným
5: politické konkurenci. Pane Okamuro, odkláníte se mi od tématu. Děkuji.
0: No jo, to, jako kdyby některé věci nesměly zaznívat, že?
1: Víte, jako kdyby něco bylo jako buďte ticho, neříkejte to.
0: A všimla jsi, jakou taktiku používají Piráti, a už to je sleduju další dobu. Oni prostě, když někdo mluví a začne mluvit...
1: Skáčou.
0: Tak začnou mlít do toho tak, že ty nerozumíš tomu, co vlastně ten dotyčný říká. Jo. On do toho tam něco mumlá, to je pravda. Tváří se jak totální nabob. To je vlastně na přezdržku, tenhle ten člověk.
1: Ne, jako Hřib, co proved u nás s tou dopravou a vůbec se vším to, já nevím, se v tom vyžívá, jo, to je úplně, a ještě až na tom muzeu začnou jezdit ty tramvaje, já jsem zvědavá, kolik mrtvejch tam bude, jo. To opravdu...
0: No tak... Zatím tam ještě mrtví nejsou, tak...
1: Víš co, ale možná jenom v fuzovkách nejsou, nebo oni jsou, jo. Protože tam jezdila tramvaj, 11. Ta 11 jezdí od nás přes IPAK, IP Pavlova, jezdila směrem na muzeum, dál pak na Vinohradskou. Tam podél té trasy byly nějaké obchody, které fungovaly, ty lidi vystupovali, nastupovali, koupili si tam kytku, koupili si tam prostě, bylo tam papírnictví, byly tam nějaké další věci. 2/3 těch obchodů, díky tomu, že tu tramvaj odklonili, tak zkrachovali. Jo?
0: Tam takhle, na tom... takhle se to řídí v Praze.
1: Přesně tak.
0: Chápeš?
1: Jo? Jo, jde třeba o pitomí papírnictví, o pitomí kytky, nebo o pitomí potraviny, by se dalo říct. Ale přesně tohle. Na 3 roky odklonili úplně život z té ulice. A tam není nic, tam je mrtvo.
0: To je, viď? A žádná kompenzace.
1: Nic? Vůbec, jako.
0: Tak počkej, pustíme si dalšího gaunera, jo? Chceš?
1: Nebo jo, spíš o gaunerovi.
0: Takhle, o gaunerovi. No. Pustíme si o gaunerovi, jo? On se vždycky tváří, jak další nabob.
8: Tohle si teda poslechněte. Petr Fiala se nechal tento týden slyšet, cituji, věřím nezávislost české justice, stejně tak věřím, že Pavel Blažek se žádného trestného činu úmyslně nedopustil. Takže Petr Fiala prý věří v nezávislost justice, ale ještě před rozhodnutím soudu už ví, že se jeho dlouholetý spojenec Pavel Blažek ničeho úmyslně nedopustil. O vině a nevině nerozhoduje politik, ani vedení ODS, ale soud. Pavel Blažek je obžalován, to je realita. Pane Fialo, nechte justici pracovat a nevysílejte jí signály, jak má v kauze ODS rozhodnout.
0: To je, když jsi mluvila o tom řediteli pošty, jo? Pochopitelně v kauze Dozimetr už umřelo tuším 5 nebo 6 lidí.
1: No já jako právě jenom jsem tam tím jako mířila, jestli náhodou jako... To s tím to taky je, trošku no, nesouvisí.
0: No to, asi jo, asi to nebude jenom tak. Jo. Tak uvidíme, no, třeba se pletem. No, to se to ukáže. Toto je malá země, takže naštěstí všechno včas praskne.
1: Jako, vím, že jako pár přátelství doby mám, tak se můžu zeptat, co a jak se s ním stalo a tak. Jako. Psali tam, že to byla krátká, těžká nemoc. No. Dneska jako krátká, těžká nemoc, to je jednoduchý, že jo?
0: Asi víme, co to může být, že? A ještě se vrátíme zpátky k tomu střetu zájmu Andreje Babiše. Jestli si vzpomínáš, co já jsem tady o tom říkal, jo? Tak úplně stejně o tom v podstatě mluví Jindřich Reichl. Tady v tom rozhovoru a zase to o něčem vypovídá, co se týká jakoby Hradu, jo? Jak vlastně tyko zpětně se ukazuje, že oni byli škodiči od samého prvopočátku. Od samého prvopočátku dělali všechno proto, aby zabránili tomu Babišovi vůbec něco a cokoliv udělat.
7: Víte, na co myslím, na to, jak se na to dívají diváci a říkají si, jestli si tady z nich děláme legraci. Tady proběhly volby, ty volby nějak dopadly a ti lidé vůbec nerozumí tomu, co vy tady vykládáte. Prostě ti lidé čekají, že bude tady sestavena vláda, já s těmi lidmi komunikuji velmi intenzivně a oni vůbec nerozumí tomu, co vy tady předvádíte. Podívejte se, ten nález ústavního soudu říká také jedno, prosím, teď... Nález ústavního soudu říká také to, že ty povinnosti vznikají až po jmenování premiérem. Do té doby žádné povinnosti řešit ten střet zájmu nemá. Ale já půjdu ještě dál. Tady žádný střet zájmů není. Není. Já ten zákon tady vytištěný mám, pane Bartošku, na rozdíl od vás ho dokonce i znám. Podívejte se, paragraf 4 jasně říká, že ve střetu zájmu je ten, kdo podniká, anebo kdo je členem statutárních orgánů těch firem. Andrej Babiš není ani jedno z toho. Naopak paragraf 4b a 4c říká, že pokud má dotyčný člen vlády majetkovou účast v nějaké firmě vyšší než 25%, tak v takový okamžik nemůže ta firma inkasovat žádné dotace ani žádné subvence a nemůže se účastnit ani veřejných zakázek. Tedy za prvé, je možné a zákonem výslovně přípustné, aby člen vlády vlastnil 100% kapitálu jakékoliv firmy. Za druhé, není pravda, že by v tu chvíli rozhodoval o výši té dotace, protože taková firma by v tu chvíli žádnou dotaci dostat nemohla. Jinými slovy, pokud bude Andrej Babiš jmenován premiérem, Agrofert nemůže dostat ani korunu na dotacích a žádný střet zájmu neexistuje. Takhle je to jednoduché. Pojďte jmenovat Andrej Babiše premiérem a pojďte tady přestat hrát tuhle zdržovací taktiku s nějakými mimořádnými schůzemi.
0: Ten zákon oni úplně otočili na ruby, zamotali do toho ještě nějaké další věci a tvrdili, že nastane něco, co zákon vylučoval, že nastat nemůže. Jo. A jak říkal předtím v tom předchozím rozhovoru Andrej Babiš, dohodl se s prezidentem, že teda to udělá, byť to není jeho povinnost. A oni stejně byli tak sprostí, že stejně to odstřelovali, jakože to je nedostatečné. Kdyby Babiš neudělal vůbec nic, tak v tom střetu zájmu stejně nemohl být.
1: Jo, přesně tak. Jako.
0: Jo, takže a oni pořád do toho šijou. Jo. Vytvářejí tady iluzi nějaké kriminality u někoho, kde ta kriminalita není. A podle mě tím zakrývají vlastně...
1: Musí, ano, přesně, oni tím svoje, musí zakrývat.
0: To svoje nehorázný loupeže, ty svoje nájezdy na ten státní rozpočet, za to budou pikat prostě, jo. To, ať se jim to líbí nebo ne, za to ponesou odpovědnost a já se budu fakt z toho radovat a budu se z toho těšit. Nejsem zlomyslný, ale tohle, ať si někdo odskáče prostě. Ať se k tomu postaví čelem, když jsou tak chytrý.
1: To jsem zvědavá, no. Já jako doufám, že opravdu tohleto jako se jednou stane a že to půjde pak jako na běžícím drátku, jo. Uvidíme, ne?
0: No. Tak. Ještě si dáme Petra Macinku. Já jsem koukal, jak je to dlouhý. No, to bude zajímavý rozhovor, tak to ze sněmovny, teda jeho vystoupení. Akorát to musím nějak zastavit, nevím jak.
1: Tak jako nějakým třeba jako čudlikem stop, to tam není, nebo něco takového.
0: Já tady si čudliku, počkej. Šup, už tady.
9: A opět posloucháme stejnou písničku. Andrej Babiš a jeho střet zájmů. Kdybych nevěděl, že jsme v poslanecké sněmovně roku 2026, tak bych si myslel, že někdo asi omylem pustil nějaký archivní záznam z roku 2018. A právě to je vlastně na té dnešní debatě celé nejzajímavější, protože ona vlastně ve skutečnosti vůbec není o střetu zájmu. Ona je o něčem úplně jiném. Je to o tom, že část české politické scény se ani po letech nedokázala smířit s výsledkem demokratických voleb. Je to o tom, že část politické scény nedokázala přijmout skutečnost, že člověk, kterého upřímně nenávidí, opakovaně získává důvěru občanů. A je to taky o tom, že místo přemýšlení nad vlastními chybami se někteří stále snaží zoufale najít důvod, proč za jejich neúspěchy může někdo jiný. Dámy a pánové, víte, že já nejsem členem hnutí ANO, nikdy jsem nebyl, nikdy jsem ani nebyl zaměstnancem Agrofertu, nejsem ani právník premiéra Babiše, natož abych byl jeho mluvčím, ale jsem předsedou koaliční politické strany, která společně s hnutím ANO sedí v dnešní vládě, kterou samozřejmě pokládám za suverénně nejlepší vládu, jakou kdy naše země měla. No a právě proto, že nejsem politik hnutí ANO, tak si mohu dovolit říct něco, co možná zaznívá méně častěji, než by mělo. Mě totiž na celé této debatě dnešní fascinuje především jedna věc. A to je, jak hluboce zakořeněná je v části české politiky nedůvěra vůči samotnému principu úspěchu. Jako člověk, který věří ve svobodný trh, v kapitalismus, v soukromé vlastnictví a v osobní odpovědnost, považuji za absurdní, že se v této zemi už 10 let vede téměř náboženská válka proti člověku, především proto, že před vstupem do politiky vybudoval velkou a úspěšnou firmu. Děsí mě, kolik lidí uvažuje ve zvrácených schématech, jakoby podnikatelský úspěch byl podezřelý, jakoby vytváření pracovních míst bylo morální vadou, jakoby bylo přijatelnější celý život žít z veřejných rozpočtů, než nejprve něco vytvořit, vybudovat a nést za to zodpovědnost. Já si to samozřejmě nemyslím, nikdy si to myslet nebudu, protože já vím, na rozdíl od mnohých z vás, co tady sedíte, že kapitalismus není problém. Kapitalismus je naopak důvod, proč dnes žijeme mnohem lépe, než jak žili generace před náma. Soukromé podnikání určitě není hrozba, naopak soukromé podnikání je zdroj prosperity této země. A lidé, kteří budují firmy, investují vlastní kapitál, vytvářejí pracovní místa a nesou podnikatelské riziko, nejsou nepřáteli společnosti, ale naopak jsou jedním z pilířů naší společnosti. No a pokud se tedy někdo domnívá, že úspěšný podnikatel musí být automaticky diskvalifikován z veřejného života, a to jen proto, že byl úspěšný, pak nebojuje proti střetu zájmu, ale bojuje proti samotné myšlence svobodné společnosti. Ale víte, milá opozice, co je na tom všem nejzajímavější, aspoň tedy pro mě a věřím, že i pro mnoho občanů, že tato vaše posedlost Andrejem Babišem nenapáchala největší škody jemu. Napáchala je těm, kteří si z odporu vůči němu udělali vlastní politický program. Tak se podívejme na posledních zhruba 10 let české politiky. Z posedlosti Andrejem Babišem vznikla vláda závislá na podpoře komunistů. Blahopřejeme ODS. Z posedlosti Andrejem Babišem vznikaly politické projekty, které spojovalo všechno možné, kromě společné představy o budoucnosti země. Blahopřejeme ODS. No a z posedlosti Andrejem Babišem se dokonce tradičně pravicová, kdysi ODS, postupně ocitla v koalici se stranami, které v mnoha kulturně politických otázkách zastávají postoje, za které by se nemusela stydět ani spojená evropská zelená levice. Blahopřeju. Což samozřejmě není, nevnímejte jako urážku, to já pouze říkám jako pozorovatel. Vaše strana, která kdysi představovala sebevědomou konzervativní pravici, dnes často tráví více a více času vysvětlováním svým zbytku svých vlastních voličů, proč vlastně ustoupila ze svých pozic, daleko více než obhajobou těchto bývalých pozic. A proč? Protože když začne politická strana nenávidět svého soupeře více, než miluje vlastní program, tak začne postupně samo sebe opouštět. Nejdřív ustoupíte v jedné věci, pak v druhé, ve třetí, no a nakonec vlastně zjistíte, že už si ani nepamatujete, proč jste vlastně vznikli. A to se přesně stalo, myslím, velké části naší dnešní opozice. A těm stranám některé zmizely, některé se propadly na okraj politické relevance a některé přežívají už jenom díky nějaké nostalgii po době, kdy ještě měli nějakou vlastní identitu, nebo se to tak aspoň dalo nazvat. No a všechny tady tyto strany mají jedno společné. Pořád nejste schopni vysvětlit, pro co vlastně jste, ale mluvíte jenom proti komu jste. No a právě proto mě samozřejmě dnešní schůze nijak moc nepřekvapila. Protože když nemáte program, to hodíte tam Babiše. Když nemáte vizi, tak tam zase hodíte Babiše. Když nemáte energii, tak máte Babiše. No a když nemáte voliče, tak máte Babiše. Akorát jste si teda už asi nevšimli, že ty vaše voliče už teďka má Andrej Babiš. A nebo třeba i motoristi, že jo? Takže víš, že? Kdysi 35% ODS-ko. No, ale já vás možná chápu. Je to pohodlné, je to jednoduché a je to vlastně úžasně politicky sterilní, což je vlastně dneska jedna z vašich přirozeností. Dovolte mi jednu osobní poznámku. Motoristé dnes sedí ve vládě. A sedí zde proto ve vládě, že miliony lidí v České republice byly unaveny z politiky založené na moralizování, nálepkování a permanentní závisti a nenávisti. Motoristé sedí ve vládě proto, že občané chtěli návrat zdravého rozumu. A proto vlastně bych měl tady ctěné opozici za motoristy hluboce poděkovat. Protože kdyby část české politické scény v minulých letech nebyla tolik zaslepena antibabišismem, možná by nikdy nevznikla vláda opřená komunisty, možná by nikdy nevznikly různé účelové koalice postavené na negativních emocích, možná by některé pravicové strany nestratily anebo nestrapnily sami sebe koalováním s neomarxistickými piráty a dalšími radikálně levicovými stranami. No a možná by ani motoristé tedy nevznikli. Jenže vy jste si s Andreje Babiše učinili středobod vesmíru a zatímco bojujete svůj nekonečný osobní boj miliony normálních lidí přestali mít pocit, že je někdo zastupuje. A právě proto jsme vznikli my a právě proto dnes sedíme v této sněmovně a právě proto dnes sedíme dokonce i ve vládě. Takže vám za to hluboce děkujeme. Dámy a pánové, dnešní debata ve skutečnosti vůbec nevypovídá mnoho o Andreji Babišovi. Vypovídá především o stavu opozice. Vypovídá o vás, kteří jste tuto schůzi vyvolali, z hysterií vám tolik vlastní. Vypovídá o opozici, která po letech stále mluví více o jednom člověku, než o České republice. Vypovídá o opozici, která si spletla politiku s terapií. Vypovídá o opozici, která si namluvila, že odstraněním Andreje Babiše odstraní důvody svého vlastního úpadku. Neodstraní. Protože důvod vašeho úpadku nesedí ve Strakově akademii, důvod vašeho úpadku nesedí ve vládních lavicích. Důvod vašeho úpadku je, milí přátelé, ve vašich vlastních hlavách. A dokud to nepochopíte, budete svolávat další a další mimořádné schůze, budete pronášet další a další stejné, já bych možná řekl méně cenné projevy, budete psát další a další stejně nudné a pro nikoho zajímavé tiskové zprávy a budete dostávat stále stejnou odpověď od občanů a voličů v České republice. Takže já vám k tomu držím palce, nevzdávejte to, nepolevujte, nám se to líbí, nám to pomáhá. Děkuji za pozornost.
0: No, hezký to zhrnul, ne?
1: Hezký jim to vysvětlí.
0: Víš, ale to je vlastně stejný, jako kdyby šel někdo poděkovat Američanům a kolektivnímu západu prohnilýmu za to, že přinutili některé země, aby začaly vytvářet BRICS. Protože
1: dalo by se to tak, ano.
0: To je taky nucený důsledek určitého chování, jednání a stavu vůbec jakoby toho kolektivního západu. Takže určitě jo. A myslím si, že to Petr Macinka tak sice sarkasticky a se satirou to jako zhrnul, ale ono to v podstatě tak je pravda, jo. Oni opravdu nemají těm lidem co nabídnout, než jenom toho antibabiše.
1: Babiše.
0: No.
1: Babiš.
0: Oni se úplně vystačejí totiž.
1: Jo, oni jsou úplně v pohodě.
0: Piráti to je kapitola sama pro sebe, to je verbež, to bych rozprášil, protože to je ta antifa jejich, že jo, to jsou...
1: To je strašný, to je opravdu...
0: To jsou anarchisti.
1: Já vůbec jako nevím, jak tohleto ty lidi, jakým způsobem to jako mohli jako volit, víš? Jako že fakt jako...
0: To se to někdo volil jenom z SS, ne?
1: Já nevím, jako...
0: Jako, že to někdo zvolil, protože už jako ze zoufalství nevidí jinou cestu, nebo... Když se na to podíváš, co za nima je, jako... Vyložení jenom chaos, jo. Kdy to jsou nosiči nových progresivistických metod aplikovaných do společnosti v různých podobách, včetně drog. Jo.
1: No to je na tom to nejhorší.
0: Chápeš, to je otřes prostě. No ale ono to vypovídá, protože když je společnost v rozkladu, tak i nejhrubší zrno povlu může uspět v čemkoliv. No. Protože to je mají ukázka. K tomu zelenou.
1: Přesná ukázka toho, že to tak jde prostě. A ještě jim budou tleskat.
0: No, až vidím Zubatou Richtrovou, tak mám strach, že mi rozkousne v obrazovku, tyjo.
1: A to ještě okolo toho nemusí škodit, jako já. My je máme tam u nás u tramvaje v Praze na rohu, tak je máme. Tam je celá jejich taková buňka nebo hnízdo, jak by se to dalo nazvat. A okolo toho vždycky jim to tam počmárají a

0: domnívá, že úspěšný podnikatel musí být automatický.
1: Tak tady musíme se vrátit tady zpátky. Toto zastavíme. Tak. A tady Petr Macinka se nějak rozhovořil. Pravda. Jenže mezi tím se nám zase rozhovořil tenhle ten Béda, tak počkej.
2: Se tam rozhovořili oba dva najednou.
1: No jo, tak pojďte. Ale copak?
2: A teď chlapečkům zmrzly úsměvy.
1: Počkej, já jim jenom nastavu. Negavarit, počemu negavarit? Že by už mu konečně ustřihli?
2: Asi jo.
1: Počkej, se nám nachyluje čas.
2: Trošku.
1: Pustíme to tady. Zkusíme. Tak i tak.
2: Tak.
1: A ono to nejde, čoče. Nejde nám výstup. Asi už to nemám pouštět. Ne, počkej, asi já vím proč. A teď nám šel Macinka, viď? Tak to by nám mělo fungovat.
2: Přece nám to Macinka celý nestrhnul.
1: No já nevím, člověče, on je divoký. Fialo, Fialo, ty naše Fialo. Už jsem ho odblokoval, panáčka.
2: Ty už jsi mu rozepnul pusu.
1: Jo.
3: Spekulace, které záměrně šíří opozice a bohužel i část médií, podle nichž je za bitcoinovou kauzou snaha vlády nebo Občanské demokratické strany či jejich čelních představitelů pomáhat kriminálnímu prostředí výměnou za nějaké finanční plnění. Je to záměrná lež, neříkejte to, nešiřte to, nelžete.
4: Nehorázná lež, ta lež běží po republice. Štěpán tu sedí a sedět bude, poněvadž žádný zloděj není.
3: Za další, aby to bylo zcela jasné, zopakuji svoje vyjádření ze včerejška. Tuto informaci mi ministr spravedlnosti sdělil v rámci neformálního rozhovoru, že vše je v této věci v pořádku. Ten, kdo tvrdí cokoliv jiného, tak neříká pravdu, včetně některých včerejších titulků.
1: Že Dekroa to zakrývala, zametala to pod koberec a tady to prase, místo aby se posypali hlavu popelem a podali demisi, protože to bylo jasný jako facka, měli na to dokonce na stole, na to měli rozbory, že to je špatně, jak právníků, tak všech, kteří tomu rozuměli, tak varovali před tím, aby nedělali tuto operaci, tak ale vidina těch, vlastně mluví o nějakých 76 miliardách.
2: Rozumíš, ta
1: který
2: vidina,
1: tam zmizeli, jo?
2: Ty chutě chápeš? Na to, ty byly úplně silnější.
1: Tak prostě ta touha po těch penězích, ta byla tak velká, a on ještě vystoupí veřejně a manipuluje veřejnost. Já bych přeci s tímhle tím, když ho budou konfrontovat, tak by mu měla selhat zbraň, aby se měl zastřelit, nebo vyskočit z okna, protože nemá, ona si to jako zbraň nemá, tak, že by třeba vypadl z okna, jo, nebo to je dobytek na entou. Co od tyhle ty verbeže můžeme čekat, Míšo? Co od takových kriplů, darmožroutů, který nikdy nic nevybudovali, jenom kradou a hrajou si na nějaký poctivý panáčka a budou tady říkat lidem, co si mají myslet. To je otřes. No, to je Goebbelsovské Německo před druhou světovou válkou. Tak já to vidím prostě.
2: Jo. A jsou prostě jako v pohodě a prostě myslí si, že ty lidi je zase jako, že teď se nabažej Babiše a pak, že oni tam zase se dostanou k moci a nevím.
1: Kompletně toto bych ho obžaloval za šíření poplašné zprávy, za zneužití funkce a za spolupachatelství, protože on ho tady

0: On tady vykládá, že to není pravda. To je jeho problém, jestli k tomu měl nebo neměl podklady. Říká, že to, takže to je lež, záměrná lež, takže manipulace veřejného mínění a tak dále. Za to bych ho obžaloval jako spolupachatele. Décroix má být obžalovaná jako ta, která to kryla a snažila se to nějakým způsobem zamíst pod koberec. To obvinění se musí rozšířit na další lidi. Jo.
1: Počkej, Décroix, ta tomu udělala tu časovou osu, víš?
0: No, ta, udělala, bylo, ta udělala takovou časovou osu, že se peleší s tím, jak mu se jmenuje člověče.
1: Havránek.
0: Jo, s Havránkem. A víš, jak oni se... Počkej, ale víš, kde oni se seznámili?
1: Poslanecký sněmovně.
0: Tak jako se pan prezident seznámil s paní prezidentovou zaměstnání.
1: No.
0: A protože paní prezidentová ho odtáhla od rodiny, tak teďko, když jako je paní prezidentová, tak se chtěla věnovat tomu, těm sexuálním záležitostem na pracovišti, jako jo.
1: Ajajaj.
0: No jo, no, jako tyhle ty sexistický, ty na pracovišti musí zmizet. To byl její program, jako nějaký oficiální, pozor, to si nevymýšlím. Tak.
1: To je blbá.
0: Jak blbá?
1: To je blbá.
0: No, tak Décroix se s Havránkem taky seznámili v práci. Byla dlouhá noc. Tadada. Takže byla dlouhá noc pracovní v parlamentu. Chápáš?
1: A oni, takovou fotku.
0: Jejich zraky se potkali u automatu na kávu.
1: Ano. Tam se střetli.
0: Tam se protly jejich zraky. Protože další schůze byla pochopě, tak už Décroix, padí Eva, pozvala pana Havránka na kávičku do své kancelářičky.
1: Ty jsi viděl tu samou časovou osu jako já, viď?
0: Jo. Počkej, jestli... A posledně Havránek začal víc a víc pracovat a míň být doma.
1: No, to je logický.
0: Ale on neopracovával politiku, on opracovával Evičku. Ale oni ty Evy, jo, jestli oni nemají něco společného.
1: No
0: je nachytali v tom Polsku, že jo? Jako.
1: No.
0: No jo.
1: To nevím, co teda dělali v Polsku, jo? Jako jestli tam jako pracovali, nebo...
0: No určitě tam jeli pracovně, ne?
1: Do bazénu.
0: Já my jsme hrozný drbný, ale...
1: Ne, my jsme hrozný drbný, jako fakt. Jako. Ne, tohle je strašný. Jo.
0: A ona je ale na zajíčky, ne? Asi, ona je na zajíčky, ne? Ta Décroix.
1: No, tak...
0: A ona není zadaná, ona jako... No.
1: Ne, myslím, že ne, že je rozešlá nebo něco takového. Nevím, jestli je rozvedená, to bych kecala.
0: Já teďko nevím, jestli je rozešlá nebo sešlá.
1: No, asi tak.
0: Možná jenom sešla z cesty, rozumíš. Hmm. No nic, Píšo, my se musíme rozloučit. Čas se naplnil.
1: No jo, čas opnou trhu, já na to tady koukám.
0: Tak ještě stihneš závěrečnou dvouhodinovku na diskotéce.
1: Už nestihnu, protože vzhledem k málo lidem Charlie hraje asi zhruba tak do 11 do půl 12. A já, než bych se teď z té noční košile převlíkla do šatiček a než bych tam došla...
0: Prosím tě, hodíš pásek a seš normálně ve věci.
1: Tak bych stihla možná závěrečnou písničku. Nicméně já si to užiju zítra, my půjdem zítra... se koupat odpoledne. A jdem i s Naděou, ano.
0: Jo, to bude velký.
1: A Naděja nás dneska poslouchala.
0: Tak ji zdravíme, nevím, no, jestli to vydržela až doteď.
1: Nevím, jestli náhodou neusnula, ale když taky to přepošlu, aby si to poslechla ze záznamu. Jo, jdem se koupat s Naděou, pak jdem na dobrou večeři a pak si dáme závěrečnou diskotéku. A hurá, směr Praha.
0: No vidíš to. No tak dobře, tak pozdrav všechny známí. Já ti děkuju za dnešní účast, přestože máš dovolenou. To bylo příjemné.
1: Bylo to příjemné.
0: Hezky si to užijte ještě ten poslední den. A už jsi se jako rozloučila?
1: Ještě jsem se nerozloučila, ale rychle to udělám. Přátelé, mějte se všichni moc hezky, užívejte si teplé dny. Za pár měsíců na to budeme vzpomínat, jaký to bylo fajn, že bylo teplíčko.
0: Na horách.
1: nechci tím strašit. Nic. Mějte se moc krásně, těším se s vámi naslyšenou za týden. To už budu zpátky v Praze. No a pak se uvidím. Krásnou dobrou noc.
0: Tak já ti děkuju, jak za tu hezkou dobrou noc, tak ti děkuju za ten večer. No, vám všem, co jste nás poslouchali a budete poslouchat, tak pochopitelně přeji příjemné další poslouchání tady na Svobodném vysílači, případně na našem studiu Midgard. No a od mikrofonu společně s mým hostem z dovolené s Míšou se loučí jak jinak než Petr Václav. Tak.
2: Zuzano, vím, že ty i tvůj chlapec jste ze Slovenska. Zuzano, buď se mnou a naše láska bude česko.

0: Krásný, příjemný, dobrý večer, vážení přátelé, vám všem, kteří jste dorazili na dnešní speciální letní stream s panem profesorem Staňkem, kterého tady vítám. Krásný, dobrý večer.
1: Krásný, dobrý večer, pane Bureš.
0: Já jsem moc rád, že i přes ty neskutečný horučavy, teďka, který tady jsou, teploty trhají rekordy a tak, jste se uvolil k dnešnímu povídání, k dnešnímu streamování a k tomu, že trošku schladíte nejenom těla, ale spíš horké hlavy našim nejenom divákům, posluchačům, ale i těm, kteří tvrdí, že by se na tyhle pořady neměl nikdo dívat, a vrátíte některý blázny do reality. Já se na to moc těším. Vám, vážení přátelé, moc děkuju za to, že jste tady s náma a v jaký hojnosti jste tady. Rovnou teď vás poprosím o lajky, poprosím vás o sdílení tohoto kanálu, sdílení tohoto videa dalším lidem, ať se informace šíří, protože to, co uslyšíte tady a v souvislostech vysvětlený, tak málo kdy jinde najdete. Takže přátelé drazí, jdeme na to. Pane profesore, pole je volné.
1: Děkuji velice pěkně. No, máme sice extrémní teploty, klimatoalarmisté jásají, prý je to proto, že uvolňujeme množství emisí CO2. No a tedy je to správný Green Deal, a je to hrůza a furt prdíme a krávy uvolňujeme tam, je to hrozné. Ale na druhé straně podívejte se na poslední zprávu o zezelenění planety, kdy najednou zjišťujeme, že za posledních 40 let došlo k extrémnímu zvýšení zelenosti planety o více jak 18%, právě v důsledku toho, že se zvýšila hladina CO2. No, paradox je, že tahle ta hladina je na nesmírně nízkých rovinách. V podstatě za běžných časů planety Země ta rovina hladiny CO2 je minimálně 3-4 krát vyšší, což samozřejmě klima alarmistům vadí. No, ale těm rostlinám ne. Ty rostliny spokojně rostou a hlavním problémem pro zelenou strategii je spíše sucho. Sucho, které se projevuje v celé Evropské unii, která se táhne od Španělska až po východní Evropu. No a samozřejmě tohleto sucho zase není produkt jenom těch teplot, je to produkt dlouhodobějších procesů. Vemte jenom nízké hladiny sněhu v posledních zimách, skutečnost, že nedochází k dostatečnému doplňování podzemních vod. Ale na druhé straně zase, druhé straně země kouly dochází k extrémnímu zvýšení zrážek, například na poušti Atakama a podobně. No, znamená to, že množství vody je vyvažováno. Ale podívejme se na některé věci, které se dějí nyní. Poslední analýza, kterou uskutečnila Mezinárodní měnový fond, období 2006-2026, pozice Evropy a Spojených států. V roce 2006 Evropská unie měla větší ekonomiku než Spojené státy a celkový hrubý domácí produkt dosahoval v podstatě 19,8 bilionů euro, kdežto Spojené státy pouze 15 bilionů euro. Přešlo 20 let a podíváte se na Evropskou unii a najednou zjišťujete, že Evropská unie produkuje teď kolem 21 bilionů euro, ale Spojené státy 30 bilionů euro. Znamená to, že například všechny ty Green Dealy a všechny ty alternativní energetické zdroje a všechny ty řeči o nule a podobně vedly k úspěchu. No, ještě kromě jiného ceny energii, vedli k tomu úspěchu, že se Evropa úspěšně deindustrializuje, že ztrácí konkurenceschopnost a z hlediska tvorby HDP došlo k zásadnému proměnění, to znamená, nyní jsou Spojené státy podstatně větší než samotná Evropská unie. I když oproti roku 2006 se Evropská unie zvětšila o 10 dalších zemí států, což samozřejmě mělo přivést podstatně většímu ekonomickému růstu a tak dále. No, bohužel, i když se to nezdá, ale díky šíleným sankcím, odpojení se od ruských energií, migrací, deindustrializaci a podobně, Evropská unie se dostává skutečně volným pádem jak se říká, k čertu. Samozřejmě budete oponovat, ale podívejte na ty Poláky, jak rostou a tak dále. Tak zkuste se podívat, co tvoří hlavního hýbatele polského nárůstu. Je to především zbrojní průmysl, obrovské objednávky zbraňových systémů z Jižní Koreje a ze Spojených států, ale i tvrdá podpora vlastního zbrojního průmyslu. Další taková zvláštnost, najednou samotné Evropské unii objevili, že jak si tedy ta závislost například ve střelní bavlně na Číně je obrovská. 80% střelní bavlny se vozí z Číny. Na její zpracování jsou v Evropě pouze dva podniky, jeden ve Francii a jeden v Maďarsku. Výroba výbušnin je v podstatě koncentrována v České republice. A teď najednou zjišťujete, že i když tvrdíme, že chceme obnovit vojensko-průmyslový komplex, najednou zjišťujeme, že to není jenom problém peněz, ale množství specialistů, kteří původně pracovali před 30 lety ve vojensko-průmyslovém komplexu, pak vzhledem na jeho tvrdou redukci a dietu odešlo buď do důchodu, nebo už jsou mimo. A najednou nám chybí nejenom peníze, ale především specialisté, odborníci v oblasti kovodelního průmyslu, v oblasti elektroniky a tak dále. A ukazuje se podle analýzy, kterou publikovalo vedení NATO, že obnovení vojensko-průmyslového komplexu ve skutečnosti potrvá přibližně 5 až 7 let a není to jenom otázka financí. Další zvláštní jev, který se nám objevil, je skutečnost, že přesně jak jsme předvídali a mluvili o tom již v minulosti, začínají se vytvářet nová obchodně vojenská seskupení. Nejnověji máme obrovskou trilaterální smlouvu mezi Tureckem, Saudskou Arábií a Pakistanem. Vznikají další a další připravovaná seskupení, kdy dochází tedy k přeformátování celého světa. No a aby to bylo přímo krásné a chladivé, no tak pan prezident Zelenský vyhlásil 40-dnovou etapu útoku na hlouby Ruské federace, která měla srazit ruskou společnost na kolena, vyvolat sociální nepokoje, pád prezidenta Putina a podobně. No, vyskytly se problémy, bohužel někteří lidé zahynuli při těch útocích ukrajinských dronů, ale konečně se ruská strana rozhoupala a jak se praví, generálové si dali dolů bílé rukavice a začíná neustále vlna z tvrdých a z ostrých úderů na území celé Ukrajiny. Připomínám ještě jednu zvláštnost. Teď se diskutuje hodně o tom, že je nutné nejenom odstavit lodní dopravu v Oděse, co se děje, ale taky odstavit Slezský tunel, Polsko, a odstavit železniční trať, která vede ze Slovenska přes Černo nad Tisou a Čop na ukrajinské území. Samozřejmě tyhle ty útoky, kdy se používají jednak bomby FAB, to znamená těžké bomby s modulem korekčního navádění, destruují obrovské části Ukrajiny. Dále ukazuje se velice intenzivně, že zničení energetických sítí doplněné o útoky například na čističky odpadních vod. Víte, že v Kyjevu je jediná čistička a jelikož kdyby byla zničena, tak nastane obrovská ekologická, ale i lidská katastrofa, včetně epidemie cholery, tyfu a podobně. No a nejlepší na tom je skutečnost, že prezident Trump pravidelně vydává prohlášení o tom, že zvítězil ve válce s Iránem. Irán škemrá o to, aby byla s ním uzavřena dohoda. A na druhé straně vystoupí například náměstek ministra zahraničí nebo vlastní ministr zahraničí Iránu a prohlásí, že žádná jednání se Spojenými státy se nevedou. Naopak, Irán sám navrhl řešení Hormuzského průlivu bez lodní směru směrem k izraelským přístavům v teritoriálních vodách Iránu a když ty lodě vyplouvají, tak v teritoriálních vodách Ománu. Ale co je nesmírně důležité, je to nejenom ta trilaterální smlouva, ale je to taky skutečnost, že takzvaná skupina odporu, to znamená Irán, Hizbalách, šíitské milice v Iráku, dále Hutiové a podobně, stále už i koordinují své snahy, své útoky a tak dále. A vidíme teď tu obrovskou reakci, kdy Spojené státy a Izrael zaútočili na iracké milice šíitské a ještě naštěstí zatím se neodhodlali k tvrdému nemilosrdnému útoku, ale to, co se stalo v Saudské Arabii, kdy klíčové technologické základny byly těžce poškozeny, drony, tak se může velice rychle promítnout do obrovského vzplanutí požáru na Blízkém východě No a jedna z největších zásadních věcí je skutečnost, proč například Turecko, Pakistan a Saudská Arábie se dohodli na vojenské spolupráci. Právě proto, že americký hegemon najednou ukázal slabost. Není schopen zaštítit své spojence na Blízkém východě a tyhle ty země, včetně dalších zemí, jako je Katar, Bahrajn, Spojené arabské emiráty a podobně, si uvědomují, že jejich spoléhání se na americkou ochranu se ukázalo bohužel jako papírový tygr. V důsledku toho se jednotlivá spojenectví ruší, vytváří se nová spojenectví a konec konců pokusy Ukrajiny zaútočit například na iránský tanker nebo zaútočit na turecké lodě a podobně se ukazují jako totálně kontraproduktivní. A tohleto všechno bohužel vzhledem na řvaní válečných stváčů, ale taky i ekonomických expertů, vede k zajímavé věci. Uvidíme, jestli projde skutečně oběma komorami Spojených států návrh na ty šílené sankce vůči zemím, které kupují ruskou ropu a ruský tovar, to znamená v první fázi 100% cla a v druhé fázi ještě 500% cla. No, může to schválit i kongres, i senát, může to podepsat prezident Trump, ale tak, jak se ukázalo, když Američané zařadili 14 čínských velkých firm na sankční seznam, no tak Čína udělala prosté protiopatření. Zásadním způsobem limitovala vývoz vzácných surovin a vzácných magnetů a tím v podstatě odstavila americký vojensko-průmyslový komplex, protože bez dodávek z Číny není možné kompletovat stíhačky F-35, není možné kompletovat a dokončit projekty, jako je Zumwalt a podobně. A v konečném důsledku znamená to zásadní výpadek klíčových strategických materiálů pro celé americké letectvo, ale i americkou armádu. Jsme tedy svědky zajímavé věci. Energetika a námořní doprava energetických médií se stává klíčovým faktorem geopolitiky. No, samozřejmě, teď máte vysoké teploty, takže na nějaké topení nebudete myslet. Ale ono to velice rychle proběhne, přijde podzim a pak přijde zima a uvidíme. Pak je tady druhá věc, ukazuje se, že klimatické změny, ne globální oteplování ve vazbě na CO2, ale cyklické procesy změn přírodního prostředí na planetě Zemi vedou k vysoušení některých částí planety a na druhé straně k vysokému zvýšení vodního potenciálu v jiných částech planety. No a bohužel Evropa v tomto ohledu je teď postihována výrazným nárůstem sucha v podstatě od oblasti východního Španělska a jižního Portugalska, které již léta jsou charakteristické totálním suchem, kdy mnohé oblasti španělského pohraničí se přímo vylidnily, protože tam není voda ani nic, no tak teď to překračuje i hranice. Německa, Francie, Itálie, střední Evropy a tak dále. No, otázka sucha už začíná být důležitá nejenom ve vazbě na obrovský nárůst spotřeby energie, například na klimatizace a podobně. Ale především to sucho ohrožuje energetický sektor. Vemte, že většina reaktorů v Evropě, které jsou chlazeny vodou. Jestli vemete maďarské, slovenské, české, francouzské, německé, které ještě existovaly, tak všechny jsou chlazeny vodou. A v tomhle ohledu obrovský pokles vodních toků, teď vidíme, jakom stavu je Rýn nebo Dunaj, a nebo dokonce i Vysla, tak to znamená totální nedostatek vody. Už teď kombinace sucha a extrémních teplot podle analýz FAO povede k poklesu produkce o 20-30% z hlediska obilnin, potravinových produktů a podobně. Přidejme k tomu skutečnost, že dochází výrazné absenci vývozu močoviny přes Hormuzský průliv a důsledku toho výrazného omezení množství umělých hnojiv, které se používají v zemědělství. No a přidejme k tomu několik dalších závažných momentů, kdy dochází v důsledku extrémního sucha k výraznému čerpání hlubokovodních zdrojů, jenomže přítok vody na vyrovnávání vytěžené a znovu dodávané vody se stále zvětšuje. Možná nás čeká to, co je typické pro kapské město, kdy už léta vyschly vodní zdroje klíčové a máte tam tvrdou regulaci vody. Žádné napouštění bazénů nebo polévání trávníků. Dostanete 1 litr vody na den a musíte s tím vystačit. Tohle to všechno vytváří nesmírně zajímavý mix ne studené sprchy, ale teploty. No a pro jistotu, abyste nebyli tak trošku přehřátí, vezmeme poslední analýzy vývoje arktické oblasti a najednou na všeobecné překvapení i proti výrokům pana Al Gora o vymírání ledních medvědů a podobně, tak dochází ne k mizení arktického ledu, ale k jeho podstatnému obnovování. Znamená to tedy, že obnova arktického ledu a obnova chladného oceánu nad severní polokouli znamená, že tryskové proudění, když bude kolabovat, tak budeme mít v zimě vpády arktického mrazivého vzduchu. No a paradox je, že kdyby skutečně bylo to oteplování, tak pak ten bazén arktického vzduchu nad severním pólem by nebyl žádnou hrozbou, protože by tam žádný arktický vzduch nebyl. Jenomže se ukazuje, že ten led v té Arktidě přibývá, i když budou alarmisté řvát. A druhá věc, ukazuje se stále výrazněji, že ten obrovský rezervuár studeného vzduchu má sice své hranice v tryskovém proudění, ale to začíná svým způsobem kolabovat. No a je to paradoxní právě proto, že například ve Středozemním moři od Sicílie po Gibraltar máte moře s teplotou 25,1 stupně, Tiché oceány na úrovni 20,8 stupně průměrná teplota, čili výrazný nárůst teploty povrchových vod, co vede k extrémnímu odpařování, vytváření obrovských mas vodní páry, což je jediný klíčový skutečný skleníkový plyn, a ten vysokoatmosférické řeky ve výškách 15 do 30 km ho přenášejí. Paradox je, že zároveň jako kdyby se matička země štvala na člověka, takže přichází zemětřesení v Japonsku 7,4, přichází zemětřesení v Turecku, zemětřesení v Jižní Americe, zemětřesení na Balkáně a podobně. Naštěstí zatím ta příroda, ta zemětřesení většinou volí v pásmu mezi 4 až 6 stupni. Naštěstí. Zatím. No a problém je v tom, že zároveň probíhá takové nenápadné změny flóry a fauny. Například v Dalmácii a v Chorvatsku se objevují vodní řasy, které tam nikdy nebývaly a které dosahují až výšky 40 metrů a mění strukturu pobřežního pásma. Objevují se nové druhy živočichů, které zásadním způsobem ohrožují například vegetaci a podobně. Máte tam toho známého japonského žrouta, nebo máte tady také toho pavouka, čínského rohového pavouka a podobně. No a objevují se nám tu věci, které jsme nikdy neviděli, neslyšeli o nich. Oficiálně tvrdíme, že to je proto, že sem přiletěli například s přepravovanými tovary, ale pravděpodobně to nebude jenom s přepravovanými tovary. No a mění se tedy flora, fauna, mění se i přírodní prostředí, atmosféra, teplota, voda. No, jediná věc, která se nemění a je konstantní, je lidská hloupost. Bohužel dokonce musím souhlasit s některými věci, které konstatují, že hloupost nám experimentálně roste, což potvrzují výzkumy například ve Velké Británii nebo v Německu, u mládeže do 15 let a podobně schopnosti číst a rozumět textu, nebo číst knihy, nebo chápat architekturu souvislosti a podobně. No, má to jednu výhodu. Kdyby totiž ta hloupost ještě pokračovala dál, pak bychom mohli úplně bezstarostně stavět mrakodrapy i 200 patrech, protože jestliže postavíte mrakodrap na hlouposti, tak rozhodně ho nezničí ani útok jako dvojičky. Na druhé straně ovšem máme tady rád problémů, které se týkají demografie, migračních vln a podobně. No a když někdo si myslí, že ty útoky migrantů v Ceutě nějak si přispěli k zvýšení teploty v Evropě, já bych spíše vzhledem na ty videa, která se publikovala o činnosti těchto mírumilovných imigrantů, jak si projevují spíše husí kůži a chladem, který vám šimrá váš zátylek. V tomhletom ohledu skutečně se dostáváme do zvláštní situace. Titanic. Vidíme ten obrovský ledovec na obzoru. Pro jistotu ještě zvyšujeme rychlost. Hlídky se stěžňů jsme odvolali. Doufáme, že ta příď našeho Titaniku ten ledovec prorazí. Ale jak je známo, ledovec má zpravidla tuhost rovnající se oceli. A v tomhletom ohledu začínáme mít stále intenzivnější dojem, že ten Titanic ten ledovec nerozrazí a spíše ten ledovec rozrazí bok Evropské unii a pak ta Evropská unie začne nabírat vodu. Ty vodotěsné přepážky, podobně jako u Titaniku, mají svou určitou vrchnou hranici, která když se přeleje, tak ta voda stoupá dál. Dokonce vidíme, podobně jako na Titaniku, že vedení v Bruselu si spokojně libuje v hudbě, která stále hraje, jenomže v podpalivu i škotly přestávají dodávat energii, elektřina postupně začíná vypadat, lidé zjišťují, že těch záchranných člunů je příliš málo a kromě jiného ten nepotopitelný Titanic zvaný Rajská zahrada v Evropské unii najednou dostává ne malé trhliny, ale obrovské trhliny pod čárou ponoru a začíná se nebezpečně potápět, naklánět. Vemte jenom vývoj, který vidíme v Německu, Francii, Itálii, Španělsku, Holandsku, Belgicku, Velké Británii. Vidíme situaci, která směřuje k dalším vlnám imigrace do Evropské unie. Vidíme, že ty země jsou totálně zadlužené a nezvládají celou tu situaci, ale zároveň s tím vidíme totální deindustrializaci, především v Německu a v některých dalších klíčových ekonomikách Evropské unie. No a někdo by prohlásil, jo, vy jste takové škarlí, vidíte jenom ty negativní věci, teď přece se tvrdí, že se průmysl v Německu začíná vzmáhat a podobně. No, ono mi to připadá pak tak, jak když ukrajinská oficiální média prohlásí, že Ukrajina vítězí na frontě a ústup ukrajinských jednotek je ve skutečnosti vítězstvím ukrajinské armády. No a ta známá formulace, my neprohráváme, pouze se stáhneme na předem připravené pozice, byla sice typickým výrokem Goebbelsovské propagandy a velitelství OKV Wehrmachtu, ale mám zatím stále více pocit, že historie se točí v kruhu a stejná propagandistická prohlášení, jako prohlasovalo o OKV v 45. nyní prohlašuje ukrajinské vedení. Je jedna zvláštnost. Dokonce ukrajinskí poslanci prohlásili, že jim někde se statistik zmizelo 2 miliony mužů. Neopustili území Ukrajiny, nejsou k nalezení, busifikace se jich netýká, pracují za hotové, pohybují se v šedé zóně a nikdo neví, kde jsou. No, možná se šli ovlažit do Černého moře v oblasti Oděsy. Nevím. Ale v každém případě máte tady několik velmi velkých zvláštností s tím, že abych nám skutečně bylo chladnějc, Čína se rozhodla využívat arktickou cestu jako jeden z klíčových námořních terminálních systémů, které umožňují vývoz čínského tovaru a investic přes severní ledový oceán. I když ten led tloustne, ale výkony ruských ledovorců rostou rychleji. No, takže máme se na co těšit a konec konců zatím ještě máme vodu, tak se můžeme ovlažit. Možná, když to půjde dál, nebude ani ta voda. Budeme si muset soustředit pouze pro Brusel.
0: Pane profesore, to byla smršť. Odevřel jste spoustu otázek a já bych možná začal teďka něčím úplně jiným, tím kruciálním problémem, který tady je, a to je právě ten evropský nedostatek vody. My jsme to, tady zpřátel pan docent Pokorný upozorňuje na to, kolik jsme vylikvidovali třeba v České republice díky idioci předchozího vedení lesů. Díky tomu, že jsme nechali sežrat kůrovcem a rychle odtěžit a dobrý kšef z toho byl samozřejmě, kořistka na tom byla nemalá, ale tím nám chybí zádržný systém a takzvaná biotická pumpa, neboli že nám ty lesy prostě sem nedokážou, máme málo lesů, takže natahujeme málo vlhkosti ze vzduchu a málo máme rosy. Do toho si teda ještě přidáme ty větrníky, který úplně jako tomu dají korunu, celému tomu malému vodnímu koloběhu. Do toho slýcháme, že díky větrákům u pobřeží moře vlastně to vlhký proudění buď nepronikne vůbec do takových dálav jako dřív, že to vlastně ty větráky zpomalujou, že tomu berou tu energii, že jo, a před toho větru a předělávají na
1: tu elektriku. Tu vodní páru nedostanete na tu zemi kontinentální Evropy a tím pádem zvyšujete deficit vlhkosti vzduchu. První linie, ale druhá linie, pane Bureš, tam je jedna zvláštnost. Za normální podmínek teď by měli ekologové řvát přímo a ekologický aktivisté. Vidíte, kdybyste měli vodozádržná opatření a hrázky a malé nádrže a všechno ostatní, tak bychom neměli tenhle ten problém s vodou. Jo, svým způsobem mají pravdu, ale pouze z půly. Jeden z hlavních problémů je změna mikrobiomy a chemického složení půdy. Ta půda není schopna vázat tolik vody jako v minulosti, čili není to jenom problém lesa. Druhý problém, kdybyste teď začali budovat mohutně hrázky, zádržní nádrže a podobně, tak najednou zjistíte, že ji nemáte čím naplnit, protože to dlouhodobé sucho změnilo hydrologický potenciál velké části Evropy. To znamená, vznikají obrovské paradoxy. Například uvedu příklad na Slovensku. Západní Slovensko, jižní Slovensko, ani kapka. Vždycky meteorologové prohlásí, no vidíte, tak ta vlna bouří přeskočila západní Slovensko. Ale na druhé straně máte šílené zrážky v nízkých Tatrách a v části východního Slovenska. Šílené srážky. Obrovské 100 mm za 24 hodin a podobně. Ale podobně to máte i v Čechách, ale podobně je to i například v Německu a podobně. Čili měli bychom se sakramensky zvažovat, kde začít s vodozádržnými opatřeními. Samozřejmě země tam, kde hodně leje a jsou vysoké srážky, které vedou k povodním a podobně. Druhá věc, jestliže tam rychle vybudujeme zádržná opatření, pak abychom dostali tu vodu do jiných částí země, potřebujeme vodovodní systémy, distributní potrubné systémy a podobně. Samozřejmě, jak si jsme nechali rozkradnout jednak různými etniky a podobně, no a teď nemáme zavlažovací systémy, nemáme distribuci vody v rámci teritoria. No a když ji vybudujeme, kdybychom na to měli peníze, například na Slovensku se uvažuje o investicích arabských zemí, tak v tom případě potřebujete ještě jednu věc. Ty kompresory, čerpadla a podobně budou potřebovat elektrickou energii. Ale přece té elektrické energie je třeba pro cloudová úložiště dat, pro výpočtové čas umělé inteligence, pro smart technologie a podobně. Ne proto, abychom přečerpávali vodu z oblastí bohatých na vodu do oblastí chudých na vodu. No a k tomu přistupuje ještě další zvláštnost. Vemte, v severních Čechách máte dost vody, jenomže je kontaminována bohužel důlními aktivitami v Polsku. V jižních Čechách, i když dochází vysychání jezer a rybníků, bohužel velká část vody je kontaminována sinicemi, protože se nedostatečně čistí odpadní vody. Další věc, jelikož se topí alpské ledovce, znižuje se množství vody, které pravidelně je v nejvyšší úrovni v Dunaji a neprotéká takové množství vody. A v tomto ohledu Dunaj, který je významným sběračem vody z velkých evropských teritorií, výrazně klesl, a vemte teď poslední data, kdy v Budapešti jste měli hladinu 33 cm, v Bratislavě jste měli hladinu 60 cm a v bulharské a rumunských oblastech jste měli průměrnou výšku Dunaje kolem 1 metru. To není jenom otázka lodní dopravy, která musela být zastavena. To není jenom otázka toho, že vodní elektrárny jako Gabčíkovo nebudou produkovat tolik elektrické energie. Ale je to problém, který znamená, že ty obrovské území štěrkových podloží, například Podunajská nížina, nebudou nasáklé tak vysoké hladiny vodou, protože té vody je neporovnatelně méně. No a z toho vám najednou vyskakuje zajímavá věc. Co vlastně bude rozhodovat o příštím přežití jednotlivých zemí? A najednou zjišťujete tři základní faktory. Poprvé voda, bez které není život. Podruhé energie, bez které nemůžete redistribuovat vodu do oblasti, kde ji potřebujete. A potřetí jsou to potraviny, no protože bez té vody ty potraviny nebudou. Představí Evropské unie o tom, že bude kupovat v rámci smlouvy s Mercosurem potraviny a bude dostávat ovoce z Afriky a bude dostávat potraviny, maso a pšenici, všechno z Jižní Ameriky. Najednou dostávají na frak, protože i ti Jihoameričané potřebují potraviny právě sami pro sebe. Afrika taktéž potřebuje potraviny sama pro sebe. A ty velké úbé reči v Bruselu o tom, jak budeme perfektně zásobeni levnými a kvalitními potravinami, jsou nesmyslem od samého začátku. To by ovšem musel v Bruselu vládnout alespoň špetka zdravého rozumu. A toto všechno pokračuje dál a dál. Vemte, dobrá, chceme a vytvořili jsme situaci, kdy jsme se chtěli podobat Kalifornii, kde 60% vody se spotřebovala na zalévání trávníků, což vzhledem na klima v Kalifornii je celkem pochopitelné. Takže teď vyhlásíme, že nesmíme napouštět bazény a nesmíme zalévat trávníky ani zahrady. Ale množství lidí v těch zahradách si dopestovává ovoce, zeleninu a všechno ostatní. Myslíte si, že to vydrží v těch suchech? Protože problém toho sucha není v tom, že je 1, 2, 3, 5 dnů. Problém je v tom, že například v některých oblastech v Evropě už nepřijelo 2 měsíce. To znamená, i když byste zalévali konvemi nebo něčím jiným, tak velká část úrody a bohužel i rostlinstvo začíná být ohrožena. No a k tomu přistupuje taková ta třešnička, nebo poleva na dortu, jak se tomu říká. Najednou prohlásí Brusel, že by bylo ideální zrušit toaletní papír a přejít na používání bidetů. No, tak bidet, jak je známo, používá vodu na očištění jistých částí těla. No, tak potom pravděpodobně ta spotřeba vody zase extrémně vstoupne a vzhledem na nasranost velké části populace, tak potom ta spotřeba té vody v těch bidetech asi půjde exponenciálně možná ještě výš vzhůru. Ale musíme mít důvěru v Brusel, protože Brusel myslí systémově. Takže například, Brusel prohlásí, že vysoké ceny elektřiny pro obyvatelstvo i podniky je možno řešit dynamickými cenami. To znamená, prát budete ve dvě v noci, koupat se budete ve dvě v noci. No, jenomže pro jistotu, abyste zase nejásali, tak Brusel chystá další opatření, podle kterého je třeba elektřinu šetřit pro cloudová úložiště dat a výpočetní čas a umělé inteligence. Takže pro jistotu budeme uvažovat o tom, že bychom od 22.00 až do 6.00 vypli elektřinu pro obyvatelstvo, aby nám tady obyvatelstvo jednak nekoukalo a neposlouchalo konspirační weby a zároveň, abychom ušetřili elektrickou energii. Víte, já si položím jednu takovou drobnou cynickou otázku. Když paní von Leyenová prohlásila, že by Evropská unie měla ušetřit přibližně 15% spotřeby elektrické energie, takže měli byste přejít na všechno možné i nemožné, tak já se vždycky vrátím k té velké analýze, kterou dělala dokonce i Štokholmská univerzita, ale další rad univerzit v Evropě. Kolik elektřiny a surovin a vody mineme na výrobky, které se nikdy neprodají. Zbytečná produkce. Od zbytečných potravin, které neprodáte, nerozdělíte, necháte je zničit. Až po výrobky elektroniky, automobilů, průmyslu, textilního průmyslu, farmaceutického průmyslu a podobně. A již průběžné výpočty Stockholmské univerzity ukázaly zajímavou věc. Jestliže bychom zrušili výrobu zbytečných tovarů a služeb, které nikdo nechce, ušetřili byste více jak 25% produkované elektrické energie. No ale přece vy potřebujete více podílu OZE, takže fotovoltaika a větrníky. A ty musí být, protože jsou prý ekologické. A tenhle ten debilismus budou hlásat ty ekologičtí aktivisté do nekonečna. Větrníky jsou přece ekologické, kurňa. Hlavně, že jsou vysoké 260 metrů. A tohle to všechno, tyhle ty nesmysly, které jsou vázané pouze na peníze a dotace na zelenou energii, jsou horší než to sucho. To sucho je přírodní. Ale jak jistě víte, nejhorší je zrážka s blbcem. Ta zrážka s blbcem je horší než zrážka s kamionem. A když se podíváte kolem sebe od větrníků až po všechny ty debility okolo Green Dealu, no tak pak si uvědomíte, že problém není to sucho v Evropě, ale problém je debilismus Bruselu, zelených aktivistů a těch, kteří chtějí vydělávat na tomhletom fantomu. A to je, prosím pěkně, neporovnatelně větší riziko než to sucho, na které jste se ptal.
0: Děkuju, pane profesore. Já si myslím, že věc by hodně pomohlo, kdybychom provzdušnili trošičku systémy dotací do těchto těch podivných aktivit. A ono by se pak ukázalo, co je a není schopný fungovat. Chci tady poděkovat našim přátelům na YouTube, který nám poslali tady takzvaný superchat příspěvky. Drammer, děkuji ti za 89 asi dánských korun. Pavel Sichra, děkuji ti za tvůj příspěvek a Olda Maršíček, taky moc děkuji. Sladké, vlahé letní pokecání a pozdravení vám všem přeji, píše Olda. Takže k tomu já bych tady rovnou se zeptal teda na věci, které nás bohužel trápí. Vy jste to trošku zmínil, nakousnul jste to tady, Peťa Stejskal píše. Dobrý večer, pane profesore, myslíte tou studenou sprchou naše v úvozovkách naplněné zásobníky připravené na zimu, nebo občanům raději doporučíte začít s otužováním a koupáním se v ledu dle Icemana Wim Hofa? Tak budeme mít plyn, budeme mít teplo, nebo budeme mít v zimě zimu?
1: Tak poprvé doporučoval bych nakoupit do zásoby fazoli a kvašené zelí. Potom rozhodně budete produkovat hodně bioplynu, pak je to jenom otázka technického zadržování toho bioplynu a jeho využití při vytváření tepla. No, to je první věc. Druhá věc, která je tady velice, velice zvláštní. My si nechceme uvědomit, že to odsínutí od ruských energií, který mává Brusel jako obrovským kýjem, jaksi ne na všechny platí. Asi víte, že od počátku, od ledna 26, Rusko, Belgie, Holandsko zvýšili nákupy ruského kvapalního plynu o 27, 31 a 36%. No a to samozřejmě panu Putinovi poskytlo desítky miliard euro. No tam to jaksi nevadilo. No chápu, Francie je velká, dobrá. Belgie a Holandsko jsou menší. No, klidně bych je srovnal s Českou republikou. Tak proč pak by Česká republika nebo Slovensko neměli právo taky nakupovat plyn, aby bylo dost na zimu? Teď najednou všichni v Bruselu konstatují, že zásobníky jsou naplněny ne, jak by mělo být, zhruba na 70%, ale jenom necelých 50%. Z toho se již dedukuje dopředu, že v zimě bude veliký problém s nedostatkem plynu. No, a to pak se bude promítat do dalších a dalších věcí. A teď si představte, že na podzim chce Evropská unie schválit urychlený převod všech aspektů společnosti zemí Evropské unie na elektřinu. To znamená, abyste vůbec nepotřebovali ani plyn, ani ropu, ani naftu, ani benzín. A všechno bude na elektřinu. No, tak ta představa Bruselu je pěkná, jenomže nevím, odkud chcete vzít tak gigantické množství elektrické energie. Samozřejmě, možná geniusové v Bruselu předpokladají, že se obnoví renesance jaderných reaktorů i malých reaktorů SMR, které začnou dodávat lokální energetické zdroje elektřinu pro jednotlivá teritoria. Dokonce možná přejdeme taky na nákup čínských tóriových reaktorů, které nepotřebují vodu na chlazení. Bude to přímo skvělé. No, kdybychom na to přešli, a kdyby tedy špetka zdravého rozumu zůstala v tom debilním Bruselu, no tak možná by to pomohlo. Jenomže drobná chyba lávky. A výstavba těchto věcí potrvá 5-7 let. Ale vy se chcete odpojit od všeho a přejít rychle na elektřinu do roku 2030. Což, jak se říká, bratrů jsou 4 roky. S tím ale souvisí další věc. Jestliže skutečně bude obrovským tempem růst, a to máte ty plány, 4 gigantická cloudová úložiště dat pro potřebu umělé inteligence a jeho rozvoje v Evropské unii, tak jako čím budete chránit ty obrovská cloudová úložiště dat? Po tom americkém vzoru, kdy jedno jediné cloudové úložiště dat má spotřebu 600 milionů kubíků vody na chlazení ročně? To opravdu jsme tak už debilní? A celé ta berbež v tom Bruselu to vůbec nechápe? A k tomu teď přidejte. Potřeba investic. Cloudová úložiště dat, centra pro rozvoj umělé inteligence, přechod na elektrifikaci celé Evropské unie, ale zároveň budete mít zbrojení, gigantické zbrojní výdavky, protože chceme vytvořit Evropskou armádu, což je absolutně šílený předpoklad, protože již v dokumentech Evropské unie je zakázána forma společné Evropské armády. A tohleto všechno ještě v situaci, ve které chcete valit 90 až 70 miliard euro ročně na podporu Ukrajiny. No a tohleto, když elementárně spočítáte, pak si nepochybně položíte otázku, buď nikdo nezná elementární základní násobilku, a nebo je ta horší varianta, někde nechali otevřené dveře a klienti docenta Chocholovska utekli. Já se spíše kloním k druhé alternativě. V tomhletom ohledu ale musíte vidět ještě několik zajímavých pikošek. Poprvé, velký výzkum půdy, mikrobiomu a mikroorganismu v půdě ukázal zajímavou věc. V případě sucha bakterie, které jsou v půdě, zvyšují svoji rezistenci vůči antibiotikům. To je poslední výzkum německý, francouzský a italský. Jestliže se zvyšuje rezistence bakterií, které jsou v půdě, a zároveň ty bakterie si šíří podstatně rychleji právě díky suchu, no tak máme zaděláno na prvej velký problém. Po druhé, jestliže se stále více a více v evropském teritoriu objevují živočišné a rostlinné druhy, které tady nikdy nebyly a nemají přirozené nepřátele, dochází změně biodiverzity v rámci Evropy samotné. A po třetí, pravděpodobně budeme svědky obrovského prohloubení rozdílu oblastí, kde je vody nadbytek, a oblasti, kde bude vody absolutní nedostatek. Když se podíváte na tu mapu sucha Evropy, tak jak ji publikoval teď Eurostat, tak to vypadá tak, že jsou to kompaktní velká pásma tmavě rudé barvy, značící výrazný pokles půdní vlhkosti. Ve skutečnosti

0: národními vládami na zabezpečení těchto tří faktorů rezilience. Ovšem, jak si to předpokládá, alespoň minimální míru inteligence v Bruselu a nejenom mocichtivosti, která dneska dominuje všem bruselským eskapádám. A toto všechno pak ještě vytváří další zajímavou zvláštnost. To není jenom o tom, že vydají meteorologické stanice varování před druhým a třetím stupněm tepla. Všimněte si ještě zvláštnost. Velká část evropského kontinentu byla postižena taky dusnem. A dusno, včetně teploty a nedostatečné množství vodní páry, se může stát vysoce rizikovým faktorem pro mnoha teritoria v rámci Evropské unie. No a skutečně máte pravdu, výzkum, který uskutečnila velká mezinárodní studie, zjistil, například teď Francouzi plánují postavit větrníky 60 km od pobřeží, že větrné elektrárny radikálním způsobem mění přesouvání vodní páry, která vychází z odpařování mořské hladiny, která je mimořádně sehorat tepla, na kontinentální území. A to bude mít další obrovský dopad na celkovou hydrologickou strukturu Evropy samotné. A ještě bychom tomu měli přidat poslední polevu na dortu. Výzkum vysokých atmosférických řek přesouvajících obrovské masy vodní páry ve výškách 15 až 30 km ukazuje změny. Čili El Niño znamená nejenom změnu pasátu nad oblastěmi Tichého oceánu, ale dochází k změně předefinování vodní páry ve vysokých vrstvách atmosféry a tím se posilňuje v některých oblastech rozsah zrážkové činnosti, ale bohužel v jiných oblastech nastupuje sucho. Jako kdybychom zapomněli na základní princip planety. Množství vody je konstantní, ale klíčový je poměr skupenství. A v tomto ohledu se skutečně dostáváme do relativně katastrofické situace. No a já jsem si pak vzpomněl v 70. letech obrovským literárním hitem byly tři katastrofické knížky. První se jmenovala Sucho, druhá se jmenovala Hlad a třetí se jmenovala Potopa. No, možná ten autor byl futurolog. A možná to byl kvalitní futurolog. Protože to, co tam popsal, začínáme zažívat sami kolem sebe.
1: Děkuju, pane profesore. My už jsme to tady zmínili. Já jsem našel tu mapu, tak se mi tady lidem promítnul, aby viděli jaká je situace v té Evropě, co se sucha týče. Teď jsem teda našel mapu, kterou tam dávám akorát v tuhle chvíli. Slovensko, jak je na tom, to je prostě katastrofa. Co se sucha týče, to je opravdu na některý jako výjimky. Je to celý červený, extrémní sucho, výjimečné sucho a jenom teda, bohužel teda prostě voda není v tuhle chvíli a faktem je, že třeba u nás v Čechách vlastně od roku 89 se žádný vodní dílo a nic, co by se zabývalo vodou, vlastně netvoří. A v současnosti jsme v situaci, kdy Orlík je zhruba na 30% kapacity vody, takže 2/3 jsou pryč. A Lipno je někde na polovině, s tím, že ještě musí kromě Prahy zásobovat samozřejmě Budějovice a elektrárnu Temelín. No a v Praze jsou na kriticky nízkém průtoku ve Vltavě, kdy hrozí to, že se nebudou brzy dostatečně odplavovat splašky. Tak možná zažijeme Prahu ve sračkách, s proměnutím. Což by mohlo paradoxně jako věci pomoct, protože by konečně naši neziskovčíci, oni sídlejí hlavně v té Praze, takže by si to zažili, tu svoji

0: to, co si navařili, že by si taky mohli sníst. No tak uvidíme, nakolik příroda bude moudrá a učiní jim té ekologie zadost, týhle zvrácený. A možná by to někoho mohlo přinutit trošičku zase rozum přemýšlet. No, bohužel moc jich není. Tady vezmeme Petra, jeho otázku. Jaký jsou teda možno... To je zajímavý. V případě státního převratu, nebo když se prostě něco tady podělá úplně jako... Anebo i v případě, nedej bože, toho konfliktu, který se může velice rychle rozšířit, že jo, co si budem tady naše evropské vedení sedí na stohu slámy a škrtá sirkama, že jo, a kouká, co to dělá. A tak jaký zbydou lidem způsoby komunikace? Protože nás, jako třeba tady tenhle kanál, ten internet určitě vypnou.
1: No, tak já bych řekl takhle. První věc, když chováte poštové holuby, mohli byste použít holubí poštu. To by jako šlo. Zatím tedy ty poštovní holuby existují, jsou tady chovatelé a podobně. Pak byste mohli použít klasickou podobu listových zásilek. Podobně jako někteří geo v rámci Spojených států firm velkých začínají se vracet k listovým zásilkám. A ovšem doručovaným speciální doručovací službou. Je to nepřečtené, týtelné a bezpečné a podobně. No a samozřejmě je to problém v tom, že když nebude spojení, není velení, jak se říkalo na vojně. No a v tom případě rozdělíte společnost na izolované enklávy, kde akorát se bude šířit šeptanda, ale jiné formy komunikace velmi ne, protože i ty vysílačky, které máme, tak potřebují jako vždy elektřinu. No, můžete ji nabít šlapacím kolem, tak možná půjdou obrovským na odbyt šlapací kola nebo fotovoltaikou, ale tu vám můžeme začernit. Nevím, no, bude to v každém případě nesmírně zajímavá situace. Já se obávám jiné věci. Když byly před 2 lety ty velké povodně v Bavorsku a v jižním Německu, tak první, co selhalo vzhledem na ty povodně, byla komunikace. Odešly mobilní telefony, energetická zařízení a podobně. A vznikl totální chaos. Problém je, že právě chaos může být akcelerátorem rozpadu společnosti. Protože pak ta společnost se rozdělí na malá autonomní území, kdy lidově řečeno pěšky dojdete do hodiny na druhý konec, ale to koordinované úsilí pro řešení těchto problémů se bohužel asi ztratí. No a to v konečném důsledku povede k staré známé tezi. Jak přežít? No přežít při regionální spolupráci. No a v tomto ohledu pak bude nutno, aby například vesnice nebo malá města spolu spolupracovali při zabezpečování komunikace, energie a vody. A tohleto všechno může být právě, řekněme, průbířským kamenem, který nám příroda postaví před nás tím, že se zeptá, jste skutečně schopni komunikovat nebo jenom pro vás převládají, nazvíme to, sobecké zájmy. A všichni nadávají na tu přírodu. Ale možná zkuste se zamyslet nad tím, jestli ta příroda pro nás nestaví zrcadlo. A to zrcadlo má ukázat, jestli jsme skutečně přepadli individualismu, egoismu a podobně, anebo skutečně v nás zůstává humanita, spolupráce, komunikace a empatie. Nevím. Možná ty rostliny přežijou, protože ty tři protokoly, spolupráce, komunikace, empatie, ve svém jednání mají. No ale přece my se titulujeme jako vrchol inteligentního a evolučního řebříčku. A my vrchol inteligence to nemáme, nejsme toho schopni. Tak možná skutečně ta příroda i tím suchem, i těmi změnami nastavuje zrcadlo, abychom se vrátili ke kořenu. Možná to bude to řešení.
0: A jo, ale to jdete přímo proti principům současného systému, že jo? To, Tady jsou potřeba lokty a každý je nepřítel a každý, že jo, musíte to někam dotáhnout a podobně.
1: A taky, myslíte na hřbitov?
0: Taky. Další otázka. Dramer píše, chce se zeptat, co si myslíte o tom, že by zmizelo, že se přestěhoval pryč z Evropské unie, například na Kostariku, někde se mluví o Kolumbii, kde už taky je evropská kolonie. Je fakt, že možná statisíce Němců už jako mizí z Německa, hlavně to jsou starší lidi, třeba i důchodci a tohleto, a vlastně hledají útočiště v jiných částech světa, kde prostě je ten svět ještě v pořádku v uvozovkách, jo. Tak jestli tohle je taky na nějaký čas řešení?
1: Na první věc, za minulý rok odešlo z Německa více jak 288 tisíc Němců, kteří emigrovali pryč. Velká část odešla do Jižní Ameriky, do Asie a do Španělska. Když jste mluvil o těch seniorech, tak obvyklým rysem posledních 10-15 let je, že si němečtí důchodci kupují bydlení ve Španělsku nebo v Jižní Itálii a tam přesídlují. Viděl jsem analýzy, které říkají, no víte, taková Argentina, to je přímo skvělá, tam dokonce Altman a velicí guru OpenAI si tam staví hnízda přežití. No a tedy ta Argentina by byla přímo skvělým nápadem. Jiní říkají, no mohly by to být Maledivy nebo Kap Verdi. No bohužel Kap Verdi a Maledivy jsou závislé na jedné věci, ocelovacích zařízeních a nedostatku pitné vody. Ale vtip je v tom, že když si někdo představuje, že si postaví super podzemní město jako Altman v Argentině, no tak první paradox, jestliže vypukne chaos a lidé nebudou mít co jíst a vědí, kde to centrum přežití je, tak asi třikrát hádejte, co se stane. Druhá věc. To přežití je možné a nejenom v Argentině nebo na Kaverna, ale přežijete na vesnici, můžete si dopěstovat něco, můžete mít zdroje vody, můžete tam mít i suchý záchod, a přežijete. V jedné oblasti nepřežijete 100%. V těch velkých městských aglomeracích zařízených těmi obrovskými mrakodrapy a nyní, už to nenazýváme králikárny, pana Havla, jsou to superkrálikárny, protože ty naše měly 7 pater, tyhle ty mají 50 pater, ale tyhle ty komplexy půjdou pod kytky. Vypněte vodu, elektřinu a skončili jste. První, co se ucpe, budou klozety a skončili jste. Čili proto teď začíná opět jistá vlna, která původně se rozběhla za covidu, ale protože chtěli jste mít svobodu, teď se ukazuje, že mnozí mladí lidé nechtějí být v centrech velkých měst, ale spíše na okraji. No, protože v případě takovéhle krizové situace to vaše šance na přežití na okraji toho města je neporovnatelně větší, než když budete bydlet v těch obrovských komplexech. No a další věc, která tady je, jestliže potřebujete minimálně vodu a potraviny, tak jak to uděláte? Budete si pěstovat rajčata na balkon a přežijete v tom paneláku? A nebo se vrátíte ke kořenu, vrátíte se k rodičům na vesnici a najednou zjistíte, že ty papriky a ty rajčata, i ta fazole se dá...
0: Tak přátelé, vypadlo nám spojení po více jak hodince, to se bohužel stává, takže vytočíme pana profesora znovu po telefonu. Psychicky ne. Chci vám všem moc prostě opravdu poděkovat za všechno, co pro nás děláte, za vaše, za vaši pomoc a jdeme dál. Volám pana profesora. Vláďa Šustek, díky ti za příspěvek na kafe.
1: No, už jsme opět ve spojení. Takže můžete se přestěhovat, řekněme, do Argentiny nebo Bolívie a podobně. Jenomže má zkušenosti, mnoho historických zkušeností se drží jedné zásady. Když v krizové situaci jste v zemi, kde jste se narodila, mluvíte stejným jazykem, přežijete. Ale když budete v cizině, tak budete cizinec. A cizinec z pravidla při krizových situacích je první na ráně. Takže v tomhletom ohledu, jo, můžete investovat, můžete si koupit dům nebo byt někde daleko na ostrovech a podobně. A můžete doufat, že když dojde k té velké srážce civilizací, takže se vás to nedotkne. No, doufat můžete. Ale ve skutečnosti vzhledem na propojenost, provázanost současného světa, komunikačních systémů, energetických systémů, potravinových systémů, vojenských systémů, v podstatě snad kromě Antarktidy nenajdete místo, kde byste byl schován před tím vším, včetně satelitního dohledu a podobně. Takže iluze o tom, že se někde schováte anebo se schováte pod zem, může být sice zajímavá. Možná proto postavili těch 160 podzemních měst ve Spojených státech. Možná na pár let byste tam aj přežili. Ale vemte jednu zajímavou zkušenost. Takzvaná Země 1, Země 2, projekt NASA. Rozhodli se vyzkoušet, jestli by mohly existovat stanice na Marsu s kompletně úplně uzavřeným cyklem. Výroba potravin, kyslíku, recyklace vody a tak dále. Bylo to biosféra 1 a biosféra 2 v Kalifornii. Něco podobného udělali taky Rusové. Víte, jaká byla zkušenost? A tam byli vybraní speciálně lidé, kteří nebyli konfliktní, kteří byli ochotní spolupracovat, komunikovat, vyměňovat si informace a podobně. Ty experimenty musely být přerušeny. Nejenom proto, že mezi těmi lidmi vznikla nevraživost, vznikly tam hádky, spory a tak dále, ale i proto, že technické zařízení na recyklaci vody, recyklaci potravin, recyklaci rostlin a všeho se ukázaly jako nedostatečné, jako nemožné zachovat, řekněme po dobu 2 let, úplně uzavřený systém. Zkuste se podívat na výsledné zprávy o těchto projektech. Biosféra 1, biosféra 2. A pochopíte, že co se stane, když se, řekněme, ti lidé uzavřou do toho podzemního města a říkají, že budou tam žít 10 let. No a je to především psychologická stránka, nejenom ta technická a potravinová. Těch experimentů bylo uskutečněno několik. I v Rusku, tedy pardon, Sovětském svazu, i ve Spojených státech, dokonce i v Austrálii. Ale všechny ty experimenty neuspěly. A přemýšlejte, proč.
0: Děkuju, pane profesore. Mám tady otázku, která, a tady chci poděkovat Alexandrovi. Alexandr nám posílá tady příspěvek. A ptá se, jaký má pan profesor osobní názor na konzumaci čistého kreatinu monohydrátu, který se ukládá zejména ve svalech jako zdroj energie. Údajně přispívá ke zvýšení výkonnosti a hlavně objemu svalů, protože dokáže zadržet vodu a... Moment, já to dočtu. Dokáže zadržet vodu a svaly ho ukládají pro pozdější užití. Tak co tenhle ten doplněk?
1: První otázka. Chcete být svalovec s mohutnými svaly, což může působit velice zajímavě na koupališti a podobně. A nebo chcete žít zdravě a dlouho. Jestliže chcete to druhé, tak platí i u toho kreatininu jedna základní zásada. Přiměřeně. Tak, jak to pravil pan Werich. Pij do polosita a pij do polopita, jes do polosita. V tomhletom ohledu řeknu vám takhle, no, když si chcete trošičku zvýšit výkonnost, možná v malých dávkách vám to pomůže. Když byste však chtěl obrovské dávky, tak pravděpodobně to nebude to šťastné řešení pro vás jako člověk. Jo.
0: Děkuju. Tak, jdeme dál. Další zajímavý postřeh a sice, pane profesore, představte si, že byl na Ukrajině udělán průzkum veřejného mínění, tady to o tom psali mainstreamový média, a prezident Zelenský v místě oblíbenosti spadnul až na 6. místo. Co tomu říkáte? Co to je za signál? Jakože najednou se i v mainstreamu píše, jo, a i teda mimochodem taky probíhají různý takhle i mainstream informace, jak si paní ministrová, teda jako manželka pana ministra, tam teďka koupila novou jachtu, jak zrovna náhoda po tom, co přišly peníze z Evropské
1: unie. Ale nebuďte žárlivej na tu jachtinku, pane Bureš.
0: A tak mě to je
1: Já bych upozornil na jiný signál, o mnoho závažnější. A vystoupení pana Zálužného. Generál, velitel armády, přesunutý do Londýna, velvyslanec Ukrajiny v Londýně. Co prohlásil? Prohlásil několik nesmírně zajímavých tezí. Poprvé, Ukrajina nikdy nebude v NATO. Po druhé, standardy válečné NATO jsou dávno zastaralé, neschopné a neslouží k ničemu. Po třetí, i kdyby se zavedly standardy NATO na Ukrajině a modernizovali, tak budou uproti ruské armádě představovat možná 40% reálné výkonnosti. A poslední, jediná armáda, která je připravena na válku budoucnosti, je ruská armáda. A to prohlásí pan Zálužný. Ten, který je v těch průzkumech, tuším, druhý za Fedorovem. Nic vás nenapadá ve vazbě na tak zásadní vyjádření, ze kterých pana Zelenského pravděpodobně mohl trefit člak. Je to signál něčeho, co se k čemu se schyluje na Ukrajině? A další skutečnost. Na jednu stranu Rusové neustále potápějí všechny lodě. Tvrdí se, že do Oděsy ani Mikolajeva žádné zahraniční lodě nepřiplouvají a podobně. Ale přitom stále se dozvídáte, že byla potopena tamta loď a tamta loď a tamta loď. No tak připlávají nebo nepřiplávají do Oděsy a Mikolajeva tyhle ty lodě plné zbraní a ostatních věcí pro armádu Ukrajiny. Na druhé straně je zřejmé, že vývoz například pšenice nebo olejnin, který zabezpečoval 20 miliard dolarů pro ukrajinský rozpočet ročně, se zredukoval nějakých 6 miliard. Vývoz hutnických výrobků, které zabezpečovali 4,5 až 5 miliard dolarů ročně, se zredukoval na 1,3 miliardy. Ale ještě stále existuje i ten vývoz obilovin, i toho oleje, i těch hutnických výrobků. Ale přece ruské ministerstvo obrany prohlásilo, že všechny lodě jsou potopeny a že rejdaři se bojí poslat lodě do Oděsy. A kromě jiného tvrdí se, že přece přístavní mola, jeřáby, vykládací zařízení v Oděse jsou zničeny po tolika úderech raket. No a když jsou zničeny, tak proč objem exportu z oděských přístavů klesl na 50%, ale pořád existuje. A to jsou takzvané fenomény, které někteří blogeři nazývají mlha války. A teď máte ty spory, protože jedna skupina blogerů prohlásí, tahle ta oblast je ruská, ne, další prohlásí, to je šedivá zóna, další prohlásí, ne, to ještě drží Ukrajinci a podobně. Čili musíme si uvědomit jednu zásadní věc. Kromě střel, dronů, raket a všeho ostatního, je minimálně rovnocenní informační válka. Ta hybridní válka o tom, že například mainstream neustále tvrdí, že Ukrajina vítězí. Dokonce prezident Zelenský prezentoval prezidentu Trumpovi, že Ukrajina vítězí a dostal povolení pro další věci. A na druhé straně v mnoha případech masky jdou dolů. Nyní oficiálně americká strana přiznává, že satelitní informace a válečné informace, které dodávají ukrajinské straně, umožňují útoky do hloubi ruského území, protože bez těchto informací by žádné útoky nebyly možné. No. A jak je to potom? Jsou Spojené státy účastníkem tohoto válečného konfliktu? o tom, že prezident Trump prohlásí, že úplně zničil, rozdrtil na prach, na padrč celý Irán, no tak ta padrť a ten prach se asi zdvíhá a proto Američané mají tak obrovské problémy, že vejde jim to do očí a pak nic nevidí, včetně prezidenta Trumpa. No a toto jsou takové zvláštnosti. A faktem je, že někdy ten rozpor mezi oficiálními prohlášeními Ruského ministerstva obrany a skutečným stavem, který popisují vojáci a blogeři přímo z frontové linie, je hodně odlišný. Ovšem nepopiratelným faktem je, že Rusové mohutně postupují a zabírají stále větší a větší část nejenom Donbasu, ale dalších území směrem na Charkov, Konstantinovku a podobně. Dole južné části, například Oděsa, Mykolajev, až k rumunským hranicím, jsou nyní soustavně napadány, včetně poškození posledního mostu, který propojoval ukrajinské území s rumunskými přístavy v deltě Dunaje. No a toto všechno vytváří takovou zvláštní, Rusové mají na to takový krásný výraz, metěž. To znamená takový chaos, ale to není jenom chaos. To je doslova zmatení zmyslu. A které informace pak platí? Ty, které šíří mainstream, u vás Česká televize a Český rozhlas, o tom, jak Ukrajina vítězí a jak postupuje, divné ukrajinské tanky stojí před Rudým náměstím, anebo blogová scéna, která ukazuje úplně jiný obraz tohoto válečného konfliktu. No a teď si představte, že nejenom se ukazuje, že ta umělá inteligence, která připravovala strategické manévry a útoky Spojených států a Izrael na Irán, se šeredně mýlila. A teď najednou se ukazuje, že i útoky do hloubí Ruské federace zabezpečované a plánované umělou inteligencí se šeredně mýlí. Ano, zasáhnou rafinerie, protože vemte si jenom průměrnou plochu rafinerie. Ta plocha představuje stovky hektarů, no tak netrefit se do stovky hektarů, to tedy skutečně by bylo umění. Na druhé straně málo se píše o tom, že Rusové začali používat na malé magnetické kompasy, které stojí $20 a kompletně eliminují schopnost ukrajinských dronů zasahovat přesně cíle. No a toto všechno vytváří to, čemu se říká hmla války. No a při té hmle války pak se do toho ještě přimíchají rozhodnutí prezidenta Trumpa o obrovských sankcích vůči zemím, které obchodují s Ruskem. A pak se do toho přimíchají ještě vyhrážky. My zatočíme s těmi zeměmi, které si nedají říct a stále obchodují s Ruskou federací. No a prosím vás, proč by si například indický zpracovatelé ropy odpustili tak obrovský biznis, kdy dostanou ropu z Ruska s výraznou slevou, vypracují ropní produkty a pak je s maximálním ziskem prodávají do Evropy a do celého světa. No byli by přímo šílení, kdyby se tohoto obrovského výhodného biznisu vzdali. A pan prezident Trump může zúžit, jak chce. Stačilo, aby Čína zareagovala s tím, že zastaví vývoz vzácných surovin a magnetů. A druhá věc, některé klíčové výrobky vyvážené do Spojených států budou podléhat dvojí certifikaci. Nejenom americké, ale i čínské. No a možná opět se dostaneme k fenoménu náhody, že mnoho z těch výrobků bude chápáno jako nehodné exportu dvojího určení, a jejich vývoz bude zakázán. Takže je to takový zvláštní svět, ve kterém množství informací neznamená, že jste informován a že chápete, co se vlastně děje. Takhle bych to mohl shrnout.
0: Děkuju. Tady my už jsme to nakousli, ale Terezie se ptá, jaký je předpokládaný záměr právě toho seskupení Turecka, Pákistánu a SAE. Co od toho můžeme čekat?
1: Poprvé, je to sunnické seskupení. Irán a takzvaná fronta odporu jsou šíité. Šítů je ve světě kolem 250 milionů. Sunitů je kolem 700. milion. Druhá věc. Ukazuje se, že velká část pozornosti, především Velké Británie, části, ale i Američané se stále více soustředuje na střední Asii. Neopomeňte, Erdogan se nevzdal představy o turkickém sultanátu. A další věc, Saudská Arábie pochopila, že Američané ji nebudou chránit. Nemají na to ani síly, ani chuť. No a jelikož ochranný deštník nad saudsko-arabským vedením zmizel, no tak samozřejmě Saudové, kteří vlastní množství ropy a plynu, a Pakistan a Turecko, které mají obrovské armády, se celkem logicky dohodnou na válečné spolupráci s prohlášením, že jestliže bude napadena jedna země tohoto triumvirátu, tak všechny ostatní země přijdou vojensky na pomoc. V tohoto hlediska je to především zájem Saudské Arábie, která potřebuje vojenské krytí vůči Izraeli, ale dokonce i vůči Iránu. A v tomto ohledu, jelikož Američané selhali, zůstává jedině Turecko a Pakistan. Nezapomeňte, Turecko má po Američanech největší armádu v NATO. Další zvláštnost. Turecká armáda má obrovské bojové zkušenosti, protože za desítky let válek s Kurdy si vypracovali mnohá válečná opatření a scénáře. Pakistan má díky Spojeným státům taky obrovskou armádu, ale má jeden obrovský plus. Má jadernou pumu. No a kromě jiného, tahle ta triáda může velice zajímavě působit i v případě konfliktních situací mezi Pakistanem a Indií, nebo konfliktní situací, které se týkají vztahu Turecka a Cypru a podobně. Protože jistě si pamatujete, že Izrael rozmístil na Cypru protivzdušné rakety, ovšem které pokrývají třetinu tureckého území, což Turecko výslovně považovalo za válečný akt a proto prohlásilo, že Izrael je nebezpečím a nepřítelem pro Turecko a jeho jednotu. No a tohleto všechno ještě při obojetnosti pana prezidenta Erdogana, který chce spolupracovat i s prezidentem Putinem, i s prezidentem Trumpem, tak je celkem logické, že tohleto všechno vzniká jako množství společných zájmů. Saudové dodají ropu a peníze, Pakistan dodá jaderné pumy a Turecko dodá velikou v bojích odzkoušenou armádu. No a máte přesně důvody, proč vznikl tenhle ten triumvirát. Další, takový menší, ale triumvirát.
0: Může to nějakým zásadním způsobem právě ohrozit třeba Izrael?
1: No, politika Izraele, ta ohrožuje nejlépe samotný Izrael, protože viděli jste možná modelové scénáře. Izrael má dvě rafinérie, všechny jsou v dosahu iránských raket středního doletu. A kdyby Izrael zautočil na Irán, což je též jedna z možných scénářových podob, tak v tom případě prvé, co udělá Irán, zničí tyhle ty dvě rafinérie a tím vyřadí jakoukoliv potenciální možnost získat naftu a benzín v celém Izraeli. Důsledky si asi umíte představit. No a samozřejmě další věc, která tady je, jestliže Erdogan oficiálně prohlásil, že největší nepřítelem Turecka je Izrael, a jestliže izraelští představitelé prohlásili, že po skončení s Iránem přijde na radu Turecko, nemůžete se divit, že Turecko hledalo partnery, našlo je v Saudské Arábii a našlo je v Pakistánu. No a tohleto partnerství pak je doslova namířeným prstem nebo přímo rukou vůči Izraeli. A jelikož Izrael sám má obrovské problémy, všimněte si, co se děje ve Spojených státech, a i pak to židovské sdružení lobbystů investovalo do mnoha volebních scénářů ve Spojených státech a nevyšlo to. Volí se kandidáti jiného ražení. Kromě jiného, mladá generace se odklání od podpory Izraele a dochází k výraznému pnutí v rámci samotného MAGA, včetně vytvoření nového MAGA, které je tvrdě proti izraelskému zasahování do americké politiky. Tak tohleto všechno vytváří velice nepříjemný rámec pro Netanyahua i izraelské vedení. Ale všimněte si, i když se tohleto radikálním způsobem mění, ty výroky izraelského vedení jsou stále zuřivější a zuřivější. Nejenom ministra financí, ministra obrany, ale Netanyahova samotného. No a toto všechno může velice rychle vyústit do vnitřních změn v rámci Izraele, ale i do radikálních změn celkové architektury na Blízkém východě, kdy výsledným vítězem války Spojených států a Izrael proti Iránu je Irán, který ukázal schopnost vzdorovat největšímu hegemonovi na planetě a vzdorovat úspěšně. No a prezident Trump už nemá moc možností na výběr, má jenom zlé a ještě horší možnosti. No a jelikož se blíží volby ve Spojených státech, v té půlce prezidentského období, tak se může semlít velice mnoho věcí i v samotných Spojených státech.
0: Děkuju, opravdu je fakt, že vůbec hnutí MAGA, že jo, a tak dále, zklamaný z Trumpa, jako fest, zradil, co moh, a říká se, že kvůli teda lobbingu z Izraele, nebo respektive i vydírání. Nicméně, tady Eva si posteskla, no nic jiného neslyšíme, než že jsme na prahu třetí světové války. Tak jak jsme na tom, pane profesore?
1: No, teď promiňte za výraz, ale ta válka bude nevyhnutelná. Nevyhnutelná z několika důvodů. Poprvé, současné elity se dobrovolně nevzdají moci. Jediný způsob, jak zůstanou u moci, je válka. Válečný stav, zrušení voleb, podřízení všech národních států bruselské centrále a v tom případě mají legitimní možnost vést Evropu a NATO do války s Ruskou federací. Druhá skutečnost. Stále výrazněji se ukazuje, že snaha podřídit si Rusko nebo Čínu v plném rozsahu selhala. Čína v plném rozsahu využívá nejenom svou ekonomickou moc, ale především svou pozici v oblasti dodavatele klíčových materiálů na planetě. Nejsou to jenom vzácné zeminy a speciální magnety, ale taky hliník a další výrobky, které jsou klíčové v rukách, včetně té střelní bavlny. Třetí věc. Myslím si, že i prezident Putin postupně přichází k poznání, i když se pokoušel o zachování ducha Anchorage, pochopil, že s Američany se dohodnout nelze. Za současné administrativy to není možné. Kdyby tam byla administrativa prezidenta Kennedyho, je velmi reálné, že by to skončilo podobně jako kubánskou krizi a jejím vyřešením. Ale protože teď rusofobní kruhy ve Spojených státech, ale především totálně šílené rusofobní kruhy v Evropě, v Evropské unii, nevidí jinou možnost vlastního přežití, jenom v zahájení válečného konfliktu. Jejich strach však vyplývá z jiné skutečnosti. I korektní vojenští odborníci varují, protože skutečně platí, že to NATO má střelivo na týden, maximálně na 10 dní. Vojensko-průmyslový komplex nese zmátoří v Evropě, tak to potrvá 5 až 7 let. Co myslíte, proč všechny zbraňové systémy Evropské země nakupují ve Spojených státech, když mají plná ústa obnovy vojensko-průmyslového komplexu a Rheinmetall tvrdil, jak přemění podniky Volkswagenu na výrobu tanků obrněných vozidel. No velké kulové. Hlavní problém je v tom, že nemají kvalifikované dělníky, specialisty a odborníky. No a samozřejmě klíčové materiály, například chrom, je taky hodně ovplyvňován Čínou. No a to, že například museli zastavit výrobu F-35 ve Spojených státech, protože chybí klíčové komponenty, které dodávala Čína, to je jenom taková poleva, taková třešnička na dortu. No a samozřejmě spíše, než k tomu globálnímu konfliktu dojde, tak bude probíhat resocializace nových seskupení. Ta triáda Turecko, Saudská Arábie a Pakistan je jenom první budou vznikat další. A co myslíte, jak se bude měnit Šanghajská skupina pro obnovu a rozvoj? Nebo další skupiny, které se vytvářejí v Asii? No a na druhé straně některé země, jako například Japonsko, nebo Filipíny, nebo Austrálie, stále více si uvědomují, že Američané neochrání. Tak se pokoušejí znova budovat vlastní ozbrojené síly. Vemte jenom skutečnost, že japonská ústava se změnila a už má právo vytvářet ozbrojené síly. Už to nebudou síly národní sebeobrany, jako byly titulovány doteď, ale může to být i japonská armáda. Dokonce, jelikož máte zachováno císařství, tak to může být japonská císařská armáda. No a paměti si si vzpomenou na veliké japonskou expanzi za druhé světové války pod heslem Světla nad Asií. A slibovaná prosperita pro celou východní Asii pod vedením Japonska. No samozřejmě Japonci taky by chtěli všelico si ukousnout. No a teď vemte jenom tu přednášku prezidenta Putina, který říká, co se stane s Ukrajinou. Když Ukrajina ztratí přístup k moři, tak pro Velkou Británii je nezajímavá. Naopak západní části, jako například Ivano-Frankovská oblast nebo Lvovská oblast, o nich tvrdí Polsko dávno, že jsou polské. Je tady taky Maďarsko a Rumunsko, které si taky ukousnou něco z té Ukrajiny. No a samozřejmě, jestliže se spustí toto, tak se spustí Pandořina skřínka, otevřená na revizionistické nároky jednotlivých zemí a změní se uspořádání Jaltské konference po druhé světové válce. A tohleto všechno může probíhat nesmírně rychle a řeknete si, jo, tyhle ty procesy můžou probíhat, řekněme, za 3 nebo za 5 let, tak jak velení na to prohlásilo, že v každém případě nejpozději do roku 2030 bude NATO ve velké vojenské konfrontaci s Ruskou federací. Pak to změnili na 2029, a pak to změnili na 2028. Teď mluví o tom, že může k tomuto konfliktu dojít buď na podzim 26, nebo na jaře 27. No a já mám zatím ještě slušnou paměť, tak si vzpomenu na vyjadření prezidenta Macrona z podzimu minulého roku. Jestliže se ukrajinská fronta zhroutí, musí Evropa a NATO nasadit bezpečnostní síly, své síly na ukrajinském území. No a když čtete v současnosti zprávy o situaci na linii kontaktu, jak se tomu říká, tak není daleko situace, ve které pravděpodobně toto, co myslel prezident Macron, se pokusí uskutečnit. No a prezident Merz má obrovský problém, ne s tou poklesem popularity, ale je tam obrovský tlak průmyslových svazů, aby něco udělal s cenami energií, protože když se neudělá něco s cenami energií, Německo jako deindustrializovaný stát zmizí. Ano, vemte si jenom obrovský rozsah nárůstu bankrotu malých a středních firem a odchody velkých průmyslových gigantů z Německa do Spojených států a jinde. No a samozřejmě, jestliže padne průmyslová sféra v Německu, tak nastane obrovské vyhrocení sociální bouří a skutečnosti, že na migranty peníze jsou a na vlastní obyvatele nejsou. Tohleto se stane startovacím faktorem pro obrovskou vlnu sociální bouří v celých evropských zemích. A vy si nepředstavujte ten konflikt, že teraz NATO zautočí na Kaliningrad a zautočí na Petrohrad a vypukne válka. Ono to může vypuknout úplně jednoduše tím, že selhal stát ve Francii, v Německu, v Holandsku, Dánsku. Při selhání státu se otevřou stavidla organizovaného zločinu, ale i nespokojených banderovců, kteří budou utíkat z Ukrajiny, vyzbrojení, mající bojové zkušenosti a nemající žádné slitování. A tohle to může přerůst velice rychle k selhání jednotlivých států. A ta válka nemusí mít válku výměny jaderných úderů. Chtěl bych ještě upozornit na jednu základní skutečnost. Nyní Spojené státy připravují novou jadernou strategii. Už to není strategie preventivního úderu velkými rážemi nukleárních hlavic, ale je to strategie takzvaného použití taktických zbraní v rozsahu do 50 kilotun, které by měly zničit velitelská stanoviště, komunikační centra, sklady a útočící jednotky. Čili přibližujeme se výrazně nízké hladině odporu voči použití jaderných zbraní, protože to budou přece jenom taktické jadrové zbraně. A podle expertů to povede ke zničení území 5x5 nebo 10x10 kilometrů. Ne v celoplanetární katastrofě, nukleární zimě a podobným věcem. A jelikož těch raket Tomahawku a takám Storm Shadow a podobně, jim zůstávají relativně omezené počty a výroba nových potrvá 3 až 5 let, tak zůstává jediná možnost pokusit se o vojenské řešení nyní, když ještě máte nějaké zásoby. A právě tohleto pokušení spolu se šíleností totální rusofobie a provokování Ruska, Číny a Severní Koreje může velice rychle přerůst v globální konflikt. Ale opět nepředstavujte si globální konflikt jako konflikt, při kterém budou pokryty jednotlivé kontinenty desítkami nukleárních hlavic. Ostatně jediná brzda, která se zatím ukazuje, a ta varuje Spojené státy, bohužel debilný Brusel na to nehledí, je vyjadření prezidenta Putina, který oznámil, že v případě velkého konfliktu Spojené státy nebudou mimo, ale první, kam poletí ruské mezikontinentální balistické rakety, budou Spojené státy, až pak přijde zničující salva na celou Evropu. A to hodně zarezonovalo v americké administrativě. Protože ta představa o tom, že proběhne velký konflikt mezi Evropou a Ruskem a Čínou, ale Američané budou mimo a pak přijdou jako záchranci, tímhletím pádem je vymazán. A naopak ukazuje se velmi jednoznačně, že Spojené státy budou vtaženy do konfliktu od prvního okamihu. A vzhledem na neschopnost jejich vojensko-průmyslového komplexu by to mohlo znamenat katastrofální důsledky. Bohužel, velká část evropských elit jsou šílenci bez jakéhokoliv sebezáchovy a jsou ochotní tuhletu válku zahájit.
0: Já jsem moc rád, pane profesore, že jste tohleto zmínil, protože jediný, kdo může zastavit naše evropské elity v uvozovkách, jsou právě Spojené státy, které mimochodem, co si budem, nás do té války s Ukrajinou vehnali a vnutili nám to jako téma a všichni poslušně, že jo, Bukureštská devítka a tak dál, prostě tlačili jsme se tam pěkně a vyzbrojovali jsme, cvičili jsme různé ty sbory, že jo, financovali kde co. A takže máme toho másla na hlavě až, jako nejenom Česká republika, nejenom Slovensko, třeba Polsko a další země. A to se všechno ví, to jsou oficiální informace. Ale právě Američani, kteří si mysleli, že to je úplně úžasný, oni vydělávají prachy, ale američtí vojáci neumírají na frontě, že jo, umírají tam cizí a melou se mezi sebou, tak teďka vlastně jim trošičku jako tady do toho hodil vidle právě Vladimír Putin tím svým vyjádřením, že teda už nebudou ušetřeni a že tenhle plán teda nevyjde. A Američani jsou vlastně jediný, který mají ty takzvaný kill switche a podobně, že jo. Ty zbraně mnohé je třeba nejenom F-35, že jo, bez jejich svolení prostě ani nenastartujou. Takže myslím si, že Američani jsou jediný, který můžou přivést Evropu k rozumu.
1: No, vtip je v tom, že ten vývoj je paradoxní. Na jedné straně jsou teď schvalovány například ve Finsku ústavní předpisy k tomu, aby bylo možné na jejich území umístit novou generaci amerických jadrových zbraní. Jsou to bomby, gravitační bomby nukleárního typu B-61-12, B-61-13. Jako kdyby docházelo k rozšířování jaderných arzenálů umístěných už nejenom v těch 6 zemích, jako doteď, ale zhruba v dalších 4 až 5 zemích v rámci Evropy. Na druhé straně, ale všichni jako kdyby zapomínali na jednu zvláštní věc. Víte, kde je největší cvičiště budoucích vojáků drogových kartelů z celého světa? Na Ukrajině. To nejsou jenom členové kartelu z Bogoty, z Kolumbie a podobně. Tam se cvičí množství bojovníků jednotlivých forem organizovaného zločinu. A jako kdyby si nikdo neuvědomoval, že tyto odborníci vycvičení v reálných bojových podmínkách se vrátí do svých mateřských zemí, pokud se nevrátí v zinkové trůle, ale tam budou za velice vážené specialisty, vojnové specialisty. A toto všechno může vytvářet úplně novou architekturu světa. Já bych připomněl dvě věci. První, před 3 lety publikoval Mezinárodní měnový fond zásadní studii o úloze světového organizovaného zločinu, ve které mi vyšlo, že když do průběhu příštích 20 let se neudělá pořádek so světovým organizovaným zločinem, tak organizovaný zločin bude vládnout planetě. Výrobní sféra, politická sféra, politici, policajti, všechno ostatní. Druhá věc, alebo druhý závažný moment. Organizovaný zločin nikdy nezmizel. První se globalizoval. Udělal si sféry vplyvu, udělal si specialisty na jednotlivé druhy činností, od vražd na objednávku až po pašování drog a podobně. A musíme si uvědomit jednu věc, že organizovaný zločin v mnoha případech přímo spolupracoval s policejními armádními složkami. Vzpomeňte si na případ plukovníka Nortna a nyní znova například, kdy významný americký vojenský představitel sám přiznal, že vlastně za války v Afganistánu se vyvážel heroin a další drogy z Asie do Kosova, tam se distribuovali a pod dohledem policie se prodávali ve Spojených státech a vydělané prostředky se používali na financování operací, na které nedal souhlas a finance kongres ani senát Spojených států. Opakuje se přesně to, co bylo za prezidenta Reagana a vedl to plukovník Norton, kdy tehdy z tohoto výnosu financovali nikaragujské kontras. A uvědomte si jednu věc, podle odhadu Europolu, ale i dalších, FBI a podobně, tak roční objem zisku organizovaného zločinu se nyní pohybuje na úrovni kolem 20 bilionů dolarů. Nezdaněných, nezatížených sociálními odvody, nic. Umíte si představit finanční sílu této skupiny? No, samozřejmě, dnes je velice atraktivní vykládat o tom, kolik vesnic obsadili Rusové, nebo kde ponikli Ukrajinci protiútok a kolik ztratili obrněných transportérů a tanků a podobně. Ale ve skutečnosti v pozadí máte jiný obrovský biznis. A ten organizovaný zločin je skutečně gigantický, propojený, spolupracující tvrdě. Například Drangheta, která se stala předmětem velkých diskuzí, ta se zaměřuje na budování nemocnic a přístavů a veřejných objektů a podobně. Drangheta, organizovaný zločin. A tohleto všechno zůstává skryto, nevěnuje si tomu ani pozornost, ani sleduje nic, protože i ti žoldneři z Bogoty a z Kolumbie přece poškodí Rusko a zabijí pár Rusů. A tohleto šílené zobrazení světa nám může ještě šíleným způsobem zamíchat hlavu. Vemte jenom skutečnost, že skutečně se dokončí speciální vojenská operace na Ukrajině a 10 000 banderovců budou utíkat na západ. Jenomže Francie a Německo ji nebudou chtít pustit. Tak zůstanou ve střední Evropě. A to je přesně to, na co upozornil český ministr vnitra, slovenský ministr vnitra, rakouský ministr vnitra, ale všichni se tváří, že to je více, to je taková chimerická hrozba a pokud nastane, tak možná někdy ve vzdálené budoucnosti. Vy jste se ptal, proč ta válka? Protože dochází k extrémní časové komprimaci všech faktorů, kterých jediným řešením bude velký globální konflikt. A ta komprimace, působení jednotlivých faktorů, když trošičku sledujete a umíte se orientovat v informacích, tak vidíte, jak se zostřuje právě v průběhu roku 26.
0: No, já jenom připomenu, že vlastně hned na začátku SVO, že jo, Zelenský otevřel sklady zbraní, že jo, a otevřel věznice. Ty nejhorší zločinci si mohli takhle přímo na ulici z kamionů a z aut prostě vzít zbraně, které chtěli, potřebovali a tak dál, takže pustil všechny vrahy a tak. No a to je jenom to, co se vlastně oficiálně v mainstreamu objevilo. Jo? A je to jenom jakýsi zlomek tohohle toho.
1: A ještě to musíte doplnit, protože teď bylo vyjádření marockých představitelů, že ti imigranti, kteří zautočili na Ceutu a tak dále, tak z drvivé většiny jsou to zločinci. A kdyby zůstali v Maroku, tak by je museli zavřít. Jenomže vzpomněte si na vyjádření saudsko-arabských představitelů, kteří konstatovali, že pán Bůh zaplať za to, že Evropa přijímá, protože kdyby zůstali tihleti imigranti v Saudské Arábii nebo dalších arabských zemích, museli by je zatknout a mít ve vězení. A to je druhý bezpečnostní problém, které se potichu v Evropě hromadí. Viděli jste, co zvali ti imigranti v Ceutě, co natočili ti nezávislí novináři. A tohleto je všechno kumulativní. Čili skutečně někdo si představí, no víte, ta válka mezi NATO a Ruskem, to budou takové ty pohyby obrovských frontů a bude to jako za druhé světové války a budou tam tankové divize a bude tam druhý Kursk a podobně. No vůbec ne. To může být souboj malých vojnových skupin speciálně vycvičených a ještě popři tom může probíhat infiltrace organizovaným zločinem, které nikdo nebude kontrolovat. A někdo řekne, jo, to je poplašná zpráva, to je děsivá vize. Vážení, zkuste se nad tím zamyslet, pokud máte možnost něčím myslet. Ten organizovaný zločin nikde nezmizel, ten je pořád tady, je obrovský. Vemte jenom skutečnost, že samotný Eurostat konstatuje, že v důsledku organizovaného zločinu v Evropě dochází k obrovskému kumulovanému produktu v rozsahu kolem 8 až 12 bilionů euro ročně. No a samozřejmě s těmito penězi nebudete je mít načkané do strožoku a nebudete na nich spát. Investujete je. Ale to by byla samostatná přednáška na téma struktura organizovaného zločinu v Evropě a ve světě, kdybyste se mohli přecházet od jakuzi v Japonsku, triád v Číně, bombajské mafie v Indii, přecházet přes mafie na Blízkém a Středním východě, přejít do Cosa Nostri a Drangety v Evropě, ale včetně další mafie, jako je kosovská mafie a podobně. V tohoto hlediska neapolská kamora je relativně omezená oblast. No a samozřejmě nesmíte zapomínat taky na ruské organizované zločiny. Jistě víte, že specialita ruského organizovaného zločinu jsou vraždy na objednávku v rámci dělby sfér činností jednotlivých struktur organizovaného zločinu.
0: Tak zase na druhou stranu je vidět, že pochopili tu tézi o té vzájemné pomoci a spolupráci a empatii vůči sobě navzájem, ale zase asi nebude tak zlé, když Evropská unie, že jo, vlastně výnosy z organizovaného zločinu započítává právě do HDP, že jo?
1: No, tak z tohoto hlediska ekonomické analýzy máte úplně pravdu, pane Bureš. No, sice existují například v samotném Bruselu oblasti, kde se neodváží ani belgická policie, ani belgická armáda, ty známé no-go zóny. No, ale skutečně dokonce pamatují na krásnou studii, kdy se konstatovalo, že například, když prostitutka obslouží Čecha, tak v tomhletom případě je to vnitřní obchod. Když ovšem obslouží cizince, tak je to zahraniční obchod. Ale obě dva obchody se započítávají do HDP České republiky a dokonce pamatují si bláhé paměti veliký výzkum staťáku, který dospěl, že prostituce přispívá k HDP České republiky objemem kolem 5,5 až 6 miliard korun ročně. Takže máte pravdu.
0: Inu, pokud si dobře vzpomínám, tak tenkrát to bylo nějakých 2,5%, že se připočítávalo že operacím na hraně zákona a teda organizovanému zločinu, tudíž byla zajištěna ta prosperita, jinak už jsme dávno byli v recesi. No, prostě, když se to hodí, Ale tady mám další věc, tentokrát zpátky ke klimatu, protože Monika tady píše, slyšela jsem, že v některých letech ve středověku třeba například bylo v našich zemích snad ještě větší teplo než nyní, prostě výkyv počasí. Je to pravda? No a taky tady byly dlouhý zimy, že jo? Bylo tady období docela chladu tenkrát, to, a tak byl taky hladom.

No, asi si pamatujete na ty krásné obrázky Bruegela, kdy vidíte Holandsko se zamrzlými řekami, vidíte dokonce zamrzlou Temži v Anglii, kde lidé se korčulují na této zamrzlé Temži. No a skutečně byla období, kdy byly extrémní teploty, například již za posledních 1000 let, a byla období, kdy byla malá doba ledová a velká část Evropy byla sužována zimou, chladem, deští, neúrodou a podobně. To je skutečně pravda, musíte si uvědomit posledních 18 milionů let planety Země, 4 doby ledové, 4 doby meziledové, interglaciály, 61 meziobdobí různého typu směrem k teplotě nebo k zimě. A ještě je klíčový další parametr, v mnoha obdobích, kdy například docházelo k nárůstu teploty, zároveň docházelo k lokálním radikálním změnám klimatu, například suchem nebo povodněmi anebo jinými atmosférickými procesy. No a toto všechno se děje, lidově řečeno, již za posledních 2000 let. Vemte jenom poslední období, zhruba 800 našeho letopočtu až po 1100, kdy jste měli v Anglii vinnou révu, v Grónsku jste měli pole ječmené, choval jste tam dobytek, byly tam vikingské osady, prosperovali a podobně. A samozřejmě musíte počítat taky s tím, že například mnohé oblasti vikingů, například obrovský chlad v období 650-750 našeho letopočtu způsobil totální nejenom prořídnutí vikingského obyvatelstva, ale způsobil nutnost hledat jiné zdroje obživy mimo a začalo období vikingských výprav a útoků po celé Evropě a podobně. Čili ano, tyhle ty klimatické změny probíhají neustále. Jedna z největších zajímavých věcí, o které se teď nemluví, Československý archeologický ústav dělal obrovské výzkumy ještě v koncu 80. let, ale i v 90. letech pak česká archeologie, která zkoumala příčiny zániku Velké Moravy, Mikulčice, Velehrad a podobně. A zjistili jednu zvláštnost. Zjistili tam mohutné 7-10 metrové vrstvy písku, které vznikly pravděpodobně obrovskými záplavami, které udělala Morava a které zásadním způsobem zasáhly centrum Velkomoravské říše. Pak přišel ten úder Maďarů a už to šlo všechno k čertu. Ale ty obrovské přírodní změny skutečně formovaly všechny tyhle ty věci. No a jeden z krásných ukázek vplyvu přírodních změn, výbuch Tambory na ostrově Sumbava v roce 1814 způsobil chladné léto, obrovské deště v Evropě a deště a chlad způsobili, že kromě jiného Napoleon prohrál u Waterloo. Takže dokonce jsou ekonomové, ale hlavně historici, kteří zkoumají, že kdyby některé přírodní události se neudály, jak by se vyvíjela situace mnoha států a civilizací, které byly zničeny formálně něčím jiným, ale ve skutečnosti k tomu přispěly přírodní změny. No a tohle to musíte brát do úvahy taky jako pravidelné, cyklicky se opakující procesy. Není jsou to žádné jednorázovky a když vezmete malou dobu ledovou, tak rozhodně asi nebyla způsobená různými lidskými činnostmi. No a zajímavé na tom je to, že všimněte si u té klimatické krize. 30 tisíc měřících stanic. Pak se potichu se skřípajícími zuby přiznalo, že zhruba 17 tisíc bylo umístěno špatně. Pak se přiznalo 21 tisíc stanic umístěných špatně. Pak se přiznalo 27 tisíc stanic umístěných špatně. A celý hokejový graf zdůvodňující globální oteplování a CO2 šel k čertu. No a já se ptám, v Bruselu jsou analfabeti a že neumí číst z práce, které popírají tyhle ty věci. A teď máte poslední zprávu z tohoto týdne. Velká analýza přibývání ledu v Arktickém moři, zhoršování ledových podmínek a podobně, která přímo popírá všechny ty známé scény, které Al Gore použil při prezidentských volbách,

0: jak nám mizí lední medvědi, protože se nám topí v Arktidě sníh a lední medvědi zemřou hlady. No a já se pak zeptám, nejenom, že se ten arktický led zvětšuje, ale ti lední medvědi se kombinovali s medvědy grizzly a vznikla nový druh medvědů, pizdy, který se dokonce živí rostlinnou potravou, nejenom masem. Takže nepodceňujme obrovskou sílu přírody, kterou demonstrovaly mangrové pralesy, které se kompletně obnovily.
1: Děkuju, pane profesore. Já teď vtrhnu, udělám tady jako malinký okýnko, než se vrhneme na poslední otázku dnešního večera. Kdyby se mi to tady spustilo, byl bych nadšený. Jestli zatím napíte.
0: Ano.
1: A já tady ukážu web. PetrBudeš.cz je webová stránka, která, kde mimo jiné tady v e-shopu, tady kliknete na e-shop, najdete hromadu knížek, hromadu literatury. Tady první nejvíc, teď momentálně nejnovější Lupo Aneta a jeho trilogie Hospody v Saku, což je dost satirická literatura. Doporučuji všem, kteří se chtějí zasmát a kteří si chtějí užít konečně nějakou takovou satiru. Tvrdá knížka Sebranica nebo Skutečný Anthony Fauci, Západní civilizace před kolapsem, to jsou další tři věci pro případné vaše spálení nebo čehokoliv. Tady máte i Rix, který znáte z Maďarska určitě, ale my ho teďka tady máme jako jediný v České republice. V nabídce Zámky plné nacistů, Jiří Jaroš Nikely, Má cesta osvobozením Donbasem, Jaroslav Doubrava, cestopis právě z těch míst, o kterých se teďka bavíme. Digitální svět a lidské tělo, pan profesor Staněk a Jan Můdrý. To je spousta informací a studnice pro vás a vaše zdraví a tak dál. Pak tady máme ekonomickou inventuru Schulz, Švihlíková, Ungerman a Fassmann. 40 ekonomů udělali inventuru, kam jsme vlastně došli od roku 89 po současnost. Dvě slnka, pan profesor Staněk a Tibor Eliot Rostas. Pak tady máme podporu chemstavu manželé Kočičkovi o vztazích a tak dál. Kancler tří prezidentů Ladislavu Novákovi. Válka civilizací, kterou napsal Jarda Doubrava. Pak vás upozorním na další knížku, která tady ještě pořád je. Dilema civilizací, kde právě pan profesor Staněk s paní Ivetou Pahoufovou a Michalem Velčíkem vlastně ukázali ty rozpory jednotlivých civilizačních modelů a taky co dál a co s tím. O skřítku dobře, to jsou pohádky, tady dějiny píšou vítězové, tak to máme Schulz, Ungerman, dlouho jste si o ní psali, je dotisk konečně, takže došla, máte ji tady k dispozici a je to od druhé světové války do roku 89, celý ekonomický vývoj na základě čísel a dat. No a podivná Odysea života, pan profesor Staněk, další velice zajímavé dílo. A pro vás, který máte rádi něco k jídlu, nebo nevíte, takový dobrý dárek někomu, tak pořád ještě máme od Mirka Suchopára recepty z cest. Toť knižní okénko a já se vrhnu teďka na jednu otázku, kterou nám tady poslal náš další přispěvatel a donátor, který se jmenuje Boss Denis a já doufám, že ho najdu už brzy. Než ho najdu, tak vám ji přečtu. Pozdravujem z Polska, Jelický, doufám, že to čtu správně, omlouvám se. Otázka z jiného soudku. Vzpomínali jste mnohokrát svoji zahradu. Jaká je její architektura? Kde se dá inspirovat? Jaký třeba například knihy, styl, filozofie a tak? Knížky jsme probrali, to se můžeš podívat rovnou právě tady. A jak je to, vlastně vy jste desítky let vlastně budoval to svoje hájemství, tu zahradu, kde máte neuvěřitelné množství vzrostlých krásných stromů z celého světa. Můžete k tomu jenom tak nás trošičku nakousnout, Jak na to, kdybychom chtěli něco takového si udělat?
0: První věc, musíte mít trpělivost. Ty stromy, než vyrastou a než vám předvedou plnou krásu, to trvá léta. To je první věc. Nemůžete to udělat rychle. I kdybyste nasadili větší stromy, 2-3 metrové, tak jednak je to finančně náročné a jednak stejně musíte mít tu trpělivost. Pak si musíte nastudovat zvláštnosti a charakter každého z těch stromů. Každý z těch stromů má jiný způsob zalévání, množství vody, způsob zalévání ke koruně, ke kmenu, ke kořeněvému balu, mnoho vody, málo vody a tak dále. Musíte si nastudovat charakteristiky, které ohrožují nebo podporují ty jednotlivé druhy stromů. V současnosti například je obrovským problémem to strašlivé sucho. My máme zákaz polévání už několik týdnů. Já sice trošku polévám ze studny, ale to nestačí. To byste musel valit desítky litrů vody ke každému stromu. A bohužel je to pro mě smutné, ale odešlo mi několik stromů, které dostali porážku, hlavně ty starší stromy. Dostali porážku a bohužel nevydrželi ty extrémní teploty. Čili musíte si dívat na zahradu jako na tvořivý, neustále měnící se organismus. Některé druhy stromů, například sekoje, junipery, cedry a podobně, ty odolávají krásně i tomuto strašlivému počasí, i tomu suchu. Některé druhy stálozelených listnatých, například ilexisy, ty pančované ilexisy odcházejí, usychají, ale ty tmavě zelené speciální ilexisy, tak ty krásně prosperují, ještě mají přírůstek a podobně. No a taky musíte vědět, když je to kombinujete například s levandulemi nebo růžemi nebo dalšími káliemi indickými a podobně, jakým způsobem je zalévat a jakým způsobem se o ně starat i v těchto extrémních teplotách. Taktéž víte, že například oleandry, krásné středomořské stromy, ale taky mají svá specifika. Základem je ale poznat, co ten strom potřebuje, co mu vyhovuje, co mu nevyhovuje. A druhá věc, které stromy můžete sadit blízko sebe. Já mám ihličnany, které jsou od sebe 50 cm a vůbec si vzájemně neubližují. Není jsou suché na místě dotyku, ale naopak jsou symbiotické a společně rostou. Čili důležité je znát charakter, zvyklosti, schopnosti, slabé, silné stránky jednotlivých druhů stromů. No a pak musíte ještě vědět jednu věc. Ono to vypadá krásně, když přijedete do prodejny okrasných dřevin a řeknou, víte, tak tohleto vám vyroste tak 3 metry, to nebude více. A vy pak za 15 let zjistíte, že je z toho 20-metrový strom. Čili velmi důležité je si uvědomit, jakou výšku ty stromy, ty jednotlivé rostliny budou mít v dospělosti. Samozřejmě dospělost sekvoje to je něco jiného, protože sekvoje se dožívá v evropských podmínkách zhruba 1000-1500 let a výšky kolem 80 metrů. Ale zase máte různé druhy sekvoje. Máte sekvoje závojnaté, sekvoje tibetské, máte sekvoje křičkové, máte sekvoje klasické, ty giganty mamutovky obrovské, máte další a další druhy sekvoje. Jsou to nádherné stromy, ale musíte vědět, je například trpasličí modrá sekvoje i za 30 let má výšku kolem 6 metrů, ale máte normální sekvoji, giganteju, no a ta už za 20 let bude mít výšku kolem 15-17 metrů, bude mít obrovskou korunu, kmen a podobně. Čili tohleto všechno vám musí vytvářet první linii. No a druhou linii musíte cítit, jak ty stromy rozmístit v prostředí zahrady. Jakým způsobem? A to vám musí říkat vnitřní hlas. Ten vnitřní hlas vám řekne tady tenhle ten strom, tam tenhle ten strom a podobně. No a já potom mám ještě jednu specialitu a stromy doplňují kamenné stély. No a ty stély posilňují energetický tok, ale to by bylo na další přednášku.
1: Pane profesore, ještě tu mám jednu další otázku, tentokrát na zdraví. Dobrý večer, píše Maťulík. Co doporučujete po operaci invazivního karcinogu prsu, jakou rekonvalescenci a jak se dá-li se teda vyhnout ozařování a uzdravit se?
0: No, ozařování závisí na tom, jaký typ. Například jedna má známá, mala karcinom prsu, museli vyříznout nádor byl přesně ohraničený a pak podstoupila ozařování protonovém centru v Praze. To ozařování bylo prospěšné, zamezilo dalším remisím karcinomu a podobně. Na druhé straně můžete mít například ozařování kobaltovou bombou, které způsobí značné problémy okolitého tkaniva, nebo máte ozařování pulzním ozařováním linak jednička, linak dvojka, můžete mít protonové ozařování a podobně. Čili zase to závisí na typu nádoru, na jeho umístění a podobně. Například nádor, pokud je umístěn na levé straně, v levém jadru, ozařování může ohrozit srdeční činnost, čili tam je další problém. Ale co se týká medikace, tak rozhodně bych doporučoval olej z černušky seté, doporučoval bych B17 a teď dostal jsem studie ze Spojených států, kde i u karcinomu prsníku velice úspěšně použili ivermektin, ovšem ve hodně vysokých dávkách. No a toto všechno je nesmírně důležité, ale co je dostupné, tak máte B17 ve větších dávkách a taktéž lipozomální C, tekuté lipozomální C, které má výslovně protikarcinogenní účinky. Ale ta B17 je skvělá. Uvědomte si, obsahuje amygdalin, který je jeden z nejsilnějších protionkologických prostředků, který přímo zamezuje onkologickému bujení. Takže minimálně tyto tři věci bych doporučoval u tohto karcinomu prsníku a u toho ozařování závisí na tom, jaký druh nádoru, na jakém umístění a osobně bych doporučoval to protonové centrum.
1: Děkuju. V Praze protonový centrum, tam máme Mirek Suchopar, má osobně zkušenost, který tam absolvoval léčbu a nemůže si to vynachválit opravdu. A další věc je to o tom, že to je opravdu jako citlivá metoda. Jo? Že od toho normálně člověk odejde po svých, není mu blbě, je prostě v pohodě, protože je to prostě zaměřený opravdu na milimetry přesně. A ten paprsek...
0: Nejenom to, pane Bureš, ale vtip je v tom, že ty protony jsou urychlovaný energeticky tak, aby jenom přesně odpovídal energetický impact jenom těm malým buňkám. Ne tak, jako řekněme u kobaltu, který spálí všechny zdravé i nezdravé buňky a způsobuje spálení kolem. V tom je tento protonové centrum obrovským plusem.
1: Takže to je, a prostě je to daleko citlivější vlastně zákrok.
0: Ano. Tak. Jednoznačně.
1: Je možná škoda, že takovýhle centrum je tu jenom jedno, o kterém vím, nevím, že by tady bylo ještě krom té Prahy někde jinde. Ale...
0: Není žádné, to je jediné centrum. Svého času před 8 lety jsem se setkal s majiteli protonového centra, byl jsem v Praze v tom protonovém centru, dokonce existovala ponuka vytvořit takovéto protonové centrum v Bratislavě, včetně ponuky zdarma vyškolit lékaře pro to protonové centrum, včetně ošetření dětí ze Slovenska zdarma v tomto protonovém centru. Bohužel vzhledem na, nazvíme to, jisté politické struktury se tento projekt s bratry Laštovkom neuskutečnil. Bohužel.
1: No, tak přátelé, tak to bohužel je. No a ještě bych teda s dovolením jednu poslední úplně otázku. Tak začali jsme o chvilku později, tak ještě bych poprosil, jestli bychom se podívali tady na to. Vladimír Zapletal se ptá. Pane profesore, věříte v posmrtný život? Moje máma je už několik let po smrti, ale stále mi přicházejí hovory od ní na WhatsApp. Nedá se to zdvihnout ani vyfotit. Co si o tom myslíte? Tak může to být nějaká technická chyba? A nebo... A teď jsme u té technické chyby. Josefe, moc ti děkuju za příspěvek. Vítěho, tobě taky. Děkuju vám oběma, přátelé, za pomoc. Děkuju vám všem, kteří nám pomáháte a kteří taky dáváte i ty lajky. Je tady 1480, máme 1500 lajků.
0: Pane profesore, ano, už jsme zase v spojení.
1: Tak, já to dopovím. Takže jak je to, nebo co vím, jaký jsou teorie o tom posmrtném životě, jestli teda člověk tady zůstává, nebo prostě někam mizí ta duše a jestli teda ty kontakty po smrti s světem živých máme brát vážně, no, nebo ne?
0: Máte tam několik rovin problému. První rovina jsou takzvané ty zkušenosti s poltergeistem, kdy se říká, že to jsou lidé, kteří zemřeli, ale zůstali uvězněni mezi světem živých a světem mrtvých. Z různých důvodů se nedostali na ten druhý svět, na ten druhý břeh, a pak tu straší, dělají ty různé pohyby a otřesy a bouchání dveří a padání knih a podobně. Pak je tady americký výzkum, který dokonce odfotil ten jemný hmlovitý obláček, který se uvolnil z umírajícího, vznášel se a mizel někde. No samozřejmě s tím souvisí teorie morfického pole, kdy každý z nás zanechává informační engram, ten se stává součástí morfického pole univerza a tam ty informace a všechno, co jsme prožili a zažili, zůstává uloženo. V některých případech je možné, aby to morfické pole uvolnilo tyhle ty informace, buď se vám dostanou, řekněme, přes tyhle technická zařízení. Sám jsem četl některé výzkumy, které říkali například záznamy v magnetofonu klasickém, kotoučovém, kdy se objevily hlasy mrtvých a podobně. Je skutečností, že ta teorie morfického pole se zdá být nejkomplexnější, protože hovoří o tom, že vlastně všechny předměty, subjekty ve vesmíru zanechávají informační engram, svůj informační emblém, který tam zůstává uložen. No a právě vtip v tom, že je možné, že za jistých vhodných podmínek a jisté konfigurace vaší neuronové sítě a vědomí se můžete napojit na tohleto morfické pole, číst ty informace, to byli ty různí věžci, anebo například, jako byl Casey, který se napojil na to morfické pole ve spánku, definoval diagnozu dotyčného nemocného a zároveň získal informace, jak tu diagnozu léčit. Což byli šokovaní lékaři, protože nechápali, jak může Casey, který nebyl lékař, mít tyhle ty poznatky a tyhle ty informace. No a samozřejmě, když přichází tyhle ty poznámky nebo ty doplňky, tak je možné, že skutečně se přenáší jisté informační soubory z toho jiného břehu k nám. Za normální okolnosti všichni ti, kteří byli zkoumáni doktorem Moodym a dalšími vědci, kteří se zabývali stavy na hranici smrti, zjistili jednu zajímavou skutečnost. Tvrzení, že všechny ty víze o tunelu a o setkání se zemřelými příbuznými a podobně jsou nesmysly, protože jsou produktem kyslíkového deficitu v mozgových nervových buňkách, se vyvrátili, opakují, vyvrátili, protože mozek přechází na kyslíko-hibernační režim, stahuje živiny a kyslík z celého těla a funguje dál. Nejnovější výzkumy na Stanfordu a na Harvardu ukazovali další skutečnost. Nejste mrtví ani po klinické smrti 1,5 minuty, biologické smrti 4,5 minuty, ale váš mozek zůstává v kyslíko-hibernačním režimu citlivý ještě hodiny po vaší smrti. Ví, co se s tím tělem děje a tak dále. Samozřejmě tohle to se musí tutlat, protože představte si, že by samozřejmě tím pádem bylo nutno zastavit obchod s orgány, které jsou odebírány zemřelým, které ročně představují stovky miliard dolarů biznisu, protože když ten mozek ví, co se děje s tím jeho tělem, tak samozřejmě musí být to být šílený šok. No a co se týká výzkumu, tak možná si pamatujete, že v 18. století jeden francouzský vědec chtěl vědět, jestli po useknutí hlavy ještě mozek funguje a podobně, tak dělali pokusy právě s popravenými. No a zjistilo se, že skutečně některé aspekty ukazují, že jistou dobu, i když ta hlava byla odseknuta, tak ten mozek ještě reagoval na některé věci, hýbal očima a podobně. No, je to otevřená otázka, oficiální věda popírá jakékoliv tyhle ty možnosti. Nesmíte zapomenout, že oficiální věda vychází z Descartových předpisů a pravidel, které říkají, že existuje jenom to, co je odváženo, hmotné a hotovo. Vědomí, které je kvantové nehmotné, to se prostě neuznává. To neexistuje. No ale tady je to obrovské pole výzkumu, kdy skutečně do dnešní doby i o samotném vědomí jsou dvě zásadní teorie, které jedna říká, že no, to je jenom pohyb elektronů ve vašich neurálních synapsích a můžeme to naskenovat. Ale pak je tady druhá teorie, která říká, je to kvantové nemateriální podobenství pohybu informací, architektury, práce s nimi a podobně a je přímo napojeno na morfické pole vesmíru. Ty teorie jsou souběžné, nedokázala se platnost ani jedné, ani druhé teorie, ale přímo souvisí s tím, co se stane s námi po smrti. No a skutečně jsou zaznamenány například případy, kdy dítě, například v Indii, se narodilo, najednou začalo tvrdit, že je to člověk ten a ten, který byl zavražděn tehdy, a který měl manželku a podobně. Rodiče s tím chlapcem šli na to místo, kde měl žít a on přesně poznával svou manželku, své děti, všechny podmínky a tak dále. Jak to mohli vědět, když to mohl vědět jenom ten zemřelej, který zahynul při vraždě? Čili tohleto je obrovská oblast výzkumu, já osobně souhlasím s tím, že existuje informační engram každého z nás, který se ukládá do morfického pole a za jisté okolnosti můžeme s tímto engramem komunikovat. Čili není to cesta do vašich minulých životů, ale je to cesta do životu lidí, kteří zemřeli, ale kterých informační engram je uložen v morfickém poli. A vy tehdy čtete životní příběhy těchto lidí.
1: Pane profesore, moc děkuju a bylo to vyčerpávající, byla to smršť, nádhera a tady těch otázek, no to bychom byli ještě do zítra.
0: BRICS si dáme příště.
1: Ano, BRICS si dáme příště a tak. Myslím, že když jsme skončili takhle krásně,
0: že otázky si dáme příště a prosím vás, ať nemáte klíště.
1: Tak, přátelé drazí, děkujeme vám moc krát za dnešní sledování, děkuju vám za všechny lajky, díky Danieli i tobě za příspěvek, ale no, o devalvaci dolaru a BRICSu, přátelé, opravdu příště, to bychom si dali potom v rámci nějakého ekonomického bloku.
0: Můžeme tu tému nazvat příště, co se děje s financemi ve světě. A to může být jako nosní téma.
1: Jo. Takže Danieli, dal jsi nám vnuknutí na další téma. A přátelé drazí, děkujeme vám moc krát za vaši přízeň. Díky za to, kolik vás tady bylo, díky za těch více jak 1,5 tisíce lajků, který jste dali, 1571, opravuj, 75. A pane profesore, vám děkuju za krásný více jak 2 hodinky informací, které hutnou formou máme tady k dispozici od vás a kde bohužel jiná média, jako třeba mainstreamová, anebo ty, který máme, který jsou za to přímo i placený, jako veřejnoprávní, tak bohužel jako prostor tak nedávají. Nevím, kde se stala chyba, že tam se říká jenom ten správný názor, ale a oni jsou ty, kteří nám budou určovat, který ten názor správný je a který ne. Tak děkuju, že jsme společně strávili tenhle čas a díky za vaši práci.
0: Děkuji velice pěkně, přeji hezkou, dobrou noc všem lidem a pamatujte, držíme se za rytě s tvrdými s měkkým. I ve vazbě na příkazy Bruselu.
1: Krásnou dobrou noc, přátelé, děkujeme moc. Dávejte odběr, dávejte si zvoneček, aby vás systém upozornil na další videa. Zítra tady máme 2 relace od 6 hodin, Víťa Pilmajer od 8 z Kaldoviny. Vám, že všechno proběhne tak, jak má. Ve středu Skálová simultánka. Čekám na termín od Michala Svatoše. Máte tady, pak bychom se měli spojit s panem Pálešem ze Slovenska a s dalšími zajímavými hosty, Láďa Štěpán a tak dál. Energetika. Bude tady všechno možný, takže díky, že zůstanete s námi. Děkujeme moc. Krásnou dobrou noc. A až nás budou miliony, tak se budou dít věci. Ahoj.
0: Dobrou noc.

0: prosíme, pomozte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad sdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.
1: Vypadám vás zdraví a vítá a koukám, VK už je také připojený. Takže hovory a vlastníci začínají dnes, tedy v pátek 14. srpna letafáně 2026. Jejich to kalendáře. Technicky vás budu provázet já, studio Kadaň, Martin Marcikán, a budete fakt volat do kadaňského studia přes WhatsApp, přes nic jiného, nazdar, bazar, nebo psát. Vítku, VK, vítejte, je to vaše.
2: Martine, jsi ta tvrdý k těm lidem, já tě zdravím, ahoj, a zdravím zároveň všechny naše posluchače, přeju krásný páteční večer, máme venku krásné počasí a celý víkend má být tropický, možná je to poslední letní víkend, uvidíme, jaké budou ty další, které jsou takto horké, takže ho určitě všichni užijeme. Každopádně doufáme, že jste si nás zapli třeba ke grilovačce, třeba pokud máte vůbec chuť něco takového poslouchat, třeba i jako kulisu, možná vás třeba něco během toho zaujme a případně se nás poslechnete třeba i z záznamu nebo z archivu a tak dále a tak dále. Však vy to všechno velmi dobře znáte, takže zdravím, přeju krásný páteční večer všem a i tobě, VK. Ahoj.
3: No, ahoj Vítko, ahoj Martine, já vás zdravím, všechny naše posluchače, samozřejmě po týdnu opět, že jo, jste se všichni těšili. Já jenom takovou vsuvku k tomu, co jsi říkal o počasí. Zrovna jsem teď četl článek, že v Iránu začalo nezvykle pršet poté, co iránská armáda zničila americké radary, sledovací radary, protiraketové radary. Poté, co je zničila, tak začalo v Iránu normálně pršet a tam nepršelo od té doby, co tam byly ty radary v 60. 70. letech postaveny. A to jenom potvrzuje jednu věc, že to je děsný. To je opravdu děsivý. A víte, já jsem o tom měl několik článků, že určité elektromagnetické vlnění, takzvané radiofrekvence, které vysílají některé vysílače na vlnových délkách, tak provádějí interakci s molekulama kyslíku, s molekulama vody ve vzdušné vlhkosti a tak dále, tak dále. Konec konců jsou na to studie americké DARPA. To znamená, že se s pomocí radiových vln dá modifikovat počasí a když to perou z těch radarů, na určitých frekvencích někde mohou modifikovat počasí. Jo, modifikovat. A když se podíváte, prostě, co se děje v celé Evropě, co se děje, když se podíváte na záznamy meteorologických radarů, měli jsme o tom několik článků na Aeronetu, během toho tornáda na Jižní Moravě před 2 nebo 3 lety, teď už se nepamatuju, to bylo 2023 nebo 40, přesně nepamatuju ten rok, tak tam ten radar, jako v podstatě, samozřejmě je to těžká konspirace, že? Je to konspirace, je to spekulace, ale minimálně ty obrázky vypadaly způsobem, jako že ty radary zkrátka v podstatě modulují tu oblačnost a brání vstupu oblačnosti, že jo, na území republiky a tak dále, a tak dále. Samozřejmě museli by na to být nějaké jakoby seriózní vědecké studie a tak dále. Teď je to pouze spekulace, že jo, naprosto jako nepodložená, ale ta tisková zpráva, která vyšla z iránské agentury Farzi, že po zlikvidování amerických protiraketových radarů v Saudské Arábii, zlikvidování jejich protivzdušné obrany, že začalo po více než 50 letech v Iránu najednou normálně pršet, jako pamatovali Iránci ještě do 50. a poloviny 60. let, to normálně začalo pršet, normálně, úplně běžně. To znamená, my žijeme v prostoru, žijeme v situaci, kdy zkrátka lidé si nechají udělat rozbor na zahrádce z dešťové vody, mají tam dešťovku. Jo, zase měli jsme o tom článek, že jo, na Aeronetu. Udělají si rozbor v certifikované zkušebně a tam je prostě výjezd na tom rozboru, výjezd celé Mendelejevovy tabulky, kde kobalt, nikl, kadmium mají mnoha tisíce násobná bezpečnostní prostě překročení takového něco, čemu se říká přirozené pozadí těžkých kovů v běžné přírodě, takzvané přirozené pozadí, mnohonásobně převýšeno. Nikdo to neřeší. Prostě co z toho nebe padá s tím deštěm? Proto Izraelci, co říkají, nikdy nepěstujeme zeleninu a všechny tyhle ty věci, které jsou na bázi vody, které vytahují, jako jsou rajčata, jako jsou papriky, všechno tohle, to znamená rostlinky, které potřebují ke svému růstu obrovská množství vody, tak oni nepěstují pod otevřeným nebem, oni to mají v těch sklenících, v těch hydroponických farmách, a aby na to nepršelo ze zhora. Všechno mají vodu, kterou čerpají z artéských studní, a tou vodou z artéských studní v těch hydroponických farmách Izraeli normálně pěstují rajčata všechny ty, a pro ně samozřejmě to je košer, to jsou košer všechno. Jo, protože když to není zakrytý plachtou, když na to může ze zhora pršet, není to košer. To je strašný. Takže co my gojím, co my vlastně jíme? Otázka, otazník. Když oni jsou z toho vyděšení. Chápete? To znamená, ty jsi řekl to jako bokem na uvítání, ale otevřel si prostě strašnou prostě konceptuální jámu, protože tohle to je obrovské téma. Víte, že nedostatek vody v celé Evropě, co se děje v Maďarsku, že jo, nepamatují, klesají hladiny, že jo, Labe, Dunaje, všechno tohleto, zkrátka všechno velký špatný. A jak se ukazuje, zkrátka, tak tam, kde Iránci rozmlátí Američanům radary a je tam radarový klid, tak najednou začne pršet. V pohodě. Jako před 50-60 lety. To je něco neuvěřitelné. Prostě z toho jde doslova hlava kolem. Takže je to konspirace, je to spekulace, nepodložená konspirace, něco, co jsou hoaxy. No, to je na vás. To si musíte sami za to odpovědět, protože jako minimálně je to na zamyšlení. Takže takhle jsme začali teda trošku jako zase s přesahem úplně někde mimo. Takže já vám přeju krásný poslech, no a Vítek uvede první téma.
2: Já bych ti jenom doplnil, VK, samozřejmě to konspirace není, dokonce i v roce 2008, dokonce na České televizi o tom byl pořad, jakým způsobem se ovlivňuje počasí, pak to najednou utichlo všechno neskutečným způsobem, ale běžel o tom dokonce i na České televizi pořad, já ho tady snad někde mám, tuším, oni to stáhli z toho serveru, ale já to tady mám, ale samozřejmě jsou to i patentované technologie, protože já jsem o tom sestavoval pořad s Adamem Bartošem, jsme vydali knížku na to téma, on mi tedy vydal v rámci těchto technologií a ty pořady, které jsem o tom točil, Poručíme větru dešti, Kdo vlastní počasí a Planeta jako zbraň, tuto trilogii, potom jsem točil ještě jeden, teď nemůžu vzpomnout na jméno. A tam jsem to přesně popisoval, že oni nejenom disponují technologií na vyvolávání dešťů, i v rámci třeba požáru, obrovských požárů, takzvaná atmosférická čočka, oni tomu říkají v radarech, Atmospheric Lens, ale to je mimochodem na Marko zamyšlení v Kanadě, kde byly obrovské požáry paralelně na mnoha místech, na 85 místech ve stejném čase po tom, co Kanaďani odpálkovali Donalda Trumpa, že se nechtějí připojit ke státům, ke americkým. Jo, to je tak trošku jako na odlehčeno, i když samozřejmě špetka nějaké spekulace na tom taky může být, ale ty technologie prostě existují. Neříkáme, že byly použité, to nemáme samozřejmě ty informace, ale ty technologie jsou patentované, reálně existují, dokonce existují technologie, které mohou vyvolávat zemětřesení. V rámci teslových technologií to funguje něco jako rezonance, když rezonujete, rozrezonujete třeba skleničku, tak ona může prasknout, že jak vibruje, rezonuje. Jo? A na bázi té rezonance oni můžou v podstatě pustit minimální paprsek na určité místo na planetě, tam rozrezonují tektonické desky a vlastně oni se rozvibrují a vyvolají zemětřesení. Jo? Takže oni ty technologie mají, dokonce i se zmínili v roce 1997 ministr obrany, tuším tehdejší, ještě to byla Clintona, ministr obrany Ameriky. Jo, takže ty technologie opravdu existují. Teď je otázka ještě VK, co by kdo získal tím, že v Iránu najednou prší, protože to jim spíš vyhovuje jednak, tedy, že letadlům se hůře létá, i když dnes ty technologie deštím tak tolik jako v podstatě nevadí, když je oblačno, zaměřují se cíle už jinak než před 30 lety, ale v podstatě vláha a tak dál, ten déšť naopak by měl těm Iránům, Iránčanům vyhovovat, ne? Takže co by tím kdo získal, když to najednou prší?
3: No, o tom právě mluvím, že Iránci si to chválí. Jo, že si to chválí, že poté,
2: co Irán... Američi měli mstít přece, a naopak ne jim ještě jako...
3: Američani jsou vyčerpaní, nemají čím střílet, už na Irán to bude jedno téma z dnešního pořadu. Donald Trump se pohádal s ministrem obrany Petem Hexetem, začal mu nadávat, že je úplně neschopný, že kde jsou, začal řvát, jako kde máme rakety, kde máme, začal mluvit trošku jako Prigožin Trump, že začal křát, teda začal psát prostě a vypisovat a vlastně křičet na té schůzce s Hexetem, že nejsou prostě rakety Patriot a že nejsou prostě tomahavky, aby se mohly střílet jako na Irán a tak dále a tak dále. Samozřejmě oni jsou vyčerpaní, naprosto všechno Biden všechno odevzdal Ukrajině, no a Trump to, co zbylo, tak v minulých měsících vysypal na Irán a Amerika teď prostě nemá žádnou výzbroj a nemá další zbraně. Takže pro ně, pro Iránce, de facto je to zase jako nějaké potvrzení toho, že ve chvíli, kdy prostě vymlátí ve svém okolí ty americké, že jo, ty X-rayové radary, protože oni mají, to jsou ty radary se speciální frekvencí, které údajně jako mají hlídat rakety, startovací rakety, balistické rakety dlouhého doletu. Takže to jsou speciální radary.
2: Už mají přirozené počasí tím pádem, když už nejsou radary.
3: Samozřejmě. No a ty radary tam mají od 70. let a v 90. letech je upgradeovali, ale od 70. let prostě přestalo v Iránu pršet na mnoha místech. Irán do poloviny 70. let, do iránské revoluce 79, například střední část v Iránu byla úplně celá zelená, dneska je tam poušť po těch 50 letech. To znamená, že oni ve chvíli, kdy jim vymlátili v Saudské Arábii, v Kataru, v Bahrajnu, tam všude těmi drony vymlátili ty americké radary včasného varování, všechno jim to tam vymlátili a najednou začalo v Iránu normálně pršet, jako kdysi před 50 lety. To je to, co zkrátka, z čeho by nám mělo zatrnout. Protože znovu, to není nějaké kouzlení, to je fyzikálně zdůvodněné. Každá radiová frekvence má určitou interakci se svým okolím. Například frekvence 60 GHz má prokázanou interakci s molekulami kyslíku. To znamená, kyslík je při této frekvenci excitován, je emitován a pohlcuje část onoho radiového záření na 60 GHz. To objevili Američané koncem 70. let v rámci výzkumu DARPA. Zjistili, že 60 GHz frekvence se může použít ve vesmíru a nemůže být odposlouchávaná ze Země, protože to vlnění je pohlcené atmosférou planety Země, nedostane se zkrátka dál. To znamená, ten výzkum zkrátka ukázal, že různé frekvence umí interagovat s různými molekulami jednotlivých prvků a umí, když máte 60 GHz pojítko, a jako dobytek ho namíříte na lidi, tak těm lidem způsobíte dušnost, dušení a ti lidé padají na zem a začne se jim těžko dýchat a když zůstanou v tom poli delší dobu, tak umírají na udušení. Protože to pojítko, bezdrátové pojítko, pere do molekul kyslíku, které se nacházejí v krvi, v lidské krvi. To znamená, hemoglobin, který na sebe má vázat kyslík a dopravovat k jednotlivým orgánům z plic, tak ten kyslík se nedokáže udržet na hemoglobínu, protože kvůli interakci s radiovou frekvencí 60 GHz ta molekula kyslíku kmitá a nedokáže se uchytit na hemoglobin. To znamená, v těle se vám k orgánům dostává neokysličená mrtvá krev, která nemá kyslík a člověk umírá na hypoxii. A podívejte se, kolik dneska v podstatě, protože dneska se používají s malým výkonem, záleží samozřejmě na výkonu. Jo, když máte malý výkon, tak když se dostanete do toho louče, tak když tam stojíte další dobu, tak máte nějaké pocity jakoby nevolnosti, závratí a tak dále, ale není to úplně až tak něco, že by vás to dokázalo nějakým způsobem ohrozit. Proto ty bezdrátová pojítka, takzvaná VGIG, že na 60 GHz, tak to jsou takové ty úzké louče, které jsou namířeny na přijímač, máte vysílač a přijímač a ten louč je v podstatě někde ve výšce 10 metrů, někde na budově, namířený na druhé pojítko, na střeše další budovy. To znamená riziko toho, že někdo by se dostal do toho louče a tam by se trval třeba 20 minut v tom louči, je velice nepravděpodobný, jedině, že by nějaký debil vylez na střechu a začal se rozhlížet po krásách české krajiny a teď by tam si dal židličku, že jo, a přímo by se sednul do toho louče třeba na hodinu nebo na dvě, co samozřejmě je úplně šílený. Ale každopádně je tady třeba říct, že žijeme zkrátka v prostoru, který je prostě zahlcený obrovským množstvím zkrátka různých frekvencí, které nebyly podrobeny žádným studiím, žádnému zkoumání a takzvaným interakcím na reagování s jednotlivými částicemi, s jednotlivými prvky, látkami, co dělají určité frekvence. Není ani o to zájem samozřejmě. To znamená, dneska jediné, co se zjišťuje, je takzvaný energetický výkon vyzářený na jednotku plochy. Jo, to znamená, kolik je vyzářeno na centimetr čtvereční, na metr čtvereční a jsou nastavená takzvaná výkonová wattová pravidla, to znamená, kolik wattů je vyzářeno na jednotku vzdálenosti, na plošnou výměru.
2: Ta pravidla se mimochodem taky několikrát zvýšila. Jo,
3: a pravidla se samozřejmě taky samozřejmě se mění takzvané vyzařování, že to znamená, žijeme zkrátka v prostoru, žijeme ve světě, kde prostě se dozvídáme věci jenom z nějakých vedlejších zdrojů, něco, co není žádoucí, něco, co je utajené, něco, co je přísně utajené, něco, o čem se vůbec nemluví. Však měl jsem o tom články, mám o tom, potom i v té knižce to bylo, v té jedné mojí, protože to je zásadní, jak najednou prostě máte nějaké děti ve třídě a všem se udělalo špatně. Jo, všem se udělalo špatně, museli okamžitě vyjít pryč, těžko se jim dejchalo najednou. No a potom se podíváte na nějakou mapu a na té mapě vidíte, že prostě ta škola je v prostoru, kde jsou prostě různá prostě vygigová 60 GHz prostě pojítka komunikační a tak dále a tak dále. A teď je to v pořádku, nebo někdo dělal nějaké změny a pojítko nasměroval na školu omylem, tam dělal nějakou opravu nebo nedělali, co se stalo, co se nestalo, nikdo to nevyšetřil, byla to jenom jako náhoda, že něco se možná stalo, no tak dětem se udělalo asi hromadně špatně, všem ve třídě a tak dále a tak dále. Zkrátka, tohle to jsou věci, které, nebo třeba v tom Texasu, kde lidé hlásili po dobu mnoha měsíců, že když jdou do školy, dělá se jim špatně, zaměstnanci, studenti, bylo o tom video, měl jsem o tom článek, jak tam chodili několik měsíců, bylo jim strašně špatně, bolela je hlava, strašně těžce se jim dýchalo. A když odcházeli ze školy, tak se to zlepšovalo, najednou to bylo v pořádku. A když se vraceli zpátky ke škole, tak znovu se jim špatně dýchalo a tak dále a tak dále. Do dneška to nebylo vysvětlené, samozřejmě. Byly tam velké spekulace, čím to bylo způsobeno. Několik rodin se odstěhovalo a potom byl takový článeček, kde se tam bylo oznámení, že ten problém se najednou vyřešil, když místní telefonní operátor zboural starou věž, která tam byla, na ní byla umístěna bezdrátová pojítka. Když zboural tu věž, najednou to zmizelo, ty problémy v té škole v Texasu. najednou ty problémy v té škole zmizely. Chápete? No. A víte, musíte si uvědomit, že dneska, o co se jedná? No, jedná se o to, že gigahercové frekvence jsou naprosto nezbytné pro moderní komunikaci. Protože umožňují takzvané broadbandové připojení, to znamená vysokorychlostní, dokáže se do toho gigahercového spektra narvat spousta komunikačních kanálů, že jo, pomocí multiplexu. A bez toho dneska vlastně bezdrátová komunikace by nemohla fungovat, operátoři by nemohli fungovat. A problém je v tom, že požadavek na objemy dat a na vyšší rychlosti a na rozšiřování multiplexů v rámci gigahercového spektra bude růst. Mnohem už se připravuje samozřejmě něco, čemu se říká takzvaná 6G technologie. Už dokonce je teoreticky připravená technologie 7G, že jo, ještě na vyšších frekvencích 30-40 GHz pro takzvané lokální přenosy na krátkou vzdálenost do 150 metrů. To znamená, tam už se dokážou přenášet terabitové přenosy za sekundu. To znamená, kdo provede kde, jaké studie na to, aby se zjistilo, jestli tahle ta frekvence je bezpečná pro tohleto, pro tyhle ty lidi, pro tyhle ty konkrétní prvky, které jsou v lidském těle. Že jo, v lidském těle je spousta prvků, v podstatě lidské tělo má skoro celou, až na výjimky různých těžkých radiačních prvků, má tělo skoro celou Mendelovou tabulku. Tak jestli to bude reagovat s molekulama vápníku, nebo to bude reagovat s molekulama uhlíku, draslíku, sodíku, hořčíku, s jakýma molekulama bude tahle ta konkrétní frekvence reagovat, interagovat, co, jak to bude působit na tělo, a tak dále, a tak dále. Nikdo tohle to nechce řešit z logických důvodů, protože by to znamenalo uvalit obrovské regulace na povolená komunikační frekvenční spektra, což by omezilo rozvoj bezdrátových komunikací na celé planetě. Pokud by to začal někdo řešit. Chápete? Takže, dámy a pánové, oni mají strašný strach o emise CO2. Strašný povyk. Emise CO2. CO2 nás zabije. Musíme snižovat CO2. Ale takové věci, jako jsou frekvence a frekvenční spektra bezdrátové komunikace různých typů a různých modelů a různých frekvencí, aby začaly nějaké studie a nějaké omezování, nějaké restrikce na ochranu zdraví, to je nenapadne. To samozřejmě není dovoleno, protože oni potřebují sledovat lidi. Oni potřebují každého sledovat a všechny ty kamery musí být připojeny a nelze je zadrátovat pomocí drátu a drátové komunikace. Všechno to bude bezdrátově komunikovat. Všechny ty sledovací kamery budou bezdrátově připojeny do networku, do sítě. Bezdrátově. A k tomu potřebují obrovský broadband, obrovský bandwidth, do kterého to nacpou. A k tomu potřebují všechny ty 5G, všechny ty 6G, všechny ty 7G, protože potřebují větší průtok dat z těch bezdrátových zařízení. To je ten důvod, proč to všude cpou, všude to rvou, všechno je bezdrátové. Nemůžete logicky natahovat miliardy drátů od každé kamerky, od každého čipu, od každého skeneru. No to nejde. Už takhle jsou tam obrovské problémy s tím, jak se to napájí. Například v Číně, aby nemuseli tahat dráty k napájení, že jo, aby tam nemuseli tohleto, tak tam mají všude fotovoltaické panely. Protože ty čipy mají malou spotřebu, tak tam mají fotovoltaický panel a zezadu je tam připojená baterie. Když svítí slunce, se to nabíjí a ta kamera jede bezdrátově, není připojená vůbec k žádnému gridu, k drátovému pevnému gridu. Všechno je v podstatě bezdrátově, to znamená bezdrátově si získává energie ze slunce, že jo, ten panel to převádí prostě do té baterky a ta baterka pohání celou tu sledovací bezpečnostní kameru a ta kamera tam má samozřejmě připojení na bezdrátovou síť, na telekomunikační síť, na nějaké to 5G, a přenáší to do nějakého centrálního serveru sledovacího, Chápete, tohleto oni chtějí, tohleto je budoucnost, takhle je to nastavené. To znamená, žádná drátová budoucnost před náma už není, dráty končí. Dneska oni chtějí všechno bezdrátového. Takže oni nemůžou dovolit, že někdo jim začne vrtat do toho, že někdo začne jim pindat do toho, že tyhle ty frekvence něčemu škodí. Z těchto těch frekvencí se někomu dělá dokonce špatně. Někdo z toho zvrací, někomu se těžko dejchá. Oni řeknou, to si jenom sugerujete, když vám to vadí, tak odejděte někam jinam, kde ta frekvence jako není. Když říkáte, že to je frekvence, jděte někam jinam a sedněte se někam jinam. No. A to je, no, v tomhle tom žijeme. Takže, hele, Vítku, my jsme úplně ujeli s tématem. Já myslím, že to zase není úplně od věci, že lidé určitě tohleto čtou, že jo, na alternativě a chtějí se o tom něco dozvědět, takže zase to není úplně, že by to bylo mimo, ale každopádně pustíme se teda do prvního tématu.
2: Já bych jenom doplnil k tomu, že

0: prostě takové pakárny neskutečné, všechno vlastně vysílá signály, jo, a veškerý ten koktejl vlastně pere do nás ustavičně. To je něco jako na benzínce, když jsme, tak krátkodobě to nevadí, ale když bychom měli fetovat benzín dlouhodobě, tak samozřejmě to bude mít zdravotní účinky a ty vlny, to je něco podobného, když se takto navzájem ničíme neustálým jaksi přibýváním těch frekvencí. A poslední věc úplně nakonec, tak trošku nadneseně, s humorem. Já si pamatuju, když jsem také chodil do školy, tak čím více jsem se blížil ke škole, tak se mi taky špatně dýchal. Když jsem se odcházel ze školy, tak se mi dýchalo velmi volně a bylo to speciálně, když jsme psali test z matiky, jo, tak jenom to bylo taky, jo.
1: To je pravda, to je jasný. Tak, dobrý. Takže je to odlehčený na závěr, že jo, pejskové kočičky na závěr, jako každé správné zpravodajství,
0: tak.
1: Dává pejsky a kočičky na odlehčení po těch strašných výplaších, které vyplachují vlastně lidem mozky, že jo, koho kde zabili, koho okradli, koho ještě oberou. Dobrý, takže jdeme na to první téma.
0: Když vypukne válka Evropské unie s Ruskem, tak USA vám na pomoc asi nepřijdou. Je to vaše starost. Bývalý vrchní velitel amerických ozbrojených sil v Evropě rozbil Němcům v ARD hodiny. A bývalý šéf NATO mluvil o přátelství s Ruskem v budoucnu. A podle bývalé náměstkyně z Bushovy vlády se elity rozhodly pro záchranu dolaru riskovat i jadernou válku s Ruskem. Neodhaluje tohle tu obrovskou mnohoznačnost a řekněme konfrontaci různých částí elit v té, řekněme, globální vysoké globální architektuře nebo hierarchii, kdy každá chce kormidlovat trochu někam jinam a někteří dokonce hovoří i o přátelství s Ruskem někdy v budoucnu. To je velmi zajímavé. Dokonce z NATO.
1: No, samozřejmě, protože běží válka už pátý rok. To, co se děje v Evropě, blíží se volby samozřejmě v mnoha státech na různých úrovních, parlamentní, komunální a tak dále a tak dále. A válka na Ukrajině je pro mnoho bývalých podporovatelů už zkrátka neudržitelná. Nejlepší případ nebo nejlepší příklad máte na tom, jak se prostě v poslední době chová i mainstream. Dokonce i tam u vás v České republice. Dneska jsme byli upozorněni, že český server Novinky převzal náš článek. Jsme byli úplně překvapeni, že jo, o ukrajinských vojácích, kteří natočili video Liebesbrief novému vrchnímu veliteli ukrajinské armády, Drapatému, kde si mu stěžovali na to, že nemají vodu a nemají jídlo, a protože nemají vodu, tak musí pít vlastní moč. A jsme přinesli před 3 dny článek a dneska ten samý článek vyšel na Novinkách.
0: Ale necitovali vás, bylo to jenom stejné informace.
1: Neexistuje, že by tam někdo dal citaci. Tak daleko to ještě není. Možná v budoucnu, ale tak daleko to ještě není. A každopádně najednou je dovoleno i na českém mainstreamu zkrátka informovat o těchto těch strašných věcech, co se dějou na frontě na Ukrajině. Samozřejmě, že i v tom článku bylo trošku jako zamlčeno na Novinkách, co je tím hlavním důvodem, a to je korupce na té frontové linii. Protože to není o zásobování, že by tam se nedostaly ty drony, ale je to kvůli tomu, že to, co tam říkal ten velitel v té nahrávce, tak jasně z toho vyplývalo, že oni dostávají 4 kilogramy jídla. A ostatní skupiny a jednotky dostávají 9 a dostávají častěji, dostávají i přes den a oni dostávají jenom v noci. A proč a z jakého důvodu? No, samozřejmě je to kvůli tomu, že ti velitelé, kteří platí nahoru úplatky, kteří platí těm velitelům na štábu, na takzvaném oblastním štábu, který má na starosti nějakou oblast, že jo? Takže tam jdou prostě úplatky od těch vojáků z té jednotky a oni takzvaně platí nahoru a za to dostávají ty dávky, které by měli dostávat normálně. To znamená nějakých těch 9 kilogramů na den jídla, nějaký to pití a tak dále, ale zkrátka, kdo tam neplatí, kdo neposouvá nahoru peníze nadřízeným, tak zkrátka dostává krácené příděly a ti lidé tam nemají co jíst a oni tam nemají co pít a pijou tam vlastní moč. Jak je možné, že najednou se to dostává naprosto povoleně i

0: západního mainstreamu a do českého mainstreamu a najednou je povoleno. Co se stalo? Dřív by to bylo nejdřív označené za hoax a dezinformaci. Oni by to prověřili. Kdyby zjistili, že to je pravda, tak by zjistili, aha, je to pravda. No tak v tom případě to úplně vymažeme z informačního prostoru. Nebudeme o tom informovat, budeme držet hubu a krok, jako by se to nestalo. A to, co píšou na těch všech aeronetech, no, budeme tvrdit, jako, že jsou to dezinformace a nebudeme se k tomu vyjadřovat, budeme držet hubu a krok. A podívejte se, ono už ne. Ono najednou v srpnu 2026 najednou už je dovoleno. Je dovoleno. To znamená, chápete, něco se děje. No a co se děje? No, musíte si uvědomit, že mění se informační prostor velmi zásadním způsobem. A jednotliví mecenáši a ti, kteří ovládají média, mainstreamová média, nejenom v České republice, ale v celém prostoru západního světa, si uvědomují, že obyvatelstvo již na tyhle ty věci nefunguje a nereaguje. To znamená, kdokoliv by dál podporoval Ukrajinu, kdokoliv by dál nějakým způsobem se snažil zamlžovat ty problémy, které tam jsou, tak ztrácí podporu lidu a může to ovlivnit volby a v těch volbách se dostanou k moci nějací proruští radikálové, kteří získají podporu a tak dále a tak dále. Proto oni dávají nohu na brzdu, začínají brzdit. Najednou je dovoleno přinášet negativní informace o situaci na frontě, o tom, že tam ukrajinští vojáci pijou vlastní moč, protože kvůli korupci nedostanou z proviantního oddělení ze zhora potřebné objemy balené vody, nemají tam ani jídlo. To znamená, najednou je to povoleno, najednou je dovoleno. Je to proces zkrátka zhroucení systému ukrajinské války. To jsou problémy, které začínají vybublávat na povrch a oni neví, jak teď vlastním čtenářům tu válku na Ukrajině prodat. To znamená, kdyby Ukrajina vítězila, bylo by to v té pozici, že tam ukrajinští vojáci natáčí Liebesbriefy svému vrchnímu veliteli a žádají ho o balenou vodu a více jídla. Opravdu si to někdo myslí. Samozřejmě, že oni vědí, že můžou tu takzvanou pro ukrajinskou propagandu šířit jenom do určité míry, dokud je to únosné. 4 roky to tak dělali, teď už to možné není. Teď už to proplouvá, probublává ze všech zdrojů, probublává to ze všech médií. Ukrajinská protikorupční agentura NABU obvinila lidi v nejbližším okolí Volodymyra Zelenského, bývalý ministr obrany, že jo, pravá ruka Zelenského Andrej Jermak obviněn z korupce. Timur Mindič, bývalý kamarád a šéf v kvartálu 95 ve studiu, které takzvaně udělalo Zelenského v showbiznesu, jeho nejbližší přítel, utekl, emigroval do Izraele spolu s nějakýma objemama částkama. Říkají Mindičovi, že je to prostě že je to zelená pokladnička, že jo, Zelenského. To znamená, stará se mu o finance, protože on tý svojí manželce prej nevěří, že a tak dále, to bylo v tom ukrajinském bulváru, že on nevěří svojí manželce, tak místo toho svěřuje všechny svoje finance Mindičovi, že jo, a toho nechal odsunout do Izraele, aby byl v bezpečí, že jo, pod ochranou Bibiho. Víte, ta korupce na Ukrajině je takhle nastavená, že oni mohou se tvářit jenom do určité míry, všechno je v pořádku, peremoga, ale v nějaké chvíli už o peremoze nemluví, žádné vítězství totiž není a oni vědí, nebude žádné vítězství, oni maximálně můžou tu válku prodloužit. To je jediné, co můžou udělat, prodloužit válku. Protože kdo prodlouží válku, tak pokud je zbrojař, tak na tom vydělá prachy, vydělá na tom obrovské peníze. A o to se snaží evropští politici prodloužit válku. Protože budou volby a na volby jsou potřeba prašule. A kdo poskytne prašule? No přece naši partneři ze zbrojařských firem. kterým my jsme přihráli další zakázky díky prodloužení bojových dějství války na Ukrajině. Tak oni nám přihrajou, že jo? To znamená, znovu, demokracie je založená na korupci. Liberální demokracie je samozřejmě na korupčním schématu. To znamená, máte, já jsem o tom hovořil před několika týdny, máte politickou stranu, která ke svému volebnímu úspěchu potřebuje peníze. Protože bez peněz dneska nemůžete udělat v normálních volbách takzvané parlamentní demokracie, nemůžete udělat výsledek. Je to naprosto vyloučené. Potřebujete k tomu prachy. A ty prachy, které se dostávají za volební výsledek z předchozích voleb, takzvaný státní příspěvek, to je všimné, které nepokryje ani zaměstnanecké náklady v sekretariátu. Sekretariát strany tam má 30 lidí. Některá strana jich tam má 50 na výplatní pásce, než 70. A když si dáte, že jo, kalkulačku a dáte si 4 roky a vydělíte to počtem zaměstnanců, tak vy zjistíte, že ten státní příspěvek vám nepokryje ani polovinu volebního období mzdových nákladů zaměstnanců sekretariátu strany. Nepokryje, jenom do poloviny, do půlky mandátu, 2 roky. A co potom? Budou bez peněz, budou dělat zadarmo na sekretariátu. To znamená, všechny strany jsou stavěny od samotného počátku vzniku a když udělají nějaký výsledek, jsou stavěny do korupčního modelu, takzvané, oni tomu říkají corruption challenge, korupční výzva. To znamená, oni potřebují peníze k tomu, aby mohli pokračovat ve vládě, oni mají, nebo v opozici, protože i opoziční strany potřebují to samé na volby, dokonce potřebují víc peněz. Opoziční strany potřebují více peněz, aby uspěli ve volbách a porazili současnou koalici, současnou vládu, mimochodem. Takže potřebujete peníze na volby a státní příspěvek vám na to nepomůže a členské příspěvky, to je smutné všimné. Jo? To je smutné všimné. Takže kde oni vezmou peníze? No, oni vezmou peníze od sponzorů, od těch pánů v kloboucích, jak mají ty forsáže na hlavě, a vezmou samozřejmě od čepičkářů, kteří mají kšiltovku, a vezmou od kloboučníků, co mají brigadírku. To znamená, od finančníků vezmou, od podnikatelů a od zbrojařů. To jsou tři skupiny, od kterých berou peníze. A těmhletěm třem skupinám jsou potom ti politici na dosmrtě zavázáni. A musí dělat politiku ve prospěch těchhletěch tří skupin. Těchhletěch tří sponzorů. Proto se nemůžete divit, že když nějaká rádoby vlastenecká strana v České republice se dostane do vlády, tak si do svého čela na pozici ministra obrany dosadí člověka, který na první tiskovce vůbec, úplně první po nástupu do funkce ministra obrany, řekne, my jsme na straně Ukrajiny, podporujeme Ukrajinu a její vyzbrojování. Tečka. A potom to musí těm voličům rádoby vlastenecké strany vysvětlovat, jak to pro boha myslel ten pán ministr. No, protože ve chvíli, kdy se dostanete do vlády a ve chvíli, kdy potřebujete získat peníze na fungování a ve chvíli, kdy potřebujete peníze na další volby a tak dále, tak dále, a ve chvíli, kdy potřebujete zaplatit i minulé volby, které byly a máte spoustu výdajů, no tak chápete, musíte potom dát do nějaké pozice nějakého ministra, který bude zkrátka plnit nějaké jiné teze, než co je napsáno ve volebním programu třeba. No a teze zbrojařů jsou jasné. Pokračování války na Ukrajině a podpora Ukrajiny. Chápete? Takhle to funguje. To je logika, to je realita. Nic jiného v tom není. Proto strany politického systému jsou v podstatě dneska nastaveny tak a takovým způsobem, že když volič něco chce, to znamená, chce nějakou změnu a zvolí si někde nějakou stranu a ta strana potom obsazuje různá ministerstva lidmi, kteří podporují zase pokračování té války, a musí se to potom zpětně lidem vysvětlovat, že to tak nebylo myšleno a tak dále a tak dále. No tak se nemůžete divit, že nic se neprosadí, nic se nezmění, žádná změna vůbec nenastane. Chápete, takhle to funguje, takhle je to nastavené. Proto v politice, v takzvané zastupitelské demokracii, parlamentní demokracii, není šance na žádnou změnu, protože když chcete udělat změnu, potřebujete k tomu peníze. A peníze vám se dá někdo, kdo je na tom systému závislý a vydělává peníze skrze systém. To znamená, že jestliže systém je dneska živený válkou na Ukrajině a zbrojaři potřebují, aby politici, které oni sponzorují, aby podporovali pokračování války, tak je logické, naprosto logické, že tam nedají člověka, který by řekl na tiskové konferenci, my končíme s veškerým vyzbrojováním Ukrajiny, my už nepošleme Ukrajině vůbec nic, my nepodporujeme pokračování války na Ukrajině, my nepodporujeme Ukrajinu a my se budeme usilovat o to, aby vláda přijala usnesení na okamžitý zákaz všech dodávek zbraní na Ukrajinu, a to i ze zdrojů soukromých zbrojařských korporací. Protože ta válka a ty zbraně podporují a podněcují pokračování války. A my s tím nesouhlasíme a proto zakazujeme export českých zbraní z českých zbrojovek do válečného konfliktu na Ukrajinu a dokonce i do třetích zemí, kde by hrozilo, že ta třetí země ty zbraně předá Ukrajině. Takhle by to udělala každá vlastenecká vláda, která by nebyla zaplacená a závislá na penězích onoho samoděržaví těch tří skupin pánů v těch kloboučích. Že jo. Ty klobouky, ty forsáže a ty brigadírky. To znamená, takhle je to nastavené v té politice. Buď dlužíte finančníkům a bankéřům, nebo dlužíte podnikatelům a korporátu, anebo dlužíte vojensko-průmyslovému komplexu. To znamená, že jo, kloboučky, forsáže, brigadírky. Takhle funguje takzvaná v uvozovkách demokracie. A ten, kdo tomu rozumí, ten, kdo má trochu konceptuální gramotnosti, tak vidí každý den na televizi, že to tak platí. Tam není jedno jediné slovo o skutečném zastavení války. Nikdo z těch, kdo se zaštiťují tím, že chtějí zastavit válku a že Slované se zabíjí na Ukrajině, Slované se tam mezi sebou zabíjí. Kdyby chtěli tu válku ukončit, zastaví vyzbrojování, vydají dekret a zastaví vývoz veškerých zbraní na Ukrajinu, a to i přes třetí země. Konec. Šmitec. Ne, neudělají to, protože to by byl krok proti zbrojařům, proti vojensko-průmyslovému komplexu. Proti, že jo, oni tomu říkají, že jo, to je kasička a... že jo, ti dva, kasička a měšec. Měšec a kasička, že jo. Ti dva se sejdou a podají si ruce, za mnou si ruce a říkají si, to se nám to daří, to se nám to daří. A vědí oni, že my jsme je koupili. A on se zasměje a říká, a vědí oni, že my jsme si je koupili taky. A smějou se, že jo. No, takhle to funguje. To znamená, proto se nemůžete divit, že politika takzvané zastupitelské demokracie je od samotného principu zkorumpovaná a nemůže být vyléčená. Nemůže, nelze. Protože chcete-li udělat výsledek ve volbách, aby vůbec lidé o vás věděli, že existujete, že něco takového, jako nějaká vlastenecká strana, že něco takového existuje. Potřebujete se dostat do médií, potřebujete se dostat na billboardy, potřebujete se dostat na internet, potřebujete se dostat do rozhlasu a rádia, nejenom veřejno populárního a veřejnoprávního, ale i do těch soukromých. Potřebujete se tam dostat, kdo vám to zaplatí, kdo vám povolí, abyste se tam dostali, kdo vás pozve, abyste se nedostali na blacklist pana, jak on se jmenoval, že jo, u vás ten Emanuel. nebo on se jmenuje Emanuel.
1: On už teda nevysílá asi několik měsíců, ale Moravec, Václav Moravec.
0: No, Moravec, Václav, pardon, Václav. Takže chápete, on měl blacklist a on měl na blacklistu lidi, které nepozve. Měl tam Okamuru na blacklistu, nesměl pozvat, nebo ne, že nesměl, on řekl, tohodle pozvat nebudu. Měl tam asi nějaké další asi napsané. Chápete? Takhle je to nastavené. To znamená, kdo vás povolí, abyste se tam dostali, abyste měli ten prostor, aby vám redaktorka neustále neskákala do řeči a nebránila vám poslat message svým voličům, abyste mohli říct to, co myslíte, aby vás nezastavila po prvním slově nebo po druhém a pořád vám tak, protože takhle se to samozřejmě dělá, že jo, to jsou, že jo, takový ti gumítci, že jo, strčí gumu člověku do huby, že jo, aby žvejkaš vlekal, ale nemohl vůbec nic jasného a srozumitelného říct, tomu se říká gumídek, že jo, hele, dej mu tam gumítka, že jo, moderátoři v té televizi říkají, hele, gumítka mu dej, dej mu do huby gumítka, to je kódový označení, skákej mu do řeči, dej mu gumítka, to znamená, on bude se snažit jako žvejkat něco prostě říkat a vy budete skákat do řeči a tím mu zabráníte poslat vzkaz voličům a message, vždyť je to skorumpované, je to nablití, to není demokracie, to je korporokracie. To zkrátka nemá nic společného se skutečnou demokracií. Proto zkrátka je to nastavené tak, jak je to nastavené. A po no, už 5 letech, že jo, běží 5. rok války na Ukrajině po této dlouhé době, oni zkrátka už nemůžou udržet ten starý narativ. To znamená, najednou je povoleno ukazovat, jak je to na Ukrajině. To znamená, že to tam je špatný, že to tam není úplně tak ideální. A víte, oni doufají, že udrží tu válku ještě v běhu nějakou dobu, aby mohli ještě vydělat nějaké peníze. Otázkou je, jak dlouho jim to vydrží. Protože i tady v Německu teď se prochází další taková ta kauza, že oni chtějí prostě, já tomu nevěřím, že kdyby to udělali, to by byla sebevražda, ale oni zase už začali mluvit o tom, že zakážou soudem, zakážou AFD, že je nějaká, že narušuje ústavu nebo podobně, zkrátka, protože v těch průzkumech AFD prostě válcuje prostě volby a oni se bojí, že změní politický systém a režim. No, pokud to provedou, já tomu věřím, pokud by to provedli, tak tady vypukne povstání v Německu. Minimálně ve východním Německu vypukne povstání. A dokonce bych si troufal predikovat, že by to mohlo vést k rozdělení Německa. Znovu k rozdělení. Na východ a západ. Víte, že jsem, že tuhletu predikci já mám už z dřívější doby, že opravdu k tomu dojde. Bude, ale hledá se a čeká se na spouštěcí mechanismus rozdělení, opětovného rozdělení Německa. Proto, když se podíváte na volby, jak dopadají, no, východ volí úplně jinak než západ. Prostě ani po tom roce 91, po těch 35 letech, prostě, že to mělo být prostě nastartované a oni říkají, že my jsme od toho roku 90, že jo, však už to je 630 let, že jsme to chtěli udělat lépe, aby to bylo všechno sjednocené, ale ano, samozřejmě, ale pravda je taková, že když se podíváte na příjmy, tak ve východní části jsou ty příjmy opravdu stále nižší a menší než tady na západě. Prušáci, že jo, dederoni pořád mají jinou výchovu a mají jiné myšlení než na západě. Zkrátka, nikdo prostě neví, jak se na to, jak se k tomu postaví. Každopádně ani ve Francii Marine Le Pen, která prostě zřejmě má nakročeno jako stát se prezidentkou ve Francii, oni se toho těsí, oni vědí, že ta nespokojenost obyvatelstva se odvíjí od toho, že celá Evropa se zajímá o 4 roky o válku na Ukrajině, namísto aby se starala o vlastní lidi, o vlastní ekonomiku, o propad průmyslu, všechny tyhle ty věci, o nedostupnost bydlení, o zdražování bytu. nedostatek bydlení, že jo, kde lidi budou bydlet, jako se říká, no tak pošleme část lidí do války s Ruskem a tím vyřešíme bytovou krizi, řekl ten komentátor, no před, to bylo kdy, to bylo ve středu, ve čtvrtek večer to bylo, tady na televizi. On to řekl jako vtipem, že jako, když se to jako povede Mercovi, že pošle prostě Evropu do války, takže s Ruskem, takže prostě vyřeší prostě bytovou krizi, ani nebude muset dávat nějaké nové výdaje na, na výstavbu bytu a tak dále. Potom myšlo nějako ve vtipu, ale v tom studiu se smáli z těch pěti lidí, co tam byli pozvaní, se smáli jenom dva. Ti zbývající tři, ti tam jenom otevřeli hubu a nesmáli se. Protože asi ze zhora Sparta je, to byli zástupci za CDU, tak oni ani se asi nemohli smát Mercovi, protože to by asi se špatně vysvětlilo, že jak to bylo myšleno. Ale teď si představte, že je to možná pravda. Že když, protože víte, že historicky to bylo po druhé světové válce velmi zajímavé, a teď jenom odbočíme, to je zase přesahovka, lehký oblouček zpátky do roku 45, že jo, zase se vrátíme zpátky do, že jo, do prostoru Křemilka a Ochomůrky, znamená do prostoru České kotliny, a že po roce 45 byl takový převis, obrovský převis volných bytů, především po odsunu, že jo, z prostoru Sudet, odsunu Němců, a i ve vnitrozemí takovej převis, obrovský převis prostě volných bytů, že se nemovitosti především v pohraničí rozdávaly zadarmo. Rozdávaly se, jistě pamětníci si na to pamatují, jak za to, abyste dostali nemovitost s pozemkem úplně zadarmo, stačila jenom jedna věc. Přijeli jste na místní úřad, na obecní úřad nebo na městský úřad v pohraničí a přihlásili jste se tam k trvalému bydlení a byla tam podmínka, že tam budete bydlet, aspoň myslím, že ta podmínka tam byla uvedena, že tam byla tenkrát, myslím 7 let. 7 let tam byla podmínka tam zůstat prostě v pohraničí a bydlet tam aspoň 7 roků. Myslím, že 7 let to bylo, ale neberte mě za slovo, přesně si to nepamatuju. Takže takhle bylo možné úplně zadarmo dostat prostě jako bydlení a pozemek. A tady v Německu to bylo úplně ještě jinak, protože po válce tady kvůli vylidnění, že jo, od mužské populace, to bylo tak, že ženy v podstatě se stěhovaly, osamělé, ovdovělé ženy se stěhovaly zpátky k rodičům, byly volné byty a ty se prostě přenechávaly prostě za hubičku, jo, všechno bylo uvolněné, některé byty byly úplně prázdné, pak, když jste nehledali něco v ve velkých rozbombardovaných německých městech, tam samozřejmě nebylo bydlení nic, ale v menších městech a na venkově, zkrátka to bylo takhle nastavené, to znamená, že vždycky po té válce, po skončení té války, najednou je bytová krize úplně vyřešená. Najednou není problém. Je to kvůli tomu, že ta válka zabila majitele těch nemovitostí. A ti pánové, že jo, kasička a měšec si podají ruce a řeknou si, to se nám to daří, zase z toho bude pěkný kšeft. No samozřejmě, protože i tenkrát to skupovali takové ty realitní společnosti a přeprodávali to se ziskem, potom to stejně bylo omezené, nesmělo se to přeprodávat, bylo to zakázané potom, ale zkrátka, víte, takhle je to nastavené, ten systém je takhle nastavený. Oni, když mají nějaký problém, tak mohou to udělat dvěma způsoby. Buď do toho nainvestují obrovské peníze, aby ten problém vyřešili, a nebo zkrátka to udělají tak, aby ta poptávka se snížila a zařídí to tak, že prostě naštelují ten systém tak, aby vypukla válka. Protože když vypukne válka, tak se změní spousta majetkových poměrů ve společnosti a dojde k restartu průmyslu, dojde k restartu růstu HDP, že jo, HDP se sundá směrem dolů a může se nastartovat znova růst. To znamená, díváme se na to asi tak, že oni mají zkrátka po necelých 5 letech na Ukrajině už zcela jasno a i na mainstreamu mají jasno, že ta válka nedopadne tak, jak se očekávalo a že není možné dál používat ten proukrajinský, opravdu tvrdě proukrajinský zamlžovací narativ, který se používal poslední 4 nebo 4,5 roku. Už to není možné, protože by to zkrátka obyvatelstvo již nebralo. To obyvatelstvo by mohlo začít kvůli nespokojenosti s informacema začít mohutně volit nesystémové partaje, nesystémové strany. To znamená ty, který o ním říkají, že jo, protiválečné strany, proruské strany a tak dále a tak dále. Proto přišel najednou příkaz a povolení, můžeme informovat, je dovoleno informovat o negativních událostech na Ukrajině. Najednou je dovoleno i v českém mainstreamu přebírat články z Aeronetu a zobrazovat natvrdo situaci na ukrajinské frontové linii. Najednou už je dovoleno. No takže takhle bych to ukončil. Vítku, máme 20.57, jestli máš ještě nějaké doplnění, tak doplníš a jinak bychom teda si dali přestávku asi 2 písničky a potom bychom se pustili do telefonických dotazů.
1: Určitě, jenom takové stručné doplnění v rámci druhé světové války na margo toho Měšce a Kasičky, o kterých je hovořil, tak to bylo přesně, budu teď zrovna, to mi docela nahrálo do noty, příští týden vysílat pořad banka, která vládne světu. A jedná se o Bank for International Settlements, to znamená banka pro mezinárodní platby. A to byla v podstatě matka všech centrálních bank, vzniknuvší ve švýcarské Bazileji v roce 1930 a postupně nasála vlastně všechny strany, které potom vstoupily do války, ať aliance OSA a nepřátelé. A vlastně od roku 1939 potom tam vlastně kšeftovali úplně všichni. Jezdil tam místo předseda, pardon, zástupce nebo viceprezident Říšské banky, Emil Půl, Funk, jaksi prezident Říšské banky, kšeftovali tam v Bazileji Britové, Američané, Japonci, Francouzi, Italové od Mussoliniho, prostě úplně všichni tam v podstatě kšeftovali, diplomaté, bankéři, procházeli se tam, kouřili doutníky, obědvali, večeřili v drahých luxusních restauracích, zatímco za hranicemi Švýcarska se jich kolegové vojáci topili v krvi a válčili. Tak oni tam v podstatě dojednávali transfer, obrovský transfer peněz. Byl tam Thomas McKittrick, zástupce Evropské sekce OSS, což byla předchůdkyně CIA, a tak dále a tak dále. Prostě něco neuvěřitelného a byla to v podstatě banka, která byla koncipovaná jako banka, která má řídit a vydávat jakési pokyny všem centrálním bankám, aby postupovali v určitém koordinovaném postupu. A právě tato banka pro mezinárodní platby BIS, mimochodem ta zkrátka taková sugestivní pro nás tady v Česku, Bank for International Settlements, banka pro mezinárodní platby, ta právě vznikla ve Švýcarsku a měla toto postavení, privilegované postavení, něco neuvěřitelného, tak právě o této bance budu točit. Toto je přesně Měšec a Kasička, úplně dokonalé. Oni si mnou ruce, jak se jim to daří, kšeftují a zlato, prostě vyrabované zlato prostě z Evropy a kšeftují úplně všechny strany a je to úplně vlastně, to je jedno, ta válka tam byla absolutně smazaná, neexistovala. Tak to jenom zakončení našeho dnešního povídání, že přesně takto naprosto funguje. My se tady necháváme unášet různými emocemi, jedna, druhá, třetí strana, ale ti, co jsou v zákulisí, ovládají finanční toky, tak těm je to úplně jedno. Jde tam prostě o chladný mega kšeft. Takže dáme si, Martine, písničku a potom budeme pokračovat WhatsApp našimi telefonáty.
2: 775 829 812 dámy a pánové, máte to tady nachystáno. WhatsApp, takže můžete volat zdarma jenom za nějaké připojení a už tady máme prvního volajícího, připojí do vysílání, snad to všechno funguje. Halo, halo, svobodný vysílač.
3: Dobrý, počujeme se. Já tam budem mít nějakou ozvenu, tak sa... bude to trošku komplikované. Ja len myslím, keď môžem na doplnenie, že áno, v Iráne začalo strašne pršať, ale ja som zachytil aj takú informáciu, prípadne len krátko, že to bolo nie len, to ja nespochybňujem, ja sa len pýtam, ale že údajne Spojených arabských emirátov mali vyslovene zariadenia, ktorými sa snažili ovplyvňovať počasie v Iráne. Že to, od vás som sa vlastne teraz dozvedel, že to bola... že to boli teda tie rôzne radary, ktoré mali v Perskom zálive. Ale ja by som sa chcel hlavne opýtať asi takúto otázku, že kedy konečne vypadnú Američania z Perského zálivu, či máte nejakú predikciu, nakoľko už odchádzajú z Iraku. A obdržal som teda takú informáciu, že v podstate Američania boli dohodnutí s tými jednotlivými vládnúcimi rodmi, ktoré boli v Katare, Spojených arabských emirátov, Bahrajne a podobne, že v podstate oni budú ich podporovať ako ich vládu, ich absolutistický režim, ale budú musieť jednak strpieť základne na ich území a jednak, že budú teda tie peniaze, ktoré zarobia za predaj uhlovodíkov, posielať a priori do Spojených štátov amerických a Spojené štáty americké rozhodnú o tom, koľko a na čo im tie peniaze vrátia. Teda týmto spôsobom ich tak budú okrádať. No plus, že im budú platiť ako tie arabské krajiny Američanom za prítomnosť vojakov. No a teraz v podstate... im tam rozmátili tie základne, radare a tak ďalej, obrovské škody, ale či máte nejakú predikciu, kedy by mali Američania odísť ale z Bahrajnu, z Emirátov, z Osádskej Arábie a tak, tak vlastne to by bola moja otázka, prípadne, keď ešte môžete k tomu, že či boli prítomné Spojených arabských emirátov nejaké špeciálne zariadenia na ovplyvňovanie počasia v Iráne.
0: Dobře. No, co se týče nějaké predikce, podívejte se, nemá smysl se ptát na odchod Spojených států před podzimními volbami, doplňovacími volbami do amerického kongresu. Dokonce ani velení iránských gard, jejich mluvčí, měl včera velké vystoupení, že Irán de facto se rozhodl, že počká na konec mandátu Donalda Trumpa, bez ohledu na to, jestli skončí v rámci řádného termínu nebo předčasně. Tím jasně mluvčí iránských gard naznačoval, že poté, co demokraté ovládnou jednu nebo dokonce obě komory amerického kongresu, tak bude zahájen proti Trumpovi impeachment. A proto na odpověď pánovi do listopadu do novembra není pravděpodobné očekávat žádné změny v prostoru Perského zálivu, žádné stahování nebo velké nebo úplné definitivní stahování amerických námořních a leteckých sil z oblasti. Já osobně bych do toho listopadu nic neočekával. Co se týče těch radarů, ano, byly tam americké radary včasného varování a údajně tam byly zničeny některé jejich vlastní, ne americké, ale jejich vlastní arabské radary protivzdušné obrany. Jestli tam měli nějaké radary na modifikaci počasí, tak v Saudské Arábii opravdu probíhaly testy s modifikacemi počasí na zvyšování pršení a na modifikování, ale jestli tyhle ty radary byly zrovna nějakým způsobem namířeny na Irán, to nevím, to informace opravdu nemám. Takže takhle bych na to reagoval, no a pustíme se do dalšího volajícího.
2: Jestli máme, ale my ho zatím nemáme a jsem tady i nějaký slabý, tak nevím, co se tady děje. Tak, koukám, jestli nepřišel. A máme někoho... Tak to bylo tak rychlý, že jsem to nestihl. Tak já tam zkusím zavolat. Zpátky, příchozí, to je ono, asi ano, tak zavoláme. Nevím, proč to ty hovory některé vyhazuje. Tak, vyzváníme. Tak, svobodný vysílač, přišel od vás hovor, ale hned to spadlo. Tak, hezký večer, jestli jste se chtěli dovolat.
4: Haló, slyšíme se?
2: Ano, trošku víc nahlás a bude to super.
4: Jo, dobrý. To studiu. Můj dotaz je takovej, Já jsem to vypnul, doktor, pardon. Takovej, máme tady nějaký migrační pak a tušíme asi všichni, že dříve nebo později dojde k tomu, že nám sem ty migranty nasunou. A já si tak říkám, jako co se musí stát, nějaký sled dvou, tří zásadních informací, které prostě přelomí tu realitu do té fáze, že Češi řeknou, no tak jo, tak je tady teda máme. Jo. Jako, jestli by mohl pan VK nastínit typ situace, která by tohleto vlastně dovolil, aby český národ tohleto jako dovolil, jo, aby si to vlastně, aby se na to jakoby zvykl. Díky a dobrou noc.
1: No, já mám pocit, že už to nastala cynicky. To
0: je, já opravdu nechci být úplně až tak cynický, ale to je, teď zase, abych jako nebyl úplně pesimistický, já jsem si řekl, že jako nebudu úplně jako pesimistický zase v těch pořadech, ale já se obávám, že když nedokázali té migrace vystavit stopku ani mnohem větší národy a větší státy, než je Česko v Evropě, a že nedokážu si představit, jak by český národ prostě se tomu mohl postavit, když v podstatě se dá říct, nepostaví se de facto proti daleko důležitějším věcem, které jsou v rámci vlastního života důležitější, jako je třeba odpojování se od ruských zdrojů, které jsou nezbytné pro průmyslové podniky v České republice a zaměstnanost. Jako Němci tady se nedokázali postavit odpojování od ruských zdrojů a teď automobilky končí, stěhují se do Spojených států, stěhují se do Bulharska, stěhují se všude jinde, mimo Evropskou unii. A jsem k tomu skeptický, že se prostě dokáže někde prostě někdo něčemu postavit. Protože co by to znamenalo postavit se? No, to by znamenalo podle vzoru milionu chvilek sehnat na Letnou 250 000 lidí, zaplavit s nima nejenom Letnou, ale i Staroměstské náměstí bez problémů, a začít demonstrovat proti migračnímu paktu, začít demonstrovat za jakékoliv přerozdělovací mechanismy, začít protestovat proti nasunování migrantů do Evropy jako takové, nejenom do České republiky, ale úplně přes hranice Schengenu, naprosto kdekoliv, a iniciovat de facto vystoupení z migračního paktu. A po zjištění, že vlastně to ani nejde, protože migrační pakt je kolektivní rozhodnutí Evropské unie, tak by to znamenalo de facto uvědomit si, jestli má cenu dál se trvávat v Evropské unii. Znamenalo by to uvědomit si, musíme z Evropské unie vystoupit. A teď je otázka, kolik lidí chce vystoupit z Evropské unie kvůli tomu, že Evropská unie nám chce do Evropy nasunovat migranty. A podívejte se, ani Němci tady neměli odvahu říct, my nechceme obětovat svůj životní standard a proto nechceme přijímat migranty. Nebyli schopni v roce 2015 to říct jasně a tvrdě Angele Merkelové, když ona že otevřela svoji náruč migrační vlně. Ani tehdy nebyli schopní, a to už v tom roce 2015 tady nebyla situace s ekonomikou úplně tak růžová, jako ještě před 10 lety 2005. Vůbec ne. Ale nebyli schopni jí v tom zablokovat. Voliči CDU úplně, jako já jim říkám, já říkám voličům CDU lobotomici, a protože oni jsou jako polobotomy. Oni jsou nepřítomní, oni mají jenom vyvalený oči, jako kdyby byli po operaci hlavy, a oni, když se s nima bavím, že tohleto Merc říká, jako ekonomiku úplně dovrtal s předchozím Scholzem, úplně durch, tak, že to jsou ruské dezinformace. Jo? To je odpověď. To jsou ruské dezinformace. Tady v Německu je to v pořádku. Všechno je ordnung. Všechno je v pořádku. No tak nezlobte se na mě. S takovýma lidma se nemůžete bavit. Ale nejenom, že se nemůžete bavit. Od takových lidí nemůžete očekávat, že se za něco postaví, že se za něco, oni se rádi za něco postaví, ale že by se proti něčemu postavili, nemůžete očekávat. Naprosto nemůžete, protože nemůžete očekávat od lobotomiků, že začnou nabírat konceptuální gramotnost. To je naprosto vyloučené. A lobotomizace voličů probíhá naskrz celým západním prostorem, celým západním společenstvím. To je vidět na těch voličích všech těch různých stran. Zkrátka, já jsem tomuto velice skeptický, to znamená, pánovi, jak se ptal, jako jak se postavit, nebo jestli se někdo postaví, já si nemyslím, že se postaví. Podívejte se, když Fialova vláda v roce 2023 s účinností od roku 24, myslím, že to byla účinnost od roku 24, okradla v průměru české důchodce o 1000 korun v průměru na valorizacích, tak nebyli ti důchodci schopní svolat ani obyčejnou, prostou, malou, miniaturní demonstraci do Prahy pod koně. Nebyli schopni. Jinak, jako nezlobte se, důchodci normálně nemají problém jezdit prostě na výlety, že jo, trajdat v rámci, že jo, cestování, prostě, že jo, ale když by se měli vzít za sebe, za svůj vlastní důchod, že je okradli na valorizacích, tak nic se nestalo. A podívejte se, jestliže oni si ověří, že jo, kasička s měšcem, měšec a kasička, že jo, oni si ověří, že gojím, že goje lze normálně seniory. Gojské seniory je možné oškobávat a zdírat z kůže, brát jim valorizace a oni budou držet hubu a krok, ani nevyjdou do těch ulic, protože mají na salámu. Na zlevněném salámu. Z Kaufu, samozřejmě. Mají na salámu. To je tragédie. Proto oni si ověřili, že je možné dělat jakékoliv procesy. Je možné lidi zavírat do izolací a říkat jim, když nebudete mít nosoštourový test, nemůžete vyjít tam a tam, nemůžete vstoupit tam a tam. Oni si to ověřili. Total control, mám o tom knížku, jsem o tom psal, totální ovládání obyvatelstva. Naprosto jako ovečky poslušné, tohleto, rouška, respirátor, FP2, FP3, že jo, když nemáte respirátor, dejte si roušky aspoň 3, že jo, jak radil jeden ministr, premiér, ministr, že jo, předtím. Chápete? Takže oni si ověřili, že lidé se proti ničemu nebudou stavět. Že můžou s nima úplně orat. Můžou, bez problému. Oni si to ověřili. A proto, dámy a pánové, teď to bude drsný. Proto začali v poslední době říkat, v roce 2030 Rusové zaútočí na Evropu, musíme se připravit, musíme studovat, v roce 2030 zaútočí na Evropu, musíme se připravit, v roce 2030 určitě oni zaútočí, musíme se připravit. Proč myslíte, že to říkají? No protože oni vědí, měšec a kasička, oni vědí, že gojím, ani seniori, ani mladí, ani staří, nevyjdou do ulic. Nevyjdou. Protože ani na té Ukrajině se podívejte. A tam jsou znacifikovaní. To je trochu jiná sorta, to je jiná liga, než v utáplé, v ušláplé střední Evropě. Tam je to zbanderizované. Tam jedou banderol od rána do večera. Tak ani tam ti Ukrajinci v rámci svého nějakého takového toho ukrajinského trochu jakoby nastavení, že nějak bylo, nějak bude, ani tam oni nevyjdou do ulic a neudělají demonstrace s výjimkou chlapců a dívek z neziskových organizací ve chvíli, kdy je v Kyjevě vyženou do ulic, aby protestovali za to, že Juchačenkova vláda chtěla zrušit pravomoci antikorupčního úřadu. Vyšli demonstrovat do ulic několik tisíců chlapců a dívek z neziskového sektoru. Že? A nebo teď před 14 dny vyšli chlapci a dívky z neziskového sektoru v Kyjevě demonstrovat za odvolaného ministra, oblíbeného ministra obrany Fedorova, že jo. Chápete, jaké jsou to demonstrace? No to jsou konceptualizované demonstrace. Ty jsou zaplacené, ty jsou řízené. Ale obyčejní Ukrajinci, naprosto obyčejní, ti zkrátka nevyšli do těch ulic ani během toho tragického Majdanu v Kyjevě. Protože to, co tam bylo, to byly bojůvky organizované Evropskou unii, Bruselem, Londýnem a Spojenými státy. Dokonce tam byly dodávky zbraní, tady odsud z Německa, že jo, ty lovecké pušky, které tam dodali zaměstnanci ambasád a stříleli potom jednotky Berkut, pořádkové jednotky, které tam rozmístil Janukovič, že jo, bez zbraní, dal jim jenom pendreky a štíty, nedal jim vůbec zbraně, protože nechtěl žádné krve prolití. Tak oni tam začali do těch vojáků střílet, do těch policistů začali střílet z těch loveckých pušek dovezených z Německa a byl zahájený státní převrat a v té době obyčejní Ukrajinci nebyli schopni vyjít do demonstrací proti. Stejně jako během oranžové revoluce v roce 2005, nebo tři to bylo, teď si nepamatuju ten rok, ta první oranžová revoluce, když tam rozsadili Juščenka, že jo, tak ani tehdy ta Ukrajina nebyla ochotná v podstatě jít někam do nějakých demonstrací a jít proti oslavám banderismu a tak dále. A když si vezmete, že tenkrát ta oranžová revoluce okolo Juščenka, ta byla nahony, doslova nahony vzdálená od roku 2014. Ten Juščenko tam tenkrát jenom pindal ty věci o potřebě toho, že Ukrajina musí vstoupit do Evropské unie a měl jenom Evropskou unii, ale nebyl propagátorem banderismu, nebyl propagátorem onoho, jak říkají, ukrajinský nacismus. To vůbec tenkrát nebylo, ale rok 2014 byl úplně o něčem jiným. To je obnova nacistického řízení. Včera přivezli na Ukrajinu ostatky druhého vysokého předáka banderovského hnutí, že jo, Kolomojce. On se jmenuje trochu jinak, nemůžu si teď vzpomenout přesně na jeho jméno. Jeden z vysokých členů Banderovy strany. Nejdřív přivezli ostatky Melnika, zakladatele OUN, že jo, organizace ukrajinských nacistů, takže zakladatele OUN přivezli asi před měsícem, nebo před měsícem a půl, a teď přivezli druhého vysokého představitele jeho ostatky do toho panteonu v Kyjevě. To znamená, oni chtějí tam převést nakonec i Banderu, že jo, tady odsud z Německa, on je pochovaný v Mnichově, takže určitě ho převezou, věřím tomu, že ho převezou i Banderu z Mnichova převezou do panteonu v Kyjevě a budou se klanit banderovským nacismům, nacistům. Je takhle to nastavené. Proto ani na té Ukrajině nejsou obyčejní Ukrajinci, ne podporovatelé nacismu, ale obyčejní Ukrajinci, kteří nemají s nacismem nic společného, ani tam nejsou schopni vyjít do ulic a říct, my tohle to nechceme. My nechceme další oslovování banderovců a banderismu. My to nechceme. Ne, ne. Ani na té Ukrajině nevyjdou. Proto já jsem velice skeptický k tomu, že by nejenom v České republice, ale vůbec v Evropě kdokoliv byl schopný se nechat aktivizovat a vyjít a jít někam prostě protestovat proti migraci. Protože v některých zemích je to už v podstatě nemyslitelné. To je v podstatě tady, že v Německu. Je to nemyslitelné ve Velké Británii. Je to nemyslitelné ve Švédsku, je to nemyslitelné ve Francii, do značné míry je to nemyslitelné ve Španělsku, do značné míry v Holandsku, do značné míry v Belgii, do značné míry že jo, v zemích celého Beneluxu. To znamená, jsem k tomu velice skeptický a ten důvod zkrátka je, že lidé jsou v podstatě nastavení na vlny, na vlně jednak pohodlnosti a jednak také lhostejnosti. Ta lhostejnost je silná, to konec konců vidíme všude kolem sebe. My to vidíme skoro každý měsíc na Aeronetu, že financování, že příspěvky a tak dále. Bohužel, takže lhostejnost zkrátka světu vládne. To je realita. To je základní konceptuální poučka, konceptuální znalost, že je třeba někde něco udělat, je třeba někde posunout svým přispěním nějakou pomoc k něčemu někde, ale zkrátka ta pohodlnost, on to udělá někdo jiný, on to udělá někdo za mě, já když tam nepřijdu, ono se to nezblázní, já když tam nepřispěju nějakou korunou, ono to někdo zatáhne za mě. Když někde máme něco organizovat, oni to udělají za nás, my tam nemusíme jít. Chápete? Ta pohodlnost je do značné míry rozhodující, klíčová. A jelikož tohle to si řekne skoro každý ve společnosti, tak výsledkem je, že i když vás okradou jako důchodce o 1000 korun, vy zkrátka zůstanete doma, protože ti důchodci obecně jako společenská skupina až na výjimky mají prostě na salámu. A to není žádná radost, to je pouze konstatování reality. Bohužel. Takže takhle bych na to reagoval, no a pustíme se do dalšího volajícího.
2: Další volající čeká, ale zatím se mi neozval. Halo, halo.
4: Halo, halo, halo.
2: Výborně, výborně. Můžete položit dotaz a jenom moment. Kovomyslové kámenu, je se jeven, konovalec vykopaný tedy v Holandsku a bude převezen a pochován na Ukrajině. Je to zakladatel OUN, jo? To abyste věděli. A můžete položit dotaz, to byla jenom moje suvka, že vím, že jsem to včera sdílel.
5: Já vás zdravím, tady váš posluchač a čtenář Zarachová. Já bych chtěl trošku přilejt olej do ohně, do vašeho ohně s tím počasím, protože teďka minulý týden bylo, že Dunajem nemohli uchladit jaderné elektrárny. Paní se minule ptala, proč odstavili CERN, který je zase chlazený Ženevským jezerem. A tak to vypadá, že ty elektrárny jaderný mají docela vysoký výkon, který vyzářejí a je to vlastně jenom ohřívač. Jo? Když to srovnáme s CO2, což je dýchání a fotosyntéza, tak tam vlastně to CO2 se vrací do fotosyntézy, což je chladící proces. Jo? A ten jaderný reaktor, jaderný palivo, to se jenom ohřeje a tam už není žádný jako koloběh. Jo? To je jenom vyzáří teplo do prostoru. Ano, takže ano. Všichni tyhle CO2 aktivisti a klima alarmisti to naprosto pomílení. Našel jsem si to, Česká republika má za rok přírůstek a úbytek, jako třeba do vesmíru tepla 500 terawatt hodin. Jo, a naše jaderné elektrárny za ten rok vyrobí i soláry 125 terawatt hodin elektriky plus tepla celkem. Jo, takže tam je 20%. Je to hodně moc. A proto si myslím, že se to ovlivňuje. Myslím si, že tyhle ty jsou všichni pomílení, že vlastně by lidi měli přejít zpátky k pálení dřeva a k tomu přírodnímu. Protože urán, ten má rozpadovou řadu, nevím, tam 500 tisíc let nebo miliardu let a ten by se samozřejmě v té zemi jako rozložil a vyzářil by teplo, ale pomalu. A oni to zahušťujou nebo to koncentrujou na ten silný uran a pak to hnedka vydojí, jo. A teďka ještě se slyším, 1030 je už zase oddálený, že budou nějaký tokamaky, že budou tyhle ty nové energie a podle mě je to všechno velká blamáž. Proto oni se odřízli určitě od těch ruských energií, protože už věděli, že budou mít tokamaky nebo nějaký takovýhle věci. A nic není. A je to to samé. To je taky jenom ohřívač. Takže co si o tom myslíte?
2: Dobře, dobře, děkujeme.
5: Děkuji, naschle.
0: No, ano, ano. Já děkuju za dotaz. Samozřejmě, že oběh CO2 v přírodě fotosyntéze je naprosto klíčový pro růst rostlin, naprosto zásadní, protože rostliny potřebují za pomoci slunečního

0: co se týče tedy CO2, já tam slyším nějakého dalšího posluchače, nevím, jestli tam není nějaký problém technický.
1: Nejsem si jistý, protože když posluchač slyší, že tam někde mluví, tak nevím, proč pořád říká halo, halo. Martine, slyší nás posluchač nebo neslyší?
2: Tak, zavesím. Tak, moment. Můžeme VK pokračovat.
0: Já myslel, že už máme dalšího volajícího.
1: Máme, ale samozřejmě potřebuješ dopovědět otázku, odpověď. Povídej.
0: No, jasně, jenom oteplování, že oteplování není způsobeno samozřejmě jadernými elektrárnami. To je, to je nesmysl, pokud si někdo myslí, že tepelný vyzářený výkon, nebo to, co je v podobě tepelného výkonu infračerveného záření, vyzářeno v podobě tepla někam do prostoru, je naprosto zanedbatelné. To je jenom exploze sopky, jakékoliv jedné sopky uvolní řádově milionkrát více tepelné energie do prostoru, do atmosféry, nepočítá je všechny ty emise a splodiny, které vylétávají z jícnu sopky znova. Tam je kromě síry a oxidu uhličitého a uhelnatého všeho dalšího, je tam prostě úplně skoro všechno. Takže v tom není problém. Problém je v tom, že nad celou Evropou a nad velkými částmi Severní Ameriky, jako je Kanada, se přestává tvořit oblačnost. A mnoho lidí se začalo všímat, i dokonce i ti Iránci se začali všímat, že když někde vybombardují a vypnou vysokovýkonné radary, tak najednou začíná znova pršet. Toho si všimli. A znovu, já vám doporučuji podívat se na ten článek, jak vypadaly ty radary, naprosto podivné radary, opravdu, jak říkám, je to všechno jenom spekulace, ale mnoho lidí opravdu se začalo na to dívat, když se dívali na ty dva meteorologické radary, že jo, v České republice. Jeden je v Brdech a druhý je na té Moravě, tam se to jmenuje Skalky, jo, Brdy a Skalky, že jo. To jsou ty dva radary. A tam je záběr těch meteorologických radarů na tom animovaném videu, záznamy z těch radarů, kde se ukazuje, jak oblačnost, která přichází z jihu, z Rakouska, jak najednou mizí na hranicích České republiky, mizí, obklopuje Českou republiku s obou stran a jakoby obtéká Českou republiku a ty mraky se znovu spojujou na severu republiky nad Polskem. Úplně to obchází Českou republiku a ty radary, jak tam vyzařují, tak jakoby odpuzují oblačnost. To bylo to video z toho roku 2004, které mělo přes 1,5 milionu zhlédnutí jenom z České republiky. 1,5 milionu, jedno z nejsledovanějších videí. Protože tam vlastně to bylo vidět v reálném čase, jako co se děje. A nikdo to nedokázal vysvětlit, jako co to je, co to má znamenat. Chápete? Takže do dneška to není vysvětlené. Všichni odborníci to říkají, že jsou to konspirace, jsou to konspirační teorie. Ale zkrátka, když to vidíte jako přímo na obrazu, jak to vypadá, z těch radarů, že ten obraz z těch snímkových jednotlivé snímky složené po 5 minutách po sobě, snímek za snímkem po dobu 24 nebo 28 hodin poskládaných, tak prostě to vidíte, jak to prostě jede. A potom se nemůžete divit, že ti Iránci jsou prostě z toho tak překvapení, že když tam vybombardovali ty radary, najednou začalo po 50 letech znova pršet. Chápete? Takže jenom pánovi bych řekl, že může to mít mnoho důvodů, proč neprší, ale určitě to není jako tepelným vyzařováním nějakých jaderných elektráren a podobně, to rozhodně ne, ani soláry, že by, samozřejmě, že soláry lokálně, obrovské plochy zaskleněných kopců a louky, že jo, protože louky nejlépe pohlcují tepelné záření, že jo, louky. Když máte louku, tak to máte třeba 23 stupňů, ta louka pohlcuje to tepelné záření. A když tam máte

0: máte beton, máte tam 47 stupňů. A když tam máte fotovoltaické panely, že jo, s tím černým pozadím, tak na těch panelech je teplota přes 75 stupňů Celsia. Ty jsou úplně rozpálený. Takže když máte nějaký prostor a máte třeba 20 hektarů nebo 100 hektarů osazených panelama, tak lokálně to opravdu ten vzduch výrazně ohřívá a mohou vznikat velké stoupavé tepelné proudy, které potom vytvářejí například tornáda v Evropě. Protože stoupavý tepelný proud v izolovaném úseku, kde okolo je studený vzduch, vytváří tornáda. To je mechanika vzniku tornád. Proto se nemůžete divit, že najednou v roce 24 na jižní Moravě bylo tornádo. Protože těch obrovských polí v Rakousku přibývá každý rok více a více. A proto, když fronta jde z jihu, z Rakouska, kde vznikají ty obrovsky rozehřáté tepelné proudy, tak jdou samozřejmě na Moravu. A tam se roztočí. To je naprosto logické. Chápete? Oni chtějí poručit větru a dešti, tak sypou do atmosféry různé modifikátory, že jo, na bázi stříbra, oxidu stříbra a tak dále, tak dále. To jsou ty technologie. Vy potom si necháte udělat rozbor z dešťové vody, tam je celá Mendelejevova tabulka úplně nahoru dolů, koukáte na to jako blázni. Izraelci ti už vůbec ani pod otevřeným nebem vůbec žádné plodiny nepěstují, všechno to dávají do krytých skleníků. A ve chvíli, kdy najednou zjistíte, že i v Evropě začínají během letních měsíců cestovat tornáda, tak si říkáte, kde vznikají. No a vznikají samozřejmě tam, kde je super přehřátý vzduch, který stoupá prudce vzhůru. No a to se realizuje většinou na těch fotovoltaických polích v Rakousku. Tam jsou pole fotovoltaické, které ohřívají vzduch obrovsky na 70-80 stupňů, stoupá to k nebi a systémové proudění vzduchu z jihu a z jeho západu potom ty sloupce toho přehřátého vzduchu tlačí před sebou na sever směrem na Moravu. To teplo se přenáší potom do Moravy. Na Moravě jsou potom obrovská sucha, protože ty tepelné sloupy, které stoupají z těch fotovoltaických polí, se přesouvají do prostoru Moravy. To je fyzika. Naprostá jednoduchá fyzika. Proto, jak říkám, žijeme ve světě, který zašílel, buď do nás perou frekvence, anebo do nás prostě pouští různá tornáda z různých doruda rozpálených fotovoltaických panelů někde v Evropě, kde potom vzdušné proudění, ten teplý vzduch prostě roznáší prostě po různých cestách a tak dále a vznikají prostě různé bouře a tak podobně. Zkrátka, tohleto bychom mohli řešit neustále, ale na to nemáme čas. Pustíme se teda do dalšího volajícího.
1: Už to zvoní. Měl by být nachystán. Tak uvidíme, jestli stále číhá. Tak, svobodný vysílač, hezký večer. Můžete položit dotaz.
2: Pánové, já vám děkuju. Haló?
1: Můžete, slyšíme vás.
2: Děkuju vám za vaše relace. Je to skvělý. Akorát, že se, když vám takhle volám, tak se mi to opakuje. To je jedno.
3: My to taky slyšíme, je to taková anomálie,
2: jako jsou ty radary, nebo z podobného soudku. Svýho času jste, pane VK, říkal, že měsíc je dutý. V tom měsíci, v té dutině, jsou tam Židi? Nebo jsou tam Ukrajinci? Já se vůbec nedivím, jako, že pokud takhle se tohle lidi dozvědí, že ten měsíc je dutý, že vám potom chybí nějaký ti demonstranti pod Vocasem, anebo příspěvky.
3: Tak já myslím, že co vy na je to dobrá provokace, můžete to ještě zkusit. Každé mají, vám děkujeme za otázku. Odpověd. Peka, co na to odpovíme?
0: No, ne, nevím, asi to možná bylo jako taková jako vtipná vsuvka. No, já se obávám, že Ukrajinci nejsou uvnitř měsíce, který je opravdu dutý, tedy minimálně podle Sovětské akademie věd v 70. letech bylo zjištěno, že fyzikálně, tedy hmotnost měsíce, jeho gravitace, oběžná rychlost odpovídá pouze dutému tělesu, což konec konců nakonec potvrdil let Apollo 7, který vlastně schodil jeden sestupový stupeň při obletu měsíce a při nárazu tedy části rakety byly slyšet ozvěny, které obíhaly okolo měsíce, znamená duté těleso, které byly vlastně rázové vlny, které obíhaly okolo povrchu měsíce a měsíc rezonoval. To je typické chování dutého tělesa. Z toho je to tedy odvozeno. Ale že by samozřejmě, to, co se nachází samozřejmě na druhé, na obrácené straně měsíce, co se nachází na povrchu měsíce, to by bylo na jinou diskuzi, to je velice závažná věc, mimochodem. Ale rozhodně tam nejsou Ukrajinci. Ukrajinci, ti jsou úplně někde jinde. Ukrajinci jsou v celé Evropě, Ukrajinci jsou v České republice, Ukrajinci jsou umístění v podstatě celé Evropské unii, jsou v Polsku. A pokud těm zmetkům z Eurosojuzu se podaří ten šílený plán rozpoutat na horizontu roku 2030 nějaký konflikt s Ruskem, tak začne proudit do Evropy tolik milionů Ukrajinců, že jich bude tolik, že by se do toho dutého měsíce ani nevešli. Takhle bych na to reagoval, protože to je skutečně ta důležitá krizová záležitost, o kterou by se měli lidé zajímat, že jakýkoliv konflikt, který by vznikl mezi Evropskou unií a Ruskem, jakýkoliv ozbrojený konflikt, jakéhokoliv formátu, jakéhokoliv charakteru, by vytvořil obrovské milionové migrační vlny, které by procházely naskrz Evropou, tam a zpátky ze severu na jih, obráceně z východu na západ, s jedním jediným účelem, kde některé země by se té války začaly účastnit a některé by se jí absolutně neúčastnily. A ty, které by se neúčastnily, by se staly cílovou destinací pro všechny migranty. A pozor, nejenom z Ukrajiny, ale z ostatních válkou chtivých, válkou zasažených zemích. To by nebyla jenom ukrajinská migrace, to by byla migrace všech ostatních států, jejich šílené vlády by se toho tažení proti Rusku zúčastnily a začaly by mobilizace a mobilizovat vlastní obyvatelstvo. Na to je třeba se takhle dívat. Protože oni samozřejmě jsou povinováni ne svým voličům a jenom té trojici těch kašparů, že jo, s těmi klobouky. S klobouky, s kšiltovkou a s brigadírkou. Jsou povinováni bankéřům, korporátu, tedy podnikatelům a zbrojařům. Jsou povinováni. To, co chtějí obyvatele, naprosto nezajímá. Mají na salámu, nezajímá. Proto sice to bylo myšlené jako vtip, ale taková migrace, která by mohla začít v případě konfliktu mezi Evropskou unií a Ruskem, to by byly takové objemy lidí, tak obrovské objemy lidí migrujících ze zasažených zemí Evropy do těch, které nebudou se té války účastnit, že ti lidé, jakožto migranti, by se do dutého měsíce vůbec ani nevešli. Takže takhle bych na to reagoval, no a pustíme se do dalšího volajícího, pokud máme.
3: Musím říct, že na ten měsíc si představuju, že se vystřelí hodně lidí, které si dokážu představit, že by na ten měsíc měli vystřelit, a ta dutost
0: já myslím, Vítku, že ti lidé by i z toho povrchu měsíce nám škodili, i nadále by tam určitě by tam prostě rozvinovali nějaké provokační transparenty, abychom to viděli, takže já bych je radši vystřelil rovnou na Mars, aby byli trošku dál, protože to pro jistotu... Měsíc je příliš blízko. Takže takhle bych na to... Pojďme do dalšího volajícího.
3: Oni by to nevydýchali, tam nemůžou ani pořádně dýchat, takže aspoň tak. No, pojďme na další posluchače, slyším, že tam někdo je.
1: Slovenské číslo je tady. Hezký večer, svobodný vysílač, můžete položit dotaz.
4: Dobrý večer všetkým. Dobrý večer, panu VK. Na začátku by som chcel povedať takú technickú vec, že asi nás poznávate podľa hlasu, a za tie roky, čo volám, som nikdy nemal takový problém sa dovolať, ako od tej, čo sa to preskočilo, volanie cez WhatsApp. Už som sa druhý alebo tretí týždeň nemohol dovolať, takže len tak technický problém. Mimochodem, iného WhatsApp považujem za hroznú aplikáciu, pretože tajné služby sa
0: veľmi používajú. Jenom upozorňujem jednu vec, že som četl ten článek, páska, že...
4: alebo konštatovanie. Vraj, že USA nemajú dostatok zbraní na vedenie vojny. Podľa mňa je to veľký hoax americkej ústrednej tajnej služby. Poviem prečo. Pretože minulý týždeň v piatok, ešte počas vášho vysielania, vyšla správa na Reuters, kde Američania, americké tajnej služby tvrdili, že Rusko zautočí na NATO do niekoľkých týždňov, nie mesiacov. Opakujem, bola to americká tajná služba. Nie britská, nie nemecká, nie francúzska. Podľa toho dedukujem, že nedostatok amerických zbraní je len dymová clona, aby prenechali vojnu znova na ruky hlúpých európskych národov. A ešte k tej oteplovaniu a nedostatku vody. Bill Gates to prorokoval už pred niekoľkými rokmi o nedostatku vody. Takže je to znova hra Gatesa, Deep State, a jej konečným cieľom je depopulácia. Ďakujem pekne.
0: Áno. Ano, já s tím naprosto souhlasím, protože projevem nedostatku vody samozřejmě bude omezení samozřejmě populace zcela jednoznačně. Nedostatek vody povede ke zmenšení počtu volných stavebních pozemků, protože stavební pozemky je třeba zasíťovat, musí tam být voda. Pokud tam není voda, stavební pozemky ztrácejí cenu. Nedá se tam prostě stavět, to je nesmysl. Kde nemáte vodu, nemůžete ani stavět. K čemu to povede? Povede to k obrovskému nárůstu cen nemovitostí tam, kde ta voda ještě zůstává a je, a ta vysoká obrovská cena nemovitostí a bydlení a hypoték a bytů a baráků bude ještě a ještě větší v následujících letech s tím, jak se bude prohlubovat takzvané sucho a systémy sucha, které samozřejmě jsou, jak jsem řekl, už organizované. Pokud by si někdo myslel, že všichni ti propagátoři fotovoltaických elektráren a propagátoři větrníků a propagátoři takzvaných obnovitelných zdrojů, že jsou to diletanti, že neví, co způsobí osazení velkých prostorů a velkých luk a pasek a hlavně polí, orných ploch, kde by se měly pěstovat potraviny. Místo toho jsou tam namontované prostě černé panely, které ohřívají atmosféru, kromě toho, že vyrábí elektřinu ze slunce, tak ohřívají atmosféru, že to neví, co to udělá s místním prouděním, minimálně s takzvaným mikroklimatem, ale když takhle osadíte stovky a tisíce luk a tisíce hektarů a osadíte je v prostoru, kde takzvaně proudí atlantské kontinentální vzdušné proudění, to znamená, začnete ohřívat ty systémové proudy těmito panely, tak je jasné, že začnete modifikovat počasí. To znamená, ty panely jsou trojský kůň, dámy a pánové. Trojský kůň, který byl vtažen do ekonomiky Evropy, pod záminkou panely budou vyrábět elektřinu, která bude zelená, ale ve skutečnosti ty panely mají účel ohřívat atmosféru. A vytvářet sucho. Přesně to sucho, o kterém mluvil Bill Gates. Teď se nad tím zamyslete, jestli to takhle je, takhle dovedené, takhle do důsledku. Že to může být plán. To znamená trojský kůň v podobě fotovoltaických panelů. A nikdo není ani ochotný, že jo, z těch takzvaných odborníků, že by odborníci si sedli v televizi a teď by začali prostě přiznávat, že jo, přiznávat technické věci, že ano, tyhle ty radary mohou interagovat a provádět interakce s některými prvky v atmosféře, mohou interagovat s molekulami kyslíku na určitých frekvencích 60 GHz a podobně, mohou interagovat s molekulami sodíku, s molekulami uhlíku a tak dále. Víme o tom, mělo by se s tím něco dělat, víme o tom, mělo by se to nějak začít regulovat, aby se chránilo lidské zdraví. Nikdo takový se na televizi nikdy neobjeví, neboť není dovoleno. Stejně tak, dneska si představte, že by někdo začal jít proti fotovoltaickým elektrárnám a říkat, podívejte se ty vaše elektrárny, když tím osadíte tady těch 300 nebo 400 hektarů, tak změní lokální mikroklima a tady začnete vyrábět obrovské vzdušné proudy, které budou stoupat nahoru a kontinentální atlantský proud bude ty proudy a bude ty sloupce přehrátého vzduchu tlačit ve směru proudění někam do sousedního státu, kde způsobí lokální tornádo někde na jižní Moravě. Že by někdo řekl, tohle je problém, musí se to začít řešit. Nikdo to neřekne v té televizi. Nikdo nemá odvahu. A byly by proto fyzikální důkazy. Byly by proto takzvané teplotní mapy zemského povrchu. Stačilo by sdružit se, zaměřit na prostor Rakouska a podívat se, co se v letních měsících na těch fotovoltaikou osazených polích v Österreichu, co se tam děje. Co se tam ohřívá. To znamená, tohleto všechno jsou věci, které samozřejmě vědci, fyzikové vědí moc dobře, ale kdokoliv z nich by promluvil, kdokoliv bude mluvit, tak oni zlikvidujou jeho kariéru. Úplně. Skončí. Protože mluvit o některých věcech je zkrátka dneska tabu v Evropské unii. Řeknete slovo proti fotovoltaice, končíte, vyhodí vás z práce. Řeknete slovo proti větrníkům, ven, vyhodí vás z práce. Jo, to je zkrátka teror. To je realita a bohužel je jasné, že ve Spojených státech, pokud jde tedy o otázku případného konfliktu, to, že oni chtějí vehnat Evropu do války s Ruskem, to je známé, to na tom se shodují všichni analytici ve Spojených státech, že to, co v podstatě dělá Trumpova vláda, je snaha o vehnání Evropy do zničující války s Ruskem, protože z toho Spojené státy budou profitovat. Podobně jako profitovali, když byla Evropa vehnána do války že jo, mezi nacistickým Německem a takzvanými spojenci. To úplně ze stejného důvodu. Znovu se to v podstatě jakoby vrací a jaký je hlavní leitmotiv? Záchrana amerického dolaru, respektive petrodolaru, respektive snaha zablokovat ten proces odchodu světových elit od amerického petrodolaru, od petrodolarových plateb. Snaha amerického národního prediktora zablokovat ten proces. A jak ho zablokuje? No, že vžene Rusko, jakožto největšího garanta toho procesu, do zničující války s Evropou, která v podstatě ten proces už de facto zahájila v roce 2000, když přijala euro. To je úplně to samé. To jsou spojité nádoby. Jaký byl nejhorší krok proti americkému dolaru? No, vznik eura, samozřejmě. To byl krok, který tehdy hrozil ekonomickou válkou, ale tehdy to nic nevyvolalo, protože pozor, tehdy byl u moci a zrovna končil Bill Clinton, to byl člověk globalistů a globalisté samozřejmě, když kontrolují Bílý dům, tak Bílý dům je globálně nastavený, že dovolí úplně všechno. A potom přišel George Walker Bush, který samozřejmě převedl proces amerického národního prediktora do velkého válečného konfliktu sedm zemí do pěti let, že ten proces obsazení a rozvrácení Blízkého východu, ale je naprosto jasné, že vznik eura byl obrovským bodnutím do zad amerického národního prediktora a vznik BRICS je druhé bodnutí do zad amerického národního prediktora. A tyhle dvě věci, Američané se rozhodli, že by bylo dobré, kdyby tyhle ty dvě věci mezi sebou se vzájemně zničily a zlikvidovaly a tím výhercem té války by byl americký dolar. Dává to smysl, dává to logiku. V případné válce by byl zničen největší nepřítel dolaru, což je euro, a byl by zničený proces BRICS, který je na straně Ruska. To znamená, vzájemným zničením by Američané v podstatě dosáhli svého. Nebo ne Američané, ale americký národní prediktor, což není totéž. Americkým národním prediktorem to jsou samozřejmě ti, kteří jsou napojení na onu hlavní državu, tedy americké banky, které jsou pupeční šňůrou propojené s Londýnem, s londýnským City. A to je samozřejmě sionistický proces, to je Dům Sion. Proto oni si tehdy v roce 2016 oddělili svoji lodičku, jak oni říkají Británii, naše lodička, že jo, Sion lodička na nepotopitelném ostrově v Atlantiku, že jo, kousek od pobřeží Evropy. Oni oddělili Evropu, aby zničení té Evropy, které bylo plánováno v té válce do roku 2030, aby se toho Británie neúčastnila. Já nevím. Já mám stále pocit, že pokud by začaly lítat rakety, tak první by letěly na Londýn, ale protože víme, jak funguje konceptualita, tak je zaručeno, že na některé země nebo na některé města rozhodně rakety padat nebudou a asi nebude dovoleno prostě schazovat prostě nějaké rakety prostě přímo na londýnské City a obráceně někde v Moskvě na jejich prostě finanční centra. Přičemž pokud by k tomu došlo, de facto by na tom vyhrál globální prediktor, protože ten by se samozřejmě v podstatě ujal celé světové vlády. To je naprosto zjevné. A dokonce to může být i cílem. Zlikvidovat silné země, zlikvidovat Rusko, zlikvidovat Evropskou unii a euro, následně zevnitř rozvrátit Spojené státy a jelikož už nebude existovat žádný silný národní stát, ukotvit nadnárodní celosvětovou globální vládu nevolených elit. To by byla v podstatě koncovka, výherní šachová koncovka globálního prediktora. Zničit jak Rusko, jak Evropu, tak Spojené státy. Takže takhle je třeba se také na to dívat. No, máme 22.03, přetahujeme. Zeptám se, máme posledního volajícího a pokud ne, tak bychom se rozloučili.
1: Nemáme.
0: Nemáme, dobře. Takže to bylo všechno. Já se s váma teda loučím, s tebou Vítku samozřejmě, s tebou Martine, díky za support. No, naše posluchači samozřejmě doufám, že se něco dozvěděli, že dneska to bylo takové hodně přesahové hned od začátku. Jsme začali z hurta, z ostra, takže bylo to dneska trošku takové pestřejší, trochu rozmanité a opět se uslyšíme za týden po 19.45, opět přineseme nová témata z domova i ze světa. Takže si užijte ty pěkné dny, že jo, bez vody, kdy neprší. A jak říkám, pokud teď jdete spát, tak vám přeji krásnou dobrou noc, anebo pokud nejdete spát, tak pěkný dobrý večer.
3: Já se s tebou taky loučím, VK, měj se moc hezky, s tebou Martine i s vámi milí posluchači. Jenom nakonec chci zdůraznit, že naprosto chápeme vaši skepsi vůči WhatsAppu, nicméně tajné služby, proč by to pro Boha dělali, kdyby odposlouchávali zrovna v našem případě WhatsApp, když to nejde do rádia pro Boha, tak si pustí rádio a nemusí poslouchat WhatsApp, ne pro Boha. Jedna věc, další věc, pranířovat WhatsApp za to, že poslouchají tajné služby, je taky nesmysl, protože mohou poslouchat Discord, Viber, Zoom, Teams, cokoliv, včetně telefonních klasických standardních telefonních linek a čísel, tak nevím, proč si vyzobnout a vybrat zrovna WhatsApp, že to je to nejhorší zlo, že to poslouchají tajné služby. Tak trošku nechme, buďme, ano, buďme skeptičtí, ale zase nebuďme úplně hin z těch tajných služeb, to je takové trošku už přehnané a přepálené, takže to je jenom ode mě na závěr. Já vám tady děkuju, přeju všem krásný večer, případně dobrou noc a budeme se těšit na příště. Ahoj.
1: Tak, dámy a pánové, děkujeme. Samozřejmě veškerá elektronická i mobilní data jsou všechna sledována, všechny vaše hovory, takže nemějte starost o zrovna vaša.
5: Prosíme, pomozte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad nasdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.

Krásný dobrý večer, dámy a pánové, vážení diváci YouTubeového kanálu Xaver Live. Moc vás vítám při svém oblíbeném pořadu Horká linka, protože tenhle pořad umožňuje přímou komunikaci mezi mnou a vámi. Můžete se zeptat na cokoliv, co vás zajímá. A samozřejmě, tak jak je zde pravidlem, tak jakýkoliv dotaz podpořený dotací, jakoukoliv finanční částkou má přednost. Většinou se teda na jiné nedostane, abych byl úplně upřímný, protože máte vždycky spoustu a spoustu dotazů, za což jsem rád a doufám, že nejinak tomu bude i dnes. Jak jste se možná dozvěděli z mého facebookového profilu, tak dnes sice slavím výročí svatby 22 let se svojí ženou, ale tradičně slavím prací a naštěstí ona už si na to zvykla, takže už ani nečekala, že by byl dneska doma. Ale já jsem se opravdu moc těšil na tenhle pořad, který skutečně patří k mým nejoblíbenějším a doufám, že si to společně dnes užijeme nějaké 2 hodinky jako obvykle. Každopádně za vaše dotazy budu velmi rád, určitě se můžete ptát na cokoliv, co vás zajímá. Já budu velmi rád odpovídat, pokud samozřejmě tu odpověď budu znát a doufám, že vás nesklamu. Také tradičně na úvod většinou má tady host tohoto pořadu připravené nějaký svůj proslov a nejinak tomu bude také i dnes. A já si dovolím se věnovat zejména jedné otázce, protože ty ostatní, které jsme tady už probírali, nebo nejenom tady, ale i na různých jiných debatách, případně na sociálních sítích, tak o nich už bylo řečeno téměř vše. Já bych tady mohl samozřejmě řešit bitcoinovou kauzu a její zametání pod koberec ze strany Evy Dekroa, která podle mého názoru by měla čelit trestnímu stíhání, stejně jako Zbyněk Stanjura, stejně jako mnozí další, protože Petr Fiala na té tiskové konferenci den po vypuknutí té kauzy řekl, že to nebyla individuální akce jednoho nebo dvou ministrů, ale že se na ní podílela celá řada úředníků z různých pater té politiky, takže fakticky přiznal, že o tom všichni věděli. On sám o tom věděl, říkal, že se dozvěděl o tom od Pavla Blažka jako o takové zábavné historce, tak jestli pro prání 12 miliard z nelegálního obchodu se zbraněmi a dětským pornem a případně drogami je zábavné, možná pro Petra Fialu ano, on má skutečně specifický smysl pro humor, to už jsme si všimli na těch jeho výstupech, tak mně to zas tak zábavné nepřipadá. Dokonce si myslím, že on měl i povinnost to oznámit a něco začít dělat, ale naopak ODS celou tu věc bagatelizovala. A tak, jak jsem řekl minulý týden na Primě, vůbec nechápu, jak je možné, že koaliční partneři připustili, že to ministerstvo spravedlnosti bylo po odchodu Pavla Blažka svěřeno Evě Dekroa, tedy jeho stranické kolegyni, která přirozeně neměla zájem na tom, aby se něco odhalilo. Ona měla zájem na tom, aby se to ututlalo. A když už jsme se tam o tom bavili s Pavlínou Wolfovou, ona říkala, ale paní Dekroa říká něco jiného. No, Pavel Blažek také říkal, že to byl ultračistý a ultralegální obchod. Logicky Eva Dekroa nepřizná to, že vyhodila Davida Uhlíře v ten moment, kdy David Uhlíř prostě co by poctivý právník a člověk, který si nechtěl zamazat své ruce od téhleté špíny, chtěl zmínit roli Zbyňka Stanjury. V ten moment samozřejmě Eva Dekroa zakročila a nenechala tu zprávu dokončit. Jakákoliv výmluva na to, že duplikovala ta zpráva externí či interní audit, je směšná. Je směšná z podstaty věci, protože Eva Dekroa oznamovala v jednu chvíli, že nechá všechny tyto dokumenty vyhotovit. Tehdy na té tiskové konferenci, kdy samozřejmě se potom proslavila tou časovou osou, tak ona říkala, že nechá vyhotovit externí audit, interní audit a zprávu koordinátora Davida Uhlíře. Tak pokud tedy jaksi tohle oznamovala, tak přeci už v tu chvíli musela vědět, že se určité části budou duplikovat. Proč jí to začalo vadit až za několik týdnů? No logicky, v ten moment, kdy David Uhlíř prostě řekl, já musím ukázat na Zbyňka Stanjuru. A v tu chvíli šel. Ostatně dodnes se můžete podívat na jeden rozhovor s Davidem Uhlířem, kdy říkal, nevím, jestli mě využili nebo zneužili. Já myslím, že bohužel obojí. A Davida Uhlíře já si nesmírně vážím. On samozřejmě drží to, že je advokát a že má povinnost advokátní mlčenlivosti, ale pevně doufám, že se k tomu jednou vyjádří a že řekne, jak to bylo.
A jak už jsem řekl a opakovaně se snažil deklarovat ve všech svých vystoupeních, pokud nedojde k tomu, že začne policie orgány činné v trestním řízení konat vůči těm dalším osobám, tak já jsem připraven iniciovat zřízení další vyšetřovací komise, nejenom na dozimetr, ale i na bitcoiny. Protože pokud máme znovu alespoň elementárně nabít víru ve spravedlnost téhle zemi, tak tyhle kauzy prostě nemůžou procházet těm dříve mocným nebo možná i současně mocným jenom tím, že se vymlčí. Mimochodem, všimněte si médií. 2 dny se o tom hovořilo a pak rychle pryč. Rychle pryč. Kdyby to byla kauza, která by se týkala Andreje Babiše, mě, Filipa Turka, tak vám garantuji, že to plní ta média další měsíc, ale tady po 2 dnech najednou se potom slehla zem a bylo ticho. Takže určitě já to nenechám usnout. Stejně tak, jako jsem slíbil tu vyšetřovací komisi na dozimetr, která už je, a mnozí se ptáte, kdy budou výsledky. Bude to trvat, protože my musíme vyslechnout všechny ty relevantní osoby, které se můžou vyjádřit a můžou nám poskytnout zásadní informace pro to naše zjištění. Musíme prostudovat veškeré materiály, takže my tam máme na to rok od poslanecké sněmovny, ale nevylučuju, že to možná bude trvat i déle, protože ta práce je skutečně extrémně náročná a je nás 13, to znamená v té komisi musíme se na to scházet. Takže určitě proto udělám maximum a znovu říkám, pokud v Bitcoinu se opět, nebo budu vidět opět, že orgány činné v trestním řízení nebudou činit ty kroky, které by činit měly, tak i tady jsem připraven iniciovat zřízení té vyšetřovací komise, protože když jsem vstupoval do politiky, tak jsem si vytýčil za jeden z cílů návrat obnovení důvěry ve spravedlnost justiční systém České republice. Ještě se zmíním krátce o jedné věci, a to je ta krize v Ceutě, ve španělské exklávě, jak se teď moderně říká, kde ti Maročané vtrhli na to území. Samozřejmě média znovu po 2 dnech nám tady všichni tvrdili, že už se ti Maročané vrátili, opak je pravdou, většina z nich tam stále je a bude se snažit do toho Španělska dostat. A protože Španělsko má rozhodnutí nejvyššího soudu z roku 2020 v kauze MN a ML, oni dávají ty iniciály, versus Španělsko, které říká, ten nejvyšší soud vlastně v tu chvíli tam judikoval, že pokud je migrantem dítě, tedy osoba mladší 18 let, bez doprovodu, tak nemůže být vyhoštěno zpět do země původu. Španělsko jej musí přijmout a musí se o něj postarat. Co to vyústuje? Vyústuje to v to, že všichni ti Maročané tam přicházejí samozřejmě bez dokladů, ti mladí muži, ale většinou ve věku někde 20 až 25 let, a všichni tvrdí, že jim je 17. A jenom to samotné tvrzení už stačí na to, že prostě španělské úřady je nemohou vyhostit zpátky a musí zahájit s nimi ten proces. A dokažte bez dokladů tomu člověkovi, že mu je více než 18 let. Vůbec to není jednoduché. Bohužel Španělové se vehnali do velké pasti tím, že nejenom tímto rozhodnutím, ale zejména také tou legalizací těch 500 tisíc nelegálů, ze kterých nakonec bylo 1 200 000. To je prostě klasika, že to jsou lidé, o kterých vůbec nevíme. To platí u nás i o Ukrajincích, to samé. Ta oficiální čísla zdaleka neukazují realitu, se kterou se střetáváme na ulicích každý den. A tím pádem samozřejmě to ti migranti vnímali jako pozvánku do Španělska. Pan pirátský poslanec Volpe nám řekl, že je to proto, že se to dočetli na ruských webech dezinformačních. Já opravdu čekám, kdy řeknou, že Putin může i za sucho tady v České republice. Oni opravdu jsou tak argumentačně zoufalí, že jsou schopní to Rusko vtlačit do všeho. Nevím, jestli jaksi ruské weby jsou populární četbou v marockých pouštích. Možné to je, ale velmi by mě to tady překvapilo. A samozřejmě realita je úplně jiná. Jsou tam převaděčské gengy a jsou tam politické neziskovky, které se právě o tento cíl snaží. To jsou ty prodloužené ruce těch sociálních inženýrů, kteří si myslí, že nás migrace tady vytrhne z té populační krize, protože se nám nerodí dostatek dětí a že si dovezeme tu pracovní sílu. Což má jeden zásadní háček, že ti lidé sem nejedou pracovat. Oni sem jedou čerpat
a případně krást. To je druhá věc a možná samozřejmě nás obohacovat svými mačetami a noži. A problém je, že Evropská unie na jednu stranu říká, že se snaží proti té nelegální migraci bojovat a na druhou stranu dělá přesný opak. Dnes existují tři největší neziskovky, které vozí ty migranty přes Středozemní moře. Jedna se jmenuje Sea-Watch, druhá se jmenuje CI a třetí se jmenuje SOS Humanity. Tyhle ty neziskovky mají svoje lodě, které brázdí ty vody Středozemního moře a často jsou až u těch libýských, marockých břehů a nabírají tam ty migranty z těch člunů. Podle práva oni je nemohou nabrat v těch libýských vodách s jednou jedinou výjimkou a to je to, když jim hrozí nebezpečí ohrožení života. Takže praktická ukázka toho, co se tam děje, já jsem skutečně mluvil s těmi lidmi, kteří tam působí, včetně lidí z policejních orgánů, kteří byli na Lampeduze nebo na ostrově Lesbos v Řecku. To, co se děje, je to, že ti migranti vyplují na těch gumových člunech, čekají na tu loď té politické neziskovky a v momentě, kdy ji vidí, tak si probodávají čluny, svoje gumové čluny. A v tu chvíli samozřejmě jsou v tom ohrožení života a už mohou být nabráni a převezeni do Evropy, kde samozřejmě čeká to migrační řízení, přičemž například Itálie, která se snažila o hromadné vyhošťování, tak v loňském roce, 1. srpna, je to rok, prohrála řízení u Evropského soudního dvora, kde dva migranti se snažili Aláče a Capelli se jmenovali, můžete si to dohledat, Aláče a Capelli versus Itálie z 1. srpna 2025, tak se domáhali toho, že nemohou být vráceni do té země, pokud jim tam hrozí ohrožení života z důvodu politického přesvědčení, z důvodu sexuální orientace a tak dále. Itálie to prohrála, takže dnes každý, kdo z těch muslimských zemí přijede a řekne, že má jiný politický názor nebo že je homosexuál, tak nemůže být navrácen. Takže jakákoliv návratová politika je fakticky v tu chvíli znemožněná, je to jenom chiméra, kterou oni se nám tady snaží líčit. Ale co je nejpodstatnější, ten zásadní, to jádro celého toho problému tkví v tom, že tyto tři největší politické neziskovky, které převážejí ty migranty, tak ty fakticky financuje Německá republika, Spolková republika Německo. I v letošním roce všechny tyto tři organizace dostávají příspěvky od německé vlády, která si to odhlasovala a tudíž Německo jim dává obrovské částky na to, aby mohli ty migranty sem převážet. Jak chcete věřit těmhle lidem, že prostě nechtějí tu nelegální migraci, když fakticky platí ty neziskovky, které je sem vozí? A když se mě někdo ptá na řešení, no tak zaprvé my jako Česká republika se musíme věnovat sami sobě a spolehnout se sami na sebe. To je první věc a začít znovu hlídat naše hranice, klidně i vystoupit ze Schengenu. Já ten pas na hranicích rád ukážu, pokud budu mít jistotu, že žijeme v bezpečné zemi. A za druhé to musíme jako Evropa, případně pokud by tady bylo celoevropské řešení, ve které já příliš nevěřím, ale bylo by daleko lepší svěřit to těm jednotlivým členským státům a dělat stejnou politiku jako Austrálie. Nemáte šanci se tam dostat. Pokud jak si vás zahlédne ta pobřežní hlídka, tak velmi špatně skončíte. Prostě překročení hranic bez povolení je trestný čin. A tudíž my bychom se neměli k těm jednotlivým migrantům chovat jako k nějakým chudákům, kteří se snaží dojít za lepším životem, a nýbrž jako k pachatelům trestných činů. Oni jsou pachatelé trestných činů. A přesně podle toho by s nimi mělo být zacházeno. Jednoduché, jasné, není potřeba vymýšlet kolo, Austrálie nám to ukázala. No a teď ale ten nejdůležitější bod. Já jsem dnes publikoval ráno na svém Facebooku dopis, který mi napsala zdravotní sestra a byl jsem až neuvěřitelně překvapen, jakým způsobem byl přijat ze strany veřejnosti, ze strany mých sledujících, kdy ten počet sdílení, počet komentářů trhá všechny rekordy. Už to vidělo mimochodem asi přes 600 tisíc lidí, ten příspěvek od rána. Evidentně, aniž bych se chtěl chlubit, to je naopak pochvala vás, že my dneska už na sociálních sítích máme vyšší dosahy než Česká televize, takže ji asi nepotřebujeme k ničemu. Ale realita je taková, že ty reakce mě obrovským způsobem nadchly v tom směru, že jste tam začali vy, lidé různých profesí, psát svoje vlastní zážitky s tou ukrajinskou migrací.
A já jsem člověk, kterého příliš nezajímají nějaké statistiky, které si může každý vycucat z prstu. Mě daleko víc zajímají ty lidské příběhy. To, co každý den vidíme na ulicích, v nemocnicích, ve školách, na úřadech práce a tak dále a tak dále. A když jsem si to četl, byť většinou na ty komentáře nemám čas, tak tentokrát mě to velmi zaujalo, tak jsem tam viděl příspěvky policistů, zdravotních sester, lékařů, kteří prostě sdíleli ty zkušenosti, které jsou téměř všude stejné. Já bych byl velmi rád, kdybyste mi psali i dál tyto příběhy. Budu je velmi rád publikovat, tak jako jsem dnes publikoval ten dopis oné zdravotní sestry, protože mě to neuvěřitelně inspiruje a musím říct, že velmi často dokážete ty problémy pojmenovat líp než všichni možní politici, se kterými se střetávám v těch debatách. Tam to jsou floskule, fráze z nějakého skleníku, ale tohle je každodenní život. Takže moc za to děkuju a budu velmi rád, když mě budete tyhle příběhy posílat dál. A já za sebe na oplátku říkám, že problém ukrajinské migrace vidím jako v tuto chvíli pro Českou republiku, pro naši budoucnost, jako naprosto zásadní. Je třeba k němu přistupovat s veškerou vážností a začít jej nekompromisně řešit. Tohle je věc, na kterou se skutečně hodlám soustředit a nebudu v ní ustupovat ani o centimetr. Polská strana Právo a spravedlnost, která je momentálně v opozici, ale je velkým favoritem příštích voleb, určitě vyhraje a pravděpodobně s konfederací sestaví novou polskou vládu, tak už jasně deklarovala, že jedním z prvních zákonů bude povinnost vyhošťovat, deportovat muže v odvodovém věku, Ukrajince v odvodovém věku, kteří jsou nezaměstnaní, kteří nemají práci. To je samozřejmě velmi dobrý návrh a ten by nám měl být velkou inspirací. Já už jsem se zavázal, že ho předložím. A je nezbytné jednat teď, protože pokud to neuděláme a zavede to Polsko dřív, tak logicky, co se stane, že všichni tito muži, kteří spadají do této kategorie, se přesunou do České republiky. Oni se nenechají odvést od těch Poláků na frontu, to znamená, oni přijdou sem. A ten problém najednou budeme muset řešit my. Takže je daleko lepší, když to zavedeme dřív než ti Poláci, než až po nich. Protože pak to bude přesně obráceně. Oni odejdou od nás k ním a Poláci budou muset ten problém řešit. Já tady skutečně hájím zájmy České republiky, nikoho jiného a vždycky to tak bude. A proto je opravdu klíčové jednat už tuto chvíli, protože ty státy, jednotlivé státy v Evropě se začínají probouzet a začínají vidět, co ta migrace způsobuje ukrajinská. To je první krok. Další krok, který je naprosto nezbytný, je ukončit institut dočasné ochrany. Minulý týden došlo k tomu, že se v podstatě ukončil tento institut pro muže v bojeschopném věku, respektive také v tom odvodovém věku. Že už muži, kteří jsou v odvodovém věku Ukrajinci, tak nemohou využít právě tohoto institutu dočasné ochrany. Když jsem tohle navrhoval já před 3 lety, tak jsem byl za největšího proruského dezoláta, agenta Putina, já nevím, kremelského bota, Bůh ví co. To jsem navrhoval dávno, před 3 lety. Dnes se probudila Evropská unie, všichni chápou, že je to naprostá nezbytnost. Mohli jsme to mít už dávno, bohužel. Ale já jsem přesvědčen, že institut dočasné ochrany je přežitý, zbytečný a že by měl být zrušen, zcela jednoznačně. Je nezbytné zrušit sociální dávky, protože velmi často vedou k tomu, že ti lidé u nás pracují na černo. V České republice máme v tuto chvíli 5% nezaměstnanost. Ve stejné výši jsme byli naposledy na začátku roku 2017. Čím to je? Logicky ukrajinskou migrací. Proč? Protože řada těch Ukrajinců pracuje na černo. Oni jsou na rozdíl od našich občanů ochotni pracovat na černo. Za peníze na ruku. A to je zásadní problém, protože tím samozřejmě zabírají místa pro české občany. Dnes už dávno neplatí, že Ukrajinci jsou pouze na těch místech, které by čeští občané nechtěli. Mimochodem, četl jsem také jeden krásný komentář, který to v jedné větě vystihl. Neexistují pracovní místa, které by Češi nechtěli. Existují pouze místa, která jsou tak nedostatečně honorována a tak podprůměrně honorována, že prostě se nevyplatí do nich vůbec nastupovat, jelikož z toho nezaplatíte ani nájem, jídlo a energie. Takže samozřejmě ta ukrajinská migrace tlačí ty průměrné mzdy dolů. Buď to budete pracovat za to, za co pracují ti Ukrajinci, nebo tu práci nemáte. To je jednoznačný efekt. Absolutně jednoznačně jasný. A my to vidíme prostě na všech oblastech, které tady máme, včetně
školství, včetně sociálních systémů, včetně zdravotnictví, kde těch příspěvků k tomu mému komentáři bylo asi nejvíc. A to je něco naprosto neuvěřitelného, co se v tuhle chvíli ve zdravotnictví děje a jakým způsobem to devastuje zdravotní péči i pro naše občany. A samozřejmě to znechucuje i práci zdravotním sestrám a lékařům, protože v takovém prostředí prostě pracovat nechcete. No a v neposlední řadě, co bych zavedl v rámci těch prvních kroků, je zrušení povolení pobytu pro každého Ukrajince, který vycestuje na Ukrajinu zpět. Ať už na dovolenou, nebo jakkoliv jinak. Nezlobte se na mě. Prostě uprchlík se nemůže vracet do země, ze které uprchl. To je oxymoron, to je nesmysl. Prostě pokud vám někde hrozí nebezpečí vůči vašemu životu nebo vůči vašemu zdraví, tak tam nejedete na dovolenou. Pokud tam jedete na dovolenou, no tak z té země neprcháte. To je absolutně základní selská logika. Pro mě prostě Ukrajinec, který se rozhodne jet zpátky na Ukrajinu, má smůlu, už tady nemá co dělat a zpátky by ho prostě nepustil. Když lidé prchali z České republiky v době před rokem 89 do Německa, do Ameriky, kamkoliv, tak jeli s tím, že už se sem nikdy nevrátí. Že pak nastala změna, nastala, ale oni jeli s tím, že už se sem nikdy nevrátí. Nemohli v Americe říct, já jedu na dovolenou zpátky do České republiky nebo do Československa tehdejšího, protože by je tady prostě ten tehdejší režim okamžitě zavřel. A to samé platí o těch Maročanech. Oni přece nepřijedou do Evropy a pak nejedou na dovolenou do Maroka. Tak proč my tady máme tenhle naprostý nesmysl, logický nonsens, že sem oni prchají, říkají, my nejsme ekonomičtí migranti, my utíkáme proto, že nám hrozí nebezpečí toho, že bychom mohli tady zemřít nebo přijít k újmě na zdraví, ale pak tam jedeme na dovolenou. Nevím, to prostě z mého pohledu se jedná o úplně směšnou situaci, absurdní situaci, kterou já odmítám dál tolerovat, takže jsem přesvědčen, že i tohle by měl být další krok. Prostě pokud Ukrajinec jede zpátky na Ukrajinu, pak už z té země neprchá, nebojí se tam jet a tudíž tam má zůstat. A ne jet sem zpátky do České republiky. Obecně považuji tenhle problém té ukrajinské migrace za naprosto zásadní. Pokud ji nevyřešíme, bude mít neuvěřitelné neblahé dopady na všechny naše systémy, na náš život, na naše bezpečí, na kvalitu našeho vzdělávacího systému, absolutně na všechno. Ukrajinci nejsou přínosem. Je to lež. Nevěřím tomu, že bychom se neobešli naše ekonomika bez těch Ukrajinců, kteří sem přišli po 24.2.2022. Nevěřím tomu. Ta ekonomika tehdy fungovala a fungovala možná líp, než funguje dnes. Takže jakýkoliv argument, že bychom bez nich zkrachovali a že by nám to tady celé se rozpadlo, je prostě nepravdivý. Naopak, zase by se ta situace normalizovala a dostávala by se do situace, kdyby ti zaměstnavatelé museli platit adekvátní mzdu českým občanům. A já už jsem to říkal, budu to říkat i dál, já jsem tady kvůli vám, ne kvůli Ukrajincům, ne kvůli Bruselu, ne kvůli komukoliv jinému. A když už jsem u toho, abych skončil, protože už tady vidím ty otázky, které od vás přicházejí, tak chci jenom říci a zdůraznit to, že je nezbytné, abychom v příštích letech úplně změnili systém uvažování v České republice. My jsme stále v takovém zajetí určitých myšlenkových vzorců, která nám neumožňují vyhlédnout ven a začít znovu tuhle republiku budovat a pozdvihávat ji do potenciálu, který zcela jednoznačně má. Naším největším problémem v současné době není Rusko. Není a nebude. Naším největším problémem je uzurpace ze strany Evropské unie, která potichu a salámovou metodou změnila, zejména ta bruselská centrála pod vedením Německa, změnila partnerskou spolupráci suverénních a vyrovnaných zemí, rovných členů, v naprostý koloniální systém, kdy ti silnější si prosazují svoji vůli na úkor těch slabších a vytvářejí si z nás a z dalších menších zemí ekonomické kolonie. Ekonomické kolonie, kde je daleko levnější pracovní síla, které jim dodávají energii, kam oni vyvážejí svoje produkty třetí jakostní třídy a které fakticky jsou podrobeny jejich diktátu. Ideální příklad s větrnými elektrárnami. Absolutní bolševický nesmysl, kdy prostě nám oni vnucují věci, které u nás nemohou fungovat.
Kdybychom měli Baltské moře, pojďme stavět větrné elektrárny na tom moři. Tam fouká, tam to funguje. Ale v České republice má prostě ty větrné i solární elektrárny mají výrazně nižší účinnost než třeba ve Španělsku nebo v dalších zemích. Francie vyhlásila moratorium. Nesmí se na pevninském území Francie postavit ani jedna jediná větrná elektrárna. A nás do toho nutí? Přitom Francie má mnohem lepší podmínky než my. Právě na stavbu těchto větrných elektráren. Evropská unie se prostě zbláznila. Evropská unie se změnila v horší verzi RVHP. V horší verzi RVHP. Tam se plánovalo na pětiletky a byli to aspoň lidé, kteří prostě něco chtěli udělat, by to dělali špatně. Tahle Evropská unie v současné době už se jenom snaží prosazovat zájmy úzké skupinky lidí, kteří stojí za těmi farmaceutickými firmami, kteří stojí za tím zeleným lobby větrných a solárních baronů, kteří stojí za těmi zbrojaři, kteří nás nutí k tomu, abychom investovali naše peníze do naprosto zbytečného železa, se kterým se už nikdy nebude válčit. To jsou muzejní exponáty, to je šrot. Nikdy už se nebude válčit s tanky, nikdy. Zapomeňte na to. Na Ukrajině se neválčí s tanky už dneska, jenom s drony. A tahle Evropská unie nás nutí k tomu, aby my jsme si tady zhyzdili naši krajinu, abychom se stali energeticky nesoběstačnými v oblasti výroby elektrické energie. A byli jsme závislí na nich. Je to stejné, jako kdybyste říkali, že je skvělý biznis stavět lyžařské vleky. To ano, ale na horách, kde je sníh, v poušti to tolik nefunguje. Tohle je to samé. Větrné elektrárny na moři, super. Solární elektrárny na poušti, super. U nás ne. U nás to nefunguje. My máme uhlí. My můžeme mít plyn, levný plyn. Takže tohle je ta ukázka toho, jak Evropská unie totálním způsobem devastuje naši zemi zcela úmyslně. Zcela úmyslně. Oni nás vydírají našimi vlastními penězi, aby my jsme si zhyzdili svoji vlastní krajinu těmito nesmyslnými monstry a ve finále byli závislí na jejich elektřině, kterou si od nich budeme muset kupovat. Jenom zavedení umělé inteligence předpokládá, že do 5 let se zvýší spotřeba elektřiny v Evropě o 25%. 25%, o čtvrtinu více než dnes. Jenom AI, nic jiného. A my si vypínáme elektrárny. Absolutní nesmysl, šílenost, devastace Evropy, podíl Evropy na celosvětovém HDP setrvale klesá. My tady ničíme tenhle kontinent, ničíme si ho jenom tím, že jsme zajati v těch vzorcích a nejsme schopni si uvědomit, že Evropská unie už dnes nepředstavuje záruku prosperity, bezpečnosti, svobody a suverenity. Ale že je tomu přesně naopak. Takže ty příští roky, ať se vám budou snažit zahalit vaše zraky tím, že budou vás strašit Ruskem a tím, že Vladimír Putin určitě zaútočí a budou říkat vždycky do 4 let a do 5 let a do 6 let, ti, kteří nevědí ani, co se stane zítra, tak ve finále vás budou chtít jenom ošálit a odvrátit váš zrak od toho skutečného nebezpečí. Zavedení ETS 2, postavení větrných elektráren, zavedení RED 3, EPBD 4, CBAM a dalších věcí, které vyústí v jednu jedinou věc. Že Evropa se stane skandální.

Vyhradit si svoje vlastní národní zájmy a ideálně se připravit na rozpad tohoto celku, který dřív nebo později nastane. Evropská unie už je dnes naší přítěží. Bohužel. Myšlenka evropské spolupráce je skvělá, ale Brusel ji zničil a zašlapal do země. A je potřeba si to uvědomit a nežít ve starých vzorcích, abychom si říkali, že jsme tam přece 1. května 2004 vstoupili, že po 22 letech nemáme právo přehodnotit, jestli se nám v tom svazku líbí nebo nelíbí. Máme to právo, my jsme suverénní země, vlajky Evropské unie tady nemají co dělat, protože my nejsme nějakým teritoriem EU, my jsme suverénní, samostatnou zemí, která má právo na svůj vlastní osud, na to, aby se řídila tady odsud z Prahy a nikoli z Bruselu. A tohle, dámy a pánové, bude klíčový střet příštích let. Kdo to nechápe, ten bude jenom přizvukovat všem těm soudruhům, kteří nám tady zavedou chat control, digitální měnu, budou nás nutit do přijetí eura a pak tady budou tleskat Petrovi Pavlovi, který nám bude říkat, že bychom měli vytvořit Spojené státy evropské. Neskutečné. Neskutečné. Takže pojďme do nich a nebojme se toho, pojďme začít uvažovat odvážně, protože věřte mi, že když jsme v roce 1918 vznikali jako republika, tak to vyžadovalo obrovskou odvahu od Masaryka, Beneše, Štefánika, Kramáře, Rašína a dalších. Obrovskou odvahu. Pokud my ji nedokážeme prokázat, pak si nic jiného, než ten kolonialismus ze strany Bruselu nezasloužíme. Člověk, který se smíří s otroctvím, je člověk, který si to otroctví zaslouží. Takže tolik do úvodu. Dámy a pánové, Milada Lacina, 50 korun, moc děkujeme. Myslíte si, že pan Uhlíř půjde jako svědek soudu? I kdyby šel a byl by předvolán, tak on, pokud je nezbaví někdo mlčenlivosti, tak nebude moci vypovídat. V současné době tím, že partnerem, pravděpodobně já jsem tu smlouvu neviděl, by měla být Česká republika, ministerstvo spravedlnosti, tak by Jeroným Tejcovi minister spravedlnosti ho měl a mít možnost té mlčenlivosti zbavit. Pevně doufám, že se tak stane, protože já osobně skutečně věřím tomu, že pan Uhlíř to myslel naprosto férově a že by byl ochoten říci celou a úplnou pravdu. Ale ten soud by nejdřív musel začít, protože on k tomu soudu ohledně Pavla Blažka a Daňhela a Jiříkovského nemá důvod chodit. On by musel jít k soudu vůči Evě Dekroa. Ten by musel být zájem a to by musela zahájit policie nebo státní zastupitelství. Znovu říkám, buď to udělají, nebo budeme muset zase konat my. Nedá se nic dělat. Venda Studio 20 korun, moc děkuju. Miroslav Lánský 100 korun, krásný příspěvek, děkuji pěkně. Dobrý večer, mě vašeho voliče vytáčí, že vlastně nic z vašeho programu není plněno a je plněn pouze program ANO, které nedělá ústupky. Pokud tak bude dále pokračovat, jste ochotní za ideály položit vládu? No, to je vždycky samozřejmě velmi složitá otázka, já se budu snažit být naprosto upřímný. Asi se všichni shodneme, že tahle vláda přes všechny chyby je 100x lepší, než byla vláda Petra Fialy. Já samozřejmě bych byl rád ještě mnohem tvrdší v rámci prosazování našeho programu. V současné době jsem tam zapro jediný poslanec, byť férově říkám, že kolegové z SPD jsou velmi jaksi odvážní a připravení bojovat za tyhle ty věci společně ruku v ruce. Problém je v tom, zejména jak byly rozdány karty. Prostě ANO je nejsilnější tady dnes politický subjekt, celá s přehledem. A my logicky bychom měli podle mého názoru být i více nekompromisní, i třeba v těch zákulisních jednáních, protože ty některé věci mě taky vadí. Upřímně to říkám, že jsem prostě logicky, co by zástupce a předseda strany pro, tak mám jiný náhled na některé záležitosti, ať už se to týká národní očkovací strategie, členství ve WHO, co se týče zdravotnictví, pokračování muniční iniciativy a tak dále a tak dále. Ale voliči rozdávají karty a my podle nich musíme hrát, my s nimi musíme hrát. Takže já za sebe říkám, že jsou určité červené čáry, které bych nikdy nepřekročil. Myslím si, že zatím z hlediska činnosti té vlády žádná ta červená linie překročená ještě nebyla, ale za sebe současně říkám, že bych velmi rád usiloval a budu se o to snažit, aby se prostě některé ty věci prosadily. Pro příklad zákon FARA, který už jsem připravil, předložil vůči těm politickým neziskovkám, který je považuji za totální mor České republiky, který prostě ničí demokracii v naší zemi.
a ovlivňuje obrovským způsobem celé prostředí a vnímání společenskou

atmosféru. A na to bylo řečeno vládou, že ten zákon připraví ona sama. Já to respektuji, já jsem týmový hráč. Nicméně pokud se tak nestane, tak já přijdu s tím návrhem zpátky. Já nechci si hrát na individualistu, že když mě vláda řekne, my jej připravíme jakožto vládní návrh, tak já to respektuju, ale za sebe jasně říkám, že pokud se tak nestane a dal jsem si termín do podzimu, tak ten zákon předložím znovu. Protože je to naprosto nezbytný zákon. Je to jedna z klíčových věcí, které jsme slíbili voličům. V tom sektoru, v segmentu politických neziskovek běhají obrovské peníze. Oni jsou nasáčkovaní všude, oni jsou jak metastázy rakoviny na každém ministerstvu. Ovlivňují běh peněz, jsou to skutečně prostě čistí parazité. A je nezbytné, abychom do toho vnesli pořádek. Abychom věděli, jak ty peníze proudí. Abychom věděli, kdo ty neziskovky platí, odkud. To je přece naprosto zásadní věc, kdo platí, ten šéfuje. Ta neziskovka plní zadání toho, kdo ji platí. Zcela logicky. Takže pro mě třeba tohle je věc, která je naprosto zásadní. Stejně tak ta Ukrajina, kde já bych chtěl, aby velmi zejména, já se teď nebavím o válce, to je prostě věc, která se vyřeší sama, ale byl bych velmi rád, abychom z hlediska těch ukrajinských migrantů přestali hovořit o tom, že jsou přínosem pro Českou republiku, přestali se před nimi neustále plazit a dokonce se servilně k ním chovat v rámci například těch soudních trestů, které jsou úplně směšné ve vztahu k občanům České republiky a tyhle věci prostě prosazovat budu. Byť samozřejmě, jak říkám, zaprvé jsem tam jediný, s kolegy z SPD nás je tam 15 dohromady, počítám do toho i z Trikolory, Zuzku Majerovou a ze Svobodných Libora Vondráčka, ale je potřeba si uvědomit, že pokud chcete změny, ty změny, ten náš program, který my prosazujeme, tak je potřeba nás jít volit. Silnější mandát, silnější karty. Čím budu mít silnější karty, čím bude mít naše skupina kolem SPD pro Trikolory a Svobodných silnější karty, tím více z toho programu prosadíme. To je naprosto jednoduchá věc. Já jsem si napít, že mě ještě bojuju s nějakým nachlazením, takže normálně tady nepiju a tentokrát musím. Venda Studio 50 korun. Dobrý večer, pane Reichle. Nechcete zvážit kandidaturu na prezidenta čistě proto, aby se objevil někdo, kdo dokáže v debatách rozsekat Petra Pavla? No tak ona by to byla trošku sebevražedná mise. Asi bych Petra Pavla tam dokázal rozebrat. Z toho se vůbec nebojím. Nicméně já myslím, že zaprvé média ta by ze mě tady udělala, ta by mě rozvěsila tady po kandelábrech, to vám garantuju. To, co se teď děje Filipovi Turkovi, konec konců to, co se dělo i mně, tak to by bylo ještě stokrát horší. Ale já bych nerad tříštil síly. Já opravdu vnímám politiku jako kolektivní sport, kolektivní hru a my bychom měli všechno podřídit tomu, aby jsme měli od ledna 2028 jiného prezidenta. Pro mě je Petr Pavel stělesněním všeho zlého v současné době. Stělesněním pseudomorálky, kdy tu skutečnou morálku nahrazuje právě ta pofiderní virtuální morálka toho, že někdo prohlašuje, jak si něco odpracoval a podobné věci. Co je horšího, než to, že jste schvalovali okupaci vlastní země? Víte, dnes lidé, kteří schvalují okupaci Ukrajiny ze strany Ruska, končí u soudu. A reálně, já jsem byl v Chebu a to ani není schvalování. Teď před měsícem jsem byl v Chebu, naštěstí jsem vyhrál tu kauzu. Byl souzený člověk, který napsal na Facebook Sláva Rusku, popel Ukrajině. To stačí, abyste se dnes ocitli před soudem. Velmi smutná doba. A pokud schvalujete okupaci Ukrajiny, tak se ocitnete před trestním soudem České republice. Petr Pavel neschvaloval okupaci Ukrajiny. Petr Pavel schvaloval okupaci Československa. Svojí vlastní země. Co je, prosím vás, pěkně horší? A to není o tom, že udělal chybu. To není o tom, že se zmýlil, že se snažil nějakým způsobem pracovat a udělal jeden špatný někde nějaký životopis, ve kterém se trošku rozvášnil. To je o tom, že on dobrovolně chtěl tomu režimu, zločinnému režimu sloužit. On byl člověk, který chtěl pro něj pracovat. A dneska říká, teď už je to jinak, a kdyby zítra přišli Číňani, tak bude pracovat pro ně. To je prostě oportunista. Ta doba, kterou dnes on stělesňuje, je doba podprůměrnosti. Oslaby podprůměrnosti. My už vlastně nechceme intelektuální, nebo většina tohoto národa už není uspokojena
intelektuálními projevy Václava Klause, Miloše Zemana. Jim prostě stačí fotka, jak Petr Pavel jede na motorce, jak fotí v Le Mans, už je členem klubu sportovních novinářů, to je fantastické. Ještě jsem neviděl žádnou jeho fotku, ale už tam je. Jo, to, jako já, když vyfotím Máňu na kole, jak jede, tak jsem asi fotograf cyklistického závodu Tour de France, něco neuvěřitelného. Tak prostě tohle lidem stačí. Vyrobená figura, mediálně stvořená loutka, kterou řídí Petr Kolář. Lidem to stačí. Lidé jsou ochotní ho opěvovat a oslavovat. A pokud se proti němu pustíte, tak jsou připraveni ho neuvěřitelně agresivně bránit. Člověka, který není intelektuálním ani morálním lídrem, v žádném případě nikdy nebyl a nikdy nebude. Je to voják, je zvyklý poslouchat rozkazy. Celý život to dělal, nezmění se. A já bych si velmi přál, abychom měli na hradě někoho, kdo by skutečně byl tím pravým lídrem, tím vlajkonošem naší země, na kterého bychom mohli být opravdu hrdí. Z hlediska jeho kvalit intelektuálních, morálních, z hlediska všech jeho vlastností, který by si nenechal platit apanáž pro svou manželku. Jestli takového vygenerujeme v rámci vládní koalice někoho z politiků, hovoří se o Radkovi Vondráčkovi, jistě to je zkušený politik, který byl předsedou poslanecké sněmovny, já bych s ním neměl problém. A nebo jestli takového člověka vygenerujeme někde z elity našeho národa, za mě, já to říkám trvale a konzistentně, pro mě prostě nejlepším prezidentem České republiky by byl profesor Jiří Beran, protože to je člověk, který má neuvěřitelné charisma a neskutečnou morální konzistenci a je to prostě člověk, kterému já obrovsky vzlížím. To ukáže až čas, ale každopádně imperativ číslo jedna je spojit síly a porazit Petra Pavla. Mé ambice jsou v tuto chvíli jiné. Já bych chtěl dělat tu parlamentní politiku, chtěl bych být v té výkonné sféře, abych mohl realizovat ty sliby, protože prezident je v podstatě jenom reprezentativní funkce, ale rád přispěju k tomu, abychom společně podpořili jednoho kandidáta, který zase znovu bude respektovat ústavu, bude milovat Českou republiku, nebude se jí snažit zničit, ať už výzvami k přijetí eura, servilním přístupem k sudetoněmeckému Landsmannschaftu, nebo dokonce návrhem na vytvoření Spojených států evropských. Takový člověk nemůže být prezidentem naší země. Jsem o tom bytostně přesvědčen. Gokuba, 120 korun, 129 korun. Dobrý večer, platí to, co jste sliboval před volbami, že z politiky nebudete mít ani korunu, kam svůj plat posíláte. Děkuji moc za tenhle ten příspěvek. Za prvé, už jsem poslal peníze na nějaké dobročinné účely, ale zejména teď v tuhletu chvíli připravujeme založení spolku, kam už máme vyjednáno, že budou přispívat i větší partneři a ten spolek se bude starat o lidi, kteří jsou nemocní, ať už to je rakovina, leukémie a další nemoci, které se dnes dají léčit, zejména u dětí, mladých žen. A bohužel stát na to nedává peníze, Všeobecná zdravotní pojišťovna nebo jakákoliv jiná zdravotní pojišťovna to neproplácí, tak my se budeme věnovat těmto případům a budeme na to vyzbírávat peníze. A ten můj příspěvek z toho poslaneckého platu, který tam samozřejmě pošlu, tak bude doplněn ještě mnohem vyššími penězi. Ta ambice je opravdu daleko, daleko vyšší než přes těch 100 tisíc, nebo kolik to dostáváme, já se na to ani nedívám. Tak to samozřejmě tam odešlu do toho spolku a budou v jeho čele stát tři ženy, úžasné ženy, já tam nebudu figurovat a musím říct, že se na to velmi těším, protože tohle je věc, která mě neskutečně naplňuje. A tak, jak jsme pomohli Báře z Opavy, která mimochodem se těší velmi dobrému zdraví, ač to vypadalo, že už tady mezi námi nebude, ať už jsme pomohli teď přednedávnem další dámě z Olomouce, která měla velmi problematické onemocnění srdce, tak v tu chvíli to budeme moci rozjet úplně naplno s daleko větším počtem lidí a budeme zachraňovat lidské životy a na to se neskutečně těším. Brzy to budeme oznamovat. Lenka Kocourková, 50 korun. Dobrý večer, pane doktore. EU spěje k zániku, souhlasíte spolu se mnou? Nebuďme zaslepení a prosím, říkejte dál ta fakta. Děkuji za vaši práci. Ano, já jsem to tady v podstatě říkal, není jiná varianta, než že EU zanikne. Žádný nadnárodní celek v Evropě nikdy nevydržel. Ať už to byla Svatá říše římská nebo cokoliv dalšího, nevydrží ani Evropská unie. Evropa tady byla před Evropskou unií, bude zcela jistě i po ní. Čím dříve k tomu rozpadu a zániku dojde, tím lépe a rychleji budeme moci vystavět něco nového, co Evropskou unii nahradí. Pokud chcete slyšet moji vizi, tak ta je postavená na spolupráci
středoevropských a jeho východu, nebo jeho východních zemí v Evropě, to znamená Balkán, Jugoslávie. Mimochodem tyto země podle všech předpokladů budou mít v následujících 5 až 10 letech nejvyšší ekonomický růst. Albánie, Severní Makedonie, Černá Hora, Rumunsko a tak dále a tak dále. A z toho prostého důvodu, že tyto země, Česká republika, Polsko, Maďarsko a tak dále, Slovensko samozřejmě, mají ještě společné to, že nejsou zamořeny migrací. My jsme si ještě nezničili naši demografickou společnost, naši demografickou vrstu. A zároveň ještě máme možnost se vyhnout v poslední chvíli tomu nárazu do té zelené zdi, do té Green Dealové zdi. A byl bych rád, aby ta spolupráce byla na principu toho, když jsme tady měli EHS. To znamená žádné centrum, jako je Brusel, které by určovalo všem, co musí dělat a vytvářelo nějaké společné zákony a principy. Ne, nikoliv. Spolupráce suverénních zemí, společné projekty, na kterých se všichni dobrovolně dohodneme. Kdokoliv nebude chtít, nebude se muset toho zúčastnit. Žádné vnucování ani vynucování. Prostě a jednoduše spolupráce suverénních zemí, které budou na principu dobrovolnosti budovat společnou infrastrukturu, ekonomiku a tak dále a tak dále. Takže takové EHS, ale nikoliv na platformě západní Evropy, která už podle mého názoru je nevratně zničená právě tou migrací, ale na platformě středoevropské a jeho evropské z hlediska Balkánu a z hlediska bývalého teritoria Jugoslávie. To je podle mého názoru budoucnost České republiky, která je pro ní nejlepší, která zaručuje nejvíce prosperity, bezpečnosti, suverenity a svobody. Takhle bych to viděl já. Spolupráce je správná, my musíme na tom globalistickém trhu spolupracovat, ale to, co v současné době předvádí Evropská unie, není spolupráce. To je diktát, to je totalita. Informoval jsem, že například v Německu soud v Magdeburku zakázal v Sasku-Anhaltsku, umožnil policejním orgánům odebírat zbrojní průkazy každému občanovi, kdo je člen nebo příznivec AFD. Jenom proto, že jste členem nebo příznivcem AFD, tak vám můžou sebrat zbrojní průkaz, protože jste podle německého soudu v Magdeburku potenciální extremist. Ne, nebudeme odebírat mačety a nože migrantům. Sebereme zbraně těm tradičním Němcům. Nepochopitelné. To je demokracie. V Rusku soud rozhodl o tom, že strana Jabloko se nesmí zúčastnit voleb. Tady říkají, že to je proto, že hlásá mírové řešení na Ukrajině. Ten soud rozhodl z trošku jiného důvodu, rozhodl proto, že ta strana má být financována ze zahraničí, což prostě ruské zákony zakazují. Já osobně jsem proti tomu, protože si myslím, že každá strana má právo kandidovat, považuji to za nedemokratický krok, ale je tam ještě možnost odvolání, ta strana se odvolala, uvidíme, jak se rozhodne dál. Můžeme i spekulovat o tom, jestli ten soud je závislý nebo nezávislý. To je jednoznačná věc, ale to, co je na tom nejhorší, je, že když se stane tohle v Rusku, tak z toho jsou plná média. Všude to čteme, jak je to totalita, jak je to neuvěřitelně nedemokratická země. Volodymyr Zelenský zakázal po dobu své působnosti na Ukrajině v roli prezidenta 19 politických stran a 3 televizní stanice. 19 stran a 3 televizní stanice. Bez jakéhokoliv odvolání, bez jakéhokoliv soudního řízení, svým dekretem, jedním podpisem. 19 stran a 3 televize. A my ho prohlašujeme za lídra demokratického světa. Prostě to je ukrajinský Idi Amin. A my ho prohlašujeme za lídra demokratického světa. A co hůř? My ukazujeme strašně rádi prstem na to Rusko, že zakazuje Jabloko. Ale to, že v Německu chtějí zakázat AFD, to není strana, která má 5% jako to Jabloko v Rusku. To je strana, která je lídrem aktuálních průzkumů a v některých zemích má podporu přes 40%. To znamená, jí volí téměř každý druhý Němec v těch státech. A oni chtějí zakázat. A my říkáme, v Rusku není demokracie, tam zakázali Jabloko. A my chceme zakázat v Německu AFD. Tady samozřejmě byly snahy udělat z SPD extremistickou stranu. My jsme byli ve všech možných zprávách. Že? Já, Reichl, největší extremista, protože prostě tady nechtěl, abychom cpali naše peníze do zlatých záchodů a bytetů pana Mindiče, protože prostě mě vadí, když dáváme peníze někomu, kdo je krade, a vadí mi, když dáváme peníze někomu, kdo adoruje nacismus. Vadí mi to a vadit mi to vždycky bude. Tak jsem extremista, tak fandím Rusku.
Nechci, aby se rozkrádaly naše peníze, aby se dávaly nacistům, tak jsem extremista. A v neposlední řadě Evropský parlament už inicioval řízení, které by mělo zbavit statutu Evropské strany frakci ESN, Evropa suverénních národů, ve které je SPD a AFD, a v podstatě by tím přišla o příspěvek ve výši asi 2 nebo 3 miliony euro. Ale to jsou jiní členové parlamentu. Představte si, co by se stalo tady, kdyby my jsme teď přišli do parlamentu a řekli jsme, my rozpouštíme Piráty. Protože Piráti byli blízko k Antifě, do dneška jsou, tak my teď budeme hlasovat o tom, že zrušíme Piráty. To by tady byl oheň na střeše. Ale v Evropském parlamentu je to možné. Tam se prostě ty ostatní strany, ty konkurenti toho ESN dohodnou, že je zruší. A zruší je. Uvidíte, že je zruší. V Německu chtějí zrušit největší stranu v současné době, nejsilnější. A bude mít AfD co dělat, protože jak se budou více blížit ty volby, tak tím více budou sílit ty snahy tu stranu zrušit. Zbavit se jí. A v Rusku zakážou jabloko, ale to hned... Totalita. Neskutečný dvojí metr. Neskutečný dvojí metr. A bohužel my jsme vlastně za mřížemi, které nevidíme. Tahle evropská pospolitost řízená těmi fanatiky z Bruselu, ta už není svobodná. Chat control není svoboda. Snaha zavést digitální měnu není svoboda. To nemá se svobodou vůbec nic společného. AFD, které je, já jsem ten rozsudek četl toho soudu v Magdeburgu, to je prostě bolševický rozsudek, to je ještě horší, to je prostě něco neskutečného, když to čtete, že vlastně ta strana tím, že odmítá migraci a snaží se vybudovat Německo na etnickém principu původních Němců, tak je stranou extremistickou. Pamatuju si scénu z filmu Horem pádem, kdy Jaroslav Dušek ukazoval na ten globus a říká, všechno tohle tady patří rákosníkům nebo černým. Já jim to nemám za zlý, tak jsou karty rozdaný. Ale může mi mít někdo za zlý, že chci, aby tady ten malej kousek patřil na... Tehdy to bylo vtipné, dneska už to tolik vtipně nevyznívá. Dneska už je to krutá realita. A strana, která prostě říká, no ale my nechceme masovou migraci, my nechceme čelit útokům bodnou sečnou zbraní každých 18 minut v Německu, my chceme, aby naše ženy a děti žili v bezpečí, tak ta strana je vnímaná jako strana extremistická a snaží se ji zrušit. To je demokracie. Myslím si, že takhle si to nepředstavoval ani Sokrates a možná to viděl Orwell, ten o tom ve svých dílech psal. Kozel 1, 20 korun, budou zase streamy u Vojty, díky za skvělou práci, moc děkuju, vážím si toho. Budou samozřejmě každý měsíc u Vojty, myšleno doktor Vajíčko, Vojta Němec. Každou neděli, většinou první neděli v měsíci děláme streamy, takže určitě bude stream. Myslím si, že tou první srpnou neděli jsme dělali stream, takže předpokládám, že zase první zářijovou neděli bude určitě stream u Vojty. Jana Ouska, jak lze rozpoznat RTG ruky, tomu se přiznám, že nerozumím. Doma mám dceru, která studuje medicínu, ale já teda nevím, co je tím myšleno, omlouvám se. Milonika 100 korun, pěkný večer všem. Jindro, jak to aktuálně vypadá s akceleračními zónami? Pan Noveský říkal, že je to pro nás v Česku nejdražší způsob výroby elektřiny a zničíme si zemědělskou půdu, vysoké bonity. Moc děkuju za tuhle otázku. Klíčová záležitost, klíčový problém současné doby. Větrné elektrárny. Už jsem to říkal, je to největší ilustrace toho současného diktátu Evropské unie. Oni nám vnucují něco, co my nechceme, nepotřebujeme a je u nás neefektivní. A dělají to vydírání. Dělají to tím, že řeknou, pokud ale vy to nesplníte, tak my vám nepošleme peníze. Ty peníze nám ale, jak si je pošlou, to jsou peníze, které my jsme jim tam poslali. To nám jenom vrací ty peníze, které my jsme jim tam poslali. Oni nás vydírají našimi vlastními penězi. Představte si, že někomu zaplatíte za něco a on řekne, no já ti to vrátím, ale jedině tehdy, když splníš to a to a to. To je čisté vydírání. Já jsem se bavil s italskými kolegy, vrátím se k těm větrným kolům, nebojte se. Bavil jsem se s italskými kolegy a ptal jsem se jich, proč Giorgia Meloni tolik ustupuje té Evropské unii, vždyť ona byla připravená do nich jít a tak dále. Říká, protože by jí neposlali peníze. A Itálie by další měsíc neměla na platy státních zaměstnanců, neměla by na důchody, neměla by na nic. Itálie přijala euro, Itálie je vazal Bruselu. Dokud nepřijmeme euro, máme šanci
se z tohoto obojku vytrhnout. Máme tu šanci. Protože máme vlastní měnu a když nám někdo řekne, vám nepošleme peníze, tak my máme možnost ty peníze získat jinde. Jakmile máte euro a Frankfurt, Evropská centrální banka, vám řekne, nemáte na důchody, nemáte na platy státních zaměstnanců, ten stát se vám zhroutí. A oni reálně, George Meloni, řekli, buď to budeš poslouchat, nebo máš smůlu. A teď tancujte mezi těmi vejci. Georgia Meloniová se snaží dělat, co může. Ale jsou určité hranice, které nemůže překročit, protože pak by to znamenalo totální devastaci a ti lidé by ji vyhnali. Představte si, že nebudou důchody, že nebudou mít platy policisté, vojáci, lékaři, učitel. To je konec. To je konec. Takže to je model Evropské unie. Oni nás vydírají našimi vlastními penězi. Já jsem přesvědčen, že nám za to ty peníze nestojí. Upřímně. Protože pokud si tady postavíme větrné elektrárny, tak si tím zničíme tu přírodu navždycky. Pevně doufám, že ty akcelerační zóny jsou jenom prvním krokem, u kterého jaksi zůstaneme a dál nebudeme pokračovat. Ale za sebe jasně a jednoznačně říkám, že větrné elektrárny jsou slepou vývojovou větví, zejména v České republice, kde nejsou vůbec efektivní. Tady je to nějaký účinnost 15%, úplně směšná, protože jindy moc nefouká. A zaprvé je to obrovský negativní dopad na zdraví lidí, kvalitu spánku, prostě to slyšíte, ten hluk je jednoznačný a zjemný. Je to obrovský negativní dopad na přírodu, ničí to biotopy, teď, když jsou suchá, dělá to obrovský problém se zadržováním vody a tak dále a tak dále. A ve Francii zakázali, mimochodem nechali dokonce rozmontovat jeden větrný park u Montpellier, když to rozhodl soud, protože tam našli dvě mrtvoly orla skalního, vzácného ptáka, který prostě byl přeseknutý tou vrtulí. Vrtule to nasaje vortexem, ten pták nemá nejmenší šanci. Takže soud Montpellier nařídil rozmontovat celý ten větrný park, ten park těch větrných elektráren, a ve Francii v loňském roce vyhlásili moratorium. Nesmí se stavět na pevninském území, pouze na moři. Na pevninském území nepostavíte ani jednu větrnou elektrárnu. Podívejte se teď, najděte si někde záběry z Tour de France, kdy se jezdilo po celé Francii, od zora až dolů. Ukažte mi tam, kde jsou v tom záběru větrné elektrárny. Ukažte mi to. Takže Francie říká, ne, my nic stavět nebudeme, ale my, kteří máme daleko horší podmínky, tak my musíme. Je to o tom, jestli samozřejmě v momentě, kdybychom ty peníze nedostali, poctivě říkám, by to byl problém. Byl by to problém pro náš státní rozpočet, pro celou řadu projektů a tak dále a tak dále. A teď se musíme poctivě sednout a říct si, stojí nám to za to? Stojí nám to za to, že se budeme muset uskrovnit, že budeme mít třeba vyšší deficit toho státního rozpočtu? A nebo se podřídíme, necháme si to nadiktovat a vezmeme si ty jejich peníze. Já jsem pro tu první variantu a poctivě říkám znovu, že by to znamenalo určitý pokles pro Českou republiku, případně vyšší deficit. Já opakuji, že já jsem zastáncem irského modelu. Nízké daně, v Irsku mají korporátní daň 12,5%, mají přebytkový rozpočet, nejsou v deficitu, přestože mají takto nízké daně. Protože neplatí, že čím vyšší daně, tím vyšší příjem státního rozpočtu. To je absolutní nesmysl. Naopak, velmi často to snížení daní přinese rozkvět ekonomiky, příchod nových firem, nových subjektů. Když dokážeme zlevnit elektřinu, tak nám tady začnou fabriky stavět jak na běžícím pásu s vysokou přidanou hodnotou, s vysokými platy, protože oni to budou stavět tam, kde je nejlevnější elektřina. My máme tu elektřinu téměř nejdražší v celé Evropě. Takže u nás se stavět fabriky na čipy, na umělou inteligenci nebudou. Prostě nebudou. To žádný podnikatel není blázen. A z mého pohledu to Irsko, které má korporátní daň 12,5%, přebytkový rozpočet, hospodářský růst 12,2%, rychlejší než Čína, Indie. Druhá nejrychlejší země v Evropě v loni, co se týče růstu HDP, byla Malta se 4%. Irsko 12,2%. Třikrát více než druhá nejlepší země. My a Německo jsme široko daleko za nimi. A co je vtipné, Irsko dává na obranu 0,2% HDP. 0,2% HDP na obranu. Protože to je neutrální země. Irové mají vyjednanou celou řadu výjimek. Z daňové politiky, z migrační politiky a tak dále. Oni si mohou rozhodovat po svém. Nemusí tu Evropskou unii poslouchat. Neplatí pro ně migrační pakt.
neplatí pro ně minimální hranice daní. Tohle je, dámy a pánové, cesta. Já chci, aby česká ekonomika zase znovu se nadýchla. Aby podnikatelé cítili, že je tady vláda a politici pro ně. Že se jim snaží nikoli házet klacky pod nohy, ale že se jim snaží dát co největší prostor k rozletu a podporovat je v tom rozletu. Abychom z těch peněz, které vygeneruje právě ta zvýšená ekonomická činnost, dokázali zafinancovat ty lidi, kteří to potřebují, naše důchodce, invalidní důchodce, mladé rodiny s dětmi, samoživitelky a tak dále a tak dále. Ale to v té současném modelu nepůjde. My musíme nejdřív nastartovat, jak v autě, nejdřív musíte šlápnout na plyn, pak můžete šlapat na brzdu. Obráceně to nefunguje, obráceně nepojedete. A z mého pohledu je tohle prostě naprosto nezbytná věc. Snížit ceny energií, odejít z lipské burzy, odmítnout emisní povolenky, ať si Evropská unie říká, co chce. Vykoupit ČES a nechat prostě tady elektřinu za 2 koruny za kilowatt hodinu. Šlo by to. Šlo by to. Jenom jestli budeme chtít, nebo nebudeme chtít. Jestli budeme mít odvahu se proti té Evropské unii postavit, nebo ne. Nižší daně, jednoduchá rovná daň, daňové přiznání, neuvěřitelně jednoduché, na jednu A4, víc ne, s minimem výjimek. A to je prostě základní věc. České peníze ze státního rozpočtu, veřejné zakázky do českých firm. Kdekoliv to jenom bude možné, do českých firm. Tak, aby ty peníze tady zůstávaly. Financování našeho dluhu nikoliv ze zahraničních bank, ale z dluhopisů od českých občanů. Dnes platíme za obsluhu státního dluhu přes 100 miliard korun ročně. Do zahraničí. Máme to půjčené, do zahraničí. Kdybychom to přefinancovali z dluhopisů, protože naši občané mají na běžných účtech 6 bilionů korun. Kdybychom to přefinancovali dluhopisy od našich občanů, tak těch 100 miliard každý rok nejde do zahraničí. Jde vám, zůstane tady v České republice. A necháme ty peníze kolovat u nás. Ale my jsme prostě v situaci opravdu té ekonomické kolonie, že obrovské bohatství, které tady vyprodukujeme, každý rok odevzdáváme na západ. A pokud to nezměníme, tak se nic nezmění. Takže větrné elektrárny, já za sebe jsem příznivcem amerického modelu, francouzského modelu. V tuhle tu chvíli moratorium. Je to slepá vývojová větev, budoucnost je v jádru, zcela jednoznačně a ve fúzi. To jsou energetické zdroje budoucnosti a nemá cenu si teď tuhle tu chvíli hyzdit naši krajinu a ničit zdraví našich občanů a naší přírody jenom proto, abychom si sebrali pár mrzkých miliard. Tomáš Koudela, 50 korun. Zdravím. Podle Akademie věd České republiky jsou uprchlíci ubytováni ve více než 100 tisících bytech. Jsou byty, dávky a jednotlivá povolení spárovaná v jednom přehledu? No, když to vidíte, tady není, že to je v jednom přehledu spárované. Teď my ani nevíme, kolik tady těch Ukrajinců je. To je, přece tady je celá řada na černo, že nejsou nikde přihlášení. Oni se nehlásí a pracují na černo z jednoho prostého důvodu, že kdybychom tady cokoliv změnili, zavedli, abychom je deportovali, tak aby jsme na ně nepřišli. Aby jsme si vůbec nevěděli, že tady jsou. Obrovská část ukrajinských migrantů je tady na černo a pracuje na černo. Čímž ničí náš pracovní trh. Stejně tak je nesmyslný ten vzorec, že se nám ekonomicky vyplácí, že platí do státního rozpočtu víc, než z něj dostávají. No to je úplně falešná metodika. Prostě ta metodika říká, že započítáváme do příjmu úplně všechno, to znamená to, co platí na daních, na sociálním, na zdravotním, na DPH, na spotřební dani, to všechno jim počítáme do plusu a do toho mínusu, co vydáváme, počítáme jenom přímé dávky, jenom ty sociální dávky. Kde jsou příspěvky na platy lékařů, učitelů, soudců, hasičů, cestářů, všech profesí, které tady jsou, úředníků? To máme platit my? Jak mě říkal, tuším, že to byl pan Grolich v té debatě, říkal, a my jsme kvůli tomu přijmuli víc učitelů nebo víc lékařů? Geniální argument. Představte si, že bydlíte v bytovém domě, bydlí vás tam 9 rodin, přistěhuje se 10. a řekne, no ale proč my bychom měli přispívat tady na ochranu objektu, na zahradníka, na výtah, na úklid? Vždyť vy jste nepřijmuli novou ochránku, novýho zahradníka, nepostavili jste nový výtah, tak proč po nás ty peníze chcete? My tady jenom s váma jdeme bydlet a vy si to plaťte. To je úplně stejně přihlouplý argument. Úplně stejně. Protože ty služby využíváte a pokud je využíváte, tak za ně musíte platit. Takže v momentě, kdybychom zaplatili nebo připočítali část
těch nákladů na tyto profese, na provoz státu, protože ti Ukrajinci využívají ty služby toho státu do té nákladové složky, tak najednou zjistíte, že jsme tam prostě za víc než 250 miliard a že jsou v těžkém mínusu. V těžkém mínusu. Ono také, když jich jenom 60% pracuje, ti další tedy načernutí v těch statistikách vůbec nejsou. 20% jsou zhruba děti a staří lidé a 20% jsou nezaměstnaní. No tak z 20% nezaměstnaností nemůže být plusu. To prostě, představte si, že by byla 20% nezaměstnanost. Teď je 5% u nás celkově. Představte si, že by byla 20% a byli bychom v plusu. To je to, co se nám snaží namluvit. Tady ti zastánci té ukrajinské migrace. Nesmysl. Absolutní nesmysl. 60% Ukrajinců uživí těch zbylých 40% a ještě zbyde do našeho státního rozpočtu? To mě fakt někdo chce tvrdit tohle. Takže bohužel není to spárované a co se týče ukrajinské migrace, tak běhá tady celá řada falešných čísel. To, co vždycky Rakušan prezentoval, že mají nižší kriminalitu než Češi. Podívejte se do té studie Institutu pro kriminologii. Ti oslovili desítky odborníků z NCOZ, z Národní protidrogové centrály. A titulek je jednoznačný. Ukrajinci ovládli organizovaný zločin v České republice. To, že se to často neřeší, že se to nezapisuje do statistik, to neznamená, že to neexistuje. Každý člověk, který chodí po ulicích, myslím v Plzni třeba, tam asi přesně víte, o čem teď hovořím, ale i v mnoha jiných dalších městech. Zuzana Tomanová, 100 korun, moc děkuju. Michal Marek, fanoušek 2XL, 46 měsíců. A co s migrantem, který mu nahlásí, že je mu 17 let a je pronásledován pro svou homosexualitu a po roce požádá o sloučení rodiny, včetně manželky a 5 dětí? No, tak ten v tom Španělsku zůstane. Takhle přesně to je. To je naprosto to je udeření hřebíčku na hlavičku. Takhle to je, takhle to funguje. On tam přijde, řekne mu, že je mu 17, ty Španělové si musí zahájit řízení, nemají šanci prokázat, že mu je 18, bez dokladů, bez rodného listu. Jak? To neexistuje. Takže mu dají povolení pobytu a on po roce řekne, no a teď bych chtěl ještě rodinu sem přivést. No protože platí prostě pravidla o sloučení, tak tam za ním přijedou. Proto ti Španělové, když vyhlásili tu legalizaci nelegálů, nelegálních uprchlíků nebo migrantů, kteří tam byli, a počítali s 500 tisíci, tak těch 500 tisíc se přihlásilo, ale k tomu přihlásili členy svých rodin a najednou z toho bylo 1 200 000. Z 500 tisíc bylo 1 200 000. Přesně tohle. Takhle ten model funguje. Small Soldier X, 100 korun. V kraji máme šikovného člena pro stranická diskuzní lágr, která z WhatsAppu vystavil na soukromém serveru, abychom se vyhnuli šmírování v rámci chat control. Slyšel jste o tom a jak vnímáte toto téma? No to je samozřejmě obrovský problém. To je chat control. Víte, co vidí chat control? Chat control vidí, když si rozepíšete zprávu. Když si ji rozepíšete. Ani nepošlete. Oni vidí i to, co rozepíšete v tom telefonu. To je velký bratr. A samozřejmě a představa, že je to... Víte, já bych byl první, kdo by se přihlásil pro ochranu dětí před nějakým zneužíváním nebo před obchodem s bílým masem. První bych za to byl a velmi bych za to plédoval. Mám doma 3 děti, mám doma 3 dcery, tak samozřejmě mám o ně taky starost a snažím se zabezpečit jejich bezpečný život, jak nejlépe umím. Ale to přece není vůbec o tom. Ty gengy, které tohle organizují, které tohle páchají, myslíte si, že to řeší přes WhatsApp nebo přes SMSky? Fakt? Nejsou blázni. To jsou dnes soukromé servery a šifrované telefony, šifrované zprávy a tak dále. To znamená, to, že někdo chce tady vidět do Messengeru, do WhatsAppu, do dalších aplikací, vidět i to, co si rozepíšete, to, přátelé, vůbec není o nějakém boji s obchodem s dětmi. To je prostě jenom o čistém šmírování. O tom, že najednou si něco rozepíšete a pak vám tam přijde obsílka, že přijdete o zbrojní průkaz, protože jste extremista. Tak jako v Německu. Představte si to, že řeknete, já jsem příznivcem AFD a druhý den vám přijde oznámení, že máte odevzdat zbrojní pas. To je realita. To si nevymýšlím. Tomáš Tichý, 6191. 50 korun, děkuji moc. Máte nějaký konkrétní plán, jak se dostat ven z toho protektorátu EU? Pokud ano, rádi bychom ho slyšeli a nejen popisování skutečnosti. Tak já jsem to tady říkal. Podle mého názoru je několik kroků, které k tomu vedou. Nelze vyskočit z rozjetého vlaku, nelze skočit z letadla bez padáku. My si nejdřív musíme ten padák připravit. Realita je taková, že první krok by mělo být, dle mého názoru, spojení sil v rámci středoevropských a východoevropských zemí při hlasování v Evropské unii.
My bychom se měli dohodnout, protože máme velmi podobné zájmy, které jsou rozdílné od toho, co chce Německo a Francie, že budeme jednotní. Ono, když tam přijdeme jako Česká republika samostatně, nebo když tam přišel Viktor Orbán sám, vetoval sám ty věci, tak všichni řekli, a vydírá zbytek. No, 26 zemí chce a jediný Orbán tady vydírá a tak dále. To je velmi jednoduše komunikačně zvládnutelné. Když tam přijde 10 zemí, 12 zemí a řekne, tak už se ne, tak už se to nedá tímhle tím způsobem odkomunikovat. My bychom si dokázali vymoci spoustu věcí. A mohli bychom také říci společně s těmi Poláky, Maďary, Slováky, jestli se vám to nelíbí, tak my jdeme. My se osamostatňujeme a jdeme svojí vlastní cestou. A oni by si to v tom Bruselu velmi rozmysleli. Oni nás nutně potřebují. Takže to je první krok. Spojení sil v tomto regionu v rámci té současné Evropské unie. Druhý krok je co největší zabezpečení naší energetické a ekonomické suverenity. Za situace, kdy máte 80% exportu do Evropské unie, máte problém. Za situace, kdy máte všechny banky, velké banky v České republice, které jsou vlastněny z západní Evropy, subjekty ze západní Evropy, máte problém. Obrovský problém. To je diverzifikace exportu, otevření čínských trhů, indických trhů, Afriky. To jsou všechno věci, které musíme začít dělat. Aktivní zahraniční politiku. Ne jezdit na Tajván a nechat si tam dávat baťůžek nebo co to tam bylo. My musíme prostě začít seriózně jednat s Čínou. Seriózně jednat s Indií, s africkými zeměmi. Tam jsou obrovské příležitosti. Obrovské nerostné bohatství. České firmy by tam dokázaly nesmírně prosperovat. Takže diverzifikovat, založit vlastní banku, zcela jednoznačně zabezpečit energetiku, to znamená mít dostatek elektřiny, mít kontrakty na nákup plynu, mít kontrakty na nákup ropy a pak můžeme říct krleš, pak můžeme říct jdeme a ideálně společně s těmi zeměmi, které jsem tady jmenoval, není to vůbec nic jednoduchého, no to vypadá, jak to tady říkám, že to je raz, dva, tři a jdeme. Jsou to roky jednání. Ale někde se začít musí, když prostě budeme jenom pokorně přijímat všechno, co z toho Bruselu vzejde, tak prostě budeme upadat do čím dál tím většího podřízeného postavení. Takže za mě, přátelé, tohle je ta cesta. Spojit se s těmi zeměmi, nejdřív udělat ten první krok, to znamená vymoci si maximum v rámci Evropské unie, pak se ekonomicky a energeticky osamostatnit, finančně osamostatnit. Nemůžeme být tady prostě závislí na bankách, které jsou vlastněny rakouskou, belgickou a francouzskou firmou a pak teprve můžeme jít dál. To je v základu těch mezistupňů je ještě celá řada. Teď, kdybych měl vyjmenovávat právě to, jakým způsobem změnit českou ekonomiku, jakým způsobem vůbec úplně nastavit jinak fungování, protože v současné době jsme závislí na dotacích. Dotace jsou jak doping v cyklistice. Je to strašně špatný, strašně zlý, ale problém je, že když dopují všichni, tak vy, když nedopujete, tak do toho závodu ani nemusíte nastupovat. Nemáte šanci. To znamená, ten, kdo dneska zruší dotace sám, tak zemře. A my bychom museli úplně přejít, zase znovu transformovat tu ekonomiku na ekonomiku normální, výkonovou, produktivní, ne na ekonomiku dotační. Dnes, když někdo zakládá firmu, tak povětšinou to není o tom, máme super business plán, uděláme peníze. Dnes, když někdo zakládá firmu, tak říká, tady je dotace, na to bychom mohli dosáhnout. Neskutečně prostě zdeformovaný systém a těch kroků je ještě tisíc, které bych tady musel vyjmenovat, byli bychom tady až do rána. Ale v základu je to skutečně tohle postupování, propojení infrastrukturálně s tím středoevropským a jihoevropským regionem. Rychloželeznice, dálnice, tak aby prostě ta ekonomika mohla dýchat, tak abychom mohli společně fungovat, navázání právě těch ekonomických vztahů, obchodních vztahů s těmito zeměmi, a samozřejmě i se zeměmi mimo Evropu, tisíc věcí, opravdu. Je to neuvěřitelně složitý projekt, ale dá se zrealizovat, stejně jako to zvládli ve Velké Británii, zvládli bychom to i my ideálně právě v tom souboru s těmi dalšími státy. A jestli to neuděláme, tak ta Evropská unie se rozpadne dřív nebo později a pak ten náraz bude daleko horší. Takže za mě je tohle ta správná cesta. Ideální řešení by bylo, kdyby se v Bruselu podařila nějaká zdařilá kontrarevoluce, jak říká klasik, a vyhnala by se ta současná Evropská komise v čele s von der Leyenovou a začali by Evropu řídit lidé jako Viktor Orbán nebo i Václav Klaus. Aby prostě
ti lidé, ty typově samozřejmě, aby mě někdo nechytal za slovo, že bych chtěl dělat z Václava Klause předsedu Evropské komise, ale prostě typově lidé, kteří preferují právě tu spolupráci suverénních národů, rovnost těch zemí a ne podřízené postavení a diktát ze strany mocenského centra. To by jsme se mohli vrátit před tu Lisabonskou smlouvu a začít zase znovu budovat tu efektivní Evropu, ten motor, který prostě nebude koukat na ideologii, jestli je ropa z Ruska nebo z Azerbajdžánu nebo z Kazachstánu, protože je to furt stejná ropa. A začali bychom zase znovu normálně fungovat, vrátili bychom ten selský rozum. To by bylo úplně nejlepší. Ale myslím si, že to bohužel nenastane, takže je potřeba, abychom se zařídili po svém. Jiří Sedlák, 200 korun. Dobrý večer, pane doktore, prosím o reakci na můj e-mail ohledně problému, který jsem psal, asi není z vašeho právního zaměření. Pokud mi nemůžete pomoct, nic se neděje, samozřejmě to chápu, jen prosím o reakci. Já se na to podívám, ale já musím říct, že já těch mailů dostávám tolik, že to postupně prostě odbavuju třeba dva dny v týdnu, takže určitě se k tomu dostanu, věřte mi, ale prosím jenom o trpělivost, prostě dneska zase přijedu domů v 11, budu jenom na WhatsAppu, budu mít asi 200 zpráv, takže dostanu se k tomu. Miroslav Lánský, 50 korun. Jedna z mála smysluplných OZE elektráren je takzvaná příbojová elektrárna. Jinak to nemá smysl. Evropská unie by mohla nařídit na Vltavě. No, to bych se nedivil, ale ani by mě to nepřekvapilo, se musím přiznat. Barry 90x, 129 korun. Dobrý večer. Jaký máte názor na Tomase Pauknera? A nevíte, jestli se mezi opozicí něco nešeptá ohledně Pauknera? Zabývá se policie České republiky na jeho upozornění? No tak já už jsem to říkal několikrát, je úplně jedno, jestli je ten člověk známý nebo neznámý, jestli publikuje pod vlastním jménem nebo nepublikuje pod vlastním jménem. Mě zajímá, jestli to, co je píše, je pravda nebo to není pravda. To je jediné. A pokud prostě upozorňuje i na určité jaksi velmi nekalé praktiky, které můžou tím, že na ně upozorňuje, ohrožovat jeho život, jeho rodinu, tak se mu ani nedivím, že tu svoji identitu skrývá. Mimochodem, celá politika ochrany whistleblowerů je postavená na tom, že člověk, který jaksi přijde s tím, že dokáže jaksi dokumentovat nějaké kriminální, závažné kriminální jednání, tak jeho identita je ochráněna. A tady to najednou nejde, tady najednou říkáme, dokud je anonym, tak se vůbec jaksi tím nezabývejme. Tak já to nevidím. Já mu rozumím, protože vím, co jsem si zažil se vstupem do politiky osobně i se svojí rodinou. A pokud je to člověk, který má rodinu a který prostě tímhle způsobem funguje, tak se mu vůbec nedivím, že tu identitu nechce rozkrýt. Vůbec. Takže mě zajímá, jestli to, co píše, dává hlavu a patu, jestli je to pravda nebo ne. Myslím si, že v drtivé většině případů ano. S tím Čestmírem to ještě bude velmi zajímavé, myslím si. To ještě zdaleka není konec a řekl bych, že se dozvíme spoustu zajímavých informací. Mimochodem, když jsme u toho jedna klíčová věc, prosím, jenom se zkuste nad tím zamyslet. Když teď ten pan Ondráček z toho dárku pro Putina prochází všechna ta média od Seznamu až po, já nevím, DVTV, a teď všude říká, že nemůže tu registrační značku toho vrtulníku zveřejnit, protože to je tajná věc. Proč se ho někdo nezeptá a proč je to tak tajné? Co by to těm Rusům pomohlo, kdyby věděli a znali tu registrační značku toho vrtulníku? To by ho jako líp sestřelili, kdyby věděli, jaká je to. To je absolutní nesmysl. Pan Ondráček mnohokrát odtajnil mnohé informace, které by mohly ohrozit ty lidi. Řekl, kde vyrábí drony. Udělal rozhovor s majitelkou té firmy, která ty drony vyrábí. To je přece daleko víc nebezpečnější, než odtajnit značku toho vrtulníku, ne? Když prostě ukážete a řeknete, tahle paní, ta vyrábí ty drony pro tu Ukrajinu. To je její, tam bych pochopil, kdyby řekl, ne, my nechceme říkat, jak se jmenuje a kdo to je, protože to fakt bychom jí mohli ohrozit. Tomu bych rozuměl. Ale on klidně zveřejní tyhle informace, klidně ukáže obličej té dámy, klidně řekne, tady vyrábíme ty drony a řekne, tu značku tu nemůžu říct, to pozor, to je tajná věc. To by ohrozilo bezpečnost. Nikdo z těch novinářů se ho nezeptá, a jak by to ohrozilo tu bezpečnost? Můžete mi to říct, jako v čem by to konkrétně těm Rusům pomohlo tu helikoptéru nějak sestřelit nebo ji najít, lokalizovat? Že by věděli tu značku? Vždyť je to nesmysl. Proč to nechce říct? To se možná ještě v budoucnosti dozvíme. Takže to, co já vím, tak s Tomasem Pauknerem
ty kauzy, které zahájil, alespoň podle jeho tvrzení, tak jednu vyšetřuje EPO, na jednu jsem podával trestní oznámení já, a to je na to hnutí STAN a BISTAN, a bylo mi státním zastupitelstvím odpovězeno. Včera jsem dostal od nich přípis, že to bylo postoupeno policejnímu orgánu k prošetření. Tak jsem zvědav, jak to bude pokračovat, ale ta kauza STAN a BISTAN, jakým způsobem fakturovali pronájmy těch kanceláří, to je něco neuvěřitelného. To by mě v životě nenapadlo. Já bych mohl za svou kancelář v Ostravě fakturovat mnohem víc, než fakturuji, ale nikdy by mě to nenapadlo. Prostě okrádat lidi o pár tisícovek, jenom proto, abych si nahrabal pod sebe. A doufám, že se to rozkryje. Václav Šablatura, 4475. Pane Rechle, jak vypadá zákon FARA, kontrola financování neziskové, kdy bude předložen do poslanecké sněmovny? Už jsem se k tomu tady vyjadřoval. To znamená, platí dohoda s Andrejem Babišem, že to připraví vláda. Já pevně doufám, že se tak stane a že budu moct k němu ještě jaksi dávat své připomínky. Pokud ne, předložím ho já sám. Já jsem se k tomu zavázal, já svoje sliby držím. Prostě to je klíčový zákon. Spousta lidí prostě mi říkala, že nám dávala hlas kvůli tomuhle zákonu, abychom tady něco udělali s politickýma neziskovkama. Takže určitě od toho neodstoupím. Na druhou stranu říkám, nechci být v té pozici, že jsem individualista a že prostě nebudu respektovat nějaké dohody na úrovni vlády. To, takhle se politika dělat nedá. Ale na druhou stranu, rozhodně, když prostě nedopadne to, že to bude připraveno vládou, tak já za žádnou cenu zase na druhou stranu neustoupím z toho slibu, který jsem vám dal. Zřejmě mě píšou, abych zrychlil, tak musím zrychlit. A vždycky se rozumím. A už to lidi znají, co mě poslouchají. LPFQ9US. Snažím se rozklíčovat, co to je za přezdívku, asi to nedokážu. 50 korun. Nepřišel žádný signál směrem k policii a justici. Byť jen politický signál. Rakušanov prezident tam pořád sedí, Bradáčová stejně. No, já nemyslím, že to je ani o prezidentovi policejním, byť si myslím, že Martin Vondrášek už jenom kvůli své úloze v rámci střelby na Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy by odejít měl. Stejně jako měl odejít Vít Rakušan. Já jsem se s Lenkou Šimunkou osobně znal, několikrát jsem se s ním potkal a psali jsme si téměř obden. A myslím si, že prostě měl za to přijmout odpovědnost, ale to by tu policii příliš nezměnilo. Policejní prezident je víceméně taková politická figura, která neovlivňuje činnost policie. Ta změna by musela být mnohem širší, systematičtější, protože v současné době bohužel, a to s vámi souhlasím, že k té změně nedošlo. Pořád prostě tady stíháme lidi a soudíme lidi, kteří pod mým příspěvkem, který se týkal Zuzany Černé, napsal, jestli se dobře pamatuju, zapte někdo tu svini. Mně se to nelíbí, ten komentář, kdyby ho viděl, tak ho smažu. Nemám rád výzvy k násilí, považuji je prostě za nepřiměřené a nemají v politice co dělat. Měli bychom se držet věcných argumentů. OK, ale proč tenhle člověk byl odsouzen v první instanci k podmínce, když napsal zapte někdo tu svini? A když já jsem podával trestní oznámení na to, že mě napsal člověk přímo pod můj příspěvek, do tří dnů jsem u tebe a rozmátím ti hlavu baseballovou pálkou, tak mě policie napsala, že to není trestný čin. Proč, když někdo řekne sláva Rusku, popel Ukrajině, tak je u soudu? A kdyby to řekl obráceně, kdyby napsal sláva Ukrajině, popel Rusku, tak se nic neděje. Z hlediska práva je to totožné. Právo nemůže se dívat na to, kdo kde s kým válčí, za jakých podmínek. Právo říká, že podněcování k národnostní nenávisti je trestné. Tak pokud je to trestné na jednu stranu, tak to musí být trestné i na druhou stranu. A tady napíšete sláva Rusku, popel Ukrajině a jste u soudu. A když napíšete mrtvý Rusák, dobrý Rusák, tak je to v pohodě. Když včera byla zase publikace, že zemřeli nějací civilisté po ukrajinském útoku, tak jsem tam viděl x komentářů, no hlavně, že se nikomu nic nestalo. To je v pohodě, to můžete. A tam to vyžaduje zásadnější systémovou změnu, jasný signál, jak říkal Petr Fiala ze zhora, že takhle ne. Takhle ne. Justice se musí odpolitizovat, justice musí fungovat tak, že měří všem stejný metr. Jednoznačně. Miroslav Lánský 100 korun. Tak jste nebo nejste k položení vlády? Kličkujete jako zajíc. Jste druhá nejsilnější strana, ta nejslabší má prosazeno mnohem víc než strana, kterou jste volil. Kdo je tu do počtu? Neumíte si doprovod? To přece takhle nejde. Nemůžete myslet vážně. Jste nebo nejste k položení vlády. Jakože neprosadíme jednu věc, tak řekneme, tak my odcházíme. Takhle to myslíte? Aby jsme tady udělali totální trmavrma a rozbili prostě úplně všechno?
Takhle byste se choval k manželce? Že byste řekl, tak jestli dneska nemůžu na fotbal, tak končíme, rozvod. Vážně? To není jeho kličkování, já jsem to řekl jasně. Jsou určité hranice, přes které bych nešel. Ale jestli čekáte to, že se budeme chovat jak rozmazlení fratci, kteří prostě v momentě, kdy si neprosadí jednu věc, tak řekneme, tak my jdeme, dělejte si tady s tou vládou, co chcete, nebo nechte vládnout Fialu. Takhle se politika nedělá, nezlobte se. My máme procenta, nemyslím si, že by si motoristé prosadili víc než my, to si opravdu nemyslím. Myslím si, že je to velmi, velmi podobné z hlediska těch věcí. Dokázali jsme tam prosadit opravdu zpřísnění vůči těm ukrajinským migrantům. Už jsem o tom tady hovořil. Ano, není to ještě to, co bych chtěl, ale o tom je politika. Musíte postupně. My nemáme těch 35%. Má je ano. Tak to prostě je. Takže celá řada věcí. Mám, ano, tu vyšetřovací komisi na dozimetr. Slíbil jsem ji. Bez hlasu ano bych ji neměl. Bez hlasu ano bych nebyl předsedou té komise. To znamená, my jsme vyjednali spoustu dalších věcí, které tady jsou. Mohl bych pokračovat. Usnesení k sudetoněmeckému landsmanšaftu. To bylo naše usnesení. Já společně s kolegy z SPD jsme ho psali. A mohl bych opravdu těch věcí říkat ještě celou řadu. Ale nemůžete prostě se chovat vyděračsky ve stylu buď to bude po našem, nebo my jdeme. U určitých programových zásadních priorit musíte říct přesto nejede vlak. Ano. Ale nemůžete prostě jet tak a teď to bude podle nás, anebo my pokládáme vládu. Takhle se nechová dospělý člověk, nezlobte se na mě. To není okličkování, já vám to říkám úplně férově, tak jak to je. Petra Medicharová, 50 korun. Nepřipadá vám situace v Německu 30. léta, myslím ten tlak proti AfD, to nedopadne dobře, ten tlak na běžné Němce je šílený. No já nemyslím, že to je jenom v Německu, já myslím, že je to obecně v Evropě. Že zase sílí ta snaha o fašizaci, o tu centrální kontrolu, o jeden jediný správný názor. Z čeho vzniklo Německo, kde dokázal Hitler od roku 1933, kde převzal vládu, z totálně zdevastované země, kde byl hladomor, hyperinflace, dopoledne chleba stál 5 miliard marek, večer 6 miliard marek. Lidé umírali na ulicích v roce 1933. V roce 1939 zahájil se tou válku. Za 6 let z totálně zničené země jedna z nejsilnějších mašinérií v Evropě. Díky čemu to získal? Díky tomu, že západní mocnosti v čele s Anglií a Spojenými státy se báli spojení Německa a Sovětského svazu. V Německu byl velmi silný komunismus, velmi silné komunistické hnutí a oni se báli toho, že komunisté vyhrají, spojí se Stalinem a budou mít problém. Tak si vytvořili zeď, hradbu proti Stalinu. Vytvořili člověka, který byl totálně vyšinutý, který byl, a považovali ho za naprosto nenebezpečného, což se opak ukázal pravdou, z člověka, který byl nacionalista, nacista, z člověka, který byl ochoten prostě za účelem prosazení svých vlastních zájmů obětovat úplně cokoliv. Koho vám to připomíná dneska? Nemenuje se náhodou Volodymyr Zelenský? Neděláme si z Ukrajiny hradbu proti Rusku? Říkáme, musíme tam to postavit, tu hradbu? A vyzbrojujeme armádu, která je ve velmi nestabilní zemi, která adoruje nacismus? Já ty paralely tam vidím. Nechám na každém z vás, dali je vidíte také. Helena Fajksová, 222 korun, děkuju. Zdravím, nejdříve srdečná gratulace vám, Jindro, a jen se k další společné cestě. Děkuju moc. Hodně štěstí a opatrujte se. Otázka, kde a koho uvidíme na podzim kandidovat do senátních a komunálních voleb za pro? Děkuji, Helena z Děčína. No tak u těch komunálních voleb to bychom tady byli hodně dlouho, protože my máme opravdu několik desítek kandidátek, některé vlastní, některé koaliční, někde naši členové hostují na kandidátkách těch místních sdružení. Já to všechno zveřejním samozřejmě na svém Facebooku i na webu strany Pro, takže tam všechny ty komunální kandidátky uvidíte, to vám můžu slíbit. A co se týče senátních kandidátů, tak ty jsme představovali na tiskové konferenci v úterý. A já mám z nich obrovskou radost. Obrovskou radost. Asi vám je vyjmenuji všechny čtyři, oni za to stojí. Je to Milan Loprajs, obvod 72, Ostrava město. Milan je neskutečně poctivý kluk, člověk, který, za který bych dal ruku do ohně. Myslím si, že jsem v životě nepoznal víc čestnějšího člověka než je on. Není to jenom nositel slavného jména závodnického z Rally Paříž-Dakar, synovec Karla Loprajse, naší legendy, ale je to prostě člověk. Takhle já si představuji senátora. Klidný člověk s obrovským nadhledem, dokáže ty věci chápat a prostě má srdce na pravém místě. Takže Milan Loprajs, Ostrava, město, absolutně famózní volba.
Na Trutnově Hynek Beran. Známá tvář větrných elektráren, tak teď se o tom tady bavíme. Jestli někdo v České republice opravdu velmi konzistentně a tvrdě vystupuje proti větrným elektrárnám, je to Hynek Beran. Hynek Beran kandiduje za naši stranu pro na Trutnovsku. Takže

Josef Šorna, který není celorepublikově znám, tak jak ti ostatní tři kandidáti, ale je to lékař, který tam desítky let pracuje v příbramské nemocnici, zároveň trénoval malé fotbalisty a člověk, který opravdu tím příbramskem žije. Takže Příbram, Josef Šorna, Děčín, Jan Skalický, Trutnov, Hynek Beran, bojovník proti větrným elektrárnám a Ostrava město Milan Loprajs, kterého bych strašně moc rád viděl, protože on je samozřejmě blízký přítel také s Janou Zvěrtek-Hamplovou a myslím, že by to byla velká posila pro náš Senát. Za každého toho člověka ručím. Osobně. Kdyby měl zklamat, tak odejdu já. Korda X 1, 2, 3, 20 korun. Měli by být piráti trestně stíhaní už od narození. To beru jako vtip, ale víte, já tu stranu, já to vůbec nechápu, jak to někdo může volit. To je prostě... Já tam nevidím nic. Prostě mě, jako kdyby mě někdo řekl, proč by zvolil Piráty, tak mě, já bych na nic nepřišel. Teď byl průzkum, že polovina členů voličů Pirátů neví, kdo je předseda té strany. To je prostě, jako teď zase pobíhali po tom Prague Prideu, tam oddávali stejnopohlavní páry, totálně prostě jenom se snaží zavděčit jim, vlézt, no to nebudu radši používat, prostě podbízet se jim, to je lepší výraz. A prostě lidé, kteří na co šáhli, to zničili. Podívejte se na dopravu v Praze, podívejte se na digitalizaci stavebního řízení. To jsou prostě packalové toho nejhoršího možného kalibru. A já tam fakt jako nevidím jeden jediný důvod, proč by... Takže trestně stíhání ne, ale jak to někdo může volit, to mě hlava nebere. To nepochopím nikdy do nejdelší smrti. Margit Hrumková, 100 korun. Jindro, jedna gratuluju k výročí svatby, moc děkuju. A dotaz je, má strana kandidáty do Senátu, teď jsem je vyjmenoval, takže tyto čtyři pánové, a znovu říkám, za každého takhle ruka do ohně, ať se mi klidně upálí, jestli zklamou. Stopy 8761 10 liber. Pane Reichle, kdybyste založil novinářskou činnost zabývající se odkryváním praktiky tendenčních redakcí, lovec by se stal lovnou změří. Mělo by to podle vás sledovanost? Stálo by za to se do toho pustit? Asi stálo, ale on to dělá fantasticky, ten Thomas Paukner. Já prostě nevím, asi bych to neuměl dělat líp, prostě každý máme cílu někde jinde. Já jsem člověk, který rád strhává ostatní, který má prostě nějaký program, který chce realizovat. A ten Thomas Paukner dělá tuhle práci, jako myslím, naprosto dokonale. To třeba, jak upozornil například Seznamu, kde Robert Šásenský, šéfredaktor, prostě dostane těsně před nástupem za třetinu své prodělávající firmy, která je v hlubokém mínusu, od majitele Seznamu Ivo Lukačeviče, tuším 39 milionů korun, neberte mě teď za slovo, možná je to jiná částka. A ona to upozorní, ten Thomas Paukner, na tuhle situaci. Tak jaká je nezávislost těch médií? To je prostě úplně směšné v tu chvíli. Takže mělo by to sledovanost? Má to sledovanost. Thomas Paukner, co jsem se díval, má, myslím, přes 60 tisíc už sledujících. Jiné projekty těch liberálních novinářů, podívejte se na to. Václav Moravec se potýká s nezájmem. Takhle mu klesá sledovanost. Na to se nedívá už nikdo. Nikdo. On má vlastně na svém kanále, YouTube kanále, sledovanost za celou dobu takovou, jako já mám u jednoho příspěvku na Facebooku, u jednoho jediného. Tak on to má za celou dobu, dohromady. Václav Moravec, obrovská hvězda. Kde je dneska? Marek Wollner, kdo to čte? Nikdo, nikoho nezajímá. Nora Friedrichová, někde na nějaké té platformě Hero, pár lidí, kteří se na to dívají, protože prostě za ten produkt nemá nikdo vůbec chuť platit. No a Zuzana Černá, ta, která tehdy krásně nabonzovala Tomáše Elnera, tak její projekt Pastvina už skončil. Ten zkrachoval. Thomas Paukner naproti tomu roste jako z vody. A tady vidíte, jak by měla vypadat Česká televize. Kdyby Česká televize neměla tu výsadu toho, že ji platíme povinně, tak by tam nikdy nemohl být Moravec 20 let. Nikdy by tam nemohl být Wollner, Černá, kteří si na svých vlastních nohách nejsou schopni vydělat ani na vodu a na chleba. Protože nikoho nezajímají. Nikoho. Její největší hvězdy nezajímají nikoho. Tak to je. Oni by ta Česká televize, kdyby byly dobrovolné koncesionářské poplatky, po kterých já celou dobu volám, aby si Česká televize musela získat toho diváka, tak možná by v Reportérech ČT nebyl pan Moláček, ale Markéta Dobiášová. Nebo Tomáš Paukner.
Možná by nedělní debatu nemoderoval pan Řezníček, ale Pavel Štrunc, Xaver.

ten dokázal, že si dokáže najít svoje publikum, ne? Jednoznačně. Pavel Štrun skvělý na Echu. Radim Panenka fantastický na Parlamentních listech. Geniální moderátor. Tihle by tam byli, protože ti ukázali, že jsou i bez zázemí České televize si schopni najít své publikum. Protože to umí. Protože to prostě umí, dělají to řemeslo dobře. A Česká televize by se musela snažit je najmout. Ale do té doby, dokud Česká televize bude placená povinně, bez ohledu na to, kolik má diváků a jestli to někoho zajímá nebo ne, do té doby tam budou tyhle fosílie dát. Jednoznačné, jasné, jednoduché. 2.93.50. Hezký večer. Proč nejsou novináři trestně odpovědní, zlinčují kdeko? Neumluví se při chybě, cíleně manipulují, vyhrožují. Největší mor toku infa. No, oni jsou trestně odpovědní. Otázka je, jak si kdo by to kde stíhal, za jakých okolností. Já vedu spor, teď mám dva spory se Seznam Zprávách. Jedno byla ta reportáž Kristýny Cirokové ohledně toho covidového semináře, kde ona vlastně napsala, že tam šířím proruské dezinformace. Tak to, o čem se baví teď v Senátu ve Spojených státech amerických, tak to jsem říkal já na tom semináři. Takže buď to tedy republikánští senátoři v čele s Randem Paulem jsou proruští dezinformátoři, anebo je paní Ciroková prostě blázen. Nic mezi tím. Prostě která vidí schizofreně proruského dezinformátora za každým rohem. Já jsem se tam ptal, když ona říká, proč šíříte proruské dezinformace? Já říkám, jaké? No třeba, že virus vznikl v laboratoři ve Wuhanu. Říkám, OK, tak zaprvé si myslím, že tam vznikl. Mimochodem, teď to znovu bylo potvrzeno, protože v zápiscích Anthony Fauciho to bylo jednoznačně, že prostě to tam bylo uměle dodáno právě v té laboratoři ve Wuhanu. Ale já jsem si teda vzal, prosím vás, já vám neberu právo s tím nesouhlasit. OK, to máte plné právo mít jinou teorii. Ale pro Boha, v čem je to proruské? V čem pomůže tomu Rusku to, že řekneme, že ten virus vznikl v laboratoři ve Wuhanu? A ona mi na to odpověděla, no protože tím podlamujete důvěru v naše instituce a v naše demokratické zřízení. A já říkám, paní Ciroková, takže mě chcete říct, že když prostě naše instituce budou lhát, tak my nemůžeme říkat pravdu, protože tím podlamujeme důvěru a nahráváme Rusku. Takže budeme všichni opakovat tu stejnou lež, jenom proto, abychom neřekli pravdu a nepodlamovali náhodou důvěru v té instituce. A to jsme ale zpátky v totalitě. Vůbec to nechápu. To je bohužel. Ale v České republice odstíhat třeba pomluvu není možné. Nestane se to. Prostě pomluva je věc, která je sice v trestním zákoníku, ale reálně ji nikdo nestíhá, protože to policisté vždycky odloží. Karla Barková, fanoušek XL, jeden měsíc odvádíte bezkonkurenčně nejlepší práci. Děkuji, moc si to vážím, ale chtěl bych říct, že těch lidí v poslanecké sněmovně je víc. Samozřejmě na prvním místě musím jmenovat kolegy z klubu SPD. Ti lidé tam opravdu pracují velmi usilovně, chtějí tu politiku měnit, ať už je to prostě Tomáš Doležal, Honza Síla v oblasti zdravotnictví, neuvěřitelně bojuje, ani nevíte, co tam zkouší, prostě v tom boji proti národní očkovací strategii a proti těm nesmyslným teď očkováním třeba v lékárnách a podobně. Samozřejmě to umíme kamoda Radim Fiala bez jakékoliv diskuze. S Liborem Ondráčkem seděli jsme na paktu DSA, na EMFA, ohledně médií, kde se snaží samozřejmě zase si ještě přivázat Evropská unie na řetěz média. Libor Vondráček dělá strašnou spoustu práce. Zuzka Majerová z Triklory. Ale nejenom, musím říct, že i z klubu ANO jsou tam skvělí lidé, kteří opravdu pracují na 100%. Máme například té komisi v Dozimetru, jsou to skvělí lidé, se kterými velmi rád spolupracuju. A samozřejmě motoristé, mezi kterými mám nejenom lidi, kolegy, ale i přátelé. A já se netajím tím, že prostě já stojím za Filipem Turkem. Jednoznačně myslím si, že je to člověk, který čelí neuvěřitelnému honu na svoji osobu. A já můžu říct jednu věc, a to prosím, doufám teda, že nepřetáhnu čas, ale tohle musím říct. Já rozděluji politiky pouze na dva typy. Na politiky, kteří tam sedí kvůli sobě a svému platu, aby se měli dobře. A na politiky, kteří chtějí skutečně něco změnit. A pro mě prostě politik, který chce něco změnit, je cenný politik. Může mít nějaké chyby. Ono prostě, to musíte být Honza Jakob nebo Marek Benda, kteří prostě v životě nedělali nic jiného, než seděli v té sněmovně.
každý, kdo někdy podnikal, tak prostě na něj můžete vytáhnout tisíc věcí, překroutit je a hned z něj udělat nějakého lumpa šmejda. Na mě ty kmenové buňky, co jsme dělali s Karlem Havlíčkem, kde jsme si s toho neunesli ani korunu, naopak, ještě jsme to dotovali, tak samozřejmě, když to budete chtít převrátit, tak uděláte, že jsme strašní, hrozní a nejhorší. Ale pro mě Filip Turek je člověk, který chce ty věci měnit. Upřímně chce měnit. Nesedí tam kvůli pozici, kvůli platu, tak jako to dělá 99% členů opozice. To vám teď já tady říkám. 99% členů opozice, a to možná to ještě podhodnocuju, tam sedí jenom kvůli té židli. Vůbec jim nejde o nic. Možná ještě o to, aby mohli něco někde rozkrádat. Typicky mafiánské hnutí STAN. Ale Filip Turek přes všechny možné věci, které mu někdo může vyčítat, je člověk, který chce v té politice věci měnit a je tam kvůli tomu. Proto já za ním budu stát, protože vím, dovedu si představit, jak to má těžké a myslím si, že je to prostě člověk, který do té politiky patří. Takže nejsem sám, děkuju moc, ale nejsem rozhodně sám. Tady mě píše, že je 10 minut, tak musím opravdu teda zrychlit už. Teď už jsem pod tlakem, ještě, aby mě začala psát manželka, je to konec. Černé srdce z Moravy 200 korun. Zdravím, pane doktore, krásný příspěvek, děkuji moc. Gratuluji s výběrem vašich kandidátů do senátních voleb a hlavně s panem Loprajzem. Chtěl bych se zeptat, jaké máte další ambice u nás na Moravě a ve Slezsku v komunálních volbách. Máte nějaká želízka v ohni? Máme, já bych vás strašně chtěl, máme tam, budu to opravdu publikovat, je tam víc kandidátek, ale kromě Milana Loprajzek, já znovu říkám, já mám strašně rád toho člověka, je to prostě můj kamarád a kluk, který má všechno, co má správný politik mít, ale já bych strašně vás chtěl požádat, pokud se na nás díváte a nebo někoho znáte z Havířova, máme tam vlastní kandidátku pro. Vede ji neuvěřitelně poctivý kluk, který se jmenuje Martin Gara. Člověk, který opravdu dává tomu absolutně všechno. Je rovný jak betonová zeď. Prostě nikdy z ničeho neuhne. Nikdo si ho nekoupí, nikdo ho nezastraší. On, když prostě mě podporoval, tak najednou z města přestal dostávat zakázky. Stálo ho to prostě spoustu problémů, spoustu peněz. A já bych vás chtěl moc poprosit, vás všechny v Havířově, speciálně tam, ty ostatní komunální kandidátky taky budou publikovat, ale prosím, dejte šanci Martinovi Garovi, nemůžete mít čestnějšího a lepšího člověka na radnici než on. Nemůžete. Takže kandidátka pro právo, respekt, odbornost za Havířově a Martin Gara, co by lídr. Absolutně za něj ručím, absolutně. Dvarven 93,20 korun. Jak ní máte vliv Tomase Pauknera k mainstreamu? No, já jsem, už jsem o Pauknerovi mluvil, myslím si, že prostě on se dokázal neuvěřitelně prosadit i přes to všechno, co se proti němu rozjelo. A řekl bych, že to, co o něm teď píše Seznam v rámci té negativní kampaně, předtím ho vymlčoval, že cokoliv napsal Paukner o STANu, o prostě předražených nákupech, o Bístanu, tak to se mlčelo. Ale jakmile se dalo na Pauknera zautočit, tak hned tam to bylo plno, dva dny na hlavní stránce a tak dále, a tak dále. Já myslím, že mu to jenom udělalo reklamu. Já myslím, že on musí teď tleskat tomu Seznamu a říkat děkuju vám, protože lepší reklamu jsem si nemohl ani zaplatit. Takže já myslím, že on už je nezastavitelný teď, že prostě on dokázal, že tu investigativu umí dokonale, že prostě dokáže čerpat z těch veřejných zdrojů a dokáže z nich vytáhnout neuvěřitelná zjištění, která dávají smysl a zapadají do logického rámce. A že prostě už to nejde zastavit, že ta vlna je tak rozjetá, že už to všichni čtou, influenceři, všichni se zajímají o tom, co vypublikuje dál a on může ten mainstream prostě porazit. A strašně dlouho nám někdo takový jako Thomas Faulkner chyběl. Strašně dlouho téhle seň. Jsem rád, že tady je. Helena Fajksová, 50 korun. Jo, říká se tomu kostní věk. Z rentgenu zápěstí lze určit stáří. To se, jo, už jsem to pochopil. To je kvůli těm migrantům, jasně. To asi ano, ale nevím, jestli tedy ve Španělsku jako půjdou tak daleko, že budou rentgenovat ruce těm migrantům. Teď už chápu, k čemu to bylo mířeno, k tomu věku těch migrantů. Zaprvé, nevím, jestli by to vůbec šlo, za druhé, nevím, jestli by ten argument u soudu obstál. Že by prostě někdo řekl, podle rentgenu mu je 20, řekl, ne, je mi 17. Prokažte, že ne, to by bylo... Nevím, rozumím tomu argumentu, není vůbec špatný, je to zajímavá úvaha, ale myslím si, že u soudu by to úplně neuspělo, protože by tam někdo přišel s tím, že můžou být nějaké výjimky a tak dále, a tak dále. Stopy 8761, co kdybyste řekli za každý větrní kauce pro zhotovitele 1 miliardu pro případ demontáže z různých důvodů? To by bylo hezký, ale no, možná je to řešení, protože pak by ten větrník nikdo nepostavil, ale...
Je to nesmysl. Kdyby ta energie byla tak skvělá, tak už prostě ty větrníky dávno do nich investovaly velké firmy. E.ON a další by to stavěli všude možně za své. Nepotřebovali by dotace. Tomáš Tichý 6191, 50 korun. Toho, co říkáte, už se nedožijeme nikdo. Obávám se, že ani i vy. Jo, to je možné. To je možné. Já to vůbec nespochybňuji. Když Palacký, Čelakovský a další začínali s obnovou české národní státnosti v polovině 19. století, také se toho nedožili. Nedožili se roku 1918 řada z nich. Řada z nich. Ale kdyby nebyli oni a kdyby tu pochodeň nenesli, tak by Masaryk, Rašín, Kramář a další neměli na co navazovat. To není o tom, jestli dosáhneme toho kýženého cíle dnes, za rok, za dva nebo za 10 let, nebo se toho nedožijeme vůbec. To naší povinností je tu pochodeň české státnosti nést. To je to, co prostě my musíme dělat. A oni tehdy riskovali opravdu těžký žalář, kriminál. Kramář s Rašinem byli odsouzeni, byli žaláři, čekali na trest smrti. Přesto do toho šli. My musíme obětovat jenom trochu našeho pohodlí. Takže je to naše povinnost a já to nespochybnuju. Možná se toho nedožijeme nikdo z nás, ale je to přece lepší tu pochodeň nést, než na to rezignovat. Vy víte, že já miluju citáty, přísloví. Jeden z mých nejoblíbenějších, je to moje životní filozofie, je od čínského filozofa Lao Tse, který kdysi napsal, že je lepší zapálit byť jen jedinou svíčku, než věčně kritizovat temnotu. Buď to můžeme sedět a říkat, všechno je blbě, ale to budeme kritizovat tu temnotu, anebo zapálíme tu jedinou svíčku a budeme se snažit, aby byla zapálená druhá, třetí, stá, tisící a miliontá a rozhořel se ten oheň. To je moje životní filozofie, takhle já to beru. A já jako nečekám vděk nebo nějaké definitivní vítězství. Pro mě, i kdybyste mě teď řekli, že se to nedožiju, že prostě se to za mého života nepovede, stejně bych dělal to, co dělám. Ani o centimetr bych neuhnul. Lazarus, 50 korun, litujete, že jste nechali Babiše zadlužovat tuhle zemi a rozvolnit rozpočtová pravidla, přijmete mi to jako vláda národního socialismu, zklamal jste. Máte na ten názor právo, já to vůbec neberu, ale lepší rozpočet by teď nesestavil ani David Copperfield. Pro mě není klíčový rozpočet na rok 2027, protože ten za současných situací a za současné výše mandatorních nákladů těch povinných prostě nesestavíte líp, neuděláte, nejde to. Ale pro mě je klíčové to, aby ten střednědobý výhled šel vzhůru a abychom nastartovali ekonomiku. A já vám řeknu ještě opak. Teď, kdyby se tady realizovalo to, co já jsem tady říkal, že bychom šli tou irskou cestou, že bychom snížili daně, že bychom začali startovat náš průmysl, naši ekonomiku, tak vám teď férově říkám, že by třeba 2-3 roky byl deficit rozpočtu přes 500 miliard. Absolutně férově vám to říkám, protože to trvá. Než ta ekonomika se rozhýbe, než začne platit ty daně, než se tady postaví ty fabriky a tak dále, ono to trvá. Takže vám férově říkám, že kdybychom realizovali ten plán můj, tak by třeba 2-3 roky jsme měli přes 500 miliard. Ale klíčové je, jak to uchopíte strukturálně a jestli investujete ty peníze správným směrem. A nebo jestli je prožíráte. To je to důležité. Není problém to, že se zadlužíte. Problém je, že se zadlužíte tak, že to nemá žádný efekt do budoucnosti. A já už jsem vám tady vysvětloval a snažil jsem se prezentovat, jakým způsobem bych ty peníze investoval já, aby se Česká republika znovu nadýchla. A férově vám říkám, že bychom měli třeba 3 roky ještě daleko vyšší deficit než teď, protože ty procesy nějakou dobu startují. Přirovnávám to k jedné věci, kdo sleduje NHL, teď dámy prominou, možná některé taky sledujete pozorně. Tak kdysi, když hrál ještě Jaromír Jágr v Pittsburghu Penguins, tak měli skvělý tým. Mario Lemieux, Rick Tocchet, Jaromír Jágr, v brance tehdy Barasso, Tom Barasso a další. Skvělý tým a vyhrávali Stanley Cupy. Mario Lemieux skončil a ten tým šel do úpadku. To znamená, byl čím dál tím horší. Co udělal management Pittsburghu Penguins? Prodal Jágra, nebo vytradoval Jágra, Tocchet, všechny ty hvězdy dal pryč a nabral drafty. A v těch draftech vybral Sidneyho Crosbyho, Evgenie Malkina, Marka Andreho Fleuryho a mnohé další skvělé hráče. 4 roky to byl nejhorší tým v lize. S přehledem nejhorší tým v celé NHL. Ale pak začal znovu ty Stanley Cupy vyhrávat. A kdyby neudělali ten propad, tak se k tomu nikdy nedostali.
protože by neměli toho Crosbyho Malky na další. Takhle stejné, zjednodušeně to říkám, je to i v té ekonomice. Vy musíte být připraven obětovat několik let, abyste dokázal přejít k tomu růstu. Takže to není o tom, jestli je příští rok, to jsou ty kupecké počty, které prostě dělají lidé z opozice, které jsou úplně mimo. Důležité je, jak budete strukturálně budovat Českou republiku. Polsko má v tuto chvíli vyšší deficit, než máme my výrazně. Ale Polsku rostou mzdy, Polsku rostou důchody, Polsko roste daleko rychleji než Česká republika, protože ty peníze investuje. Naprosto férově vám to říkám tak, jak to je. Demit 10, poslední dvě otázky, už budu muset končit. Jsem také zastáncem irského modelu, ale jak bychom na něj přišli s naším současným dluhem, nebo se nejdříve musíme dostat k přebytkovému rozpočtu? Nemusíme. Nejdřív musíme změnit právě ty struktury tak, jako v tom Irsku, nastavit jednoduché, přívětivé podnikatelské prostředí, přilákat investory ze zahraničí, ale ne na to, že jim dáme pobídky ze státního rozpočtu, ale že tady bude levná elektřina, že tady bude přehledné daňové prostředí, rychlejší odpisy a že se tady prostě vyplatí podnikat a investovat ty peníze, reinvestovat je tady v České republice. Dát našim podnikatelům příležitost a veřejné zakázky investovat do našich firem. Pomáhat jim při exportu, při získávání nových exportních trhů, aktivní zahraniční ekonomickou politikou, tisíc dalších věcí. Přefinancovat ten státní dluh právě přes ty dluhopisy, nainvestovat, umožnit těmi dluhopisy financovat stavbu našich dálnic, jaderných elektráren a tak dále a tak dále. To jsou ty systémové kroky, které by vedly k tomu, že by se ta ekonomika znovu nadýchla a pak bychom byli tak, jak v tom Irsku. Ten rozpočet přijde až poslední. Zlatá Hamantáková, 200 korun, moc děkujeme. Stopy 8761, 2 libry, kontrola zpráv jen ochrana pro Brusel. Samozřejmě, tak to je prostě šmírovací velký bratr, nic jiného. Dámy a pánové, je 22.52, já vám moc děkuju za téměř 2 hodiny, které jste tady se mnou vydrželi. Neustále jsme tady měli kolem 4500, dokonce v jednu chvíli téměř 4800 sledujících. To je nádherné číslo na to, že máme krásné letní večery v současné době. Já doufám, že jste se nenudili, že jste se třeba něco nového dozvěděli a že jste třeba se zase rozhodli o to, abyste přiložili ruku k dílu, protože my politici sami nic nezvládneme. Vy máte ty klíče od té zamčené brány v rukou, vy je tam musíte vložit a vy jimi musíte otočit. V momentě, kdy se dostatek občanů České republiky rozhodne pro tu změnu, rozhodne se proto, že už se nenecháme lacině kupovat z Bruselu, že si nenecháme ničit naši zemi, že se nenecháme řídit a vést za ručičku jak malé děti, ale najdeme odvahu jít svojí vlastní cestou, v ten moment se to stane. Je to jenom na tom, jestli se dostatek občanů České republiky pro to rozhodne, tak jako jsme to dokázali v roce 1918. Pevně doufám, že se to povede i tentokrát a že naše odvaha zvítězí nad naší letargií, nad naší pohodlností a nad naší lhostejností, protože to jsou ty nejhorší vlastnosti, které vždycky vedou ke stagnaci a úpadku. Moc vám děkuji ještě jednou. Přeji vám krásný zbytek léta. Doufám, že se brzy uvidíme zítra na 360 na CNN Prima News, tak se určitě dívejte. Přeji krásný večer, hodně štěstí, ať se vám daří. A nemohu zakončit jinou větou, než ať je naše vlast, ať je naše krásná Česká republika. Bůh ji ochraňuje.

0: vítám dnes, tedy v neděli 16. srpence, srpna 16.8. Leta páně 2026, tedy je jich to kalendáře. A my se tedy koukneme s inženýrem Jaroslavem Tichým na komentované zpravodajství přes studio Kadaň, tady zde na svobodném vysílači CS a samozřejmě sledovat ji už byste mohli a měli na Odyssey. A
1: to svobodné vysílači.
0: Ano. Je to tam a jsem tam
1: jste mohli a měli na Odyssey a svobodné vysílači.
0: Ano. Tak a je to tam stejně slyšet ještě nějak divně, takže to není úplně good ten zvuk, takže se nám to s Pavlem nepodařilo ani na podruhé. No nedá se nic dělat, dámy a pánové, připomenu, že teda také, že to tady ničemu nevěřte a vše si prověřujte z různých to zdrojů a jsem najednou slabý a nevím proč, nerozumím tomu. S tím, že samozřejmě poznamenám, že válka je vůl a nikdo ji nechceme, že ano, a zabíjení lidí lidmi, že je tedy svinstvo. Toť k tomu. No už uvidíme, pan Tichý, teď mi stihnul první e-mailíček poslati. Počkat, já tady překliknu obrazem a první mi poslal v 18.57, takže opravdu příprava není možná na toto vysílání, zkrátka, když mi to chodí za 3 minuty začátek vysílání. No už nevadí, budeme tady mít samozřejmě zase nějaký možná důležitý věci, možná hlouposti, takže zprávy z Ruské federace, taktéž události na Ukrajině, doufám, že jich nebude moc. Informace z USA a iránský konflikt bude následovat jako třetí a čtvrté, páté budou novinky odinout, aktuality z Evropské unie a covid kočkování následovat. Sledky budou jako 7. No to se na to zvědavě, jestli to stihneme. Uvidíme, je toho dost. A zajímavost mi z domova, bychom to měli skončit. A pak bychom se měli kouknout zhruba za hodinu a 3/4 na tematické okénko a neb smrtelná choroba globalistického projektu. Tak, pan Tichý by měl být už připojený a já jsem stále slabý a už nevím, co s tím mám dělat. Tak, pane inženýre, slyšíme se, hezký večer.
2: Slyšíme se, hezký večer. Zdravím vás i vás, vážení posluchači. A jak si pod heslem, kdo je připraven, není ohrožen, tak se do toho pustme.
0: Dobře. Vrhneme se na to, pustíme se na to, ať to sviští po strniště. Tak já s dovolením teda dám tu jedničku z Ruské federace. Ještě to tady vlastně musím prokliknout, takže tady jsem zaspal já. Rusko zaútočí na NATO do konce tohoto roku, nebo spíš už zaútočilo. Tak je to od pana Kornilova. Je to tedy z pondělka článek přeložený do češtiny, je asi to zase větší, hlubší analýza. Minulý víkend, tedy už nějakého třetího, že ano, končící, nebo druhého dokonce, přední evropské noviny jednomyslně informovaly o nejnovější senzaci, tedy Rusko by mohlo zaútočit na NATO do konce tohoto roku. Jde o výrazné samozřejmě urychlení západních hororových scénářů o našich tedy myšleno ruských plánech. Vždyť dříve strašili své občany bezprostřední válkou s Ruskou federací a to v rámci horizontu let 2029 či 2030. A teď najednou tak prudký skok v časovém horizontu. No, zdrojem tohoto senzačního příběhu byly samozřejmě exkluzivní informace, které The Wall Street Journal získal od nejmenovaných představitelů, odvolávajících se na nové zprávy amerických zpravodajských služeb, a těm můžeme přeci věřit. A tyto zprávy údajně dříve uváděly, že Rusko nevyhnutelně zaútočí na NATO po skončení války na Ukrajině, ale pak rozumnější šéfka samozřejmě rozvědek Tulsi Gabbardová odstoupila a zprávy se změnily. A nyní se zdá, že se Rusko rozhodne otestovat sílu aliance, tedy omezenou v úvozovkách invazí, ještě před skončením centrálního vojenského okruhu. No a téměř současně se zveřejněním tohoto exkluzivního materiálu The Wall Street Journal se však na letišti v Lipsku odehrál záhadný incident s neznámým dronem a západní propagandisté jeden po druhém začali tvrdit, že útok na NATO už proběhl a samozřejmě za ním stálo kdo? No přece Rusko, kdo jiný. Dneska jsem si šel zase na Rumunsko, už čtvrtej tam spadnul, nejspíš, zase bez důkazů, že ano, forenzní expertízy nebudou, jako nebyly ani u prvního rumunského, u druhého rumunského, ani u třetího, teda nebyly expertízy. A ruský prezident Vladimír Vladimirovič to říkal jasně. Předložte důkazy, trosky, udělá se forenzní expertíza a zjistíme, kdo to vyrobil a zjistíme, kdo a odkud to naváděl. Je to úplně jednoduchý, ale tady ty keci, co dneska jeli Frekvence 1, protože ty to zase určitě pochytili od ČTK a dalších plkalů, který si tady platíme povinně. Takže takový ty je narrativ. Rusko je EE a nejspíše útočí na Rumunsko těmi drony, kdyby Rusko chtělo, tak jim srovná letiště na děrníky a měli by, mohli by tam sázet maximálně tak rajčata, ty ichtylové v Rumunsku, ano. Tak, asi můžeme, pane inženýre, na druhou, protože to je úplně...
2: Ta druhá zpráva v podstatě dost jako rezonuje, když se na to podíváte, s tou první. Ta druhá hovoří o tom, že rafinérie v Nižněkamsku byla zasažena, je tam 13 mrtvých, republika, to je Tatarstán, ten Nižněkamsk vyhlásil smutek, 48 lidí bylo zraněno. Tady vidíte to, tam tvrdí, že něco padá z ruské strany do Rumunska a podobně, nejsou schopni dokázat a tady jim prostě zabijí lidi, hoří to prokazatelně, útočí tam na ně a vidíte, že to je nesrovnatelné. A ta zpráva je tedy z 11. a s tím, že teda ráno toho dne byla místně ropná rafinerie zasažena masivním útokem dronů, přičemž zahynulo 13 lidí a 48 bylo zraněno. Takže ten dron zřejmě havaroval někde poblíž davu lidí a no, havaroval, on tam také mohl být naveden, že v republice byl vyhlášen celonárodní smutek a přitom podle ruského ministerstva obrany bylo za posledních 24 hodin sestřeleno 1134 dronů ukrajinských ozbrojených sil. 1134 dronů. Oni nejsou ani tak ukrajinských ozbrojených sil, jako oni jsou hlavně původem okupovaný ze západu. Maximálně na té Ukrajině montované a upřímně ta speciální vojenská operace by se asi neměla proměnit v soutěž, kdo kolik dronů jenom někomu tam pošle, kolik mu vybombarduje rafinerii nebo mostů a podobně. Tady je prostě potřeba si uvědomit, že to je ta vzdušná část, kde teda Ukrajina vlastně jakoby předstírá nějakou vyrovnanost v tom boji, ale po té souši prostě ty ruské jednotky postupují dále, obsazují další prostory na Ukrajině a o tom nám řeknou další zprávy. Takže tolik tedy tady v tom, je tady samozřejmě také ještě v tom článku zmínky, které se týkají teda toho takzvaného útoku na ukrajinské transportní letadlo na letišti v Lipsku. On tam nikdo neútočil, on tam teda našli něco pohozeného a je to, ty zprávy byly různé, protože nejdřív tam bylo o tom, že řidič turistického autobusu náhodou objevil dron 4 hodiny po útoku, během své obchůzky, tak říká, že ležel poblíž letadla, zatímco nálož se nacházela něco stranou. Dron se z něj pokoušel narazit do křídla Antonova poblíž palivových nádrží. Dron havaroval, nevybuchl. Němci hledají ruskou stopu a nemohou ji najít, co se dá dělat. Ovšem předtím ty první zprávy byly, že dron letěl a ten řidič ho skopnul ze vzduchu. Takže tady vidíte, že prostě to je až jako k nevíře, co se děje. A jenom srovnejme si obojí. Jo? Útoky na jedné straně, kde teda hoří rafinerie, kde teda jsou mrtví a na druhé straně rádi by nějaké útoky, které pořád ne a ne, ty ruské na ten západ ne a ne, je jako prostě prokázat. Takže pojďme dále asi.
0: No, oni to hlavně dělají jako provokaci západňáci, že ano, aby se aktivoval ten kouzelný článek 5 severoatlantické smlouvy o NATO, tedy Washingtonské smlouvy, dámy a pánové, aby si řekli, jdem na ně, jdem na Rusa, že jo. Jenomže na Rusa nepůjdou na samotného, protože Putin si prý vytvoří vlastní hormuzský průliv, a to za pomoci KLDR. bylo zveřejněno 379 cílů a prý kdo je na seznamu? What's a goal? Ruský prezident dal tedy jasně najevo. Cituji, odpovíme na útoky proti stínové flotile. A Rusko nemá na své straně pouze vlastní lodě, ale také rychle rostoucí flotilu KLDR, která se proměňuje z pobřežních sil v nástroj dálkové námořní politiky. Velitel tichomořské flotily Viktor Lina informoval o podrobné analýze námořní přepravy, tedy v asijsko-pacifickém regionu, kdy tedy od 24. dubna do 6. srpna proplulo jen výlučnou ekonomickou zónou podél jižních Kurilských ostrovů 1001 plavidel a z nich tedy 379 plulo pod vlajkami nepřátelských států. Konkrétně bylo uvedeno tedy 26 britských a 9 francouzských lodí a pan Lina tedy, nebo tedy ten velitel tichomořské flotily, zvláště poznamená, že západní státy používají vlajky třetích zemí, ale přitom ruská armáda ví, čí jsou to lodě. Důraz tedy právě na Británii a Francii není náhodný. Pod britskou vlajkou pluje pouze 0,4% světové obchodní flotily, ale britské společnosti vlastní, spravují anebo provozují 1781 plavidel, což je přibližně 4% právě světové tonáže. Rusko se nebude tedy omezovat na formální registraci, ale zaměří se na řetězce vlastnictví, správy, pojištění a konkrétních příjemců a pomohou jim v tom právě a Severokorejci se svojí flotilou, která vstupuje prý už na scénu s oceánskou, no.
2: Tam to bude velmi zajímavé, jo. Protože Rusové teď, respektive tedy prezident Putin, aby byl přesný, tak jak si prohlásil, že prostě tu hru, kterou jak si hraje ten Západ, že zabavuje ty lodě z té takzvané ruské stínové flotily, tak oni, že tuto hru budou hrát také. To znamená, že tam nepropuje za chvilku buď vůbec nic, anebo jim to zabavějí. Jim to zabavějí i s nákladem a to bude zajímavé. To bude velmi zajímavá hra. Ovšem počítáme s tím, že bude teda světový obchod rozbourán tedy. A to takže do mrtě. Na druhé straně to přinutí zase jednotlivé státy, aby si začali doma obnovovat průmyslovou výrobu, což je ovšem zase v rozporu se zájmy globalistů, ale k tomu si ještě dneska řekneme jako docela zajímavé věci. Takže pojďme dále. Já tu další zprávu, ta je také velmi zajímavá a hovoří o tom, že Rusko vydal zatykač na syna amerického ministra zdravotnictví Roberta Kennedyho juniora, protože on se jmenuje Connor Kennedy a bojuje na straně Ukrajiny jako žoldák. Takže byl tedy zařazen na příslušný mezinárodní seznam, je na něj vydán soudem Moskvy zatykač, je mu 32 let, vstoupil do Mezinárodní ligy Ukrajiny v roce 22, několik měsíců bojoval po boku ukrajinských odborných sil, kde tam teďka je, se asi neví přesně. A pokud bude chycen, tak mu v Rusku hrozí trest odnětí svobody na 7 až 10 let, což tedy samozřejmě ten zatykač jak si tedy nejlepší už ty napjaté vztahy mezi Spojenými státy a Ruskem, ale to jako to se nedá nic dělat, prostě taková situace. Takže pojďme dále.
0: Tak, dále se mrkneme. Na. Rusové uspořádali prý dronové safari ukrajinské ozbrojené síly. Narazili OSU samozřejmě u vstupu do družkovky na ohnivé peklo. Jedná se o vojska ruská střed, ta obsadila poslední opěrný bod před městem silou a rychlostí. V oblasti odpovědnosti vojsk tedy střed přišla pro mnoho vojenských expertů nečekaná zpráva. Vojáci 102. motostřeleckého pluku, 150. motostřelecké divize, 8. gardové armády převzali kontrolu nad obcí Petrovka, která se nachází na okraji Družkovky. No a na internetu byly zveřejněny objektivní záběry potvrzující vytlačení jednotek OSU z jejich obranných pozic v obci. Na několika místech zde byly vztyčeny tedy ruské vlajky. Tak, Petrovka v Kramatorském okrese je tedy malá osada, která během let nezávislosti prakticky vymřela. Její rozloha je ale mimořádně malá, méně než 0,5 km² a tvoří doslova několik ulic, soukromých domů se zahradami, které postupně přecházejí tedy v sousední obec Rajskoje, ta je na severu. No a prý z vojenského hlediska je však její význam, tedy Petrovky, jen těžko možné přecenit. Opuštěná osada se táhne podél vysokého pravého břehu řeky Kazený Torec a je obklopena hustou sítí lesních pásů přečnívajících na Družskovskou nížinu. Je ideální pro vyvíjení palebného tlaku na pevnost asi a soustřeďování sil útoku. Tak, dále je to ještě dlouhé, je to zase souhrn těch věcí, tak asi by to mohlo stačit.
2: Já půjdu k další zprávě, to bych se dovolil přečíst celou. Jde o výzvu za mír Vladimíra Vladimiroviče Putina. A je to výzva k občanům Evropské unie. A on říká toto. Evropané, opravdu chceme třetí světovou válku? Evropští spoluobčané, vaši politici chtějí dokázat, jak jsou užiteční pro EU, NATO a Spojené státy. Očekávají, že jejich tvrdý postoj v uvozovkách vůči Rusku je vynese v kariérách výše na ještě lépe placené posty, než mají dnes. A proto se předhání v návrzích sankcí, vysílání bojových jednotek a v jiných projevech nekontrolované agrese proti Rusku, čím se ze dne na den zvyšuje riziko třetí světové války. Jsou tak zaslepeni svou vlastní nekontrolovatelnou mocí a vidinou jejího dalšího růstu, že počítají s tím, že Rusko ustoupí na poslední chvíli tlaku na to a k válce nedojde. Ale v čem má Rusko ještě ustoupit? Co má Rusko udělat, aby byli spokojeni? Má se vzdát svých území, podstoupit je dobrovolně každému, kdo o ně projeví zájem? Pravým cílem všech těch, ať už jsou z Evropy nebo spoza oceánu, kteří chtějí vyvolat válku, je bohatství Ruska. Má Rusko rozdat své bohatství, aby se vyhnulo válce? Má nechat likvidovat své vlastní obyvatelstvo na Ukrajině? Všichni, co uvažují střízlivě, vědí, že se to nikdy nestane. Rusko nikdy nepodlehne tlaku, jako nikdy nepodlehlo v minulosti, tak tomu nebude ani v budoucnosti. Dnes je již jasné, že válka v plánech jejich strujců nemá skončit na Ukrajině. Hlavním cílem je Rusko, ale válka zachvátí celou Evropu. Co pro USA zajistí vyšší zisk a co USA rychle vytrhne z dluhové krize, než válečná výroba? Co účinněji zlikviduje konkurenci USA v podobě Evropské unie a Ruska, než vzájemné vyvraždění celých národů v Evropě? Co USA pomůže více rozšířit sféru jejího vlivu než poválečné půjčky přesně podle odzkoušeného scénáře použitého po druhé světové válce? Světový válečný konflikt reálně hrozí. V této souvislosti se zamyslete, kdo z vašich politiků vám prozradil, že po přijetí Ukrajiny do NATO a vstupu EU do konfliktu odvedou vaše potomky na východní frontu, kde velmi pravděpodobně položí život. Kdo z politiků tam půjde do zákopu s nimi? Kdo z válečných štváčů, které královsky platíte ze svých daní, a kdo z jejich mediálních spolupachatelů vám prozradil, že toto nebude jen dobrodružná vítězná výprava na východ, ale že to skončí jako třetí světová válka za možného použití atomových zbraní? Kdo dokáže předpovědět účast Číny, která je v tomto konfliktu spojencem Ruska? Kdo vyhodnotí reálnou sílu americké armády, která dosud bojovala vždy jen se slabším protivníkem, když Hitlera porazuje hlavně Rusové? Na co se vlastně váleční štváči spoléhají? Jedno jisté, v té válce nebude vítěze. Kde se schováte před jadernými výbuchy? Máte dost hlubokou jámu a dostatek potravin, abyste v ní vydrželi 100 let, než se sníží úroveň záření na únosnou míru? Ve jménu čeho mají na obou válčících stranách umřít naše děti na východní frontě? Ve jménu čeho má zahynout rodina? Ve jménu čeho má přestat existovat všechno, co znáte? Ve jménu čeho má schořet tento svět? Ve jménu demokracie? Kde vidíte demokracii v tom, co se děje na Ukrajině? My vidíme jen fašistickou vládu, armádu porušující mezinárodní konvence a promyšlenou genocidu vlastního obyvatelstva, jehož vinou je jen to, že mluví rusky a chce nezávislost na fašistické Ukrajině. A co na to Evropa? Umíte si představit, že by některý národ v Evropské unii vydobil samostatným způsobem, jako to dělá Ukrajina? Byla snad Ukrajina dosud nesamostatná, že boje o samostatnost? Měla snad vládu, kterou EU neuznávala? Neměli snad Ukrajinci svá národní práva? Evropská unie se vzdala svých principů a svým postupem se stává spolupachatelem genocidy. Co můžete očekávat od politiků EU vy sami, občané EU, když tak rychle a ochotně vaši politici bourají vlastní hodnotové základy? Rusové jsou velký kulturní a mocný národ, bez kterého by Evropa v dnešní podobě nikdy nevznikla. Rusko není váš nepřítel. Nepřítelem každého občana Evropy jsou nenasytní politici, kteří se za svou moc a peníze chystají zničit vše, co je všem drahé. Na otázku, můžeme snad zabránit chystané válce s Ruskem, do které nás tlačí politici a koupená média? Ano, můžeme. Co mohou udělat obyčejní lidé? Všichni, když všichni malí a slabí, dělají to též, změní všechno. Lze to změnit, neboť je to nutnost. Bojkot všech politiků, kteří zvyšují napětí, kteří volají po sankcích a zásahu proti Rusku. Bojkot na všech úrovních, ve všech volbách, nedopustit uplatnění zla, které chtějí šířit. Bojkotujte vstup Ukrajiny do NATO, bojkotujte média, která válku podsouvají jako jediné možné řešení. Věřte, Rusové i Ukrajinci jsou dva moudré národy, které řešení najdou. Nebojte se. Takže tolik výzva ruského prezidenta Putina k občanům Evropy.
0: Tak, dobře, dobře, je tady někde... Není. Já myslím, jestli je tady nějaká datáž, protože ten závěr, ten znám, to už tady proběhlo před pár, ale neviděl jsem právě nikdy na to žádný přímý odkaz. Tady na ten
2: to já rozhovor. Tu zprávu mám z 15., ale asi to bylo nějaký den dříve, no.
0: Tak, koukneme se na Ukrajince, ukrajinské střely FP-5. Flamingo zasáhly prý ruské raketové a kosmické centrum s označením JSC Progress ve městě Samara, asi 920 kilometrů od první linie. Stalo se tak v brzkých ranních hodinách v sobotu 8. Aha, 15.8. tady je to označeno, se nad budovou zvedl hustý kouř. Firma Progress je jedním z předních výrobců raket a kosmických lodí v Ruské federaci a současně hlavním výrobním zařízením pro nosné rakety Soyuz 2, včetně raket Soyuz 2.1b, používaných k vynášení satelitů ruského ministerstva obrany. Jak se uvádí, nebo jak uvádí nedávná zpráva kyjevského nezávislého, a Kyjev nezáleží, nevím, co to má, asi nějakého serveru nebo jakýho šlaka. Tento závod také vyrábí kosmické lodě a průzkumné satelity používané pro vojenské mise. V současnosti prý není známo, zda při raketových útocích asi zemřeli nebo byli zraněni nějací lidé. To tady doplním, je tady špatný překlad, je to z řeckých stránek. Tak, ale musí nám to stačit, jdem se kouknout na další zprávu.
2: Další zpráva hovoří o reakci na militarizaci Japonska a také hovoří o tom, co odhalila návštěva Vladimiroviče Putina na Kurilách. Ten příspěvek je ze 16. a říká se toto, či je to z dneška. Ruský prezident Vladimír Putin navštívil 13. srpna poprvé Kurilské ostrovy. Po účasti na cvičeních Tichomořského loďstva dorazil na ostrov Iturup. Tam se setkal s gubernátorem Sachalinské oblasti Valeriem Limarenkem, navštívil dále rybářský zpracovatelský komplex, nemocnici a školu a také si popovídal s obyvateli ostrova. Iturup je jedním ze 4 ostrovů jižní skupiny Velkého kurilského hřbetu, na nějž si činí nárok Japonsko. Za své považuje také Kunashir Shikotan a ostrovní hřbet Hapomai. Tokio se vzdal nároku na jižní Sachalin a Kurily v rámci mírové dohody ze San Francisca z roku 1951. Japonská diplomacie však v letech 1956 až 60 sformulovala stanovisko podle něhož prý Iturup, Kunashir, Shikotan a Hapomai nejsou součástí Kuril. Tohoto postoje se drží dodnes a označuje uvedené ostrovy jako japonské severní území. Ruskosti nesouhlasí, považuje svou svrchovanost nad Jižními Kurilami za legitimní výsledek druhé světové války. A právě otázka příslušnosti kurilských ostrovů je důvodem, proč dosud nebyla mezi oběma zeměmi podepsána mírová smlouva. Tam je dosud jenom příměří od druhé světové války. A za vlády japonského premiéra Shinzo Abeho Rusko-Japonsko zintenzivnil dialog a dohodli se na urychleném jednání o mírové smlouvě na základě deklarace z roku 1956. Jednání pokračovalo i v následujících letech, ale ten územní spor zůstal nevyřešen. A po zahájení ruské speciální vojenské operace na Ukrajině zavedlo Japonsku několik balíčků proti ruských sankcí a Moskva odmítla další účast na jednání o mírové smlouvě s Tokiem kvůli zjevně nepřátelskému charakteru jednostranných omezení, jež zavedlo Japonsko proti Rusku. Takže japonská strana tak, ruská strana také odstoupila od dialogu o navázání společné hospodářské činnosti na Jižních Kurilách a zrušila platnost dohody o zjednodušených pravidlech pro návštěvy Kuril bývalými obyvateli ostrovů. Tady ty Kurily navštívili nejvyšší představitelé ruského státu do roku 2026 celkem pětkrát. 2010 Medvěděv, 2012, 15 a 19 taky, ale to jako předseda vlády. A jinak ještě v roce 21 předseda vlády Mišustin. Takže pro prezidenta Putina to byla první tedy návštěva. Tam je důležité vidět jednu věc, tam v momentě, jak by to získali Japonci, tak tam bude americká základna a tam bylo hovor o tom, že prostě tam dostřel na to ruské území a tam na ty základny, které tam na tom východě jsou, tak u některých těch ostrovů to činí 3 a někde 5 minut, takže se na to nedá reagovat. Takže prostě tyto ostrovy nikdy v rámci zájmu o vlastní bezpečnost, tak to nikdy nemůže být. Nikdy to nemůže být dáno, to by musel zešílet. Hlavně tedy taky proto, že tady i odborníci připomínají, že článek 7 o kapitulaci Japonska, ta byla podepsána 2. září 1945, tak ta stanoví, že japonský císařský palác se podřídí všem rozhodnutím, jež přijme vrchní velitel spojeneckých vojsk na Dálném východě generál Douglas MacArthur. A na základě tohoto rozhodnutí bylo v lednu 1946 vydáno memorandum vrchního velitele spojeneckých vojsk, tedy Douglasa MacArthura. V něm se uvádí, že suverenita Japonska bude omezena na 4 ostrovy Hokkaido, Honshu, Shikoku a Kyushu. A na ty, které určíme, tam se říká, ale nebylo určeno nic, jak uvádí odborník, takže i v té San Franciské smlouvě z roku 51, kterou Japonsko podepsalo, tak se rovněž potvrzuje, že suverenita Japonska je omezena pouze těmi 4 ostrovy, ničím jiným. Takže tolik tedy, tady je prostě důležitá ještě jedna věc, Japonsko velmi zbrojí. Ono má veliký HDP a jestliže teda 2% věnuje na zbrojení, tak to, ona je to 5. ekonomická velmoc na světě a tam to znamená, že ty 2% HDP představují téměř 100 miliard dolarů. Takže k čemu jsou takové peníze do vojenského rozpočtu v zemi, která to má jenom jako na obranu, ještě tam má jako americké vojáky. Takže je jasné, že se chystají zase prostě k expanzi a vzhledem k tomu, podívejte se, jak všichni ty státy kolem Ruska, tedy když vidí, že Rusko teda na jedné straně bojuje, tak teď se snaží honem teda toho využít a také případně zautočit nebo tlačit na to Rusko, aby tedy z toho maximálně tedy vyzískalo. A to Japonsko se, jak se tady z toho nevymyká. Takže tolik ode mě tato zpráva.
0: Tak, dále se koukneme na USA, jsou přímo zapojeny do útoku v Rusku nebo proti Rusku. Tak, Ruská federace se domnívá, že tedy USA, Spojené státy americké, že ano, jsou hluboce zapojeny do ukrajinských útoků a sdělují tak své obavy Washingtonu, když to v pátek uvedl ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov. A dodal, že americká podpora Kyjeva zahrnuje i zpravodajské služby. Cituji, položili jsme ministerstvu zahraničí USA řadu otázek, včetně otázky zpravodajských dat a skutečnosti, že se USA silně podílejí na přípravě a provádění útoků na civilní cíle hluboko na ruském území a čekáme na odpověď, řekl tedy Sergej Lavrov v ruské státní televizi. A dodal, že Rusko neklade USA ultimáta ohledně pozastavení podpory Kyjevu jako podmínku pro jednání. A zdůraznil, že ruský prezident Vladimirovič Putin je připraven znovu přivítat americké vyjednavače Steva Witkoffa a Jareda Kushnera, ale s čím přijdou nebo přijedou, to už je jiná věc. Pokud se Witkoffovi a Kushnerovi dostane takové důvěry, že přijedou do Ruské federace jako vyjednavači, znamená to, že mají vliv na amerického prezidenta Donalda J. Trumpa, vysvětlil Sergej Lavrov. A řekl, věří jim, tedy asi jako Trump, a neodmítáme s nimi mluvit. Pokud přijdou, vědí, že ruský prezident Vladimír Putin je připraven je znovu přijmout. Otázkou je, s čím tedy přijedou? No, tak uvidíme. Zpřísníme naše vlastní metody, abychom zničili vše, co se západu pohání k je... Sergej Lavrov, zpřísníme naše vlastní metody, abychom zničili vše takhle, co ze západu pohání kyjevskou válečnou mašinérii. A už to děláme. Už si začínají stěžovat, řekl tedy v závěr svého rozhovoru ruský ministr zahraniční Sergej Viktorovič Lavrov. Nuž, a můžeme se kouknout dál, protože čas kvapí.
2: Jenom dvě poznámky. První poznámka, mají vytipované Rusové, mají vytipovaná města, která mohou být předmětem jejich raketového útoku, je mezi nimi i Praha. To souvisí právě s tou montáží těch dronů. A druhou poznámku, kterou mám, tak oba dva jmenovaní pánové jsou představiteli Chabadu. To znamená, že pokud Trump posílá tyto dva lidi, tak je vidět, že je pořád pod vlivem Chabadu, takže se od toho moc jako slibovat tedy, očekávat tedy určitě nedá. Takže to je jenom krátkosti. No, další zpráva je zase velmi obsáhlá, já věnujeme z toho jenom kousek. Moskva zažila jeden z největších útoků dronů v poslední době. To je zpráva ze 16.8. A jinak Ukrajina je před vyhlášením mobilizace žen. A tam jako lékaři hovoří o tom, že ta mobilizace žen do těch ukrajinských ozbrojených sil, že je ohrožena zdraví, protože samozřejmě je nejen vysoký počet zranění, zdravotní problémy, ale také jsou tam i třeba potom gynekologické a další problémy. Navíc to bude umocněné tedy intenzivní fyzickou námahou, nutričními nedostatky, nedostatkem spánku, bojovým stresem, zraněními, omezeným přístupem ke gynekologické péči a tak dále, tak dále. Takže toto všechno spěje prostě k tomu, že obyvatelé Ukrajiny zřejmě mají být vyzmizíkováni, mají být zřejmě vyhlazeni prostě. Takže ti, co se nedostanou na tu ruskou stranu nebo neutečou někam do světa, tak si myslím, že prostě je tam snaha prostě tu Ukrajinu prostě vyklidit, udělat tam z toho tedy ten nový velký Izrael, což se asi nepovede, ale v těchto snahách jako prostě ten Zelenský pokračuje. Nikdo mu zatím nezměnil noty. Takže pojďme dále.
0: Tak, přepojíme už se do druhého, Ukrajina, stát 404 a v první zpráva je tady. Padlo rozhodnutí vyslat do Ruska až 50 tisíc severokorejských vojáků. Toto rozhodnutí prý už bylo přijato. A to je druhé prohlášení tedy Šňupanskýho, který to samozřejmě oznámil, on to totiž ví nejlíp, že ano. Je zajímavé, že zatímco dříve se hovořilo o stovkách, poté o tisících, nyní už jde o desítky tisíc severokorejských vojáků. Zelenský uvedl, že Pchjongjang studuje moderní vedení války pro budoucí konflikty v asijsko-pacifickém regionu a výměnou od Moskvy získává licence a vojenské technologie. Nůž a západní tisk informuje o technické slepé ulice v oblasti protivzdušné obrany a tlačí Kyjev k vyjednávání o ústupcích. Moskva zatím posiluje své lidské zdroje severokyjevským kontingentem, který by mohl zapálit frontu novými rezervami právě ve chvíli, kdy Ukrajině dojdou protiraketové střely. A to by se mohlo stát tedy prý to klíčovým argumentem pro vojenskou porážku Kyjeva a v širším smyslu samozřejmě i gejropské hunie, spojené gejropy. Tak, to je závěr článku, ale je toho tady zase na tři stránky, tak musíme jít dál.
2: Další zpráva hovoří o tom, že Ukrajinci ustoupili do delty Dunaje, na což tedy čeká prezident Putin. Ty přístavy jsou odříznuty od moře, takže teď se tam připravuje závěrečný úder. A tady vlastně nejdřív došlo teda k bokání.

0: že tedy ten koordinátor tohoto odbojového hnutí v Nikolajevu, tak se ze země na západ vyváží cpavek, propan a obilí a v opačném směrem se potom přepravují pohonné hmoty, granáty, rakety, obrněná vozidla a další vojenský materiál. A tady se, aby ty úřady urychlili prostě tu logistiku toho bojového materiálu pro ty ukrajinské odbrojené síly, tak často omezují přepravu potravin přes hranici na úkor právě těch vojenských dodávek, které mají přednost. Takže tolik, které v krátkosti zase sáhne ke další.
1: Tak, Rusko prý udařilo a zničilo německé továrny uvnitř Kyjeva. Moskva tedy zvihla rukavici, kterou jí hodil Berlín kvůli obviněním z vyslání dronů nad vojenská zařízení na německé půdě, tedy v Lipsku a Majernichu, přičemž zasahovala pobočky a zařízení německého průmyslového prostředí právě uvnitř Kyjeva. A ukrajinské hlavní město bylo těžce zasaženo tedy už další noc, to je na 11., tedy z pondělí asi na úterý, kdy střely tedy s plochou dráhou letu a drony typu UAV zasahovaly tyto body s velkou přesností. Mezi cíly byly pobočky Schaffler a Kine plus Nagel, ty známe. Společnosti jsou spojené s ukrajinskými protějšky, které jim dodávaly produkty nebo komponenty na podporu vojenských operací OSU. Výbuchy prý byly tak silné, že novináři agentury AFP uvedli, že hlub při dopadech na cíle trval delší dobu. To je trochu divná specifikace, ale budiš. Podle stejných zdrojů byly hlavní ulice v Kyjevě po výbuších, tedy zaplněny troskami. A Moskva prý tím dala jasně najevo, že od nynějška budou cíle zveřejňovány, zejména pokud se jedná o zařízení západního původu, která tedy v uvozovkách přímo či nepřímo přispívají k zesílení války proti Ruské federaci, jak uvedl vojenský zdroj agentuře TASS. Tak, můžeme dál.
0: Další zpráva hovoří o tom, že Kramatorsk už je na dohled. Už chybí ruským jednotkám do Kramatorsku jenom 7 kilometrů. Dále, že probíhá nová etapa bitvy o Charkov. Tam také je to zatím o přístup. Padlo nové pole, otevírá se severní cesta od Komunarovky. Postup směřuje také k hranici Záporské a Dněpropetrovské oblasti. Když to vemu jenom velmi, velmi v krátkosti, Sumská oblast, ozbrojené síly Ruské federace zatlačují nepřítele, vytlačují ho od hranice Kurské oblasti. Charkovská oblast, jednotky skupiny Sever překročily hranici a získali kontrolu nad pohraniční obcí Ščerbakovka a poblíž vesnice ruští vojáci nalezli těla ukrajinských bojovníků, která byla napěchována výbušninami a měla zohavené obličeje. Znali, kdyby to šli uklízet, tak jim to vybuchne pod rukama. Záporovská oblast, ruské jednotky dobyly obec Novoje Pole v Záporovské oblasti. Tato vesnice se nachází 7 km od dálnice N15, která je součástí trasy spojující Záporoží s Pokrovským. A ruské síly se nachází v těsné blízkosti Pokrovského. Doněcká republika, ruské síly pokračují v postupu směrem ke Kramatorsku a jako jednu stranu využívají Družkovku. A vážný zpravodaj Kukuškin informoval o střetech probíhajících v oblasti Alexejevo Družkovka a také v oblasti východně a severovýchodně od ní. Takže tolik tedy v krátkosti taková přehlednější zpráva. Pojďme dál.
1: Tak, dál je zpráva. A mi to spadlo, stíhačky tady, něco pro mě. Tak, ruský stíhač SU-35 typ S sestřelil dva ukrajinské suchoje SU-27 v jediném prýtovzdušném souboji. Takže, uvedl to velitel VKS, tedy vzdušných a kosmických sil a zástupce náčelníka ruských ozbrojených sil Sergej Kobylas. Podle ruského představitele SU-35S plnil svoji bojovou misi a hlídkoval ve vzdušném prostoru s cílem chránit ruské pozemní síly postupující v oblasti. Tak tady vám ještě ukážu porovnání, i když takhle to moc porovnání není vidět. Suchoj 27 vidíme ze zádele a ze předu a ze zhora vidíme SU-35. Nuž, během mise ruská posádka zahledla tedy dva ukrajinské SU-27 a navzdory snahám o elektronické rušení tedy ze strany Ukrajiny.

0: tak se tedy Kubilas, ten velitel, tvrdil, že ruské letadlo čelilo o početní nevýhodě 2:1 a navzdory tomuto rozdílu se pilotovi Suchoje Su-35 údajně podařilo získat výhodnou pozici správnými manévry a poté vypustit své zbraně proti dvěma ukrajinským stíhačkám. Vzpomeneme, že Su-35 je nejsofistikovanější ruský stíhač, tedy s výjimkou superstíhače, už to už je snad šestá generace Su-57, a Ukrajinci se obvykle vyhýbají přímým střetům, tedy s Su-35. No už a zdá se, že se snažili využít početní převahu, ale ani to nestačilo k jejich přežití. Uvádí se na závěr této zprávy, a teda kouknu, jak jste to viděli. Tak.
1: Další zpráva hovoří o tom, že Rusé obklíčili Orechy, spíše Orechov, mě tam ty i místo toho O, mě tam dost jako editují Orechov v Záporoží a vstoupili do strategického města. Je to jedno z nejstrategičtějších měst v Záporoží. Vstoupili tedy do něj obsadili 35% městské struktury a je možná pro zajímavost dobré vědět, že je to město, odkud Ukrajinci zahájili neúspěšnou protiofenzivu v roce 2023 a zároveň poslední překážkou k zahájení operace na dobytí Záporoží, hlavního města stejnojmenného regionu s populací 1 milionu lidí. Jinak v tom Orechově je údajně uvězněno až 2000 ukrajinských vojáků a ty ruské síly tlačí ty Ukrajince směrem k centru města a rozdělují jako obvykle na několik částí, čím se odříznou od dostatečných zásob. Pojďme dále asi.
0: Tak, dále se mrkneme na Kramatorsk. Rusové prý zahájili nejintenzivnější ostřelování Kramatorsku za 4,5 let speciální vojenské operace, tady u války. Tak, zpráva je ze 14. Kramatorsk byl tedy v pátek ráno 14. srpna cílem těžkého ruského ostřelování, přičemž ukrajinská média informovala, že šlo o největší ruský útok od začátku války za poslední 4 roky. Ruské letectvo provedlo tedy salvu úderů s použitím FAB-3000, to jsou ty třítonové klouzající pumy, KAB-1500, Gerain 2 a Gerain 3, to jsou drony, že ano, přičemž většinou zasáhly městskou železniční síť a zásobovací a logistická centra. Útok je analytiky, kteří komentovali události protiskovou agenturu Reuters, tak označili to za jeden z nejtvrdších v posledních měsících. A tato letecká operace trvala více než 2 hodiny, jak tvrdí Ukrajinci, přičemž ruské stíhačky operovali jak v centru města, tak na předměstích, ničili mosty a další silnice považované za užitečné pro ukrajinskou armádu. Tak, asi tak.
1: Tak, další zpráva hovoří o tom, snad jsem teďka nepřeskočil, o peklu v Kyjevě, v Poltavě a v Krivém Rogu. V Krivém Rogu Rusové rozebrali klíčovou strategickou infrastrukturu, velké průmyslové komplexy jsou v plamenech. Rusové zejména provedli prudký balistický raketový útok na Kyjev, Poltavu a tedy, jak už bylo řečeno, ten Krivý Rog, při kterém teda zničili tu infrastrukturu a ten Krivý Roh, to je největší průmyslové město střední Ukrajiny, tak bylo zasaženo tedy ruským raketovým a dronovým útokem. Průmyslová zařízení byla vážně poškozena. A útok na ten Krivý Roh začal asi ve 2 ráno, byl proveden severokorejskými raketami KN-23, to je zajímavé, protilodními raketami Onyx a balistickými raketami Iskander-M a S-400. A tam je samozřejmě meteorologický komplex a největší těžební a metalurgický podnik Ukrajiny, ArcelorMittal Krivý Rog, a stejně tak jako cementárna Krivý Rog, a to všechno a sklady jsou v plamenech. Či tyto podniky a sklady jsou v plamenech, takže byl také zahájen ve 3:50 útok na ukrajinské hlavní město, tam došlo k 10 explozím, následovaným velkým požárem. Sklady komerční budovy hoří v okresech Obolonsky a Holešievsky tohoto města, čili okresy jsou to spíš obvody, tedy města přesněji. Takže zase útok byl proveden pomocí operačně taktických raketových systémů Iskander-M, protilátorových raket S-400 a hypersonických střel Zircon a dronů. V Poltavě zautočili na Rusové na velké rafinérie Kremenčuk. Výbuchy také byly hlášeny v Dněpropetrovsku. V Rusku naopak protivzdušná obrana zasáhla téměř 100 ukrajinských dronů mířící k Moskvě, podle aktualizace od starosty města Sergeje Sabjanina. Takže tolik teda tato zpráva.
0: Tak dále se koukneme na SVO aktuálně, ale je to z dneška. Jednotky vojenské skupiny Východ obsadili obec Rybalskoje, informuje o tom telegramový kanál Vojin.tv. Gardisté ze 630. samostatné motostřelecké brigády 29. armády skupiny vojsk Východ prolomili nepřátelskou obranu severozápadě od Nového pole a osvobodili obec Rybalskoje v Záporožské oblasti. Během intenzivních bojů zabili tedy vojáci Ruské federace ze Zabajkalí až rotu, nevím kolik to má být, příslušníků 280. samostatné výsadkové útočné brigády ozbrojených sebranky Ukrajiny a bylo zničeno 7 taktéž obrněných bojových vozidel, 10 dalších vozidel, 13 pozemních robotických systémů a více než 20 těžkých hexakoptér typu Baba Jaga. Tak, díky společnému úsilí ruských vojáků, bezpilotních systémů dělostřelectva a prý odvaze ruských útočících jednotek pokračují vojáci z Dálného východu v pronikání do nepřátelské obrany a rozšiřování zóny kontroly v Záporožské oblasti. Teď jsou tady ještě další, samozřejmě úseky fronty, ale toto bylo tím leitmotivem. Tady to máte v tom popisku, tak se budeme věnovat tomuto, protože ty další budou následovat asi. Tak můžeme dál.
1: Tak další máme zprávu, máme záhadu roku. Zelenský totiž svými útoky na Novorosisk, tak tam na ten ropovod, tak dokázal poškodit Spojené státy, Kazachstán a dokonce Rumunsko, takže musel zavolat osobně J.D. Vance, aby ho trošku jako usměrnil, protože on tam prováděli Ukrajinci útoky na infrastrukturu a tankery toho Kaspického ropovodního konzorcia a tam mají podíl Američané velký a ty byly zaměřeny na ropu, která mimo jiné se používá k výrobě benzínu pro Ukrajinu. Prostě ten už jako prostě už asi ztratil jako reálné myšlení vůbec. Uvádí to ruský liberální vojenský expert Valery Širyájev a říká, Zelenský neustále bombarduje Kaspické ropovodní konzorcium, proč to je záhada? Protože je ve vlastnictví Američanů, nepřináší do ruského rozpočtu žádný zisk, ale ropa odtud směřuje především do Rumunska, tam jsou dvě rafinérie, ty to zpracují a zpracovaný benzín se přepravuje na Ukrajinu, takže tam se střílí ten Zelenský takzvaně do své vlastní nohy. Takže je to záhada a navíc to Rumunsko sousedí s Ukrajinou a proudí odtud obrovské množství zboží, takže stačí, aby Rumunsko uzavřelo hranici a Ukrajina přijde o povinu svého dovozu, takže vrtí nad tím hlavou tedy. Pojďme dál.
0: No, jestliže víme, že minimálně výběr cílů navádění a další věci jsou pod patronátem západňáků, tak je jasný, že někdo to tady schválně škrtí a zase to hází na Ukrajince. A ten někdo je ze západu a chce zkrátka z toho přece vycouvat, dámy a pánové. Není to žádná záhada, jenom to krásně zapadá do těch věcí, které jsou nám tady dávány k obrazu. Jo, musíte si to spojovat.
1: Já jsem tady udělal jednu, to tam jsem přihodil, já jsem tam ještě jedno nějaký SVO z 10. a tam má být jiný text, tam má být totální destrukce vojenské logistiky v Oděse a to tam vy nemáte, no, to je 2.11.
0: Tak to dejte.
1: To tam nemáte. Takže totální destrukce vojenské logistiky v Oděse a ruské bezpilotní letouny zasáhly obří vojenské sklady a poslali ke dnu loď, která provázala nákladní konvoje. Takže ukrajinské jednotky přišly o část zásob uložených v oděském přístavu a ke ztrátě došlo v důsledku ruského dronového útoku 15. na včera. A ruské ministerstvo obrany upřesnilo, že zničený náklad patřil ukrajinským ozbrojeným silám a byl určen k zásobování ukrajinských jednotek na frontě. Takže jinak ty ruské ozbrojené síly rovněž potopily vojenský člun ve vodách oděského přístavu a to vlastně poblíž těch lodí přepravujících zbraně a munici střežilo je a zajišťovalo i doprovod, takže tolik jenom v rychlosti. Pojďme asi na další koš.
0: Další košíček máme USA. Otázka je, zda tedy myslí Donald J. Trump vážně vyhlášení vítězství nad Íránem. A ptal se na to už v pondělí, možná v neděli, Larry C. Johnson. Takže podle zprávy zase The Wall Street Journal, tato zpráva se odvolává na americké představitele. Tak prezident Trump v soukromí zvažuje možnost vyhlásit vítězství nad Íránem a ukončit válku bez dosažení jaderné dohody. Trump údajně před vysokými poradci nadnesl možnost, že pokud budou USA schopny udržet íránský jaderný program pod kontrolou a obnoví se provoz Hormuzským průlivem, byl by ochotný prodloužit příměří na neurčito a fakticky vyhlásit konflikt za ukončený. No, na nedávných schůzkách Trump vyjádřil přesvědčení, že Irán pravděpodobně není schopen obnovit svůj jaderný program a poté, co operace Midnight Hammer, tedy půlnoční kladivo, v březnu roku 2025 způsobila rozsáhlé škody na íránské jaderné infrastruktuře. No a tím jsem si myslel, že to všechno skončilo, ne? Když se ty chvástali Američané. No a Donny se domnívá, že americké zpravodajské kapacity by odhalily jakékoliv íránské pokusy o obnovu jaderného programu a že hrozba dalších amerických úderů by sloužila jako trvalý odstrašující prostředek. Bubu, baba. Jak z toho, když dostanete přes držku udělat své vítězství, o tom Američané a hlavně jejich kamarádi z Izraele mohou vyprávět za desítky a desítky let, že jo. Tak můžeme asi na Takra Carlsona, pane inženýre.
1: Odhalení od Takra Carlsona, ten říká, Spojené státy a Evropa se bojí Ruska a Putina. A nejenom na bojišti. A on, Tucker Carlson, vypustil v úvozovkách urážky proti západním elitám, a co je vlastně podle něj nepřátelským prvkem Ruska, a tam dal to do souvislosti s mocnými lobbysty v EU a ve Spojených státech. A ten Tucker Carlson zaujal odlišný výklad konfliktu západu s Ruskem a tvrdí, že za geopolitickým konfliktem se skrývá hlubší ideologický a intelektuální konflikt. A v rozhovoru pro Russia Today se Carlson zamýšlel nad tím, zda ruská křesťanská identita není jedním z hlavních důvodů nepřátelského postoje části západních elit vůči Moskvě. A jak tvrdí, tak Vladimír Putin se snaží posílit tradiční hodnoty pravoslavnou církev a rodinu, přičemž přijímá přísnější postoj k činnostem, které jsou považovány za škodlivé. Skutečný boj není jen geostrategický, ale je i intelektuální. Nebojím se Ruska v části války, ale hlavně v hodnotovém aspektu, řekl Carlson a dodal, že Rusko je společnost, která se snaží zdorovat absolutní dominanci individualismu. A vyjádřil jeho prohlášení kritika moderního amerického liberalismu, který považuje za odpovědný za relativizaci tradičních hodnot. Takže jinak podle Carlsona se konfrontace týká dvou odlišných modelů společnosti. Může být svoboda bez posvátného, demokracie bez tradice a rodina bez morálního základu? Zeptal se a argumentoval, že Západ nyní má potíže dát jasnou odpověď. Je dobře, že je někdo na Západě, kdo to začal chápat a podle mě Carlsonovi k tomu pochopení hodně asi pomohl tehdy ten rozhovor s prezidentem Putinem, protože ono to takhle je, tady to je rozdílná koncepce, rozdílný pohled na svět. Proč? Protože ten Západ má rozděl a panuj a z toho postaletí profituje. A Rusové mají žít a nežít a to je ten takzvaný ruský svět. A to je ten základní rozdíl a to už je věc, kvůli které se kdysi rozešli egyptští žreci ve starodávném Egyptě s těmi ruskými volchvy. Tam kdysi za nimi jezdili, pak tam došlo k odloučení, protože ty volchové pracovali pořád pro ten národ, pro lid. Tak něco ty žreci řekli, uděláme se pro sebe, pak vstoupili do toho do té jisté ilegality, přestěhovali se do té Itálie a tak dál a známe, jak to potom pak se vyvinulo do toho globálního prediktoru a tak dál a ten si už hrál vlastní polivčičku. Takže jenom, abychom věděli, jak ty věci byly a ten Carlson tady to je vidět, že to začíná chápat. A nejenom to, ale on to začíná šířit v té Americe. Takže někomu bude nepohodlný, ale oni to potřebují, aby jim to tam někdo dával a někdo z místních, ne z cizích, z místních. Pojďme dále.
0: Nuž, další, o, to je zajímavá zpráva, sionistická dezinformace, která obchází celý svět. Tak, zprávy nejsou pravda, to je zřejmé tedy tvrzení, bohužel je však ignorováno. Zprávy mohou být vymyšlené od základu. Vymyšlené citáty, které kolují napříč několika médií, se mohou proměnit v úvozovkách v ta fakta. Izraelský novinář teď Ronen Bergman odhalil stopu v hebrejštině jedné takové zprávy, strojový překlad je zde. Cituji. 5. srpna ve středu tohoto týdne prošla jedna velmi dramatická zpráva zázračnou cestou. Za zhruba 15,5 hodiny opustila pochybný indický účet na síti X, prošla účtem, který se ve svém názvu hrdě pyšní slovem Mossad, i když se nejedná o izraelský Mossad, a získala citát košer od kanálu 14, byla přijata Jairem, tedy Netanyahuem, vystoupila na státní scénu jménem předsedy vlády, tedy Bibiho Netanyahua, a přistála u amerického velvyslance při OSN a také ve vysílání Fox News amerických a poté se uctivě vrátila do Indie, kde již byla prezentována jako zpráva pocházející přece z izraelských médií. A Shaim Ben Emfrai tedy tuto zprávu shrnul takto. Velmi proizraelský hinduisticko-fašistický účet na Twitteru, tedy X, citoval v hindštině smyšlenou citaci, v níž tvrdil, že Ahmad Vahidi, což je velitel iránských revolučních gard, přiznal, že Irán vyvíjí tedy jaderné zbraně. Takhle to začalo. Později tentýž účet zveřejnil další falešnou citaci opět v hindštině, v níž Vahedí údajně řekl, že Irán bude pokračovat ve vývoji jaderných zbraní, dokud je budou mít i u USA a Izrael. Pak účet na Twitteru X s názvem Mossad Commentary, tedy něco jako komentování Mossadu, zveřejnil údajnou citaci v angličtině. A simsalabim, o půl hodiny později anglická verze izraelského provládního kanálu 14 tuto citaci převzala a tvrdila, že se tedy jedná o první případ, kde tedy Irán přiznal výrobu jaderné zbraně. Tak zase o několik minut později, že Jair Netanyahu, tedy syn izraelského premiéra žijící na Floridě, retweetoval tento citát z kanálu 14. O 2 hodiny později Bibi citoval tuto falešnou citaci ve svém oficiálním projevu. Mike Waltz, velvyslanec USA při OSN, tweet samozřejmě sdílel a dodal, že Irán konečně přiznal to, co bylo jasné roky. Poté svůj tweet bez vysvětlení smazal. Sionistický propagandista Mark Levin tweet sdílel a Fox News o tom informovala jako o faktu, a to i prostřednictvím titulku na obrazovce. Kanál 14 o tom informoval s odkazem samozřejmě na Fox News a na Netanyahua jako na zdroje. A takhle se nám to tady uzavírá cynicky dokola. Vyhodíte kachnu, ale protože si to na zakázku někdo předhodí a dodá, někdo mu to vyrobí, tak je z toho přece 20krát ověřená zpráva. Proto to říkám na začátku zpráv i tady, když to stihnu, tak zkrátka ničemu nevěřte, vše si prověřujte. A hlavně myslete, dámy a pánové, selským rozumem. Tak takhle se to dělá, aby jsme věděli.
1: Další zpráva hovoří o tom, a víceméně klade otázku, zda zahájí Spojené státy anexi Grónska. To zpráva je z 11. A hovoří o tom, že americká ropná společnost napojená na Trumpa se bez pozvání objevila na dánském území a je podporovaná tato společnost vlivnými spolupracovníky, tedy Trumpa, ta doprava do Grónska vrtné zařízení bez povolení vlády tohoto dánského území. Takže tam se klade otázka, jestli chce Trump anektovat Grónsko kousek po kousku. A před necelými 2 týdny otáhl dánský remorker nákladní loď do přístavu Nedlerit i nás, 450 km severně od polárního kruhu na východním pobřeží Grónska. Nákladní loď provozovaná společností Permagreen vyložila bagr a 15 kontejnerů s vybavením a následující den odplula, jak uvedl dánský investigativní novinářský server Danwatch. A ten mluvčí společnosti Permagreen sdělil Danwatchi, že společnost byla najata texaskou firmou Greenland Energy Company, aby do oblasti Jameson Land dopravil nějaké stroje a vybavení, které podpoří jejich průzkumy ropy. A ten Greenland Energy Company neměl k dodání zařízení žádné povolení, jak uvedlo grónské ministerstvo energetiky v tiskové zprávě, a dodalo, že společnost dosud nezískala potřebná povolení k vrtům v Jameson Land, to je mokrostřední oblast chráněná mezinárodní Ramsarskou úmluvou. Takže teď je tady otázka, smí ten Greenland Energy Company vůbec provádět vrty? Protože navzdory tomu, že samotné Grónsko ten projekt neschválilo, tak Greenland Energy Company přistupuje k vrtům jako k hotové věci a společnost zveřejňovala na sociálních sítích sérii aktualizací, když remorker společnosti Permagreen opustil Dánsko, zakotvil v grónském hlavním městě Nuuk a na LinkedIn zveřejnila společnost Stampede Drilling, která vyrábí zařízení pro ropná pole, fotografii vrtné soupravy s logem Greenland Energy a prohlásila, že míří do Grónska. Takže tady vidíte, že prostě oni si dělají vyloženě, co chtějí. Ta společnost tvrdí, že další loď převážející 300 kontejnerů s vrtním vybavením je už připravena vyplout z Kanady do Grónska. Průzkumné vrty začnou v říjnu, jak sdělil mluvčí deníku The Guardian. A Grónsko ale v roce 2021 přestalo vydávat nové licence na těžbu ropy. A během předchozích 50 let nebyla nalezena žádná významná ložiska. A vláda v Nuuku dospěla k závěru, že dopady na životní prostředí nestojí za nepatrné výnosy. A několik licencí zůstává v platnosti, včetně jedné pokrývající Jameson Land, kterou ovšem vlastní britská společnost 80. míle. Takže tady vidíte, jako prostě, co tady je, jak vůbec se to teda dál a jak to probíhá. Ta samozřejmě, ta 80. míle, tak ta má financovat průzkum teda na tom území za výměnu za 70% příjmu vytvořený tím projektem. Nicméně Greenland Energy musí na základě licence společnosti 80. míle tak musí získat potřebná povolení a ten projekt se stále nachází ve fázi výzkumu. Takže uvidíme vůbec, jak to tam bude. Green Energy uvádí nedávna jednání na vysoké úrovni s grónskými úřady za konstruktivní. Neví se tedy, kolik ropy se nachází pod Jameson Land. A tady říkají, že Green Energy se domnívá, že tam může se nacházet ropa v hodnotě 1 bilionu dolarů, ale oni někdy Američané mají vůbec jako velké oči. A teď je otázka, jestli tenhle ten projekt souvisí s Trumpovými plány na anexi Grónska, jestli tam on nepůjde takovým způsobem, že to tam nejdřív obsadí hospodářsky, těžebně a tak dál. A pak řekne, když už tady jsme, no tak si to i přivlastníme. No, je to zajímavé, uvidíme, jak se to bude vyvíjet dál. Zdá se ale, že takové ty zprávy, které někdy proskakovaly, že Grónsko bylo potichu Dánskem pronajato Ruské federaci na 99 let, takže to neodpovídá, že to neodpovídá asi skutečnosti. Ale uvidíme ještě, jak se další zprávy vůbec jako vyvinou tady v tomto. Pojďme dál.
0: Jo, tady máme pětku. Ukrajina zvyšuje bezpečnost tím, že přestává zveřejňovat počty svých raket, dámy a pánové. Tak se na to jdeme kouknout. What's so tady go? Ukrajinské ministerstvo obrany se po celé roky chlubilo tedy mírou úspěšnosti při zachycování ruských dronů a raket. Každý den zveřejňovalo, kolik dronů a raket ruská strana vypálila a kolik z nich ukrajinská strana zlikvidovala na obloze. A my víme, že ta čísla jsou vymyšlená, že ano. Ukrajinská totiž míra úspěšnosti byla mnohem vyšší, než si jakou by mohla doufat, nebo než v jakou by mohla doufat protivzdušná obrana jakékoliv jiné země. Typickým příkladem je tvrzení z 9. července. Tak, ukrajinská protivzdušná obrana během rozsáhlých červnových útoků zachytila téměř 90% vzdušných hrozeb. Konkrétně měli sestřelit 5300 téměř vzdušných hrozeb a sestřelit 90% dronů Shahid, Gerbera, Italmas a dalších dronů, 40% balistických raket a 89,4% ostatních typů raket. Celková míra zachycení vzdušných hrozeb během rozsáhlých nepřátelských útoků dle ukrajinské strany činila 89%. Tadadá! No, ale je to divný, že ano? Tak, ukrajinské ministerstvo obrany teď přestalo informovat o tom, kolik raket Rusové odpalují. V úterý uvedli, že ukrajinské síly sestřelily 98 ze 120 ruských dronů vypuštěných během noci, ale nezveřejnili, kolik raket bylo odpáleno nebo zachyceno. Přestože Záporoží, Dněpropetrovská oblast a Kyjev byly terče více než tuctu balistických raket, včetně tedy raket KN-23, vyrobených v Severní Koreji, přičemž zahynulo při těchto útocích 9 lidí. Tato změna následovala totiž několik dní po rozhodnutí přestat zveřejňovat informace o zachycování ruských balistických raket. K tomu došlo po rozsáhlém útoku z minulého týdne, během něhož Ukrajina nedokázala zachytit ani jednu z 28 balistických raket vypálených na své území. No a už o tom mluví i Bloomberg, tak agentura, že ano. No, můžeme asi dál.
1: Můžeme dál. Další zpráva je opět z Moon of Alabama. Válka proti Iránu. A hovoří se, že po 6 měsících této války tak konstatuje ohromující rozsah porážky Spojených států. A on teď připomínají, že 28. ledna tohoto roku Spojené státy vyslali k Iránu svaz letadlových lodí, aby mu pohrozili, předložili řadu rozsáhlých požadavků. Tam Trump hrozil Iránu obrovskou armádou, předkládal soubor požadavků. Hrozba Trumpa druhým přímým útokem amerických sil na Irán během 8 měsíců tak přišla v době, kdy ta letadlová loď Abraham Lincoln spolu s dalšími válečnými loděmi, bombardéry s stíhačkami se přesunula do regionu na dostřel Iránu. Trump neuvedl žádné podrobnosti o dohodě, kterou požadoval, pouze řekl, že k Iránu míří obrovská armáda a že země by měla uzavřít dohodu. Američtí a evropští představitelé ale uvedli, že při jednání předložili Iráncům 3 požadavky: trvalé ukončení veškerého obohacování uranu, likvidaci současných zásob, omezení doletu a počtu balistických raket a ukončení veškeré podpory zástupním skupinám na Blízkém východě, včetně Hamásu, Hezbollahu, Husiů, působící v Jemenu. A 15. srpna tohoto roku, to znamená včera, když se to porovná, tak kvůli iránským protiopatřením, tak ta mise té letadlové lodi z velké části selhala, opouští Blízký východ. To je jako jedna věc a tam vlastně ty problémy se zásobování té letadlové lodi Abraham Lincoln začaly krátce po první dnu války, kdy iránské rakety a útočné drony zasáhli námořní základnu Bahrajnu. Ten iránský útok, který byl odvetov za americký útok na Teherán, tak zničil velkou část základny. Spolu s ní zaniklo i významné logistické centrum, na které se tedy námořnictvo americké po desetiletí spoléhalo. Ztráta té základny Bahrajnu přispěla k řadě hlášených problémů na letadlových lodích podporujících operace proti Iránu. Zatímco demokratičtí senátoři vyjadřují obavy ohledně 5000 námořníků na palubě Lincolnu a jejich téměř 9měsíčního nasazení. Tam je u toho problém v tom, my jsme se tím zabývali i v pořadu, že oni vlastně nevidí, jak tam dlouho budou. Nevidí ten smysl toho a nevidí, jak tam dlouho budou. A teď problémy samozřejmě neotékají jim toalety, je tam plíce někde ve sprchách, malé dávky jídla, špatného jídla a tak dále, a tak dále. Takže tato druhá loď má být nahrazena jinou. Problém je v tom, že Spojené státy mají pouze 10 těchto lodí a k tomu, aby jedna mohla zůstat v operační oblasti, tak jsou zapotřebí další 2 k opravám a výcviku. A 6 z 10 letadlových lodí tak bude vázáno v oblasti Hormuzského průlivu, což ponechá pouze jednu připravenou k nasazení ve zbytku světa. Takže v Pekingu se plácejí do stehen, protože samozřejmě to jim vyhovuje. Tím pádem požadavky Trumpa vůči Iránu jsou pryč a dneska Trumpovou hlavní starostí je jeho politické přežití. Proto teď se snaží pořád tu porážku z ní udělat jako jakousi výhru, nevýhru a podobně a trochu to jako celé zamlžit, protože ty ztráty tam jak na materiálu, tak na lidech jsou určitě velké. A další věc je udržení nízkých cen pohonných hmot, to je dneska číslo jedna ve Spojených státech, protože, jak uvádí prezident J.D. Vance, protože Washington pohrozil časově namezenou námořní blokádou a naznačil, že Brexit zesílí ekonomický tlak na Teherán, což tedy by bylo dál nepříznivé na vývoj cen ropy a benzínu tím pádem. A ta mezinárodní referenční cena ropy Brent se nyní pohybuje těsně nad 87 dolary za barel, což je o 45% více než v lednu. A průměrná cena galonu benzínu ve Spojených státech nyní přesahuje 4 dolary a před konfliktem byla nižší než 3 dolary a to ještě sliboval Trump, že to sníží. Takže ten autor říká, stále ohromuje rozsah porážky Spojených států. Dlouhodobým důsledkem bude, že ostatní se s Iránem poučí. Takže pojďme dále, asi na další koš.
0: Tak, čtverka, košíček. Tak, samozřejmě Irán a Blízký východ. Americká média tvrdí, že Irán stanovil nové podmínky pro vyřešení konfliktu se Spojenými státy. Nově zveřejněný text je však pouze opakováním ustanovení, s nimiž už USA souhlasili. Tak, tedy v sobotu Irán zveřejnil v úvozovkách nové požadavky pro znovu otevření Hormuzského průlivu s tím, že tajemník iránské nejvyšší rady národní bezpečnosti Mohammad Bakir Zolgadr uvedl, že USA by měly splnit následujících 6 podmínek. Za prvé, nikdy a v žádném jazyce nevyhrožovat Iránu ani neurážet posvátné hodnoty tohoto národa. Za druhé, trvale ukončit válku a agresi proti Iránu a iránským spojencům v Libanonu, Palestině, Jemenu a Iráku. Za třetí, zrušit námořní blokádu a stáhnout své vojenské síly, námořní i letecké, z okolí Iránu. Za čtvrté, v plné výši a bez jakéhokoliv krácení uhradit škody způsobené Iránu dvěma válkami, agrese a vnucené války. Za páté, zrušit nespravedlivé a nezákonné sankce proti iránskému národu. A za šesté, bezpodmínečně uvolnit zablokovaná a ukradená aktiva iránského lidu. A tak se zdá, že tyto požadavky americké pozorovatele zmátly. The Wall Street Journal tvrdil, je to archivováno, že jsou nějakým způsobem tvrdší než ty, které byly vydány dříve. No, tvrdší, protože nedokazují americkou víru, že? Tak asi proto jsou tvrdší, i když jsou úplně stejný.
1: Já bych řekl, že hlavně na začátku nikdo nemyslel, že to ty Iránci myslí vážně. Teď vidíš, že to myslí vážně, tak jako najednou se pro ně zdají tvrdší, být tvrdšími. Jo. I to asi bude, i na to tom bude asi kus pravdy. No, pojďme na další. Irán tvrdí, že dohoda s Ománem o Hormuzském průlivu byla uzavřená, zatímco tedy Chamenei provádí rozsáhlé změny ve vojenském vedení. A Irán tvrdí, že Washington brání jeho plánům s Ománem na dohled nad Hormuzským průlivem, přičemž hlavní překážkou jsou údajně americké sankce. A ten nejvyšší vůdce Iránu, Mojtáb Chamenei, provedl 10. srpna 6 nových vojenských jmenování, jak vyplývá ze zpráv zveřejněných na oficiálním účtu vůdce na sociálních sítích. A ten vysoce postavený iránský vojenský představitel Ali Abdullahi byl jmenován náčelníkem generálního štábu ozbrojených sil. Brigádní generál Ahmad Vahidi byl navíc oznámen jako nový vrchní velitel sboru islámských revolučních gard, přestože tuto funkci zastává už od března. Vahidi slouží jako nástupce zemřelého velitele té gard Mohameda Pakpura, který byl zavražděn při americko-izraelském úderu hned v ten první den nelegální války zahájené v únoru tohoto roku. A Chameneiho oficiální stránka oznamovala další jmenování. Konkrétně kontraadmirál Ali Ozmaj byl vůdce jmenován nástupcem Alirezy Tangsiriho, zesného velitele námořnictva, těch revolučních gard, kterého koncem března zabili Spojené státy a Izrael. A generál major Mostafa Izadi byl navíc jmenován zástupcem vrchního velitele iránských revolučních gard. Takže v pondělí Teherán rovnou také oznámil, že dohoda s Ománem o společné správě Hormuzského průlivu byla dokončena navzdory snahám Washingtonu je sabotovat. Takže tolik asi ta zpráva ještě pokračuje dále. Ale tam je důležitá jedna věc, že tam je jaksi shoda s Ománem, Irán s Ománem na společnou iránském ománském mechanismu správy Hormuzského průlivu bez účasti Spojených států. Ale případně za účasti regionálních států. Takže tam by byl za tuto dohodu kritizován izraelský média představiteli. Uvidíme, jak to bude. Toto měl původně i on v tom memorandum o porozumění. Teďka, protože ho doma tlačí proti tomu, tak teď zase on jaksi se také staví a říká, že to je najednou tvrdší. A všechno se zdá, že ten Irán s těmi regionálními státy kolem, že se dohodnou i prostě bez Trumpa, bez Spojených států.
0: Dále se mrkneme, nějaký rakety zase. Tři evropské země, které Irán varoval před možnými vážnými údery kvůli konfliktu s USA. Tajný dokument získaný tiskovou agenturou Tasným ukazuje pozadí jednání iránského ministra zahraničí s jeho evropskými protějšky. Irán poslal tedy varování třem evropským státům, aby se nezapojovali do války Iránu se Spojenými státy. Navzdory neustálému tlaku ze strany Washingtonu, uvádí to dokument zveřejněný tedy tiskovou agenturou Tasným. A jde tedy o země Kypr, Itálie a Bulharsko. Ty byly tedy v posledních dnech cílem varování Teheránu, protože Irán nyní považuje využití evropského území a vojenských zařízení pro americké operace za faktor v možném konfliktu. Už 30. července kontaktoval iránský minister zahraničí Abbas Araghchi, tedy telefonicky své protějšky na Kypru a v Bulharsku s žádostí, aby nebylo dovoleno využívat jejich území pro americké operace proti Iránu. Podle agentury Reuters považuje Teherán takové usnadnění za podporu agresivních akcí proti sobě, což zastával i v Římě, tedy asi na Řím tlačil tedy. V případě Kypru se otázka týká především britských suverénních základen. Bulharsko bylo také cílem Iránu po rozhodnutí Sofie umožnit dočasné nasazení až 8 amerických tankovacích letadel KC-135 a zhruba 250 amerických vojáků na základě Bezmer. A Řím, tam je stejný postoj vyjádřil i tedy vůči v Římu, kde byla reakce pozitivnější kvůli sporu, který premiérka Giorgia Meloni vyvinula s americkým prezidentem Donaldem Trumpem. A vždyť o to také v souhrnu jde. Tak, jdem se kouknout na čtvrtou ze čtyř.
1: Irán přizpůsobil své rakety a prolomil americkou protivzdušnou obranu v Jordánsku. A jak to vypadá, tak Teherán navazuje na zkušenosti získané z války na Ukrajině a kombinuje balistické rakety a drony při těch útocích. A také studuje reakci těch amerických protivzdušných systémů, což způsobuje rostoucí tlak na ochranu amerických základen na Blízkém východě. A tady právě tu zvláštní pozornost si zaslouží případ toho Jordánska, kdy iránské síly po 5 po sobě jdoucích dnů odpálili vlnu balistických raket a dronů na 3 základny, kde byly rozmístěny americké jednotky. A Teherán se přitom nespoléhal pouze na počet vystřelených zbraní raket. Tady použil také pokročilé střely, které dokázaly během letu náhle změnit kurz, což stěžovalo předpověď jejich konečné trajektorie a tím i zachycení. Takže tato taktika kombinovaná s masivními útoky, v důsledku nichž by americké systémy neustále nuceny používat cené interceptory, to znamená ty protirakety, tak samozřejmě udělal své. Ale nejzávažnější událost nastala 17. července, kdy iránská raketa pronikla americkou protivzdušnou obranou a zasáhla zařízení na americké základně Muwaffaq Saltry v Azraku v Jordánsku. A v tom útoku zahynuli 3 příslušníci americké armády a více než 100 lidí bylo zraněno, zatímco vojenské vybavení a letadla byla poškozena. Takže tento konkrétní incident je zvlášť důležitý, protože americká protivzdušná obrana se již dříve opakovaně setkávala s iránskými útoky. Teherán však zimě využil data z předchozích odposlechů a upravil způsob svého jednání. Takže tolik teda k této zprávě.
0: Tak, dobře, dobře, dále se vrhneme. Novinky odinut a ty máme jedničku tady. Diskrétní spojenec a nepěk Čína podporuje Írán proti Spojeným státům. Tady máte mapičky, je vidět. Je vidět docela dobře. Ve své válce proti Spojeným státům a jejich spojencům se Írán nespoléhá tedy výhradně na Ruskou federaci. Významnou roli při poskytování vojenské podpory Teheránu hraje zejména Čína. A to vyvolává samozřejmě v Bílém domě rostoucí obavy. Americký prezident Donny na své platformě True Social prohlásil, cituji, prezident si mi slíbil, že nebude dodávat zbraně režimu v Teheránu. Pokud to ale udělá, nebo pokud to udělá Putin, skončí to pro nás oba velmi špatně, ale to má být asi pro vás. Je to asi, nevím, odkud je překlad. Tak, je tedy nepravděpodobné, že by Peking a Moskva takové hrozby, nebo Peking a Moskvu, takové hrozby ovlivnily, je to divný překlad, protože Spojené státy se v tuto chvíli ve své konfrontaci s Íránem zrovna nenacházejí ve výhodné pozici. Oficiálně totiž Peking zachovává neutrální postoj a vyzývá k rychlému vyřešení konfliktu. Nedávné zprávy však naznačují, že Čína systematicky posilovala vojenské schopnosti íránských revolučních gard, zejména přesnost tedy jejich raket a dronů, která se během války výrazně zlepšila. Tak to taky i samozřejmě vyvíjejí, že ano, upravují podle těch výsledků. No, ale ta podpora tam samozřejmě je, dámy a pánové. No.
1: Další zpráva hovoří o bouři v Mosadu. To souvisí, tam probíhá nějaké propouštění. Tam to rozpoutalo spor o odpovědnost za ten neúspěšný pokus svrhnout moc v Iránu. A tady vlastně to propouštění uvnitř Mosadu nebylo vnímáno jako pouhá rutinní interní záležitost. Během několika hodin se tato aféra stala dokonce jedním z nejdiskutovanějších témat v Izraeli poté, co se dotkla dvou vysoce postavených představitelů, konkrétně vedoucího oddělení pro Irán a ředitele zpravodajské divize. A toto zemětřesení přichází v době, kdy izraelská média hovoří o neúspěšném plánu vytvořeného s cílem svrhnout iránský režim během operace Lví řev. A toto téma se rychle dostalo do hlavních zpráv v televizi na sociálních sítích a zaujalo významné místo v analytických pořadech a předních izraelských novinách. A ten význam těchto propuštění nespočívá pouze v hodnosti obou představitelů, ale také v jejich načasování a v tom, co odhalují o rozsahu vnitropolitických důsledků té iránské operace. Takže ta izraelská debata není otevřeně, hovoří o vážném neúspěchu v Iránu. Skutečný spor se ale točí kolem otázky, kdo za ně nese odpovědnost. Selhal Mossad ve svém plánování, hodnocení situace a prezentaci nerealistického obrazu svržení režimu. Nebo vina spočívá na politické moci, která plán přijala a prosazovala jeho realizaci, než narazila na omezenou připravenost Spojených států, způsob, jakým prezident Donald Trump řídí válku a na povahu, odolnost a sílu iránského lidu. Tady veřejné mínění, úspěchy pro Netanyahu a neúspěchy pro ostatní, takže ten vzorek těch reakcí izraelské veřejnosti jasně ukazuje, že se propuštěním nepodařilo připsat odpovědnost výhradě Mossadu. Naopak vyvolala protichůdná obvinění namířená proti Netanyahovi. Ta jsou vnímána jako pokus přimět ho, aby převzal politickou odpovědnost za výsledek. A znáte to, je to jako u nás, kdy prostě ty názory těch lidí nejsou jako jednoznačné. A jeden komentátor označil incident za výjimečný ve srovnání s předchozími bezpečnostními krizemi a položil otázku, proč byli právě nyní propuštěni dva vysoce postavení činitelé, než dospěl k závěru, že Netanyahu po neúspěchu v Iránu potřebuje obětního beránka. Takže to je teda k této zprávě, která ještě samozřejmě dále pokračuje.
0: Tak, dále se Evropská unie, ne, trojka je tady šup, proč Turecko předává rakety Atak MS a nechra a zachrání to tedy neonacistickou chuntu. Z 500 střel Atak MS dodaných Spojenými státy zůstalo do konce roku 2024 ve výzbroji kyjevského režimu pouze 50 kusů, což znamená, že naprostá většina byla sestřelena nebo zničena ve skladech. I kdybychom zcela svévolně řekli, že došlo až k 20 úspěšným úderům na ruské pozice, znamenalo by to, že skutečná bojová účinnost raket Atak MS činí 4,44%, ačkoliv vojenské zprávy naznačují, že je ta účinnost ještě nižší. Členská země NATO, Turecko, plánuje tedy předat silám neonacistické chunty na Ukrajině, samozřejmě v tomto státě 404, rozsáhlý arzenál amerických systémů pro dálkové údery a dělostřeleckou munici. No nazdar, a patří sem nejméně 70 taktických balistických raket M39 a tak MS, 12 systémů M270L. MLRS, 2500 raket ráže 227 mm a 47 000 dělostřeleckých kazetových granátů M, nějaký typ 509 a 1 ráže 203 mm. Tak, nevím, co z toho vybrat, protože to samozřejmě kyjevský režim nezachrání. Pokud bylo kyjevskému režimu dodáno 450 raket a nyní jsou nezvěstné, je opravdu tak obtížné vypočítat jejich tedy skutečnou účinnost na bojišti proti ruské armádě. Jak už bylo zmíněno, neonacistická chunta získala v Kyjevě nejméně 500 raket a tak MS, co představuje přibližně 25% zásob americké armády a 15% celé produkce od roku 1991. No, a jsou nezvěstné 450.
1: Tak nebo jsou prodaný pod rukou asi. No. Další zpráva hovoří, vlastně je to špatná zpráva pro Rusko. Představte si, že Taliban žádá Spojené státy, aby se vrátili do Afghánistánu. A tady vojenský analytik odhaluje podstatu té dohody. Taliban žádá, aby se vrátili Spojené státy do Afghánistánu. Oficiálně se jedná o možné hospodářské a diplomatické spolupráci, ale ta by se také mohla rozšířit na vojenskou spolupráci, což je tedy pro Rusko špatná zpráva. Vojenský pozorovatel Jurij Kočenok ve svém telegramovém kanálu Vojenkor Kočenok upozornil na článek The New York Times o možném návratu Spojených států do Afghánistánu. A podle toho to jistě vláda Středoasijské republiky, země, ne republiky, opravuju, připravena obnovit americkou diplomatickou přítomnost a doufá, že přiláká investice z Washingtonu. Kábal však zdůrazňuje, že jde o civilní spolupráci, nikoliv o návrat amerických vojáků. No ty přijdou v zápětí. Afgánský ministr zahraničí Amir Khan Mutaki řekl deníku The New York Times, že jeho země navrhuje Spojeným státům otevřít velvyslanectví, obnovit diplomatické kontakty a účastnit se projektů zaměřených na rozvoj přírodních zdrojů, výstavbu přehrad a budování silnic. Uvedl, že Kábul doufá v zahájení nové kapitoly pozitivní spolupráce založené na vzájemném respektu. No, oni jsou nepoučitelní. Připravenost Afghánistánu otevřít vlastní diplomatické mise ve Spojených státech, tak na ně ani nečekají. Ale ten Taliban je nepoučitelný, protože nejdřív je postavil proti Rusům, pak si na ten Taliban bojoval sám a teď zase znova zase leze teda do pozadí a nevím, co si od toho slibuje, protože ta Amerika prachy nemá, aspoň ne teďka tady v této poloze, v jaké je. A když tam budou soukromé společnosti, tak tam za chvilku budou soukromé armády a tak dál a americký stát a vláda nebude schopna vůbec nic garantovat. To je prostě, tady to je opravdu, to jsou blahoslavení chudí duchem tedy. Takže, ale podívejte se, jak se to postupně, někdo to musel iniciovat, a jak se ten prstenec těch možných dalších útoků na to Rusko, dalších Ukrajin, tak jak se vlastně rozšiřuje kolem území celé Ruské federace. Pojďme dále.
0: Tak, dále se mrkneme na Irán a společenství zemí BRICS směrem tedy k nové finanční architektuře. Teherán navrhuje flexibilní mechanismus pro sjednocení platebních systémů členských zemí skupiny. Dne 11. srpna přijel tedy šéf Iránské centrální banky do Nového Dýlí na jednání guvernérů centrální bank společenství zemí BRICS, které předchází tomu velkému podzimnímu summitu představitelů této mezivládní skupiny. Iránský představitel učinil důležité prohlášení, které vyvolalo široký rozruch. Podle jeho slov se Teherán v nejbližší době stane plnoprávným členem nové rozvojové banky. Na rozdíl od ostatních mezinárodních finančních institucí je ta rozvojová banka založená v roce 2015 především investiční a rozvojovou bankou, která poskytuje státní i nestátní úvěry, záruky a další formy financování projektů souvisejících s infrastrukturou a rozvojem. Mezi její klíčové oblasti zájmu patří doprava, energetika, infrastruktura, zásobování samozřejmě vodou a sanitace a projekty v oblasti životního prostředí a sociální a digitální infrastruktura. Je důležité prý zdůraznit klíčový bod. Vzhledem k závažnému hospodářské krizi a znehodnocování národní měny riálu, tedy nejde pro Irán jen o další diplomatický krok. Je nepopiratelné, že Irán skutečně diplomaticky a jednoznačně přehrál kolektivní západ, včetně celého jeho diplomatického sboru. V tomto případě však nejde o pokus přežít v podmínkách zpřísňujících se sankcí a jo jde tedy a neustálých hrozeb z Bílého domu. No, zajímavé.
1: Přejdeme do Evropy, tam to začíná hned velkým podvodem. 10 milionů dolarů přidali Saudové jako pomoc nebo za COVID-19 ministerstvu zdravotnictví Řecka. Přičemž tady dochází k tomu, že vláda trvá na tom, Řecka, aby Patriot Pak 2 zůstal v Saudské Arábii navzdory jeho spojenosti s Tureckem. Tam oni uzavřeli smlouvu proti Řecku, přesto Turci ze Saudskou Arábií. Přesto teda Řekové tam mají nadále mít jako na ochranu v tom jambu toho vyústění toho ropovodu, který jde tedy východ-západ, který jde přes tu Saudskou Arábii, tak přesto by tam měl být jako dál na ochranu. A ukazuje se, že převoz jediného MIM-104 Patriot Pak 2, MIM-104 Patriot Pak 2, a z těch šestí, které má Řecko, tak probíhal v mlhavém prostředí možné korupce. A hovoří se o 10 milionech dolarů a ty vlastně nebyly uloženy žádný účet, ani nejsou na to ministerstvu zdravotnictví, ale na tajemný účet společnosti PricewaterhouseCoopers, což je tedy auditorská společnost, o té doby jsou nezvěstné, nikdy nebyly k dispozici proti COVID-19, a zdá se, že těch 10 milionů dolarů darovaných Saudskou Arábii Řecku na boj proti koronaviru neskončilo ve státě a ve firmě PricewaterhouseCoopers a tam samozřejmě byly potom vyplaceny neznámo komu. A za to dneska Řekové pořád tam drží místo doma ty Patrioty, které si koupí na domácí ochranu, tak tím vlastně chrání ten v tom jambu to zařízení, to vyústění toho ropovodu, přičemž právě ta Saudská Arábie uzavřela s Pakistánem a s Tureckem smlouvu proti Řecku. To jsou jako neuvěřitelné věci, co se dějou. A tam vidíte, že ta korupce, ty peníze, že tedy dělají prostě zázraky. Takže teď se potom pátrá vlastně, co tedy vlastně, o co šlo. Dokonce tady otevřím dopis premiéru Mitsotakisovi už ze 17. září 21. To ještě ohně toho daru, zatím se nevyjasnil vůbec nic, takže uvidíme, jak se to dál jako bude vyvíjet. Takže to je teda tato zpráva.
0: dále se koukneme. Nedostatek vody na Dunaji ohrožuje dvě země energetickým udušením a ty se obracejí na Ruskou federaci s prosbou o pomoc. Vzdorují možným sankcím EU a hledají tedy alternativní metody s ruskou vládou kvůli bezprecedentním environmentálním podmínkám. Takže nedostatek vody bezprecedentní je tady znovu, tedy v Dunaji, se stává vážnou energetickou zkouškou pro východní Evropu, přičemž Rumunsko již čelí nouzovým situacím a Slovensko hledá alternativy, jak zajistit svoji energetickou dostatečnost. No, dramatické poklesy hladiny řek, které a hlavně tedy Dunají, ovlivňují nejen lodní dopravu, ale také klíčovou infrastrukturu pro výrobu elektřiny. V Rumunsku situace dospěla tedy do bodu, kdy jsou oba reaktory v jaderné elektrárně Černovoda, který pokrývá 20% výroby elektřiny v zemi, odstaveny. Krize zasahuje tedy i Slovensko a země... Teď je tady... Samozřejmě zmíněn ruský plyn prostřednictvím Turkstreamu, toho tureckého proudu, zatímco energetický trh zůstává vázán na rozvoj ve střední a východní Evropě. A co tady máme? U

Už koncem letošního roku má být po celé Evropské unii zavedena jednotná digitální identita euroobčana, takzvaná evropská digitální peněženka. Budou do ní integrovány stávající národní identity, digitální identity, které jsou vydávány pod různými názvy, u nás jako e-občanka nebo e-doklady. A jisté je, že ta digitální identita je nezbytná pro zavedení budoucí digitální diktatury, ten elektronický koncentrák, nebo těm situací, kdy bude mít každý úplnou digitální identitu, může být povedena zavedena digitální měna a zrušena hotovost. To samozřejmě ještě nějaký ten rok potrvá. Evropská unie předpokládá, že do roku 2030 bude mít její EUDI, ta evropská digitální identita, 80% Evropanů, že je bude mít, ale ještě směřuje k tomu, aby byla jednoho dne ta digitální identita povinná. A předpokládá se, že k tomu bude zavedena nějaká nová situace, jako například pandemie covidu, která byla záminkou pro zavedení takzvaného covid pasu. A právě ten sloužil k otestování toho, jak bude budoucí digitální identita fungovat. Takže každý občan Evropské unie má mít tedy brzy přístup k digitální peněžence, která obsahuje doklady, totožnosti, kvalifikace a osobní údaje, ale také biometrická data. Ambice jsou obrovské a otázky, které z toho vyplývají, jsou minimálně stejně důležité. Co vlastně ta evropská digitální identita, ta peněženka, co to je? Evropská digitální identitní peněženka EUDI je aplikace založená na chytrém telefonu, která uchovává ověřená osobní data. Můžete si to představit jako digitální verzi pasu, řidičského průkazu a diplomu, vše zabalené v jedné aplikaci. V budoucnosti zde má být integrována i zdravotní karta, očkovací průkaz. Hovoří se také o měření uhlíkové stopy. A občané by tento průkaz používají k přístupu k vládním službám, k otevírání bankovních účtů, k podepisování smluv, k prokazování identity online, aniž by museli předkládat fyzické doklady. A podobné zprávy o digitální peněžence ukazují, jak změny v identifikačních dokladech od roku 2025 už přetváří vztah mezi občany a oficiálními registry. Peněženka není nástroj pro pohodlí, jak jej podává Evropská unie. Představuje zásadní změnu v tom, jak je identita spravována, uchovávána a ověřována napříč hranicemi. Technický a organizační rozsah peněženky EUDI je patrný při pohledu na plánované případy použití identifikace a ověřování napříč národními hranicemi. Od zdravotnictví přes vzdělávání až po finanční služby je rozsah aplikace skutečně široký. Řízení dat a problém funkční expanze. Zastánci tvrdí, že peněženka dává občanům větší kontrolu. Místo vydání kompletního dokumentu pro ověření jedné vlastnosti by uživatel teoreticky mohl sdílet pouze minimálně požadovaná data. V baru by mohli zjistit, jestli je někdo starší 18 let, aby mu mohli podat alkohol, aniž by viděli jeho celé jméno nebo adresu. V praxi však architektura vyvolává značné obavy z postupného rozšiřování funkcí, které se označují jako function creep. A systémy vytvořené pro konkrétní účely mají zdokumentovanou historii pozdějšího rozšiřování na jiné účely. A jakmile se digitální identita stane standardním přístupem ke službám, tlak na neustále rozšiřování jejího využití poroste. Zase klasická salámová metoda. A koncept transparentního občana v každodenním digitálním životě tuto otázku velmi přesně vystihuje. Když je identita digitální a centralizovaná, tak každá transakce ověření a přihlášení se stává datovým bodem. Otázku není jen to, kdo ta data dnes drží, ale kdo by se k ní mohl přistupovat zítra a za jaký podmínek. A digitální identita také ovlivňuje, jak lidé spravují své finance a využívají online služby. Platformy fungující v regulovaném digitálním prostředí již vyžadují ověření identity, než uživatelům umožní účty plně používat. Takže suverenita, dohled a širší vzorec Evropské unie, tady kromě individuálního soukromí, tak ta EUDI IV klade strukturální otázky moci. Kdo kontroluje technické standardy? Kdo rozhoduje, které atributy lze uložit? Které instituce mohou žádat o ověření identity a při jaké právní hranici? A jakmile se digitální identita stane klíčem k přístupu k bankovním účtům, k cestování, k sociálním dávkám nebo k veřejným službám, vzniká významné riziko vyloučení z tohoto systému, ať už kvůli technickým problémům, politickým rozhodnutím nebo administrativním chybám. Důsledky jsou všechno jenom neabstraktní. Vyjadřují

0: obavy, že debata se méně točí kolem pohodlí, ale je to více o kontrole nad datovými toky, závislostmi a riziky vyloučení. Ta elektronická, ta peněženka toho elektronického, té elektronické digitální identity si stále nezaslouží vaši plnou důvěru, jak ukazuje podrobná analýza těch zbývajících slepých míst. A tady to odmítání, to zavádění ty ID, to není něco rozhodně okrajového, to naznačuje rostoucí počet analýz ID organizace na ochranu občanských práv v Evropě, které tvrdí, že současný rámec zatím neposkytuje dostatečné záruky proti zneužití nebo rozšíření jejich působnosti. Prosím vás, on to ještě dál pokračuje, ale chci říct jenom dvě věci. Jestliže to chtějí do roku 2030 a do roku 2030 tady chtějí také zavést nový světový řád, tak si to spojte. To je kvůli tomu, je to kvůli vašemu ovládnutí, je to kvůli vaší absolutní kontrole a vytvoření si předpokladu pro vaše úplné ovládnutí. A druhá poznámka, v Mexiku, kde tedy ta většina lidí není příliš vzdělaná, sice, tak měl dostatečný rozum, takže 80% obyvatelstva to odmítlo. Tečka. Uvidíme, jak, jestli my budeme aspoň tak chytrý jako ty Mexičané. Pojďme dále.
1: Tak, tak, tak, to byla dlouhá, ale důležitá zpráva, dámy a pánové. Nuž, dáme se 6-4 a Evropané tlačí na Trumpa k dialogu s Ruskem o Ukrajině. No, zároveň Evropané však požadují místo u budoucího jednacího stolu, informuje o tom deník The New York Times odvoláním se na 5 evropských úředníků a podle publikace Evropa předpokládá, že Spojené státy budou hrát v jakýchkoliv jednáních s Ruskem vedoucí roli. Existují však obavy, že by Washington a Moskva mohly dosáhnout dohody přes hlavy Evropanů, tím by Francie, Německo a Británie předem vypracovávali formát své účasti. A zároveň, jak poznamenává New York Times, Rusko zatím projevilo jen malý zájem o seriózní jednání s Evropany. Moskva na předchozí pokusy evropských zástupců o otevření diplomatických kanálů reagovala chladně. Nuž, a jdeme dál.
0: Jdeme do dalšího koše, který hovoří COVID očkování následky. A hovoří o tom, že Fauci vědomě spáchal trestný čin proti těhotným ženám a plodům vakcínami proti COVID-19 s tím, že mohou potratit a soukromě prozradil potraty těhotných žen po očkování proti COVID-19 a co teda veřejně tvrdil. A ve svém poselství z roku 2021 hovořil o možnosti potratu v prvním trimestru a ty nové zprávy od Anthony Fauciho, které vyšly najevo, odhalují, že už v lednu 2021 v soukromém rozhovoru vyjádřil obavy ohledně možného potratu po očkování proti COVID-19. Přičemž veřejně působil uklidňujícím dojmem proti těhotné ženy. Zprávy se týká rozhovoru mezi Faucim a tehdejší ředitelkou CDC Rochelle Walensky, ta už byla mezi tím oběšena za to, a tehdejším americkým hlavním chirurgem Vivekem Murthym. A jsou zahrnuty materiály s veřejněným senátory Randomem Paulem a Ronem Johnsonem. Takže 25. ledna 2021 napsal Fauci svým partnerům, že požadoval více informací o reakcích po druhé dávce vakcíny. Protože mnoho lidí má po druhé dávce výraznou cytokinovou bouři a horečku, teoreticky by to mohlo souviset s potratem prvním trimestru. Ta formulace je zvlášť zajímavá, protože Fauci potrat neprezentoval jako zavedený vedlejší účinek, ale jako teoretickou možnost, kterou by se podle něj by se měla vzít v úvahu. Co řekl pak o pár dní později na veřejnosti, tak se objevil a mluvil o očkování těhotných žen, čímž představil jasně uklidňující obraz. Jak zmínil, do té chvíle nebyly zjištěny žádné známky obavy. Takže pojďme dále.
1: Tak, jdem se vrhnouti. Aha, kašpar. Tak, žádná náhoda. Proč chtěl tedy Petr Pavel Habsburka na českém trůně? Prezident Petr Pavel, který tedy sliboval věrnost republice, by podle svých slov se nebránil návratu monarchie, jejíž tradici jsme přerušili. A rovnou by se měl vrátit potomek Habsburků na český trůn. Takže měla by se vrátit monarchie pod vedením habsburského panovníka a Kolářův pávek říká, proč ne? Podle něho už následníka trůnu prý máme a nedávno se s ním setkal. Měl tím samozřejmě na mysli Karla Habsbursko-Lotrinského, vnuka posledního rakouského císaře a českého krále Karla I. Petr Pavel souhlasná slova o zavedení monarchie pronesl během akce spolku nazvaného Český královský institut, o tom už jsme si tady říkali, a to proběhlo na zámku hraběte Františka Kinského v Kostelci nad Orlicí. Výrok vyvolal značí kritické reakce, no ale zatím to lidem moc nedochází. Především tedy s ohledem na to, že prezident, který sliboval věrnost republice, nyní fakticky připustil možnost jejího nahrazení monarchií, nemluvě o naznačeném návratu Habsburků na český trůn. No ale máme ty dovolený, tak ono to ještě nikoho nezajímá. Tak, toť. No, pane inženýre, čas
0: tady je, kopí. Tady je další článek od doktora Jiřího Jaroše Nikeliho, velmi kvalifikovaný, a s názvem Dvě republiky se zbavily Habsburku. Já ho přečtu, protože za to stojí. On říká, dějiny znají dvě republiky, které se definitivně zbavily dynastie Habsburků, a to je Rakousko a Československo, říká doktor Nikeli. Je to ze dneška článek. Maďarsko se jich zbavilo státu právní oklikou přes regentství i bez krále, již zaniklo po roce 1945 nastolení republiky. Takzvaná detronizace, či zbavení trůnu Habsburků, Rakousko a Československo státu právně zajistili i hned po vzniku republik. Maďarsku k tomu ovšem, pokud je známo, nedošlo, protože intronizace v závěru první světové války se nezdařila, to znamená dosazení na trůn, zejména pro odpor uherské nobility, čili šlechty. Dva pokusy Zity Bourbonsko-Parmské a jeho manžela ex-císaře Karla I. skončily krachem. Jak pro nevůli regenta Hortyho Nadibányho, tak pro odpor uherské šlechty a paradoxně i bolševických pokusů o republiku Rad a následnou Karolího vládu. Proto dnes vyznívají komicky pokusy diskuze o případné intronizace potomku Karla I. na neexistující český trůn. Celý tzv. Královský institut s českými monarchisty oktrojuje české veřejnosti diskuze o jakési přerušené kontinuitě monarchie u nás, tedy o abstrakci, která nemá žádný státoprávní základ ani v minulosti od roku 1918, ani v současnosti. Pánové monarchisti by si měli uvědomit, že li České republiky, žádného Česka, nepoužíváme onen Hitlerův termín Čechaj a Res Čechaj a tak dál, není obyvatelstvem, není podanými, nýbrž občany od roku 1918 a basta. Zakládací státoprávní listina našeho státu, Washingtonská deklarace, podepsaná Tomášem Garrigue Masarykem, Benešem a Štefánikem, vyřídila tento problém jednoznačně a následná zákonná opatření vyloučila pokračování monarchismu ve státě, jeho základ definovala republikánsko-demokratická podstata. To samé nastalo v Rakouské republice, kdy po druhé světové válce dokonce ze státního znaku byla odstraněna habsburská insignie, meč a jablko, a nahradila je srpem a kladivem s roztrženými okovy, což nechápou naši srpokladivobíci, kteří jsou po Turčenci horšími Turka. Na margo pana prezidenta, kterého sami monarchisté za prezidenta neoznačují a říkají mu pane generál, snad lze říci, že když se nezabýval státu právními základy ústavy, na kterou přistáhal, tak by se snad mohl poučit od našich ústavních právníků, jak se to má s koncem monarchismu u nás. Je jasné, že monarchisté u nás nepřestanou se svými aktivitami, jako nepřestávají jinde, například v Itálii. V této souvislosti je směšné, že monarchisté používají na možnost volby obyvatelstva, když naše občanstvo, nikoliv obyvatelstvo, zatím nemá možnost ani uplatnit referendum v daleko závažnějších otázkách, jako je výstup z NATO nebo z Evropské unie. Zatím není politická vůle vládnoucích činitelů. Ovšem lze úspěšně pochybovat o tom, že by se národ republiky chtěl vracet k monarchistickému režimu, snad s výjimkou některých přívrženců monarchie, kterých je statisticky mizivý počet. Monarchistický režim by stabilitu země nezaručil právě tak, jako nezaručuje ani dosavadní prezidentura. Stabilitu země zaručuje především sociální vyrovnanost, kterou monarchismus popírá. Hospodářská prosperita nezávislá na případném avanturismu panovníka a bezpečnostní konstanta, kterou žádná monarchie nemůže zaručit. Viz osud Belgie, Dánska, Holandska a Norska za druhé světové války. A to, že by se z našich občanů stali po více než 100 letech opět podaní, je nemyslitelné v rámci dosažených státoprávních a sociálních výdobytků, o něž nás ovšem Unie opět připravuje, nebo se o to intenzivně snaží. Páně prezidentova posedlá idea o rozpuštění republiky ve Spojených státech evropských pak naráží na samou podstatu jak republikanismu, tak monarchismu. Chtějí se dosavadní republiky i monarchie sami rozpustit v kotlíku Spojených eurostátů. To je na téma globalistů toto. Myslím, že ani omylem, pokud nedojde k procesu unitární fašizace Evropy a zde by byl konec jakékoliv diskuze. Páni monarchisté se snaží, seč mohou, a už celá desetiletí, aby rozbili naši republiku a na jejich troskách znova nastolil režim, který francouzský historik Ernst Denis nazval mršinou dějin. Je jak na našich vládách, tak na myslících občanech, aby takovým snahám u nás řekli ne. Takže tolik teda ten článek, který je určitě důležitý a bylo dobré si ho přečíst. Ještě tam máme jednu zprávu v rychlosti.
1: Tak, to, jo, počkat, to je zase Pepa ještě, počkat, kde ho máme. Jo, Pavel není důstojný prezident, chci vládního kandidáta a zrušme přímou volbu, je to od doktora Jindřicha Reichla. Ten říká, jsem přesvědčený, že Petr Pavel intelektuálně ani osobnostně není důstojným prezidentem České republiky. Uvedl to v pořadu K věci na CNN Prima News, to řekl tedy poslanec za SPD Jindřich Reichl. A dodal, že vláda by měla nominovat svého jasného kandidáta a podle něj by měla být zrušena přímá volba hlavy státu, protože nízká úroveň prezidentských pravomocí neodpovídá jejímu širokému mandátu. Cituji, bojuje proti vládě a snaží se jí házet klacky pod nohy. Andrej Babiš na to recipročně reaguje. Já bych se na jeho místě s Petrem Pavlem taky nescházel, protože bych k tomu neměl a neviděl žádný důvod. Petr Pavel není politik a celé řadě věcí nerozumí, řekl Jindřich Reichl. Dále dodal, jsem přesvědčený, že Petr Pavel intelektuálně, tedy ani osobnostně není důstojným prezidentem České republiky. Tak, vládní koalice by proto podle Reichla měla postavit svého kandidáta jednotného, který by Pavla v nadcházejících prezidentských volbách dokázal porazit a uvedl k tomu, abychom měli prezidenta, který skutečně bude dodržovat ústavu a respektovat zaběhlé politické pořádky, musíme vygenerovat společného kandidáta, za kterého se postaví celá koalice a bude ho během voleb podporovat, uvedl tedy Jindřich Reichl a taktéž bývalý prezident Miloš Zeman, inženýr, se v pořadu 360 stupňů na CNN Prima News nechával slyšet také k tomu, co se tady děje.
0: Já k tomu no, velmi, velmi v krátkosti. Samozřejmě to, že by zase volili prezidenta strany a na záchodcích se někde podsunovali igelitky z penězi a tak dále, to už to všechno bylo. To si myslím, že není to pravé ořechové, to za A. Za B v tom novém by ty politické strany měly zaniknout. Takže toto, jako zase, že se bude volit, že budou volit politické strany, to není krok dobrým směrem. To je prostě potřeba udělat jinak. Teďka velmi zajímavou debatu vedl s litevským novinářem Varej Pjaky na téma voleb a tak dále. Tam jim to trošku uhnulo, protože tam si v něčem nerozuměli. Takže ta debata byla vzrušená a ten novinář se mu to nepodařilo dotáhnout tedy Pjakina odpověď na to, co chtěl jako slyšet úplně. Já si myslím, že tady k této záležitosti, že se asi budu věnovat některým z nejbližších kompasů vůbec, takže k tomu asi více teď o tom víc jako mluvit nechci, protože na to není prostor. Takže bychom teďka asi přišli tedy k tomu poslednímu a to je tedy ta takzvaná to tematické okénko a ta smrtelná choroba globalistického projektu. Ten globalistický projekt, který formoval vývoj západního světa už půl století, tak je vnímán jako něco tak téměř všemocného. A ty jeho stoupenci jsou si jisté, že kontrolují finance, zdroje, informační toky a že mohou navždy řídit stále početnější lidstvo ze svých kanceláří. Když však analyzujeme jejich strategii bez emocí, tak uvidíme, že poruší základní zákony, podle kterých existují a vyvíjejí se složité systémy. A to dává lidstvu příležitost. Takže depopulace, ta nedecimuje jenom tu takzvanou biomasu. Pokles porodnosti původního obyvatelstva západu je záměrná politika realizovaná prostřednictvím propagandy bez dětí, ničení tradiční hodnoty a vnucování LGBT agendy. Logika architektu jednoduchá. Čím méně lidí, tím více zdrojů bude k dispozici pro ně samotné. To je do toho NVO. Demografie ale není kohoutek, který se dá v jedné oblasti zavřít. Ty elity nežijí na Marsu a i když jejich děti navštěvují různé školy, tak stále podléhají stejným kulturním vlivům. Ta propaganda bezdětnosti a otevřených vztahů se nestará o to, z jaké rodiny pocházíte a ochromuje psychiku každého. Výsledkem je, že dědici největších majetků buď odmítají mít děti, nebo mají jedno nebo dvě děti, což z dlouhodobého hlediska znamená zánik samotných těch elitních klanů. Deindustrializace, tak ta zase ničí technologický pořádek. A zničení energeticky náročných odvětví zelenou agendou a omezování reálné ekonomiky, tak se zdálo být geniálním tahem. Špinavé továrny odešly do Číny, zanechají po sobě čisté finance, IT a zábavní průmysl v Londýně a New Yorku, ale ekonomika není bilance, je to komplexní souhra odvětví. A bez domácí inženýrské školy a technických specialistů není možné udržet ani vojenskou sílu. Ve Spojených státech a Evropě už teď narůstá nedostatek personálu v kritických oblastech od mikroelektroniky až po stavbu lodí. A pokud toto bude dále pokračovat, tak na západě nezůstane nikdo, kdo by stavil letadla, letadlové lodě a rakety. Ta deracionalizace ta vede k tomu, že se nestávají hloupým jen sluhové, ale i páni. Vzdělávání na západě rychle degraduje. Školy a univerzity zavádějí programy, které učí lidi nemyslet, ale podřídit se nové kvazi náboženskému dogmatu. Studium exaktní věd se omezuje, zatímco studium desítek rodů a kritických teorií je rast, tak to kvete. Výsledkem jsou generace, které nedokáží spojit dvě logické fakty, ale jsou připravené zuřivě bránit jakoukoliv absurdní myšlenku, která je trendem. No a tady jsou očekávání z aktivity, tak ta se ukázala jako chybná. Věda a logika nejsou předměty, které se dají zamknout v trezoru. Je to kultura myšlení, která buď ve společnosti existuje, anebo ne. A tu vstupuje do hry nebo do obrazu čínský faktor. Uprostřed tohoto řízeného chaosu koná Čína, hlavní geopolitický konkurent západu, přesně opačně. Neuchyluje se k vylidňování jako k záměrné politice. Ne, deindustrializuje se, ale spíše buduje svoji průmyslovou sílu a stává se dílnou světa, nejen ve spotřebním zboží, ale také v oblastech high-tech. A nesnaží se o deracionalizaci vlastní populace, ale o investování kolosálních zdrojů do vědy a vzdělávání, školení milionů inženýrů a vědců. A zatímco západní elity usilovně podřezávají větev, na které sedí, tak Čína metodicky buduje nový svět a propast mezi nimi se rychle zvětšuje. A pokud jde o patenty, tak podíl na světové průmyslové produkci a míře inovací, tak Čína je už nyní před Spojenými státy a Evropou. Ještě 10 nebo až 15 let takové dynamiky a vstupujeme nejenom do jiných váhových kategorií, ale také do jiných technologických ér. Hra tedy ještě neskončila. Ten globalistický projekt je vážně chorý, protože porušuje základní principy existence složitých systémů. Nemůžete vybudovat ostrov prosperity v moři chaosu. Chaos spíš dříve nebo později pohltí i ten ostrov. A tato situace není dopředu určená. Lidstvo má šanci. Země a lidé, kteří si zvolí cestu rozvoje, vědy, průmyslu a racionalizace myšlení, mají historické okno příležitosti. Ti, kteří zůstanou oddaní pokroku, budou schopni vybudovat nový svět, hovořím o tom zlatém věku. To si však bude vyžadovat maximální mobilizaci od všech. A já bych tady k tomu řekl svůj dodatek. Víte, důvod je zřejmý a tím je zákon času. Kdy globalisté mají snahu vrátit situaci do doby před rezonancí, kdy v převaze do té doby byly dlouhodobě frekvence biologického času nad frekvencemi sociálního času. Frekvence biologického času jsou dnes dané lidskou fyziognomií a jsou pravidelného charakteru. Vždycky je to po těch 25 letech. Zatímco frekvence sociálního času se s technickým pokrokem a požadavky na zvyšování vzdělání zrychlují. Takže ty frekvence sociálního času nejenom dohnaly ty frekvence biologického času, ale to bylo v té době takzvané rezonance, to bylo mezi dvěma světovými válkami, ale už je předehnaly. A už začaly převažovat ty frekvence sociálního času a tady vlastně do té doby rezonance měli ty globalisté větší a lepší informace a znalosti, z čehož profitovali i mocensky, a po té rezonanci tuto zásadní výhodu ztrácení. Stačí se podívat na mé pořady Kompas 117 a 118, tam je to vyložené. Vyloženo. A proto chtějí přivést lidi do NVO v podobě modernějšího středověku, čili vrátit to před tu dobu rezonance, aby je mohli i nadále ovládat. To se ale neslučuje s dalším technickým pokrokem, to je to, o čem je tady řeč, a proto uplatňují deindustrializaci a depopulaci. Vše s cílem udržet si moc a kontrolu nad lidmi, za cenu tedy vlastně potlačení teda té a degenerace té lidské společnosti, respektive toho zbytku, teda který by tady zůstal po té depopulaci. A tuto zásadně pravdu ale nikdo lidem neříká. A já se ptám, proč. Takže tolik tedy ode mne dodatek tady k této zprávě.
1: Dobře, dobře. Nuž, tak se nám čas naplnil, pane inženýre. Koukám, že už máme po 21. hodince, zvládli jsme to všechno. Já vám tedy poděkuji. Zítra teda, nebo jak jste říkal, v úterý se mohou těšit na
0: asi ne, to si nejsem jistý ještě. Bude asi určitě ve čtvrtek, úterý ještě nevím. V pondělí, jako zítra je Kompas, to jako určitě ano. A jinak jako upozorňuji, že 19.9. je v Palárikově na Slovensku, je teda další setkání a s posly a příznivci a hlavní téma je obnova Československa. Takže patrioti, přijeďte. Nemusíte být ani poslové, patrioti, přijeďte. Je to pilotní projekt takový, pak další budou navazovat v České republice a u toho pilotního prostě potřebuje mít zastoupení i ze slovenské strany a nelze rozumět čekat, že pojedou na další pořad potom, který bude následovat a ten bude v Karlových Varech. To jako. Takže v Palárikovo 19.9.
1: Fajn, fajn, fajn. Tak děkuji, pane inženýre, za vaše 2 hodinky intenzivního zpravodajství, dámy a pánové, my se tedy koukneme dále. Hezký večer, pane inženýre.
0: Hezký večer.
1: A pánové, vám též. A my se zase koukneme za chvilenku na necenzurované informace o těch božích pravidlech, nebo jak to tam je. Takže jdeme to připojit. Hezký večer zatím.
2: Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.

0: Krásný dobrý večer. Vítám vás u živého vysílání pořadu Jsme ve válce. Následující hodinu se společně s bezpečnostním analytikem Janem Schneiderem podíváme na témata, která v tuto chvíli reálně hýbou světem i Českou republikou. Začneme u nového evropského pravidla. Proč musí ukrajinští muži v braném věku prokazovat splnění vojenských povinností, aby u nás získali dočasnou ochranu? Pomáhá tím Evropa Kyjevu s mobilizací nebo jde o řízené ukončování podpory? Dál otevřeme otázku, co je to vlastně bezpečnost. Zatímco Evropa mluví o miliardách na zbrojení, jižní státy pustoší rozsáhlé požáry. Nezužili jsme pojem bezpečnosti až příliš? Podíváme se také 100 metrů pod masiv švýcarských Alp. Proč si tam světové elity schovávají majetek v megabunkrech za miliony? Vědí něco, co my ne, nebo jde jen o výnosný biznis se strachem? Rozebereme plánované pozadí v Evropské unii. Vytváří si Ursula von der Leyen vlastní zpravodajskou strukturu? A jak je možné, že dnes v médiích vycházejí dokonce žebříčky úspěšnosti tajných služeb? Poté se přesuneme na Blízký východ. Může americko-saudská jednání o obohacování uranu odstartovat nové jaderné závody v regionu? A na závěr probereme stupňující se slovník v USA. Proč Donald Trump oprašuje strašáka komunismu a proč si v politice tak snadno nálepkujeme protivníky fašisty, komunisty či extrémisty? Tak. Pojďme na to a já se přivítám se svým milým kolegou, bezpečnostním analytikem Janem Schneiderem a spojíme se do Havlíčkova Brodu. Hezký večer.
1: Dobrý večer všem.
0: Já tě zdravím a půjdeme hned na první téma. Já bych se tě zeptat, co říkáš na nové opatření Evropské unie, které vešlo v platnost 5. srpna, to znamená před pár dny. A toto opatření vyžaduje od všech mužů ve věku od 18 do 60 let z Ukrajiny, kteří by žádali o dočasnou ochranu, aby předložili své doklady, či prokázali se, že absolvovali vojenskou službu, či jakkoliv byli třeba vyvázáni z této povinnosti. Co si o tom myslíš? Protože první, co se nabízí, je to, že Evropská unie chce Ukrajině pomáhat s mobilizací.
1: To je první a naprosto zásadně správný dojem, protože to si myslím, že tady Evropská unie překročila všechny čáry prostě toho, jak poučujou furt o lidských právech a o morálce a tohleto, to si myslím, že je prostě úplně někde jinde za čarou. Prostě to je velká ostuda a velké neštěstí a jak to říct, v podstatě katastrofa z hlediska uplatňování lidských práv. Myslím si, že ještě potřeba takhle říct, že těm, kteří mají tu dočasnou ochranu, tak ta ochrana byla prodloužena tuším do března 28, takže těch se to netýká, ti, kteří dostali do 5. srpna. Ale ti, kteří žádají od 5. srpna, tak musí prostě prokázat něco, co je naprosto neslýchaný. Já se obávám, že v historii prostě nic takového nemá žádný srovnání. My tady naháníme nějakým státu lidi do toho jako kanonenfutr. To je prostě něco příšerného. Rozumím tomu, že když se týká té dočasné ochrany, takže se ten stát přijímající logicky zajímá o to, jestli ty lidi pracujou, když se zapojí do procesu prostě a přispívají na ty sociální dávky a tak dál, ať už to je ta bilance na tu či na onu stranu, to je celkem vedlejší, ale prostě zařadí se do té společnosti, tak je to naprosto v pořádku, ale do toho, jestli ve svém domovském státě, ze kterého utíkají kvůli válce, jestli tam odsloužili tu vojnu, do toho prostě těm státům vůbec nic není. Tohle to je prostě tak hrubej faul vůči lidskosti, že já jsem prostě nad tím skutečně zděšen. Takže tohle to je můj pocit.
0: No, já ti naprosto rozumím, protože každý z nás, kdo se seznámil tady s tímhletím opatřením, a já musím podotknout, že od toho 5. srpna už došlo k odmítnutí desítek takovýchto žádostí, ale já musím podotknout, že každému z nás určitě před očima běží ty otřesné záběry, jak prakticky přepadají a násilím odvlékají muže do aut a prostě je násilím takto mobilizují, ale já se ti chci zeptat na jinou věc, co mě zajímá. Jak je možné, že od prvního dne, kdy prakticky vypukl ten konflikt, jsme se naprosto, jakkoliv bez zábran, nebyly učiněny žádné dohody o tom, jak to bude vypadat, že sem proudili muži, kteří jsou v tom věku té branné povinnosti.
1: No, to bylo asi taky kvůli výcviku, protože my jsme tady cvičili spoustu těch ukrajinských jednotek, takže aby se to vyhnulo prostě jakékoliv evidenci, jakémukoliv režimu, tak se ty hranice otevřely. Tím pádem sem přišli, jak to tak bývá, kromě lidí, kteří, u nich jsou ty důvody pochopitelné, jaksi z lidského, z humanitárního hlediska, tak sem přišlo těžko evidovatelné, těžko odhadnutelné množství lidí, jejichž úmysly mohou být zcela jiné, v podstatě v rozporu se zákony, prostě mluvím o určitých kriminálních strukturách. A jelikož sem ty lidi přicházeli bez jakékoliv kontroly a vzhledem k tomu, že Zelenský jim tam tenkrát otevřel ty výzbrojní sklady, tak ty lidé můžou být ozbrojeni neznámým počtem zbraní, prostě které může vyrovnávat nebo přesahovat počty našich a kvalitu vyzbrojení našich ozbrojenců. Takže tohle to je opravdu taková téma na nejčernější myšlenky, radši tomu se vyhnout, protože opravdu zdaleka ne všichni Ukrajinci sem přišli páchat trestnou činnost. Já myslím, že naprostá většina z nich utekla odtamtaď, protože tu válku oni taky necítějí jako svoji, cítí, že vlastně jsou nástrojem. Já bych tady k tomu jenom připomněl takový velice dobrý příklad, kde se to vlastně vyhrotilo do takový krystalicky čistý podoby. A to je vlastně ta situace polská. Jo. Tam se to vlastně vyhrotilo tak, že oni teďka začali zase se bouřit, protože Ukrajinci tam svatě pozhřbívají prostě ostatky Konovalce.
0: Nacistu, no.
1: Konovalec, jo, to je teďka ten nový pohřeb, potom. Takže tam je to dvojí, a tady je to zajímavý. Většina Poláků se zasazuje o vyhoštění nezaměstnaných Ukrajinců a v Polsku se zvýšil výrazně počet zločinů z nenávisti páchaný na Ukrajincích. Ale prezident polský řekl, že Varšava nepomáhá Kyjevu z altruismu, ale čistě z národních zájmů. Podle něj je hlavním cílem Polska co nejvíce oslabit Rusko prostřednictvím Ukrajinců, které taky nemají rádi. Čili oni vlastně v jejich polském zájmu naprosto cynicky na rovinu řečeno je, aby se pobylo co nejvíc Ukrajinců s co nejvíce Rusama. Tohle to je naprosto šílená situace, ale to si myslím, že je takový jako sice extrémně vyhrocený, ale opravdu je to v pozadí té pozice téměř všech evropských států, že prostě oni tlačejí Ukrajince, který nemusí, proti Rusům, který nenávidějí. A tady je strašně zajímavý, že Ukrajinci se teďka chtějí nějak s těma Polákama dohodnout nikoli, že by přiznali, že by se podívali do historie, co si provedli, ale oni chtějí najít společnou řeč, například ve vzpomínce na alianci mezi Pilsudským a Petljurou v roce 1920, kdy se spojili proti bolševikům. Jo. Takže tam se odehrávají prostě takovýhle šílený hry z té minulosti. Tohle to všechno tam hraje, protože oni na rozdíl od jiných národů mají tu historickou paměť bohužel trochu selektivní a příliš, řekl bych, citově zatíženou. Takže tohle to je taková situace, kdy ty aspekty jednotlivý činějí poměrně iracionální a těžko předpověditelnou, co se tam vlastně bude hrát dál.
0: Já jsem, mám takovou, jenom se tě doplním nebo zeptám na takovou věc, jako my vůbec nemáme přehled, jak se staví k ukrajinským mužům v tomto vlastně bojeschopném věku ostatní členské státy, protože já jsem dneska měla jsem návštěvu tento týden v galerii dámy, která 20 let žije v Anglii a ta mi říkala, že Anglie vůbec nepřijímá Ukrajince. Jako jo, a přitom víme, že to byl Boris Johnson, který byl jedním z těch hlavních válečníků a zatěl tehdy ty istanbulské dohody. A vůbec nemáme přehled, jak je to ve Francii, jak je to v Německu. V podstatě to vypadá, jako kdyby se s tím celým potýkal ten východ, ty post vlastně komunistické země, ty, co byly pod nadvládou jako Sovětu. Takže ten problém zůstává prakticky na nás. A co říkáš na to, jak se k tomu staví naše politické strany? To by mě zajímalo. Třeba SPD to vítá, jak vidíme, ale neohlížíme se na začátek té války, že se to nedělalo od začátku.
1: Ano, to, oni chytají tygra za ocas trošku, ta debata o tom je naprosto neadekvátní. Myslím si, že takový šílený příklad byl prostě ten naprosto děsivý přístup té moderátorky k panu prezidentu Klausovi, kdy prostě ta husa neomaleně prostě tam furt něco kdákala, a pan prezident noblesně naznačoval jaksi hloubku problémů, jak historickou prostě, tak i politickou, sociální a tak dál, ale ona prostě naprosto neurvale prostě do něj, jako dolovala z něj odpovědi, že to bylo jak u výslechu z ní, jako by byla velmi dobrá STBačka, jo, nebo gestapačka možná, jo. Prostě to bylo něco strašidelného, takže tady se bohužel teda řekl bych, že ta podstata věci prostě upadá a že se to zneužívá, všechno se to zneužívá k nějakým dílčím politickým cílům, nějaký strategický myšlení tady, že by někdo měl, to nemá. A další věc, nejenom ta migrace z Blízkého východu a z Afriky, ale i bohužel z Ukrajiny je bohužel zneužívána politicky, protože je to velká hrozba, když třeba tady Babišova vláda se nebude někomu líbit, tak on rozníčí ty Ukrajince, kteří jsou tady, aby prostě tomu Babišovi to tady jako zavařili. Takže to je opravdu jako velmi nehumánní prostředí, který se kolem té, nebo ty události, které se kolem té migrace objevují, jako nějaký lidský práva, to jako opravdu, je to jenom klacek, ale ten obsah se naprosto ztratil, že to je jako spousta lidí se tady ohání křesťanstvím, aniž by četli Bibli, aniž by věděli vlastně, o čem to celý je. Prostě tady se bohužel prostě lidi fackujou už jenom takovýma nějakýma symbolama, pomluvama prostě a nějaká ta hloubka uvažování a řeči. Prostě znova se vracím k panu prezidentu Klausovi, tam to bylo naprosto jasný, ten propad. Ale to je za pár let, že jo? To je vlastně v průběhu jedné generace. Prostě to je člověk o jednu generaci nebo o dvě vodní starší, ale prostě ten úpadek vůbec celý té kultury, toho přemýšlení Evropy. Oni tady furt chtějí zachraňovat Evropu, ale ta Evropa se prostě řítí ke srázu. A já nevím, co se tady dá zachránit. Já jsem byl zděšen, prostě nějaká petice, jako hrdině podepsat petici na záchranu Evropy, pane Bože, ať pro tu Evropu něco dělají, ať o tom nemluví, jako podepsat petici, to je přesně taková příznak té dekadence. Jo? Oni si myslí, že když podepíšou petici, takže dělají něco pro záchranu Evropy. Ne, ať se podívají do základu Evropy, ať si vemou tu Bibli, ať si to nalistujou, co tam opravdu je, ať si taky zjistějí, že tam v té Bibli jsou věci, o kterých se moc nemluví, aby zase byli trošku pokornější k těm jiným náboženstvím, protože ono to má, každý ten chleb, jak se říká, má dvě plochy a jedna se maže, druhá se nemaže, ale většinou to padá na tu namazanou. Takže tohleto si myslím, že je opravdu znamení jako všeobecného úpadku Evropy. A mně tady přijde zase já nechci rozšiřovat nějakou tu pesimistickou náladu, prostě je potřeba se s tím smířit, je potřeba se s tím smířit, že stárneme, že nemládneme. Evropa taky stárne, taky nemládne, má choroby, ty se ve stáří prostě zviditelňují, ale je možné zaujmout velmi důstojné stanovisko, to znamená zasadit se, aby to, co za to stojí z té Evropy, aby bylo zachováno. A to si myslím, že prostě je náš úkol a nemůžeme se koukat na to, prostě jestli budeme úspěšní nebo nebudeme úspěšní, prostě to s tím v podstatě nemá co dělat. Proto je potřeba asi se k tomuto kroku Evropské unie postavit jako velice razantně a naprosto jasně, protože tady se ti ukrajinští muži dostávají do situace. Víš, mě to připomíná, poslední poznámka, připomíná mi trošku situaci z roku 1938, kdy byla konference ve švýcarském Evianu a až na Dominikánskou republiku všechny státy na světě odmítly přijmout na své území v nacistickém Německu pronásledované Židy. Takže ten Hitler pak říkal, no to, co chcete, teď vy je taky nechcete, tak se nedivte, že my je taky nechceme. Jo. Skutečně pouze Dominikánská republika, asi 600 lidí tam přijala, prostě to bylo naprostý fiasko a ty lidi byli v podobném presu, jako se teďka ocitají ty Ukrajinci a bohužel jako v jejich situaci si myslím, že je můžou napadnout nejrůznější nápady a nebude se nám to líbit, ale nemůžeme se jim až moc divit, protože ty lidi jsou prostě, se dostali mezi mlýnský kameny těch dějných událostí prostě a není jim opravdu co závidět.
0: Já ti děkuju moc za to, co jsi teďka řekl, protože mi mluví z duše a my si v tom na tom maximálně rozumíme. Já jenom víš, co můžeme. Já si myslím, že můžeme všechny kantory a všechny lidi, kteří se pohybují kolem vzdělávání, aspoň třeba přimět k zamyšlení, jestli až jim znovu přijde o dárku od Putina pozvání na promítání, největšího hromadného promítání propagandy, jako je velký vlastenecký výlet, tak aby zapřemýšleli, jestli by nebylo lepší říct něco lidem, těm dětem, těm školákům, o Vladimíru Kernerovi, o filmu Krev zmizelého a začít přemýšlet, jak s těma dětma, s těma žákama mluvit. Já ti moc děkuju, Honzo, a jestli můžu, jestli už tomu nemáš nic, jestli můžu jít dál.
1: Ano.
0: Můžu. Tak, tohle to je téma, který si myslím, že je absolutně aktuální. Určitě všichni naši diváci, a my jsme se o tom bavili před vysíláním velice krátce vteřinku, se bavíme o tom, co propuklo teďka v Chorvatsku, obrovský požár v Omiši, je tam 12 000 lidí, kteří utíkají, je tam zasežených 300 Čechů a my se teď budeme bavit o tom, co se děje v Evropě. Vidíme ty požáry ve Francii, vidíme ve Španělsku, není to nic neobvyklého, ale teď je to opravdu až dramatické, bych řekla. A my se neustále v Evropě bavíme o tom, naše elity se baví o tom, kolik musíme dát miliard do zbraní, do války, do zbrojení. A jak se díváme na tu bezpečnost, vnitřní bezpečnost těch států? To mě zajímá, jak se na to díváš ty. Pojďme se bavit na tohleto téma.
1: Já si z mnoha důvodů myslím, že to Babišovo heslo spravovat stát jako firmu je potenciálně velmi dobré, protože když se na moji firmu bude nebezpečí, že nějaký přívalový deště, bude to blízko suchých lesů a tak dál, tak tu firmu se budu snažit ochránit, vybuduju tam prostě nějaký vodní příkopy, přísun vody, vykácím tam ty suchý lesy, abych to neměl poblíž, zajistím si dobrý spojení zdravotnický, telefonní a tak dál a opravdu nebudu si kupovat nějaký stíhačky zatrachtilý. Ty mě v tom skutečně nepomůžou. Žádný stíhačky, nic takového. Čili je potřeba vzít rozum do hrsti a začít přemýšlet, co nám skutečně hrozí. Ochrana života, zdraví a majetku v tomto pořadí platí všeobecně, čili nemůžeme to zužovat pouze na výsadu obrany, že by obrana dostávala peníze na ochranu života, zdraví a majetku, ale především na integrovaný záchranný systém. Já si skutečně myslím, že je potřeba ty hasiče vyzdvihnout, prostě dát jim mnohem větší společenskou prestiž. To jsou lidi, kteří se s tím setkají, to vědí. Prostě ti, kteří se s tím nesetkali, to nevědí, ale myslím si, že není vůbec problém si to představit. Když se něco stane, bouchne někde plyn, něco se stane, tak potřebují tu záchranku, potřebují ty doktory, potřebují ty hasiče. Tohle to je naprosto nejdůležitější. Když v tomhletom smyslu pomáhala armáda, mělo to určitou logiku, že se prostě dávali do těch ženijních jednotek, které pomáhali, že se nedávali nějaký finance, ale tady si myslím, že prostě to pořadí máme naprosto obrácený, naprosto jsme spovykaný ideologicky a to, co je skutečný, prostě tím se nezabýváme. Další věc je furt jako ty CO2 a tyhle ty řeči, prostě já mám pocit, že ta debata se skutečně vedla velmi zmanipulovaně, protože ta opatření, která se od toho CO2 odvodila, na to někteří byli velice připraveni. To je zase něco, velký finanční podvod, něco jako s tím covidem. Prostě jsou skutečné věci, jsou skutečné katastrofy, epidemie a tak dál, ale na to se nalepí někteří lidé a ženou to určitým způsobem, kde už mají připravené pozice. Na tohle je potřeba prostě dávat velký pozor. Čili velice bych uvítal, kdyby vláda, ministerstvo vnitra, kdyby začali více propagovat práci toho integrovaného záchranného systému. Prostě to jsou instituce, které jsou nesmírně potřebné a řekl bych, že to je společensky tak jako furt v té druhé lize, furt se tady bavíme prostě o nějakých pitomostech, které jsou navíc jako ideologicky motivovaný a to, co je skutečně důležitý, prostě to zanedbáváme. Já jsem se velice dobře poučil v článku Miloše Balabána o těch francouzských požárech, kde on vlastně mluvil o tom, že tam zase ty způsob těch zásahů byl motivován trošku jinak. Ty hasiči zasahovali na to, co jsou zvyklí a opomněli tam staré způsoby obrany proti požárům, prostě, kteří ty hospodáři, ty zemědělci prostě měli za generace vyzkoušené, jo, které třeba nejsou tak lukrativní. Ale myslím si, že tohle je problematika, která skutečně stojí mnohem víc za rozpracování, než prostě nějaké tyhle ty vojenské šílenosti, které opravdu nás nezachrání. Tady u těch vojáků je potřeba posílit ty jednotky, které mohou nás bránit proti reálnému nebezpečí. Reálné nebezpečí je něco jiného, než co mají ty ideologicky chorý mozky furt, čeho mají plný ústa.
0: Já si to pamatuju v roce 97, jako nebýt armády, tak to ještě nebyl integrovaný záchranný systém. Povodně v Olomouci prakticky to byly ty první obrovské povodně, ale já se tě chci zeptat na věc, která se samozřejmě dotýká politiky a zase máme před volbami ve Francii a vlastně všichni veřejnost, občané sledují, jak se stát, který si platí, stará v takovýchto případech. Může to hýbat i politickou situaci v daných zemích. A jestli si to ty vůbec si politici jsou schopni uvědomit, jak je to důležité?
1: Já si myslím, že by to bylo obrovský, skvělý předvolební téma, kdyby tohle to vytáhli, kdyby skutečně začali mluvit o té republice z hlediska zdravého rozumu, že lidi by to velice uvítali. A týká se to třeba i toho zdravotnictví, že jo, sežeň zubaře, sežeň kožaře, prostě to je něco šíleného. O tomhle tom je potřeba mluvit a my tady furt řešíme nějaký
0: patrioty.
1: Problémy, které v podstatě jsou generované naprosto uměle a je potřeba akorát vyděsit obyvatelstvo nebo latentníma. Ano, ty hrozby jsou, ale prostě ta rizika jsou malá, protože ta pravděpodobnost, že by ty hrozby jako nastaly, jsou malý, ale tady máme skutečně reální věci. Já jsem se podílel tenkrát na hodnocení projektů určitých na vnitru, co se týče prostě těch záplavových map a tohodle. To si myslím, že je strašně důležitý a že je to strašně zanedbaný a velice mně chybí prostě to společenské postavení, to společenské uznání, prostě, jo, protože když si vemeš v tomhle počasí, když ten hasič je navlečený v tom šíleném munduru, jo, ty lidi tam prostě trpějí, jsou v ohrožení sami, jsou v ohrožení prostě života, protože v tomhle tom vydržet a ještě něco, prostě někoho zachránit, to je neuvěřitelné hrdinství, jo. A my furt mluvíme prostě o úplných nesmyslech, takže já si myslím, že velice bych přivítal, kdyby se toho nějaká volební strana chytila, protože to si myslím, že by bylo téma, který by lidem hovořilo ze srdce.
0: Tak teďka, jestli se můžu posunout dál, bych chtěla říct jenom, že držím palce všem těm v Omiši, nezávisle na tom, jestli jsou to Češi, ale kohokoliv, koho se to týká, aby to dobře dopadlo, aby to zvládli, a můžeme jít na další téma.
1: Ano.
0: Tak to je téma, které mě zajímá, co nám k tomu řekneš, protože to je věc, kterou jsme se dozvěděli jako takovou aktualitu, že možná nejenom evropské elity, ale celkově se začínají ve Švýcarsku, protože Švýcarsko je taková země, o které víme, že má ten systém bankovní a vždycky se tam ukládali pro bezpečí velké, velké peníze, tak se tam elity světové, bohatí lidé budují hluboko pod Alpami bunkry. Už je jich tuším snad vyprojektováno 20. Jeden ten bunkr stojí asi, a já nevím, tady milion dolarů a měli by sloužit k úschově před ohrožením nejenom pro jejich peníze, ale také pro umělecká díla a všechny takové možné věci. Co si myslíš, že je motivací pro ty lidi? Myslíš si, že je to uměle vyvolaný strach, anebo se dějí opravdu za oponou reálné věci, takže se to dozvídají jenom tito lidé a my tady zůstáváme jaksi bez informací a my v podstatě v České republice prakticky nemáme ani vůbec žádné kryty pro civilní obyvatele.
1: Že mě tady napadá ten příměr, oni se, jak to říct, z holou řití narodili a z holou řití umřou. A já jsem ovlivněn četbou Ericha Fromma, že jo, ta úžasná knížka Mít či být. Tito lidé v podstatě nejsou. Oni, jejich existence je daná pouze tím, co mají. Oni si myslí, že to mají. A teď co s tím dělají? No, já jsem přemýšlel, že bych si jeden ten bunkr objednal tam, ale nějak nevím, co bych tam nacpal, protože jediný auto, který mám 20 let starý, prostě do toho bunkru dát, tak čím bych jezdil, že jo? Takže mě to
0: jako,
1: je to opravdu skvělý přemýšlení, prostě to je jeden blázen vedle druhého, jeden chamtivec vedle druhého, jeden psychopat vedle druhého a ty Švýcaři jako vždycky na tom, na těch krvavých penězích vydělávají. Buďme upřímní, Švýcarsko je jedna z nejméně úctyhodných zemí na světě, protože oni opravdu vydělávají na těch krvavých penězích. Bylo řečeno, že některé bankovní sejfy švýcarské obsahují zlato, které je kontaminováno rtutí, protože pochází z těch vytrhaných zlatých zubů s osvětimi a podobně. Takže jako opravdu Švýcarsku se vyhnout a celý tohleto, ať se to propadne do horoucích pekel prostě i s těma jejich úschovama, protože k čemu je obraz, když bude zavřený někde v nějaký jeskyni? K čemu je auto krásný, který bude tam prostě hnít, nevím, no, k čemu budou ty peníze? Já nevím, oni ty Švýcaři možná jim ty zase čekají, že to bude taková odůmrť, že jo, jak by ty spící konta prostě, takže oni z toho tyjou, že někdo bohatý umře a pak to tam nechá a oni pak jako to zase finančně nějak zakalkulujou prostě to, co tam je. Prostě je to, tohle to bych řekl, že je takový příznak té evropské dekadence, jako jestli takováhle Evropa končí, tak mě jako žádný smutek z toho mít nebudu. Já si myslím, že ta Evropa je úžasný kus kontinentu s úžasnýma lidma a naprostá většina z nich opravdu tohleto čte, tenhle ten článek jako s úžasem a nevěří svým očím a neví, co si o tom myslet, protože to je Prostě napadá mě ještě jedna taková pěkná příhoda, že oni tam samozřejmě budou ty mnoho peněz, který bude pocházet z daňových úniků a tak dále, že jo, takže oni to tam prostě budou tyhle ty výnosy vlastně z té zločinné činnosti nebo z takový no, napůl šedý, nemusí to být úplně černý, ale bílý to rozhodně nebude. A já si vzpomínám, když si z těch policejních časů jeden takovej vykuk měl strašný strach, aby mu policie nezabavila majetek, a tak to všecko psal na svoji družku. To nebyla ani jeho manželka, to byla jenom jeho družka. Jo. Takže policajti kroužili a on byl chudý jako kostelní myš prostě a všechny ty miliony prostě psal na ní majetky a tohle. No a jednoho rána se probudil a na čistvě ustlaným polštáři byla obálka, tam bylo napsáno ani nevím, jak bych ti poděkovala. Takže já mám zase takovou určitou radost, že spousta z nich prostě o ty majetky přijde, prostě tohle to se, je to problematika, která je založena takhle, je to biznis založený na strachu, že jo, něco podobného, když si tady dělal Andy Šándor, že nabízel prostě ty kryty, no já nevím, ten kryt, když si člověk koupí, pořídí a opravdu by tady něco řachlo, já nevím, jestli by

0: A abych byla přesná, tak to chci přečíst, protože Evropská unie připravuje nový útvar uložený ze zpravodajských služeb členských, složený, pardon, ze zpravodajských služeb členských zemí. Vytváří si Ursula von der Leyen vlastní zpravodajskou strukturu. Jak je možné, že dnes z médií vycházejí žebříčky úspěšnosti tajných služeb? A národní státy, to je pro mě důležitý takový jakýsi, zlehka si říkám nějaké pozitivum nebo nějaká taková sebeobrana, že ty národní státy se tady k této šílenosti Ursuly von der Leyen tváří velmi zdrženlivě. Víš o tom, co o tom víš?
1: No, před mnoha lety, jakýsi, to je 13 let zpátky, rakouský poslanec Martin Ehrenhäuser publikoval, že v Evropské unii jsou kromě Europolu a Frontexu ještě další 4 útvary, které pracovaly zpravodajsky. IntCen, SatCen, IntDIR a Situation Room. Nad tím nebyla žádná kontrola, vím, že to prostě něco takového tam bylo a nevím, jaký je osud těch útvarů doteď. Zřejmě nic moc to nedělá, proto ta Ursula zřejmě si chce vyfutrovat trošku tu svoji pozici, protože ta asi nebude v nejlepším stavu, nebude to nejbezpečnější, co se jí týče. Já si myslím, že jí ty trestní činy stejně jednou doženou. Ona chce zřejmě mít zpravodajské informace a řekl bych, že jde spíš o její bezpečí, prostě nebo o tu jejich kliku k jejich potřebě, protože co se týče Evropské unie jako nějaká společná zpravodajská politika nebo něco takového, neumím si představit, že by tam dali něco citlivého. Ale ono taky z pohledu Evropy, jako co tam zvážit, já bych byl strašně na rozpacích, co tam poslat. Jo? Čili bude to pouze jenom formální taková hra. Možná tam najdou umístění prostě nějací vysloužilci, možná tam půjde pracovat Koudelka, až tady skončí, nevím. Možná si to tam takhle jako richtujou. Myslím si, že nic moc užitečného z toho nebude. Možná budou trošku škodit tím, že budou přihrávat prostě těm svým chlebodárcům. A co se týče těch žebříčků, no tak mě to napadlo nazvat jako Miss Intelligence. To jsou jako žebříčky krásy.
0: To by jsme vyhráli, ne?
1: No, to by vyhrál Koudelka, že jo?
0: No zrovna to říkám.
1: Manekýn, jo, to je největší, jo. Ale přemýšlel jsem nad tím, co to vůbec má znamenat. No, oni si takhle zřejmě trošku přihrávají. Jak říkal, když se sám nepochválím, nikdo to za mě neudělá. Tady u těch zpravodajců to funguje trošku jinak, že se navzájem chválej těm vládám vždycky napříč, jo. Takže my pochválíme je, oni pochválejí nás a hurá, zase bude nabitý větší rozpočet. Jináč to prostě nemá smysl. Já si myslím, že ta Evropa už se nudí, otravuje a vymýšlejí prostě úplný pitomosti, že reálný výsledek to nemá vůbec žádnej a skutečně spíš se dá říct, že opak je pravdou, že prostě ti, kteří se tak cpou na ta první místa, zřejmě mají nějaké problémy, protože o dobrý tajný službě v podstatě není slyšet. Jo? Ta funguje ke spokojenosti těch zákonných adresátů, těch informací a tím to končí. Takže tohle to je prostě opravdu už, je to takový, se to obrací jako zevnitř ven, doba je, jak se říká, vymknutá z kloubů.
0: No to jsem právě chtěla říct, protože já si ještě velice dobře pamatuji pana Langa jako šéfa BISky a my jsme prakticky o BISce a zpravodajských službách nikdy neslyšeli. Já si myslím, že jejich nejlepší vizitka je, když o nich nebudeme prakticky vůbec vědět, ale mě zajímal ten žebříček v tom slova smyslu, jestli to, co se odehrává u nás, protože u nás dělají zpravodajci, dělají tiskové konference, palcové titulky plní nejenom Koudelka, ale i třeba vojenské zpravodajství. Jestli se tak děje i v ostatních členských státech, jestli máme nějaké srovnání, nebo jestli jsme jenom my anomálie vybuzená tou nejvíc katastrofální vládou, kterou jsme od roku vlastně 1918 měli a této vláda Fialova.
1: No, ono se to děje po světě, že je z toho taková určitá móda. Ono to má začátek v těch 90. letech, kdy vlastně skončila studená válka a nastal čas takový, kdy rozbřesk zdravého rozumu se zdál být jako, že to je

0: doba rozbřesku zdravého rozumu a že ty zpravodajské služby vlastně nastoupily takovou výukovou činnost, že začali lidi veřejnost poučovat o tom vlastně, jak se bránit terorismu, jak se bránit finančním podvodům, jak se bránit těm nebezpečím, ta nebezpečí byla definována jevově, nikoli subjekty, čili ne, že Rusko, ať dělá cokoliv i nebezpečné, ne, ale jestliže někdo vyhrožuje se zbraní v ruce, ať je odkudkoliv, je nebezpečný, i když je třeba ze Spojených států, i když je třeba z Izraele, i když je třeba z Ruska, i když je od nás, z Polska, z Maďarska, odkaďkoliv. Mm-hmm. Čili ty věci byly definovány jevem a byla tady taková ambice, že se v té veřejnosti získá podpora v tom boji právě proti terorismu, že se bude vysvětlovat, na čem ten terorismus vlastně, co ho pohání, co ho živí, a tím, že se vlastně těm jevům odejme kyslík, takže vlastně jako budou degradovat, jo, ta jejich činnost nebo ten výskyt, že prostě bude menší. To si myslím, že bylo pozitivní, jenomže jako jak se to datuje ten výrok, to je snad od Černomyrdina, že to bylo myšleno dobře, ale dopadlo to jako vždycky prostě, takže se vlastně uchovala ta veřejná činnost, ale bohužel se to vrátilo do těch kolejí studené války prostě, takže se z toho stal vlastně, já tomu říkám, propagandistický vehikl.
1: Není to daný taky těma technologiema, v podstatě ten obrovský boom všech těch sítí a tady tohodle toho, jestli to není průvodní v toho, že teď o těch zpravodajských službách víme a to, co na nás vrhá Evropská unie, v podstatě chat control, má to souvislost?
0: Určitě, protože to je roztržený pytel nebo blech, tyhle ty digitální data. Písemné dokumenty se šířily mnohem méně snadno než digitální, protože tam prostě dáš do toho adresáře o pár adresátů víc a ty informace dostanou nožičky. Takže tohle to je problematika, nebo ta situace se naprosto rapidně změnila, ale zase o těch zpravodajských službách ani v této situaci nemusí být vědět. Mm-hmm. Prostě oni mají vykonávat svoji funkci, ale nemají dělat propagandu.
1: Dobře, takže to je falešný dojem a mělo by to být tak, jak to bývalo vždycky, než jsme se dostali do této situace za poslední 4-5 let. Já si myslím, že se z toho budeme zpamatovávat dlouho. Pojďme na další téma, protože to je celkem zajímavá věc. Otázka dvojího metru, protože Spojené státy po té slavné cestě Donalda Trumpa, to byla vlastně pozvolení jeho, ta slavná cesta do Saudské Arábie, udělal jakýsi příslib, že začne ze Saudí spolupracovat, co se týče energetiky a jaderné energetiky a vlastně jde o ten jaderný obohacený uran a jak ho využívat, který samozřejmě to vždycky může sklouznout k tomu využití vojenskému, a když mluvím o dvojím metru, jestliže tato spolupráce má být na nějaké úrovni se Spojenými státy a mezi Saudy, tak se okamžitě může ozvat třeba Turecko, Egypt. Bylo by to naprosto logické. A kritici říkají, že to je velmi nebezpečné. Co si o tom myslíš ty?
0: No, umožnit Saudské Arábii obohacování uranu je zase určitý prolomení toho určitých limitů. Tady je, ta věc je velice nebezpečná tím, že oni v podstatě by měli povoleno dělat to samé, co Irán, nicméně za mnohem menších bezpečnostních nebo kontrolních mechanismů. To znamená, že tam by to nebezpečí bylo mnohem větší než u toho Iránu. Navíc v Saudské Arábii není žádná fatva, zákaz daný náboženskou autoritou vlastnit jadernou zbraň. To v tom Iránu je. Jestliže byla brána vážně fatva na Salmana Rushdieho, tak by asi měla být stejně vážně brána fatva proti těm jaderným zbraním. To v té Saudské Arábii není. Čili tady se otevírá velice nebezpečná možnost jaderného vyzbrojení toho Blízkého východu, Středního východu. V podstatě celá ta smlouva o nešíření jaderných zbraní tady dostává, jak se to dá říct, na zadek. A ty důsledky toho jsou těžko odhadnutelné. Já mám právě pocit, že ten Trump, jak je, ta jeho metoda je taková jako rozbít takový ty stereotypy, které byly v mnoha věcech, to bylo velmi dobře, ale tady si myslím, že to není problematika, která by byla jemu vlastní a že by dokázal dohlédnout konců prostě tohodle, co dělají. Na druhou stranu je možné tomu zabránit? Asi těžko, protože ta jaderná energetika za současných podmínek, i když v jiné podobě, že jo, bude asi velice žádaná, nicméně tady se můžeme taky vrátit prostě k tomu suchu, bude potřeba asi ty jaderné technologie používat trochu jiné, než tady je vidět přece jenom ta moudrost těch lidí, kteří v Československu budovali ty jaderné elektrárny, protože ta spotřeba vody je asi desetinová proti tomu Maďarsku. Jo. Takže tímhle tím způsobem je potřeba postupovat. Na druhou stranu, Saudi si tam můžou, tam nemají žádnou zemědělskou půdu, na těch pouštích si tam můžou nasázet jako ty solární elektrárny, protože sluníčko tam mají, ničemu to vadit nebude. Vlastně. Čili když by vsadili na tu solární energii, tak bych se vůbec nedivil. Bylo by to pro ně mnohem jednodušší, mnohem lacinější, mnohem méně riskantní.
1: A samozřejmě to do toho regionu vnáší určité napětí, protože ten dvojí metr to je a
0: přesně tak,
1: budou další zájemci. Ale u Donalda Trumpa je to nevyzpytatelné a já u něho ještě zůstanu. My sledujeme, a tuším, že to bylo nedávno v tom jeho velkém jejich výročí, pronesl velice ostrý projev směrem k levicovým stranám v Americe a někteří, kteří si ho poslechli podrobně a seznámili se s ním, že to říkali, že ta rétorika Donalda Trumpa byla velice ostrá, mluvil o komunismu směrem těm levicovým stranám a že to zavánělo až McCarthyismem a takovou tou nebezpečnou minulostí, ke které by se nikdo nechtěl vracet. Co nám řekneš tady k tomuto tématu, které se teďka diskutuje?
0: No, já jsem upřímně řečeno velmi nešťastný z toho projevu, protože on tam šáhnul do té retoriky 50. let, která byla opravdu jako velmi nebezpečná. Tam si nemají co vyčítat s tím, když se mluví o 50. letech tady. Možná je rozdíl v rozsahu, ale nikoli v tom jevu. Prostě ten jev byl velice podobný. A ten příznak strašící Evropou, že židobolševismus a tohleto, tak to přímo navazuje vlastně jako na ty nejhorší nacistické chvíle. Takže já mám takový pocit, ano, tady jsou meze Donalda Trumpa, prostě on v některých okamžicích je zajímavý, co se týče prostě jeho odporu k válce, jeho příklonu k obchodu prostě a tak dál. To je velice zlatý, že tam je strašně málo ideologický, ale tady asi mu cítí, že mu prostě teče do bot před těma volbama a snaží se tímhletím, touhle vyhrocenou rétorikou ty lidi trošku vyděsit, protože ty řeči o tom komunismu, to jsou takový ty tradiční americký žvásty, ono, když se to říká v hospodě, tak je to trošku něco jiného, než když se to řekne takhle, jak bych to řekl, ex katedra. Tady to jako opravdu toho velice nezdobí a já se obávám, že tím posiluje určité tendence v těch Spojených státech, které i tam jsou a které jsou velmi, řekl bych, anticivilizační.
1: No, já se přiznám, že mě to docela jako trápí i tady u nás doma, jaké se používají a vlastně nálepky a urážky, ty reminiscence do té minulosti, mně se to zdá až brutálně, já nevím, zase se to stalo v těch posledních 4-5 letech prakticky za té minulé vlády a používali to čelní politici. Já jsem to jako první to začal používat třeba Alexandr Vondra nebo Tomáš Pojar a něco takového jsme ještě nezažili, takže v tom si myslím, že ta Evropa si myslím, že se nemá proti tomu, co slyšíme teďka ve Spojených státech, jako za co stydět. Ne za co stydět, ale prostě je to tady. Je to tady, asi tak.
0: Souhlasím s tebou. Tam je ještě zajímavý, že když oni se vyjadřují jako drsně, tak já se vyjádřím taky drsně, že tuhle tu nálepkovací retoriku většinou používají lidi, kteří jsou z těch komunistických rodin bývalých. Jo. Nechci být příliš adresnej, ale prostě těch případů je dost. Já jsem, když byly ty rehabilitace po tom roce 90 a tak dál, tak jsem zjistil, že s tou nenávistnou retorikou přicházeli lidi, kteří si většinou jako zavdali. A nebo to byli takový takzvaný politický vězni, kteří škodili tomu režimu tím, že vykrádali železniční vagóny třeba. Jo. A ty skuteční politický vězni, kteří seděli v těch 50. letech, tak tam bylo zajímavé, že oni byli mnohem opatrnější, mnohem uměřenější. A navíc i v tom kriminále oni s pár třeba komunistama seděli a jako takový ty plošní nálepky oni nepoužívali. Jo? Oni zase spíš, to je stejný, tam nebyl ten nepřítel, neměl jméno, ale nepřítelem byl jev a toho jevu zlého se mohl dopustit prostě kdokoliv. Jo? Čili tady si myslím, že to je zase určitý příznak prostě té dekadence, že se tady prostě zase nálepkuje a máš pravdu, no, je to smutek prostě. Bohužel ty volební hlasy se asi takhle získávají, to jako oni asi mají spočtený dobře. No.
1: Bohužel ty hlasy získávají vlastně kolektivní hrad, protože já tuto retoriku, já těch podcastů poslouchám hodně, dělám u toho spoustu různých věcí a pustím si to a slyším to právě od těch nejbližších lidí z okolí vlastně prezidenta Petra Pavla a ať už je to Dobrovský, Šídlo, Petr Kolář a tak dále. A ano, máš pravdu, je tam ta komunistická minulost, tom s tebou souhlasím. Ale já se s tebou strašně ráda povídám a mohla bych ještě hrozně dlouho, ale vím, že máš připravenou knížku, která je o studené válce. Já jsem si přečetla, že tam bude rozhovor se synem Chruščova. Teď jsem si vzpomněla, když jsem byla v Moskvě, tak jsem viděla, vždycky chodím na hřbitovy, jsou to galerie. Pro mě jsou to galerie a ta paměť a viděla jsem hrob Chruščova, to je obrovská mohyla. Takže pojď mi nám představit knížku.
0: Ano, ta knížka se jmenuje Studená válka. Autory jsou Vítek Formánek, Eva Celejová a Václav Vítovec. Já znám posledně jmenovaného, u něhož jsme byli vlastně v Atommuzeu minulou sobotu. A Václav Vítovec právě je kamarád Gary Powerse, což je syn sestřeleného kdysi 1. května 1960 U2 sestřeleno nad Sovětským svazem, tak to byl jeho tatínek. A on mu pak říkal, chceš se seznámit se synem chlápka, který nechal sestřelit tvýho fotra? Tak ho seznámil se Sergejem Chruščovem, který teda byl asi o generaci starší než Gary. Mimochodem Gary tady byl na premiéře toho filmu Most špionů, jo, v Praze. A je tady častým hostem. No tak tam je rozhovor právě s tím Sergejem Chruščovem nesmírně zajímavý kvůli tomu. Ta knížka je v podstatě hodně čerpá z Wikipedie, ale ono to někdy neuškodí skoncentrovat byť veřejně dostupné údaje na konkrétní téma, skoncentrovat to, protože četba je to každopádně zajímavá, mluví se tam o té karibské krizi a tak dál. No ale tohle to jsou vlastně takový dva klenoty, rozhovor s tím synem Chruščova a se synem Gary Powerse, takže to si mohu dovolit doporučit a samozřejmě je tam řeč i o tom Atommuzeu Javor 51, který obhospodařuje nadace Železná opona a řekl bych, že kdo tam nebyl, měl by tam zajít, protože to je velice, velice účinný protiváleční lék.
1: A já ještě dám takovou upotávku, jako kdo tam nebyl, tak na YouTube můžete najít záznam z diskuze právě, která proběhla z toho setkání a já jsem to viděla a určitě to stojí za to. Tak, ale já si myslím, že teďka je ten pravý čas na dotazy našich diváků.
0: Ale u zlodějky je zase živo. Tak to se těším. V tomhle počasí dobře vychlazený mok potěší. Proč nebylo minule jsme ve válce? No tak, Kateřino, to je na tobě.
1: Já jsem se omluvila všem divákům a já jsem byla na pohřbu pana profesora Milana Knížáka, který byl můj dlouholetý přítel, ale my jsme spolu i pracovali a já, když se podíváte zpátky na moje streamy, tak tam najdete povídání o Milanu Knížákovi.
0: Já jsem rád, že jsi tam byla, protože já jsem Milana Knížáka poznal, no, před 50 lety, kdy se snažil s plastikama realizovat jednu svoji báseň za doprovodu motocyklu bublajícího, dvoutaktního motocyklu, který vydává naprosto nepravidelný zvuk. Takže on byl takový opravdu velice zajímavý a velmi neformální umělec. Havlíček jede na Ukrajinu, prý budeme po válce obnovovat. Oni už ví, kdy ta válka skončí. No, neví, ale já si myslím, že to není vůbec od věci se připravovat na tu obnovu. Myslím si, že není dobře říkat o tom, že ta vláda Babišova říká, že bude velmi jaksi střídmá v té podpoře Ukrajiny. V té válečné tam je dobře, že to utne, ale v té poválečné obnově tam budou všichni, kteří mají co nabídnout té Ukrajině a já si myslím, že i pro nás, pro naše podnikatele a tak dál, to je dobrá příležitost. Je to celý smutná záležitost, ale když už je to takhle, tak nevidím důvod, proč bychom se na tom neměli podílet. Tak, jestli budeme obnovovat, tak to budeme zase platit, nebo nám to bude hradit Ukrajina, to si nedovedu představit. No, na Ukrajina to bude platit takhle, z části to budeme asi sponzorovat, z části určitě ta Ukrajina je bohatá na ty zdroje přírodní, takže určitě to nebude úplně zadarmo, úplně to nebude prodělečný podnik. Havlíček bude obnovovat zase za naše, no nemyslím si, myslím si právě, že to je i co do budoucnosti, že to je docela důležitý si tam ty dobré vztahy uchovat. Já si myslím, že Čechy mají na východ od nás poměrně dobrou startovací pozici a není důvod vyklízet ty pozice, prostě někomu to zase přepouštět, aby si tam někdo podnikal, vydělával prostě a my, abychom se odtamtať stáhli. Já si myslím, že to je dobrý a navíc máme co nabídnout určitě. U pana Zemana jsem neskousla označení Ruska jako agresora. Velké díry Jevce Obermajerové, která mu oponovala. No, formálně je Rusko agresor, jenomže ten důvod nespočívá v Rusku, ten důvod té ruské agrese spočívá a to na tom se shodují prostě veliký západní politologové, Kissinger, Břežinský, spousta dalších archivy o tom světě, ten důvod spočívá v rozšiřování NATO. To NATO, navíc tam byly vybudovány ty biolaboratoře, stanice CIA, záporožské elektrárně se vyrábělo plutonium a tak dále. 14 let bylo ruskojazyčné obyvatelstvo perzekvováno, takže tam těch důvodů bylo tolik, že Rusové v podstatě měli dvě špatné možnosti. Tu jednu špatnou možnost vyzkoušeli v roce 1941, kdy nechali na sebe zaútočit. Stálo je to 24 milionů mrtvých, takže teď udělali tu druhou špatnou možnost, že sami aktivně se začali bránit. Takže to je celý. Rozhodně agresor není ten, kdo podnítil celý ten spor. Dotaz. Dobrý večer. Prosím vás, kdo bude podnikat na té korupční Ukrajině? Vy si tohle dovedete představit? Tam jde o energetiku, zdravotnictví, zemědělství, o spoustu věcí. Naši ženisti, armáda, tam je velký problém. Ukrajinci schánějí prostředky na odminování. Tam, já nevím, čtvrtina Ukrajiny je zaminovaná. Prostě to je mrtvá země. Jo. Čili tam je práce jak na kostele a určitě se tam dá podnikat velice slušným a Ukrajině prospěšným způsobem. Nelíbilo se mi, že Ukrajinci povolili jezdit po Evropě bez dálničních známek. Proč mi? No, já myslím, že to nebylo po celé Evropě, že to bylo u nás. A to je prostě za to poděkujme zpětně Fialově vládě, jako za ten nedostatek té evidence pohybu Ukrajinců, kdo tady byl a co všechno měli povolené, tak to jako velké díky Fialovi. Nevím, proč bychom měli obnovovat fašistický stát, co na to Rusko, USA. No, fašistický stát, já si myslím, že tam je dobrá šance, když se budeme podílet na té obnově, tak vyvíjet určitý vliv na to, aby vlastně ta fašistická minulost, to, co se tam teďka děje, aby bylo eliminováno. My se můžeme soustředit na podporu těch zdravých nefašistických části Ukrajiny. Prostě může se nám to podařit. Když tam nebudeme na té Ukrajině, tak to neovlivníme. Tady máme šanci to ovlivnit pozitivně. Pane Schneider, co říkáte na polského prezidenta, když mluvil k prvnímu výročí prezidenta, ať no, pozabíjí Moskaly? Ano, to je něco hrozného, protože oni Poláci prostě nenávidí Rusy, ale oni nenávidí Ukrajince, takže teďka tam ty Ukrajince prostě vracejí, aby bojovali proti Rusům. A je to v podstatě ve stylu těch Spojených států, které za druhé světové války říkali, budou-li vyhrávat Němci, pomůžeme Sovětskému svazu, bude-li vyhrávat Sovětský svaz, pomůžeme Němcům, aby se jich tam pobylo co nejvíc. Takže tady je to přeskopírák. Polský prezident v tomto navazuje na nejtemnější výroky světových dějin. Ale kvůli Ukrajině my máme také velké problémy. Ty se budou řešit, kdy no, konkrétně by asi bylo třeba říct, jaké máme velké problémy. My máme problémy sami se sebou. Tím, že jsou tady Ukrajinci, se to asi jenom zhoršuje, ale že by tady byly nějaký specifický problémy způsobený Ukrajincema, to si zatím nemyslím. V tom zdravotnictví ano, jsou tam velké střety. Někteří Ukrajinci si myslí, že mají prostě určitá privilegia v tom ošetřování. To já vím, jako těch svědectví je mnoho, ale to jde o to dostat je prostě do určitých mezí, aby si nemysleli, že tady prostě budou královat. Ale to je věc taky občanský statečnosti určitý. Jo? Ale je pravda, že prostě ty problémy, řekl bych, že je zesilují, ale ne, že by speciálně generovali nějaké problémy. Mám zásadní otázku, co znamená elita? Lidi, co ovládají stát zvolení lidmi, nebo lidi ve stínu těchto lidí s ním, nebo úplně někdo jiný. Víte, elita je, to jsou ti, kteří si to o sobě nemyslí. Elita jsou lidé pokorní, lidé, kteří mají svědomí o zodpovědnost, ale ti, kteří si myslí, že jsou elita, tak to je spíš spodina. Proto já taky nemám rád, když se takovýto novinářské klišé, když se mluví elitní policejní jednotka a tak dál, protože policajt je buď to dobrý nebo špatný, ale prostě ten pořádkář stejně jako kriminalista může každému jednotlivci našemu jako velice prospět, prostě když je dobrý. Takže to, takový ty hraní na ty elity já opravdu nemám rád.
1: Já si myslím, že jste řekl hrozně hezky. Teďka na závěr, ano.
0: Jo, jo, už máme
1: o těch
0: konec.
1: Elitách. Jako, no, máme kousiček, přetahujeme, máme konec a já bych si povídala samozřejmě ještě dlouho i povídí si poslouchat další otázky, ale musíme skončit a o to více na tebe budu těšit příští týden. Takže posílám týden, pozdrav ke zlodějce.
0: Ke zlodějce a příští týden bude maličká změna, ale to si necháme až na to vysílání.
1: Ano, já už se těším i tak.

0: zprávách Inovace republiky, spousta dění mimo kamery, setkání, diskuze, takové nadčasová témata, protože se nám blíží jedno výročí. A brzo to bude 40 let od roku 1989. Ale plno věcí se dělo už v roce, v tomhle zlomovém okamžiku, už v roce 48, který nastavilo ty principy vlastně dnešní společnosti až do dnešních měsíců, do dnešních dní. Možná se to bude stát někomu zdát přitažené za vlasy. Ale když jsme se teďka podívali na jeden rodinný archív, na některé historické materiály, několik setkání, které proběhlo za kamerou, mimo kamery zatím, tak musíme říct, že příprava toho dění 17. listopadu 89 probíhala už od roku 86 a možná už daleko dříve. Ale tyhle ty novodobé dějiny je, myslím, něco velmi důležitého, aby jsme se mohli bavit v přítomnosti o naší budoucnosti. A to pokládám velmi důležité, protože když se nevěnujeme historii a jedeme tak po povrchu, tak nás to dříve nebo později stejně dožene. No já to říkám z toho důvodu, že teďka jsme v místnosti, kde točíme rozhovory, ale žádný rozhovor jsme nenatočili a povídáme si tady s panem Stanislavem Novotným. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Jako jsem plný dojmu, plno informací, možná tak skoro 2 hodiny nebo hodina a půl povídání, které jsme pro vás vůbec nenatočili. To se možná ani natočit nedalo.
1: No, bylo to zhuštěné a bude se to muset ještě rozvádět asi.
0: A moc za to děkuju. Já jenom pana Novotného možná znáte, ale možná taky ne. Teď nevím, co mám říct dřív, jo. Takže řeknu, bývalý policejní ředitel, je to tak?
1: Prezident třeba.
0: Policejní prezident se říká prezident.
1: Titulatura je taková.
0: Ale člověk, který vlastně studujete historii, takže já bych řekl dokonce badatel, jste členem různých spolků žurnalistických nebo publicista.
1: Asociace nezávislých médií. Co bych ještě... Věnuju se ano. Žurnalistice, ano, dejme tomu se věnuju žurnalistice.
0: Moderátor a jeden z garantů panelu v Příčovech, ale co bych o vás ještě měl říct?
1: Já myslím, že to bohatě stačí. Je toho asi hodně, co by se dalo všechno říct, ale já si myslím, že je lepší, když člověk sám za sebe něco dělá a ostatní ho potom komentují. Já když vidím dnes, jak si různí lidé píšou pod jméno, že jsou filozofové a samozřejmě jsou tak maximálně v lepším případě učitelé filozofie, a tady žádného filozofa autentické opravdu neznám, jenom lidi, kteří vykládají cizí myšlenky, tak se vždycky otřesu, když slyším, že někdo o sobě opravdu řekne něco takového, třeba já jsem filozof. Hmm. Tak ne, tak méně těch titulů, méně těch hodností všelijakých, ale
0: méně egoismu.
1: Svědčit více svou prací, svědčit více svými výkony.
0: Hmm. Já jsem to řekl z toho důvodu, protože to, co jsme tady nenatočili, a omlouvám se za to, protože ty některé věci jsou prostě nepřenositelné a často tady říkám, že ty aktivity běží na pozadí natáčení a čím víc to takhle zmiňuji, tak tím ještě intenzivněji se to děje. Ale ten váš příběh je opravdu bohatý, je to na knihu. Můžu vás tomu takhle vyprovokovat, napíšete pořád paměti?
1: Pořád mě všichni k tomu nutí, takže nevím, jak to dopadne, ale možná, že se k tomu někdy už konečně se k tomu sednu a ono se to musí vysvědět.
0: Váš příběh by byl velkým příspěvkem k té inventuře demokracie, inventuře vývoje společnosti, nebo jak to říci, ale kdybyste jenom, přece jenom dám jednu otázku, a to je vlastně, vy jste tady, když jsme se setkali, tak jste tak krásně shrnul v pár větách, to víte, to se od roku 48 se to dal vlastně ten zlomový moment je rok 48, od té doby je to ve stejných kolejích. Jak jste tohle myslel, nebo jak tohle říct lidem? Jak tohle říct našim vnoučatům, dětem, mladým lidem?
1: Celá ta slavná změna v roce 89, samozřejmě to je personální kontinuita pořád právě s tím rokem 48, protože tu změnu provedli ten převrat, zorganizovali lidé, kteří byli u moci právě před rokem 89 a také u té moci ekonomické i politické zůstali. Takže ta kontinuita tady je, v tom roce 48 došlo k radikální změně a v roce 89 také k radikální, ale nikoli personálně. Došlo k té změně, že nejprve se znárodňoval majetek v tom roce 48 a v 89. ti vlastně následníci těch, kteří znárodňovali, tak si ho prostě přivlastnili. Jednoduše ho rozchvátili, přivlastnili a prodali ho dál. Takže jsme přišli téměř o všechno. Tak jestli jsme mohli nadávat na některé znárodňovací procesy, tak na druhou stranu toto je prostě ještě větší sešup. No a personálně jsou to ti samí lidé nesou odpovědnost. A je to dojemné, když člověk vidí, jak se tady pěstuje vyostřený antikomunismus a právě ti bývalí komunisté jsou těmi velkými, největšími antikomunisty. To je docela legrační a to hranici s těmi slovy samozřejmě jenom zastřelo to, že celá ta slavná česká transformace je prostě pro tuto zemi likvidační. A nevím, kdy se z toho dostaneme, kdy si uvědomíme ten celý rozsah toho problému, kdy si uvědomíme, jak komplexně jsme do toho zahučili.
0: Dneska je viditelné, že peníze zasahují de facto úplně do všeho. Ten kapitál, to už není nic vlastně skrytého, to vidíme v každé kauze, že média, politika a peníze, že to definitivně vlastně srostlo v jedno a že ty peníze ovládají celý veřejný prostor, že už ani nestačí sponzorovat politické strany, že rovnou lepší si je založit a tak dále a tak dále, ale přeci jenom ještě nahodím otázku, co vidíte, že by se mělo jako proměňovat? Je to primárně o morálce nebo více studiu právě těch moderních dějin nebo vůbec dějin? Čím vlastně vůbec začít?
1: Tak samozřejmě studovat historii, to je klíčové. To bez historie, která znamená lidství samo, bez historie se neobejdeme. Neobejdeme se bez zkušeností, které je zbytečné opakovat, protože když uděláme chybu při nějakých změnách, tak si potom tu historii zopakujeme v horších podmínkách. Proto se musí studovat, to je jedna věc. Ale druhá věc je, že se také musí bojovat. Chce to také nějakou odvahu, protože my jsme vlastně pod obrovským tlakem finanční oligarchie. My jsme pod obrovským tlakem těch lidí, kteří již několikrát nám tady předvedli a my se z toho nedokážeme prostě nějakým způsobem poučit, že jsou schopni zařídit ty největší přemety, jako byla třeba rudá revoluce, takzvaná rudý převrat v Rusku, stejně jako potom nacistický převrat a celá řada dalších barevných revolucí. Ty samé rodiny, které ovládají obrovské prostředky, tak ty samé rodiny potom posunuly ten vývoj po roce 89 také u nás, protože ona to byla vlastně dohoda mezi Východem a Západem. Ti lidé, kteří do té doby, jak u nás, tak na celém Východě, včetně Ruska, kteří spravovali majetek, tak si chtěli na něj sáhnout. A s tím se počítalo. S tím počítala i takzvaná Břežinského doktrína, která počítala s tím, že prostě z toho majetku je přece uspokojíme a tím pádem budou mít zájem na tom převrátu. No a to se stalo se vším všady. Natolik, že vlastně splynuli ti lidé potom zase do určité míry a do určité míry jsou podřízení, ale splynuli vlastně s tou oligarchií finanční, alespoň ti nejbohatší, s tou finanční oligarchií toho západního světa. Takže to je ten celý problém, když jsme tedy začali od té kontinuity po roce 48, tím myslím tedy kontinuitu personální, ale zároveň prostě poznamenávám, že samozřejmě kvalitativně byl pokaždé teda ten převrat jiný v tom roce 48, to znamenalo znárodnění toho majetku, ale zůstal tady a po roce 89 to znamenalo zprivatizování toho majetku a zároveň ten majetek ulétl jinam. Takže spíš se to tak trošku podobá, ještě navíc někde roku 1634, kdy padl Valdštejn a celá země koruny české přešly pod vládu cizí šlechty. Prostě byl jednoduše ten majetek rozdělen.
0: Velmi dobré přirovnání. Takže
1: a po té dlouhé době jsme potom byli tedy svědky v tom 20. století, nejprve té slavné pozemkové reformy v roce 1918, tomu bych celé mu rozuměl velmi té první reformě a po roce 48 ovšem znárodnění zase bez skrupulí, ale říkám, to ještě ten majetek tady zůstal a po roce 89 jsme o všechno přišli. To je celý výsledek české transformace a ať se na mě páni konstruktéři této transformace nezlobí, ale je to prostě jejich vina, že na to přistoupili. Samozřejmě budou argumentovat tím, že tady byl velký tlak a že to někdo zaplatil
0: a že to mohlo být ještě horší.
1: Dohodnuto a že oni byli prostě ti, kteří to brzdili a ne, nedá se nic dělat, když u toho ti lidé jsou a souhlasí, no tak nesou samozřejmě svou vinu.
0: A nebylo to jenom v ekonomice, bylo to vlastně i to k celé kultury, výkladu dějin de facto, mnoha dalších věcí, to nebylo jenom o penězích,
1: ve všech oborech, bohužel. Nejvíc mrzí to vzdělání, že jo, protože, jak říkám, prostě to, jak jsou kontaminovány humanitní obory, to je strašidelné, jak jsou ideologické zpátky, jak vlastně takzvaný liberalismus nahradil bývalý marxismus, leninismus a ono to má často i také personální
0: kontinuitu.
1: Ano, protože často ti samí lidé, kteří právě byli odborníky na marxismus a leninismus, tak jsou teď odborníky na liberalismus bez mrknutí oka.
0: Kdybychom měli udělat provokativní stříbrnou minci, tak na jedné straně bude neomarxismus a na druhé straně neoliberalismus. Dneska tady seděl velmi vzácný host, paní doktorka Marie Neudorflová, která vlastně celý život utekla vlastně z Československa a studovala v Spojené státech, Kanada a podobně. Jeden z největších odborníků na život Tomáše Garrigua Masaryka, na jeho dílo, na jeho texty, knihy, má více než 2000 knih doma a tak dále, vědkyně v podstatě. A zrovna tohle jsme probírali, že demokracie a její výklad dnešní je absolutně antimasarykovský, že vůbec nemá s pojetím demokracie Masaryka nic společného a tak dále a tak dále. No prostě ten to kritizoval tohle, že jo?
1: Jsou to slova vyprázdněná dnes, stejně jako jsou vyprázdněné všechny ty politické pojmy typu pravice, levice a tak dále. Dělá se jenom nějaká politika účelová, která slouží cizím zájmům, takže ti velcí propagátoři toho paragrafu slavného 318a v trestním zákoně by si měli uvědomit, že ho opravdu naplňují, že tu skutkovou podstatu sami vlastně naplnili. To, co si vymysleli na ostatní jako gumový paragraf. Takže jsme pod tím obrovským tlakem a vidíme, že ten tlak se zesiluje, protože stále častěji se ozývají různé výzvy, že vlastně by bylo špatné, kdybychom byli další spolkovou zemí německou.
0: Federalizace, pan-Evropa federalizace a tak dále.
1: A my, že patříme vlastně do toho německého světa, jak říkal kdysi Daniel Herman, jak mu to uklouzlo. No a vidíme, že pan prezident dnes tvrdě prosazuje to, aby se navrátili Lichtensteinu majetky, které Lichtensteini sami ztratili právem svou spoluprací s nacisty a soudy jim ani nedávají za pravdu, ale pan prezident se rozhodl, že bude ještě přeplňovat. To je takové to české přeplňování, že ještě, když teda to nejde přes ty instituce, tak já to nějak zařídím, aby...
2: Přepojujeme.

Milujete knihy a chybí vám čas? Máte rádi okamžiky a té chvíle, kdy jste začteni v něco, co vás absolutně pohltilo? Ale zkrátka a dobře, je to složité najít si nějakou tu pěknou knížku a s ní si někam zalézt. A to je důvod, proč jsme tady. To je důvod, proč právě dnes vysíláme náš pořad.

Ale pozor, ne všechno, co si dneska koupíte, je takzvaně dobře ke čtení, nebo není to vždy úplně košer to, co se v těch knihách píše, protože i knihy jsou nástrojem manipulace a tak. Jsme se rozhodli, že budeme ty knihy číst společně s vámi a budeme je nějakým způsobem komentovat. Bereme do ruky knihy, které možná už ani neseženete, abyste si je přečetli. Čteme z knih, které by vás možná nezaujaly, ale s námi doufám na ně dostanete chuť. A nebo také budete vědět, že tuto knihu rozhodně číst nebudete. Tak či onak si budeme užiteční, protože vy nám budete psát, co se vám líbí, a my vám budeme číst z toho, co byste možná nikdy nečetli. Se pohodlně posaďte a naslouchejte, protože vaše chvíle s naší knihou je právě tady. No tak já vás zdravím a vítám u živého vysílání. U živého vysílání Studia Midgard, tady jsou hlasy Petr Václav, protože právě teď startují komentovaná čtení, no a já jsem rád, že s váma dneska mohu být. Tak jsou sice prázdniny, ale vyšlo to a můžeme spolu takto si se začíst, anebo si popovídat o některých, řeknu, aktuálních tématech. Tak, se přivítali. Pojďme si říct, kdo má dneska svůj svátek. Dneska slaví Petry a Petronily. Petra a Petronila. Petra je atraktivním jménem, které nachází široké praktické využití. Své nositelce přitom jméno přináší i dlouhodobou historii a hluboký význam. Dává jí sílu, odhodlání a pevný charakter. Významné nositelky jméno Petra dnes patří například ke zpěvačkám Petře Černocké či Petře Janů, také herečkám Petře Jungmanové nebo Petře Špalkové. Nositelkou jména jsou i modelky Petra Němcová nebo Petra Faltýnová, která aktuálně stojí po boku slavného moderátora Leoše Mareše. Jméno Petra nosí i spisovatelky Petra Hůlová nebo Petra Neomilnerová a v neposlední řadě i české tenistky Petry Kvitové a Petry Cetkovské. Ženské křestní jméno Petra má řecký původ, stejně tak i mužský protějšek jména Petr. Obě jména se vyvinula z řeckého slova Petra, skála, potažmo aramejského kepha se stejným významem. Jméno Petra se tak vykládá jako skálopevná, tvrdá, neoblomná. No, Petra, to je jméno, které nosí 98 716 žen a slečen, dívek a paní. Je to 11. příčka podle četnosti užití tohoto jména. No a pak tady mám ještě Petronilu, to je 190 nositelek a to dělá z tohoto jména 432. příčku. No, tak dneska slaví Petry a Petronily. Já vám Petrám i Petronilám teď přeji pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky, dárků, gratulantů, obdarování a také promořování Petry a Petronily. Pěkně si to užijte, hezky to oslavte, nezapomeňte se promořovat. No a vy, kteří znáte nějakou Petru nebo Petronilu, tak jim nezapomeňte popřát, bo jim tím nadělíte zdraví, protože prodloužíte jim život, protože radost jim způsobí posílení imunitního systému. Tak nic jiného se neslaví dneska než Petry a Petronily. Já mám tady od Božiny Blanky, pochopitelně, jak už to bývá zvykem,
takový přehled, souhrn toho všeho, co se stalo 17. srpna. Dneska je 17.8., takže je 17. srpen. Josef Dobrovský se před 273 lety narodil. Přesně 17.8.1753 a zemřel 6. ledna 1829, povolání kněz, historik, filolog, bohemista a slavista. Byl to významný český osvícenec, filolog a historik, někdy též zmiňován jako modrý abé. Narodil se v maďarském městě Balázsgyarmat, oba jeho rodiče byli české národnosti, jeho otec Jakub Doubravský byl dragunským důstojníkem, který měl ve městě posádku. Příjmení svého otce nepodědil jednoduše, protože ho během zápisu na tehdejší matrice zkomolili. Prvního formálního vzdělání se mu dostalo v plzeňském Horšovském Týně na německé škole, ovšem záhy navázal už v češtině na gymnáziu v německém Brodě. Po nějakém čase stráveném u klatovských jezuitů začal studovat studovat filozofii na Karlově univerzitě. S brněnskými jezuity se dokonce chystal na misijní práci v Indii. Ale záhy byl celý jezuitský řád rozpuštěn a v roce 1773 se Dobrovský vrátil do Prahy ke studiu teologie. V té době v Evropě vládlo osvícenectví, důraz na vědecký přístup a racionalitu a pátrání po důkazech. A to se také stalo jeho cestou. Celých 10 let pak působil jako soukromý učitel v domě Nosticů, kde se věnoval především matematice a filozofii. Jde o důležitý milník v jeho životě, neboť se díky tomu dostal do kontaktu s dalšími učenci, kteří se zde scházeli. Posléze několik let působil jako protektor a následně rektor generálního semináře v Hradisku u Olomouce. V tomto období se již plně věnuje studiu a tvorbě v rámci bohemistiky a slavistiky. Také olomoucký seminář byl nakonec zrušen a Dobrovský se tak vrací k působení u Nosticů, pod jejich záštitou následně cestuje do ciziny v rámci pátrání po slovanských rukopisech a jejich následnému studiu. Po 13 letech pak začal působit jako soukromý učenec, kdy mimo jiné vydává své stěžejní dílo o české gramatice. Měl naprosto zásadní vliv na zachování nejen češtiny, ale i dalších slovanských jazyků, které byly už celá staletí válcovány úřední němčinou. Naprosto zásadní jsou jeho práce věnuje se dějinám češtiny, především dějiny českého jazyka a literatury. Chtěl přivést k životu především samotný aktivní jazyk. Vracel se k té češtině, kterou byla v 16. století napsána Bible kralická a dle ní položil zásady moderní češtině. V tomto směru je důležitá jeho zevrubná mluvnice jazyka českého. Byl skvělý lingvista, uměl celou řadu jazyků a pracoval s nimi, klasifikoval je do jednotlivých skupin, prováděl lingvistickou komparistiku, hledal jejich kořeny, zkoumal slovotvorbu a tak dále. Zmiňme další z jeho děl, Základ jazyka staroslověnského.
Na jeho jazykovědné dílo navazovaly české obrozenecké kruhy, ale jeho dílo bylo inspirací i pro další slovanské národy, které se v tomto a pozdějším období začaly zabývat svými kořeny a jazykem. Je znám též svou rozhodující roli v takzvaném sporu o rukopisy. Část českých vzdělanců tvrdila, že starodávné rukopisy údajně dokazující dlouhou slovanskou kulturní tradici jsou pravé, ale on jako jeden z prvních veřejně prohlásil, že se jedná o falzum, čím si vytvořil řadu nepřátel. Jeho dílo zahrnuje 363 již za jeho života publikovaných studií, monografií a kratších statí nebo recenzí a dalších 37 publikací, na kterých se podílel jako redaktor či editor. Bylo obrovským přínosem pro studium slovanských jazyků a literatury a stalo se základním kamenem pro rozvoj českého národního obrození. Po Husovi a Komenském je právem pokládán za třetího Čecha světového významu. Ten je Masaryk označil za prvního světového Čecha nové doby. Byl obecně považován za osvícence a vzdělance své doby. Docenění se mu dostávalo i v podobě uznání od aristokracie, která ho vnímala jako člověka pevných morálních zásad a s nadáním pro vědeckou práci. A to i díky jeho rozvinutému kritickému myšlení. Zároveň ovšem trpěl bipolární afektivní poruchou, a to zejména v pokročilejším věku života. Na přelomu let 1828 a 29 cestou z císařské audience z Vídně do Brna onemocněl zápalem plic a pár dnů po novém roce umírá v nemocnici Milosrdných bratří v Brně. Zde jeho dva citáty. A co mi po Bohu může být dražší nežli vlast? Avšak cizincům a všemu lidstvu chci být prospěšný. Z ducha a těla skládá se člověk. Z ducha a lidu složen jest národ. No, a teď se pojďme do Čech. 1869 v Brně byl zahájen provoz první koňské tramvajové linky v českých zemích. Váže se to k 17.8. V roce 1939, v tento termín, generální ředitelství stavby silnic objednalo a německé firmy Dingler Finishery pro stavbu dálnice národní cesty. Stroje byly po dodání uskladněny na Strahovském stadionu a po roce 1948 sešrotovány, aniž by položili jediný metr vozovky. 1968 Alexander Dubček se sešel v Komárně s maďarským Jánošem Kádárem, který mu dal jasně najevo, že se Moskva nehodlá se situací v Československu smířit a Brežněv je rozhodnut zakročit silou, bylo to poslední varování ze strany socialistických států před vojenskou intervencí do Československa. 1999 luxusní pražský hotel Intercontinental byl prodán za 3 miliardy korun firmě Strategic Hotels Resort 2006, automobilka Škoda Auto vyrobila 100 000 exemplář modelové řady Škoda Superb. 2018, 17.8. v Horním Maršově po úmyslném zapálení vyhořel barokní zámek, nevyužívaný od roku 1994.
ze světa. 31. papež Eusebius byl To hledám, nemůžu to najít. Druhá světová válka. Ježíš, kam jsem to spát? Jo. V horní Maršově po úmyslném zapalení vyhořel barokní zámek, nevyužívaný od roku 1994. 31. papež Eusebius byl vyhnán římským císařem Maxentiem na Sicílii, kde zemřel. Pravděpodobně hladem. 682. Na papežský stolec usedl Lev II. Jako 80. katolický papež. Jeho volba byla potvrzena byzantským císařem Konstantinem IV. Teprve poté, co Lev II. Odsouhlasil závěry 3. konstantinopolského koncilu. Vojsko bulharského císaře Samuela, musím se tady najít, vyrobila 100 000 Škody Sapper. 2018 v horním Maršově po úmyslném zapálení vyhořel barokní zámek nevyužívaný od roku 1974 svět. Papež byl vyhnán římským císařem Maxentiem na Sicílii, kde zemřel pravděpodobně hladem.

tady trošku posunout. 1186 vévoda Štýrský Otakar IV. A rakouský vévoda Leopold V. Babenberský podepsali dědickou smlouvu, dle které Otakar předá po své smrti své vévodství Leopoldovu synu Friedrichovi, pokud Rakousko a Štýrsko zůstane jednotné. 1648 anglická občanská válka. Síly vedené Oliverem Cromwellem zvítězily nad armádou sestavenou z anglických royalistů a skotských vojáků vedených Jamesem Hamiltonem v bitvě u Prestonu. 1812 Napoleon Bonaparte zvítězil nad ruskou armádou v bitvě u Smolenska. 1877 Ašabhál objevil v Pobos ve větší ze dvou známých měst planety známých měsíců planety Marsu. 1943 druhá světová válka. Několik japonských torpédoborců dosáhlo taktického vítězství nad početně stejným loďstvem USA v bitvě u Horaniu. 1945 poprvé vyšla světoznámá novela Farma zvířat od George Orwella. A 1960 Gabon získal nezávislost od Francie. 1962 18-letý zedník Peter Fechter byl zastřelen východoněmeckými pohraničníky při pokusu o překročení berlínské zdi. 1970 Sověti vypustili do vesmíru sondu Venera 7, jež 15. prosince téhož roku úspěšně přistála na Venuši. 1982 vyšel první hudební optický disk CD podle standardů vyvinutých firmami Sony a Philips T-Visors od skupiny ABBA. V 2017 během teroristických útoků v Katalánsku zemřelo 16 civilistů a dalších 150 bylo zraněno. Microsoft ukončil veškeré podpory prohlížeče Internet Explorer. A teď ještě agenturní zprávy. Korupce v okolí Zelenského se stává problémem pro Evropu, píše Berliner Zeitung. Ozbrojené síly Ruska zasáhly od července v Černém moři a v ukrajinských přístavech více než 130 plavidel, která byla využívána v zájmu ukrajinských ozbrojených sil. Přemístění ostatků Konovalce ukazuje, že na Ukrajině byl vytvořen nacistický stát, prohlásila agentura TAS. Ekologické škody, které Irán utrpěl v důsledku znečištění Perského zálivu v oblasti Hormuzu, lze odhadnout na biliony dolarů, uvedl ministr zahraničí Iránu Baghaj. Země Perského zálivu si uvědomují neschopnost Spojených států dosáhnout dohody s Iránem, píše The Washington Post. Spojené státy provádějí 49 vyšetřování souvisejících s dodávkami amerických zbraní na Ukrajinu. Uvádějí údajně ukrajinských orgánů činných v trestném řízení. Ukrajinská bezpečnostní služba podrobila mučení tisíce příznivců Ruska. Toto prohlášení učinil francouzský historik a válečný reportér Laurent Braillard. V důsledku leteckého útoku na Rostovskou oblast zahynuly 3 osoby, další jedna utrpěla zranění a byla převezena do nemocnice. Oznámil guvernér

Werner. Štub hovoří o nutnosti obnovení dialogu s Ruskem pro svůj politický zisk. Ve skutečnosti nezmínil svůj dravý přístup, uvedl Armando Mema. Ruské ozbrojené síly zasáhly podniky obraného průmyslu v Kyjevě, rafinerii v Kremenčugu a hutní kombinát v Krivom Rogu, oznámilo ministerstvo obrany. Útok dronů ukrajinských ozbrojených sil v noci z 15. na 16. srpna byl nejmasivější od začátku roku. Vyplývá to z výpočtu agentury TASS na základě údajů ruského ministerstva obrany. Návrat západních firm do Ruska by měl být vnímán z hlediska pragmatického partnerství a přenosu technologií, které jsou pro zemi důležité, uvedl Kobjakov. Britské drony byly poprvé použity k útokům v hlubokém zázemí ruského území, píše The Sunday Times. Ozbrojené síly Ukrajiny zaútočily na civilní autobus a pracovníky jednoho z podniků v okrese Rakitiansk a v belgorodské oblasti. Jeden člověk zahynul a 9 dalších utrpělo zranění, oznámil Šuvajev. Počet obětí silných dešťů v prefektuře Chiba v Japonsku se zvýšil. Počet obětí silných dešťů v prefektuře Chiba v Japonsku se zvýšil na 10, oznámila místní správa. Jediný způsob, jak ukončit toto divadlo, je jednoduše přestat platit. Zelenský ztratí moc, pokud Evropská unie nebude poskytovat peníze Ukrajině, prohlásil redaktor polského týdeníku Misi Polska Jankovský. Ruské protiletecké systémy během jedného dne sestřelili 9 raket typu Flamingo a 1478 bezpilotních letounů ukrajinských ozbrojených sil, informovalo ministerstvo obrany Ruska. Tajsko očekává rychlé rozšíření obchodních vztahů s Ruskem, protože současný objem oboustranného obchodu plně neodráží potenciál obou zemí, uvedl vicepremiér a ministr zahraničí Tajska Shisak Phuketu. Podniky ze všech evropských zemí nadále udržují spolupráci s Ruskem navzdory postoji politických elit, uvedl Anton Kobjakov. Zaměstnanci vojenského náborového centra unesli 2 duchovní z ukrajinské pravoslavné církve, včetně metropolity z měst Braclav a Tulčin na Ukrajině, uvedl právník Nikita Čekman. V oblasti Černého moře východně od Oděsy bylo zasaženo nákladní plavidlo, které dováželo na Ukrajinu západní zbraně, informovalo ministerstvo obrany Ruska. Západními sankcemi se podle Kobjakova zájem o obchodní kontakty s Ruskem naopak zvýšily. V případě invaze amerických vojsk iránská armáda oznámila odměnu $30,000 za každého zabitého nebo zajatého amerického vojáka, oznámil velitel armády Hatami. Autojízda na podporu Ruska a proti nedávné návštěvě Zelenského se konala v případě invaz zasáhla ježiš, kde? Nákladní plavidlo, které dováželo na Ukrajinu západní zbraně, informovalo ministerstvo obrany Ruska. Západními sankcemi se podle Kobjakova zájem o obchodní kontakty s Ruskem naopak zvýšil. V případě invaze amerických vojsk iránská armáda oznámila
odměnu 30 000 dolarů za každého zabitého nebo zajatého amerického vojáka, oznámil velitel armády Hatami. Auto jízda na podporu Ruska a proti nedávné návštěvě Zelenského se konala v Bělehradu. Akce skončila u... Co je musím posouvat? Akce skončila u budovy ruské ambasády, informuje korespondent agentury TAS. No, a to je všechno. Děkujeme, vyřídili jsme to, super. Máme tak akorát na písničku. A počkejte, já vám, co jsem vám chtěl pustit, já vám pustím až potom. Teď si pustíme jinou, protože to bych musel dlouho připravovat a to by se vám asi nelíbilo. Pojďme tady. Třeba.

0: Čo. No, teď bych vám pustil jeden zajímavý rozhovor. Myslím si, že v něm nalezneme spoustu zajímavé inspirace a srovnávacích postojů. Děkuju, poslala mi to Monička, takže díky za to a pojďme si ten rozhovor teďko dát.
1: Já vám přeji všem dobrý večer, vítejte opět na kanále Pod pokličkou a dnes, jak již jsem avizoval v pátek večer, nás navštívil hádejte kdo. Je to člověk, kterého nemusím dlouhosáhle představovat, všichni ho určitě dobře znáte. Je možné, že teď ho nepoznáte tak jako já, protože nemá na sobě pracovní úbor, je v civilu takzvaně a tudíž může se stát, že někteří z vás ho podle obličeje nepoznají, ale je to nám všem známý pan Michal Guliáš. Je to český herec, dramatik, spisovatel, divadelní producent a mimo jiné také dabér, který od roku, například od roku 1982, pokud jsou mé informace správné, působí v divadle a postupně prošel řadou českých scén, včetně divadla Národního a městských divadel pražských. Takže přátelé, točil samozřejmě, spoustu z vás zná i reklamy a tak dále. Já už tímto bych svůj úvod zakončil a předám slovo právě člověku povolanému k tomu, aby vám o sobě něco řekl, pro ty z vás, kteří ještě neví třeba do detailů, a aby nás potom seznámil s tématem, o kterém určitě nám rád řekne spoustu zajímavých věcí, a to je současný stav naší kultury. Pane Guliáši, je to vaše.
2: Dobrý večer, já vás srdečně zdravím, děkuji za pozvání, zdravím samozřejmě vaše diváky i posluchače. Já jsem opravdu dneska neformální lidé, kteří tedy sledují ten můj kanál a tu satirickou vznikající manufakturu, se kterou jsem začal minulý rok vlastně na podzim, tak ta se vyznačuje tím, že, jak jste správně podotkl, nosím pracovní oblek, to je většinou kravata, sako, vesta a košile. Někdy jsou to, respektive poslední tři měsíce, už do toho zasahují i některé divadelní a filmové kostýmy, protože ta satira začíná mít trošku jiný obrysy. Já pracuju na dramaturgii a na rozvoji, tak jak samozřejmě jsem slíbil hned na začátku, když mě diváci, posluchači a lidé, kteří už dneska jsou tak trošku jako spojeni s tím kanálem mým, tak jak jsem inzeroval, že na základě jejich příspěvků budu samozřejmě investovat do rozvoje. Tak já bych to, co jsem říkal předtím, než jsme začali točit, bych jenom chtěl diváky ujistit, že takhle normálně nežiju, že náš dům je poměrně uklizený a je v pohodě, ale z mé pracovny se skutečně stalo studio. Tam bych vám ještě ukázal, je tady i zelená plocha a všechny tyhle věci. Tady mám i audio studio, které tady už je leta letoucí, protože já načítám i knihy a dělám různé voiceovery a podobně. Mimo jiné také ten zakázaný seriál o fakultě, jestli jste to zaznamenali. Tak ten se taky dělal tady a při pátém dílu to rozhodnutím soudu předběžným opatřením bylo zakázáno, takže teď je to v trezoru. Takže taková zvláštní situace.
1: Jakou možná se vám to, přátelé, připomíná, pardon.
2: No, ano. Já, mě obveseluje status zakázaného a trezorového dokonce i herce, což je vlastně svým způsobem v jistém smyslu vyznamenání, protože děláte asi něco, co někomu hodně vadí a neděláte žádný zločin, ale děláte něco, co vadí někomu, kdo možná sám nemá ke zločinu tak daleko.
1: Ano.
3: Lenor Unstoppables. Přidejte voné perličky do každého praní pro tornádo svěží vůně. Vůně je tak intenzivní, že s vámi zůstane po celý den. Až do večera. Lenor Unstoppables.
4: Každý měsíc ušetřím spoustu peněz za internet. Takhle to funguje. Už jste slyšeli o Ryoko Pro? Tohle je špičkový přenos.
1: Ano.
2: Tak. Ano. Tak já budu pokračovat v tom, co jsem načal. No takže tady vidíte za mnou trošku chaos. Ten chaos je způsoben tím, že já v podstatě neustále pracuju na nějakém satirickém textu, pak se to tady točí, doposprodukovává to zase jeden kolega, který se mnou na tom spolupracuje, pak mám ještě jednoho kolegu jako ideového, který mi občas dodává nějaké náměty, co bych jako mohl zpracovat a tak dále. Čímž bych vlastně rád taky řekl, že nebo podotkl, nebo podtrhl, že nejsem spojen s umělou inteligencí, pokud jde o texty, myšlenky a interpretaci, což ale zaplať Bůh diváci poznávají, proto možná ten zájem je o to větší a mě nesmírně samozřejmě těší. No, tak... Takže tady se to všechno odbývá. Já chodím po zahradě a po vesnici, kde bydlím, chodím takhle oblečený, protože je to pohodlnější. Kdybych si tady štrádoval v obleku, tak myslím si, že bych k tomu zakázanému trezorovému herci dostal ještě přídomek blbec. A to bych nerad, takže oblek opravdu nosím jenom buď na společenské akce, a to musí být hodně významné společenské akce, anebo pracovně. No a vy jste říkal k té kultuře. No je to dnes veliké téma, já myslím, že je to velké téma především pro taky nového ministra kultury, který přišel do situace, která spíše vyvolává pocit nějakého bojiště, než jaksi kulturního prostředí. Ale já si myslím, že ono se to všechno nakonec sklidní, protože do toho samozřejmě zasahla ta mezinárodní situace, která pravda není značka ideál, ale jak to tak vypadá, bude v následujících měsících docházet k nějakému rozřešení a tím pádem i v té kultuře se začnou dít některé věci, které možná budou na jednu stranu vyvolávat určité emoce, ale zároveň ty emoce budou i rychle upadat, protože s tou mezinárodní situací přichází i situace ekonomická a ta se dotkne všech, včetně té umělecké sféry.
1: Tak, vy jste mi v pátek, když jsme spolu poprvé mluvili po telefonu, naznačil něco jednak o té vaší aktivitě tím, co vlastně děláte, jak jste se dostal na ten jako na pranýř, nebo jak to říct, v očích to součem jsme tak porovnávali ty režimy, že vlastně ve vašem vy vlastně zažíváte něco, co zažívali jakoby vaši předchůdci i z jiných oborů, teda v tom bývalém režimu. Jestli můžete jenom tak v krátkosti objasnit divákům, o čem to vlastně je, že ten současný, já nechci použít to slovo režim, ale je to bohužel tak, že vlastně se vracíme tam, kde, co zažili naši předkové v 50. v 70. letech minulého století za toho takzvaného socialismu. To máme vlastně tady zpátky, že kdokoliv si dovolí vůbec mít jiný názor, než jaký je oficiálně prostě dán tou vládnoucí nomenklaturou, tak je okamžitě prostě na seznamech nežádoucích nebo prostě jaké slovo použít osob. A vy jste to zažil sám na vlastní kůži, nebo zažíváte ještě snad?
2: No já jsem to zažil i za toho minulého režimu, aniž bych se toho jakýmkoliv způsobem, aniž bych byl jako, aniž bych si to sám zapříčinil. Bylo to daný postojem mýho otce, se kterým já jsem se v té době neznal, takže mě nevzali na konzervatoř a já jsem musel pracovat v továrnách a přitom jsem třeba jezdil do zahraničí točit filmy. Hrál jsem v divadlech, ale nikde mě nechtěli vzít do angažmá, protože jsem neměl školu, ale vlastně na tu školu, když jsem dělal po druhé zkoušky na konzervatoř, tak bylo docela jasný, že mě přijmou. A pak přišel nějaký příkaz od nějakého soudruha z okresu, který si to přes cestičky svých stranických kolegů prostě prosadil, že já se na tu školu nesmím dostat. A aby potrestal mýho otce, se kterým, jak říkám, znovu jsem se v té době ještě neznal, protože já jsem svůj otce viděl vlastně až po 15 letech, ale v těch dvou letech si moc nepamatuju, takže vlastně v 17 letech jsem viděl otce poprvé a mezi tím se stala ta epizoda, že mě vlastně, takže já jsem si neměl to privilegium tu školu vystudovat a všechno jsem si to musel vydobít sám. Naštěstí existovali teda lidi, který mi posléze pomohli. Ale bylo to postavení takzvaného eleva. Jo. To si už dneska málo kdo ví, co to je. Já jsem začínal, jsem měl rodinu, jsem se oženil poměrně brzo a měl jsem syna. A já jsem začínal s 900 korunami, měsíčně, což v té době skutku nebyly zas tak velké peníze, protože ten plat se pohyboval kolem, řekněme, 2400, 800 a jiné profese měly samozřejmě jinak, ale to byl takový průměr. 900 korun byla opravdu žebrota, takže my jsme se ženou hledali mnohdy týden před výplatou desníky. Tehdy existovala taková, když mě potom teda ti dobří lidé pomohli a já jsem se dostal do Příbramského divadla už do angažmá. Já jsem mezi tím hostoval na Vinohradech, hostoval jsem v Hradci Králové, hostoval jsem v divadle Jiřího Volkra, dneska je to divadlo v Dlouhé. Tak když jsem se pak dostal do té Příbramy, tak pak se to teda začalo zlepšovat po nějaký době, takže jsem pak dostal, myslím, druhý rok, protože odešel ten starý ředitel, který to nějak nemohl vydejchat všechno a nechával mě na těch 900, tak ten nový ředitel mi dal 1300 a ten pro mě měl nějaký, jako, nějakou slabost, protože já jsem byl vždycky jako hodně, jak bych to řekl, no, takový hodně výrazný. Nenechával jsem si nikdy jako nic líbit a poměrně jsem významně a výrazně jako vždycky čněl v těch divadelních situacích, které tam byly. No takže ten ředitel pro mě měl slabost, takže mi nakonec přidával. Já jsem tam potom v té Příbrami dokonce ještě za minulého režimu uvedl svoji první divadelní hru jako autor. No a pak odtamtud se vlastně datuje ta profese toho dramatika, protože jsem pak na těch velkých scénách udělal 8 nebo 9 divadelních her a pak jsem si založil v průběhu, ale to už je po roce 2000, svoji divadelní společnost, která teda zejména byla učená dětem, ale taky jsem tam dělal asi 2 dospělé inscenace. No a tam už jsem uváděl svoje hry a tak jako. Ale mezi tím jsem hostoval, jak jste mluvil o tom Národním divadle, no já jsem hostoval, za socialismu jsem si zahostoval v Národním divadle, ve hře, na kterou mě nabrali vlastně tenkrát i do Příbramy. A pak jsem tam hostoval v jedné inscenaci Vlády Morávka, ale bylo takové hostování, byla to taková opravdu jako fenomenální čurda u Vladimíra Morávka. To bylo tak, že když jste dělal malou roli, tak jste ale nesleze z jeviště. On prostě takhle dělá ty inscenace. No a takže jsem hostoval v Národním divadle, byl jsem v angažmá v Rokoku, odtamtud jsem asi po 8 letech odešel a šel jsem k Františku Ringo Čechovi a to byla úplně jiný žánr. Takže já jsem si prošel v té Příbrami, když jsem byl, tak právě díky tomu, že jsem uvedl první divadelní hru, tak jsem začal vládět svoje hry a dokonce tam díky mně zrekonstruovali malé divadlo, které slouží dodnes. A já jsem tam tenkrát aspiroval jako jeden vůbec nejmladší člověk na uměleckého šéfa té malé scény. Já jsem chtěl, aby to byl vývozní artikl, aby jsme měli tady tu domácí scénu, která obhospodařuje samozřejmě ten region, kde to jezdila a to město, pro které to teda bylo určeno. A zároveň jsem chtěl udělat malý divadlo, který bude mít tu ambici, nebo mělo by tu ambici působit mezinárodně. Autorský divadlo. Bohužel to tenkrát neprošlo o dva hlasy dvou lidí, kteří nedorazili na to hlasování. Yes. Tak jinak bych možná tam jako vydržel v té Příbrami díl, jak jsem tam vydržel asi 8 nebo 9 let. Vydržel bych tam asi díl, protože bych se stal uměleckým šéfem té scény asi bych neměl tu tendenci vracet se do Prahy a jít do Prahy. No, šel jsem do Rokoka, tam jsem uvedl potom taky jednu hru, no a pak už jsem vlastně po roce 2003 neměl pocit, že potřebuju strávit celý život v divadelní šatně jako v angažmá, tak jsem se osamostatnil. Já celý život píšu a vždycky jsem byl opravdu aspoň třetinou spisovatel, jo, dramatik a nejsem prostě úplně čistokrevný herec s založením typu chci strávit život na jedné scéně. Já to obdivuju, je to úžasný a myslím si, že ty lidi, kteří tohle dokázali a dokážou, takže to je jako úctyhodný. Já jsem se s mnohýma legendama setkal při práci, nejen teda na divadle, ale i u filmu. A říkám, já to obdivuju, ale nedokážu. Já jsem poměrně v tomhletom trochu nomád.
5: Tak.
2: Když to.
5: Jasně. Já jsem chtěl, nebo vycházím z toho, co jsme se bavili jenom po telefonu, jestli můžete i divákům zprostředkovat třeba ten zlom, co se stalo, kdy najednou jste se stal i v tomto současném moderním, jakoby po listopadovém režimu nepohodlným a opět na seznamu zakázaných umělců, rodina tím trpí, děti nechtěli vzít na školu. Čím se to, co byl ten zlom v té vaší tvorbě?
2: No dívejte, já vystupuju řekněme od roku 2014, což se datujou i ty věci na Ukrajině, ale to ani nemělo úplně ten největší. Tam spíš docházelo k té migraci a proti tomu já jsem se velice stavěl dost otevřeně. Pak jsem pochopil, že náš vstup do Evropské unie byla jedna obrovská chyba a bylo to právě v té době, tam už mi bylo jasno, že já jsem proto byl, samozřejmě, to se přiznávám veřejně, že jsem to tam taky hodil, že chci mít ten prostor, kde nebudu muset ukazovat, vytahovat pás, kde se bude moct platit mou měnou a budu za to mít nějakou měnu, která má pro ten prostor jako větší význam a tak dále. Jenže když jsem pochopil, o co vlastně kráčí, že je to budování nové říše, která má být prospěšná určitým průmyslovým kruhům a že je tu zaděláno na, nebo je tu zálusk na nějaký jakoby loupeživý konflikt, tak jsem si uvědomil, že skutečně Evropská unie není žádná hodná teta, ale že je to prostě zlá bestie, která nosí hezký šaty a lže nám, ale příšerně. Lže a okrádá nás a lidi to vůbec nevědí, protože samozřejmě do té ekonomiky a do politiky tolik nevidějí a nezajímají se o to. No, my jsme generace, bo já jsem generace, mě 60, já jsem generace, která se ještě učila hledat. Dneska je to stejně složitý jako tehdy. protože tehdy to bylo nedostupné, páč to bylo málo. Dneska je to dostupný, ale je toho strašně moc.
5: Strašně moc.
2: Což je taky nevýhoda. Tehdy nevýhoda, dneska nevýhoda. Ale protože to nějak v těch genech máme, prostě se to v nás vypěstovalo, bylo, pěstovali jsme to v sobě, tak to umíme i dneska. A já jsem se začal i politicky angažovat. Dneska jsem tedy místopředsedou hnutí Stačilo
6: Máte někdy pocit, že váš mycí prostředek nestíhá? S novým Jarem je mytí účinnější a stačí jediná dávka. Hustá pěna odstraňuje mastnotu, jako by tam nikdy nebyla. Protože koncentrovaný Jar má dvakrát silnější odmašťovací účinky než další nejprodávanější značka. Načerpejte novou mycí sílu.
2: Jenom snad podtrhnu, aby bylo jasno, proč jsem to udělal, protože když už se do politiky montuju, no tak není to jenom tak, že bych měl stát někde opodál a házet takzvaně plechovky, rajčata, vajíčka a křičet vy hajzlové, vy svině, vy kreteň, ale prostě do toho vlezu a něco proto začnu dělat.
5: Tak.
2: A ta erudice, tu erudici politickou získáváte tím, že jste u zdroje, že to vidíte. Já nejsem příliš velký aparátčik, oni to vědí všichni u nás v hnutí, já neumím tyhle ty věci, já jsem tam spíš skutečně za takový určitý mediální, řekněme, odlesk, protože vím, jak s tím mám zacházet a jak přitáhnout pozornost. Takže jsem tohoto typu, ale samozřejmě ty politické témata a všechny ty věci sleduju a vnímám a vyjadřuju se k ním a samozřejmě na nich participuju tak, jak to v tom hnutí je celkem přirozené. Takže ale já jsem to zase vzal takovým jako velkým buzerem k tomu, na co vy jste se ptal. No, ten rozdíl mezi tím minulým režimem a současným režimem je v tom, že dnes máte skutečně k dispozici nástroje, se kterými, když se naučíte zacházet, tak máte lepší šanci zasáhnout určitý počet posluchačů, diváků, sledujících, zájemců, lidí, kterým to není lhostejné a zároveň, kteří se taky chtějí bavit, protože zábava, ona je zábava a zábava. A lidé, kteří sledují mě, tak samozřejmě vědí, že to je zábava, ale že to není prvoplánová zábava. Já nedělám prvoplánovou zábavu, umím ji samozřejmě velice dobře, protože celá léta jsem taky jezdil po letních akcích a tam většinou neděláte nic, co by mělo druhou, třetí, čtvrtou vrstu, ale jedete tam prostě po formě, tak aby se hlavně lidi pobavili. No tak já působím na tomhle, v téhle branži a na tomhle trhu od svých 11 let, takže si dovoluju tvrdit, že asi vím, jak to. A ve všech žánrech, jo, od klasického divadla až přes experimentální, autorský, až po ty zvláštní formy, až po to improvizovaný a lidový, tak já to všechno mám projítý a dovolím si tvrdit, že to jako ovládám docela dobře. Takže v tomhle smyslu tato doba je dobrá, je otevřená. Máte šanci se bránit proti tomu, co se děje, ale neubráníte se v momentě, kdy vystoupíte z toho stáda. To jsem udělal já. A to stádo vás okamžitě začne dupat po vás, zahánět vás a tak dále. No, to je, ale já jsem věděl, že to tak bude. Takže já z toho nějak zklamaný nejsem. Spíš mě překvapilo, že i lidi, na kterých jsem sázel, že přece jenom nejsou tak poškození morálně, možná i mentálně, takže se nakonec ukázalo, že i oni jsou nějakým způsobem takzvaně, když to řeknu lidově, štrejchnutý. Takže vlastně se stalo to nejlepší. Mně se otevřela kniha vědění o těch, se kterými jsem šel po celá desetiletí, ať už obecně, anebo konkrétně. No a v tom minulém režimu, tam jste věděl, kdo po vás jde. Vždycky jste se to dozvěděl. Věděl jste, že to je někdo. A zase ten režim nebyl tak úplně takovej, protože mě tehdy pomáhali komunisti, abych se z toho dostal. Takže jako, a to byli lidi, kteří měli charakter a byli velice slušní a seriózní, já na ně nedám dopustit. Takže to bylo velice, jo, nikdy není nic černobílý v takové situaci.
5: Samozřejmě.
2: Černobílé působí, protože samozřejmě teď tady stojíme proti sobě jakoby dvě skupiny, ale ty dvě skupiny mají v sobě taky samozřejmě zase určitý jako skupiny, které jsou taky. Řekl bych, že teda ta druhá skupina, co stojí proti nám, je konzistentnější. Říkám to správně, nevím, jestli to říkám správně, protože oni jsou opravdu postižený tou propagandou natolik, že oni nechtějí vést dialog. A to je úplně ta nejstrašnější věc. Protože když začnete klást argumenty, proti kterým se mají postavit, tak někteří to jako dokážou, ale nedokážou to až do samotného konce, kdyby si lidi měli říct, hele, dobrý, jako nepřesvědčíme se, ale nebudeme po sobě střílet. Možná, že dojdeš k tomu, že mám pravdu, anebo já dojdu k tomu, že ty máš taky pravdu, že se částečně obohatíme. A to částeční obohacování tím diskurzem tu prostě neexistuje a je to už válečný stav a bohužel musím konstatovat, že ta druhá skupina má skutečně jako někde vnitřně zaděláno na to, aby nás jako opravdu likvidovala. V mém případě šlo o to, že oni mě se dohodli, lidi, se kterými jsem spolupracoval, potkával se, nikomu jsem z nich nikdy neublížil. Osobně jsem nikomu nikdy nic neudělal.
5: Tak.
2: Tak se semkli a jejich základním úkolem, který měli, aniž by si ho řekli, a samozřejmě, že to podporovali hajzlíci, já je nebudu jmenovat, zatím jsem furt ještě nikdy nikoho nemenoval. Tak ty se, i když oni se jmenují sami, protože si přečtete na X-ku, kdy tam prostě proti mě jedou lidi a říkají, jak to, že mu někdo dává práci, to se bude muset zařídit jinak a tak dále. A to člověka nemůžu vyjít. A zjistíte, že to je poměrně renomovaný daber. No a že je to vlastně ve svým podstatě lidský ubožák. No a tato lidská ubohost tam jako se semkne a to jediný, ten jediný úkol byl, nechte ho chcípnout hlady. A jde kopat ulici, nebo jde prodávat do Lidlu. Nepovedlo se jim to, protože já nejsem jenom herec. Oni mají smůlu. Já jsem se z toho stáda oddělil právě proto, že uvažuju jinak a nebylo možné ty lidi přesvědčit. Takže nemůžete jít s lidma, který bečej, když vy si pískáte. Musíte si pískat sám a oni vás samozřejmě vyženou. Oni chtějí bečet. Tak bečej. No, tak takhle ta situace se má. Já to jenom popisuju, protože tady je víc lidí, který to... Tady jsou totiž lidi, kteří jakože vypadají, že jsou na praníři, ale nejsou. Jo. Oni vypadají, ale furt je to mainstream. To skutečně být na pranýři znamená jít do toho natvrdo, říkat pravdu. A proto jsem začal dělat satiru, to je další věc. Jo. Já jsem byl spoluzakladatelem deníku To a tam jsem rozjížděl satiru, založil jsem tam Popcorn studio, ještě se dvouma lidma, tam jsme dělali a nadělali jsme tam kolem 60 videí, z čehož jsem byl ve dvou třetinách autorem. A jsou to tvrdý věci, když se na to dneska podíváte, tak si lidi říkají, jak to, že vás nezavřeli. No prostě ona odvaha odrazuje v tomhle režimu. A to je výhoda toho režimu, že přece jenom, i když oni si lajsknou, tak tohle si nelajsknou, protože sahnout na satirika, sahnout na člověka, na kterého lidi sledují a baví se tím, to je nebezpečné. Takže oni to jako tolerujou a musí to tolerovat, protože tam by vzniklo nějaký revoluční hnutí na vsi, nebo jak bych to řekl.
5: Tak. Jo, já jsem rád, že jste trošku tam se i rozpovídal o té historii vaší, protože na tom Facebooku, kde vás všichni sledují hlavně, a to, ono to se to překlápí i do YouTube, že máte ty kanály na obou médiích, ano. Tak vy už tam jedete čistě ty pořady, takže o vaší historii, jakoby, proč to vzniklo, jak, teď co, jakou máte zkušenost s těmi režimy oběma, že vám zakázali vstup na vysokou školu, pak jste mi říkal, že dokonce teď vašim dětem zakázali vstup na vysokou školu, protože zase
2: se opakuje. Jako... Je to neprokazatelný a je to evidentní, ale no. Protože prostě samozřejmě jako, víte, to je právě ten problém, že když se mění režimy, tak se nemění ten lidský charakter. Ano. Hajzlíci vždycky zůstanou hajzlíci a vždycky si najdou nějaký způsob, jak se spojit proti někomu, kdo jim prostě nesedí. Jo, tak to prostě je. Ale já si jako nestěžuju, mě to vlastně velice osvobodilo. To je já si rozsvítím, aby na mě bylo vidět. Já jsem vlastně šťastný, protože já jsem dosáhl teďka největší svobody možný, jaká je. Já jsem se oddělil od všech producentů, produkcí, agentur, režisérů a všeho. A já jsem si sám sobě a jsem si přímo s tím divákem, s tím objednatelem. A paradoxně musím říct, a jsem za to nesmírně rád, a jenom to dokazuje, že ta společnost je zdravá, ona není nemocná. Ona je jenom, dostala chřipku nějakou a z toho se, myslím, jako vypotí. Bude to chvíli, jak s chřipkou, bude bolet hlava,
5: bude to
2: kosti,
5: chvíli trvat, no.
2: Ale našli se lidi, kteří najednou řekli, já vás chci podpořit, já chci tohle, já vám chci pomoct a tak dále. Jo, a nejsou to bezvýznamní lidi, což je naprosto uchvatný, já si to nesmírně vážím a říkám, že já se omlouvám, jo, že nechci z toho dělat nějakou, ale já jsem věřící člověk, Pán Bůh nakonec vždycky vás nechá samozřejmě vyválet v kdečem, ale když máte to čistý srdce a tu čistou myšlenku, tu představu, tak on nakonec, jako, on vás nezvedne to, kde, jestli někdo čeká, že někdo, jakože Pán Bůh takhle vezme za ruku, řekne tak, opráší vás, to takhle ne. Ale dá vám směr, kudy máte jít, abyste se tam, nebo proplazit se, kde se už můžete postavit a můžete se sám, jako, a tohle se stalo prostě, takhle to je. A já jsem za to nesmírně vděčný, jo, a tím pádem chci říct, že já jsem ztrácel víru v lidi. Jo, proto jsem si říkal, tak tady už je zkaženost jako na nejvyšší míru. A já jí na základě téhle své nové existence zase tu víru v lidi získávám. Ale daleko jiným úhlem pohledu, protože dřív jsem se na to díval, nevím, jak bych to pojmenoval, ale dnes se na to dívám tak, že na základě té zkušenosti vidím, kudy prochází dobro a že dobro někdy neprochází úplně tak, jak si to představujeme, ale nakonec se někde vždycky objeví. A takhle já mám teď víru v lidi a myslím si, že většina lidí vlastně nejsou špatní, ale prostě to mají někteří hodně blbě hozený někam a zabloudili. A já jim jenom přeju, aby ten Pán Bůh jim tam taky namaloval tu šipku turistickou. Jako. Jo. Ano. Tak se omlouvám, že to takhle široce rostlo. Já samozřejmě bych chtěl mluvit taky hlavně o té kultuře, jaká byla v minulosti, jaká je teď a co se vlastně jako stalo, děje a co nás čeká. Ale je to tak strašně složitý, že vlastně na to ty minuty moc nám úplně jako nezbývají. Takže já můžu to jako zatím zabalit do nějakého obecnějšího rázu nebo do obecnějšího obalu, ale rozhodně to nemůžu příliš konkretizovat, protože o těch věcech se musí mluvit detailněji. Ta minulá kultura měla základy v tom našem národním cítění a samozřejmě do toho velice vstupovala ideologie. A ta ideologie byla ale potom už tak blbá, že lidi to poznali. Takže to dobrý. Jako já třeba řeknu, okres na severu, Jaroslav Dítl, to je pro mě seriálový Shakespeare, který by to mohl vyučovat i na západě, jo.
5: Ano.
2: Tak Jaroslav Dítl napsal mnoho skvělých seriálů, neznám žádný, který by za to nestál. A znáte seriál Okres na sever. A já se, představte si, že to dávají a mám čas, tak já se na to fakt znovu a znovu dívám. Zaprvé kvůli těm hercům, se kterýma jsem se z nich, s mnohýma jsem se potkal, jako mladý kluk při práci, anebo třeba jenom v klubu divadelním. A tak to je jeden důvod. A druhý důvod je ta atmosféra. Já tu ideologii si z toho dokážu odpreparovat, uvědomím si, jaká byla doba, o co šlo, ale zároveň, protože jsem to prožil, tak si v dnešní situaci říkám, sakra, ale to bylo tak odvážný. On měl opravdu docela dobrou pozici a někdo to podporoval, protože tam jsou i velmi odvážné myšlenky. My jsme je v té době možná tolik necítili, my jsme šli s tím dějem, bylo to tak, že Jaroslav Dítl má taky ty první až čtvrtou vrstvu a já dneska ty vrstvy tam cítím. Je to pryč, protože ta doba je někde jinde, ale ta kvalita tam prostě je. A není to jenom vzpomínka, že já jsem byl mladý, nebo že jsme byli mladí. Je tam fakt ta kvalita. Dneska ta tvorba je podmíněná ziskem. A to v ohledu toho, kdo zadává to dílo, tak i těch, kdo ho provádějí. A ten zisk je první věc, která to ovlivňuje. A bohužel my nejsme Amerika, která má úplně jiný systém na to, která to jako dokázala zpracovat. My na to nemáme zaprvé podmínky a ani nejsme tak dlouho v situaci a teď jsme se dostali spíše do průšvihu, než do čeho, do nějakého jakoby vzkvétání české mediální kultury, když to třeba vyloženě postavím tady na těch médiích. A je tam hrozně vidět, jak je to blbý a špatný. A je to opravdu, některé věci jsou vyloženě krmivo, který snad ani blbá slepice nesezobne, že urážím slepice. A některé věci prostě mají takovou tendenční, je to jako má to hezkou kameru, má to dobrý střih, všechno tam funguje, ale vidíte, že tam není to, na co když se podívám na okrese na severu, tam je ten druhý, třetí, čtvrtá vrstva. Já to prostě vnímám nejen jako herec, ale já to vnímám především tak jako autor.
6: Nezáleží na tom, že není odmočené ani opláchnuté, ani na tom, že použijete krátký cyklus. Na čem ale záleží je to, že používáte nový JAR 30-minutový zázrak.
7: Kombinuje totiž sílu našich pěti mycích gelů. Nový JAR 30-minute miracle si poradí i s odolnými zbytky jídla. A na tom opravdu záleží. Nový JAR 30-minute miracle, naše jednička na mytí odolných zbytků jídla.
2: Tady je veliký rozdíl. Myslím si, že my na tom nejsme špatně. Já myslím, že máme dobrý herce. Jo, je to paradoxní, oni stojí dneska proti mně, nadávají mi do všeho možného, ale to je jejich problém. Já chci být objektivní a chci to říct, tak já si myslím, že ty lidi jsou schopní naplnit tu ideu, ne ideologii, aby jsme to nezaměňovali, tu ideu, se kterou pracovali ty lidi právě v tom minulém režimu. I když na ně tlačila ideologie, ale oni tam dávali tu ideu toho pobavení, sdělení, toho podprahového vnímání, všech těch věcí, které tam byly. Zaprvé to teda byly jiné osobnosti a taky prožili úplně jiné záležitosti. Já myslím, že dneska ta generace je vlastně spíš vypiplaná právě těma penězma a takovejma jako věcma, který ten západ přitáhnul sem a vůbec to není špatný, jenom se v tom lidem je v tom tak dobře, těm, který jsou v tom oboru, že převažuje spíš ten pocit z toho, že je jim dobře, než ten výsledek. Ale pozor, jako máme tady samozřejmě věci, které jsou dobrý, nicméně tak jako tu Ameriku zachvátil ten bláznivý progresivismus, kdy každý herec vyleze na jeviště s Oscarem a hned musí hlásat nějakou politickou srágoru, že by se z toho člověk fakt jako opupínkoval. Já řadu z nich nesnáším, protože jsou blbí, fakt jsou blbí. A nejsou to neinformovaní lidi, nejsou to lidi, kteří nemají kontakty, kteří nemají jako... Ty lidi mají šanci vidět spoustu věcí, ale přesto se chovají jak idioti. No protože ty prachy těch, kteří do toho progresivismu investují, protože vědí, proč to dělají, jsou víc než to, že jsem věren tomu, že nejenže bavím, to je první věc, já musím bavit. Bavím komedií, bavím tragédií, bavím operou, operetou, bavím žánrem, ale zároveň samozřejmě nesu nějakou myšlenku, nějaké poselství, ale oni si prostě šahli pro to nejlepší poselství, protože to je dobře zaplacené. A vypadá jako idioti a totálně to zdegradovaný. A u nás jsou to blbci na druhou, protože oni nemají z toho ty peníze. Ty jejich výhody jsou směšní oproti těm výhodám těch amerických celebrit světových. No, takže tam to aspoň chápu, jako, jo? Že to nejsou takový blbci, ale jsou to prostě biznismeni a chtějí ty prachy a ty finanční prostředky, ty zdroje. A tady je chtějí taky, ale dostávají jenom zametenost podlahy, nic víc. No. A některý tomu dokonce věřej a to už je potom jako věc diagnózy. A bohužel je to poměrně rozšířená diagnoza a poměrně se jako usídlila v hlavách a ovlivňuje charaktery těch lidí. Jo, nebo ty charaktery ovlivňují ještě tu diagnózu, prostě se to tak vzájemně ovlivňuje a vznikají z toho opravdu jako podivný existence, u kterých si klepete na hlavu. A já řadu z nich znám osobně z dob, kdy byli normální a najednou jsou z nich prostě debilové, no. Tak co vám k tomu mám jinýho říct? Já to pomenovávám tak, jak to je. Oni si to o sobě nemyslej, ale jestli se dostanou do situace, kdy bude jim dáno, aby se jim vyčistil ten prostor v tom mozku a oni prohlédnou, tak pak se budou drbat hlavu a budou si říkat proboha, co jsem to prováděl. Jo. Někteří to budou chtít zapomenout a tak dále, někteří budou převlékat kabáty a budou dělat, jako že to nebylo, no, to známe tyhle ty situace. Ale prostě tak to je, no. A tenhle obor je takovej, že jsou lidi závislí na práci. Tam ten jeden právě říkal, jako, jak to, že mu někdo dává práci, no mě nikdo nedává práci, já si dávám práci sám.
5: Sám.
2: Já jsem se chtěl dopracovat k tomu, že si tu práci dávám sám. Já totiž můžu potom tohle ukazovat.
5: Ano.
2: Víte co?
5: Dokonalý stav prostě.
2: A to je, já, mě jsou úplně, ale úplně takhle volný, jak tohle tričko. Je mi čím dál méně volnější, protože jsem teď hrozně přibral, to budu muset schodit. Od září přijde drsný režim, který na sebe musím nasadit. 20 kg musím dát dolů. Ale takhle dobře se mám, jenom abyste věděli, že nechci pohlady. Takhle dobře se mám, že jsem 20 kg. A to nemusím žrát žádný prášky, nic takového. Jako, aby jestli mi někdo myslí, že třeba z deprese jim nějaký hruzy, ne, vůbec. Ale já vám něco řeknu. Umělec musí cítit svobodu. A když ji necítí, tak zapomíná pravdu,

0: Gauguin a já nevím kdo, to byly lidi, kteří prostě museli být a žili v podstatě na pomezí poměrně, a podívejte se, kde jsou dneska jejich díla. Jo. Řada dramatiků, François Villon byl kněz, který ho vyobcovali, pak ho nakonec popravili, zkrátka a žil prapodivným způsobem, takových byly spousta a jsou po nich ty záznamy a to je to, co se dochovalo, spousta se taky nedochovalo, ale tam je ta velká pravda, tam vidíte tu pravdu, tam ji cítíte a neskoumáte, jestli žil v paláci a chodil na zlaté záchody, ale zkoumáte obsah toho jeho díla. To je to, co vám má sdělit něco, co vás má potěšit, povznést, dodat tu nadstavbu lidské duši, protože, a to už je zase, na to bychom se dostali strašně daleko, až k filozofickým jako věcem, proč jsme tady a tak dále. A už to má jako duchovní ráz a podobně. Já jsem se, abych to poslal na zem, já jsem se začal zabývat satirou proto, že vím, že nejvíc tady satira působí v tom mezi obyčejnými lidmi. Oni vytváří satiru. Je to ta lidová líheň té satiry. Ta je někdy báječná, opravdu já se velmi bavím. Někdy je to nevkusný, ale já to na to neplivu, protože ne každý má tu schopnost ty věci vytvořit, pomenovat, ale jsou to pokusy. Tak já jsem si říkal, ale to profesionální, co tady držel Šimdu jako ideový a mentální mrzáci, tak to, co dělali v 90. letech, ta česká soda, my jsme to dělali právě v tom popcornu, potom jsme na to jako navazovali, jsme na to nenavazovali, my jsme dělali svoje, pro mě svatý grál je, jsou Monty Pythoni a jistě pane ministře, to jsou dvě věci,
1: to je klasika, já jsem to...
0: ještě malá Velká Británie, to jsou tři věci, ale jako Monty Pythoni jsou číslo jedna, to bylo otevření nového prostoru. A já jsem si říkal, no tak já k tomu černému humoru a ke všem těm věcem stejně inklinu, měl jsem to vždycky ve svých divadelních hrách, líbilo se mi to i na jevišti, já v posledních 15 letech hraju hodně improvizovaně, jo. Já si napíšu divadelní hru a pak ji hraju podle sebe. Jo, a někdy dokonce se stane, že ji nenapíšu, až to nestihnu a vymyslím ji na tom jevišti a pak ji jako modifikuju. A to je to největší dobrodružství. A já vlastně se řekl, tak když to tady nikdo tak jako pořádně nedělá, vidím toho Petra Jablonského, ale to je taky, jako on to dělá, ale dělá to konformně, protože samozřejmě nechce přijít o práci a já ho chápu. Úplně ho chápu a vůbec mu to nezazlívám. To, co dělá, dělá dobře, jo, ale není to ta satira, pro kterou jsem se rozhodl já. Moje satira kope do kotníků a fakt je štve. Fakt je štve. A to je hrozně důležité. A baví ty lidi. A dává jim naději. Jo? To je můj úkol. Dávat lidem naději. Dávat jim pocit, že v tom nejsou sami. A že tady je nějaký magor, který jde vepředu a říká, nebojte se, pojďte. Jako to je jedno, že po nás střílej, no tak dobře, tak to je v pohodě. Tohle je úkolem té tvrdý, drsný satiry, která si nebere servítky. Ono je to rozdělený do, už se starý antiky, je to rozdělený do kategorií, právě ten Petr dělá tu horátřivskou takovou satiru, tu takovou hodnou. Já spíš dělám opravdu tu drsně politickou, která si nebere vůbec žádný servítky. A snažím se to dělat, jak říkám, mnohovrstevnatě, protože vím, že to sledují lidi, kteří nemají zájem zkoumat čtvrtou jako
1: úroveň,
0: vrstvu, ale že to sledují i ty lidi, kteří chtějí tu čtvrtou vrstvu. Tak proto je možná ta přízeň těch lidí taková a mě to nesmírně těší. Já musím říct, že mě to těší, protože proto to člověk taky dělá. Jo. A

0: takže to má tu zpětnou vazbu. A o to rychleji, co jako běžím a o to víc zvu, pojďte na ně, budeme je. Prostě to je jedno, že nás sestřelej, tak se zase zvedneme a poběžíme bez nohou a bez rukou. Víte, jak je to v těch Monty Pythonech život Briana, jak mu seká ruce, no jo, tam on poskakuje. To je, v tom je ta podstata té skutečné satry a toho boje. Satyra je zbraň, je to nebezpečná zbraň. Oni to vědí. A oni se proti ní nemůžou bránit jinak, než že jí zakážou, začnou jí pronásledovat, to je to nejhorší, co můžou udělat. V momentě, kdy jí začnou pronásledovat, zakážou jí, tak vytvářejí hrdiny a vytvářejí a skutečně oni sami formují lidový odpor. Takže já jsem si tohle toho vědomý a proto to dělám, protože je to, já se neumím prát, střílet umím, ale už je mi 60, takže musím mít ty brejle, jinak mohu zastřelit někoho jiného. Já si dělám srandu samozřejmě. Ale tohle je moje zbraň a tím já jsem se rozhodl pálit proti nepříteli. Nepřátelé jsou progresivní pseudoliberálové dneska, zcela jednoznačně. Celosvětově, celoevropsky úplně nejvíc a v České republice jsou to ti, kteří dneska stojí na straně toho podivného člověka, který ho stvořil marketing. No, na Hradě tam.
1: Já, ano. To je, jak oblbnout národ prostě marketingovým produktem. Nemusíme chodit do Ameriky, stačí, když se podíváme u nás, co tam sedí.
0: Ano.
1: Takže...
0: Takže obecně, jenom tak jako z toho obecního hlediska jsem tak jako nastínil, jak to asi zhruba je, ale dá se o těch věcech mluvit hodiny a hodiny a dá se tam najít spousta jako zajímavých věcí. Je taky dobrý, když se lidi ptají, pokládají otázky, protože věřím, že lidi spoustu věcí zajímá, oni to nevědí. A člověka vždycky, podívejte se, tady by letěl mor z nějakého kostýmu, no to je hrůza.
1: Máte tam vosu nějakou, jo?
0: No je mola, tady mám z kostýmu, představte si to. No já, prostě kostýmy, to je, musím ho, no vidíte.
1: A teď tam fyzicky zápasíte s něčím, jo? Ano, přítelky, kamarádky, to mám taky strašně rád, no. Ty jsou nejlepší.
0: Já to tady musím vystříknout ten kostým. Tady nějakým kabátu možná se to usídlilo, nedá se nic dělat. To se stává i v divadlech. Tohle.
1: Ano.
2: Na praní vyzkoušejte Ariel Pots. Protože teď můžete prát i na kratší cyklus nebo na 30. Hoďte je pod prádlo, pod barevné i pod bílé. Ultrakoncentrované kapsle odstraní skvrny a mají vůni, která vydrží. Pro zářivě čisté prádlo. Taky házíš Ariel pod prádlo? Uchovávejte mimo dosah dětí. Udělejte si radost. Získejte u T-Mobile slevu až 10 000 korun na...
0: Zadil jsem to 100x.
1: Tak... No, pane Guliáši, to bylo vynikající teda. Já myslím, že pro dnešek už to tak, si myslím, bylo tak akorát, že bychom si zase mohli nechat nějaké náboje, nějaké zásobníky na další setkání. Co vy na to? Pokud určitě. Budete samozřejmě souhlasit.
0: Nechci lidi nudit, poučovat a mentorovat tady nějakýma věcma. Jo. To samozřejmě uvidíte sám na reakcích lidí, jestli je to zajímá dostatečně, nebo jestli si říkají, no tak on je vážně šouklej, tak jak dělá ty satyry.
1: Teď to vaše předější video.
0: Pardon, že vám skáču řeči, ale já jsem dělal tu satyru na ten Prague Pride. Nevím, jestli jste to viděli. No, rozumíte, já jsem to mohl udělat v růžovém obleku s růžovejma, ale já se jako nechtěl dotknout těch gejů, který žijou a nikoho neprovokují, jsou to slušní lidi, já jich znám mraky a jsou to fakt fajn lidi, žádný problém.

0: někdy. Já jsem se chtěl dotknout těch ideologických debilů, který to prostě tady propagujou a vyrábějí tady úplně zbytečný konflikt. No a nemůžete to udělat jinak, než že se navliknete do šatů, který jsou fakt prostě úzký, takže moje v současné době tlustý tělo prostě vykreslej a dáte si na sebe věci, které z vás udělají prostě kreaturu. Tam lidi psali, fuj, to je hnusný, ježiš, to je hnusný klap a podobně. No ale to je ta podstata té satiry. Já jsem nechtěl, jo, když se podíváte na malou Velkou Británii, tak ty kuci tam měli neuvěřitelný kostýmy. Když tam dělali co a chodili tam nahatý a teď to byly samozřejmě, to jsou všechno věci, které jsou z nějakého materiálu a ono to vypadá jako živý. A byli hnusný, neměli ty
1: špeky tam.
0: No je to prostě satira, si nesmí brát servítky, jakmile si bere servítky, je to vždycky takový slabý odvar.
1: Tak.
0: Prostě, jako byste dělal čaj a položil ho vedle té horké vody, ale nenamočil.
1: No, něco takového, ano, přesně.
0: Takže nechtěl jsem se rozpovídat. Je to hrozně, já jsem vás upozorňoval. Když mi dáte slovo, já jsem mě ukecnal.
1: Pořádku. Já jsem rád, že jste si na nás udělal čas, že jsme dnes mohli probrat takováhle témata až posud. A já bych doporučil, jestli bychom další střelný prach a další náboje, které máte v zásobníku na podobná a jiná témata, jsme si třeba nechali na příští kolo. Co vy na to?
0: Určitě bezesporu dohodneme se a jak budete mít chuť náladu a uvidíte, jaká byla odezva vašich diváků. Tak.
1: A co na to naši diváci, ano.
0: Ano.
1: Oni vás všichni znají, takže to bude, si myslím, velice naopak zase z jiného soudku, protože lidé vás znají jenom z toho Facebooku, z toho vašeho kanálu, jako satirika, který si dělá opravdu legraci ze všech událostí, které se tu dějí, ale takhle v civilu si myslím, že vás moc lidi neznají, nemají šanci vás potkat. My jsme vás potkali 9. května na Staromáku na tom pódiu, jak jste četl ty dopisy Benešovi, ne dekrety, že jo, ale ty dva. A to bylo jako, to pro nás byl úplně neuvěřitelný zážitek, ještě když tam vypadl ten mikrofon, tak to jsme úplně, říkám, to mě by tam hlas chcípnul a ten člověk tam přezve to náměstí bez mikrofonu.
0: Jo, to je, já jsem se vyznačoval poslední.
2: Přepojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS. Přepojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS. Přepojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS. Přepojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS. Přepojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS.
3: Skvělá volba. Naladili jste se na vlny svobodného vysílače CS. Rádia, které vás spojuje.
0: Jako spoustu jiných věcí, když se dá říci, že se to stalo jakože samo. No, bohužel, Globe byla nádherná věc. To byl počin, který já jsem tam ty dva roky hrál a to bylo něco neuvěřitelného. Je strašná škoda pro českou kulturu, že to divadlo vzplálo a je ještě strašnější škoda, že to někdo sakra nepostavil někde jinde, že nevzali ty prachy. Možná pošlu nějaký vzkaz po lidech snad, po kterých budu moc, ať ten klempíř někde vykutá peníze nebo ať se najdou donátoři a postaví to někde. Protože to je tak úžasná záležitost. Já vím, že to není jako český, že Gloupě, ale je to famózní, je to fantastický. A dají se tam dělat neuvěřitelné věci. Jste v podstatě divadla. Jako jo. Bylo to nádherný. Škoda, že to chytlo. No.
1: Co se dá dělat? No? Třeba se to časem zlepší. Nicméně já vám definitivně chci poděkovat za váš čas, za vaše neskutečnou prostě

0: energii a tu neuvěřitelnou prostě tu pozitivní náladu a vizi, kterou do toho dáváte a tu naději, kterou dáváte národu. Tak, ve svých, ať už teda ve svých projevech v těch satirických, anebo vlastně i dneska, že není všechno tak zlé, jak to na první pohled vypadá. Za to vám moc děkuju a doufám, že se spolu na základě zase nějaké předchozí dohody, jak budete mít výčas a tak dál, že se spolu zase potkáme a že opět diváky obohatíme o další vaše věmy a vaše postřehy a poznatky z toho, co se kolem nás děje, protože to je, to už někdy, to, člověk, co má jiného dělat, než se těm věcem smát, jo, to je co jiného, jako mám tady brečet, že se tam někde střílí, jako co já s tím mám tady dělat, no tak to bych se z toho musel zbláznit, jo. Ještě když víme, že ten svět neovládají politici, ale ještě někdo úplně jiný a mají nějaký cíl a to vaše video o těch našich budoucích, nebo doufám, že to nebude u nás, že to bude na území maximálně tak na západě u nás, ale to je takový plán, o tom bychom se tady mohli bavit hodiny. Takže vám definitivně moc děkuji a přátelé, příště se budeme těšit opět na viděnou na kanále Pod pokličkou. Tímto vás všechny zdravím a jak já s oblibou říkám a říká to i John Spartan a Lenina Huxleyová, buďte dobří. Naschledanou.
1: Naschledanou, děkuji za pozornost. Mějte se krásně.
2: Tak já jsem si tohleto dovolil tady pustit z jednou prostého důvodu, protože tam je spousta zajímavých námětů, informací a hlavně jsem rád, že ten návrat nebo to komentování té minulé doby hezky pojmenoval pan Guliáš Michal. Že to není takový, někdo mi tady napsal, že tady vzdychám po staré době, je to ohlédnutí se za kvalitou. Nejenom, že byla vyšší kvalita života, protože lidé nebyli tak stádovatí a stádně jaksi oblbovaní, byl tam ten stádní efekt tak velký, přestože se vykládalo Bůh ví, jak není ohromnej, ale byla ta doba prostě jiná, byla ta doba jiná i v té kultuře, tak jak to tady pojmenovává Dietla, kritizovali za to, že psal na zakázku, jak ho soudruzi požádali. Ano, on měl napsat seriál z nějakého prostředí, protože bylo potřeba to prostředí nějak zprůhlednit a dejme tomu učinit ho zajímavějším pro tu veřejnost, čili nějak ho zviditelnit a zpropagovat, aby třeba, že, aby chtěli být lidé lékařema a sestřičkama, tak nemocnice na kraji města, ale přesně jak on to pojmenoval, a tam bylo spousta a spousta věcí, ať to byl Zeman, ať to byl okres na severu, ať to byly jiný, prostě tam v těch seriálech, a to nemluvím jenom o Dietlovi, byli i jiní, oni tam dokázali pasírovat mnoho informací o té době. Kdo chtěl, tak tam najde. Jo. Mělo to rozdělení, nebylo to placatý jako dneska. Prostě dneska standardní příběh a nic zatím není jakoby vzadu. Je to prostě pekařství, kde se pečou housky a kavárna, kde se to prodává a tak dál. A jsou to takové zápletky plitký, ale je to prostě no, slabý odvar. Fakt, jako když ten člověk dáte vedle hrnku s tou vodou. Takže nic moc. A ať si každý o tom říká, co chce. Není to prostě vzdychání po staré době. Je to prostě o něčem, co má, jak se říká, co má koule. No, Nevím, jestli vás to bude zajímat, peklo na lodi USS Abraham Lincoln. Námořníci jsou zoufalí, pokusili se i zabít. Zhruba 5000 námořníků, je to z 13. jo, tohoto měsíce. Zhruba 5000 námořníků musí na palubě americké letadlové lodi USS Abraham Lincoln snášet nedostatek jídla i vody, omezenou poštovní službu, znemožňující pravidelný kontakt s rodinami a dlouhé pracovní dny s minimem volna. Plavidlo je nasazené na moři na Blízkém východě. Už asi 9 měsíců, z toho 250 dní plulo v kuse bez zakotvení v přístavu. Rekordní doba mise vznikla v důsledku války USA s Íránem. Uniká vám moč tento... jsou nějaký reklamní ty. Morálka a psychický stav vojáků se podle Navitime zhoršuje. Někteří se pokusili o sebevraždu, jiní se snažili skočit přes palubu. Manžel má strach, že ho propustí bez poct, jen proto, že se cítí vyhořelý. Je jeho kariéra zničená, sdělila Annabel Lomaová, žena námořníka, který se pokusil skočit. Podle deníku Star Strips se minulý týden asi 200 rodinných příslušníků, jejichž blízcí slouží na lodi USS Abraham Lincoln, účastnilo virtuálního setkání. Mnoho z nich vyjádřilo obavy o duševní zdraví a bezpečnost posádky. Rodiny se obávají o duševní zdraví námořníků na lodi USS Abraham Lincoln. Play. Manžel mi napsal SMS, že doufá, že se zítra už neprobudí. Řekla pro Stars and Strips jedna z manželek. Další lidé potvrdili úvahy i pokusy jiných členů posádky skočit do vody. Plesnivé sprchy a zkažené jídlo. Velení kritiku odmítá, mise USS Abraham Lincoln na Blízkém východě měla původně skončit letos v květnu, ale prodloužila se bez upřesnění nového konce. Posádka je na moři už od konce listopadu loňského roku. Podle MS New přitom loď kotvila na pevnině pouze dvakrát, a to v prosinci na Guamu a v červenci v Ománu. Správně by ale měla stavět v přístavu každých 30 až 45 dní, aby umožnila námořníkům odpočinek, doplnění zásob a údržbu plavidla. Už v dubnu se ohledně otřesených podmínek na palubě letadlové lodi strhla vlna kritiky. Na internetu se totiž objevily fotografie nekvalitního přídělového jídla. Námořníci si také stěžovali na nedostatek vody, plíseň ve sprchách a rozbité pračky. Ministr obrany Pat Hegseth ale podle The Guardian zprávy odmítl jako falešné informace. Zatímco rodiny vojáků i demokratičtí kongresmeni bíjí na poplach, americké námořnictvo se ke konkrétním případům odmítá vyjádřit. Jeho zástupci pouze obecně sdělili, že nezaznamenali nárůst hlášených sebevražených myšlenek ani pokusů o sebevraždu na palubě lodi. Námořnictvo i americký ministr obrany Hegseth minulé informace o nedostatku jídla na lodi popřeli. Posádka má k dispozici psychology, kaplany a zdravotníky. Válka sice narušila tradiční zásobovací uzly, ale podle aktuálních zpráv z lodi je nepřetržitý přístup k čisté vodě, funkční klimatizaci i zdravé stravě, řekl velitel námořních sil Joseph Cahill. Prokleté americké námořnictvo. Není to poprvé v letošním roce, co se objevují zprávy o nevhodné situaci na letadlové lodi. Letos v únoru se vyskytly informace, že největší americké válečné plavidlo USS Gerald R. Ford plulo na mořích 8 měsíců, přičemž se posádka musela potýkat s nefunkčními toaletami. Loď nejprve podporovala v Karibiku americký tlak na Venezuelu, který vyvrcholil zajetím tehdejšího autoritářského lídra země Nicolase Madura. Na konci ledna pak námořníci podle The Wall Street Journal dostali rozkaz vyplout na Blízký východ. Britský deník The Daily Telegraph poukázal, že od dob války ve Vietnamu byla nepřetržitě na moři z amerických plavidel zatím nejdéle právě USS Abraham Lincoln, a to 9,5 měsíce v období pandemie covidu. Nyní může vlastní rekord překonat. O čem to vypovídá? Prostě jednak. To jsou, jak bych to popsal, v době, kdy může jako letadlová loď, prostě tam může přistát 15 vrtulníků najednou, který přivezou nefunkční pračky nebo odplísňovač záchodů, ale já bych řekl, že to spíš všecko odpovídá tomu stavu té morálky a psychiky těch mariňáků, jo. Prostě jsou zhejčkaní, oni by chtěli jako vést válku, ale chtěli by odpočívat. Ať se podívají na ty válečné filmy, jestli tam někdo měl možnosti odpočinout, jak potřeboval, a oni chodí do práce válčit. To je prostě problém žoldáků. Tohle to nikdy neuslyšíte od Rusa, který někde slouží, protože za Rus by si tu pračku opravil buď sám, nebo by ji vyhodil a pral by si ručně. Rus by si s nějakýma toaletama nebo plesivýma koupelnama rychle poradil. A Rus ví, proč se děje to, co se děje. Proč tam slouží. Ta demoralizovaná posádka, to je výsledek vůbec stavu té společnosti. Jo. Když se kouknete na meš, tak tam to taky vidíte, prostě ta válka v té Koreji, oni tam, kolik tam toho nareptají a jak to tam nefunguje, tam se rozkrádá, prostě neustále nefunguje zásobování, posílají tam úplně nesmyslné věci, protože to všecko dělají lidé najati do práce a to jsou v podstatě žoldáci. I ty, no a pochopitelně ty důstojníci, kteří se starají o provianty, kradou jak straky, všichni tam šmelej, protože prachy, prachy, prachy. To je obrovská slabina těch rádoby vojáků žoldnéřů. Teď ještě pak existuje hranice, do které jsou ochotní nasazovat ty životy a pak už nejsou. Dokud budou vidět, že mají převahu a všechny zválcujou, no tak jsou hrdinové a jsou to mariňáci. Ve chvíli, kdy se mají poprat s osudem, tak jim to mariňáctví se nějak začne zajídat. Jo. Já jsem sledoval, v televizi běžel nějaký film ohledně druhé světové války. Oni tam kritizovali tu ekonomiku, jo, Stalinovu, a že Stalin si dovolil převést tu ekonomiku do válečného stavu a ona ta ekonomika nebyla schopná jako odzásobovat řádně civilní obyvatelstvo. No a co měl asi dělat? Kdyby to neudělal, tak kdo by tu hydru jako zastavil? Naprosto tendenči tam byly vysvětlovaný, jako kdyby jeho omily, jako, a dokonce tam vycházely takové věci, jako že to bylo, že ta ekonomika nezvládala vyrábět a nezvládala vlastně tohle či tamto. A že ti lidé pracovali v nějakých špatných podmínkách. A kdo je do toho uvrhl? Jako Stalin? Nebo Hitler, který je napad? Produkt toho západu. Na konci z toho de facto úplně vypadlo asi to. Existuje několik oficiálních stanovisek a studií, které říkají, že Stalin mohl vyhrát jedině proto porazit toho Hitlera. Protože kapitalistická ekonomika nejde tak rychle převést do té válečné formy, to znamená přejít s nějakou řeknu, komerční ekonomikou na válečnou, to je strašně složitý proces a zdlouhavý. Když to ta státem řízená ekonomika udělala tak a bylo jako. A všechno tomu přizpůsobili. Jasně, že to ještě chvilku trvalo, ale byli schopni rychle reagovat. A ty studie říkají právě, že kdyby toho nebylo, tak ten Stalin v životě nebyl schopný toho Hitlera porazit. A oni to tady zpochybňovali, dokonce to negovali. A vlastně na konci z toho celého vypadlo, že kdyby Západ nedodal motorky, nedodal nákladňáky, nedodal, nenakoupili Sověti od nich ty, z vojny to známe jako KDčka, že jo, ty potraviny a tak, no tak oni jim to zadarmo nedali. To si musel Stalin nakoupit. No a co je na tom špatného, že to nakoupil? Že to nestih vyrobit, protože převedl ekonomiku na výrobu tanků, letadel, děl, kanonů, samopalů. Přeci to udělal dobře. Kdyby to neudělal dobře, tak by Hitlera neporazil, ne? Přeci rozhoduje výsledek. A vy tam kritizovali prostě, kolik udělal chyb a kde chyboval a jak oni jsou chytrý, jak oni to vědí. A kdo z nich toho Hitlera porazil? Nikdo, jenom ten Stalin. Já jsem si říkal, no to prostě je zase cesta k tomu, jak oni vlastně řeknou, no, on to, byla to sice rudá armáda, ale my jsme ji vyzbrojili, my jsme ji nakrmili, my jsme ji vošatili, nebejt nás, tak ta rudá armáda neměla šanci. To je další cesta ideologická, jak úplně převrátit tu válku a to, co se tam dělo. No mě z toho bylo fakt ousko až na zvracení. Protože jsem si říkal, no tyjo, tak to mají hoši zase dobře zmáklí. Ale to byl poblion a furt přitvrzovali a v podstatě dělali z toho Stalina úplnýho pablba, který si s tím jako nevěděl rady. A oni ho zachránili. No a co se, no a co, že si nakoupil Stalin to, co potřeboval, tak mu dodal Západ. Však Západ na tom dobře profitoval. Ne. To nebylo o tom, že by na tom Západ prodělal. Rozhodně ne teda. Takže hnus fialovej, přátelé. Hnus fialovej. No. Já tady koukám, co vám budu hrát, protože mám tady jednu pěknou písničku, kterou mám taky od Moniky. Jenom ji musím najít. Protože my se budeme za chvilku totiž loučit, jo. A když se vrátím ještě k tomu, jak oni jakoby to přepisujou. Tak nasadí víc jako kdyby různých strategií, které potom na konci se jako slejou do té jedné, jo. No, takže hrůza děs, no. Mají to vychytaný. A teď krměj touhletou propagandou, krměj jakoby ty mladý generace, aby je jak se vycvičili a vytrénovali, že no až vám budou říkat, jo, oni až vám budou říkat, jo, že nějaký Stalin s nějakou rudou armádou, jo, tak jako bacha, jako to je prostě to, kdyby nebylo Západu, jo, kdyby nebylo Západu, tak by nebyla ani první světová válka, kdyby nebylo Západu, tak by nebyla krize v Německu. Kdyby nebylo toho úžasného, skvělého Západu, tak by Němci nebyli v takové beznaději, že by se chytli toho Hitlera. Kdyby nebylo Západu, tak by neprotěžovali a nefinancovali Hitlera tak, aby uspěl po všech stránkách, aby z něj udělali ikonu a modlu. aby Němci věřili tomu, že to je pro ně spasitel. A že ten je prostě přivede do toho ráje a vůbec jakoby k té prosperitě, o které snili. Protože v tom Německu ta krize, to, co se tam odehrálo, to bylo absurdní. To bylo něco, co ty Němce srazilo úplně na kolena. A ten hrdý Němec to prostě neustál. A to, proč se přidávali lidé do NSDAP, teď ještě v dubnu 1945 bylo v NSDAP, v dubnu 1945 bylo v NSDAP 6 milionů lidí, jo. 6 milionů členů měla. Otázka zní, kam se za ten měsíc, co se stalo v hlavách těch Němců po tom jednom měsíci, teda, kdy byla podepsaná kapitulace, oni jako NSDAP pochopitelně byla zrušena nebo zakázána, oni změnili názor? Ne. To dál žije. Je to pěstované v těch rodinách, je to pěstovaný kult té říše, té německé nadřazenosti, té víry v to, že Německo má to poslání a požehnání. To tam všechno je. Jestli si někdo myslí, že ne, tak je na velikém omylu. Bacha, to se bavíme o 6 milionech Němců v dubnu 1945, kde jsou ty Němci, dejme tomu, z toho boomu té NSDAP. Kde jsou ty Němci z těch jednotek SS, kde jsou ty Němci z toho gestapa, kde jsou ty Němci z toho Wehrmachtu a tak dále, kde jsou ty dozorci z těch různých donucovacích a vykrádačských lágrů, kde to všechno je. Dělíme si iluze, jako. Tak, přátelé, budeme končit. Máme dneska pondělí, máme před sebou poslední dva týdny prázdnin, koukejte si je užít, teď se tady přehnala bouřka, pořádně zapršelo, hezky zalilo, tak doufám, že zase všecko poběží, jak má, trošku se ochladilo, máme venku 19 stupňů, no ale to vůbec nevadí, protože léto je léto. Mějte se fajné, od mikrofonu se loučí a na vás se těší, jak jinak než Petr Václav. Oni

0: Za čárou a dnešní host je pan Lubomír Zaorálek. Dobrý den.
1: Dobrý den, přeji.
0: Za čárou, pořad, který se specializuje na zahraniční politiku a na vlivy zahraniční politiky směrem k naší zemi. V jaké fázi je podle vás, pane doktore, rusko-ukrajinský konflikt?
1: V jaké je fázi? Ano, to by bylo dobré si přesně říci, ale mně připadá, že co mi teď se zdá úplně největší událostí, tak bych zdůraznil to, že se propojuje konflikt ukrajinský s Iránem.
0: To je vlastně,
1: ano, oba dva se propojují a je vidět, že jsou úplně zásadně souvislé. No protože to, že se bombardoval Irán, tak způsobilo, že došly patrioty a také jiné prostředky těch úderů, což teďka katastrofálně chybí na Ukrajině, takže vidíte přímý dopad. A druhá věc je samozřejmě ta ropa, protože Ukrajina sice bombarduje ruské rafinerie nebo dokonce i ty nakladací terminály, no ale zrovna teď čerstvě J.D. Vance telefonuje Zelenskému, že si to prostě nepřejí, aby bombardovali přístav Novorosijsk, a protože zájmy Kaspického konzorcia jsou spojeny se zájmy Spojených států firmami Chevron a Exxon, takže Vance dokonce telefonuje přímo Zelenskému, tak tohle není náš zájem. Tohle ohrožuje zájmy Spojených států. Tak je vidět, tak je, to propojení je prostě vidět. Možná si pamatujete, že dokonce se stalo, že Ukrajinci zautočili na jeden iránský tanker. A Vance teda říká, ano, bombardujete, ale nesmíte bombardovat něco, co není opravdu ruský náklad. Takže to Kaspické konzorcium, které sice přes Rusko dopravuje naftu, tak je vlastně zájem, aby se to nebombardovalo. Tady je vidět, jak vlastně málo autonomní Ukrajina je. A zároveň vlastně Američané sice tady chtějí po Ukrajincích, aby respektovali jejich zájmy v Kaspiku. Na druhé straně nejsou schopni jim pomoci, co se týče toho jejich základního problému. A to je samozřejmě protivzdušná obrana. Já vám to řeknu úplně přesně, protože dneska se každý říká, co chce. Tak v červenci z Ruska šlo 376 raket na Ukrajinu, 126 balistických. To je nejvíc vůbec, co kdy za jaký měsíc bylo vystřeleno, takže to je obrovská iniciativa. No teďka 5. srpna nebyla sestřelena ani jedna z těch balistických střel, takže tohle začíná být veliký problém pro Ukrajinu, a taky ten prozatímní minister obrany řekl, že jestli tohle bude pokračovat, tak to úplně rozstřílí. Jako nejenom infrastrukturu energetickou, ale oni dokonce už rozbíjejí i tu maloobchodní, to znamená, to vypadá, že tohle, když to takhle půjde dál, bude zima, jako ještě Ukrajina nezažila.
0: Mám pocit, že i ze strany Evropy a Evropské unie slábne ta podpora Ukrajině. To se mýlím, nebo to taky?
1: To se dá vyčíslit dokonce. Skutečně, když to vezmeme v tomto půl roce, tak docházejí finanční prostředky i Evropě. Ona co dneska dělá? Teď, že rozmrazuje ty zisky z ruských aktiv, to znamená, už sama prostředky nemá. Vlastně je to poměrně docela bouřlivá debata, která probíhá v Evropě, protože řada zemí už nemá zájem zvyšovat další finance. Nakonec k tomu došlo i kolem summitu NATO. Tam si možná vzpomenete, že Rutte měl vlastně dva návrhy. Jeden je, aby určité procento HDP dával každý stát na to, to bylo smeteno, ale dokonce i ten návrh, který měl být jakoby přijat na to, že se má schválit nějakých dalších 70 miliard, ani to vlastně neprošlo, takže všechny ty pokusy navyšovat ty prostředky neprošly. Ona prošla ta půjčka, těch 90 miliard ze strany evropských zemí. No a na to konto teď, když třeba se říká, že jde o muniční iniciativu, tak ty země říkají, my už do muniční iniciativy nebudeme nic dávat, protože to je v té půjčce, ať se to vezme z ní. Že začíná se v podstatě velice obchodovat s tím, že vlastně ty státy už další finanční prostředky nemají, a dá se to vyjádřit, že i co se týče toho posledního půl roku, tak ta podpora klesá. A hlavně teda oni ty státy už nejsou schopni ani pomoci s tou vzdušnou obranou, protože oni sice některé mají patrioty, ale parlamenty těch zemí dneska žádají ty státy, aby vydali počet z toho, co dali Ukrajině, protože to ohrazuje obrany schopnost těch zemí vlastních, jako je třeba Německo a podobně. Takže oni vlastně jsou dneska pod drobnohledem, že jsme se dost odstěhu, kdyby už pod hladinou toho, co si můžeme dovolit vůbec poskytovat.
0: To, co jste před chvílí popsal, mám tedy ještě na mysli tu provázanost těch dvou válečných konfliktů. Lze z toho vyčíst, že ta podpora ze strany Spojených států amerických směrem k Ukrajině už také není co bývala.
1: No to je slabé slovo, že slabé není co
0: slovo.
1: bývalá, protože přece Trump i Vance dokonce několikrát opakovali, my už nedáme ani cent na Ukrajinu. Jako to je, to máme teda písemně skoro. A oni jsou ochotní pouze, pokud jejich zbraně nakoupí Evropané, tak takovýmto způsobem jsou ochotní ještě Ukrajinu podporovat. Ale navíc se ukazuje, že i když takto by byli teoreticky ochotní, tak nejsou schopni poskytnout to, co dnes po nich Ukrajina nejvíc chce. A to jsou ty záchytné rakety těch nejvyspělejších patriotů, které vlastně nejspolehlivěji jsou, pokud jsou dvě vystřeleny, schopny zasáhnout balistickou střelu. A protože tohle už vyčerpali Američané neuvěřitelně povážlivým způsobem, protože se ukázalo, že, ty, že to, co tam utratili v Iránu, bylo pro ně spíš víc, než si mohli dovolit. A protože oni nejsou schopni zvýšit výrobu, to by vyžadovalo obrovské prostředky, to byste se mě zeptal, proč Amerika nemá. No protože válka s Iránem je stala 130 miliard dolarů, a protože kdybyste chtěl otevřít nějakou novou linku, třeba na Patrioty, což je jedna z nejsofistikovanějších výrob vůbec, tak by to znamenalo další prostředky do zbrojního rozpočtu, který teď už je astronomický. Takže a navíc, i kdyby to teďka dali, tak to bude trvat, že jo, než se to rozjede. Takže vlastně Amerika nemá schopnost dneska z těch zúžených zásob, které už jsou povážlivě malé, dokonce, že jo, on, když si někdo dovolil říct v Americe napsat, že je málo těch patriotů, tak se strašně rozzlobil Trump a všichni, že se to veřejně vytrubuje, protože to je, to Ameriku nesmírně poškozuje. Z hlediska jejich zájmu v Indo-Pacifiku, pokud se tady veřejně mluví o tom, že jim prostě docházejí patrioty, že už jich mají jenom 800, že jich vyrábějí jenom 400 a že, jako ročně a že jim to bude trvat několik let, než to doplní, tohle najednou otevírá v Indo-Pacifiku otázku, nebylo by pro nás dobré využít takového oslabení Ameriky? A proto se Trump tak zlobí, že jo, i nejen on, jako co si to opovažujete říkat, my máme všeho dost, ale všichni tušíme, že ne. Ten Irán v podstatě skutečně nesmírně oslabil jejich schopnost disponovat těmi nejdražšími střelami.
0: Dá se teď odhadnout, jaký bude vývoj v nejbližších týdnech a měsících na Ukrajině?
1: Tak v současné době, tak si řekněme, jak to tam přesně vypadá, protože tohle mi připadá, že také není vůbec moc přesně popisováno, tak to řeknu přesně. Mezi 7. červencem a 4. srpnem získal Rusko 34 kilometrů čtverečních, tlačí hlavně na Pokrovsk a Kostiantynivku, jako tohle je pořád ten jejich hlavní úkol pozemní, který mají postupně ukrajovat stále více Donbasu. To je 34 kilometrů čtverečních, to není bohvě čo. Na druhé straně je to ten systém, že se postupuje pomalu, ale jistě. Že se nepostupuje rychleji, to má samozřejmě také ten důvod, že by to bylo za cenu vyšších ztrát. Ty ztráty, které se uvádějí, podle mě jsou upozorněné, ale vybájené. Jo? Protože kdybychom brali vážně to, co se píše, že mají rusové ztráty, tak by už ta armáda dávno dvakrát zanikla. Jo? Takže vlastně to je nesmysl, ale je pravda, že ty ztráty při útoku samozřejmě jsou velké, jako takže oni proto také to vysvětluje ten pomalý postup. A druhá ale věc je, že samozřejmě Putin vypadá, že by tu válku možná rád dovedl do konce, to znamená to obsazení Donbasu, a proto vlastně všude slyšíme, že možná dojde k mobilizaci, dokonce to říká i Zelenský, že se Rusko chystá mobilizovat hned po volbách v září 200-300 tisíc vojáků. No a znalci generálové říkají, co tomu rozumí, že pokud to mobilizuje, pak má velkou šanci, že to skutečně bude během několika měsíců schopen dokončit. A tím pádem splní to, co řekl. Jako, jenom připomínám, když se ptáte, co bude. Zelenský podal návrh na nějakou dohodu s Ruskem, který předal Američanům. Ví se, že Witkov s Kushnerem mají navštívit Moskvu a Kyjev. Obsah toho, o čem mají jednat, znám není. Můžeme být trošku skeptičtí, co ti dva jsou schopni jakoby dokázat. Na druhé straně asi je taky všeobecná shoda na tom, že Putin dnes moc velký zájem o jednání nemá, protože on nesouhlasí s tou tezí, že by se měla válka zmrazit na té linii současného dotyku, protože by vám řekl, kdyby tu seděl, já si to prostě doobsadím, jako já, nějaké dohody, jako já mám sílu na to zmobilizovat a budu postupovat, obsadím si vlastně Slaviansk, Kramatorsk a splním si to, co byl, a pak budu moci říct, uspěl jsem. Protože v té debatě, kde vypadá, že jde o ten kousek toho území, který ještě má Ukrajina ve vlastnictví na Donbase, na Doněcku, tak jako kdyby víc než o něco věcného jde spíš podle mě o prestiž a o to, kdo řekne, já jsem si uhrál to svoje. Ani jednou vlastně dneska věcně nejde moc o život. Podle mě by pro Ukrajinu neznamenalo takové tragédii, kdyby se vzdala tady toho valu pevnostního Slavjansk-Kramatorsk, protože zatím má v podstatě další dostatečně silný. Takže to je taky legenda, jakože se toho nemůže vzdát. Stejně tak by Rusové mohli ustoupit z toho, protože vlastně to tvrzení, že potřebují vodu z toho kanálu Doněcko-Donbaského severního, to také se dá vyřešit jinak. Takže je to spíš otázka, kdo bude deklarovat, že uspěl a dotáhl to tam, kam chtěl. No a druhá věc je, že podle mě Evropa, když se na tohle ptáte, je zásadní, protože zásadní, podle mě na tom všem je významné, jak Evropa ve všech těch věcech, které na ní padají, není schopna sehrát žádnou roli. Jo, protože no, takový Henry Kissinger vám řekl, ano, je třeba převést sílu, ale zároveň je třeba jednat. To znamená, Kissinger je model toho, že vy, když chcete i najít nějaké řešení situace, tak potřebujete demonstrovat, že máte nějaké divize, ale zároveň musíte mít promyšlenou strategii jednání, protože musíte mít představu cíle, kterého chcete dosáhnout. Mm-hmm. Já se domnívám, že problém Evropy je v tom, že tento strategický cíl si není schopná představit, že se toho konce války bojí, protože neví, co si pak počne s Ruskem a s Putinem. Takže díky tomu nemáme žádnou strategii a jdeme tak nějak slepě do zdi, protože když to bude takhle dál, jak to popisuju, tak si to prostě ten Putin obsadí a bude mít lepší pozici, než má teď.
0: Tak, já teda ještě musím říct, pane doktore Zaorálku, že tady v tomto pořadu od našich hostů slyším trošku jiné věci, než v médiích oficiálních, těch mainstreamových České republice. A většinou, když se potom dívám z 99% a hledám, co říkal Zaorálek, co říkala Filipy a jiní, co říkal Oskar Krejčí, tak dojdu k tomu, že tady zaznívají ty věci, které jinde nezaznívají, ale jsou tak, jak jsou tady řečeny. Čím to je, že se česká média, ta velká, jak si říkají, nebo Bůh ví, jak to říct, stále nechytla za nos a neříkají o konfliktu Rusko-Ukrajina pravdu?
1: V této zemi se zřejmě věří tomu, že je lépe dělat válečnou propagandu, než se zabývat přesně tím stavem, který je. To je, a tohle si myslí asi řada médií, bych mohl vám jmenovat to, co čtu. Vlastně ten důvod, proč přijímám vaše pozvání, je to, že mě zajímá skutečně podávat informaci o tom stavu, protože já si myslím, že se to dá zjistit. Dneska máte dost analýz a žádných ruských, ale našich dokonce na západě je najdete, které studují. Veřejné zdroje, dokonce i v tom západním tisku se dostanete k celé řadě poměrně přesných informací. Takže ty události lze rekonstruovat. A já se těžce směřuji s tím, jak to funguje v Česku, kde vlastně to není poprvé. To bylo i u Afghánistánu a jinde, kdy vlastně byl člověk konfrontovaný s nepravdivými, nesmyslnými údaji. Já jsem to těžce nesl, protože v Afghánistánu jsem byl konfrontován s takzvanými odborníky, kteří mi říkali čísla, nad který jsem žasl, kde je vzali. A pak jsem si přečetl v knihách třeba u Petreuse a jiných dalších, které byly vydané, že to byly falešně vydávaná čísla, která se musela veřejně uvádět a já jsem zjistil, že jsem byl konfrontován s lidmi, kteří hráli tuhle hru. A dneska já jsem si myslel, že jsme se po Afghánistánu poučili, ale mohu vám říct, že je to dneska stejné. Já vám mohu jmenovat lidi, kteří si tady dneska hrají na odborníky v této zemi.
0: Pojďte.
1: No tak třeba takový Deník N, takový nějaký Jan Wernitzer, člověk bez jakékoliv kompetence, bez jakýchkoliv zkušeností, který, to je úplně vidět, on je v kontaktu s nějakými zřejmě lidmi ze zpravodajských služeb, s nějakými lidmi byl v kontaktu s armády, kterým kolem pana generála Řehky a podobně. On byl nadšený, že se s ním baví a přesně přepisoval to, co mu dávali, tak to dává do těch novin. A 4 roky nám tady píše něco, co je v podstatě kondenzovaná válečná propaganda. A tohle tímhle je živeno publikum. Mě tohle nesmírně vadí, protože já jsem dokonce studentům vždycky říkal, že to bylo už myslím někdy v 18. století, kdy britský parlament se vyznačoval tím, že se v něm mluvilo úplně přesně o tom, jak ty situace v těch jednotlivých částech toho impéria vypadají, protože Britové došli k závěru, že se vyplatí říkat pravdu. Jo, že vlastně ta debata parlamentní má smysl, pokud se uvádějí pravdivé informace a nemá cenu si vyprávět i pohádky o tom, jak to je v Indii a jinde. A to byl takový první těleso světa, kde se zahraniční politika pobírala tak, že každý musel říkat přesné ověřené věci, protože lakovat si něco na růžovo se nevyplatí. A jak je možné, že tohle, co bylo možné v Británii, nechápeme vůbec my například dneska v Evropě a vůbec ne v České republice? Já si myslím, že ti novináři si myslí, že dělají dobrou věc, jo? Že vlastně my sloužíme válečné propagandě těm, na kterých straně jsme, jako a tím pádem je to správné. Tak si neděláme. Já tvrdím, že je to omyl a chyba. Narazíme stejně, jako jsme případě, jako jsme narazili v Afghánistánu, stejně tak narazíme v Rusku. Jako prostě říkat si o tom, kdo je naším protivníkem, věci, které se nám hodí, například, že Rusko

0: Jako to tady se vytvořilo, vlastně Václav Havel byl velký v době disentu a to bylo heslo, které sloužilo, když budete z totalitní společnosti. Pokud jste ve společnosti, ve které už máme popisovat realitu, jaká je, tak tam to není tak, že jsme na straně lásky a pravdy. Tam jsme na straně ve společnosti, kde jsou různé zájmy, které se setkávají, často různé pravdy. A podobně je to i s tou zahraniční politikou. Tady nejde o to říci, my jsme se na straně lásky a pravdy a ti všichni ostatní jsou zločinci. Že pak se vlastně úplně opustíme tu realitu. A mně připadá, že to, co dneska předvádí část politické scény, to je pořád to, že se hlásí k tomu, my jsme na straně pravdy a my proto máme právo nejen říkat cokoliv, ale dokonce i dělat cokoliv, protože my sloužíme tomu správnému účelu. Jako, takže mně připadá, že takhle je to pokřivené nějak v Česku a nakonec, když chcete říkat, jak to opravdu je, tak jste, já nevím, zbobělec nebo prostě sloužíte někomu. Takhle, myslím si, vadná je ta debata v Česku a proto vlastně je špatná i ta debata o zahraniční politice a to vlastně brání tomu porozumět, co se kolem nás děje, což mě velice znejisťuje, protože mně připadá, že my bychom i v Česku velice potřebovali porozumět světu kolem nás, tomu, co se děje v Evropě. Skutečně se bavit realisticky o hrozbách, ne postavit to tak, že zítra na nás zaútočí Rusko, které na to poměrně nemá a bude ještě generace se zpamatovávat z této těžké války. Tady jsou opravdu hrozby, no, ale v této zemi nejsme schopni se o nich realisticky bavit.
1: Dobře, ale ještě krok zpět, jak si vysvětlujete, že zrovna, jak jste říkal toho konkrétního novináře, že Deník N funguje tak, jak funguje?
0: Víš co, dneska byla nějak zahájena taková debata zrovna kolem tohoto deníku, kde se vlastně mluví o transparentnosti toho, jakým způsobem je to ovládáno, jaký je vztah mezi vlastníkem a tou redakcí. Tak byla ta otázka, kdo kontroluje ty kontrolované, jako to znamená, jakým způsobem to je řízeno. To mě připadá docela zajímavé. Mě připadá zajímavé odhalovat ty zájmy, které stojí vlastně za tím. A proč se to trpí? Jako proč se trpí, že nazve se to nezávislý deník, ale co je nezávislého na tom, co jsem popisoval, když mluvím o tom své parketě zahraniční politika, když tam někdo vlastně píše, opravdu přepisuje válečnou propagandu, kterou mu tam z Ukrajiny posílají. Co je na tom nezávislého? To je úplné selhání v tom, že tam má být člověk, který se v tom vyzná, který má také jiné zdroje, který se v tom orientuje a dokáže informace posoudit. Vždycky je nebezpečné, přijímáte informace slepě od někoho ze zpravodajských služeb nebo podobně. Pak vždycky sloužíte nějakému zájmu. Tohle má někdo hlídat v takové redakci, na tohle má dávat pozor, říkat, ne, vy nebudete pracovat s údaji se zdroji, které nejste schopen označit, nebo které si někde schováváte. To je prostě vadná žurnalistika.
1: Na druhou stranu, může to mít na něco vliv?
0: A pravděpodobně ano. Já si myslím, že v Česku to, co tak pomáhá té polarizaci té společnosti, to vlastně, že jako kdyby není snadné dneska úplně mluvit třeba o Ukrajině, o Iránu, jako to si myslím, že je dáno do značné míry tím, že do toho takto vstupují tyhle různé zájmy, které jsou netransparentní, že se tady vytváří, že vlastně a ty skupiny vlastně takto vytvářejí ten falešný obraz. A pak ta debata je těžší, takže nedokážu teďka posoudit, ale vemte si třeba Českou televizi, Český rozhlas. Já jsem si vybral zrovna Deník N a já vám stejně tak mohu mluvit o pseudoodbornících, kteří jsou zvaní do těchto médií a tady nemůžete popřít, že určitý vliv mají teda na tu debatu. Takže mně připadá ta pokřivenost té debaty, kterou já jsem zažil už v případě Afghánistánu, kterou už jsme mohli pozorovat v případě Iráku, takže to se pořád táhne, to je pořád stejné. Já jsem si vždycky myslel, že už to musí skončit. Když jsme zjistili v roce 2003, že jsme prostě šli do konfliktu na základě falešných záminek, které byly lživé, tak už to přece nemůžeme opakovat. Byl jsem ohromen, když se zjistilo, že v Afghánistánu se znovu lže. Dokonce se ani tady nikdy neřeklo přesně, jak to bylo. A já se obávám, že v případě Ukrajiny jdeme do podobného příběhu. Jako když to celé dopadne jinak, tak o tom přestaneme mluvit.
1: Jsme na konci a těším se na příště, pane doktore.
0: Tak děkuju za pozvání, doufám, že bude zase o čem.
1: Děkuju, nashledanou.
0: Nashledanou.
1: Pořad za čárou a naším hostem byl Lubomír Zaorálek.

0: Jaroslava Obermajerová je naším hostem. Dobrý den.
1: Dobrý den, Xavere.
0: Neměl já jsem říct hostkou? To je teď moderní.
1: To bych se snad i urazila. To je příšerný slovo.
0: Jaroslava Obermajerová je herečkou, víme samozřejmě, já s oblibou říkám manželka Majora Zemana, kdyby někdo nevěděl.
1: Tím to začalo.
0: Tím to začalo. Odvážná, velmi odvážná žena, která se nebojí říct věci tak, jak jsou, nebo tak, jak si je myslí.
1: Co si myslím, no?
0: Ale víte, co mi vysvětlete? Čemuž zase nerozumím já. Seriál Ulice, kde jste dlouhá léta, 20 let jste říkala
1: 20
0: před
1: let,
0: chvílí. Já si neumím představit, že se 20 let podílí herec na jednom projektu. Jak se to vlastně jako stráví taková věc? Neříkejte, že nejsou okamžiky, kdy vás to už prostě nebaví. Kdy si říkáte, už to nemá kam jít.
1: To nemůžu takhle říct. Ono to bylo vlastně takový barevný. Za prvé, lidi se domnívají, že sedíme v tom studiu denně a furt jde. To vůbec tak není, že jo. Oni tam jsou strašně šikovní a i když se taky mění lidi, kteří to organizujou. Protože tam herců snad, ten základ je snad 70 a jinak 250, jo, to jsou figurky a to. A teď oni si musí vzít, protože jim herci hrozně hrajou v divadlech a různý jiný mají aktivity, tak oni musí podle toho času složit a natočit ten díl třeba, já nevím, vlastně na 10 dílů, což dělá každý režisér jiný, tak na to mají třeba 14 dní nebo 16 dní. Jo? A musí to do toho, takže se to vlastně točí po těch prostředích. Čili když jsou scény v krámě, tak se natočí z dílu 1, 2, 3 nebo 1000, 2, 3, jo? A tak, aby se nestěhovaly kamery, nezdržovalo se, taková fabrika zvláštní. Jo? A tím pádem já si odtočím vlastně do 10 dílů za den nebo za dva třeba. Mm-hmm. Jo? A tak jsem třeba točila v úterý a v pátek třeba, nebo v neděli, jo, že tam člověk opravdu to neměl jako denní povinnost a mohl i odběhnout někam jinam, jo.
0: A musíte nutně vědět, co se odehrává, jak je děj toho seriálu.
1: No, celku ne. Já jsem vlastně znala, oni velice brzo dávají texty, měsíc třeba předem, 3 neděle je mám, ale ty, který se mě týkají, já neznám celý ten díl, protože tam jsou příběhy i jiných rodin, jiných lidí. Jo? Takže já zhruba vidím, co asi tak mě čeká, nebo co navazuje to tu, jo, tu, no, ale jako ta souvislost je zachovaná v tom mým, v té mý rodině. Mm-hmm. Že jo?
0: Je
1: to... to není problém, já se napiju.
0: Určitě je to zásadní rozdíl točit seriál v dnešní době a točit Majora Zemana, což byl taky seriál.
1: No tak určitě.
0: Jo?
1: Já si jednak myslím, že to je technikou, jo? Protože my jsme točili, pokud si vzpomínám, to je strašně dlouho ten Zeman, ale já si myslím, že to bylo jako filmově na jednu kameru. Jo? Takže se museli dělat třeba celky a zvlášť třeba detaily nebo tak. Myslím si, že to tak bylo. Tam byla určitě jedna kamera. Někdy možná na velký scény dvě. A tady máte 3 kamery. Mhm. Takže už to, už jde udělat obraz třeba 3 až 5 stránkový v jednom tahu jde udělat. Jo? Takže to strašně zrychlí tu práci, je to náročný třeba pro herce někdy, pro ty lidi okolo, protože my ten obraz musíme opravdu umět mít ho natolik nacvičený, naskoušený, když se neskouší moc. Jo? To říkal pan Klein, který začínal vlastně, byl prvním režisérem, říkal, bezpodmínečně znát text, jo? Že opravdu jako lidi vědí, že to mají včas do čeho jdou, ale my si to předtím řekneme a zkusí se to. Ale ty kamery nějak to zrychlejí, a, takže vlastně tam se pak jít rychle převlíst, rychle přečesat nebo co. A zase to jde dál a udělá se třeba, já nevím, 12 obrazů za ten den. Mm-hmm.
0: Já si kolikrát kladu otázku, na co vlastně se dívají v televizi, čemu věnují čas umělci nebo respektive herci. Protože mám podezření, že spousta věcí vás musí nebavit, protože si říkáte, víte dobře, jak to vzniká a víte, kam to půjde a jak to muselo být složitý. Na co se díváte?
1: Víte co, já jsem jeden čas hrozně byla sledovatel krimi. Já měla vždycky od mládí, mám ráda krimi, jak knížky, tak detektivky, tak jsem sledovala všechny anděly, já nevím. Ale to mě nějak poslední dobou trochu přestalo bavit, protože ono přece jenom ty příběhy jsou více méně, vždycky chytnou vraha většinou, ale rozhodně nemám ráda třeba soutěže. Já mám pocit, že furt všichni soutěžej nebo vařej. A nebo vařej.
0: Yes, jo.
1: To se mi hrozně líbilo, když pana Lasici se ptali, proč je málo v televizi. A on řekl, lebo nevarím. Jo, prostě jak někdo nevaří, jakoby my jsme vařili hodně, na Primě jsme vařili, to bylo. A to bylo fajn, to jsem vyhrála cestu do Maroka. No.
0: Do Maroka?
1: Jsem tak dobře uvařila, až mě poslali do Maroka.
0: Jo? No. To zase slyšel fóreček, jak se baví dva zpěváci a říká ten jeden tomu druhému, já jsem včera natáčel v televizi. Říká, jo, a co zvařil?
1: No jo, to je ono. No. Ne, takže soutěže moc, ne? Seriály, já jak nemám takový ty, jak se jmenují to kanály, to budete vědět, vy takový, jak se platí, to já nemám.
0: Netflix a jiné.
1: No to moc nemám, to bych ráda nějak, ale neumím to zařídit nějak, jo, to nemám. Ale takže takový ty naše seriály, tak moc nesleduju, protože mě to upřímně řečeno přestalo bavit, ne, že jak zásadně bych tím pohrdala, to ne, ale prostě mám lepší zábavu, něco si čtu, nebo si pustím na tom mobilu, to je kletba, jo, že to mě naučili, já si chytnu třeba kanál XTV, představte si chytnu, nebo AB je můj oblíbenkyně, já mám takový oblíbenkyně, jo, modrýho jelena třeba, jo, tak si pouštím různé věci a to mě baví víc, protože mi říkají, mě spíš zajímá, jak to teď je, jak to bude, jo, než vymyšlený příběhy.
0: No a já si právě říkám, je-li nějaký velkofilm americký televizi a díváte se, si řeknete, tak toto bych si ráda zahrál. Stává se to v průběhu let?
1: Možná.
0: Nebo zahrála bych to líp než ta a ta hollywoodská hvězda.
1: Ne, to jsem se nikdy neříkala. Já jsem takový člověk, já si vážím práce druhých lidí a nesnažím se někomu jako k někomu přirovnávat. Chraň Bůh a obdivu, protože vím, že ty hvězdy to mají těžký. Ty to mají hrozně těžký, to kéž bych nebyla, tak protože si myslím, že musí mít strašnou vůli dostat se tam a teď se držet v tom ránku těch nej, jo. Mají se třeba lepší než některý tady, ale to je jedno.
0: Roky vás sleduju a zejména ty okamžiky, kdy vy odvážně mluvíte o věcech, to, co si myslíte. Komplikuje to někdy tu situaci v tom prostředí herců, hereček, režisérů, prostě toho show businessu?
1: No, asi trochu jo, teda poslední dobou, ale já jsem to necítila nikdy úplně, ale poslední ty léta, já si myslím, že to vypuklo taková ta neláska nebo až prostě nekomunikace. Je mi to líto s některými kolegy třeba, jo, že já prostě si myslím některé věci, že jsou tak a oni si myslí, že jsou jinak, ale my nemáme možnost si to vyříkat. Jo, já jsem s nima jako o tom nemluvila vlastně. A já si myslím, jak odvážná. Jako já jsem neřekla nic odvážného, já jsem akorát byla naštvaná hrozně, protože jsem mám takový domeček, on je starý snad 100 let nad tou přehradou, kousek od přehrady. A já ho lepím jak holubička hnízda, 40 let. Teď už mám jenom drobný opravy, jo, ale fakt jsem věnovala, protože jsem byla sama na to, tam jako nezasahoval a nic neumím. Že jo. Já rukama, to je tragédie. Já opravdu na ruce šikovaná nejsem. Takže mi to dalo dost starostí, musela jsem na to vydělat a hrozně jsem byla šťastná, když jsem tam mohla zavést plyn, tam byl u nás plyn. Ale já jsem na něj tenkrát neměla, že jo, v těch, já nevím, 80 v 82. nebo kdy. Ale pak jsem časem na to viděla, byla jsem šťastná, stálo to už jednou tolik, ale že nemám uhlí v bytě, jo, že to, ten popel, je strašný. Já jsem vždycky první týden v červenci jsem drhla poličky, jo, protože jsme měli v zimě, to je strašná svinč. Takže a najednou jsem zjistila, že ten plyn buď nebude, nebo bude drahej, nebo co. Ale hlavně mě rozčilili ty dva svetry. Mně se to dotklo. Já fakt neumím.
0: To bylo strašně vtipné přece.
1: Asi to bylo vtipné, jo. Ale některé věci prostě se mě dotkly. Ale já jsem jenom řekla, že v nich nebudu chodit doma. Že je mi to nepohodlný. Já na tom nevidím nějakou odvahu, jo.
0: Když člověk pochází z vašeho prostředí, tak v tom vidím odvahu.
1: Aha, no tak asi, no. Takže jsem byla taková. Pak jsem taky byla, a fakt nevím, to se tak přihodilo náhodou, pozvaná na narozeniny pana prezidenta Zemana, že jo? Mm-hmm. Který měl 80. a najednou řekl někdo, že se to mělo vybombardovat a teď já jsem tam byla, to bylo na Hluboký a teď jsem viděla ten kulatý stůl a tam seděli všichni státníci pomalu, že tam bylo strašně od Klausu přes já nevím.
0: Tak to řekne hlupák.
1: No, já
0: to řekne hlupák, kterému se to usmějí. Už ani nevím, který hlupák to řekl, abych pravdu řekl.
1: Já to vím, ale nebudem ho jmenovat, nebudem mu dělat slávu, ne?
0: Jasně, to je. No.
1: Ale to je jedno. Víte, a takové věci, protože si myslím, Ježíš Maria, někdo má rád holky, nej v dolky, někdo má rád Zemana, někdo někoho jiného. Nebo si váží na názoru toho a neváží si těch druhých. A to já si myslím, že lidi, kteří mají určitou úroveň, si to mají vyříkat bez nadávek, bez nenávisti. Víte, tam mě mrzí ta nekomunikace. A to se netýká jenom některých kolegů, ale i známí, třeba ženský skoro v mém věku. Jo? A co dokážou prostě vám říct, a řeknou, to já bych teda nevolila, protože je vošklivý a tam ten je hezký. Říkám, no, tak jsi asi pitoma. Víte, takový jsou to vlastně věci, které asi jsou důležité, ale zase, když nejde o život.
0: A máte ve vaší branži takzvaně dobré kamarády?
1: No, spíš jsem měla. Mm-hmm. Právě díky té situaci, tak jsem myslela, že mám. A oni tak dobrý nebyli, protože oni nechtějí vědět, co si myslím a proč. Já mám proto důvod, proč si to myslím. Ať už třeba je dobrý, špatný, já mám důvod, proč si myslím, že určitý věci prostě nejsou dobře. A oni si myslí něco jiného, ale oni se mě nikdy nezeptali. Oni přestali komunikovat. A to je takový, mě by to zajímalo, proč.
0: Je to taková urážlivost, nebo jak to pojmenovat?
1: Nechtít přistoupit na názor druhýho nebo vydiskutovat si ty věci.
0: No, nedá mi to, musím se zeptat. Za ty roky, co se pohybujete, já to řeknu to slovo, v show businessu, i když je to takové. Ono to dlouhá léta nebyl show business v Československu.
1: Jsme byli u divadla.
0: Holka od komédie, jak se říká. Kdo vám nejvíc chybí z kolegů?
1: Chybí?
0: Z těch, co tady nejsou už.
1: Víte, to je tak těžká otázka. To
0: jste musela s tolika lidma prasedět v šatnách.
1: No, jako, to víte, já jsem měla štěstí, že jsem opravdu s tím Vladimírem Menšíkem strávila nějakou chvilku. To prostě byl gejzír, že jo, když byli spolu s panem Sovákem, ale taky si vzpomínám třeba na pana Peška, s kterým jsem hrála jednu moc takovou hezkou roli, na pana Peterku, na Láďu Brabce samozřejmě, s kterým jsme nikdy ani nebyli soukromně vlastně na kafi, my jsme se viděli vždycky jenom u té práce, jo, ale ty lidi měli takovou noblesu, takovou, řekla bych, lidskost, jo. Byli obyčejní, nehráli si na nic.
0: Ti, kteří byli zatíženi navenek tou dobou, tím socialismem, komunismem, jako třeba Jiřina Švorcová nebo pan Větrovec, co si o těch lidech myslíte?
1: Hele, to je těžký. Já jsem paní Švorcovou, samozřejmě jsem ji potkala taky několikrát se s ní, ale neznala jsem ji dobře a Větrovce dobře, to byl můj ředitel. A on byl, zaprvé to byl člověk, který prošel lágr, že jo? Což jako asi člověka nějakým způsobem naformuje. A on byl teda šíleně pilný a on lítal z těch schůzí, hrál ty hlavní role, pač hrál rád. Ale zase, jako můžu říct, a pokud vím, to by mě mohli kolegové bývalí, pokud žijou, oni už lec, kdo není na světě, ale že třeba on nebránil v práci, když jste dostal, já jsem třeba tenkrát dostala film na Slovensku, kde jsem hrozně ráda točila, ty byly báječní, ty Slováci. A teď to bylo jako opravdu odjet na Slovensko na týden, to skoro nešlo. Musel se sem tam domlouvat a bylo to těžké a musel mě i převobsadit a on viděl, že jsem, no to mi bylo ani 22, mladá holka gáže 1000 korun, jo, že potřebuju peníze, pak přece jenom trochu se dalo vydělat nějaká koruna, hlavně to bylo zajímavé, pač tam hrál tenkrát se mnou, lítal Radek Brzo Bohatý a pan Adamíra, jo, jsme lítali v 5 ráno z Ruzyně do Bratislavy, to bylo fajn a on udělal všechno pro to, aby mě uvolnil, že jo. Já jsem teda škemrala dost, ale udělal to, protože jak byl taky herec, a on byl dobrý herec, tak se snažil, no a ta paní Švorcová, já jsem slyšela, nemám, ale z těch Vinohrad přece jsem ty lidi znala, že zrovna Radek se skoro posekal tam s klukama, který, mladejma kolegama, který tam přišli noví a on jako neměl rád, když se pomlouvala ta Jiřina, protože ona měla, že jo, svý z přesvědčení, takhle to je a přesto vlak nejede a Sovětský svaz náš vzor, ale pokud jen tak ona neublížila, ona se snažila pomoct lidem, když za ní někdo přišel. Jo. Jo, že byla prostě...
0: Já se na to ptám, protože toto často slyším a mám jakousi osobní zkušenost, protože jsem u ní doma
1: je to možné.
0: Několik odpolední natáčel tenkrát pro televizi Nova a ona byla velmi vtipná. A mám s ní historku, která se nedá vyprávět nikde před kamerou.
1: To je škoda.
0: To je velká škoda. Ale zajímá mě tak, jak to lidi, kteří to zažili v té době, jak to cítili, protože když slyším, komu všemu pomohla, tu sehnat byt a tu sehnat
1: něco. Jo, já si myslím, že jo, že ona byla lidská. Asi to pak měla hrozně těžký a... Asi se jí nenesla ta nová doba snadno, protože se na ní hodně svrhlo, že jo, od těch zlí komunisti, tak a ona zrovna nebyla zlej člověk, jo. A byla dobrá herečka. No, je to strašně těžké tyhle věci soudit. Já zase říkám, nebyla jsem tak blízko, abych to mohla o tom hodinu mluvit, ale myslím si, že každému, co jeho jest, každý jsme nějaký, no.
0: Každý herec, údajně, nevím, má svoji životní roli. U vás je to ulice?
1: Já za životní roli považuji spíš divadelní roli, jenomže to už dlouho není, jo, to už je dávno pryč. Samozřejmě ty televizní věci jsou důležitý pro herce, protože se opravdu těm lidem nastěhuje do toho obyváku a poznají ho, což je důležitý v určitém věku. Teď už je to jenom protivný. Furt se fotí všichni, jo. Ale jsem moc ráda, ulici mám ráda, vždycky jsem ráda na to natáčení šla, měla jsem kolem sebe fajn kolegy. Ale třeba ten major Zeman, jak mě najednou potkají a mladý lidi říkají, my si pouštíme Zemana, že jo. Oni to znají dokonce, osušky nechali vytisknout, kde je celý obsazení mužský Zemanovců a tak. Já spíš si, pro mě, čistě pro mě, jsem byla ráda, že jsem si mohla zahrát třeba Julii. Sice nakladně, ale s Míšou Pavlatou, my jsme byli dvojice taková, nebo Mahulenu, nebo v žebrácký opeře Poli Lucy, dvě jsou tam, Poli, jo, s dobrýma režisérama. Jo, že jsem na tom jevišti mohla existovat v takových rolích. Je to strašně dlouho, ani to není natočený třeba.
0: Jinými slovy, pro vás divadlo je víc než kamera.
1: Je to něco jiného. Je to něco jiného. Je zajímavé, to vždycky méně placený, než to je. Ale ta kamera je taky důležitá. Je prýma, když jsem měla možnost ty věci jako dát dohromady, což většinou jako během toho mýho života teď už jsem unavená trošku.
0: Tak prosím vás, ještě času dost. Máte něco, co byste chtěla v té vaší branži?
1: Jako pracovně?
0: Si, tak to bych si ještě zahrála, tohleto. Nebo...
1: Ani ne. Jednak už si neumím představit, že bych se učila texty. Já jako se umím naučit texty na ulici poměrně rychle, ale to je taková ta herecká paměť, já je večer už ráno ho umím, a večer ne, to musím se na to podívat. A v tom divadle to musíte držet teda v hlavě, zase tím, že máte zkoušky, opakujete, ale já jsem neměla nikdy jakože úplně vysněnou roli, že tohle bych to... Já jsem hrála takový ty holky, to vám řeknu hezkou věc, to taková kolegyně nakladně byla báječná paní Věruška. A jak jsme se bavili vždycky na zájezdě v autobuse a jak se co hraje a tohle. A já jsem říkal, teď tu Marišu mám, to bude těžká role, že Marišu jsem si v televizi zahrál. A Věruška říká, pojď se, to je jednoduchý. Tyhle lidové postavy, cop, ruce v bok a na hlas. No a tak se hrajou lidové postavy. A už to je. Funguje.
0: Tak to si dneska vyzkouším. Jsem rád, že jste přišla.
1: Já vás ráda
0: viděla.
1: Těším
0: se na příště.
1: Děkuju.
0: Mějte se, nashledanou.
1: Naschle.
0: Naším hostem byla Jaroslava Obermajerová.

0: podtrženo, sečteno a naším hostem je dnes pan Vlastimil Tlustý. Dobrý den.
1: Krásný den, Xavere.
0: Rád vás vidím.
1: Já vás mimořádně rád vidím.
0: Ale bylo to napínavé. Vypadalo to, že vůbec nepřijedu.
1: Honili vás tady asfaltéři.
0: Asfaltéři, Hřibova Praha, uprostřed sezóny, v pátek v poledne, rozkopaná magistrála asfaltujece. Já to nechápu.
1: Já jsem místo příjezdu přicouval.
0: Taky dobrý.
1: Taky dobrý, no. Bylo to docela zvláštní, na čtyřproudý silnici jsem docouvat, ale jinak to nešlo.
0: Někdo vyprávil, že se různě ve světových metropolích takové věci dělají v noci zásadně. A tady kluci ne, pátek poledne. Čím to je?
1: No, tak nejsou nuceni. Nejsou. Kdyby dostali zakázku s podmínkou, že jak rychle to musí zvládnout a tak dále, tak by to tak bylo, ale tu podmínku nedostávají, tak.
0: Tak
1: šumák se tomu říká.
0: Jdeme se podívat, co se děje v médiích. Jak porazit Pavla? Zeman radí vládě Vondráčka, Paroubek se obává masakru. Co vy?
1: No já nevím. Já se neodvažuju to hodnotit, protože to jsou situace, ve kterých mám zkušenost. Tak kdysi dávno, když jsem kandidovával, tak jako, jak bychom to řekli, dramaticky vyprofilovaný jsem býval. Spočívalo to v tom, že jsem měl 46% podporovatelů ve veřejnosti a 48% odpůrců. Myslím, že tak nějak to bylo. A jenom ten malý zbyteček, 5-6%, nevědělo. A když takový profil máte a proti vám se postaví někdo, kdo má 5% příznivců a 5% nepřátel, to znamená 90% neví, tak on vás většinou porazí. No, protože jak nikdo neví, teda skoro všichni neví, nikdy nikomu nic neproved, není vyprofilovaný, nejsou tam ty větičky, díky kterým jedni milují a druzí nenávidí, tak ty lidé s tím takovým méně vyprofilovaným profilem potom uspějí. No a proč to vyprávím? Si myslím, že pan Vondráček, bylo by zajímavý vidět průzkum veřejného mínění dokonce předtím, než bych hlasoval pro takového člověka. Já bych ten průzkum chtěl vidět. Jakou má tuhle strukturu? Já jsem ji tehdy měl ve středních Čechách. Ukázalo se, že pravdivou, protože potom volební výsledek 36% pro stranu a 42% preferenčních podpory pro mě tomu odpovídalo, to, co jsem uváděl. Já bych tady u pana Vondráčka chtěl vidět tuhle tu statistiku, abych uměl odhadnout, jaký efekt nastane a podle toho bych mu říkal, je to dobrá výchozí pozice nebo není.
0: Řekněte mi jako starý praktik politik. Je možné, že se budoucím prezidentem stane někdo, jehož jméno teď ještě vůbec neznáme a veřejnost ho ještě nikdy neslyšela?
1: Tak já jsem se odvážil v jedné internetové televizi prohlásit, že se hledají sponzoři, kteří poskládají miliardu, aby v prezidentské kampani vyhrál Brouk Pytlík. A kdyby se jim podařilo najít Ferdu Mravence, tak by to asi zvládnul i za 500 milionů. Je to samozřejmě karikatura, je to snaha ukázat, do jak absurdní situace se česká politika dostala, kdy vlastně ona to není politika, ona je to souboj reklamních kampaní, kdy když dostatek magazínu zveřejní vaší fotku jednou jak rybaříte, jednou jak nesete miminko, pak jste na procházce s pejskem.
0: Fotografují třeba.
1: Sázíte kytičky, jo. Všechny tyhle ty vášně, se skočíte padákem, projedete se na motorce. Tak když všechno tohle to vyjde a ty desítky magazínů vás dají na titulní stranu a ještě k tomu hezky vypadáte, tak pak se může prezidentem stát nejenom neznámý člověk, ale opravdu Brouk Pytlík.
0: Takže vlastně odpovídáte, že je to možné. No, prostě zapracují agentury, řeknou Franta Flinta, váš kandidát a je to.
1: Když váš protivník nasadí 400 milionů a vaši sponzoři miliardu, ta miliarda to převálcuje.
0: Jo. Bartošek k Turkovi. Hyenismus a nehoráznost, pravil pan Lidovec. Ke stíhání by ho sněmovna vydala, míní Vondráček. To vám je tak zvláštní? Ten svět se točí kolem Turka.
1: Musíme začít od začátku. V této historii už dneska to začíná volbami, ve kterých Bartoškové a spol., včetně pana prezidenta, neuspěli. Ta vláda Petra Fialy prostě nepokračuje. Oni jsou z toho na nervy a rozhodli se, že udělají všechno pro to, aby vládnutí vlády, která je nahradila, bylo co nejkratší. Udělali si k tomu analýzu, to je podle mě totiž výsledek seriózního posouzení, a dospěli k závěru, že úspěch v příštích volbách budou mít jedině tehdy, když ze současné vládní koalice zlikvidují jednoho koaličního partnera, a vybrali si, že tou nejslabší stranou, která by se mohla dát zlikvidovat, jsou motoristé. Pak si zanalyzovali, kdo v motoristech jsou ty dobré terče, to nazvu, a vybrali si pana Turka, posléze i pana Macinku, a veškerou kampaň namířili na tyhle ty lidi. Já doporučuji každému, kdo si to chce uvěřit, aby si udělal tabulku a tam si napsal Turek, Macinka, Babiš, Vondráček, Vondráček a tak dále. A množství mediálních útoků podle toho, kolikrát denně byly zmíněni negativně. A já jsem si naprosto jistý, že se ukáže, že Turek suverénně vede, Macinka je kousek za ním, pak ještě možná Babiš a pak dlouho, dlouho nic. Snažím se tady popsat, že většina politických hrdinů jsou hrdinama jenom proto, že si je nikdo nevybral. A není na ně ten útok veden. No a teď se povedlo Turkovi neodbočit na křižovatce, kde zrovna projížděl rychlý pan saniťák, a ten útok pokračuje. Je to samozřejmě vedeno snahou ty motoristy zlikvidovat, zdiskreditovat, proto je to hnáno do extrému. Já rovnou tady řeknu svůj soud, já se pokouším to pochopit a čtu všechny odborníky a mě z toho vychází spoluvina. To znamená, je nepochybné, že pan Turek se na tom podílel, menšinově, podle mého názoru, podílel. To znamená někde v prostoru 0 až 49%. Ten druhý řídící se v jednosměrce na červenou 90 km rychlostí, to je podle mě většinový spoluviník, ale vůbec se neodvažuju předpovědět, jak to posoudí policie. Ona to klidně může posoudit tak, že ta nehoda začíná právě tím, že neodbočil, a proto ta role je větší. Zkrátka dobře, to se těžko odhaduje, ale to rodeo kolem toho je dáno snahou zlikvidovat motoristy a Turka zvláště, protože Turek je nepochybně ten, co se postaral o volební úspěch motoristů. A tak to takhle bude pokračovat dál. To, že by ho sněmovna vydala, míní Vondráček, to je podle mě v pořádku, ale teďko všechno stojí na tom, jak to rozhodne policie, jak to posoudí. Jsem nesmírně zvědavý, jaký bude verdikt.
0: OK. Žalobkyně obžalovala 4 lidi v bitcoinové kauze. Ex-ministru Blažkovi hrozí roky vězení. Don Pablo, podívejte se, to je smutný konec obrovské politické kariéry.
1: Je, to je pravda, to je člověk, který byl, skoro bych řekl, jihomoravským knížetem v ODS, takový vládce. Velmi vysoce postavený v celé ODS. Myslím, že dokonce on byl autorem zvolení Petra Fialy předsedou ODS. On ho doporučil, podporoval a tak dále. Čili mimořádně významný člověk. A mimořádné selhání, musím přiznat, že tomu do dneška tak úplně nerozumím, jak to opravdu bylo. Nejvíc mi je sympatická charakteristika, kterou teď jsem si nedávno přečetl, a ta zní takto. Zločinec vymyslel způsob, jak legitimizovat, myslím, že 10 miliard. Ta metoda spočívala v tom, že miliardu daruje státu a tím, že stát to přijme, tak mu vlastně těch 10 miliard očistí a on si těch 9 nechá. Tak nějak to bylo. Že to neprohlédl zrovna tady ten šíbr politiky, to je pro mě nepochopitelné. prostě na to očištění přistoupil a teď je za to stíhán.
0: Když říkáte, že on je autorem předsedy ODS Petra Fialy, zajímavé je, že ho nechal Fiala padnout.
1: No, tak on to není žádný hrdina, že jo? Myslím, ten Fiala. Myslím, že správně pochopil, že tohle je malér tak velký, že víte, Xavere, když si budu moc vybrat, jestli si se mnou půjdete vy nebo já, tak přesto, že vás mám nekonečně rád.
0: Už to neříkejte dále. No, domníváte se, že kdyby nebyl odsouzen Blažek, má šanci se vrátit do té vysoké politiky? Nebo už je to, už je zašpiněný příliš?
1: Tak vy říkáte dvě věci a s oběma souhlasím. Je zcela nepředvídatelné, jak to soudy posoudí, protože ono se to týká takového všeobecně, jak bychom to řekli, zamlženého tématu. On skoro nikdo se v tom nevyzná. Já jsem musel vynaložit značné úsilí, než jsem pochopil, v čem je rozdíl mezi bitcoinovou peněženkou a účtem v bankovním. Ten rozdíl je jednoduchý. Bitcoinová peněženka je neadresná, není u ní napsáno, čí je, a dá se předávat z ruky do ruky zcela nekontrolovaně. Je to nekontrolovatelné a neregulovatelné. No a že člověk právně mimořádně zkušený, jako je nepochybně pan Blažek, to nevyhodnotil, že je to riskantní transakce. A nedošlo mu to, co jsem tady řekl, že asi jde o tu legitimizaci a očištění těch miliard a podílel se na tom těžko odlišit, jak jsme říkávali jako chlapci. Nevím, jestli je hloupý nebo navedený.
0: Má šanci se vrátit?
1: Těžko.
0: Těžko co?
1: Těžko, protože jak jsem řekl, že to je nepřehledné, tak pro naprostou většinu lidí, ať ten soud dopadne tak nebo tak, tak jeho role bude nesrozumitelná. A když je něco nesrozumitelné, tak to spíš vede k závěru, že kdo ví, jak to bylo a že spíš to svědomí čisté nemá a pak už ten návrat je těžko možný.
0: Podmínka za útok Ukrajince Molotovem nadzvedla politiky ze židle. A myslím, že nejen politiky. Já jsem sledoval na sociálních sítích, že i spoustu spoluobčanů.
1: No, protože byla vytvořena situace, a to je třeba míti za zlé vládě pana Fialy, ve které bylo skoro všude dáváno najevo, že Ukrajinci si zaslouží lepší zacházení než občané České republiky. A to já považuji za nejenom chybné, ale i nešťastné, protože ono se to nakonec samozřejmě proti těm Ukrajincům otáčí, jako tady v tom případě. Já totiž neumím posoudit, jestli ten soud to posoudil správně a přiměřeně, ale že to naprosté většině veřejnosti, která se, jak to říct, rozčiluje nad těmi výhodami Ukrajincům, ať už faktickými nebo zdánlivými, že to pro ně je záminka k rozčilení a vlastně k protestům. Ono se to prostě proti těm Ukrajincům teďko obrací, že byli zvýhodňováni a tohle je toho výsledek. Nemůžem se tomu divit.
0: No a teď, jak se hovoří o tom, že budou kontrolováni ti Ukrajinci, zdali mají splněnou vojenskou povinnost. To považujete za dobrý krok od našich úřadů?
1: No tak to je přesně vyrovnání toho, co jsem se tady pokoušel popsat. To tak mělo být vždycky. Neměli být zvýhodňováni, jestli měl někdo branou povinnost ve své domovské zemi a měl jí bránit, tak české úřady a česká vláda neměla říkat, to nevadí, my vás bereme, vyhnete se vojně. Jo? To je právně nepřijatelné. A je to právě nepřijatelné i společensky, protože pro normální občana to znamená, že někdo tady má nějakou zvláštní výhodu, tak jste tady chráněni víc než doma, vlastně, to znamená. No a pak už je na to logická reakce a já ten krok, který dneska přichází, to je prostě úplně klasické vychýlení kyvadla z nenormální polohy zpátky do té normální. Máš branou povinnost, máš jít bránit svou vlast a nemáš se tady schovávat.
0: No, včera tady byl, tady seděl, jak sedíte vy. Pan prezident Václav Klaus, právo na vzdělání je nesmysl. Rozhovor na TNCZ byl jeden z nejšílenějších za desetiletí. Ukrajina je obětí neuskutečněné transformace.
1: No tak Někdo mi kdysi říkal, ale je to úplně marný to říkat. Jediné neoddiskutovatelné právo, které máme, je odejít z tohoto světa. Všechno ostatní jsou přání, některá ta přání jsou uzákoněná. Nedávno jsem pana prezidenta slyšel, jak říká, že právo na co, nebo nárok na něco, na blahobyt nebo šťastný život, jo, to všechno jsou výmysly. Bylo by to krásné, kdyby tak bylo, ale to není ve skutečnosti právo. Příležitost, ano, kdyby se to jmenovalo mít příležitost na vzdělání, tak to je správně. Ale právo na vzdělání, to se musíte zasloužit. Musíte prokázat, že jste ten správný, takže to slovo právo je chybné. To má naprostou pravdu. K tomu rozhovoru se vyjadřovat je nebudu, že ta paní redaktorka, která s ním hovořila, byla přinejmenším navedená.
0: Viděl jste to?
1: To je zřejmé.
0: To jsem nad koukal. No, jako.
1: Ukrajina je prostě orientální mocnost a naši lidé, kteří to netuší, že tam je všechno jinak. To ta tradice prostě tam, když není silná vláda, neboli někteří lidé by řekli diktatura, tak je ta mafie. To je typické pro země, jako je Ukrajina. A neuskutečněná transformace, no, já vlastně říkám, kdo ví, jestli se tam mohla vlastně nastolit skutečná demokracie, jo? Když je to ta už spíše orientální velká země. Nepochybně, k žádné tam nedošlo, je to tam pořád stejné. Když budete jednat s jakýmkoliv dělníkem z Ukrajiny, tak on vám řekne, že má šéfa, ten se mu stará o jeho práci a tomu za to platí. A tahle ta hierarchická struktura, která docela připomíná otrokářské společnosti, tak ta je tam tradiční a jak moc se to dá transformovat, nevím. No, nepovedlo se to, to má pravdu, ale jestli se to vůbec mohlo povést, neodvažuji se hodnotit.
0: Putin by mohl zaútočit na NATO už na podzim. Americké tajné služby zveřejnily novou prognózu. Z toho jde úplně strach z toho titulku.
1: Jde? Ano, protože ono, celá ta válka je vlastně neustále posouvání hranic. Z lokálního konfliktu se postupně stal konflikt týkající se více zemí. Přinejmenším tím, že tu válku platí, ale nejenom platí, dodávají zbraně, dokonce to vypadá, že řídí na dálku některé ty systémy i z jiných území, než je Ukrajina. To všechno si umím představit, že té druhé straně není příjemné, přemýšlí o tom, co s tím. A zároveň, když si tomu připočtete, že postupně zjišťuje, jaký je rozpor mezi silnými slovy, které přicházejí ze západu, a chabými činy, tak může to vést až k takovému závěru. Já bych si teda přál, aby to pravda nebyla, ale moje přání v tom nehraje žádnou roli.
0: Zaútočit na NATO znamená klidně i na nás.
1: No tak řekněme si ten nejzřejmější příklad. Já jsem někde zaznamenal, že nějaké dvě továrny v Čechách jsou zařazeny do možných cílů proti útoku. No a jsou to továrny, ve kterých se vyrábí zbraně, které slouží k zabíjení Rusů na frontě, takže že to může dojít až tak daleko, že někdo zničí nejenom ukrajinskou továrnu, teď už je novinka, že vybombardovali Rusové i americkou továrnu, ale na území Ukrajiny. No a pak už jenom další stupeň, může být taky vybombardována továrna na jiném území, než je Ukrajiny. Kam až to může dojít, neumím odhadnout, ale jedno vím jistě, škoda, že se nepodařilo Trumpovi dojednat mír. Důvody byly jasné. Ani Putinovi, ani Zelenskému se nezdál ten kompromis jako dost dobrý. No tak teď se čeká na to, kdo vyhraje. A pak to bude kompromis všechno na jednu stranu a nic na druhou.
0: Jsme na konci. Jak snášíte ty teploty?
1: Já mám s teplotama docela...
0: Jste v pohodě.
1: Mně vadí zima. Mně vadí mráz, průvan. Jo, kdyby místo plus 40 bylo minus 40, tak bych bědoval. Ale plus 40 přežívám, byť je to trochu nepříjemné, ale nedávno byla někde vzrušená diskuze na téma vývoj klimatu a hádali se tam dva, jestli to způsobil člověk nebo nespůsobil, a já jsem si doma u televize říkal, ale mně je to celkem jedno, kdo to způsobil, je to příjemný.
0: Těším se na příště, pane Tlustý, děkuji a nashledanou.
1: Děkuji za pozvání a zdravím naše diváky.
0: Podtrženo, sečteno, a naším hostem byl pan Vlastimil Tlustý.

Před několika měsíci se v českém veřejném prostoru objevil anonymní autor. Říká si Thomas Paukner. Prakticky nikdo nevěděl, kdo za tímto jménem stojí. Přesto prohlásil, že bude dělat nejlepší investigativní žurnalistiku v České republice. Bylo to odvážné tvrzení. Během několika měsíců získal důvěru 10 000 lidí. Texty o politických kauzách, fungování státu a podezřeních na korupci sdíleli tisíce čtenářů a reagovala na ně média. Jedni v něm viděli člověka, který otevírá témata, o nich se podle nich příliš nemluví. Druzí upozorňovali, že vůbec nevíme, kdo za těmito texty stojí. Jak jsme se dostali do situace, kdy anonymní autor během několika měsíců získal důvěru 10 000 lidí. Tento rozbor není obhajobou Thomase Pauknera ani pokusem ho odsoudit. Pokusíme se společně podívat na to, jak vzniká důvěra, jak se ztrácí a co nám celý tento příběh může říct o společnosti, ve které žijeme. Dobrý den, dámy a pánové, jsem Petr Bohuš a přeji vám vše dobré a vítám vás u Modrého jelena. Co vede člověka k tomu, že začne důvěřovat někomu, koho nikdy neviděl a jehož skutečnou identitu nezná? Právě tady celý příběh začíná. Thomas Paukner se neobjevil jako známý novinář, neměl za sebou velkou redakci ani zavedenou mediální značku. Přesto se během několika měsíců stal jedním z nejdiskutovanějších autorů českého internetu.

0: částkách, úbratek, zejména ta, která je přelepená na stát, tak vlastně začíná masivně zneužívat, když to řeknu, klientelisticko-politický vazby, ale z mě absolutně neznámýho důvodu je vlastně schánka jenom po tom, co dělá jedna strana politického spektra, ale vlastně ty kauzy té druhé strany absolutně nejsou zmapované, a když ano, tak je to formou, že vlastně se něco napíše a pak už se potom dál nejde.
1: Nabídl lidem témata, o kterých byli mnozí přesvědčeni, že jim tradiční média nevěnují dostatečnou pozornost. Pracoval s veřejně dostupnými dokumenty, citoval smlouvy, soudní rozhodnutí, údaje z obchodního rejstříku i další veřejně dostupné zdroje. Jeho texty na sebe navazovaly, ať už jsou závěry Thomase Paucknera správné, nebo ne. Jedno je nesporné. Dokázal si během krátké doby získat důvěru velkého množství lidí. A právě zde si položíme první otázku. Pokud anonymní autor získá významný vliv na veřejnou debatu, kde končí jeho právo zůstat v anonymitě? A kde začíná právo veřejnosti vědět, kdo za tímto projektem stojí? Každá investigativní práce stojí na dvou základních otázkách. Kdo to napsal? A je to pravda? Ve chvíli, kdy začal Thomas Paukner svými texty ovlivňovat veřejnou debatu a tisíce lidí se začali předplácet jeho obsah, přestal být jen anonymním autorem, stal se veřejným fenoménem.
2: Jsem jeden člověk, který se snaží něco změnit. Tak u toho bych to asi nechal. Mám prostě za sebou nějakou kariéru, mám kolem sebe nějaký blízký lidi, nechci proto prostě vystupovat otevřeně, protože vzhledem k tomu, že na základě třeba informací, které publikuju, tak se, jak říkáte, hýbou ty ledy poměrně na můj vkus až moc poslední dobou, tak si myslím, že ten pseudonym je jakoby adekvátní ochrana a snažím se ho vyvážet tím, že publikuju otevřené zdroje.
1: Je proto přirozené ptát se, kdo za tímto projektem stojí, jaké jsou jeho motivace. Pokud někdo vstupuje do veřejného prostoru, ovlivňuje politickou debatu a současně žádá veřejnost o finanční podporu, jsou to legitimní otázky.
0: Víte co, novinářské standardy. Nejsme v roce 1970, což je za mě škoda, protože tehdy ty novinářské standardy opravdu existovaly a byly jako masivně dodržovány. Víte co, já ve světě, kde přestávají existovat pravidla, tak si vytvářím nějaký vlastní pravidlo. A moje pravidlo je, vzhledem i k tomu, že používám pseudonym, tak publikuju zjištění na základě otevřených zdrojů. To znamená, já dodám otevřené zdroje, nějakým způsobem je popíšu, dodám k tomu nějaký kontext. A kdokoliv na světě, kdo někde potřeboval mě anglicky, tak si ten zdroj může ověřit. A vlastně nemůže mě nikdo nařknout, na rozdíl od Zdislavy Pokorné, která má zdroje blízké redakci, důvěryhodné zdroje, bůhví co ještě. Já tohle nepoužívám.
1: Kvalitní žurnalistika stojí na dvou stejně důležitých povinnostech ověřovat autora, jeho identitu, důvěryhodnost a případné střety zájmů a ověřovat obsah jeho tvrzení. Pokud chybí jedna z nich, obraz skutečnosti zůstává neúplný. Jeden odstavec z reakcí Thomase Paucknera mě zaujal víc než všechny ostatní. Po zveřejnění článku deníku N, který se soustředil na odhalení jeho identity, reagoval Thomas Paukner velmi ostře. Kritizoval práci investigativní novinářky Zdislavy Pokorné a napsal: jak se Zdíša dostala tak blízko k Pavlu Blažkovi, že jí řekl vše o darovaných bitcoinech? Neříká se tomu pillow talk? Výraz pillow talk však doslova znamená povídání v posteli. V angličtině označuje důvěrný rozhovor mezi intimními partnery. V tomto kontextu může u čtenáře vyvolat dojem,

0: že informace o bitcoinové kauze mohly pocházet z intimního vztahu mezi novinářkou Zdislavou Pokornou a bývalým ministrem spravedlnosti Pavlem Blažkem. A právě tady si musíme položit jednoduchou otázku. Z čeho toto tvrzení vychází? Ve zveřejněném textu jsem nenašel vysvětlení. Nelze vyloučit, že Thomas Paukner měl k dispozici informace, které veřejně nepředložil. Tím se ale nedostáváme jen k jednomu výroku Thomase Pauknera. Dostáváme se k obecnějšímu principu. Ve veřejném prostoru často nerozhoduje pouze to, co je řečeno. Stejně důležité je i to, co je pouze naznačeno. Proto je důležité rozlišovat mezi fakty a jejich interpretací. Neznamená to, že bychom měli automaticky odmítat tvrzení, která zatím nejsou veřejně doložena. Stejně tak bychom je ale neměli automaticky přijímat jako pravdivá. Jaká je tedy odpověď? To z veřejně dostupných informací nedokážu posoudit. V předchozí kapitole jsme si položili otázku, z čeho Thomas Paukner vycházel při svém veřejném tvrzení o blízkosti Zdislavy Pokorné a Pavla Blažka. Při přípravě tohoto rozboru jsem také narazil na článek novinářky Angeliky Bazalové, který vyšel 19. července 2024 v deníku To. Věnoval se postupu investigativní novinářky Zdislavy Pokorné vůči organizaci Aliance pro rodinu. Deník N zveřejnil informaci, že Alianci pro rodinu finančně podpořil podnikatel Marek Španěl. Ten existenci daru potvrdil, zároveň ale vyjádřil překvapení nad tím, odkud deník N tuto informaci získal. Angelika Bazalová tehdy napsala: nebojácně vznášíme dotaz, zda Zdislava Pokorná není hlásnou troubou BISKY, hlasem, který novinářskou nezávislost jen předstírá. V novinářských kruzích si o tom totiž cvrlikají vrabci na střeše. Nejde jen o tento případ. A cituje také politologa Petra Druláka. Pokud se novinář nechává zásobovat výběrem z toho, co mu nabízí zpravodajská služba, to je to nejhorší, co se novináři může stát. To pak není žurnalistika, to je propaganda nejhrubšího zrna. To jsou velmi závažná tvrzení. Stejně jako v předchozí kapitole si proto kladu jedinou otázku. Z čeho tato tvrzení vycházejí? Tím nechci naznačovat, zda jsou tato tvrzení pravdivá nebo nepravdivá. Chci pouze říct, že podobně závažná tvrzení si zaslouží pečlivé ověření. Právě v tom podle mě spočívá důvěryhodnost veřejné debaty.
1: Jsem si teď vlastně vyzkoušel mediální popravu a troufnu si, že jsem to dokázal nějakým způsobem otočit proti ním. Já si totiž myslím a jsem o tom skoro přesvědčený, že ty redaktoři těch médií vlastně jsou izolovaní v nějaký bublině. Navzájem sami sebe přesvědčují, že oni mají pravdu, oni jsou ty arbitři těch hodnot a oni vlastně můžou kritizovat, ale ty kritiku nemusí přijímat. A myslím si, že určitá část těch novinářů tam jistě agendu má. Jo, nějakou politickou agendu, prostě oni tlačí. Ale velká část těch novinářů ne. Oni to dělají buď z přesvědčení, nebo vlastně z neochoty přijmout nějakou deziluzi, anebo tomu opravdu věří, což je legitimní.
0: Otázky týkající se vztahu mezi zpravodajskými službami, médií a veřejnou debatou přitom nezaznívají jen od novinářů nebo publicistů. V pátek 24. července zveřejnil bývalý prezident České republiky Miloš Zeman na svém profilu na Facebooku vyjádření, ve kterém se znovu vrátil ke své dlouhodobé kritice vedení Bezpečnostní informační služby. V závěru svého textu napsal: blíží se doba, kdy vláda jmenuje nového ředitele BIS. Je v zájmu našeho státu, aby to byl člověk s neposkvrněným osobním profilem, který nebude usilovat o politickou moc, zneužívat informace pro svůj vlastní prospěch ani rozehrávat mediální hry. a především nebude napodobovat metody státní bezpečnosti. Klam a dezinformace jsou přípustné vůči cizím zpravodajským službám. Nikdy však proti vlastním ústavním institucím, médiím a zejména občanům. To jsou mimořádně závažná slova. Neuvádím je, protože bych chtěl posuzovat, zda jsou správná nebo chybná. Připomínám je z jiného důvodu. Ukazují, že otázky týkající se fungování zpravodajských služeb, jejich vztahu k médiím a možného ovlivňování veřejné debaty nejsou nové. Neotevřel je Thomas Paukner ani Angelika Bazalová. Ve veřejném prostoru zaznívají dlouhodobě a od lidí s velmi rozdílnými zkušenostmi i názory. Do veřejného prostoru se vracejí opakovaně. A právě proto stojí za to o nich vést věcnou debatu.
2: Dobrý den, Karolina Hlinková, Česká televize.
0: Na tiskové konferenci vlády v pondělí 27. července předseda vlády Andrej Babiš mimo jiné řekl.
3: Chtěl bych říct, vážení spolupčané, vždy jde o peníze. A je škoda, že tady není pan Ťopek, Hospodářských novin, který se mě ptal na ten zločinecký systém No Origin, No Limit. To je skupina, která podle jedného podcastu tady za desítky let získala mediálního prostoru asi 4 miliardy korun. Naše vláda nedává médiím stovky milionů, jak bývala vláda.
0: Nechci teď hodnotit, zda má Andrej Babiš pravdu, to není cílem tohoto rozboru. Na co bychom si ale měli dát pozor? Předseda vlády netvrdí, že problém vznikl v posledních měsících nebo letech.
3: Je škoda, že vy neděláte monitoring, paní redaktorko, jako Česká televize. Mohli byste dělat monitoring. Mohli byste odvysat reportáž, že v roce 2008 je nejvíc korumpovaný premiér Topolánek z jeho partou kmotrů. Chtěli prodat letiště. Ty kmotři byli u toho. A co ještě udělali? Pozemek, který patřil státu, prodali nějakým podivným strukturám a potom se snažili vytáhnout z letiště 4 miliardy korun. A já, když jsem nastoupil jako ministr financí v roce 2014, tak jsem tomu zabránil a to letiště jsem zachránil a to letiště následně začalo produkovat peníze.
0: Jinými slovy naznačuje, že nejde o selhání jednotlivce ani jedné vlády, ale o problém, který se podle něj opakuje napříč desetiletími.
3: Paní ministrně má může doplnit a taky může doplnit, jaké kšefty ODS, protože ODS je nejskorumpovanější strana od revoluce tady. Jo? A teďka se nebavím o nevratném poškození naší ekonomiky kuponovou privatizací a dalšími skandály, tak samozřejmě tam měli zase kšefty.
0: Pokud předseda vlády veřejně pronese tak závažné tvrzení, neměli bychom jeho slova přijít jen jako další politickou přestřelku. Stejně jako diskutujeme o tvrzeních Thomase Pauknera, měli bychom se stejnou pečlivostí přistupovat i k tvrzením Andreje Babiše. A právě tady se podle mě otevírá mnohem důležitější otázka. Možná nestačí sledovat jednotlivé kauzy odděleně. Možná bychom se měli začít ptát, zda mezi nimi neexistují společné souvislosti. Právě tímto směrem se teď vydáme. Po výrocích předsedy vlády Andreje Babiše se podívejme na svědectví člověka, který několik let působil ve veřejné správě. Robin Čumpelík byl ředitelem odboru komunikace Ministerstva průmyslu a obchodu. V současnosti je znám především z projektu Inovace republiky. V rozhovoru popisuje svou dřívější spolupráci na projektech spojených s úřadem vlády a předsedou vlády. Vysvětluje, že měl možnost poznat fungování státních institucí zevnitř.
4: Jako je to další příběh, ale vemu to stručně, že jsem měl na starost národní oslavy 100 let republiky. Mm-hmm. Když jsme slavili 100 let od založení Československa 2018, že tomu bylo 100 let. Měl jsem z toho radost, že to proběhlo dobře, takže jsem navrhl tehdy úřadu vlády, že bychom se měli prezentovat jako inovativní země, že tady se narodilo spoustu významných lidí z řad vědců, jako je třeba Vladimír Stoj, který ho skoro nikdo nezná, nebo jako je Josef Sousedík a tak, a že to je určitá tradice, na kterou bychom mohli jako kreativní technologický národ, moderní národ, mohli navázat prostě na odkaz těch předků. No a tehdy se pak z toho vyklubal velmi zajímavý koncept a stále si myslím, že to byla velmi zajímavá vize, takzvaný Country for the Future, kterou měl na starosti pan Karel Havlíček, tehdejší minister, dnešní minister. No a já jsem byl vlastně pověřen jako koordinátor Národní inovační strategie státu, která spadá pod...
5: A to bylo teda v těch letech 2017 až 2021?
4: V letech 2019, 2020, jo. Hlavně v těchto letech, zhruba dva roky jsem tam působil. Přišel do toho covid, ale to teď nechám celý stranou. Velmi zajímavá etapa. Velmi zajímavá etapa, velká inventura prostě státu, která si myslím, že proběhla a probíhá. Ale co jsem chtěl říct, takže jsem spadal pod úřad vlády, přímo pod premiéra, který předsedal takzvaně Radě pro vědu, výzkum a inovace. Mm-hmm. Úřad vlády, to vím taky, že většina občanů se o to moc nezajímá, takže je rada pro menšiny, je rada pro drogovou problematiku, rada pro tohle, rada tam. Myslím si, že dokonce je to dobrý, že tyhle platformy jsou, měly by být mnohem víc transparentnější a měly by to být oficiální poradenský kruhy, který navrhují věci. Jo. Ale to teď nechám stranu tu vizi.
5: No, tady se ani nesouhlasím, ale to je jedno.
4: No, jenom to beru z té zkušenosti, kterou jsem tam zažil. Jo. Takže ty rady, většina lidí, že neví, že to existuje, tato rada schválila inovační strategii státu a já jsem byl pověřen ji koordinovat, ji řídit. Ale fakticky jsem spadal jako šéf komunikace, což poměrně jako byla zajímavá pozice, šéf komunikace na ministerstvu průmyslu a obchodu.
0: To je důležitý kontext. Robin Čumpelík nehovoří jako anonymní autor na sociálních sítích. Popisuje události, které podle svých slov osobně zažil. Pak přichází mnohem závažnější tvrzení.
4: Já jsem říkal, že, jako, že tady je vliv lobbystů a podobně, ale že to prostě je úplně jako ještě hozený jinam. Jinými slovy, já to, nevím, jestli to lidi vůbec chcete slyšet, přátelé.
5: Oni to chtějí slyšet.
4: Jako volby jsou jedna velká iluze. To je hra prostě pár mocných lidí, kteří mají obrovský peníze a kteří hlavně potřebují hlídat své pozice, své investice, své dlouhodobé plány a podobně. A k tomuhle potřebujou jednu z těch výkonných složek a to jsou politici. No a aby ty politiky mohly ovládat, tak financují politické strany. Ale většina obyvatel sleduje politické preference. Což je až ta finální hra z mého pohledu, tak jak jsem to zažil, tak jak jsem to viděl, tak jak to sleduju. To hlavní, o co se usiluje, abych mohl ovlivňovat politiku, politiky a politické strany, jsou nálady ve společnosti. To jsou sociální data. Dneska každý, kdo trošku rozumí sociálním sítím, si dokáže představit, jak ty big data, ty big sociální data jsou vlivný a jak fungují. Jako příklad to dávám, nejsem na to expert. Ale stejně tak jsou sociologické průzkumy, kdy víme, co si určitý procento lidí myslí o Evropské unii, co si myslí o tom daném politikovi, co si myslí o nákupu českých potravin nebo zahraničí, prostě jaký je jeho rozhodování v praktickém denním životě, co preferuje, co naopak třeba odmítá a podobně. A tyhle ty data jsou velmi důležitý pro marketing, že jo? Včetně politického marketingu. A ten politický marketing se pak podle toho staví. Jaká tvář funguje v jakém regionu? Jaký heslo funguje v jakém regionu? Jaká značka strany? To znamená, abych byl aspoň trochu konkrétní. Ve chvíli, kdy, dejme tomu, vám v sociálním, v nějakém behaviorálním průzkumu, nebo jak se tomu říká, vyjde, že tady moc například národovců, který samozřejmě jdou napříč stranama. To není to, že bychom řekli, že ten, kdo má rád tuhle zemi a český jabka, patří jenom do téhle strany. Oni vidějí ty sociologické data jako celek, tak vyrobějí kampaň, buď kampaň, anebo dokonce politickou stranu. Tady si myslím, a to, co řeknu, je jako můj subjektivní názor, že třeba strana T Trikolora vznikla jako investice ve své době, vznikla jako investice z toho důvodu, aby se určitý vzorek voličů odlil do nově vzniklé strany a do budoucna se s ní pracoval v rámci koalice. Tehdy to nezafungovalo, nevím, jestli to platil PPF nebo jiná firma, tady těch firm, který hrajou tuhle velkou hru, je pár. Ty ve finále rozhodují nejen o politických stranách, ty rozhodují dokonce o konkrétních jménech, ještě předtím, než ty volby se vůbec vyhlásí.
5: Jakože o kandidátkách?
4: No, ne o kandidátkách, protože takhle, to, o čem já hovořím, je nad tím, co jsou volby, než jsou kandidátky, než jsou volební kampaně. Vlastně oni chystají rozložení těch voleb, nebo dokonce rozmělnění hlasů, dřív než ty volby začnou, protože to riziko se ti snižuje.
5: Jo? No počkej, a ty třeba, když říkáš Trikoloru nebo něco, tak prostě to je co, že on si řekne, nějaká firma si řekne, já tady potřebuji založit stranu, která přitáhne nějakou skupinu voličů.
4: Který buď víme, že rozmělníme hlasy, anebo vyrobíme budoucího koaličního partnera. Řeknu jiný příklad, ať chrlíme toho víc. To podle mě, z mého pohledu, krásným příkladem jsou motoristi. Jo? Mám pocit, a zase, ať na to odpovídají jiný experti, ale z toho, co jsem viděl, zdůraznuju to, co jsem zažil, tak vidím, že najednou Chrenek jde dá peníze, pak nějaký tady ten chlad nebo co, tady ten šílenec z těch 90. let se najednou začne ukazovat v politice. S velkou pravděpodobností tam přes někoho proudily peníze Andreje Babiše a vyrobí se figura, protože máme sociální data, na to furt mysleme, ne politický preference, ale sociální data. A ty ukazujou, že ty a ty voliči toho a toho věku volej, já nevím, třeba hnutí ANO. Mm-hmm. Ale mladí lidi tam moc nejsou, že jo? Ty volej ODS, ty volej Spolu, ty volej Piráty a Zelený a nevím koho. No takže jim tam dáme někoho, protože vidíme, že tady problematika aut, problematika ekologie, problematika toho, koho tam dáme. A dáme tam úplně protipol. Dáme tam pana Turka, nic proti němu. Totálně zneužitej. Vzali vlastně, já to řeknu tvrdě, vzali nějaký prostě líbivej ksich, nějakou tvářičku. Vystavili ho do motoristů, vyzkoušeli ho v evropských volbách, ejhle, zabralo
5: Počkej,
4: to.
5: Počkej, jak oni to udělají? Jak se...
4: Znova zdůrazuju, nejdůležitější jsou data. Sociologické data.
5: Ale jak to pak udělají v praxi podle tebe? Jak oni pak přijdou za Turkem a řeknou mu co?
4: Jak bys to udělal ty, kdybys to chtěl udělat?
5: Já nevím, jak tohle vůbec
4: udělal. Uděláš kompars. No jasně, já bych to taky nedělal tímhle způsobem. Ale uděláš kompars. Máš ty data. Řekneš tohle potřebu, jdeš za agenturou, stejně jako když, já nevím, hledáš nový obal na jogurty, a řekneš, potřebuji mladého člověka, aby splňoval tyhle kritéria.
5: Ne,
4: tyhle
5: tohle nemyslím, já chápu, jak ho vyberou, tohle chápu.
4: Ano.
5: Chápu ho
4: a pak hledáš personu, která
5: no dobře, splňuje. Najdeš personu, ale teď co, teď přece ta persona nebude dělat to, co chceš.
4: No jak kdy, jak kdo.
5: A jak
4: ale to je dobrá otázka.
5: Jakože prostě, tohle to já to chápu, jakože mně to přijde jako zajímavý hypotézy, všechno je to, jakože, a i mám tendenci tomu věřit, ale ne, jakože prostě tak, já k tomu nemám žádný důkazy, což znamená, že nemůžu ti říct, jako jo, je to tak, ale...
4: Ty příklady, které dávám, jo. Jsou samozřejmě taky, jako nejsou založené nějaký důkazek.
5: Ale teď co uděláš, jako, ale zjistíš, že máš člověka...
4: To klíčové, co chci říct, že oni nepracují s politickýma preferencema.
5: Aha.
4: To možná až v poslední fázi a je to vlastně jako měřitelnost toho úspěchu, když připravuju nový produkt. To znamená, to hlavní, co oni chtějí, je naše myšlení. Jsou naše nálady o společnosti
5: ještě, jak
4: a podle toho teprve financují strany.
5: Tohleto,
4: nebo i zakládat.
0: Nevím, zda jsou tato tvrzení pravdivá, ani Robin Čumpelík pro většinu z nich v rozhovoru nepředkládá důkazy. Ostatně sám několikrát upozorňuje, že některé části představují jeho vlastní interpretaci. Nejzávažnější část jeho svědectví však přichází ve chvíli, kdy přestává mluvit o svých názorech a začíná popisovat konkrétní událost.
4: Nikdy jsme se o tom nebavili. Bavíme se teďka veřejně rovnou před zapnutou kameru. O tyhle věci jsme se nikdy nebavili. Čtu to úplně stejně. Šel bych dokonce dál. Turek se hrál přesně toho, ten hromosvod, kdy všichni koukali na nějakou úplně přiblblou kauzu.
5: Ta byla,
4: a přitom se to bylo celý jenom... To je tak legrační sledovat.
5: Ale
4: celý národ žije to blbostí.
5: Ano.
4: A vedle toho se rozdělují rezorty, řeší se prusery a tak. A mimochodem, když se mění vláda, tak chápu, že jsi zmínil třeba ministerstvo zemědělství, ale první, co potřebuješ, policie, obrana, média. A nad to každá vláda, která se mění, tam není rozdíl mezi Fialou, Fialovým zákulisím a Babišovým zákulisím a tak dále. Chtějí mít vliv tady na ty věci, aby si kryli rizika. Ať už tam jsou nějaký korupční věci, můžou být, nezapomeňme na COVID. Jo. Obrovský korupční průser. Když jsme tady zmiňovali Piráty, jak to, že neřeknou před volbama jednu, a dobře, tak mají jiný názor na vakcíny a tyhle věci. Jo. Ale to je taky dožené. Ale oni o korupci vůbec nemluví, tady za covidu. To bylo jako obrovský, jako v desítkách miliard.
5: Ty tam byl, ne, vlastně v té době.
4: Jo, můžem se někde jindy o tom pobavit. No. Jako to je, jako poslední dobou mě začínají bavit ty komedie Zdeňka Trošky, protože když třeba ve své rodině jenom se mě někdo zeptá, jako hele, jak bylo to, já jim začnu vyprávět jenom to, co jsem zažil. A nikomu to nenutí.
5: A můžeš říct na kameru něco, co jsi zažil o korupci?
4: Já nevím, no tak dobře, tak můžu říct, tak třeba na ministerstvu zdravotnictví byla taková nákupčí místnost, tam pomalu nepouštěli ani ministra zdravotnictví. Mimochodem, to je tak, jako ty naši voliči v té zemi jsou taky, já ne. Jak to říkal Miloš Zeman, každý druhý je idiot, no mám pocit, že fakt má jako touhle hláškou tvrdou pravdu. My jsme tam měli ministra, který je spojený s brutálníma kauzama. Babiš sám s ním nechtěl komunikovat, xkrát ho vyměnil, vrátil, pak tam bylo 5 jiných ministrů, jo, a tak dále. No a teď máme stejného ministra. No, tak tenhle minister tam pomalu nemohl do té nákupčí místnosti, ale Radek Štěpánek, tenista, tak ten tam mohl, ten tam byl. Tak já ještě tehdy, naivní blbec, protože to by tě nenapadlo, jsem říkal, aha, vy tady pomáháte, jako, co vy tady děláte, Radku, já jsem chtěl udělat, protože mám rád sport, víš co, mám rád fair play, fandím olympismu a tyhle věci, jo, ale dobrý, nikomu to nervu, ale když jsem ho tam viděl, tak jsem byl překvapený. Mm-hmm. A jsem říkal, tu jo, Radku, co tady děláte, jako, a myslel si, že pomáhá. V životě by mě nenapadlo, co se pak začalo odkryvat, jo, že tam jsou soukromí osoby. A ty prostě řešejí nákupy na ministerstvu. A kde jsou ty úředníci? Jako? Kde jsou ty ostatní?
5: A co tam jako řešejí?
4: Já nevím, to se musí zeptat jich. Byl v nákupčí místnosti Radek Štěpánek? Byl. Jo. A byli tam další lidi. Mm-hmm. A jako chceš, abych byl konkrétní, jsem konkrétní. Byl tam tenhle člověk. Jo. Okay. A byli tam další. Ale nenakupovali ty věci úředníci.
5: Mhm. A počkej, nákupční místnost znamená to, kde se kupovaly vakcíny, nebo?
4: Ne, to je roušky z Číny, tam
5: jo, tyhle
4: z Číny.
5: Věci, jo.
4: Ignorovali se české firmy mimochodem, že jo, nakupovalo se z Číny, tady já nevím, tak zase, ať jsme zase konkrétní, jo, takže tady je plná Letná pro demokracii, milou chvíle pro demokracii, a tady se klanějí politické strany a jednotlivci komunistický Číně a všichni mlčí. A nikomu to není divný. A mimochodem do té Číny letěly letadla společnosti PPF pro ty ochranné pomůcky. Hejhle, to je divný. Jeden z největších investorů v Číně.
5: Jo.
4: A nikomu to není divný. A není tady jediný investigativní novinář, který by pořádně o tom napsal. Nejsou tady lidi, kteří by se zamýšleli a pak jdou na Letnou a demonstrují za demokracii. Ale zachraňují. Faktem je, že by teda zase, je to jenom příklad, ale milion chvílek pro demokracii a celá ta Letná vlastně by měla za covid poděkovat Čínský lidový republik, jak se to jmenuje, Čínská lidová demokratická republika, takže ona je vlastně taky demokratická. No.
5: Dobře.
4: Díky nechci.
5: Dobře, a teďka...
4: Je to hodně, no, je to hodně, ale prostě se ptáš na ty nákupy, byly tam soukromí osoby, mohl bych o tom časem třeba něco napsat, nebo to, a hodím tu tvoji odpověď ještě trošku jinám. Napsal jsem knížku Česká cesta z covidu, jo. Na to stále probíhá taková živá dokumentace těch covidových věcí, takže jsem se na to ptal mnoha lidí, položil jsem mnoho otázek, ale nikomu jakoby v nich úplně necpu to, co mám odžitý. Jo? A po všech těch rozhovorech u Martiny Kociánu a tak, se mě nikdy nikdo nezeptal na to, na co se mě ptáš ty. Víš, to je taky zajímavý, no?
5: Jako mě to přijde zajímavý, protože jako já jsem tam nebyl, nezažil jsem to, no, netuším, snažím se spíš odlišit, co z toho je tvoje hypotéza a co jsi opravdu zažil, už proto, abych věděl, jako čemu, jako jak k těm jednotlivým, jako přistupovat.
4: Tej se, no, hypotézu jsem řekl možná jedině s tím, jak se domnívám, že designovaný motoristi a o čem se trikola a tyhle, jakoby dávám příklady, aby si lidi představili, jak se pracuje s těma sociologickýma datama.
0: Toto už není obecná úvaha o fungování politiky. Robin Čumpelík tady tvrdí, že osobně zažil situaci, kdy se podle jeho slov při důležitých setkáních pohybovaly osoby, které nebyly součástí příslušného úřadu. Nevím, zda je toto tvrzení pravdivé. Přesto si myslím, že podobná svědectví bychom neměli přecházet mlčením. Už totiž nejde jen o Tomase Paucknera. Nejde jen o výroky předsedy vlády Andreje Babiše. Před námi je další člověk, který popisuje události, jejichž měl být podle svých slov přímým svědkem. Tím se dostáváme na konec tohoto rozboru. Ukázali jsme si řadu veřejných výroků, dokumentů i osobních svědectví. Je čas se zastavit a podívat se na celý obraz. Na začátku jsme si položili zdánlivě jednoduchou otázku. Kdo je Tomas Paukner? Postupně jsme se ale dostali mnohem dál. Zabývali jsme se investigativními novináři, bývalým prezidentem, bývalým i současným předsedou vlády i člověkem, který působil přímo ve veřejné správě. Každý z nich přinesl jiný pohled. A přesto se v jejich výpovědích opakují stejné motivy. Média dokážou upozornit na korupční kauzu, odhalit střet zájmu nebo přinést nové informace. Dokážou ale stejně dobře odhalit i systém, který podobné kauzy umožňuje. Dokážou propojit jednotlivé události do širších souvislostí, nebo se příliš často zastavujeme u konkrétního příběhu a skutečné příčiny zůstávají stranou. Protože možná nakonec opravdu nejde jen o Tomase Paucknera. Možná jde o něco důležitějšího. O to, jestli jsme ještě schopni vidět souvislosti.

0: přepojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS.
1: Svobodný vysílač CS. Svobodný vysílač CS. Rádio České Alter. Rádio České Alter.

prosíme, pomozte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad sdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.

Příjemný, krásný, dobrý večer, dámy a pánové, milí posluchači, od mikrofonu Svobodného vysílače nebo na kanále Odysí vás zdraví Vítek. Vítejte při poslechu první části dvoudílného pořadu Stínová banka, která vládne světu. Na světě existují dva typy elitních klubů. Prvním jsou exponované kluby, které jsou široce medializované a představované veřejnosti. Tím je například Světové ekonomické fórum ve švýcarském Davosu. Druhé kluby jsou naopak maximálně utajované. Mezi ně patří například Rada pro zahraniční vztahy, Trilaterální komise nebo skupina Bilderberg. Ty jsou součástí snah o globální řízení všech kontinentů. Ještě tajnější je ale klub peněz, o kterém panuje v masmédiích ohromující mlčení. Mnozí si myslí, že matkou všech bank je britská Bank of England. Jiní zase, že má hlavní slovo americká federální rezervní banka nebo Wall Street. Ti všichni se ale pletou. Existuje jiný, elitnější klub v neviditelném a průzračném peněžním světě. Tento nejexkluzivnější klub na světě má 18 členů. Jeho členové se scházejí každý druhý měsíc v neděli večer v 19 hodin v konferenční místnosti E v kruhovém věžáku, z jehož oken je vidět na hlavní bazilejské nádraží. Jejich diskuze trvá hodinu, možná hodinu a půl. Schůzka končí, asistenti odcházejí a ti, kteří zůstávají, se odebírají na večeři do jídelny v 18. patře. Jsou si právem jistí, že jídlo a víno budou vynikající. Při jídle, která trvá až do 11 hodin večer nebo do půlnoci, se odvádí skutečná práce. Protokol a pohostinnost, zdokonalované skoro po jedno století, jsou bezchybné. Všechno, co se řekne u jídelního stolu, se nesmí opakovat jinde. Kolem jdoucí by poznali jen málo z těch, kteří si pochutnávají na exkluzivních pokrmech. Patří mezi ně řada nejmocnějších lidí na světě. Téměř všichni jsou centrálními bankéři. Přijeli do Bazileje na zasedání hospodářského poradního výboru Banky pro mezinárodní platby. Je to matka všech centrálních bank. Mezi jeho nedávné členy patřili například Paul Volcker nebo Ben Bernanke, předsedové amerického federálního rezervního systému, Mervyn King, guvernér Bank of England, Jean-Claude Trichet a po něm Mario Draghi z Evropské centrální banky, Zhou Xiaochuan z Bank of China a guvernéři centrálních bank Německa, Francie, Itálie, Švédska, Kanady, Indie nebo Brazílie. Bývalý guvernér Bank of England Mervyn King byl kromě jiného také předsedou orgánu ECC. ECC, které bývalo známé jako zasedání guvernérů zemí G10, je nejvlivnější z mnoha setkání švýcarské banky pro mezinárodní platby. Je přístupné pouze malé vybrané skupině centrálních bankéřů z vyspělých ekonomik. ECC vydává doporučení ohledně složení a organizace tří výborů banky pro mezinárodní platby, které se zabývají globálním finančním systémem, platebními systémy a mezinárodními trhy. Výbor také připravuje návrhy pro zasedání o globální ekonomice a řídí jeho program. Toto setkání začíná v pondělí ráno v 9:30 v místnosti B a trvá 3 hodiny. Mervyn King tu předsedal guvernérům centrálních bank 30 zemí, které se považují za nejdůležitější pro světovou ekonomiku. Kromě těch, kteří byli přítomní na nedělní večeři, se pondělního zasedání účastní například zástupci Indonésie, Polska, Jihoafrické republiky, Španělska a Turecka. Guvernéři z 15 menších zemí, jako je Maďarsko, Izrael a Nový Zéland, mají právo zasedat jako pozorovatelé, ale obvykle nemluví. Guvernéři z třetího stupně členských bank, jako jsou Makedonie, Česko nebo Slovensko, se zasedání účastnit nemohou. Místo toho si musí o přestávkách na kávu a jídlo sbírat střípky informací.
Guvernéři všech 60 členských bank této švýcarské bankovní matky si pak v jídelně v 18. patře vychutnávají oběd formou bufetu. Tuto jídelnu navrhla švýcarská architektonická kancelář Herzog & Demeron, která postavila stadion Ptačí hnízdo pro olympijské hry v Pekingu. Ve 14 hodin se centrální bankéři a jejich asistenti vracejí do místnosti B, kde se koná schůzka guvernérů. Na ní se projednávají důležité záležitosti, dokud schůzka v 17 hodin neskončí. Vedení Švýcarské banky pro mezinárodní platby se snaží, aby atmosféra byla přátelská a klubová po celý víkend. Banka zajišťuje flotilu limuzín, které guvernéry vyzvedávají na letišti v Curychu a přivážejí je do Bazileji. Pro guvernéry národních bank, kteří dohlížejí na různé typy a velikosti národních ekonomik, se organizují oddělené snídaně, obědy a večeře, takže se nikdo necítí vyloučený. Všichni guvernéři, přítomní na dvoudenním setkání, mají zajištěnou naprostou důvěrnost, diskrétnost a nejvyšší úroveň bezpečnosti. Guvernéři mají k dispozici vyhrazenou kancelář a potřebný podpůrný a sekretářský personál. Švýcarské orgány nemají nad prostory banky pro mezinárodní platby žádnou soudní pravomoc. Banka byla zřízená mezinárodní smlouvou a je chráněná dohodou o sídle se švýcarskou vládou z roku 1987. Požívá tedy podobné ochrany, jaká se poskytuje sídlům OSN, Mezinárodnímu měnovému fondu a diplomatickým velvyslanectvím. Švýcarské úřady potřebují ke vstupu do budov této banky povolení. Švýcarská banka pro mezinárodní platby má právo komunikovat v šifrách a odesílat a přijímat korespondenci v taškách, na které se vztahuje stejná ochrana jako na velvyslanectví. To znamená, že je nelze otevřít. Banka je osvobozená od švýcarských daní. Její zaměstnanci nemusí platit daň z příjmů ze svých platů, které jsou obvykle velmi štědré. Mimořádná zákonná privilegia banky se vztahují i na její zaměstnance a ředitele. Vrcholoví manažeři mají zvláštní postavení, podobné postavením diplomatů. To znamená, že jejich zavazadla se nemohou prohledávat, pokud neexistuje důkaz o zjevném trestném činu. I jejich doklady jsou nedotknutelné. Guvernéři centrálních bank mají během pobytu ve Švýcarsku stejný status. Všichni bankovní úředníci jsou podle švýcarského práva doživotně imunní za všechny činy, které provedli při výkonu své funkce. Sídlo banky má špičkové energetické systémy s několika záložními zdroji, vlastní zdravotnické zařízení a dokonce vlastní protiatomový kryt. Majetek banky není podle švýcarského práva předmětem občanskoprávních nároků a nemůže být nikdy zabavený. Tato švýcarská banka je vedená v přísném utajení. Zápisy, program jednání a aktuální prezenční listina se zasedání globální ekonomiky nebo hospodářské rady se v žádné podobě nezveřejňují. Nenechme se zmást archivem a výročními zprávami, které si můžeme stáhnout ze stránek banky. Jde o kompilace a analýzy informací, které jsou už veřejně dostupné. Podrobnosti o vlastní hlavní činnosti banky, včetně velké části bankovních operací pro její klienty, tedy centrální banky a mezinárodní organizace, zůstávají tajné. Tato tradice privilegovaného utajení sahá až k založení banky. Jaký význam to má pro nás ostatní? Bankéři se důvěrně scházejí od doby, kdy byly vynalezené peníze. Centrální bankéři se rádi považují za velekněze financí. Za technokraty dohlížející na tajemné měnové rituály a finanční liturgii, které rozumí jen malá, samostatně vybraná elita. Tato úzká skupina řídí měnovou politiku ve světě. Řídí přísun peněz do národních ekonomik. Stanovují úrokové sazby a rozhodují tak o hodnotě našich úspor a investic. Rozhodují o tom, zda se zaměříme na úspory nebo na růst.
jejich rozhodnutí utvářejí naše životy. Vydejme se proto na záhadnou cestu poznání, kde se ková skutečná moc světa. Moc peněz. Peníze a jejich nekonečné dluhy a úroky jsou skutečným otroctvím civilizací. Kdo stojí za oponou tohoto skrytého světa? Kdo buduje novou architekturu nadnárodních financí? Kdo jsou lidé, kteří se pohybují mezi Švýcarskou bankou pro mezinárodní platby, Mezinárodním měnovým fondem, Světovou bankou, centrálními a komerčními bankami? A jak peníze efektivně likvidují národní suverenity? Finanční makléři, ekonomové a profesoři finančních škol také mlčí. Proč panuje o této bance takové ticho?

Ve zkratce, co musíme vědět o matce všech bank? Banka pro mezinárodní platby je hostitelem velké části praktické a technické infrastruktury, kterou globální síť centrálních bank potřebuje k hladkému fungování. Má dvě propojené obchodní místnosti. V Basilejské centrále a v regionální kanceláři v Hongkongu. Banka pro své klienty nakupuje a prodává zlato a devizové prostředky. Zajišťuje správu aktiv a v případě potřeby zprostředkovává krátkodobé úvěry centrálním bankám. Banka také udržuje směnné kurzy v přijatelných pásmech, aby se zajistila hodnota měny a tím i plynulý mezinárodní obchod a pohyb kapitálu. To je klíčové zejména v globalizované ekonomice, kde trhy reagují v mikrosekundách a vnímání ekonomické stability a hodnoty je téměř stejně důležité jako samotná realita. Banka také pomáhá vykonávat dohled nad komerčními bankami, ačkoliv nad nimi nemá žádné zákonné pravomoci. Basilejský výbor pro bankovní dohled reguluje kapitálové požadavky a požadavky na likviditu komerčních bank. Jak se stalo, že tak obrovská moc byla koncentrovaná právě do této švýcarské banky? Pochopení této záhady nám otevře dveře k vnímání toho, jak funguje současný globální svět a co ho utváří. Švýcarská banka pro mezinárodní platby byla založena v roce 1930. Údajně byla založena v rámci Youngova plánu, aby spravovala německé reparace za první světovou válku. Hlavními architekty banky byli Montega Norman, který byl guvernérem Bank of England, a Hjalmar Schacht, prezident Říšské banky. Zakládajícími členy byly centrální banky Velké Británie, Francie, Německa, Itálie, Belgie a konsorcium japonských bank. Akcie byly nabídnuté také americkému federálnímu rezervnímu systému, ale Američané, podezřívaví vůči všemu, co by mohlo narušit jejich národní suverenitu, jejich přidělení odmítli. Místo toho se akcií ujalo konsorcium komerčních bank JP Morgan, First National Bank of New York a First National Bank of Chicago. Skutečný účel banky se podrobně popsal v jejich stanovách. Podporovat spolupráci centrálních bank a poskytovat další možnosti pro mezinárodní finanční operace. Šlo o vyvrcholení snu centrálních bankéřů mít vlastní banku. Mocnou, nezávislou a osvobozenou od vměšování politiků a zvědavých novinářů. A co bylo nejkrásnější, banka se financovala sama a měla se tak financovat na věčné časy. Jejími klienty byli její vlastní zakladatelé a akcionáři, tedy centrální banky. Ve 30. letech 20. století byla Banka pro mezinárodní platby ústředním místem setkávání spolku centrálních bankéřů, jemuž dominovali Montega Norman a Hjalmar Schacht. Tato skupina pomáhala obnovit Německo. Deník New York Times popsal Schachta jako pilota nacistických financí s železnou vůlí. Během války se banka stala de facto pobočkou Říšské banky. Přijímala uloupené nacistické zlato a prováděla devizové obchody pro nacistické Německo. Spojenectví banky s Berlínem bylo ve Washingtonu a Londýně známé, ale potřeba, aby banka fungovala dál a udržovala otevřené kanály nadnárodního financování, byla asi jediná věc, na které se všechny strany shodly. Basilej byla ideálním místem, protože se nachází na severním okraji Švýcarska a leží téměř na francouzských a německých hranicích. Několik kilometrů odtud bojovali a umírali nacističtí a spojenečtí vojáci. Na banku pro mezinárodní platby nic z toho nedoléhalo. Zasedání správní rady byla přerušená, ale vztahy mezi pracovníky banky bojujících zemí zůstaly srdečné, profesionální a produktivní. Na národnostech nezáleželo. Převažovala loajalita k mezinárodním financím. Prezidentem byl Američan Thomas McKittrick.
Generální ředitel Roger Aubin byl Francouz. Paul Hechler, zástupce generálního ředitele, byl členem nacistické strany a svou korespondenci podepisoval Heil Hitler. Rafael Pilotti, generální tajemník, byl Ital. Per Jakobsen, vlivný ekonomický poradce banky, byl Švéd. Jeho a Pilottiho zástupci byli Britové. Po roce 1945 bylo 5 ředitelů této banky, včetně Hjalmara Schachta, obviněných z válečných zločinů. Německo prohrálo válku, ale získalo hospodářský mír z velké části díky této bance. Mezinárodní scéna, kontakty, bankovní sítě a legitimita poskytla nejprve Říšské bance a pak jejím nástupnickým bankám kontinuitu od nacistické éry až do současnosti. Od prvních dohod z konce 40. let 20. století až po založení Evropské centrální banky v roce 1998 stála Banka pro mezinárodní platby v centru evropského integračního projektu. Poskytovala technické znalosti a finanční mechanismy pro harmonizaci měn. V 50. letech řídila Evropskou platební unii, která internacionalizovala platební systém starého kontinentu. Banka hostila výbor guvernérů centrálních bank Evropského hospodářského společenství, který byl založený v roce 1964 a který koordinoval transevropskou měnovou politiku. V 70. letech řídila banka takzvaného hada. Mechanismus, pomocí něhož byly evropské měny držené v pásmech směnných kurzů. V 80. letech banka hostila Delorsův výbor, jehož zpráva z roku 1988 vytyčila cestu k Evropské měnové unii a přijetí jednotné měny euro. Banka stála u zrodu Evropského měnového institutu, který byl předchůdcem Evropské centrální banky. Prezidentem tohoto předchůdce byl Alexandr Lamfalusy, jeden z nejvlivnějších světových ekonomů, známý jako otec eura. Před nástupem do tohoto institutu v roce 1994 pracoval Lamfalusy 17 let v Bance pro mezinárodní platby. Nejprve jako ekonomický poradce a potom jako generální

a Radu pro finanční stabilitu. Světová ekonomika se zmítá v krizi za krizí a finanční instituce jsou pod drobnohledem jako nikdy předtím. Armáda reportérů, blogerů a investigativních novinářů prověřují každý krok bank. Přesto se bance pro mezinárodní platby nějakým způsobem daří kritickému zkoumání vyhýbat. Dosud. Pojďme tomu učinit přítrž.

Bankéři to vědí nejlíp. Hjalmar Schacht. Mnoho desítek let před založením Banky pro mezinárodní platby volali mnozí po podobné bance. Například Julius Wolf, profesor na univerzitě v Breslau, navrhl v roce 1892, aby se v neutrální zemi zřídila nová finanční instituce, která by vydávala mezinárodní měnu. Tato nová jednotka by byla krytá zlatými rezervami centrálních bank a sloužila by k nouzovému poskytování úvěrů zemím v krizi. Italský politik Luigi Lucati napsal v roce 1907 ve vídeňském deníku Neue Freie Presse, že centrální banky vedou zbytečnou měnovou válku, když soupeří o zásoby zlata zvyšováním úrokových sazeb a dalšími prostředky. Podle něj by bylo mnohem lepší, kdyby banky přijaly politiku srdečné spolupráce a dodávaly zlato těm bankám, které ho potřebují. Vyzval k vytvoření nové komise, která by koordinovala mezinárodní měnový mír. Proto bylo zapotřebí vytvořit technickou a politickou instituci, která by se těmito transakcemi zabývala. Jakousi finanční obdobu poštovních a telegrafních unií. Abychom pochopili, jak a proč má dnes Banka pro mezinárodní platby takový vliv, je třeba se vrátit na začátek 20. let a dohadům o německých reparacích za první světovou válku. Německá válečná vina se zakotvila ve Versajské smlouvě z roku 1919. Žádné množství peněz ale nemohlo vrátit zpátky všechny mrtvé. V červenci 1916, v první den bitvy na Somě, ztratila Británie 60 000 mužů. To je ekvivalent středně velkého města, které bylo zničené během několika hodin. Francie ztratila během 4 let bojů celkem 1,4 milionů vojáků a Německo 2 miliony. Amerika, která do konfliktu vstoupila až v roce 1917, ztratila 117 000 mužů. Dosažení dohody o německých reparacích bylo pomalé, komplikované a politicky náročné. První světová válka zmezinárodnila konflikt do nebývalé míry. Stejně tak se globalizovaly i její finanční důsledky. Válka si vyžádala strašlivé náklady na evropské ekonomiky i obyvatelstvo. Začínající mezinárodní finanční systém nebyl dostatečně uspůsobený k tomu, aby se vyrovnal s komplexními požadavky, které se na něj najednou kladly. Kde by Německo vzalo peníze na zaplacení? Jaké by byly mechanismy, který by mi tak učinilo? Kdo by dohlížel na platby reparací a reguloval je? Tyto tajuplné diskuze formovaly úlohu, strukturu a výsadní právní postavení plánované banky. V dubnu 1921 reparační komise oznámila, že Německo zaplatí celkem 132 miliard zlatých marek, což bylo asi 31,5 miliardy dolarů, splatných po 2 miliardách marek ročně. Komise mohla stejně dobře požadovat 10x tolik. Německo se stále vzpamatovávalo z porážky. Společnost se hroutila, nezaměstnanost prudce rostla a byl velký nedostatek potravin. Obavy bankéřů, že se Německo chystalo následovat Rusko do komunismu, se zdály být zcela oprávněné. Nastala hyperinflace, protože vláda tiskla peníze, aby udržela ekonomiku v chodu. Nakupující používali

trakaře k přemysťování svazků bankovek potřebných k nákupu základních potravin. Chaos bylo třeba zastavit. 13. listopadu 1923, 5 dní po neúspěšném mnichovském pivním puči Adolfa Hitlera, nastoupil do funkce říšského měnového komisaře vysoký panovační Němec, Hjalmar Schacht. Právě on byl jedním ze dvou bankéřů, kteří stáli u zrodu švýcarské banky pro mezinárodní platby. Jeho dědeček Wilhelm byl venkovský lékař, který vychoval 12 dětí a od každého pacienta, ať už chudého nebo bohatého, vybíral 60 feniků. Schachtův otec, také Wilhelm, byl učitelem, který emigroval do Ameriky. Pracoval v německém pivovaru v Brooklynu a stal se naturalizovaným občanem. Hjalmarova matka byla rázná šlechtična, baronka Konstanz von Eggers. Schachtovi se usadili v New Yorku, ale nedařilo se jim. A tak Wilhelm vrátil rodinu do Evropy. V roce 1877 se jim narodil druhý syn. Nejprve ho chtěli pojmenovat na počest Horáce Greeleyho, vlivného newyorského novináře a politika, který vedl kampaň proti obchodu s otroky. Nakonec se jmenoval Hjalmar Horác Greeley Schacht. Rodina byla neustále na cestách. Nějakou dobu žili v Hamburku a pak se přestěhovali do Berlína. Hjalmar se projevil jako pilný student. Zapsal se na Kelskou univerzitu a studoval politickou ekonomii. Pracoval jako novinář, vyzkoušel si práci s veřejností a pak nastoupil do Drážďanské banky. Jeho píle, smysl pro detail a strohé vystupování přispěli k tomu, že si ho brzy všimli. Spolu s dalšími bankovními úředníky odcestoval Schacht do Ameriky. Setkali se s prezidentem Franklinem Rooseveltem a byli pozváni na oběd do jídelny partnerů banky J.P. Morgan. Schachtův přehled o světě mimo Německo a jeho plynulá angličtina se ukázaly jako neocenitelné. Byl povýšený na náměstka ředitele Dresdner Bank a stal se členem představenstva Říšské banky. 13. listopadu 1923 Schacht tedy nastoupil do funkce říšského měnového komisaře. Požadoval a dostal téměř diktátorské pravomoci. Pustil se do stabilizace hodnoty nové německé měny, Rentenmarky. Měny byly obvykle kryté zlatem, ale Rentenmarka byla krytá hodnotou německé půdy a majetku, protože pro novou měnu nebylo k dispozici žádné zlato. To byla poněkud mlhavá představa. Jak mohl držitel Rentenmarky své peníze vykoupit? Dostal by malý kousek pole? Na této obavě nezáleželo. Dokud byl Schacht v úřadu, nikdo by Rentenmarku nechtěl vykoupit. Brilantně pochopil klíčový bod psychologie peněz, který platí dnes stejně jako v době hyperinflace ve 20. letech. Zdání finanční stability vytváří peněžní hodnotu. Pokud lidé věřili, že někdo vládne, že chaos skončí a že Rentenmarka má hodnotu, pak si ji cenili. První bankovky se vytiskly 15. listopadu 1923. Jednu Rentenmarku bylo možné vyměnit za 1 bilion starých marek, tedy 1000 miliard. Jeden americký dolar stál 4,2 Rentenmarky, což znamenalo návrat ke kurzu před první světovou válkou. Cílem bylo podle Schachta učinit německé peníze vzácnými a hodnotnými. Rentenmarka zastavila německou inflaci tak dobře, že 22. prosince 1923 byl Schacht povýšený na prezidenta Říšské banky, přičemž si ponechal funkci měnového komisaře. Nyní se mohl účastnit zasedání vlády. John Weitz, Schachtův životopisec, k tomu poznamenal. Během několika týdnů se prakticky stal ekonomickým diktátorem Německa. Dalším krokem bylo vytvoření zlaté rezervy, která by nové měně poskytla skutečnou podporu. Proto 31. prosince večer vystoupil Schacht z vlaku na nádraží Liverpool Street v centru Londýna. K Schachtovu překvapení a potěšení ho na nástupišti přivítal sám Montega Norman.
Doufám, že se z nás stanou přátelé, řekl Norman s plachým úsměvem. Schacht Normanovi sdělil, že chtěl, aby Bank of England půjčila 25 milionů dolarů nové dceřiné společnosti Říšské banky, Gold Discount Bank. Nová banka by okamžitě změnila celosvětové vnímání finančních vyhlídek země. To by pak otevřelo dveře na Wall Street a v londýnské City. Schacht, jako vždy houževnatě, své peníze získal. Schacht s Normanem mluvil, ale otázka reparací zůstávala stále nevyřešená. O Davesově a Youngově plánu, které měly reparace vyřešit, jsem hovořil v prvním díle mého pořadu, jak Wall Street dláždil cestu Hitlerovi. V kostce šlo o jednoduchou věc. Spojenci uvalili na Německo reparace a následně Německu nabídli půjčky, aby Německo mohlo tyto reparace splácet. Tedy poprvé Německo zadlužili reparacemi a pak Německo zadlužili podruhé, aby si od nich půjčilo peníze a reparace splácelo. Nádherný příklad nosatého systému světových vysokých financí. Mezi lety 1924 až 1928 si Německo půjčovalo 600 milionů dolarů ročně, z čehož polovinu poskytly americké banky. Velká část z nich se rychle vrátila tam, odkud přišla. Peníze se přelévaly sem a tam, zvyšovaly a snižovaly rozvahu, posilovaly důvěru a udržovaly trhy spokojené. Vlivný britský ekonom John Maynard Keynes napsal: Amerika půjčuje peníze Německu. Německo převádí jejich ekvivalent spojencům. Spojenci je vracejí americké vládě. Nic skutečného se nepromíjí. Nikdo není ani o cent horší. Rytecké raznice a tiskařské formy mají více práce, ale nikdo nejí méně, nikdo nepracuje více. Když se v říjnu 1929 Wall Street zhroutila, američtí investoři houfně stahovali své německé investice. Německo opět čelilo hospodářské katastrofě. Pokud by ale výmarské Německo nesplácelo své závazky, mohlo by dojít ke zhroucení světové ekonomiky. Bylo jasné, že otázka reparací musela být vyřešená. V tomto napětí se ale všichni shodli na jedné věci. Ke správě německých reparací byla zapotřebí nová banka. Schacht a Norman tvrdili, že nová banka by tuto otázku zbavila politického vlivu a spravovala by ji na čistě finančním základě. Schacht argumentoval tím, že taková banka by vyžadovala finanční spolupráci mezi poraženými a vítězi. To by vedlo ke společenství zájmů, vzájemné důvěře a porozumění. Tím by se podpořil a zajistil mír. Schacht na toto prostředí vzpomínal ve svých pamětech. Owen Young seděl v křesle, potahoval zdýmky, nohy měl natažené a jeho velké, bystré oči se na mě neochvějně upíraly. Jak je mým zvykem, když předkládám podobné argumenty, dělal jsem tiché a stále čtvrtpalubí sem a tam po místnosti. Když jsem skončil, nastala krátká pauza. Pak se celá jeho tvář rozzářila a jeho odhodlání našlo vyjádření ve slovech. Doktore Schachte, vnukl jste mi úžasný nápad a já ho prodám světu. Platby za německé reparace měla spravovat nová banka pro mezinárodní platby.

Bankéři to vědí nejlíp. Montega Norman. Bylo léto 1929 a schylovalo se k revoluci ve finančnictví. Americký krach na burze měl být startovním výstřelem. Montega Norman byl guvernérem Bank of England mezi lety 1920 až 1944. Byl jedním z nejvlivnějších mužů na světě, stálou baštou světového finančního systému. Když byl v roce 1932 znovu jmenovaný guvernérem, deník New York Times o něm napsal, že dohlížel na neviditelné impérium bohatství Velké Británie. Zlaté standardy mohou přicházet a odcházet, poznamenal článek, ale Montega Norman zůstává. Norman měl takovou moc, že jediný jeho projev dokázal pohnout trhy. Když Norman v říjnu 1932 na večeři bankéřů v Londýně chmurně prohlásil, že světový hospodářský chaos byl mimo kontrolu jakéhokoliv člověka, vlády nebo země, akcie, dluhopisy i dolar se v New Yorku prudce propadly. Guvernér byl sice potomkem staré bankovní dynastie, ale jeho duševní stav byl mezi finančníky veřejným tajemstvím. Norman byl rtuťovitá postava, maniodepresivní a workoholický člověk. Mezi finančními zasvěcenci byl proslulý svými výkyvy nálad. Byl plachý a přecitlivělý, introvertní až nervově labilní. Před první světovou válkou se Norman bez úspěchu radil s Carlem Jungem, švýcarským zakladatelem analytické psychologie, o způsobu léčby. Jung naznačil, že Norman byl neléčitelný. Nejmocnější bankéř světa nesnášel publicitu, uznání a společenské akce a měl sklony k mdlobám. Jednou hodil kalamář na hlavu svého podřízeného, který nesplňoval jeho náročné požadavky. Byl to velmi nepravděpodobný bankéř. Normanova hrůza z publicity měla přirozeně opačný účinek. Přestože při plavbě přes Atlantik používal falešné jméno, protože tisk sledoval každý jeho krok, hordy novinářů a fotografů na něj čekaly i po vylodění v New Yorku. Krásné měsíce roku 1929 byly posledním vrcholem bouřlivých 20. let. Americký býčí trh stále rostl, ceny akcií stále rostly. Hodnota akcií společnosti Radio Corporation of America vzrostla za jediný měsíc téměř o 50%. Dokonce i čističi bot na Wall Streetu předávali tipy svým makléřským zákazníkům. V srpnu jedna makléřská firma oznámila novou službu pro ty, kteří na zaoceánských lodích mířili do Evropy. Obchodování na palubě během týdenní plavby. Schylovalo se k založení největší banky. Doslova matky všech bank. Měla se jmenovat Banka pro mezinárodní platby. Byla zřizovaná v souvislosti s Youngovým plánem, nejnovějším a snad i konečným programem realizace německých reparací za první světovou válku. Norman měl ale mnohem ambicioznější představy. Zamýšlená banka měla být první mezinárodní finanční institucí na světě. Měla být místem setkávání centrálních bankéřů. Bankéři by daleko od požadavků politiků a zvědavých očí novinářů vnesli do světového finančního systému tolik potřebný řád a koordinaci. Nakonec bylo dohodnuto, že banka by držela vklady ve zlatě a konvertibilní měně centrálních bank. Tyto vklady by se mohly používat k vypořádání mezinárodních plateb, aniž by bylo nutné zlato fyzicky převážet mezi bankami nebo obchodovat s měnou prostřednictvím devizových trhů. Banka pro mezinárodní platby by byla mezinárodním zúčtovacím centrem centrálních bank, prvním na světě. Když se vyřešily obecné obrysy, další otázkou bylo, kde by nová banka měla sídlit. Montega Norman a britská vláda prosazovali Londýn. Francie byla zásadně proti a tvrdila, že nová banka by měla sídlit v malé zemi. Mluvilo se o Amsterdamu a nakonec se delegáti shodli na Bazileji ve Švýcarsku, která měla výhodnou polohu na několika mezinárodních železničních tratích a na hranicích Francie a Německa.
Schacht a Norman měli svou banku.

útulný bankovní klubík. My všichni se známe. V září 1930, několik měsíců po vzniku banky pro mezinárodní platby, usedl americký právník Alan Dulles ve své kanceláři v Paříži a napsal dopis Leonu Fraserovi. Měl k němu malou prosbu. Jeho sestra Eleanor získala stipendium Harvardovy univerzity, aby napsala knihu o bance pro mezinárodní platby. Cokoliv, co pro ní můžete udělat, bych velmi ocenil a mohu vás ujistit, že je to velmi diskrétní osoba. Leon Fraser byl také právníkem. Tento bývalý reportér novin New York World působil jako generální poradce při realizaci Davesova plánu a účastnil se jednání o struktuře banky pro mezinárodní platby. Fraser byl nyní členem představenstva této banky a jejím zastupujícím prezidentem. O bratřích Dallisových jsem natočil pořad Hořké ovoce Guatemaly. V roce 1930, kdy Dulles napsal Leonu Fraserovi, opustil Dulles zahraniční službu ve Švýcarsku. Spolu se svým bratrem Johnem Fosterem Dullesem se stali partnery v Sullivan & Cromwell, nejmocnější právnické firmě v Americe se sídlem na Wall Street 48 v New Yorku. Alan Dulles vedl kancelář Sullivan & Cromwell v Paříži a dobře se znal s Hjalmarem Schachtem. V Paříži v roce 1919 se Dulles učil o diplomacii. A v Paříži v roce 1930 se měl seznámit se světem vysokých financí a bankou pro mezinárodní platby. Jak napsal jeho životopisec Peter Grosse. Dulles se ponořil do říše, kde byly hranice suverenity průhledné a kam jen zřídka kdy pronikaly přívlastky demokracie. Alan zjistil, že úctyhodné vysoké finance dělí od ctinného podsvětí jen tenká linie. Měli to pěkně rozdělené. Montega Norman a Hjalmar Schacht využili chaosu kolem německých reparací k tomu, aby přiměli přední světové mocnosti k vytvoření banky pro mezinárodní platby. Bratři Dallisové využili zmatku v Evropě k tomu, aby zprostředkovali dohody a měnové nástroje k refinancování Německa, které byly tak složité, že jim mimo jejich kanceláře v Sullivan & Cromwell rozuměl jen málo kdo. Velká část této sítě byla napojená na banku pro mezinárodní platby prostřednictvím bratrů Dallisových, jejich přátel na Wall Streetu, v Londýně a Německu. New Yorkské banky byly ve 20. letech 20. století vůdčí silou při získávání peněz pro Německo. Londýnská City také poskytla značné finanční prostředky. Nejdůležitější z britských bank byla J. Henry Schroeder, londýnská pobočka zavedené německé bankovní firmy stejného jména, která sídlila v Hamburku. Schroeder v Londýně založil trust, který investoval do mnoha německých firm, včetně IG Farben, Siemens a Deutsche Bank. Frank Terks, který byl partnerem londýnské pobočky banky Schroeder, založil v New Yorku dceřinou společnost s názvem Schrobanko. Ta zahájila činnost v říjnu 1923 a okamžitě zaznamenala úspěch. Prezidentem společnosti Schrobanko byl americký bankéř Prentice Gray, který byl blízkým přítelem Johna Fostera Dallise. Schrobanko se rychle stala předním zástupcem pro obchodování v Německu a později i pro vyřizování půjček v rámci Davesova a Youngova reparačního plánu. Mezi akcionáře společnosti Schrobanko patřila řada německých, švýcarských a rakouských soukromých bank. Mezi ně přirozeně patřila hamburská pobočka J. Henryho Schroedera a banka J.H. Stein z Kolína nad Rýnem. J.H. Stein, který pocházel z dynastie Schroederů, se později stal členem představenstva banky pro mezinárodní platby a využíval svou banku J.H. Stein k převádění peněz německých průmyslníků do osobního fondu Heinricha Himmlera. Frank Terks, který v Americe založil Schrobanko, byl ředitelem Bank of England a blízkým spolupracovníkem Montega Normana. Terks si vyhlédl amerického finančníka Gatese McGeraha, kterého chtěl získat do správní rady společnosti Schrobanko. McGerach byl totiž ředitelem Federální rezervní banky v New Yorku.
Měl také vynikající kontakty v Německu, kde zastupoval Ameriku v Říšské bance. McGerach zůstal ve správní radě Šrobanko až do roku 1927, kdy se vrátil do Federální rezervní banky v New Yorku jako její předseda. Tam zůstal až do roku 1930, kdy byl jmenovaný prvním prezidentem Banky pro mezinárodní platby. Pokud šlo o samotnou Šrobanko, její německé investice byly v dobrých rukou. Právníkem banky byl Alan Dulles. Vazby byly tak těsné, že se Šrobanko v roce 1929 přestěhovala do nových prostorních kanceláří na Wall Street 48. Do stejné budovy, kde sídlila Sullivan & Cromwell. Oba bratři pracovali na půjčkách Německu v rámci Davesova a Youngova plánu. Důvodem, proč představuji tuto zašmodrchanou pavučinu, je ukázat trvalá pouta mezi americkými a německými bankéři. Díky bance pro mezinárodní platby tato pouta překlenula druhou světovou válku a přetrvala i po ní. Právě díky bankéřům někdejší třetí říše s americkými vazbami se po válce začala budovat říše čtvrtá evropská. Alan Dulles se do švýcarského Bernu vrátil během druhé světové války jako mnohem zkušenější, mocnější a vlivnější špionážní ředitel. John Foster Dulles se stal v 50. letech minulého století americkým ministrem zahraničí za Eisenhowerovy vlády. Bratři Dullesové pomohli zajistit, aby nacističtí bankéři, podnikatelé a průmyslníci se bezproblémově začlenili zpátky do vlivných pozic v nové Spolkové republice Německo. 20. ledna 1930 byl pro Hjalmara Schachta a Montaga Normana příjemným datem. Vytvořili banku, která se vymyká národnímu i mezinárodnímu právu. Toho dne vlády Velké Británie, Francie, Německa, Belgie, Itálie, Japonska a Švýcarska podepsali mimořádný dokument. Haagská úmluva zaručovala, že banka pro mezinárodní platby bude nejprivilegovanější a právně chráněnou bankou na světě. Její stanovy, které jsou v platnosti dodnes, činí banku v podstatě nedotknutelnou. Článek 10 zakládací listiny banky uvádí: Banka, její majetek a aktiva, jakož i všechny vklady a jiné prostředky jí svěřené, jsou v době míru i v době války chráněné před jakýmkoliv opatřením, jako je vyvlastnění, rekvizice, zabavení, konfiskace, zákaz nebo omezení vývozu či dovozu zlata nebo měny a jakákoliv jiná podobná opatření. V únoru 1930 se sešli guvernéři centrálních bank Velké Británie, Francie, Itálie, Německa a Belgie spolu se zástupci Japonska a tří amerických bank, aby podepsali zakládací listinu Banky pro mezinárodní platby. Protože Federální rezervní banka v New Yorku nesměla z politických důvodů vlastnit akcie, vytvořilo se konzorcium J.P. Morgan, First National Bank of New York a First National Bank of Chicago, které zastupovalo Ameriku. Banka pro mezinárodní platby formálně vznikla 27. února 1930. Počáteční základní kapitál banky se stanovil na 500 milionů švýcarských franků, které se rozdělily na 200 tisíc akcií po 2500 zlatých francích. Guvernéři zakládajících centrálních bank byli členy správní rady ex officio. Každý z nich mohl jmenovat druhého ředitele stejné státní příslušnosti. Druhý ředitel nemusel být centrálním bankéřem. Mohl pocházet z oblasti financí, průmyslu nebo obchodu. To bylo ustanovení, které se později ukázalo jako klíčové pro zajištění vlivu nacistů na tuto banku. Bankéři slavili. Norman a Schacht vynalezli věčný stroj na peníze. Banka pro mezinárodní platby. Nacisté získávají vliv.
Banka pro mezinárodní platby se tvářila jako nová a moderní instituce, ale centrální banky byly v historii spjaté s válkami. Bank of England byla založena v roce 1694 částečně proto, aby získala peníze na válku krále Viléma III. Proti Francii. Banka přijímala vklady a vydávala proti nim osobní bankovky, které bylo možné vyměnit za zlato. Úředníci do dokumentu, který byl předchůdcem dnešních bankovek, doplnili osobní údaje zákazníka. Zhruba za 100 let, v roce 1800, založil Napoleon Bonaparte francouzskou centrální banku. Cílem císaře bylo nastolit stabilitu a hospodářský růst po válkách a revolučních zmatcích konce 18. století. Německá říšská banka byla založena v roce 1876 částečně proto, aby financovala budoucí německý expanzionismus, když prusko-francouzská válka v roce 1870 vyvolala krizi likvidity. Postupně se mezi hlavními bankéři vytvořil názor, že řízení světové ekonomiky by mělo probíhat bez politického vlivu. Centrální bankéři tvořili globální bratrstvo spojené společnými pouty, která přesahovala úzce vymezené národní zájmy. Banka pro mezinárodní platby měla tyto bankéře propojit a globalizovat. Poslední jmenovaná říšská banka získávala po nástupu Hitlera k moci na Banku pro mezinárodní platby obrovský vliv. Hitler se Šachta zeptal, zda by se vrátil na své původní místo prezidenta říšské banky. Šacht souhlasil a získal tak zpět své místo v představenstvu Banky pro mezinárodní platby. To lze dokumentovat například na známém německém šlechtici. Kurt von Schröder byl jedním z nejmocnějších a nejvlivnějších bankéřů v nacistickém Německu. Byl potomkem dynastie, do jejíhož impéria patřil J. Henry Schröder v Londýně a Schrobanko v New Yorku a do jejíž správní rady vstoupil Ellen Dulles v roce 1937. Společenský, kosmopolitní a zcestovalý Kurt von Schröder byl známý jako spolehlivý mezinárodní finančník. Byl součástí nové globální elity, která byla stejně dobře doma v londýnských pánských klubech nebo v jídelnách na Wall Streetu. Německý bankéř měl obzvláště blízko k Franku Terksovi, řediteli Bank of England, který byl partnerem banky J. Henryho Schrödera v Londýně. Terks založil v New Yorku společnost Schrobanko a do jejího představenstva získal Gatese McGraha. V letech 1923 až 1939 Kurt von Schröder pravidelně cestoval do Londýna a často se setkával s Terksem. Oba muži spolu vedli mnoho obchodních jednání, jak Schröder později vypověděl. Během svého pobytu v Londýně Schröder zprostředkovával půjčky pro průmyslové koncerny Flick. Jejich šéf Friedrich Flick přeléval peníze do nacistické strany. Půjčky, stejně jako většina dohod Kurta von Schrödera, šly přes jeho příbuzného barona Bruna von Schrödera, šéfa londýnské pobočky banky J. Henryho Schrödera. Kurt von Schröder obchodoval také s několika dalšími významnými britskými bankami, včetně Guinness Mehon, Kleinwort a Lloydovy banky, a to jménem banky J.H. Steina z Kolína nad Rýnem. Hjalmar Schacht osobně jmenoval Kurta von Schrödera do představenstva Banky pro mezinárodní platby. Kurt von Schröder se těšil úzkým osobním vazbám na špičky nacistické strany. Pomáhal Hitlera přivést k moci. V lednu 1933 hostil Kurt von Schröder ve své vile v Kolíně nad Rýnem setkání Hitlera a France von Pápna, bývalého kancléře, který později působil jako Hitlerův vicekancléř. Přítomní byli také Rudolf Hess, Hitlerův zástupce v nacistické straně, Heinrich Himmler, šéf SS, a Wilhelm Käpler, Hitlerův financovatel a spojka s německými podnikateli. Käpler později vedl Himmlerkreis, okruh podnikatelů, kteří posílali peníze do Himmlerova peněžního fondu v Panze J.H. Stein. Na této schůzce ve Schröderově vile Hitler nastínil své plány. Německo už nemohlo být závislé na cizích zemích, pokud šlo o jeho potřeby. Země musela být soběstačná, zejména v oblasti syntetické ropy a kaučuku. Bez nich by Německo nemohlo vést válku, prohlásil Hitler.
Výrobu syntetické ropy a kaučuku měl na starosti IG Farben, obří nacistický chemický konglomerát. Proto se Hermann Schmitz, generální ředitel IG Farben, později připojil k Šachtovi a Schröderovi v představenstvu Banky pro mezinárodní platby. Dokumenty britské rozvědky odhalily, že během války Schmitz prostřednictvím Schrödera směřoval peníze Himmlerovi na zvláštní účet S u banky J.H. Stein. Jen v roce 1941 převedl Schmitz na osobní účet vůdce SS 190 000 říšských marek. Německý IG Farben působil v Americe pod názvem General Aniline and Film. Mezi zakládající členy správní rady americké IG Farben patřili Walter Teagle, prezident společnosti Standard Oil, Edsel Ford, prezident Ford Motors, Charles Mitchell, předseda National City Bank a Paul Warburg z bankovní dynastie. Společnost Standard Oil byla nejdůležitějším partnerem americké IG Farben a obě firmy podepsaly dohodu o výzkumu a vývoji v oblasti těžby ropy. Společnost Standard Oil měla také výborné vztahy s Bankou pro mezinárodní platby. Například Robert Porters, správní ředitel banky, odešel a stal se poradcem této ropné společnosti. Dohoda mezi Standard Oil a IG Farben vytvořila vzor pro řadu mocných kartelů. John Foster Dulles pro ně vykonal velkou část průkopnické právní práce. Sullivan & Cromwell zastupovala General Aniline & Film, americkou dceřinou společnost IG Farben. A tak to šlo po celá 30. léta, kdy američtí finančníci a právníci, speciálně John Foster Dulles, zajišťovali, aby americké peníze, zboží a odborné znalosti neustále proudily do Třetí říše. Opět to vykresluji proto, abychom si uvědomili, jak provázaní byli Američané a nacisté.

nacisté, Británie a československé zlato. Bankéři, kteří se sešli v Bazileji, nebyli zatíženi idealismem, ovšem až na jednu věc. Chtěli spolupracovat na usnadnění volného toku mezinárodního kapitálu. Usilovali o hospodářskou stabilitu, nízkou inflaci a globální volný obchod, tedy základní obrysy dnešního globálního řízení. Tato klika bankéřů si obratně vybudovala vlastní banku, která byla nedotknutelná a mimo dosah jakékoliv vlády. Právě tento obsedantní formalismus, přebalený do neutrality, vedl k tomu, že se banka brzy stala, slovy Henryho Morgenthaua, amerického ministra financí, symbolem nacistické instrumentality. Ještě zlověsnější bylo spojení nacistů a některých nejvlivnějších britských bankéřů. 5. ledna 1939, téměř dva měsíce po křišťálové noci, vystoupil Montega Norman z vlaku na berlínském nádraží Zoologische Garten a setkal se s Hjalmarem Schachtem. Norman byl čestným hostem na křtinách Schachtova vnuka a byl rychle odvezený do Schachtova bytu v budově Říšské banky, kde se obřad konal. Chlapeček dostal jméno Norman Hjalmar. Přátelskou atmosféru umocňovaly četné články v německém tisku, které Normana v Berlíně vítali. Oba bankéři pak společně odcestovali do Bazileje na měsíční zasedání představenstva Banky pro mezinárodní platby. Jak se Evropa nezadržitelně blížila k válce, britští novináři a politici si kladli stále ostřejší otázky ohledně úzkých vazeb mezi Normanem a Schachtem. Prezident Říšské banky byl těsně před Vánocemi v Londýně a navštívil Normana doma. O čem spolu hovořili? Například noviny News Chronicle pojaly podezření, že Norman mohl být vyslancem nejen anglické banky, ale i vlády vedené premiérem Nevillem Chamberlainem. Proč odjel? Co Norman říkal nacistickým vůdcům v Berlíně? Noviny se dožadovaly odpovědi. Novináři měli právo být podezřívaví vůči Normanovým vztahům se Schachtem. Prezident Říšské banky obnovil Německo, zemi, která měla být brzy ve válce s Británií. Jenže Schachtovým skutečným úkolem bylo připravit Německo na válku. V korespondenci s Hitlerem Schacht opakovaně zdůrazňoval význam zbrojního programu. V roce 1939 přivítala Rada Banky pro mezinárodní platby jednoho z nejmocnějších světových průmyslníků, Hermana Schmidtse, generálního ředitele IG Farbena. Přítomnost Hermana Schmidtse v představenstvu této banky ukázala, jak hluboce byla banka spjatá s Třetí říší. Nacistické Německo mělo ze svého vztahu s touto bankou nesmírný prospěch. V roce 1939 činili investice Banky pro mezinárodní platby v Německu 294 milionů švýcarských zlatých franků, tedy asi 96 milionů dolarů, což byla značná částka. Zpráva Banky pro mezinárodní platby z roku 1939 reflektovala někdejší mezinárodní situaci. Územní změny v Evropě v roce 1938 zanechaly svůj otisk v bankovních a úvěrových strukturách dotčených zemí. Toto technické konstatování je ale nutné rozebrat. Zpráva také konstatovala, že mnohem složitější otázky se týkaly převzetí Sudet, pohraniční provincie, kterou bylo Československo nucené v září 1938 postoupit nacistům. Československé banky měly v Sudetech 143 poboček. Tyto banky musely změnit měnu z korun na říšské marky. Zpráva uvádí, že těchto 143 poboček muselo být odděleno od svých starých ústředí a přizpůsobeno německému systému. Když nacistické Německo v září 1938 zabralo československé pohraničí Sudety, okamžitě pohltilo velkou část našeho bankovního systému a většinu československé strategické obrany. Československá národní banka do té doby obezřetně převedla většinu svého zlata do zahraničí na dva účty Bank of England.
První na jméno Banky pro mezinárodní platby a druhý na jméno samotné Národní banky Československé. Země ukládaly část svých zlatých rezerv na podúčet u Banky pro mezinárodní platby v Londýně, aby usnadnili prodej a nákup zlata. Z 94 772 kg zlata zůstalo v Praze pouze 6 337 kg. Zabezpečení národního zlata bylo víc než jen měnovou otázkou. Československé rezervy byly výrazem státnosti. Československá republika, vyčleněná ze zbytků Rakouska-Uherska v roce 1918, byla novým a křehkým národem. Velkou část zlata darovala veřejnost v prvních letech existence země. Josef Malík, guvernér Národní banky, a jeho čeští kolegové věřili, že i když nás nacisté rozparcelují, bude-li národní zlato v bezpečí, něco z nezávislosti země přetrvá. Mýlili se. Jejich víra v poctivost Banky pro mezinárodní platby a Bank of England byla tragicky mylná. Zlato se bez rozmyslu obětovalo potřebám nadnárodních financí a Třetí říše. První požadavek nacistů přišel v únoru 1939. Tehdy Berlín nařídil Praze převést něco přes 14,5 tuny zlata, údajně jako zálohu za německou měnu, která nyní obíhala v Sudetech. To byl opravdu originální nápad. Nejprve napadnout sousední zemi, anektovat její část a pak požadovat, aby nově osekaný stát dodal zlato, kterým by zaplatil za ztrátu svého území. Následující měsíc se tato otázka stala akademickou, protože došlo k nejhoršímu. 15. března vpochodoval Wehrmacht do Prahy. Byl vyhlášený německý protektorát Čechy a Morava a Československo přestalo existovat. Zlaté rezervy ale zůstaly. Za 3 dny byl do Národní banky Československé vyslaný úředník Říšské banky, který pod hrozbou smrti nařídil ředitelům vydat 2 příkazy. Díky pečlivé detektivní práci Peta Klemence, archiváře Banky pro mezinárodní platby, máme jasný obraz toho, co se dělo dál. První příkaz nařizoval Bance pro mezinárodní platby převést 23,1 tun československého zlata, které se nacházelo na účtu její banky v Bank of England, na účet Říšské banky pro mezinárodní platby, také vedený v Bank of England. Druhý příkaz dával Bank of England pokyn převést téměř 27 metrických tun zlata, které měla Národní banka Československá na svém účtu, na zlatý účet Banky pro mezinárodní platby v Bank of England. Malík a jeho kolegové ředitelé doufali, že bude zřejmé, že pokyny byly vydané pod nátlakem a proto se neprovedou. Nacisté právě napadli Československo a zřejmě by se zaměřili na národní zlaté rezervy. Malík ale nepočítal s Montaga Normanem. Guvernéra Bank of England nezajímalo, zda bylo Československo svobodné nebo bylo nacistickou kolonií. Prohlásil: politické ohledy nesměly ovlivňovat transakce Banky pro mezinárodní platby. Příkaz k převodu musí projít. Mezitím v Bazileji Johan Bayen, nizozemský prezident Banky pro mezinárodní platby, zaváhal. Bayen o této záležitosti jednal s právním poradcem banky Felixem Weiserem. Stejně jako Norman, ale i Weiser zaujal co nejformálnější přístup. Dokud byly papíry v pořádku, peníze musely projít. Bayen nebyl ochoten přijmout rozhodnutí bez autorizace. Ale koho se mohl zeptat? Předseda představenstva banky, Otto Niemeyer z Bank of England, byl na cestě do Egypta a tak s ním nebylo možné komunikovat. V 18 hodin 20. března 1939 generální ředitel banky Roger Aubin sdělil Bayerovi, že guvernér francouzské banky jednal o této záležitosti s Londýnem. Bank of England a Bank of France nebudou podnikat žádné kroky k zastavení převodu, protože se domnívali, že k tomu nebyly důvody. Příkaz Banky pro mezinárodní platby k převodu prošel. Díky souhlasu Londýna, Paříže a Bazileje
Nacistické Německo právě uloupilo 23,1 tuny našeho zlata, aniž by padl jediný výstřel. Více než 2/3 našeho zlata se obchodovaly s nizozemskými a belgickými národními bankami a nakonec se z Amsterdamu a Bruselu převezly do trezorů Říšské banky v Berlíně. Pečlivé plánování Československa na ochranu našich národních zlatých rezerv spolu s mylnou vírou v mezinárodní finanční systém přišlo vniveč. Druhý příkaz k převodu 27 metrických tun uložených na vlastním účtu Národní banky Československé v Bank of England neprošel. John Simon, kancléř státní pokladny, vydal bankám pokyn, aby zablokovali všechna československá aktiva. Zdálo se však, že československé zlato uložené na účtu Banky pro mezinárodní platby v Bank of England nebylo definované jako národní aktivum a bylo mimo dosah britských zákonů. Normanovo a Bajenovo rozhodnutí vyvolalo v Praze zoufalství a nepochopení a v Londýně rozruch. Za ztrátu československého zlata může Norman, vykřikoval Daily Herald. Sám Churchill chtěl vědět, jak mohla vláda vyzývat lidi, aby narukovali do armády, když měla tak máslo na hlavě, že 6 milionů liber zlata mohla převést nacistické vládě. Skutečným zloduchem celé aféry byl Montaga Norman. Právě Norman mohl převod okamžitě zastavit. Byl guvernérem Bank of England, která držela oba dotčené účty Banky pro mezinárodní platby. Bylo jasné, že se blížila válka, kterou bude muset Británie vybojovat. Nacistická invaze do Československa zničila poslední naděje na mír. Naše zlaté rezervy držené v Londýně byly nyní otázkou britské národní bezpečnosti. Norman nad převodem československého zlata vůbec nelitoval. Ve skutečnosti byl pozitivně rozhořčený samotnou myšlenkou, že by britská vláda mohla mít nějaké slovo v jednání banky. Napsal: Nedovedu si představit nevhodnější krok, než je zatažení vlády do současných bankovních záležitostí banky. Myslím, že by to znamenalo zkázu. Norman dokonce prohlásil, že jeho hlavní loajalita nebyla vůči Británii, ale vůči hyperprivilegované mezinárodní bance, která nebyla stará ani 10 let. Nejmocnější mezinárodní bankéři světa nejen, že nebyli ochotní bránit nacistickému uchvácení našich aktiv. Jednoduše si nedokázali představit žádný důvod, proč by tak měli učinit. Díky této bance pro mezinárodní platby jsme byli oloupeni o naše zlato.

To je všechno v prvním díle, co uslyšíte ve druhé části. Zamířím do Ameriky, ve které se loupež československého zlata také odrazila zajímavým vývojem. Pak se podívám na Hitlerova amerického bankéře Thomase McKittricka, prezidenta Banky pro mezinárodní platby během války. Během války nacisté plánovali své poválečné působení. Jak zachránit majetky a postupně se dostat do ztracených mocenských pozic. V tom jim Američané značně pomáhali. Dozvíte se konkrétní informace. Nacisté povstali jako Fénix z popela a postupně transformovali Třetí říši na říši čtvrtou evropskou. Opět uvedu konkrétní zdrojované dokumenty a archivy. Podívám se také na skrytou historii otce Evropské unie Jeana Moneta. Banka pro mezinárodní platby tak přemostila generace starých nacistů k modernímu nacismu dneška. Nejen o tom se dozvíte, milí posluchači, ve druhé části Stínové banky, která vládne světu, takže já se na vás budu těšit při poslechu druhého dílu, který si rozhodně nenechte ujít, bude nabitý opět velmi zajímavými a zásadními informacemi ze zdrojovaných archivních dokumentů, článků a tak dále. Já se na vás tady budu těšit, budu rád, když mě budete sdílet tento pořad i pořady ostatní na sociálních médiích, případně rozposílávat e-maily a také budu rád, když mě zanecháte váš komentář, postřeh, názor, doplnění, případně nějakou nemainstreamovou literaturu, nějaký tip na nějakou knížku zajímavou, to budu také velmi rád, stejně jako když se připojíte k odběru tohoto kanálu kliknutím na tlačítko odebírat, anebo zvoneček, to znamená upozornění, notifikace, abyste nepřišli o další díly a o další porady, které pro vás chystám tady na kanále Odyssey Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače. Takže to je všechno, milí posluchači, od mikrofonu vás zdraví Vítek. Děkuji vám za pozornost a příště u druhé části Stínové banky, která vládne světu, se na vás opět budu těšit, naslyšenou.

0: prosíme, pomozte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad sdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.
1: Zkuste si to představit. Věžová budova ve švýcarské Bazileji. Uvnitř se každé dva měsíce naprosto tajně schází 18 nejmocnějších centrálních bankéřů světa.
2: Zní to jako začátek nějakého thrilleru.
1: Přesně, ale není. To je realita banky pro mezinárodní platby, zkráceně BIS, a my se dnes podíváme na zdroje, které odhalují, jak tahle matka všech centrálních bank získala svou obrovskou moc.
2: A nejen to, taky jakou roli sehrála po boku nacistů a jak to všechno souvisí s dost šokující krádeží československého zlata.
1: Ano.
2: Je to instituce, o které upřímně většina lidí asi nikdy neslyšela.
1: Jasně.
2: A přesto její rozhodnutí, ovlivňují hodnotu peněz v peněženkách milionů lidí po celém světě. A to ticho, které ji obklopuje, není náhodné.
1: To je záměr.
2: Je naprosto záměrné. A je to klíčová součást její moci.
1: Dobře, tak pojďme to rozebrat. Zdroje popisují, jak se tam scházejí večeří v 18. patře.
2: Ano.
1: Ale co to reálně znamená? Mluvíme jen o nějakém super exkluzivním diskuzním klubu pro finančníky? Nebo jejich rozhodnutí fakt ovlivňují, kolik máme v peněžence?
2: Je to mnohem víc než diskuzní klub. Ty materiály popisují velmi jasnou mocenskou strukturu.
1: Aha.
2: Představte si to jako starý šlechtický klub. U hlavního stolu sedí 18 nejmocnějších z hospodářského poradního výboru guvernéři z USA, Německa, Číny, Anglie.
1: Ti, co rozhodují?
2: Přesně, ti rozhodují. O kus dál sedí dalších asi 30 nejdůležitějších ekonomik. Ti naslouchají a přikyvují.
1: Mm-hmm.
2: A pak, obrazně řečeno, u dveří stojí zástupci menších zemí jako Česko nebo Slovensko, kteří se snaží zaslechnout alespoň útržky konverzace.
1: A doufají, že si s nimi někdo dá o přestávce kávu.
2: Přesně tak. Ta hierarchie není jen formální, je to surová ukázka moci.
1: Dobře, takže je tam jasná hierarchie, ale jaký to má reálný dopad? Když se tihle lidé na něčem shodnou, co se stane?
2: V podstatě tím nastavují kurz pro globální měnovou politiku. Neformálně se tu koordinují úrokové sazby, regulace bank, množství peněz v oběhu.
1: Takže to má přímý dopad na hodnoty našich úspor, na cenu hypoték?
2: Na zdraví celé ekonomiky. Je to taková technokracie financí, která operuje nad rámec národní politiky.
1: Velekněří peněz.
2: Dá se to tak říct? Rádi se považují za jakési velekněze, kteří dohlížejí na tajemné měnové rituály, kterým rozumí jen oni. Jejich rozhodnutí ale utváří životy nás všech.
1: A to všechno dělají s naprosto neuvěřitelnými výsadami.
2: Ano, to je další věc.
1: Já když jsem četl ty zdroje, přišlo mi to až absurdní. Jakože švýcarská policie nesmí do jejich budovy.
2: Nesmí.
1: Jsou osvobozeni od daní, mají diplomatickou imunitu, vlastní protiatomový kryt. To zní jako suverénní stát uprostřed Švýcarska.
2: Přesně tak. To není jen imunita, jako má ambasáda.
1: Ne.
2: Zdroje v podstatě popisují BIS jako suverénní finanční stát, který operuje podle vlastních zákonů na švýcarské půdě. Je to svět sám pro sebe.
1: A to je někde psáno?
2: Jistě, to není žádná nepsaná dohoda. Je to zakotveno v mezinárodní smlouvě. Haagská úmluva z roku 1930 v článku 10 zakladací listiny říká, a teď cituji.
1: Ano.
2: Banka, její majetek a aktiva jsou v době míru i v době války chráněné před jakýmkoliv opatřením, jako je vyvlastnění, zabavení, konfiskace.
1: Páni, v době míru i v době války, to je neuvěřitelně silná formulace.
2: A ta nedotknutelnost nebyla náhoda. Byla to hlavní myšlenka, kterou do její DNA vložili její dva, velmi zvláštní zakladatelé, Montagu Norman a Hjalmar Schacht.
1: Tak. A k ním se dostáváme. Kdo byli ti lidé, kteří dokázali vytvořit takovou nedotknutelnou finanční pevnost uprostřed Evropy?
2: Byly to dvě naprosto fascinující a vlastně i protikladné postavy. Na jedné straně Montagu Norman.
1: Guvernér Bank of England.
2: Přesně, vládl britskému finančnímu impériu přes 20 let. Zdroje ho popisují jako extrémně plachého, maniodepresivního génia, který nesnášel publicitu a politiky.
1: A jeho sen?
2: Jeho velkým snem, nebo spíš posedlostí, bylo vytvořit globální klub centrálních bankéřů, kteří by řídili světovou ekonomiku v klidu, bez vměšování otravných demokraticky zvolených vlád a zvědavých novinářů.
1: A ten druhý?
2: Hjalmar Schacht.
1: Ano.
2: Ekonomický diktátor Německa. Muž, který dokázal něco neuvěřitelného. Prakticky přes noc zastavil tu šílenou německou hyperinflaci ve 20. letech.
1: A jak to udělal?
2: No a to je na tom to nejlepší. Neudělal to tak, že by našel nějaké zlato na krytí měny.
1: Ne.
2: On zavedl takzvanou Rentenmark. Zlato.

0: Keynesianka.
1: Přesně.
0: Ten proces reparací byl naprostý absurdní kolotoč. Ekonom John Maynard Keynes to popsal dokonale, stojí za toho citovat.
1: Poslouchám.
0: Řekl, Amerika půjčuje peníze Německu, Německo je vrací spojencům, spojenci je vrací americké vládě. Nic skutečného se nepromíje.
1: Jenom se točí peníze dokola.
2: Byl to jen kruhový tok dluhů, který udržoval finanční systém v chodu a bankéři zaměstnané.
1: Takže jestli to chápu správně, spravování reparací byla jen zástěrka. Co byl tedy ten skutečný cíl?
2: Skutečným cílem, zejména pro Normana, bylo konečně uskutečnit jeho sen. Vytvořit trvalé, nezávislé a hlavně...
1: Nedotknutelné.
2: Nedotknutelné mocenské centrum pro mezinárodní finance, které by fungovalo na čistě finančním základě, zcela mimo politický vliv. A to se jim dokonale podařilo.
1: Jenže právě tahle posedlost a politickou neutralitou a formalismem, jak naznačují zdroje, vedla banku na velmi temnou cestu.
2: Bohužel ano.
1: Jak si tedy tahle instituce, která se chtěla vznášet nad politikou, tak hluboce zapletla s nacisty?
2: Všechno to začalo, když Hitler po svém nástupu k moci znovu jmenoval Hjalmara Schachta prezidentem Říšské banky.
1: A tím se Schacht automaticky vrátil do správní rady BIS.
2: Ano, a získal obrovský vliv. A zde se ukázala jako klíčová jedna skulinka v Istanovách. Umožňovala, aby druhým ředitelem jmenovaným každou zemí nemusel být centrální bankéř.
1: Ale mohl být někdo z průmyslu nebo obchodu.
2: Přesně tak. A Schacht tuhle skulinku mistrně využil.
1: Neotevřel dveře jen sobě, že? Zdroje ukazují, že sebou přivedl celou síť lidí, která propojovala nacistické peníze s americkým a britským kapitálem.
2: Ano, přesně. A tu síť je nejlepší si rozdělit do tří skupiny pro přehlednost.
1: Dobře.
2: Za prvé přivedl bankéře. Klíčovou postavou byl Kurt von Schröder, vlivný nacistický bankéř z Kolína nad Rýnem. Ten se stal členem správní rady BIS.
1: A to je ten muž, u kterého doma se Hitler dohodl s průmyslníky?
2: Je to ten týž muž, který ve své vile hostil tu klíčovou schůzku, kde Hitler přesvědčil německé průmyslníky, aby ho podpořili.
1: Neuvěřitelné. Takže to byli bankéři. Kdo byl další?
2: Za druhé průmyslníci. Schacht do rady dosadil Hermana Schmitze, generálního ředitele obřího chemického koncernu IG Farben.
1: IG Farben, to byla ta firma klíčová pro německé zbrojení.
2: Naprosto klíčová a později nechválně proslula výrobou cyklonu B pro plynové komory. A ta americká vazba. Standard Oil měl s IG Farben strategické partnerství.
1: Takže bankéři, průmyslníci. A ta třetí skupina.
2: A za třetí, a to je možná nejdůležitější, právníci z Wall Street, ti, kteří to všechno právně a finančně zastřešovali.
1: A tam figurují velmi známá jména.
2: Ano, mluvíme tu o bratrech Dolesových, Johnu Fosterovi a Allenovi a jejich právní firmě Sullivan & Cromwell. Jejich firma pomáhala refinancovat německé firmy a propojovala americký kapitál s německým průmyslem po celá 30. léta.
1: Abys v Basileji v tom všem hrála roli takového tichého centra.
2: Tichého, neutrálního a nedotknutelného centra, kde se všichni těto lidé mohli bez problémů setkávat, i když se svět řítil do války.
1: To je neuvěřitelná pavučina vlivu. A tohle všechno nás přivádí k momentu, kdy se ta teoretická neutralita banky střetla s brutální realitou.
2: K příběhu československého zlata.
1: Přesně tak.
2: Ano, to je událost, která nejlépe ilustruje, jak byla tato neutralita zneužita. Je důležité pochopit, že to zlato nebylo jenom státní majetek.
1: Nebylo.
2: Ne. Zdroje zdůrazňují, že velká část pocházela z veřejných sbírek v prvních letech republiky. Byl to symbol státnosti. Lidé věřili, že i kdyby byl národ rozparcelován, dokud bude zlato v bezpečí, něco z nezávislosti země přetrvá.
1: A proto ho Československá národní banka prozíravě převedla do bezpečí Bank of England v Londýně.
2: Přesně tak.
1: Jenže pak přišel březen 1939 a nacistická okupace Prahy. Co se stalo pak?
2: Banky. A pod hrozbou smrti donutil české ředitele podepsat příkaz k převodu 23,1 tuny zlata.
1: Kam?
2: Z účtu, který měla BIS v Londýně, na účet Říšské banky rovněž vedený u BIS.
3: Takže ředitele podepsali pod nátlakem, doufali, že v Londýně a Bazileji všichni pochopí, že je to vynucené a transakci zablokují.
2: Přesně. Celý svět věděl, že Československo bylo okupováno. Zdálo se nemyslitelné, že by to někdo schválil.
3: No, nepočítali s Montagu Normanem.
2: Nepočítali s Montagu Normanem.
3: A tady do hry vstupuje on, guvernér Bank of England, spoluzakladatel BIS. A jeho rozhodnutí je, upřímně šokující.
2: Pro něj to byla čistě formální záležitost. Podle jeho logiky mu nepříslušelo zkoumat politické okolnosti.
3: To snad ne.
2: Obdržel formálně správní příkaz od jedné banky k převodu prostředků jiné bance. A bylo mu jedno, jestli bylo Československo svobodné,

0: nebo se stalo nacistickou kolonií. Zdroje citují jeho postoj.
1: Ano, politické ohledy nesměly ovlivňovat transakce banky pro mezinárodní platby a dal převodu zelenou.
0: Takže Norman v Londýně řekl ano, co na to vedení BIS v Basileji?
1: Tam na okamžik zaváhali, ale když přišla zpráva, že ani Bank of England, ani Bank of France nebudou transakci blokovat, souhlasili také.
0: A příkaz byl proveden?
1: Příkaz byl proveden. Systém, stvořený, aby byl nad politikou, byl zneužit k usnadnění krádeže národního majetku. Díky souhlasu Londýna, Paříže a Basileje nacistické Německo uloupilo 231,1 tuny československého zlata, aniž by padl jediný výstřel.
0: To je neuvěřitelné. Loyalita světových bankéřů nepatřila spravedlnosti ani vlastním zemím, ale abstraktním pravidlům mezinárodních financí.
1: Přesně. V Londýně to tehdy muselo vyvolat poprask.
0: Obrovský. Winston Churchill to v parlamentu odsoudil jako zločinnou nedbalost. Noviny zuřily.
1: A Norman?
0: Ale Norman svého činu nikdy nelitoval. Dokonce se prý rozčiloval nad myšlenkou, že by mu britská vláda měla mluvit do bankovních záležitostí.
1: Jeho lojalita prostě patřila jinom.
0: Jak se ukázalo, nepatřila Británii, ale této hyperprivilegované mezinárodní bance, kterou pomáhal stvořit. To ukazuje, jak hluboce zakořeněná byla tato ideologie globálního bratrstva bankéřů, která stála nad národními zájmy i morálkou.
1: Takže když si to celé poskládáme, zdroje nám ukazují BIS jako nesmírně mocnou, tajnou instituci s mimořádnou právní imunitou.
0: Ano.
1: Byla založena se skrytým cílem vytvořit apolitické centrum moci a byla hluboce kompromitována spolupráci s nacistickým režimem.
0: Což vyvrcholilo krádeží československého zlata.
1: Přesně tak.
0: Jaké byly nastaveny v roce 1930.
1: Takže se nic nezměnilo.
0: Ačkoliv se její role změnila, dnes se zaměřuje na regulaci a stabilitu globálního finančního systému, její základní principy, tedy fungování nad rámec národní zákonů a demokratické kontroly, přetrvávají.
1: Zdroje silně naznačují, že tyhle finanční sítě vybudované před válkou a během ní nejenže přežily.
0: Ale aktivně pomáhali formovat poválečný svět.
1: Což vyvolává jednu zásadní otázku, která mi po přečtení těch materiálů zůstala v hlavě.
0: A to je?
1: Jestliže lojalita vysokých financí překračuje národní hranice a dokonce i válečné linie.
0: Pak se musíme ptát, kde tato lojalita skutečně leží a komu nebo čemu skutečně slouží. To je otázka, která s rostoucí globalizací financí rezonuje dnes možná ještě silněji než v roce 1939.
2: Vážení posluchači a diváci, rádi bychom vám srdečně poděkovali za vaši přízeň, kterou nám nadále zachováváte. Ať už jde o finanční podporu skrze pravidelné příspěvky nezbytné na provoz rádia, nebo duševní podporu, když nám voláte, píšete a komunikujete s námi, anebo fyzickou, když nás přijdete podpořit na pravidelné srazy moderátorů a posluchačů Svobodného vysílače CS či na nějaké manifestace. Rádi bychom vám tímto vyjádřili velké díky a požádali vás o to, abyste dále posouvali Svobodný vysílač CS, protože bez vás by nemohl existovat.
3: Svobodný vysílač šíří myšlenky, které se zřídka kdy dostanou do širšího veřejného prostoru. A proto je důležité sdílet naše nezávislé médium všude, kde uznáte za vhodné. Šiřte naše vysílání, archiv, záznamy do skupin prostřednictvím Facebooku. Posílejte vašim přátelům, kteří potřebují informační pomoc v tomto chaotickém světě. Pokud nás bude poslouchat stále více a více lidí, bude poslání Svobodného vysílače o to větší.
4: Na stránkách Svobodného vysílače v sekci ke stažení si můžete stáhnout různé bannery a najít zde způsoby, jak nás šířit dále vašim přátelům, kamarádům či známým skrze vlastní iniciativu. Pokud si nemůžete dovolit zasílat nám drobný ani pravidelný finanční příspěvek, můžete si stáhnout letáčky, které vytisknete, rozstříháte a můžete je připnout na nástěnky v supermarketech, vhodit do schránek vašich sousedů a nebo je nechat na jakémkoliv veřejném místě. Ve fantazii se mezi nekladou a každý má možnost se u nás zmínit jakýmkoliv způsobem.
5: Jsme seskupení nezávislých moderátorů, kteří vnímají, umělé budování autorit a vykladačů jediné kolektivní pravdy. Jsme přesvědčeni i o tom, že pro poznání pravdy bychom měli zapojit nejen fakta, ale i souvislosti událostí v našem životě, které vytváří obraz naší reality. Skutečné pochopení je jako trojhranný meč. Váš pohled, můj pohled a pravda.
6: Na svobodném vysílači jsme povinni informace sami přehodnocovat a každý sám za sebe se snažit o jejich vyhodnocení z pohledu širších souvislostí. Ale naše touha po skutečné svobodě je bez spolupráce, zejména s vámi, posluchači, neúplná. Proto vás žádáme, sdílejte naše vysílání na všech sociálních sítích, která vlastníte, a jsou-li takové vaše možnosti, uvítáme i finanční podporu, byť drobných, ale pravidelných příspěvků. I s touto pomocí zůstaneme silní v obraně proti lžím a manipulacím ze strany světové sítě korporátních médií a spolků, snažících se přivlastnit si naše vědomí s velkým V.
7: Milí posluchači, občané naší země a lidé této planety, nezapomínejte, že vše je jinak a je třeba se o pravdách šířit alternativními zdroji. Hledejte, prověřujte, sledujte, vnímejte a podělte se s dalšími. Děkujeme vám za přízeň.
8: Řada našich studií působí po celé republice a věnují se rozmanitým tématům od politiky, literatury, přes historii, ezoteriku, debatní panelové programy až po analytické rozbory aktuálních událostí s našimi spolupracovníky po celém světě. Jako jediné přední alternativní rádio z České republiky navazujeme spolupráce s aktivisty z Německa, Francie, Itálie, Spojených států amerických, Kanady, Velké Británie, Finska, Jižní Afriky, z Balkánu nebo z Austrálie. Zároveň u nás můžete slyšet významné komentátory, mediální analytiky, sociology, politiky, europoslance a další hosty z různých oborů. Podpořte nás v úsilí přinášet neskreslený pohled na věci z rozmanitých koutů světa.
9: Způsobů, jak ušetřit na systému, je spousty. Všichni platíme povinně televizi a rozhlas, přitom různými způsoby platit nemusíme. Bankovní účet spoliká spousty peněz za zbytečné poplatky. Pokud tedy přejdete například k FIOBance, poplatky se vám minimalizují. A z ušetřených peněz můžete potom pravidelně přispívat na naší věc. Budeme vděční za 50 či 100 korun českých, ale velmi i oceníme pravidelnou podporu každý měsíc. Děkujeme každému z vás, kdo se rozhodne tedy nás jakýmkoliv způsobem podpořit.
10: Pravidelné příspěvky, jež nám poskytujete a kterých si skutečně vážíme, jsou pro nás až důsledkem naší činnosti, nikoliv cílem ani záměrem. Naším cílem je objektivní informovanost záměrně tabuizovaných témat a jejich šíření ve prospěch celku, neboť to vede lidi ke skutečné samostatnosti a svobodě.
11: Děkujeme všem posluchačům za věrnost, podporu, interakci a především za zájem o témata rozvíjející alternativní vzdělání, spojitosti a osobní rozvoj.
12: A uvědomte si, vážení, společně jsme silnější. Váš tým moderátorů svobodného vysílače CS.
13: Je 28. júl 1976. Obyvatelia Československej socialistickej republiky sa budia do nádherného slnečného dňa, ktorý nemal byť ničím výnimočný. Už o pár hodín sa ale lenivá lepkavá atmosféra horúceho leta dramaticky zmení. Prahu a Bratislavu dnes spojí desivá tragédia, ktorá v histórii československého letectva nemá obdobu.
14: Ja som lítal rád a znova říkám, že bych i letěl, ale kvůli rodině to prostě neudělám.
13: Jedenročný Pražan Jaromír Kratochvíl tráví ráno s manželkou. Plánujú si príjemné popoludne na kúpalisku. Najprv si však Jaromír musí splniť pracovné povinnosti. Chystá sa na služobnú cestu do Bratislavy.
14: Ja som cestoval do Bratislavy, do závodu Kablo. Pracoval som v podniku Elektrosignál a zajišťovali jsme tam letištní kabely pro letištní světelné zabezpečovací zařízení.
13: Naštěstí se vyhne vydýchanému vzduchu a spoteným spolucestujícím vo vlaku. Letenka na trase Praha-Bratislava mu zabezpečí pohodlie a skrátí čas. A možno sa mu podarí navštíviť v pilotnej kabíne kapitána letu a svojho dobrého kamaráta Svatoslava Rosu. Manželka už zo zvyku kontroluje, či má Jaromír pri sebe kontakt na svoju lekárku. Kratochvíľu ju utešuje. Ešte dnes večer sa vráti a zajtra si spolu užijú príjemné chvíľky na kúpalisku. Jaromír Kratochvíľ v tejto chvíli netuší, že návrat domov mu bude trvať oveľa dlhšie. Nemôže vedieť ani to, že scény z katastrofických filmov mu budú po celý život pripomínať okamihy tragédie, ktorá sa ešte len má odohrať. Na jednej z odletových dráh pražského letiska na Ruzini je už pripravené lietadlo sovietskej výroby Ilyushin IL-18 s poznávacou značkou OKNAB. Kapitán Rosa sa snaží potlačiť svoje pochybnosti a vnútornú nervozitu. Ešte stále je znepokojený z udalostí, ktoré sa včera odohrali priamo na palube tohoto lietadla. Rosa má pocit, že môžu let aj na krátkej vnútroštátnej linke poriadne skomplikovať. Posádka sa pripravuje na štart. 73 pasažierov si zatiaľ v letiskovej hale vybavuje formality pre vstup na palubu. Pre väčšinu cestujúcich sa ale dnešný let neskončí šťastne. V lietadle nájdu napokon len pomalú a bolestivú smrť. Sled udalostí, ktoré sa zbehnú na pravidelnej trase Praha-Bratislava, sa už o hodinu a pol završí presne vedľa svojho cieľa. V temnej bahnitej vode Bratislavského jazera Zlaté piesky. Je 8.40. Lietadlo malo vzlietnúť pred 20 minútami. Štart sa ale posunul. Kapitán Rosa mal podozrenie, že dvere zadného nákladového priestoru nie sú dobre zavreté. Kým technici kontrolovali stav, na dráhe štartovalo iné lietadlo a zdržalo ich. Pasažieri sú nervózni. Chcú vedieť, prečo má lietadlo meškanie. Starší pán František Lukáš sa informuje, či nedošlo k technickým problémom. Steward jeho pochybnosti okamžite vyvráti. 10 minút pred 8 sa dvere lietadla zabuchnú. Ako vždy, aj dnes letuška ukazuje pasažierom núdzové východy a názorne im predvádza polohu pri núdzovom pristátí.

0: Jaroslav Chváta.
1: Jaroslav Chváta.
0: Spisovatel a publicista. Esoterika a mystika. Tajemství a neznámá fakta. Konspirace a neznámé síly. Tajné spolky a organizace. Mystéria tohoto a jiných světů. To vše a ještě mnohem více. Pořadu absolutně neuvěřitelné. Na svobodné vysílači CS z plzeňského studia.
2: Tak jo, jsme tu, vážení posluchači. Dnes 17.8. už máme po půlce srpna. Je pondělí a proto vás opět vítám ve vysílání s Jardou Chvátelem. Jardo, tentokrát opět hezký večer. Ahoj.
3: Hezký večer přeji. Ahoj.
2: Ano, ano, ano. Minule jsi měl nějaké povinnosti, takže to nebylo, ale to nevadí. Tentokrát se vrátíme opět k tématu Říše stínů, tajemství posvětí a bude to 11. část. Minule byla taková trochu odbočka, že? Ale teď se vracíme zpátky. No, počasí se nám trochu umoudřilo, aspoň tady v Plzni začalo trošičku pršet, takže doufám, že už tady úplně neschoříme. Začíná to být docela přijatelné počasí. Jak to vypadá u vás, Jardo?
3: U nás to vypadá tak, že prostě momentálně venku prší.
2: Venku prší. Tak je to úplně super. No, tady teď asi taky. Takže výborně. Dobře. Jardo, chceš něco říct ještě na začátek? Nebo do toho se hned vrhnem? Já jenom upozorňuji na to, že můžete volat. Samozřejmě to už jste dlouho nevyužili. Já si musím zapnout ale telefon. Ano, tak to už zapínám. Na telefon 608 12 14 19. Ale pokud možno až k poslední části pořadu, znamená až od 10:30 do 11. Tak. A Jardo, já bych tě předal sloveso. Co ty na to?
3: Dobře. Takže prosím vás pěkně, budeme pokračovat tedy 11. částí. A tentokrát se budeme věnovat dvěma intraterestrickým neboli podzemním inteligencím hmyzoidního typu. První tou inteligencí budou mantidové a druhou tou inteligencí budou mravenčí entity. No, jaké mravenčí bytosti. Nejdříve projdeme mantidy. Uvidím, jestli stihneme celé. Protože ano, přejdeme plynule k mravenčím entitám. Já bych, Pavle...
2: Já jsem to nestihl tam dát, ale během chvilku začně, já to tam šoupnu, jen co to udělám.
3: No pohodě, nech tam tady ten obrázek.
2: Ano, to tam nechám a pak to tam pustím v zápětí, jakmile to tam šoupnu. Já jsem to nestihl toto. Dobře, tak jo, pokračujeme.
3: Takže tam potom dej obrázek číslo 1, jo, který...
2: Číslo 2, tohle
3: tady. Nebo dvě, který prezentuje typického mantidu. Typického mantidu. Jo, takže u mantidu v podstatě v souvislosti nebo v kontextu s lidským poznáním nastala situace, kdy můžeme konstatovat, že popisy mantidů, informace vztažné k mantidům, jsou extrémně zkreslené a z nějakých 95% vůbec neodpovídají realitě. Je to zvláštní, je to zajímavé, ale prostě je tomu tak. Já se vám tady nyní pokusím přenést data, která ty mantidy postaví nebo budou stavět do podstatně jiného světla. Jo? Ale říkám, ty rozdílnosti tedy jsou poměrně velké. Jak jsi na tom s těma obrázkama, prosím tě pěkně?
2: Ano, už je to tam, jak vidíš.
3: Tak, výborně. Takže... Tady na tomto obrázku vidíte typického představitele mantidu. Mantidové mají, jsou dislokovány nebo diverzifikovány na samčí nebo chcete-li mužské a samičí ženské pohlaví. S tím, že a můžeš tam teď hodit i ten další, což je ten slidový parametr, ten další obrázek.
2: To je toto, ano.
3: Ano, a ten tam ponech, jo, po celou tu dobu těch mantidů. Jo? Mantidové pojďme se nejdřív podívat na stáří tady této civilizace nebo kultury v podmínkách naší planety. Mantidové představují v rámci hypotetické, jako prostě v rámci dané taxonomie podzemních inteligencí mimořádně obtížně zařaditelnou skupinu. Zatímco u některých podzemních či intraterestrických civilizací lze alespoň v rámci, co tam děláš, vypni si mikrofon, když tak...
2: Určitě, už na to jdu.
3: Zatímco u některých intraterestrických civilizací lze alespoň v rámci příslušných tradic prostě pracovat s představou fyzického osídlení podzemních prostor Země. U tady těch mantidů se samotný pojem stáří dostává do, řekl bych, více komplikovanější roviny. Jo? Protože mantidové nejsou vnímány pouze jako velmi stará biologická rasa, nýbrž především jako transdimenzionální inteligence, jejich vztah k času a prostoru se má zásadně odlišovat a také odlišuje od lidské zkušenosti. Vnitřní prstenec určuje stáří přítomnosti mantidů na naší planetě přibližně do období nějakých 200 000 let před naším letopočtem. S tím, že samozřejmě toto datum nelze jednoduše vnímat jako čas založení nebo období založení první mantické kolonie. Jo, v tomto našem vyjádření jde spíše o okamžik, kdy se mantická inteligence začala dlouhodoběji propojovat s vývojovým prostředím této planety. Ano. Výraznější projevy mantidů v zemském prostředí jsou koncipovány do údobí druhého lemurského cyklu. S tím, že nemám teď prostor tady detailně analyzovat nebo popisovat první a druhý vývojový lemurský cyklus nebo cyklus lemurské civilizace. Jenom řeknu s tím, že charakteristika prvního cyklu lemurské civilizace je v sobě hodně odráží obojživelný parametr lemurské civilizace, obojživelnou charakteristiku, když to ta druhá fáze evoluční lemurské civilizace přenáší tu lemurskou civilizaci biologicky z té kvality obojživelné do kvality ryze suchozemské. Ano. Mantidové nepochází přirozeným způsobem z ekosystému naší planety. Nejsou tedy přirozenou součástí našeho planetárního ekosystému. Mantidové sem přišli z jiné, nebo jakoby ta, ne jako celá civilizace, pochopitelně, ale jako určitý fragment té původní civilizace. Sem mantidové přišli z jiných oblastí tohoto galaktického prostředí. Ale zcela rozhodně nepřišli na tuto planetu jako kolonizátoři, kteří by hledali nová území, nerostné suroviny nebo biologické prostředí vhodné k osídlení. jejich přítomnost je od samého počátku spojena spíše s pozorováním vývoje planetárního vědomí a s určitými kritickými okamžiky, během kterých docházelo k dosáhlejším změnám civilizačních struktur. Ano. Mantidové v tomto modelu vnímání tedy nejsou aktéry, jo? Asi tak bych to označil. Jsou především pozorovateli procesu. Ano. Pokud bychom sledovali kulturu podzemní civilizace Telosianů nebo Agartianů nebo některých z biologicky pojímaných podzemních skupin dalších, jejich historii, bychom mohli tady těch dalších civilizací, tak bychom mohli koncipovat prostřednictvím, dejme tomu, určitých migrací, technologického rozvoje, budování sídel, případně i změn politického uspořádání. Dějiny mantidů jsou ale jiné. Jejich skutečnou chronologií tvoří okamžiky, kdy se jejich pozornost zaměřila na určité světy, civilizace či určité evoluční zlomy. Jejich historická paměť tedy není typem paměti událostí, ale paměti vývojových přechodů. Ano. Mantidy podle těchto zjištěných informací pohlíží na lidskou historii podobně, jako ku příkladu člověk sleduje dlouhodobý přírodní proces. Jednotliví panovníci, státy, války nebo ideologie pro člověka nemusí představovat nejdůležitější orientační body. Mnohem významnější jsou změny způsobu, jakým lidská společnost vnímá sama sebe, okamžiky, dejme tomu, nějakého prudkého rozšíření kolektivního strachu, vznik nových symbolických struktur, proměny vztahu člověka k přírodě nebo období, během kterých se dramaticky mění technologické možnosti celé civilizace. 200 000 let pozemské přítomnosti v tomto datovém prostředí nebo v tomto datovém modelu představuje dlouhodobé pozorovací období. Nikoli v klasickou historii osídlení. Velice zajímavé je jedno stvrzení, které pochází přímo od mantidů, podle kterého jejich vědomí pochází z hyperfázové krystalické zóny. Dodávám do uvozovky tento termín, která se nachází mimo náš lineární čas. Pochopitelně tento termín nepatří do standardního vědeckého fyzikálního názvosloví naší civilizace. A asi je dobré ho chápat jako označení určitého stavu existence, než jako nějakou konkrétní lokalitu nebo formu reality. Bylo zjištěno, že krystalická povaha takové úrovně symbolizuje mimořádně vysoký stupeň uspořádání, soudržnosti a vzájemné datové provázanosti. Hyperfázová povaha potom naznačuje prostředí, ve kterém se existence prostě neřídí stejným sledem minulosti, přítomnosti a budoucnosti, jaký zažívá lidská bytost. A tento motiv je pro celý mantický profil mimořádně důležitý. Ano. Mantidové nemusí v našem světě prostě existovat nepřetržitě ve fyzické podobě. Jejich přítomnost může být trvalá na úrovni jejich vlastního existenčního prostředí, zatímco do fyzického světa vstupují pouze v určitých obdobích či za určitých podmínek. Toto vysvětluje do určité míry ono zvláštní formulaci, že jejich přítomnost je zároveň přerušovaná i kontinuální. Z lidského hlediska se mantida může objevit, zmizet a po dlouhou dobu nebýt pozorovatelná. Z její vlastní perspektivy však žádné skutečné přerušení nenastává. Mění se pouze forma vztahu mezi dvěmi prostředími. Jo, a toto má zajímavý důsledek také v otázce jejich individuálního věku. Zase, z lidského úhlu pohledu, z té naší roviny, jejich průměrná délka života se pohybuje mezi 1500 až 2500 lety. Což samozřejmě pro nás to je něco famózního. Něco bizarního, ohromujícího. Ano? Ale

Jedna a tatáž bytost tak z lidského hlediska působí neobyčejně dlouhověkým způsobem, aniž by nutně prožila každou jednotlivou pozemskou hodinu v biologickém těle. A v tomto slova smyslu se mantidové výrazně odlišují od civilizací, jejíž starobylost je založena na dlouhodobé kontinuitě určité populace. Mantická kontinuita je tedy spíše kontinuitou vědomí a informace. To také vysvětluje absenci rozsáhlé materiální infrastruktury, kterou bychom u civilizace sledující naši planetu 200 000 let jinak očekávali. Mantidové nepotřebují trvale obývat náš prostor. Nepotřebují ani klasická města, rozsáhlé podzemní komplexy, zemědělské systémy či průmyslovou základnu lidské měřítku. Jejich infrastruktura, pokud se to vůbec takhle dá nazvat, má především charakter jakýchsi přechodových bodů, rezonančních míst či dočasně vytvářených prostorů umožňující kontakt. Čili ona mantická civilizace se tak už na úrovni svého stáří jeví mnohem méně jak říše, ale mnohem více jako dlouhodobá síť jakéhosi, nazval bych to, pozorovatelského vědomí. Čili jejich existence není charakterizována tím, kolik území během své historie obsadila, ale tím, kolik vývojových procesů sledovala. Takže pokud tento obraz přijmeme v jeho nejširší podobě, tak 200 000 let pozemské přítomnosti nemusí být ani zdaleka počátkem mantické historie. Jo? Spíše se ukazuje tu, že jde o velmi malý úsek existence inteligence, jejíž vlastní vývoj probíhal před navázáním stavu se zemí v úplně jiném prostředí. Mantidové tedy v tomto ohledu nejsou, dám to do úzovky, starou pozemskou rasou, ale velmi starou inteligencí, která si Zem v určitém okamžiku zařadila mezi světy hodné dlouhodobého sledování. A tady v tomto místě bych rád přešel k tématu jejich původu a principu jejich vývoje. Se týče původu mantidu, ano, tak tady pracujeme s modelem, který je spojen s termínem spirituálně telemorfní forma života. Ano, tento výraz je neobvyklý, ale na druhou stranu velmi dobře vystihuje hlavní rozdíl mezi mantidy a většiny biologických civilizací, se kterými jsme se tedy v rámci našeho přehledu podzemních intraterestriálních forem inteligence setkali doposud. Mantické fyzikální tělo není pouze výsledkem fyzické evoluce. Jeho podoba je zároveň současně spojena s charakterem vědomí, které ho používá. Co to znamená? Znamená to, že tělesná forma mantidy není nutně jeho nejhlubší identitou. Na počátku jejich vývoje existovala skutečná biologická insektoidní, čili hmyzoidní civilizace. Její předkové byly organismy založenými na segmentované stavbě těla, exoskeletu a nervovém systému zásadně odlišném od obratlovců. Během velmi dlouhého

evolučního procesu. Tato linie se postupně vývojově přesouvala stále větší část svých funkcí z individuálního biologického organismu do kolektivní datové struktury. No a tady bychom studijním způsobem mohli sledovat skutečný počátek mantické výjimečnosti, jestli to tak mohu označit. Prostě lidská civilizace je tvořena jednotlivci, kteří mezi sebou komunikují. Civilizace mantidů se vyvíjí nebo vznikla opačným směrem. Jednotlivé bytosti postupně začaly fungovat jako lokální projevy jednoho širšího komunikačního pola. Jednotlivec nezmizel, ale hranice jeho individuality se stala mnohem propustnější. A tady toto je dědictvím jejich dávné hmyzoidní evoluce, nebo insektoidní formy, nebo insektoidní hmyzoidní fáze evoluce. Konec konců u klasického pozemského hmyzu nacházíme systémy, ve kterých kolonie vykazuje vlastnosti, které nelze jednoduše odvodit z chování jediného jedince. Máme mraveniště, termitiště nebo včelstvo, které se někdy v našem lidském termínu, v naší lidské mluvě, popisuje jako superorganismus. A to neznamená, že pozemský hmyz disponuje telepatickou kolektivní myslí nutně. Představuje ale zajímavou biologickou analogii pro představu, že evoluce může vytvořit systém, ve kterém je přežití celku důležitější než autonomie jednotlivého organismu. A u mantidů je tento princip vývojově dotažen do extrému. Z biologické kolektivity se postupně vyvinula kolektivita mentální a později i transdimenzionální povahy. Jednotlivý mantida tedy nebyl nikdy obdobou lidské bytosti. Spíše připomínal vědomý uzel rozsáhlé živé sítě. Tato forma evoluce sama v sobě nesla obrovské psychologické důsledky. Civilizace, jejíž členové mohou přímo sdílet rozsáhlé části zkušeností, nepotřebuje jazyk. Samozřejmě v našem slova smyslu nepotřebuje ani klasickou formu vzdělávání a ani významnou část administrativních struktur. Proč? Protože poznání získané jedním uzlem je za určitý okolností dostupné ostatním. A individuální zkušenost se stává součástí širší paměti. A v určitém okamžiku vývoje mantidů se začala měnit i role těla. Pokud tedy je stále větší a větší část identity uložena v kolektivní síti, fyzický organismus pak není jediným nositelem osobnosti. Ve skutečnosti se stává prostředkem, jehož prostřednictvím se širší inteligence může zaměřit na konkrétní prostředí. A tímto lze interpretovat výraz telemorfní. Tělesná podoba je do určité míry formována funkcí, kterou má daný mantický uzel vykonávat. A v tomto případě ale nejde nutně o nějakou libovolnou změnu těla podle přání, ale o mnohem hlubší propojení mezi psychickou, informační datovou a
biologickou stránku existence. Čili mantická evoluce je chápána jako postupný přechod od civilizace, která má kolektivní komunikační síť, k civilizaci, která sama touto sítí je. No a to je samozřejmě velmi zásadní rozdíl. No, protože technologie v takovém prostředí nemusí samozřejmě znamenat, nemusí být oddělena nebo zůstat oddělena od organismu. Člověk vytváří komunikační zařízení, vezme je do ruky a používá ho. Mantida má část ekvivalentní funkce integrovanou přímo do vlastní percepce. Člověk vytváří počítače pro ukládání informací. Mantická síť funguje jako distribuovaná paměť. Člověk konstruuje navigační systémy. Mantidy mají schopnost vnímat vztahy mezi různými úrovněmi prostoru a času bez jakékoliv technologie či jakéhokoliv přístrojového zařízení. Takže v určité fázi jejich vývoje se hranice mezi jejich technologií, biologií a psychikou počala praktickým způsobem rozpadávat. Tady v této rovině nebo v tomto okamžiku začíná jejich přechod do fáze, kterou vnitřní prstenec nazývá vyššími dimenzionálními poli. Mantidové se postupně naučili přesouvat centrum své identity mimo jedinou fyzickou manifestaci. Tělo zůstalo důležité, ale již nebylo absolutním vězením pro vědomí. To také bylo důvodem, proč jsou v kontaktních tradicích mantidy někdy popisovány jako velmi hmotné a jindy téměř průsvitné, světelné nebo obtížně prostorově uchopitelné entity. No. Aktuální výpovědi pozorovatelů obsahují opakující se motiv vysoké hmyzoidní či kudlankovité postavy, často v roli pozorovatele nebo nadřazené přítomnosti. Avšak podmínky těchto zkušeností jsou velmi různorodé a upřímně řečeno, jejich ontologický status zůstává nevyřešený. V rámci naší úrovně poznání můžeme tento rozpor chápat tak, že není vždy pozorována stejná úroveň mantické manifestace. Jednou může být kontakt silně fyzický, podruhé převážně psychický a jindy může probíhat ve změněném stavu vědomí. To nás přináší k velmi důležitému aspektu evoluce mantidů. Mantidové nemuseli opustit hmotu. A ani tak neučinili. Prostě se naučili nebýt na ní existenčně závislí. A to mantidy výrazně odlišuje od takzvaných čistě energetických forem inteligence. Mantida může podle této koncepce stále disponovat fyzickým tělem, dotýkat se prostředí a používat předměty. Současně však jeho vědomí není plně omezeno.
takovým tělem. Jejich evoluce tedy nikdy nebyla jakousi cestou od hmoty k nehmotě, ale od jediné formy existence k několika vzájemně propojeným formám existence. A takovýto typ vývoje také vysvětluje jejich údajnou neochotu kolonizovat jiné světy tradičním způsobem. Civilizace, která dokáže vytvořit přítomnost bez masového přesunu populace, nepotřebuje impérium. Nemusí zabírat planety, aby na nich mohla působit. Stačí jí vytvořit vztah s jejich datovým prostředím. Takže pokud bychom hovořili, a dám to do uvozovky, o jakési mantické expanzi, tak to rozhodně nebyla expanze prostoru, nebo expanze prostorová, nebo prostorového typu, ale byla to expanze, no, byla by to expanze propojení. A tato skutečnost je jedním z důvodů, proč jsou mantidové charakterizováni jako pozorovatelé, harmonizátoři. Mantidové a harmonizátoři a nikoliv jako dobyvatele. Jo. Civilizace založená na síťové identitě považuje násilnou asimilaci jiného systému za destrukci právě té datové rozmanitosti, kterou chce studovat. Vývoj mantidů tak podle tohoto hypotetického obrazu dospívá do stavu, ve kterém biologická forma, technologie a vědomí přestávají představovat tři oddělené oblasti, přičemž vytvořili jediný integrovaný civilizační organismus. A jeho nejviditelnějším projevem ale stále zůstává zvláštní hmyzoidní tělo. Pojďme se tedy podívat blíže, podrobněji na jejich fyzickou fyziologii. Fyzická podoba mantidů patří k jejich nejvýraznějším charakteristikám. To je jednoznačné. Mantidové dosahují průměrné výšky mezi 240 až 310 cm. Čiž pochopitelně výrazně převyšují svoji výšku člověka. Ale jejich proporce však mají, nebo jejich proporce jsou velmi odlišné od lidských. Takže jenom pouhé srovnávání výšky samozřejmě nevystihuje celkový dojem, který mantida vyvolává směrem k případnému pozorovateli. Velmi štíhlé končetiny, široká horní část trupu, protáhlá hlava, připomínající list, nebo lépe řečeno hlavu kudlanky, a dvojice předních manipulačních orgánů vytváří morfologii, která na člověka asi zcela zjevně působí na jedné straně biologicky známým, ale zároveň i hluboce cizím dojmem. No a právě tady tato fyzická podobnost s kudlankou, klasickým zvířetem, stojí za lidským označením mantida. Ale v žádném případě nelze předpokládat,
A ani to tak prostě není, že by tato civilizace sebe sama nějakým podobným způsobem pojmenovávala. Jde čistě o naši lidskou morfologickou kategorii, založenou na nějaké nejbližší známé analogii. Jejich tělesný povrch, jejich povrch těla je tvořen exoskeletem tmavě zeleného až bronzového zbarvení. Na rozdíl od relativně pasivní kutikuly našeho pozemského hmyzu, je ale mantický exoskelet popisován jako dynamická struktura, která může nepatrně měnit napětí od stín a povrchový vzhled. Velmi osobitá je zmínka o jemném pulzování v rytmu srdeční činnosti, což naznačuje, že vnější tělesný obal nutně nemusí fungovat pouze jako mechanická ochrana. Zcela zjevně je protkán cévními, nervovými, ale i asi jinými, doposud nám neznámými transportními strukturami, které se podílí na regulaci celého organismu mantidy. Tmavě zelené a bronzové odstíny nejsou pouze nějakou estetickou funkcí. Jde o důsledek pigmentace optických vlastností povrchových vrstev, že? A kombinaci, a vlastně ve finále i kombinaci obou dvou těchto mechanismů. Výsledkem tak je povrch, jehož barva se při změně úhlu pozorování, optického pozorování, mírně mění. A toto velmi dobře odpovídá zjištěným zkušenostem zvláštního v úvozovce řečeno živého kovového vzhledu. Pochopitelně ještě nápadnější jsou oči. Hovoříme tu o zelených luminescenčních oválných očích, které přechází až do podoby temných, zdánlivě výřivých ploch. Z hlediska klasického lidského pozorovatele právě oči mantidů představují nejsilnější prvek mantické tváře nebo obličeje mantidů. U člověka je možné ze směru pohledu, pohybu víček a mimiky okolních svalů získat obrovské množství sociálních informací. Mantická hlava ale nedisponuje obličejovou mimikou v našem smyslu. Oči se tak stávají dominantním kanálem, prostřednictvím kterého člověk intuitivně prostě hledá známky úmyslu, emocí a pozornosti. Jenomže mantické emoce, nebo emoce mantidů, jsou organizovány jinak. Čili často se dochází k tomu, že lidský pozorovatel jejich pohled interpretuje jako chladný, pronikavý nebo znepokojivě neutrální. Psychice mantidů se ještě dostaneme. Mantida se nemusí dívat na člověka způsobem, jakým se člověk dívá na člověka. Jejich pozornost spíše připomíná velmi hluboké skenování celkového stavu pozorovaného systému. Subjektivním výsledkem pak je mimořádně intenzivní pocit, že pozorovatel není pouze viděn, ale že jakoby byl čten v úvozovce. Hmm.
Velmi, velmi neobvyklá je u mantid také stavba končetin. V podstatě existují dvě vývojové verze mantid z tohoto tady z hlediska končetin. První verze, která disponuje čtyřmi hlavními končetinami a dalšími dvěma předními chapadlovitými manipulátory. A druhá vývojová linie disponuje dvěmi spodními končetinami, jako je tomu u člověka, a dvěmi předními chapadlovitými manipulátory. Čili mantida z tohoto úhlu pohledu je velmi rychlá, velmi hbitá. Konstituce těla je zajištěna vysokou mírou stability a velmi širokospektrálním způsobem proměnlivého pohybu. Tato, řekl bych, funkční organizace pohybů mantidum poskytuje velkou výhodu. Jsou schopni udržovat stabilní tělesnou pozici a provádět několik jemných úkonů najednou. Zjevně asi nejzajímavější část jejich fyziologie, řekl bych, že neleží v končetinách ani v exoskeletu a svým způsobem ani v těch očích, ale je to nervový systém. Mantidové nemají mozek centralizovaný způsobem, který je typický pro lidskou bytost. Jejich kognitivní systém je rozptýlen do několika vibrujících uzlů umístěných podél osy těla. A toto uspořádání samozřejmě radikálně mění klasický vztah mezi tělem a vědomím. U člověka je destrukce určitých oblastí mozku schopna zásadně změnit paměť, osobnost, řeč nebo úroveň a kvalitu fyzického vědomí. Mantický systém je mnohem distribuovanější. Jednotlivé nervové uzly zpracovávají různé vrstvy informace, ale jejich činnost je neustále synchronizována. To nás přivádí k myšlence, že mantida doslova a do písmene myslí celým tělem. Pohyb, prostorová orientace, emoční odezva, abstraktní analýza u mantid nejsou striktně oddělené jako u člověka. Myšlenka u mantidy současně existuje jako určitý celotělový stav. Přicházíme-li nebo dotkneme-li se IQ, tak ve stavu k mantidě lidské IQ není vhodnou metrikou. IQ testuje určité druhy lidského kognitivního výkonu. Mantická mysl je založena na současném zpracovávání mnoha vrstev vztahu, symbolů, prostorových struktur a stavu širší sítě. Takže její fungování ani vzdáleně nepřipomíná jednoduchou posloupnost myšlenek. Spíše bych to nazval jakýmsi mentálním orchestrem, ve kterém mnoho samostatných datových proudů vytváří jeden výsledný celek. Jeden mentální proud může sledovat fyzické prostředí, další emocionální stav přítomných organismů, jiný časovou strukturu událostí a další komunikaci s kolektivní sítí. Mantida přitom všechny tyto data nevnímá jako několik oddělených obrazovek v uvozovce, ale prožívá je jako jedinou integrovanou konfiguraci. Přičemž tato vlastnost
svým způsobem vysvětluje, proč jejich komunikace nepoužívá klasický lineární jazyk. Prostě lidská věta, tady se omlouvám, použiju slovo musí, prostě lidská věta musí být vyslovena slovo za slovem. Informace semantického typu je předávána jako komplexní celek obsahující současně obraz, vztah, emoční kvalitu, symbolický význam a kontext. Tímto se svým způsobem dostáváme od anatomie jednotlivého mantidy, nebo mantidy jako individuality, k otázce, která jsem přesvědčen je pro pochopení celé civilizace ještě důležitější. A ta otázka zní, co znamená být jednotlivcem ve společnosti, která je tvořena sítí synchronizovaných vědomí? Takže přejdeme v této analýze nyní, v analýze věnované mantidům, k sociální struktuře. Jejich sociální struktuře. Sociální struktura mantidů sama o sobě představuje velmi výraznou odlišnost od lidské společnosti, jak asi sami tušíte. Dokonce bych řekl, že samotný výraz společnost v uvozovce je tady poněkud zavádějící, protože předpokládá existenci relativně samostatných jedinců, kteří mezi sebou vytváří vztahy, instituce, skupiny a případně třeba i mocenské struktury. Mantické uspořádání je ale popisováno jako síť synchronizovaných vědomí, ve které jednotlivá bytost představuje specifický uzel širšího kolektivního systému. Samozřejmě toto neznamená hned, že mantidové postrádají individualitu. Ale toto rozlišení je důležité. Kolektivní vědomí, jak bych to řekl, neznamená automaticky úplné rozpuštění jednotlivce ve smyslu individuality. Jo? Tady je mnohem efektivnější nebo mnohem kvalitnější představa individuality, která prostě není uzavřena. Každý mantida může mít vlastní zkušenost, vlastní specializaci, vlastní historii i určitý jedinečný charakter, ale zároveň je hluboce propojen s datovým prostředím celé civilizace. Lidská mysl, nebo jinak to řeknu, lidská bytost prožívá svou mysl jako relativně soukromý prostor. Myšlenku je u člověka nutné převést buď to do řeči, do obrazu, gesta, nebo litery, či textu, aby ji mohl přijmout někdo jiný. Mezi vnitřní zkušeností jednoho člověka a zkušeností druhého proto existuje výrazná komunikační bariéra. Mantický model ukazuje, mantický model fungování, tohoto typu fungování ukazuje, že u nich ta bariéra je mnohem slabší. Určité vrstvy zkušeností u mantidy mohou být sděleny přímo a bez nutnosti převádět je do lineárního jazyka. Výsledkem je pak společnost, ve které informace nepředstavuje vlastnictví jednotlivce, ale proudící součást společného vědomostního prostředí. A to samozřejmě, řekl bych, velmi zásadně mění charakter mantické kultury. Pokud tedy je zkušenost jednoho uzlu přístupná širší síti, pak tradiční vzdělávání ztrácí část své funkce. Není nutné předávat poznání generaci po generaci prostřednictvím knih, škol nebo dlouhého ústního výkladu. Mladší nebo nově vytvořený mantický jedinec, zrozenec, se postupně připojuje k rozsáhlému datovému poli, ve kterém jsou uchovány zkušenosti obrovského množství předchozích generací.
toho vyplývá, že civilizace Mantidu disponuje čímsi, co můžeme nazvat živou civilizační pamětí. Minulost u nich není pouze zaznamenávána. Do určité míry zůstává přítomna v současném stavu kolektivní mysli. Zkušenost dávného mantického pozorovatele nějaké civilizace je dostupná pozdějším členům sítě nikoliv jako popis událostí, ale jako komplexní datový otisk obsahující kontext, vztahy a subjektivní vjem. A tento typ systému je sám o sobě jedním z vysvětlení jejich schopnosti sledovat vývoj civilizací po mimořádně dlouhá období. Lidské instituce mají potíž zachovat původní cíle v rámci škály několika staletí. Mantická síť udržuje kontinuitu záměru nejen po tisíce, ale po desetitisíce let, protože její historická paměť prostě není oddělena od aktuálně fungujícího systému. Často se tu setkávám v souvislosti s Mantidou jako s individualitou, jako s individuálním členem, s anglickým výrazem time energy node, tedy časově energetický uzel. A tento pojem lze chápat tak, že jednotlivá bytost, prostě jejich jednotlivá bytost, není definována pouze místem v prostoru, ale také určitým rozsahem vztahu k událostem a časovým vrstvám. Mantida tedy není pouze pozorovatelem přítomného okamžiku. Jeho specializace spočívá v dlouhodobém sledování určitého procesu. Jeden úzel je spojen s vývojem konkrétního světa, jiný s určitým typem biologické evoluce, další s proměnami kolektivního vědomí a zase jiný s přechodovými obdobími mezi jednotlivými civilizačními vývojovými či evolučními cykly. Tím vzniká určitá funkční diferenciace, aniž by bylo nutné vytvářet klasické společenské kasty například. Mantidi nemají žádného krále, vlády nebo administrativní aparát. Mají specializované uzly vědomí. Jejich význam vychází z jejich funkce v celku. A toto je, prosím, pěkně jiný princip, zcela jiný princip, než hierarchie založená na moci. Jo, u lidské bytosti obecně vyšší postavení často znamená větší možnost rozhodovat o ostatních. V mantickém modelu společnosti vyšší postavení znamená především větší rozsah integrace. Bytost, která dokáže současně zpracovat více datových vrstev a koordinovat větší část kolektivního pole, přirozeně získává významnější synchronizační roli. Nemusí být tedy vládcem. Její hlavní funkcí je sjednocování, nikoli přikazování. No a tady je asi logické si položit další otázku. Jak kultura či civilizace Mantidu činí kolektivní rozhodnutí? Lidské společnosti potřebují mechanismy řeči nebo mechanismy nesouhlasu. Hlasujeme, vyjednáváme, vytváříme zákony, používáme autoritu. Dokonce někdy se lidská civilizace uchyluje ke konfliktu. To všechno je důsledkem skutečnosti, že jednotliví lidé mají prostě rozdílné informace
mají rozdílné zájmy a mají rozdílné cíle. A jsou rozdílnou osobností. Ovšem v síti hluboce propojených vědomí taková situace vypadá jinak. Jednotlivé perspektivy jsou sdíleny. Rozpor není automaticky chápán jako střet dvou soupeřících táborů, ale jako známka toho, že kolektivní obraz určité situace není úplný. Rozhodnutí tak nevzniká Rozhodnutí tak vzniká procesem postupné synchronizace. Hypotetická mantická rada proto nemusí být autoritou uvnitř nějaké místnosti, ve které sedí několik představitelů a diskutuje. Naopak, jde o dočasné propojení určitého počtu vědomých uzlů, které vytváří společný mentální prostor a nechají v něm jednotlivé varianty řešení vzájemně působit. Výsledné rozhodnutí tedy není vítězstvím většiny nad menšinou, ale je stavem, při kterém síť dosáhne dostatečné vnitřní soudržnosti, jakoby synchronizace, harmonie. A tady se objevuje technický termín, který v souvislosti s výzkumem civilizace Mantidu používá vnitřní prstenec. Jehož anglický ekvivalent je pattern symphonies, neboli vzorcových symfonií. Čili jejich komunikace probíhá prostřednictvím takzvaných vzorcových symfonií. Co jsou to vzorcové symfonie? Já když jsem se nad tím zamýšlel a když prostě jsem měl možnost studovat kulturu Mantidu detailně prostřednictvím vnitřního prstence, tak jsem prostě to začal záhy chápat. Protože on opravdu, ten pojem symfonie je pro mantickou formu komunikací nebo komunikace velmi výstižný. Jako jsem řekl, lidský jazyk je převážně lineární. Slovo následuje po slově, věta po větě a význam se postupně skládá. I když lidská mysl dokáže současně pracovat s obrazem emocí a intuicí, prostě běžná řeč nutí většinu obsahu převést do sekvence. Komunikace Mantidu je ale mnohovrstevná. Jediný přenesený mentální celek současně obsahuje obraz, prostorovou strukturu, emocionální, případně rezonanční kvalitu, vztah mezi několika objekty, vzpomínku, předpokládaný vývoj a významovou informaci. Člověk by takový přenos musel rozbalovat do mnoha vět nebo celých stran textu dokonce. Proto symfonie v úvozovce. V analogii, stejně jako posluchač orchestru nevnímá housle, violončelo, flétnu a tympány jako výhradně jeden po druhém ty nástroje, ale jsou vnímány současně jako složený celek. Mantická mysl je tak schopná přijímat několik datových vrstev současně oproti lidské bytosti. To samozřejmě samo o sobě vysvětluje velmi vysokou datovou hustotu jejich komunikace. A zajímavé je, že při kontaktu s člověkem právě tato vlastnost představuje vážný problém. Lidská mysl ve své podstatě není schopná podobně komplexní datový celek zpracovat v původní podobě. Výsledkem tedy bývá rozložení
Původní datové komprese do obrazů, symbolů, nových scén, geometrických vzorců nebo intenzivních intuitivních dojmů. Člověk tedy nemusí slyšet v uvozovce řeč mantidu. Ze zkušenosti člověk spíše zažívá něco, co následně interpretuje jako sled obrazů, pocitu a významu. A tento motiv je samozřejmě velmi důležitý, zejména v rámci obsahu, k kterému teprve dojdeme, a který se bude týkat kontaktu mantid s lidskou civilizací. Takže pokud je identita mantidů výrazně kolektivní, jak jsme si tu vysvětlili, tak pochopitelně musí být odlišná také jejich představa rodiny a příbuzenství oproti lidské bytosti nebo lidské civilizaci. Z civilizačního hlediska víme, že platforma jejich biologického rodičovství jakoby rozhodně nevytváří stejnou sociální jednotku jako u člověka. Jo, lidská rodina je v podstatě mimo mnoho jiných věcí důsledkem dlouhodobé závislosti dítěte na rodičích a hluboké citové vazbě mezi relativně malým počtem jedinců. V mantické síti je péče mnohem distribuovanější formy. Narozený jedinec nestupuje pouze do vztahu se dvěma rodiči, ale postupně do mnohem širšího vědomého systému. Dospívání v mantické kultuře samo o sobě znamená nejen fyzické zrání, ale také schopnost bezpečně přijímat a současně vytvářet kolektivní datový proud. Čili plně dospělý mantida je jednak biologicky vyvinutou bytostí, ale je jednak stabilním uzlem kolektivního vědomí. Ale ruku v ruce s tím, znova zdůrazňuji, individualita nezaniká. Síťové vědomí mantidů není monotónní. Z hlediska určitého typu funkčnosti je v mantické kultuře individualita velmi cenná. Každý uzel vnímá realitu z trochu jiné perspektivy a tím obohacuje celek. Pokud by všechny uzly byly naprosto identické, síť by ztratila schopnost vytvářet nové pohledy. Jo, v takovém případě by mantická jedinečnost byla zachována, ale její účel by byl jiný než u člověka. Člověk často chrání individualitu před kolektivem. Mantida to chápe jako dar kolektivu. V tom je také určitý rozdíl. Přičemž mantická společnost je mimořádně stabilní. Ale z našeho lidského pohledu je extrémně obtížně pochopitelná. Protože velká část toho, co považujeme za základ společnosti, jako je politika, soutěž o moc, datové tajemství, společenská prestiž nebo osobní vlastnictví, v kultuře mantidu má jen vysoce, extrémně omezený význam. A tady z tohoto společenského uspořádání mantidu přirozeně vyrůstá mantická, nebo jak jinak to nazvat, mantická ideologie. Respektive
soustava základních civilizačních principů. Pojďme se na ně společně podívat, pojďme si je rozebrat. Už jsem to naznačil, prostě hovořit u Mantidu o ideologii je velmi nepřesné. Ideologie v našem lidském prostředí, doufám, že se nemýlím, obvykle představuje soubor myšlenek, hodnot a výklad světa, který vzniká v určité historické situaci a může soupeřit s jinými ideologiemi. Mantický systém je vnímán spíše jako dlouhodobě stabilní civilizační orientace, která vyrůstá přímo z jejich způsobu existence. Jo? Jejím jádrem antické ideologie, jsou tři pojmy. Když to přeložíme do ličtiny. Pozorování, harmonizace a katalýza evolučních uzlů. První z nich, tedy pozorování, je pro pochopení Mantidu nejdůležitější. Pro člověka je pozorování často pasivní činností. Pozorujeme cosi, aniž bychom do toho zasahovali. Mantické pojetí pozorování je mnohem hlubší povahy. Vědomé pozorování představuje způsob, jak porozumět vztahům uvnitř systému, aniž by pozorovatel předčasně vnutil takovému systému vlastní řešení. Mantidové jsou mimořádně zdrženliví vůči přímým zásahům do vývoje mladších, respektive jiných civilizací. Ale rozhodně ne proto, že by jim takové civilizace byly lhostejné. No, řekl bych, že právě naopak. Jejich zdrženlivost vychází z přesvědčení, že evoluce prostě musí mít určitou míru autonomie. Pokud vyspělejší civilizace odstraní všechny obtíže mladšímu druhu, může, a to se také děje, zároveň odstranit podmínky, které vedou k jeho vlastnímu vývoji. A tady tento důležitý princip vytváří takzvaný paradox péče. V jistých případech může být největším projevem pomoci právě nezasahování. No, mantická neutralita proto není v tomto našem modelu poznání totéž jako chlad nebo nezájem. Jde o přesvědčení, že skutečná pomoc prostě nesmí zbavit jiný systém schopnosti vytvářet vlastní řešení. To je důležité a zásadní. Mantidové, jak jsme si řekli hned na začátku tohoto výkladu, zaznamenávají vývoj civilizací. To v samém je zjištěno a ověřeno, že to neznamená jako v samé podstatě vytváření historických kronik v našem lidském smyslu. Jejich pozornost se soustřeďuje především na změny, které ovlivňují dlouhodobý směr kolektivního vědomí. Ku příkladu, vznik nového impéria je méně důležitý než změna způsobu, jakým jeho obyvatelé chápou vlastní identitu. Technologický objev není posuzován pouze podle svého technického významu, ale podle toho, jak změní vztahy mezi jednotlivci, společnosti a prostředím. Mantidové považují okamžik, kdy určitá civilizace získá schopnost globální komunikace za zásadní evoluční úzel. Poprvé totiž vzniká možnost, aby se miliardy relativně izolovaných myslí začaly propojovat do planetární datové sítě. A v této fázi prostřednictvím technologického náboje se nachází i lidská civilizace. Současná lidská civilizace. Jo? Z hlediska Mantid takový okamžik je zajímavější
Například než změna politických hranic. Stejně významný je okamžik, kdy civilizace získá prostředky schopné zničit podstatnou část vlastní biosféry. I do této pozice se bohužel naše lidská civilizace dostala. Technologická inteligence tím poprvé dosahuje úrovně, na které její psychologická nezralost může ohrozit samotné pokračování evoluce dané civilizace. Tady se nachází lidská civilizace. A proto z těchto důvodů zájem mantid o lidskou civilizaci. Protože mantidové takové okamžiky označují termínem evoluční uzly. Druhou platformou sledování je pozorování, a teď to dám do uvozovky, fluktuací planetárního vědomí, co se týče mantid. V rámci mantického modelu společnosti, mentality, fyziologie a psychologie, označuje tento termín souhrnný stav psychických, kulturních a datových procesů dané konkrétní civilizace. Civilizace může procházet obdobím vysoké stability nebo také intenzivního strachu, náboženského vzepětí, technologického optimismu, společenské fragmentace, ale i obdobím rozsáhlých konfliktů. Co se týče lidské bytosti, tak jednotlivý člověk vnímá pouze malou část těchto procesů. Ovšem mantická kolektivní inteligence to vnímá jako celek. Lidstvo pro mantidy není pouze nějakých necelých 9 miliard samostatných osobností, ale obrovský dynamický systém vytvářející určité společné vzorce. Strach, naděje, konflikt, spolupráce, kreativita a destruktivita vytváří neustále proměnlivou v uvozovce krajinu kolektivního vědomí. Mantidové se nesnaží odstraňovat negativní stavy. Konflikt, bolest či chaos jsou prostě součástí evoluce. Mantidové by zpozornili pouze tehdy, kdyby se systém začal přibližovat k bodu, z něhož už není schopna daná civilizace vlastními silami pokračovat. No a tady v tomto bodu přichází třetí a relativně nejzáhadnější prvek jejich civilizačního poslání, a tím je ochrana dimenzionální stability. Jak už bylo naznačeno, mantidové zasahují čistě ve výjimečných situacích, kdy hrozí ztráta této stability. Tento pojem bychom ale neměli chápat jako běžnou fyzikální katastrofu, ale spíše jako narušení hranic mezi různými režimy reality, což by mohlo mít širší důsledky, než pouze lokální zánik jedné civilizace. Mantidové nezasahují jen proto, nebo nezasahovali by jenom proto, že lidstvu hrozí válka. Válka je tragická, ale stále patří do lidského historického procesu. Zasáhli by teprve tehdy, pokud by určitá technologie, experiment nebo rozsáhlý psychický proces podle jejich chápání narušoval samotnou strukturu prostředí, ve kterém se několik úrovní existence vzájemně dotýká. A v tom je podstatný rozdíl. Jo? Jejich, abyste to dobře chápali, jejich hlavním chráněným objektem a priori není nějaká jednotlivá civilizace. Tím hlavním chráněným objektem je integrita širšího systému. Mantidové proto nevystupují jako spasitelé.
nepřichází řešit problémy mladších nebo méně vyvinutých civilizací. Pokud

Proto mantické zásahy, ke kterým v zácné formě dochází, jsou z lidského pohledu prostě obtížně rozeznatelné. Mantidové sami sebe rozhodně nepovažují za nadřazené čemukoliv a komukoliv. No, to je pro jejich profil, toto je potřeba pro jejich, pro pravdivost jejich profilu důležité vědět. Civilizace může být technologicky, kognitivně nebo vývojově výrazně starší než jiná. A přesto nemusí přijmout hierarchickou představu vlastní hodnoty. Mantický model vychází z přesvědčení, že různé inteligence představují různé projevy širšího evolučního procesu. Mladší civilizace tedy není méně hodnotná. Nachází se pouze v jiné části své evoluční cesty. Člověk pro mantida nebo mantidu tedy není dítětem v uvozovce v ponižujícím slova smyslu. Je vývojovým procesem, který ještě není dokončen. A mantidové ani sami sebe nepovažují za konečný stupeň evoluce, samozřejmě. V tomto postoji se odráží hluboká pokora, která je přirozeným důsledkem jejich dlouhodobého pozorování kosmického vývoje. Čím více civilizací poznali, tím méně důvodu mají věřit tomu, že právě jejich forma představuje vrchol existence. Jejich jakýsi vnitřní obraz proto velmi vhodně vystihuje označení správci kosmických vztahů. Nikoliv vládci, nikoliv soudci, nikoliv kolonizátoři. Správci vztahů mezi procesy, které jsou sami o sobě mnohem větší než oni sami. Pojďme se nyní podívat na politické vztahy s ostatními intraterestriálními skupinami, čili ostatními podzemními kulturami civilizace. Ten samotný pojem v uvozovce politické vztahy získává u mantidu jaksi trošku jiný význam než u civilizací založených na území, zdrojích a mocenských strukturách. Mantidi neusilují o geografickou kontrolu země. Nemají důvod budovat klasické sféry vlivu. Jejich vztah k ostatním intraterestrickým skupinám proto vychází především z otázky kompatibility jejich vývojových principů. Čili nejdůležitější není, kdo ovládá určitou podzemní oblast. Důležitější je zde činnost dané civilizace či kultury. Respektive zda činnost té kultury či civilizace podporuje, toleruje nebo narušuje stabilitu širšího systému. Z tohoto pojetí samozřejmě lze logicky pochopit velmi rozdílné postoje mantidu k telozianům, agartianům, anšarům, mravenčí inteligenci, lasertám či civilizaci Deros například. Podívejme se na vztah k telozianům. Vztah mantidu k telozianům je charakterizován respektem a příležitostnou synchronizací, nikoli však intenzivní spolupráci. Důvodem, jak bylo zjištěno, tu je rozdílný charakter obou civilizací. Telosiané jsou v příslušném pojetí, nebo v našem typu poznání, spojovány s duchovním rozvojem, pokud si pamatujete, harmonickou společností a ochranou určité linie planetárního vědomí. Mantidy tento směr respektují,

0: protože nepředstavuje ohrožení systémové stability. Současně ale telozvěné zůstávají mnohem více spojeni s určitou civilizační identitou, kulturou a historickým dědictvím. A mantidové oproti tomu stojí jakoby o krok stranou. Telozian může mít silný vztah k lidstvu a jeho duchovnímu vývoji, a to se také děje, také to tak je. Mantida sleduje lidstvo jako jeden z mnoha vývojových systémů. Proto mezi nimi existuje hluboký respekt bez potřeby vytvářet pevné spojenectví. Jaký je vztah k Agartianům? Mantidové s Agartiany disponují hlubokým spirituálním dialogem a takzvanou výměnou symbolických jazyků. Symbolické jazyky tady v tomto ohledu, v tomto vztahu, jsou mimořádně zajímavým styčným bodem. Agarská tradice je v našem prostředí, tedy prostě v té jaksi obecné alternativní kultuře, spojována s rozsáhlým uchováváním duchovního poznání a s kulturou pracující s archetypálními a symbolickými prvky, systémy. Mantické vzorcové symfonie, to je ten termín, o kterém jsme se už tady bavili, ale představují jiný způsob komplexní komunikace. Obě civilizace tedy disponují odlišnými jazyky v uvozovce, které však mají společnou vlastnost, alespoň jednu. Jeden symbol může nést mnohem více významových vrstev než běžné slovo. Jejich dialog tak není, jak by si někdo mohl představovat, nějakým obchodem s technologiemi. Ale jejich vzájemný vztah, dialog, je opřen spíše o výměnu způsobu organizace významu. Což může znít samo o sobě jako vysoce abstraktní věc, ale když bychom hlouběji zkoumali nebo analyzovali tady tento termín, výměna způsobu organizace významu, tak to má velice zajímavé a velice pestré konotace. Proto vztah mezi mantidy a Agartiany je hluboký, ale nevytváří klasickou politickou alianci. Co vztah k Ančarům? Zajímavé je, že ještě hlubší kompatibilita se právě objevuje ve vztahu mantidy k Ančarům. No, mantidu k Ančarům. Především je třeba zmínit společnou aktivitu, kreativní aktivitu, na téma synchronizace časových vrstev, což je velice složité a hluboce komplexní téma, u kterého nemám čas, bohužel, to tady nějak více vysvětlovat a analyzovat. Což je škoda, ale prostě tak tomu je. Ano. Ančarové jsou spojováni s neobvyklým vztahem k času, což je fakt. A s možností vnímat několik vývojových variant čehokoliv současně. A mantidové také ve své podstatě, zjednodušeně řečeno, existují minimálně částečně mimo lineární čas. Z tohoto hlediska tu vzniká logicky jakýsi přirozený společný zájem. Ale obě dvě ty skupiny k tomuto problému přistupují jinak. Ančarové se soustředují, koncentrují na časové větvení událostí, zatímco mantidy na stabilitu vztahů mezi jednotlivými vrstvami. Přičemž její spolupráce připomíná, k čemu bych to přirovnal, práci jakoby dvou různých specialistů nad jedním velmi složitým systémem. A pak tu máme mravenčí inteligenci, o které bude zjevně řeč příště, protože už, já nevím, kolik máme, Pavlíku, kolik máme vlastně hodin? Já ani nevím, kolik je hodin.
1: Kolik máme hodin? Já mám mikrofon. Máme 22.34.
0: 22.34, já myslím, že tam usnul, víš?
1: Ne, to ne. To ne, no jsem měl vykvěl mikrofon.
0: Dobře, dobře. Jako, jo, když už tomu vedu komunikaci teď, momentálně nějaký dotaz, otázka, nic takového.
1: Ano, volal posluchač, že zavolá popůl, tak pomalu by mohl možná volat, že má nějakou otázku.
0: Dobře. Dobře, takže o mravenčí inteligenci budeme mluvit, budeme ji analyzovat, ale pojďme se podívat na vztah mezi mantidy a mravenčí inteligencí. To je velmi zajímavé, ten vztah je opravdu velice zajímavý. Máme tu nějaké technologické pozorování, pokusy dekodovat vzájemně kolektivní struktury a tak podobně. Na první pohled by se mohlo zdát, že právě mantidové a mravenčí bytosti, jakož ta druhá hemizoidní forma inteligence, se budou mimořádně blízci. Obě civilizace jsou spojovány samozřejmě s tím hmyzím evolučním základem a s vysokou mírou kolektivního chování. A právě tato podobnost je logickým důvodem mantického zájmu o mravenčí entity, nebo obecně řečeno mravenčí inteligenci. Mravenčí inteligence představuje ale jinou evoluční odpověď na stejnou otázku. Ta otázka zní, co se stane, když se individuální inteligence začne stále více podřizovat nebo propojovat s kolektivem. Mantidové podle našeho modelu poznání zachovávají individualitu uvnitř synchronizované sítě, jak bylo řečeno. Mravenčí inteligence jsou organizovány, nebo mravenčí inteligence je organizována mnohem rigidněji a funkčněji. Jo? Blíže, až budeme o těch mravenčích entitách hovořit, jo, potom se jim budeme věnovat. Mantidové tak v mravenčí inteligenci vnímají jakési evoluční zrcadlo. Ale nikoliv nějaké vlastní příbuzné v biologickém slova smyslu, ale prostě jinou variantu kolektivní inteligence. A jejich zájem, vzájemný zájem mantidu o mravenčí inteligenci a mravenčí entity o mantidy je mimořádně hluboký. Mimořádně hluboký. Vztah mantidu k lacertám. Tady je třeba hned na začátku zmínit jakousi tenzi, poměrně výraznou, prostě silné napětí, způsobené rozdílným chápáním evoluční etiky. Jo? Lasertiánská civilizace je v těchto tradicích je prostě jako velmi pragmatická, biologicky orientovaná a velmi dlouhodobě přizpůsobená k přežití. Jo? K tématu přežití, nebo k tématům přežití. Mantický model fungování oproti tomu klade velký důraz na autonomii evolučních procesů. Jo? Pokud bychom tu hovořili o jakémsi latentním konfliktu mezi lasertou a mantidy, tak tento konflikt rozhodně není o území, není osobního charakteru, ale je etického formátu. Jo? Pokud jedna civilizace považuje genetickou intervenci, řízenou adaptací nebo hybridizaci za legitimní nástroj dlouhodobého vývoje a druhá civilizace považuje příliš intenzivní zásah za narušení autonomie vznikajícího systému, tak je logické, že se prostě názory těchto civilizací budou zásadně rozcházet. Jo. Není to tak, že mantidové lasertiány nenávidí, nebo že k ním chovají zášť. prostě oni, teda ti mantyrové, považují postupy a etické, takzvané etické principy Lasertiánu za příliš invazivní povahy. Mhm. Pak tu máme vztah k Deros, k civilizaci Deru. Vztah mantidů k civilizaci Deru. No a tady jsme konfrontováni s nejostřejším postojem mantidů. Nejostřejší postoj mantidů je vůči Derům. Vnímáme tu a zjišťujeme izolaci, izolovanost a tak podobně. Reakce mantidů je zde velmi pozoruhodná, co se týče Déru. Z toho hlediska, že mantidové jsou jinak mimořádně nehodnotící. Inteligencí. Pavliku, proč tam dáváš mravenčí entity, když stále hovoříme o mantidech?
1: Já myslím, že to je podobné, nebo to samé, tak a se omlouvám, já jsem chtěl jen tak udělat nějakou ilustraci, tak to se omlouvám.
0: Ne, ne, ne. V pohodě. Pokud tedy mantidové nějakou civilizaci aktivně izolují, tak k tomu podle vnitřní logiky mantidu musí existovat velice závažný důvod. Není tady ve hře narrativ, že Derové jsou zlí v úzovce. Takové morální dělení je pro mantické uvažování nesmírně primitivní. Pokud jde tu spíše o charakter fungování, působení Deros. Pokud určité aktivity, neříkám, že všechny, aktivity Deru destabilizují psychické nebo datové systémy jiných civilizací způsobem, který se šíří za hranice lokálního konfliktu, tak logika a mentalita mantidů prostě Deros vnímá jako systémovou poruchu v uvozovce. Izolace ze strany mantidů směrem k Deros tedy není trestem pro Deros. Ona, ta izolace, je funkční karanténou. A to dokonale odpovídá mantické mentalitě. Neodsuzovat, ale zabránit tomu, aby destabilizující proces poškodil širší strukturu. Pokud bych použil výraz politika v úvozovce u mantidů, tak ta se velmi liší od lidské diplomacie. Mantidové nevytváří přátelé a nepřátelé podle společných zájmů. Posuzují, jak jednotlivé civilizace působí na širší evoluční prostředí. Jejich mapa vztahů tedy není rozdělena na spojenec, neutrální prvek, nepřítel. Mantickou mapu vztahů mnohem lépe vystihuje tato škála. Harmonická kompatibilita, funkční spolupráce, pozorování, etické napětí, systémová izolace. A tato neobvyklá forma diplomacie vysvětluje, proč mohou mantidové současně udržovat hluboký dialog s jednou civilizací, pouze pozorovat druhou a třetí úplně izolovat, aniž by se sami považovali za účastníka politického soupeření v rámci naší planety. V jejich morálním pojetí totiž nejde o to, kdo zvítězí, ale o to, zda systém jako celek zůstane schopen pokračovat ve svém vývoji. To je podstatné. No a pojďme nyní přejít tady v této přednášce ke vztahu mantid k lidské civilizaci během posledních tisíce let, během posledního jednoho tisíce roku. vztah mantidu k lidské, k naší lidské civilizaci je primárně charakterizován zdrženlivostí. Mantidové nejsou civilizací či kulturou, která by systematicky vstupovala do lidské historie prostřednictvím otevřených kontaktů, politických zásahů nebo technologického ovlivňování. Jo, pokud se jejich přítomnost vůbec objevuje, a ona se sporadicky objevuje, má velmi selektivní charakter. A mnohem častěji se spíše odehrává na hranicích bdělého a změněného stavu vědomí. A tady tato okolnost, řekl bych, že činí celý mantický fenomén mimořádně obtížně uchopitelný. Proč? No, protože hranice mezi vnější zkušeností, hlubokým psychickým procesem, symbolickým prožitkem a případným kontaktním fenoménem zde zůstává velmi neostrá. Jo? Rozprostřena. Mantidové se v rámci posledního tisíciletí lidských dějin nepohybovali v roli učitelů, vládců ani skrytých organizátorů. Jejich vztah k lidstvu je jednoznačně pozorovatelský. Lidská civilizace pro kulturu mantidu představuje jeden z mnoha dlouhodobě sledovaných vývojových systémů. Zvláštní okolnost přitahují okamžiky, ve kterých dochází k prudkým změnám kolektivního vědomí. U lidské civilizace změnám v rámci společenské struktury nebo člověka k vlastní planetě anebo k tomu k vlastnímu planetárnímu ekosystému. A poslední tisíc let je lidské, té naše lidské historie je na podobné prvky mimořádně bohatých. Během relativně krátkého období došlo k hlubokým proměnám v náboženské myšlení, k renesanci, rozvoji přírodních věd, k průmyslové evoluci, globalizaci, vzniku moderních masových společností, minimálně dvěma světovým válkám, vývoji jaderných zbraní, proniknutí člověka do volného kosmického prostoru. A třeba došlo i ke vzniku globální digitální datové sítě. Takže z pohledu hypotetického pozorovatele, zaměřeného na dlouhodobé evoluční procesy, je takové období mimořádně významné. Lidstvo během několika staletí přešlo od civilizace založené vážně na lokálních komunách k planetárnímu systému. Rozhodnutí učiněná na jednom místě mohou že ovlivnit se zároveň se dramaticky zvýšení člověka mění se lidí. Poprvé v pozorovaných lidských dějinách vznikla technologická civilizace, disponuje prostředky schopnými nejen podporovat miliardy způsobů rozsáhlé a potenciálně nezvratné poškození planetárního ekosystému. A tyto přechody v logice představují mimořádně citlivý evoluční uzel. Mantidové nesledují čistě konkrétní technologie. Zajímá se především o to, psychologický a etický vývoj lidstva dokáže držet krokem lidské technologické civilizace stále, nebo získává stále větší schopnost měnit svět, ale zároveň zůstává hluboce konfliktem, strachem a soutěží o moc s rostoucím potenciálem nestability. Jo. Jejich pozornost je tak nejsilnější, nejkoncentrovanější v obdobích lidských dějin, kdy se rozdíl mezi možnostmi a psychologickou zralostí člověka prudce zvětšuje. Mantidové ale v žádném případě na takovýto problém nebo na takovéto potíže nebo na, v žádném případě nereagují otevřenou intervencí. Vlastně v podstatě tu jde o opak. Jejich zásahy bývají vzácné, subtilní a zaměřené spíše na jednotlivé body než na celé společnosti. Asi nejčastější interakce mantidů s lidskou bytostí probíhá prostřednictvím takzvaných lucidních stavů vědomí. Intenzivní snové báze v prostředí hypnagogických momentů mezi spánkem a bděním a s využitím jiných přechodových psychických stavů člověka. Snové obrazy, spánková paralýza, disociativní stavy nebo intenzivní imaginace mohou vytvářet mimořádně realistické zkušenosti. Model mantidů však interpretuje část těchto zkušeností jako okamžiky, ve kterých je běžná filtrace lidského vědomí dočasně oslabena a umožňuje vnímat jiný typ datového kontaktu. To také vysvětluje, proč při kontaktu mantidi nebo mantidové jen zřídka komunikují běžným hlasem, respektive verbálně. Kontakt probíhá dominantně prostřednictvím obrazů, symbolických sekvencí, zvláštních zvukových či vibračních dojmů nebo okamžitého pocitu, že byl předán komplexní význam, který následně nelze snadno převést do slov. A tady se právě znova objevuje onen motiv symfonické komunikace. Člověk může a tak se také děje, po podobném prožitku či zážitku vědět v úvozovce, že něco pochopil. Ale přesto nedokáže přesně vysvětlit, co bylo sděleno. Význam se může postupně rozbolovat v průběhu následujících dnů, někdy prostřednictvím snů, asociací nebo změněného pohledu na vlastní životní situaci. V rámci tzv. Mantické interpretace nejde o selhání komunikace. Jde o přirozenou vlastnost přenosu mezi dvěmi kognitivními systémy, které organizují data zásadně odlišným způsobem. Zvláštní roli tu také hrají lidé procházející těžkými životními transformacemi. Přeživší válek nebo konfliktu nebo osoby zasažené silnými traumatickými uzly.
1: Jardo.
0: A tento motiv, já dokončím větu, tento motiv je velmi citlivý a zaslouží si opatrné zacházení. No? Protože trauma samo o sobě může výrazně měnit sny, vnímání, paměť, pocit tělesnosti i vztah člověka k realitě. No? Nelze proto, to je takové upozornění, nelze proto z intenzivní vnitřní zkušenosti automaticky usuzovat na nějaký vnější kontakt. Tak, Pavlíku, co se děje?
1: Telefon, máme tu posluchače, ano. Takže dávám do vysílání, prosím.
2: Já vás zdravím, dobrý večer, pane Chvátal. Mám takový jeden dotaz, mimo teda téma, ten dnešní byl velmi zajímavý, ale chtěl jsem se ptat, asi tak před 14 dny bylo nějaké napadení té základny na Měsíci, jestli o tom něco víte.
0: No, já jsem, dobrý den, já jsem, dobrý to den. Se nedá, teď máme 7 minut do konce, to určitě bohužel na to téma neodpovím, ale teď na konferenci, která byla v sobotu a v neděli a která bude v archivu uložena celá, je to sobota, neděle dohromady, nějakých 15 hodin. Přednášek, jsem tomuto tématu věnoval 5 hodin. 5 hodin jsem o tomto tématu mluvil. Takže zkuste si to najít a tam budete mít vyčerpávající 5-hodinovou přednášku na toto téma, nebo 3-hodinovou. Jo? Takže zkuste si to vyhledat. Děkuji.
2: Dobrý, děkuji. Děkuji taky.
1: Tak to bylo rychlý. Dobrý. Tak a co teď? Ano, ano, mějte se krásně. A co dál teď?
0: No nic, a já nevím, kolik je hodin.
1: No, 54.
0: Ale já můžu...
1: 54, dobře, tak máme, tak, nějak to uzavři a já potom...
0: Tady no, neuzavřu to, protože to uzavřít nejde. No, budeme tak, v tom to... pokračovat plynule dál za týden. Ale ještě teda s dovolením, co se týče mantidu, mantické kultury, tak bych jaksi pověnul pozornost o mantické neutralitě. Jo? Protože to je také docela klíčová záležitost. Jo? Pokud se... Já to řeknu jinak. Mantida může působit klidně, ale rozhodně ne jako nějak uděsně nebo děsivě. Mantida je pozorná, ale nikoli sentimentální. Mantida může být přítomná, aniž by poskytovala vysvětlení. A tady tyto rozdíly se potom ukazují jako klíčové pro pochopení jejich psychiky, protože příští týden dokončíme mantidy a začneme tím, že rozanalyzujeme jejich mentalitu a jejich psychiku. No. Takže tady mám-li to tady ukončit. Z toho, co bylo řečeno, dnešní večer bych mimo jiné vypíchl jednu z charakteristik kultury mantidu. Mantidové jsou přítomní. Jsou vždy přítomní, ale vždy zůstávají v pozadí. Pozorují. Jsou pozorovateli civilizace, která o jejich aktivitách většinou vůbec nic neví. Jo? A jakmile si za týden rozanalyzujeme jejich mentalitu a psychiku, tak vám tady toto jedno z posledních mých vyjádření bude pochopitelné a bude mít i logiku. Jo? Ale je potřeba si počkat na ten další týden pro dokončení tématu týkající se mantické kultury, mantické civilizace, kterou tady máme v těchto chvílích rozpracovanou aktivně. Takže, Pavlíku, abych tímto způsobem ten dnešní výklad ukončil.
1: Ano, to je úplně perfektní, protože já tu mám asi 2 minuty čas na to, abych vás pozval na následující pořad, kterým bude kalendárium číslo 172 k nedožitým 82. narozeninám Kevina Ayerse. Mimochodem tehdejšího basáka skupiny Soft Machine. Takže to tady sděluje Michal z pražského studia, který převezme vysílání v okamžiku, kdy my to tady naopak ukončíme. No, máme ještě teda 2 minutky. Já nevím, jestli vás mám pozvat třeba zase, protože mám pouze zítra vysílání. Myslím, že mám zítra z Děndu Sikoru. Já se hned kouknu. Ano, je to tak, z Děnda Sikora od 19 hodin, všeho míru, mrkněte se na tento pořad. No a i v tom vás můžu pozvat na Palouček opět, protože bude další víkend a další nějaká akce. My to už nějak nespecifikujeme, kdo přijede, ten přijede. Promítá se tam dokonce i letní kino, ty jsme to tak rozjeli, takže každý den, pátek, sobota, neděle se promítá letní kino, takže můžete přijet. Jarouši, co mu říkáš? Prostě úplně nádherný, ty, když byly ty tepla. No, to bylo prostě něco nádherného.
0: Nádherno, z Ostravy do Plzně.
1: Já vím, kousíček. Na letní kino určitě ne.
0: No, opravdu ne.
1: Dobře, v pořádku, nic se neděje, jenom tak nějak chci pozvat právě posluchače a diváky. Nebojte se přijet, určitě uvidíte, že to tam je opravdu, opravdu moc pěkné. No a to je asi tak všechno pro dnešek. Zítra nezapomeňte od 19 hodin tedy na Zdendu Sýkoru s Čehomírem. Jardo, já se s tebou loučím, protože už nastává čas na loučení, takže měj se moc krásně a za týden věřím, že se opět potkáme. Ahoj, ahoj.
0: Ahoj, zdravím přátelé, mějte se hezky, hezký večer, hezkou dobrou noc. Pavlíku také za týden. Ahoj.
1: Ano, ano. Ahoj, ahoj, mějte se moc krásně.

0: Posloucháte Svobodný vysílač CS Studio Plzeň.
1: Teda

Vážení posluchači, vítejte u kalendária číslo 172, věnovaného nedožitým 82. narozeninám Kevina Ayersa. Poslechněte si u této příležitosti medailon, který jsme před lety nahráli pro stanici Vltava, a jak uslyšíte, písničky jsme tehdy dokonce nahrávali přímo z gramofonu. Od mikrofonu vás vítá Michal Kyselka.

0: Tohle může znít jako jakási normalizační estráda, nicméně...
1: Tady jsme v Anglii na sklonku let 60. někde poblíž Canterbury. Ve své době znamenalo Canterbury něco podobného jako newyorská Greenwich Village. Zatímco v Greenwich Village se pěstoval beatnický jazz, folk a poezie, Canterbury byla líhní art rocku. Tehdy zde žil pozoruhodný zpěvák, básník, filosof, mentor, dobrý kytarista a excelentní basák. Jmenuje se Kevin Ayers, tvůrčí a romantický typ. Někteří odvážní tvrdí, že právě Kevin Ayers inspiroval Hendrixe k veršům. Však spolu také projeli dvakrát celé státy. Soft Machine, skupina, ve které tehdy Kevin působil, otvírala pro Jimi Hendrix Experience. Soft Machine, neboli měkký stroj, tento výraz snad vymyslel William Burroughs. Kapela se snažila vyjádřit hudbou to, co Picasso maloval štětcem.

Kevin Ayers, o pár let mladší než Karel Gott, se nikdy nesnažil být hvězdou. Říká, popularita připraví tě o soukromí. Navíc ten stres a vůbec vždyť je to nepřirozené. Lidé si myslí, že žijí z tantiemu, ale není tomu tak. Mám jen pár bohatých kamarádů.

To byla píseň pro šílené časy. Poslední, kterou Kevin natočil spolu se Soft Machine. Ayers byl magnetem artrockové smetánky let 70. Například spolupracoval s Brianem Eanem, Nico, Rupertem Hainem nebo Johnem Calem. V následujícím satirickém songu Guru Banana doprovází Kevinův zpěv tehdy ještě neznámý Elton John, jak jinak než na piano.

To je otázka, zdali nás guru Banána dostane do nirvány. Vytvořit vtipný bonmot není zas tak jednoduché. V písničce See You Later jde Kevin ulicí a kdo si mu řekne naviděnou zítra. Zítra? Jak mě můžeš vidět zítra, když mě ani dnes pořádně nevidíš?

Kevin Ayers byl lyrik. Třeba v písni Puige se v pařížské kavárně opájí úsměvem krásné dívky. A aby byl stylový, bude nám o tom zpívat francouzsky.

Mimo jiné, v tomto šanzónu jsme slyšeli hrát na basovou kytaru Mikea Oldfielda. Kevin Ayers skládal písně v různých stylech. Folkové, reggae, kalypso, komorní nebo s orchestrem. Také alternativní, ať už sofisticky či experimentálně. Občas nahrál věc rockovou, jako třeba Didn't Feel Lonely s kytarovým sólem Ollieho Halsala.

You have to keep running to keep out of this race. Člověk musí stále prchat před úporným závoděním lidí. O tom nám Kevin zpíval. Ve valčíku Strange Song nám představí človíčka z žhnoucích očí různých barev, který za hromů a blesků běží na vrchol kopce, aby tam bušil do svého gongu.

Vítám vás, přátelé, u druhé části pořadu o svébytném muzikantovi Kevinu Ayersovi. Do povědomí hudebního dění se dostal hlavně v letech 70. Poslechněme si teď jednu z jeho magických samp, za kterou by se nestyděl ani Antonio Carlos Jobim. Zpívá v ní o sladké lásce, která nás nejdříve uhrane, okouzlí, a když to pak nevyjde, svádíme naše trápení na ni. Může za to ona.

0: Jiná písnička, Stranger in a Blue Suede Shoes, je o hostinském, který ví své o zákaznících v modrých sametových botkách. Přesto od nich přijme zelenou cigaretku, aby si o něm nemysleli, že je nemá rád.
1: Ta cigaretka mu ale změní vnímání, on najednou neví, proč je za pípou, proč zrovna tady mrhá s drahocenným časem, popadne batoh a jde vstříc novým obzorům. Chce totiž konečně ucítit vítr na své líci, ucítit život.

Tak to bylo takové klasické angloamerické bugy, ale buďme upřímní, my Evropané si potrpíme i na valčíček. Ten Kevinův bude o penězích. Ayers v něm hloubá, jak to s nimi vůbec je, kam vlastně tak záhadně mizí. Tam, odkud přišli, k boháčům.

Koncem let 70. propadá Kevin Ayers skepsi. Uchyluje se do ústraní. Manželství se bortí, víno trpkne v ústech, z přátel se stávají cizinci, nápady nepřicházejí, můzy mizí za temnými obzory. Vlci však stále vyjí a měsíc v úplňku nedá spát. Kde končí hvězdy a proč se při pohledu na ně cítím tak opuštěný?

Kevin Ayers inspiroval a naopak využil tvořivých sil mnoha anglických hudebníků. Naživo s ním koncem 70. let hráli Andy Summers, Zoot Money a přítel nejbližší, kytarový Paganini Ollie Halsall. Ten bohužel tragicky umírá začátkem 90. let, ani ne měsíc po společném nahrání Led Bellyho evergreenu Irene Goodnight.

I live in the town. Sometimes I have a great notion.

Naše loď se potápí, ale nám je to fuk. Jak příznačné. S Bohem, Kevine. S kalendářem číslo 172 se loučí též

0: přepojujeme.
1: O nádherné situace. Každý se cítí potřebný, nikdo tam z toho procesu není vyloučený, necítí se, že není přizvaný a že vlastně mnohdy se tam děje, že člověk by nějak pomohl, ale vlastně neví jak, tak když takhle dáte možnost zanést na úřad práce žádost o příspěvek na péči, tak ten pečující najednou má kompetenci a je vlastně vděčný za to, že může nějak přiložit ruku k dílu. Pokud tam nikdo takový není, tak vlastně s rodinou ten příspěvek na péči, ty formuláře vyplníme a doručíme na úřad práce. A ještě do loňského roku, myslím, do 3/4 roku probíhala sociální šetření v rodině, takže z úřadu práce přišla zase pracovnice do rodiny, kde někdo umíral. Tam byly taky jako takové jako velké střety, dali jsme si práci a chodili jsme na úřady práce, dělali jsme různá školení pro tady ty pracovníky, kteří chodí do rodin. A vy právě uměli, nebo byli víc v lehkosti, když se doptávají pacienta, u kterého ví, že má tady tu infaustní diagnózu, protože to jsou takové všetečné otázky typu, tam se posuzuje vlastně míra závislosti na péči druhé osoby. Tak aby se dokázali ptát a nebyli sloni v porcelánu, takže se prováděla sociální šetření v rodině. A nově, a jsme za to hrozně moc rádi, vlastně bylo uzákoněno, že pacienti s infaustní vlastně s nevylečitelnou nemocí automaticky je jim přiznán třetí stupeň. Jsou 4 stupně příspěvku na péči a automaticky jim byl přiznán třetí stupeň, aniž by muselo probíhat sociální šetření. Takže ten proces schválení příspěvku na péči se třeba ze 3 měsíců zkrátil na týden. Takže pacienti byli rádi, že vlastně ten příspěvek na péči, který náleží nemocnému, mohou právě využít na pro sebe, jo, pro tu péči, pro nějaké vitamíny, nebo si koupit další služby, jako je třeba odlehčovací služba, kterou hospici nabízíme, je to služba, která je určená k odlehčení pečujícímu a je spoplatněná. A co vlastně ten sociální pracovník ještě dál v té rodině může do pomoci pečujícímu vyřídit nebo do pomoci jednak informaci o tom, že na to je nárok a do pomoci potom i k administrativě na dlouhodobé ošetřovné. Je to vlastně ošetřovné, jako je klasické ošetřovné, když se staráte o člena rodiny, ale v tom závěru života pečující mohou až 3 měsíce zůstat doma. Co hodně jsme jako sociální pracovníci v rodinách dělali, že jsme zaučovali vlastně, jak manipulovat s pacienty, jak provádět hygienu na lůžku, jak používat inkontinenční pomůcky. Je to takový balíček služeb, který dává takovou nějakou oporu těm pacientům a těm rodinám, že mohou zůstat doma. Samozřejmě se někdy děje a to je úkolem hlavně toho týmu, aby se nestalo to, že rodina spanikaří a někdy se stane, že pacient se začne se zhorší a má opravdu nepříjemné prožívání. A to je úkolem právě zdravotníka, aby se předcházelo tady těm stavům, má i vlastně za úkol naučit pečujícího, co v takových stavech má použít, protože tu medikaci ta zůstává v rodině a hlavní, kdo podává ty léky, je vlastně ten pečující. A vlastně, co jsem říkala, o té sanitce, že někdy nastane takový stav, kdy pečující si neví rady, tak samozřejmě volá sestře a sestra navede pečujícího, co má v tu chvíli dělat po telefonu. K tomu slouží to pohotovostní číslo a pokud se to nepodaří po telefonu, tak sestra sedá do auta a jede do rodiny. Ale někdy se stane i to, že je to pro rodinu tak náročné, že zavolají záchrannou službu a pacienta odvezou do nemocnice. Děje se to, že ten převoz je jednak pro pacienta, který je vlastně hodně v tom závěru života, tak je velmi bolestivý, protože většinou to tělo hodně bolí. A ty přesuny z lůžka na lůžko, když přijede záchranka, velmi bolestivá, je to velmi bolestivé. Ten transport sanitkou, pak vlastně manipulace s tím nemocným v nemocnici. A je to i psychicky náročné, rodina si na chvilku vlastně oddechne, ale v té nemocnici pacienta většinou jako hydratují, zavodní a pošlou ho zase domů. Ale my právě té rodině říkáme, že ta možnost tam vždycky je, že mohou zavolat záchranku. Což tím chci říci, že pravdu jo, jako vyzvat lidi, kterým teda nedej bože stane to, že jim někdo z blízkých se ocitne v takové situaci, že lékaři už pro ně nic nemají, že se nemají obávat oslovit mobilní hospice anebo i praktiky. Ale protože jsem pracovala v mobilním hospici, tak tady předávám zkušenosti z praxe, z mobilního hospicu, že vlastně pacientům, rodinám říkáme, že s nimi půjdeme, že budeme dělat všechno pro to, aby ta péče pro ně byla co možná nejvíc komfortní, aby věděli, co dělat, co dělají, proč to dělají, ale že když to nepůjde, že mohou zavolat záchranku, anebo i vlastně potom přesunout pacienta do kamenné hospice, což je zařízení, kde člověk je umístěný a rodina za ním dojíždí na návštěvy. Ale hodně, hodně lidí, když se jich zeptáte ještě vlastně za života, když se dělali různé ankety, nebo když se takhle v rámci své práce se bavím s lidmi a zeptáte se jich, kde by chtěli zemřít jednoho dne, tak většina vám řekne doma. Doma ve své posteli a obklopen s jako rodinou. Ale najdou se i tací, kteří řeknou, že v žádném případě, že nechtějí být na obtíž a že buď zůstanou v nemocnici na LDNkách a nebo půjdou do kamenného hospice. Jak jsem řekla, je to velmi, velmi individuální, ale velké procento chce, by chtěla umřít doma. Tak proto vznikly mobilní hospice. A za tu řadu let, co od těch prvních vlaštovek hospicu do dnešní doby, musím říci, že to je opravdu vysoce odborná lékařskou, zdravotnickou, sociální, psychologická služba, kdy týmy jezdí do rodin a provází nemocného. Kdo ještě může přijet za rodinou? Jsem řekla, je to ta odlehčovací služba, kdy to, co vlastně pečující vykonává, tak když potřebuje si zajít k lékaři nebo potřebuje si zařadit svoje věci, jít se projít, protože ta péče, lhala bych, kdybych říkala, že je to jednoduché. Ale vždycky, když pečující mají možnost odejít a dělat něco, co dělali do té doby, tak vlastně se dobíjí se novým impulzem a ta péče potom, když se vrátí do toho místa, tak je o to kvalitnější. Takže je dobré opravdu vracet se k tomu, co jsme dělali předtím, požádat o pomoc rodinu anebo odlehčovací službu. Takže ten asistent přijede do rodiny a vystřídá pečujícího, supluje tu jeho péči. Jsou to teda zdravotnické služby, to tam plní vlastně zdravotní část, zdravotníci a lékaři. A tady ta služba je velmi hojně využívaná k tomu, když pacient ulehne a už se nepřemístí do vany, do sprchy, tak asistenti jezdí s takovými velkými koupacími vanami, nafukovacími, které mají tvar právě polohovacího lůžka, provádí hygienu, kompletní hygienu na lůžku, kdy určitě víte, že sami, když vám není dobře a umyjete se, sprchujete, vykoupete, že hnedka ta voda nás očistí a cítíme se lépe, tak pacienti opravdu, protože ti naši asistenti, já tomu vždycky říkám, že jsou to naši plnohodnotní kolegové, nejsou to pouze jenom asistenti v sociálních službách. Oni opravdu ty lidi s takovou láskou vykoupou, protože tam ta vana se napustí vodou. Kdo může, tak se tam dají nějaké runé voné esence. Pacienti, kteří mají různé vstupy, různé hadičky, takzvaně, které z nich trčí, tak z lékaři nebo teda ze zdravotní sestrou vykomunikují, co se může namočit, co se namočit nemůže, co se může zalepit na tu dobu koupání, tak se zalepí. A pacienta vykoupou, umejou mu vlasy, ostříhají nehty, oholí muže, promažou je potom, takže vlastně i tu pokožku potom krásně promastí, prokrví, což hodně potom vlastně pomáhá jako prevence dekubitu proležením. Obléknou ho do čistého pyžamka, převlečou postel. Mnohdy si s pacienty povídají, čtou jim. Jo, je to velmi, nebo když jsou pacienti ještě takzvaně hodně při vědomí, tak na tu dobu, co pečující odchází si zařídit svoje věci, tak vím, že kolegové luští křížovky, hrají šachy vlastně s pacienty, nebo jdou ven na vozíku, na vozičku, nebo si sednout na dvůr. Vlastně takový jako je tam vždycky snahou, co ten pacient ještě zvládne, tak mu to vlastně nabídnout. No a co je taková perlička? Myslím si, že to tady taky patří. A jestli ještě moc dlouho mluvím, tak mě zastavte, ale já toho mám vždycky tolik co na povídání. Ráda bych ještě zmínila psychologickou podporu, kdy přijde do rodiny člověk, je to, když si představíte něco nebo někoho mezi duchovním, kaplanem, psychologem, terapeutem, člověkem s empatií a vlastně vlídností, tak nabízí pacientovi a rodině rozhovory o spirituálních potřebách. A jsou to takové ty nenáboženské spirituální potřeby, které máme všichni. A to se dějou potom věci. Já tomu vždycky říkám, že 50% toho přijetí té situace a přijetí i fyzické bolesti může vykomunikovat, může upravit, může někdy až odstranit právě takový hluboký rozhovor s pacientem, kdy ten rozhovor většinou začínám, na co myslíte, když nemůžete spát, a pak dlouze mlčím. A divili byste, kolik pacientů po té dlouhé odmlce, kdy mlčím a dám tuto otázku, začne mluvit. Začne mluvit o tom, vlastně na co myslí, a v té mysli se dějí různé. Opravdu tam je toho tolik a většinou před tou rodinou ty rozhovory ti pacienti nedělají, ne? Nechtějí otvírat téma, že umřu, že se bojím. Tak protože jeden druhého chrání, nechce přidělávat starosti a nechce brát naději, tak ty rozhovory se v rodinách málo kdy sami od sebe otevřou. Ale jsou i vědomé rodiny, kde opravdu pravdivě se baví o pocitech a přináší to velkou úlevu. No a když se to teda v rodině neděje, tak tam přijdeme my, důly pro umírající, a jsme tím prostředníkem, a nasloucháme. Nasloucháme straším, strachům, obavám. Řešíme praktické věci, když se v rodině nemluví o tom, že to může dopadnout špatně, tak si vemte, že třeba muž, který leží na posteli a ví, že by to nemuselo s ním dopadnout dobře a má velkou firmu, má hodně zaměstnanců, má závazky a chce takzvaně uklidit stůl. Lidé hodně v závěru života chtějí mít takzvaně uklizeno na stole a tak řeší tady, nebo chtěli by řešit tady ty praktické věci, aby ta žena, manželka, která tady jednoho dne zůstane bez toho svého muže, aby neměla tady ty trable s tou firmou, se zaměstnanci, tak se vlastně řeší praktické věci. Řeší se majetek, řeší se zajištění rodiny, ale i vlastně se vedou rozhovory o tom, co je po smrti. To jsou velmi zajímavé a hluboké rozhovory. Každý má svůj úhel pohledu na to, co je po smrti, ale když se o tom začne mluvit, když je tam ta vůle od pacienta, tak se rozmělňuje strach. A strach je vždycky, jako když ve tmě nevíte, co tam je, prostě člověk, který umírá, umíráme všichni poprvé, tak mnozí z nás mají strach, co bude, až zemřou. Takže i vlastně tady ta témata, co může být po smrti, jsou to krásné rozhovory, které mě vyzdobily do dnešní podoby. Jsou to hluboké vlastně filozofické rozhovory, nejrůznější představy lidí, co je po smrti a co není. Takže ta důla pro umírající nebo člověk, který tam přijde, může vlastně vnášet tady tu možnost. A člověk, který uvolní emoce, když hovoří o tom, na co myslí, a že lidé na posteli v závěru života mají hodně času přemýšlet, tak se fyzickému tělu hodně uleví. A potom není potřeba ani třeba tolik léku na tišení bolesti. Takže říkám, že jsme fakt jako tým, že zdravotník komunikuje se sociálním pracovníkem a s asistentem v sociálních službách a každý vlastně něco zjistí a předá dál kolegům, kteří mohou v té péči být přínosem pro tu rodinu.
0: Věrko,
1: ano?
0: Ty jsi mi říkala tady někdy, že bych reagoval, kdybychom chtěli nějak dát prostor i Zuze.
1: Ano.
0: Tak jak to s tebou vypadá, abychom to mohli nějak vyměřit? Ty jsi říkala, ano, že můžeš do nekonečna, tak jenom
1: děkuju,
0: my jsme děkuju, tady já. Ještě pár lidí tady, tak zkusme to vymyslet.
1: Já Zuzanku krásně uvedu. Že pečující, kteří projdou péči v závěru života, vnímají většinou, protože jsme poradci pro pozůstalé i chodíme do rodin a pracujeme s rodinou i po úmrtí a nabízíme jim vlastně služby v období ztráty. Tak pokud se starají, tak v rozhovorech si ověřujeme nebo se dozvídáme, že ta péče pro ně byla požehnáním, že jim to přineslo tolik darů, že to má smysl. A i možnost uspořádat vlastně poslední rozloučení se svých blízkým je velmi léčivé. A já sama jsem několik pohřebů takových netradičních vlastně s rodinou uspořádala a vím, jakou to přináší kvalitu. Potom vlastně zvládat to truchlení, tak bych vlastně tady to téma pohřebnictví a rozloučení se tady s tou ceremonií, s tím přechodovým rituálem předala slovo Zuzce. Jestli to takhle
0: tak.
1: Je pro Zuzku OK, jo, takhle hodit do vody.
0: Uděláme takový malý přechod ještě, ať se můžeme připravit. Ano, reaguje i Petrucha určitě. Prosím tě, Věrko, moc ti děkujem. ty jsi to vzala opravdu od píky, teda jak se říká. Já jsem se teďka opravdu rozšířil ten obzor celkově o tom, o té nynější situaci, kterou tady jako můžeme vnímat v té společnosti. Samozřejmě ty si naznačovala, že tam je i hluboký krok k tomu, aby si člověk teda mohl komunikovat s duší, když umírá. Ano, to je podle mě asi ten nejzásadnější krok vlastně v celé té cestě, kterou jsi nám popisovala, kdy ten, řekněme, ten umírající opravdu přichází k té bráně přechodu a tam by si opravdu měl konečně přečíst tu, ten příběh, tu píseň té duše a myslím si, že to je velký, jako velká událost a samozřejmě ty jako bytost, a to by to jako trošku, každýho trošku formuje ta určitá zkušenost té přítomnosti toho, toho přechodu, no, který je vždycky jako hluboký, ale já jenom tak mám já jako takhle, necháváme tu Zuzu. Přenáším teda slovo na Zuzu, jestli chceš reagovat, tak velkou.
1: Mohla bych ještě minutenku, prosím, když tady otevřel tady tu vlastně práce s duší, jak je velmi potřebné, když člověk zemře, ten poslední výdech a teď vlastně pro pečující, že většina se tady toho lekne, a hned vlastně má potřebu tělo odvést. Jo, volá se pohřební služba, volá se záchranná služba, přijede koroner, ale vyzvat, být tam vlastně s tou rodinou a vyzvat je, aby zůstali s tělem a s tou duší, s tou energií, která vystoupá z toho fyzického těla a je přítomná. Aby pečující nespěchali, aby si dali prostor právě na to rozloučení, na tu péči s tělem, na tu očistu, na to omytí, obléknutí, přizvání zbytku rodiny, přivolání, že tam vznikne takové ticho, kterého se lidé bojí, ale právě když v tom tichu zůstanete, tak tam dojde také k velkému léčení. Tím teďka myslím těch, kdo pečuje, nebo kdo je u toho posledního výdechu, jakoby se přestane bát té smrti. Protože ta energie toho člověka tam je přítomná. A když je člověk vnímavý, tak ji může cítit, že to nekončí. Že ano, tělo zůstane, ale ta jedinečnost, ta podstata tam je. Tak. A teď tam
0: tak děkujem. Děkujem ti. Tak dáváme teda slovo Zuze. Si zapne mikrofon, má slovo, nebo Petrucho. Přeskakujeme rovnou, jo?
2: Skočíme rovnou, přesně tak.
0: Dobrý, díky.
3: Děkuju. A dobrý večer. Já jsem tady přizvaná tady do tématu, protože se pohybuju na tom poli, v tom poli, které právě přichází potom, o čem teď mluvila krásně Věrka. A působím jako pohřební obřadnice. Věrka krásně mluvila o té smrti, která je očekávaná, a já jako obřadnice se pohybuju v práci vlastně s pozůstalými i v těch případech, kdy ta smrt očekávaná není a bývá to nehoda, náhoda a většinou dost velký šok. Tak to jenom, abych ještě uvedla, kde, v kterém poli se pohybuju. Jmenuji se teda Zuzana Hašlarová-Pitková a jsem jako nezávislá obřadnice pod spolkem Ke kořenům, kde jsem nějakou dobu působila a teď působím jako nezávislá obřadnice. Přicházím k pozůstalým, se kterými můžeme probírat buď poradenství v v té oblasti toho pohřebního rituálu, ale i v té oblasti, co právě dělat, když k tomu úmrtí dojde. Jak už mluvila Věrka o tom krásném a posvátném čase právě po smrti, který může být pro pozůstalé, pro rodinu velmi důležitý. Tak i to je něco, co už může být vlastně v tom poli mojí práce zahrnuto. Ale nejčastěji většinou pracuji až s tím přímo pohřbem, pohřebním rituálem, pohřebním obřadem. A to tak, že s pozůstalými vlastně tvoříme společně ten obřad, dalo by se říct, na míru. Vlastně práce pohřební obřadnice vychází hodně z toho, že lidé nejsou spokojeni s pohřebními obřady tak, jak probíhají v takové té postkomunistické klasice, někde v krematoriu nebo takové té sterilní pohřební síni. A také s tím, že vlastně velmi dlouho ty pohřby vycházely u nás z křesťanské tradice a potom se to překlopilo do toho absolutního ateismu. Tak to, co tak nějak přirozeně přichází do společnosti teď, je taková neutralita v tom, z jakého vlastně spirituálního pohledu k obřadu přistupovat. Dost často se stává, že v rodině někdo má představu křesťanskou o tom pohřbu, někdo má představu absolutně ateistickou a pak v té rodině je někdo, kdo má třeba buddhistickou představu, že se to hodně často mísí. A tou mojí rolí je i to vlastně ty pozůstalé v tom obřadu nějakým způsobem propojit a umožnit takové prostředí, kde se můžou setkat všichni a kde každý, ať už má jakoukoliv spirituální nebo náboženskou příslušnost nebo světonázor, tak aby ten obřad mohl prožít. Aby ten obřad mohl prožít tak, jak je potřeba, aby to vlastně pro něj byl rituál, který přinese to smíření, přijetí. Přijde tam třeba i nějaké odpuštění, propuštění a určitý klid. Což je něco, co by nám měl vlastně ten rituál jako takový umožnit. Pohybuju se na tom poli, kterému se říká přírodní pohřebnictví. A já vlastně to slovo přírodní vnímám hodně v tom smyslu jako přirozené. Je v tom zahrnuto i, dá se říct, takové to ekologické, jak se říká. Takže často ty pohřby probíhají v přírodě. A není to pravidlo. Vždycky tam je určitá snaha najít vlastně s pozůstalými takovou formu obřadu, která co nejlépe vystihovala a vyjadřovala osobu toho jejich zemřelého. Takže někdy to může být i v té obřadní síni, ale může to být s prvky takovými, které to nějakým způsobem zjemní a oživí a přinesou tam víc té osobitosti. Takže moje práce probíhá tak často, že s pozůstalými vlastně hledáme a komunikujeme o tom, jaký zemřelý byl. A nejlepší je, pokud měl právě zemřelý už nějaké své poslední přání nebo přání, jak by měl to jeho rozloučení vypadat. Když je to právě úmrtí očekávané, jak Věrka krásně mluvila o těch rozhovorech, tak to bývá časté, že už umírající sám mluví o tom, jak by si představoval, jak jeho pohřeb bude vypadat. Což je velmi krásné, když potom pozůstalí můžou to přání jeho naplnit a vlastně vyjádřit mu takovým posledním fyzickým způsobem tu svoji lásku a účast. Stejně tak je moc krásné, když na pohřbech se mohou pozůstalí zapojovat, a to i ta širší rodina nebo komunita, nejenom ti nejbližší. A každý může nějakým svým činem něčím vlastně přispět. Pozůstalí to vnímají hodně jako právě nějaký akt, kterým tu svou lásku mohou zemřelému ještě vyjádřit. Takže je třeba moc hezké, když pozůstalí můžou přinášet něco na pohřební pohoštění nebo přispějou květinou ze své zahrádky a podobně. No, to už jsou potom takové konkrétní věci, které jsou na domluvě s pozůstalými a s rodinou. Tak, já myslím, že jsem asi řekla tak nějak zhruba. A ráda bych nechala nějaký prostor na otázky.
0: To je hluboký téma, teda o to bouch. Já jsem trošku nedutám úplně a tak občas jsem měl i husinu. No, vybrali jsme si zajímavý téma. Já si myslím, že můžeme otevřít nějakou svobodnou debatu. Je to přesně tak, my v té společnosti vlastně trošku tu smrt dáme pryč, když ji nepotkáváme přímo a jenom se nás trochu dotýká, tak nejdem do hloubky. Ale tady obě dvě jste potvrdili, že v rámci toho vědomí a toho těla je to jako zásadní informace, co se děje před smrtí a co se děje po smrti. To jsou takový dva různý pohledy, jako jeden tady žiju a žiju tam, jo, jakoby na druhém břehu. A teď my jsme se tady dotkli těch dvou břehů, jakoby. A teďka to chci trošku odlehčit, jo, a teď a ta smrt teda je to, jak to vnímáte, je to ten práh, je to ta vrstva, kterou procházíme do toho jiného zrození někde jinde? Protože jako vědomí se asi musíme někde jako narodit, když tady jako odtud odcházíme, nebo se někde objevit. A teďka, když si to jako představuju jako z té mý hypotézy, že podobnou věc jde člověk zažít jako i vědomně, takže vlastně blízkosti smrti, když je člověk, tak to cítí stejně, jako když dělá hlubokou vědomou praxi. A pro mě právě jakože, jak krásně Věrka řekla, připravit se na jedinečnost, jo, úplně odevzdat

prostoru dveře, řekněme na druhý břeh, když projde těmi dveřmi, tak projde na druhý břeh. A obě máte stejnou pravdu, je to stejný. Jako když jsem vědomě dělal praxi tímhle způsobem, tak vy se učíte umírat. Vy se vyloženě učíte umírat. Opravdu. Ta čistota znamená, že rušíte celou identitu sebe, abyste jako zahlídli tu jedinečnost té své bytosti, jo, ve světle duše a ducha. A teďka najednou a tam přijde právě ten přechod, jako, a řeknu si, chci ještě, kam se teda teďka, jakoby, kam si otevřu ty dveře. A zjistil jsem, že jako vědomí tu smrt může používat právě pro tuhle vnitřní transformaci. Tady vidíš sama, že obě dvě jste vnímali, že nejdřív to transformuje, řekněme, tu rodinu, když umírá člověk, a potom to transformuje to společenství i okolo, ten pohřeb a ten rituál toho jako dokončení, že to i všichni ostatní zpracujou. Že oni jsou taky součástí naší identity. A ta identita, když tu najednou není, tak se stávalo hodně často, že ty duše tady pak byly v té smrti jakoby ve stázi, že nemohli odejít do dalšího zrození, ale byli upoutaný takovýmhle myšlením, které ty buď sami v sobě nepustili, anebo právě v rámci rodiny nebo nějakého společenství, kdy tato identita nepadla úplně. A teďka je vlastně zajímavý, že ta smrt potom v tu chvíli, když jste teda připraven, tak se pak vlastně rovnou definuje to vaše zrození. Protože když děláte jako rituální přechod, tak to znamená, že se to jako připravujete na to, abyste prošli těmi dveřmi a stala se ta změna, že opravdu změníte ten vědomý cyklus tady. Vaše vnitřní smrt je skoro identická jako ta fyzická. Protože stejně to vědomí prožívá stejný cyklus. Se připravuje na ten práh, pak má ten přechod a pak má ten rituál toho vlastně, jako jak to teď uchopit, tu novou změnu toho paradigmatu. A jenom jako... A takže pro mě jako bylo taky určitě hluboký vnímat tu smrt. Já hodně často jsem byl vedený lidma, právě, že je tam nějaký poltergeist nebo duše, která straší. Ale ne vždycky to bylo, že by to nějak ubližovala. Já jsem si všiml, že ty předkové u těch lidí celkově jakoby setrvávají. Když mají nějakou tu velkou linii, tak oni ty předkové si sami rozhodnou, že je budou jakoby hlídat. Takže jsem tam vnímal, že i při tom zrození, i při té smrti, tak jsou tam i tyhle linie, ale to můžeme nazvat tou duší, anebo tím duchem. To můžeme nazvat právě touhle jedinečností, kterou vyzáříme, když znovu jako přecházíme přes ten práh té smrti. Ve své podstatě to je vědomá praxe, že vy se snažíte skrz tuto bránu projít a změnit, proměnit, transmutovat, dál prostě se rozvíjet, všechno to ponaučení konečně v sobě aktivovat tak, aby vytvořilo změnu, opravdu přechod. Že jakmile my se neočistíme dostatečně a ta duše se nevyzáří jako v té jedinečnosti, tak pak ten přechod jako nesvedeme a zase nás to stáhne dolů a my se stíhneme a cyklíme se a pak se rodíme v těžších situacích. Takže si myslím, že ten vzestup tady jako v obě skvěle podporujete. Fandím Věrce i Zůze, protože pro mě se vědomě s někým rozloučit mi připadlo jako geniální. A nebo naopak s někým vědomě prostě umírat je prostě krásné řemeslo. I když na vás může připadat, že to je tíživý, že se každýho to nějakým způsobem čeká, tak v rámci všech teďka možných informací je to dost relativní. Samozřejmě smrt je neustále kolem nás, protože jo,
všechno umí.

0: já, je tady prostě to 3D, je tak založený. A proč nám to tak zkrátili, úplně nevím. Mám je spoustu teorií, to, co mám já, tak vám tady nebudu předkládat, ale velká učitelka smrt mě z toho velice vymanila, z těch nějakých předpovědí, reinkarnačních předpovědí, který vládne třeba právě v rámci buddhismu. A tyhle předpovědi reinkarnační jsou pro mě jako svazující. Já jsem si uvědomil, že ten vzestup má jako uvolnit nás z těch závazků, který jsme si jako duše a duchové řekli na začátku tohohle cyklu. Ale my jsme se furt tady jako vracíme do podobných zkušeností a až teď si uvědomíme tu přítomnost toho vzestupu. Takže až teď vnímáme i celou linii toho smíření. Tady vidíte, tam tohodle tématu bylo nejdůležitější to smíření. To je právě ta smrt, kdy přicházíte tím právě vlastně jako smíření s tím, co teda, tak už vím, proč jsem se sem narodil, tak už vím i proč odcházím. Takže to je pro mě to smíření. A to je zajímavé, že tohle se dá ve vědomé praxi aplikovat na právě na nějaké traumatické, posttraumatické jevy, které jsou i součástí toho, že někdo umírá, jo? Že je ta smrt, že z toho to taky vzniká. Vzniká tam, je tam trauma i při tom odcházení, se tady o tom mluvilo, je tam trauma i při tom pohřbu, když se jakoby navzájem, jo, vlastně všichni se připomíná, je tam to opakovaný trauma. Ale já si myslím, že když to budeme brát, když jim jako posíláme těm bytostem k tomu přechodu tu energii, tu kvalitu, to naše přání, tak by mělo být jako co nejméně traumatický. Takže si udělat opravdu pro to prostor, když jste dobře jako naladění a pozvat je do toho chrámu srdce a tím jim jako vyjádříte jako velmi, velmi hluboké smíření. A přejete jim vývoj a prostě, aby dosáhli to, co potřebujou v rámci celistvosti. Takže tam v tom chrámu je to jako geniální, že tam pokaždý, když mi umřel někdo blízký, tak jsem si ho tam vlastně jako vyvolával. A velice jako krásně mi vysvětlili vlastně ty moje, jo, i ta linie fyzická jako předkové, jak to funguje po té smrti. A pro mě to bylo jako velmi zajímavé téma, který jsem jako dlouhodobě studoval. I z té vědomé praxe, jo, že si to vlastně můžete představit. Každý teď říká, že se teda někde objevíme, ale je to taková hluboká otázka, kde někde na druhém břehu, co tam jako je. Jasně, je spoustu náboženství, názorů, které to chtějí definovat, aby měli, řekněme, tu moc, ty masy nějakým způsobem řídit v tom jejich dogmatu. OK. Ale to vidíte sami, už teď se objevují na internetu lidi, kteří byli dlouho mrtví a popisují, co se jim jakoby stalo potom. Všechno si měli pamatovat, aby nám přitom dali zprávu. Je mnoho knížek o tom, že spoustu vědců to studovalo, lékařů to studovalo, ptali se těch lidí, kteří přežili a dlouho byli mrtví. Vlastně většinu lidí se schunuje opravdu, je to průchod. Ale je tam i ten práh a je tam i to nahoře, jo? Aby jsme byli označeni, že teda je to skutečný. Že tam jsou jakoby takový definice, že se nám uzavře ten reinkarnační cyklus, tak správně umřem. A tady holky se snažejí, to je krásný, že se snažejí těm lidem, který potřebují odejít tady tělesně, aby právě přišli na další, jo, nějaký ten cyklus toho zrození, tak jim umožňují, mi to je překrásný, jako umožňují jim to přejít jako hladce, aby to nebylo traumatický, aby tam netíhli znovu k nějaké špatné, jako dalšímu cyklu. řeknu vám, tam, kde hodně strašilo, byly tam právě nějakým způsobem uvázané ty bytosti, tak oni si opravdu dělali při tom umírání docela jako naschvály ty lidi, že byli na sebe oškliví a nevyřešili si ty vztahy. Takže si navzájem třeba ta dcera, ta jejich matka, navzájem opravdu znepříjemnili, jo, tenhle ten prožitek, o kterém se tady vlastně mluvilo, že to jde velice civilizovaně, velice jako příjemně. To samé je vlastně i na té druhé straně těch pohřbů taky, že narážíme často na to, že nám nynější společnost vlastně nedovoluje mít nějaký alternace v rámci pohřebnictví. To samé si myslím, že by byl velký pokrok, kdyby se to přijmulo jako v rámci jako společnosti. Ne o tom jako mluvit, ale o tom, proč ty lidi, který se to opravdu stane, proč oni o tom nemluví, proč nám jsou jako předkládaný, jako jak se máme chovat v těch dvou oblastech. Teďka vidíte, že tyhle dvě ženy se snaží to vzít jako skutečně a chtějí to dělat jakoby s tou láskou. Takže to své řemeslo, ač narážejí na určité dogmata, ač narážejí na tu společnost, tak se vytváří jako nějaká platforma, která jim umožňuje v nějakém měřítku a těm bytostem ulevit v tom nejhlavnějším, a to je vlastně i ta smrt. Takže já za mě poprvé, když jsem začal komunikovat s tím vesmírem, tak jsem si vyžádal smrt a říkám, já chci jako první komunikovat ze smrtí. Že se jí, jakoby, nevím proč, ale že se jí nebojím, že se na ní obrovsky těším. To jako je jako první podnět, co se mě vyděsil docela, že jsem to jako v duši měl. A uvědomil jsem si, že jsme byli jako dobrý kamarádi. Ne, že jako my tu máme spoustu smrtí, které byly jako iluzorních. Nám tady nastavili určitý dogmatický formy smrti, a ti nás jako víc cyklicky uvězňovali až k tomu podsvětí. A to bylo, ten systém byl zde implementovaný celkově a si měl opravdu celý ten cyklus tam si přečíst a takhle, jenže existuje jiná smrt a my tíhnem tím životem té jiné smrti, tak opravdu se můžeme zrodit do nějakých horších cyklů. Ale když tady potkáte tyhle dvě skvělé ženy, tak si myslím, že to vědomí a ta duše a ten duch si můžou navzájem tu smrt, ten přechod krásně užít. Protože teď si myslím, že každý, kdo prochází touto branou, a zažívá ten přechodový rituál, tak je součástí toho zestupu. On najednou se může jakoby lehčeji zapojit. Jo, sice nejspíš asi stačilo, jo, něco zpracovat. Dořeší se to tím, že ty vaše potřeby u té smrti viditelně, který krásně třeba Věrka popisovala, že se vám jasně objasní všechny jakoby ty důležitosti, které potřebujete udělat. Vyčistit stůl, jak se říká. Takže to všechno, to děláte i u té vědomé praxi. V té chvíli si taky děláte tenhle ten stůl, taky si uvědomujete ten okamžik té přítomnosti, že ta smrt je neustále hned vedle toho života, že to je ten nádech a výdech, že to není nic vzdáleného, že to je přítomná chvíle. Já celkově moc vám děkuju, protože to bylo určitě důležitý je pro vás i se s tím jako podělit, protože mít to jako řemeslo, jako náplň, společenskou náplň, jo, to je řemeslo, tak je pro mě jako chvályhodné, takže blaho vám, statečným holkám, hurá, děkuju Zuze a Věrce. Tak já už asi to můžu, já si smrt už nechám tak jako už projít. Tak děkuju. Petrucho, můžeš.
1: Děkujeme, děkujeme, přátelé. Mám tady zprávičku od Zuzky, že se bude loučit, tak pokud Zuzi budeš teďka odcházet, tak já ti velmi, velmi děkuji. Já jsem tady fakt seděl, měl jsem ravenčení husinu, ale velmi příjemnou. Takže díky za seznámení vlastně tady s tím, jak napsal Jiří Volker, co je to smrt, jo? A psal, smrt je kus života těžkého, ale života těžkého, takže i ta smrt může být fakt, jak říká Mára, fascinující zážitek toho přechodu. Takže já ti velmi děkuji, kdyby se chtěla rozloučit ještě ty s námi a s posluchači, tak máš slovo. Aha, takže ona už tam má jenom obrázek a už teda Zuzka odešla. Dobrý? No, přátelé, já jsem teda začal naš dnešní vysílání hodně jako punkově rock'n'rollově a mnozí by řekli, to se nehodí k tomuto tématu hlubokýmu, jo? Ale spíš si myslím, jako, že se to hodí, protože smrt byla hodně i za minulého režimu, ale i za tohoto, jako hodně tabuizovaná, jako nemluví se o ní a fuj fuj a kde si co si, jo? Ale já si myslím totiž, že to může být fakt jako vynikající začátek úplně nového, něčeho nového, protože my vlastně ani nevíme, co vlastně jestli tady tento život, tato virtualita, co žijem, jestli třeba toto není nějaký sen, jo, z kterého procitneme úplně teda do té skutečné reality, do toho jsoucna. Takže nechme se překvapit. Já vám jenom v krátkosti řeknu v minutce zážitek můj, když jsem ležel na áru po těžké autonehodě, kdy jsme se v 90. vraceli s kapelou z nějakého Big Beatu, kde jsme teda nehráli, protože pršelo a byli tam motorkáři, takže samozřejmě jsme vypili velké množství alkoholu a ten nejstřízlivější řídil, jo, tak či tak jsme se vysekali. No, já jsem to nebyl teda naštěstí a to bylo první, na co jsem se ptal při probuzení po 5 dnech na áru. No, tak když jsem se rozvěděl, že já jsem to nebyl, tak jsem byl velmi rád. Vůbec jsem se nezaobíral tím, že jsem vlastně byl na ventilaci uměle, že jsem měl všechno polámaný, krvácení do mozku, prostě tělo na maděru, protože jako já jsem se cítil, že jsem v bezpečí tak či tak tady, anebo tam, jo, že se mě vlastně nemůže nic stát, akorát to tělo teda, že bych tady zanechal. A hned jsem se ptal, já jsem se snažil posadit na v tom áru, kdy mě pustí, a tak si klepali na čelo, že ať jsem rád, že jsem to přežil, jo. Takže něco mi sdělilo, Petrucho, neměj strach, jsi v dobrých rukou, jo. Takže jenom to jsem chtěl v krátkosti, můj zážitek ze skoro smrti, jo, těsně vedle, zážitek, jo. Takže Věrko, ty zůstáváš s námi, nebo taky?
2: Ještě chvilku bych ráda zůstala, ale já taky bych tam měl poběžím za vnukem a za dcerkou, které tady mám na návštěvě.
1: Já jsem rád, že tady chvilku ještě zůstaneš, protože já tady mám nějaký komentáře. Je tady od Denny vlastně zážitek, vlastně zkušenost s maminkou, jo? A, takže já bych to potom přečetl. Jo, ten její příběh nebo zkušenost. Co ty na to řekneš? Takže můžeš pokračovat zatím.
2: No, když jste se tady bavili, nebo tvůj zážitek blízké smrti, tak já jsem teďka měla možnost, protože přednáším na festivalech o smrti a lidé, hlavně mladí lidé se zajímají, což je velmi dobře, protože transformujeme, opravdu rosteme s vědomím přijetí smrti a vlastně různých úhlů pohledu k ní. A měla jsem možnost teďka na posledním festivalu po boku Viljama Poltykoviče mít besedu po zhlédnutí jeho filmu Tajemství smrti, který teda vřele doporučuji posluchačům, ať si ho zhlédnou, Tajemství smrti od Viljama Poltykoviče. A tam všechno, co zaznělo v tom filmu, je z mého úhlu pohledu pravda. Já sama jsem zkusím to říci, jak se říká, jak mi zobák narostl. Já jsem Neměla jsem použité žádné medicíny, nebyla to žádná hypnoza, ale v rámci mých praxí jsem několikrát opustila své tělo a viděla jsem, že zůstala jenom ta schránka, to maso, kosti, orgány, ale to vědomí, ten duch, ta duše, to bylo mimo. A byla jsem ve zdroji. Tam za mne, odkud všichni pocházíme. A je to velmi, velmi příjemný pocit, který popisují vlastně lidé, kteří prožili klinickou smrt, nebo lidi, kteří byli blízko své smrti. Takže já sama za sebe vím. To není, že věřím, ale vím, že smrti nic nekončí. A právě to poznání, já bych chtěla vyzvat lidi, aby se nezačali smrti zabývat, až nastane jejich čas, nebo někdo z jejich blízkých, nedej bože, ale aby už za života vlastně se zajímali, co ta smrt může znamenat. Protože potom to přinese opravdu jednak smrt ducha, nebo bych to řekla, vlastně to přijetí, změní to úplně náhled na život, na kvalitu. Člověk převezme zodpovědnost za to, co činí, co koná, jak se staráme o tělo, o myšlenky, a to přinese právě do toho poletu kvalitu lepší, nebo bych to řekla. Převzít zodpovědnost, přestat se bát smrti. Takže pátrejme, hledejme. A když byste...
0: Myslím, že to je pro každého hluboký, no, jako jít až k tomu zdroji, protože v tu chvíli, když někdo umírá, tak je součástí toho zdroje, v tu chvíli on je taky.
2: Ano, lidé...
0: Když stojí opodál, no, ale takže to je najednou výzva, stejně jako když se v ženě začne klubat jakoby ten nový život. To je úplně podobná výzva.
2: Ano.
0: Opravdu šťárna.
2: Já to říkám, že to je to samé, že vlastně při splynutí mužské a ženské buňky, že vlastně ta duše si vybere rodiče, to je ještě zase moje vnímání světa a bytí. A je velký třes, když se vlastně tady dojde k tomu oplodnění a vlastně při tom posledním výdechu, jako tím posledním výdechem odejde z toho těla ten život, ta energie. Takže je to jenom zase si říci, jako buď může být, jak se řekne, si poslední, ale když si stupnu na konec řady, tak jsem první. Tak ten začátek a smrt je opravdu to samé. Jenom mě mrzí, že zatím na tom začátku se všichni těší, očekávají a je to radostná událost. Ale v té smrti vlastně všichni je to takové opravdu to tíživé, smutné, traumatizující, ale je to to samé. Je to samé, jen tam rozmělní ten strach. Když byste Indiánům řekli, že tě, jo, takový ten válečník, že smrt tak mě zabije. Oni vědí. Ty kultury...
1: Věrko, no, teď jsem měl na jazyku Indiáni. Indiáni totiž, nebo tady ty přirozené národy, jo, nativní, oni nazývají smrt jako, že to je, nebo tak, spánek, že to je bratr smrti, jo, a přirovnávají třeba ten spánek a snění, jakože taková malá smrt. Jo? Oni ví, že vlastně smrti nic nekončí a mnozí se už připravují i za života. Jo? Tutanchamon prostě už od malička se připravovali na smrt. Takže mě by, přátelé, i na Marka je to dotaz, co si myslíte vlastně o tom spánku, jestli se dá přirovnat trošinku jako k malé smrti a ty sny, že to je vlastně už cestování té duše do těch jemnějších sfér.
2: No já tady jako ke
0: Tak já
2: snu,
0: bych...
2: takhle, já, no Marie, jenom chvilinačku, protože jak tam
0: Ale
2: asi nebudu
0: abych
2: mít...
0: ti to nenaboural, víš, jakoby, ale klidně můžeš.
2: Ne, jsem chtěla říct, že ke snům a smrti nemám co říci. Co vím, tak sny nám vlastně vynáší z nevědomí nespracované věci, nedokončené příběhy nebo informace z minulých životů. Je to něco, co máme uloženo v tom nevědomí a ten sen nám to vlastně jako zprostředkuje a my můžeme potom, pokud si to pamatujeme, s těmi sny pracovat a ale jako smrt a spánek, to nechám Markovi, jestli k tomu má co říct.
1: Maro.
2: Abych neříkala něco, co...
1: I tak, děkuju.
0: Děkujeme.
1: Maro, máš něco ke spánku, ke snění? Je to malá smrt? To říkají Indiáni.
0: No tak za prvý, prosím tě, hlavně za prvý, ne každý spí stejně. Jo? Někdo spí jako hodně vědomně, že to vypadá skoro jako jeden život navíc, nebo jedna smrt každý den vědomá. Že? Mm-hmm. A prosím tě, já nevím, asi jako představa toho, a možná jako rozlousknu konečně tu myšlenku, jako kam odcházíme, jako na ten druhý břeh. Ona se tomu i říkala, jako druhý břeh. My se rodíme totiž z ducha, se rodíme tady na zemi jako do duše, jako vědomí. A pak se my jako duše, když tu umíráme, rodíme do cyklu ducha, zase jako nahoru. A takhle tady pinkáme to naše vědomí a to jsou ty cykly, které potřebujeme k nějakému zpracování. A ta úplně ta jednota o zdroji, o kterém tady mluví, vzniká tehdy, až když dosáhneš celistvého poznání, proč jsi jako vstoupila do této celé duální hry. V rámci jako stvořitel, stáří, v rámci jako tvůrce, to je dospělost božství, tvůrce, jak tvořím. A pak my, jako tady děti, kteří se učíme prožívat jsem. To je to naše evoluční dětství, když chápeme jako tu naši podstatu a hledáme toho našeho pozorovatele, aby jsme tady pochopili to jsem. Pro mě tohleto jako celkově je prostě úžasná věc, že to zažíváme, ačkoliv to trošku můžeme bagatelizovat. My když něco bagatelizujeme, tak to vědomí přestane zajímat a pak ta věc není vědomá. Pak to právě máme schovaný někde v tom podvědomí, to je takový šuplíček, kam si to schováme někdy na potom, až to bude míň bolet nebo něco. Ale to je přesně ono. My máme ten evoluční vzestupový plán, podle kterého si tyhle ty šuplíčky otevíráme a ty schopnosti, o kterých tady teď bagatelizujeme, vám začnou fungovat. A pak se ptejte vlastního mozku, nad tím, nad touhle otázkou třeba po téhle zkušenosti, když máte zkušenost, že smrt jakoby neexistuje, že to je opravdu jenom brána a je tam ten přechod, ano, měníte fyzickou formu a někdy se stane, že můžete zažít vzestup i těla, to znamená, že zároveň neexistuje pro vás smrt a to tady existuje, v historii na Zemi se to stalo víckrát, že vzniklo jakoby věčné tělo. Jo, je to takový jako kámen mudrců, který tady je furt neustále hledaný, že se jako ten duch se jakoby zrodí úplně do té duše tak, že vytvoří tuhle tu hmotu, která je tím provázaná, že to vytváří. A to je pak, jste vlastně ředitel téhle existence. Ale to je jedno. Jenomže pro tuhle tu představu je to opravdu tím chováním, vychováním, alchymicky v těle vytváříte kámen mudrců, to znamená udržitelnost evoluce. No, to je pro mě celistvé poznání, ještě tomu říkám občas. A tenhle kámen mudrců je úplně skvělá záležitost právě díky tomu, já vím, že to je skvělá reklama na to všechno, co teďka jako já jak to teď dám, ale ta věčnost opravdu existuje. Bytosti takového typu existují a můžou vědomím cestovat i s tím tělem právě z té duše, z úrovní duší, planetárních úrovní i do těch solárních úrovní a prožívat tyhle cykly. Pak existovaly bytosti, které naznačovaly spojení té trojedinečnosti, že každá ta jedinečnost dospěje v těch cyklech. Takže jedinečnost lidství, to bylo právě to jejich zrození jako dítě, dospělost jako tvůrce, stáří, proč jsem vstoupil, jo, ten, chápu ten konec toho. A když si nepřečteme celý příběh, když nejsme na začátku i na konci, tak se zrodíme znovu, aby jsme si to připomněli. A dokud nejsme schopni uzavřít ten cyklus, tak se do něj stále vracíme, aby jsme si znovu uvědomili ten příběh té duše, příběh toho ducha a zpracovali to tady na zemi. V té chvíli vznikne jedinečnost lidství. Tím najednou máte svrchovanost nad touhle tvorbou, která je součástí této naší momentální, tomu my říkáme svět. Zároveň ten svět je teďka ovlivněný, to už naznačuju dlouho, když se to říká, okultně magickou silou, která působí, že dokáže vytvářet iluzorní formu Matrixe. A vlastně naše chování posiluje jakoby tu naší iluzi. Že čím víc my jdeme do těch extrémů té smrti, jo, když jdeme do té extrémnosti té smrti, tak se z toho úplně můžeme rozstřelit, tak z toho zešilíme, jsou z toho i sebevraždy, jsou to nepříjemné věci. Ale zároveň se na to podíváme jako přirozeně, že to je proces, že nikdo nic nestrácí ani nezaniká, že jenom my ztrácíme tím, že na to máme jako kolektivní pravdu nebo kolektivní pohled, kterou někdo tvrdí, někdo říká o tom, co je ta smrt, kam jdeme a co nám tím jako je vyhrožováno, co se nám tam stane. A vůbec nic takového se tam neděje. Jenom jde o ten příběh té zkušenosti, že my vstupujeme. Představte si, vystoupíte vědomě do té hry, do toho příběhu. A najednou se zastavíte a řeknete, já už to nechci, mě to nebaví. A snažíte se furt přeskočit. A pak se sami sobě jako divíte, teď, ale já jsem se tady kvůli něčemu jako zrodil, co tady mám dělat, kurně, já jsem to zapomněl. A pak se jenom vzpomenete časem, to rozpomenutí je pro mě ta zestupová událost a vy si ten příběh jste schopný přečíst, takže jste i v tom prvotním, v tom prenatálu, jste i na konci. Že najednou máte jako přítomně, si dokážete přečíst celý příběh. Tu chvíli v té vědomé praxi se stane to, že vám se uzavře ten planetární cyklus nebo ten solární cyklus ducha. Takže vy tohleto zrození, smrt, narození v duchu a zase zpětně můžete dělat v tomhle těle jako vědomou praxi. Já bych řekl, že je spoustu zvláštních příběhů. Že i naše tělo je jiný těla, které tady byly součástí té naší evoluce, i ty staroatlantský, i ty starolemurský, tu stále existují někde, buď ve stázi, že jako jsou prostě stázovaný, že jako je ten spánek, o kterém se tady bavíme, a to je taková smrt skoro, jsou tu věčně skoro ve stázi. A různý civilizace, které tu zanechaly určitý stopu. A sice tohle byly třeba bytosti, které už byly smíchané s lidskou duší, takže tu měli nějakou zkušenost duální v rámci tady toho projektu. Takže tu jako zůstali, až to lidstvo vzestoupí, tak se určitým způsobem tady máme, jo, tu pověst o těch blanických rytířích. To je něco hodně podobného. Ale oni mají třeba tu stázi, já vám to vysvětlím, že ne jako v 3D, ale v jiném vyšším třeba prostoru té duše a ducha. To znamená, že my je hmotně nevidíme jenom tehdy, když jsme jako pozorovatel ve stejné vibraci. Pak jsme schopni je vidět v těch krajinách, v těch rovinách planetárních i solárních, tady té naší vývojové soustavy. Je to překrásný, že v tu chvíli zjišťuju přesah té smrti, že ji můžu vlastně použít pro to, abych já mohl cestovat jako vědomí nebát se smrti znamenalo pro mě jako cestování. A jestli se nemýlím, tak tomu snění to tak jakoby je spojení, protože vy, když si uvědomíte, že jste jako vědomně v tom snu, tak to tam je jakoby stejně hmotný jako tady, že mozek si to představuje jako opravdu svět. Dokonce i stejný, jo, s tou různý paralely, tomu se říká to astrální cestování. Ať si představte astrál, to je ten duch, ano, jak jsem říkal, vědomí může vstupovat do té vnitřní roviny Země, to je to planetární, a nebo do té vnější, a to je ta solární, to je ta astrální úroveň toho ducha. A obě kvality tu jdou uskutečnit, proto my, když tady jako usínáme, tak zažíváme velice transformační chvíli, kdy se čistí ten mozek na tenhle přechod, na tuhle malou smrt. Je to tak, že vy si jakoby snažíte si vzpomenout na to, co se vám zdálo, nebo snažíte se být tam vědomí, tak najednou chápete, že i vnímáte právě ten druhý břeh najednou, že jste v krajině a ten druhý břeh vnímáte. Nebo jdete kolem člověka a vnímáte jeho předky, nebo opravdu vidíte tu duši, která je tam nějak svázaná, že prostě potřebuje pomoc. Nebo je to nějaký elementární bytost, která je svázaná v té krajině právě nějakým takovýmhle traumatem v rámci velkých smrtí, které se odehrávaly historicky všude na Zemi. Takže za mě je opravdu jako blaho vnímat smrt jako cestovatel, jako veselého cestovatele, který si může jako užít ty všechny cykly toho zrození. Ale potřebuje to věčné tělo a to je paradigma toho našeho lidství. Že pro mě je to velké téma. Rád v něm vytvářím jako nějaký vnitřní experiment té vědomé praxe, jo? Že tam to studuju ne formou knih nebo nějakých, ale přímo jakoby vědomou praxí toho prožitku. Takže za mě to lidství, já miluju moje tělo, zkoumám ho, zkoumám jeho procesy, jeho biochemii, zkoumám jeho alchymické procesy, zkoumám jeho úžasné dovednosti, jeho schopnosti. Snažím se je podpořit tím mým chováním samozřejmě. A pro mě je to hodně vědomá praxe, protože já vždycky cítím, že to tělo něco potřebuje a tak mu dám nejdřív jakoby tu pozornost, to je ten pozorovatel, a pak mu tam dám tu lásku, takže já jako spojím s vývojem. Toho tím ho pozvu do toho chrámu srdce. No a v tu chvíli se mi to okamžitě stane. Jo? Ten svět mi začne opravdu reflektovat to, co mám jako se mi má jako dokončit v tom cyklu. A zároveň okamžitě to tělo zareaguje. Tady, koukej, tady dávej pozornost a lásku a tam potřebuji ty buňky poňuchat a tady to bolí schválně, protože v rámci transformace vám dává najevo, že tady si na mě dlouho dlabal, tady vůbec, jo, mý nohy vůbec nemiluješ, nebo co, ty tě nosejí celý den a ty jim nepošleš ani kousek pozornosti. Jo, že takovýhle věcičky se ve vás pak dějou. A tenhle transformační proces. A musím uznat, že i třeba reaktivuje některé nemoci, které se vám jakoby vrací. Máte nějaké nemoci, které se vrací jako cyklicky. Tato reaktivace, když najednou dáte tu lásku vlastně tomu tělu, tak se udělá jakoby znovu, jakoby se vyvolá ta nemoc, ale je to spíš formou jako očistné kvality. Vždycky jsem měl takový razítko, že to je transformační nemoc, že má jako proces, že prostě má nájezd a teď má ten proces a zase se jako vypůzuje z těla dolů. Ne, že furt drží a nic se neděje, měsíce nic a tohle, to nemyslím. Vždycky jsem si říkal, nejlepší transformační proces je 3 dny. Ať prostě tam dám tolik lásky, aby to trvalo 3 dny. A vždycky mi to tak jako vyšlo, že do těch 3 dnů mi přišly ty příznaky, to je té cyklické nemoci, nebo co mě dlouho obtěžuje, bolesti a traumata v těle. A okamžitě se to začalo uvolňovat. Ale byla tam důležitá ta pozornost, to tělo si vyžadovalo vlastně skoro neustálou pozornost, jako naučit se znovu být v tom těle, s tím vědomím. je to takový jako docela těžký proces toho člověka, trošku ho to vysiluje. A najednou cítí se jako hypochondr, že najednou má pocity těla. Ale tam jde opravdu o ten vztah k vám, tomu tělu, takže tam potřebujete dát tu lásku a obnovit ten čistý vztah. Aby nebyl na té závislosti, jako ty musíš a já si budu užívat jako vědomí. No to prostě jako taky ne, takže občas se jako zeptám. I v rámci jako stravy, to je to samé. A v rámci stravy se to obrovsky mění. Je spoustu názorů na to, protože je tolik lidí a tolik DNA, tolik typů, že u každého by našlo jeho speciální jakoby stravovací metoda. Ve své podstatě to je tím, jak se chováme. Naše tělo změní naše chování, tak automaticky si řekne, co potřebuje. A tak i k němu přistupovat. Mám na to jako přirozenou chuť. Není tam ta závislost, tam ta přirozená chuť, že cítím to tělo, že to nějak úplně je, mi to nějak posiluje, mě v tom jako líp, když to jím. Tak i tenhle ten efekt mi to tělo jasně ukázalo, co mám jako, jak se mám stravovat. Jo, že jsem takovejhle typ, mám takovejhle způsob chování, tak je jasný, že mám jíst tady tohle sto. Já jsem to jako cítil. Ale zase, to je být v tom trošku vědomější. A ne prostě jako být, být nějaký závislý na nějakých těch hodnotách té společnosti, co se jako musí. Ale opravdu, jako poslouchat tělo. To je i při té smrti, tam taky, že když máme ten přechodový rituál, tak posloucháme tělo a necháme se vést tím tělem. A to je i v té vědomé praxi, když zažíváme mystickou smrt, tak prostě procházíte tím přechodem k tomu prahu. Tam jsou strážci prahu a když vy předložíte tu revizi té zkušenosti a strážce prahu, ty jsi to zvládnul, ty brďo, to bude výlet, tak ti otevře bránu třeba i k tomu zdroji. Jo? Ale my nedostáváme ten přechod, tu smrt po každý tak, že jdeme ke zdroji. To fakt zapomeňte, vy se zrodíte v nějakém nebi ducha a to je prostě OK, nebi Boha, to je jedno, to je furt ale stejná kvalita, to je prostě to projevené. To znamená, že prostě je to úplně jasné, my se zrozujeme prostě v těch různých polaritách, na různých planetách a hvězdách a systémech, který můžou všechny tyhle ty tvůrce dostat k té zkušenosti. A na Zem se narodíme, až našprtáme právě všechny ty cykly a tady se můžeme narodit, aby jsme pochopili tu jedinečnost té celistvosti. To znamená i tu jednotu, i tu celistvost. Toto poznání je důležité, protože ono reaktivuje genom, reaktivuje tu dědičnost, která je součástí toho zrození a té smrti. A my v té linii, když se zrodíme a umřem jakoby spravedlivě, jako skutečně, jako plně, a je tam to smíření, tak celá ta linie, která je i v té duši, i v tom duchu, ta má najednou jakoby takovýho toho žolíka, že najednou jupí, konečně někdo mohl uvolnit nějakou zátěž, kterou si jako celá ta linie nese. Protože ono trošku ty naši předkové tam trošku strkají jako do tebe ty potřeby jako před tou smrtí. Jako dělej, tohle musíš dopracovat, teď z toho nemám průser na další milion let. Jo, že prostě je to takový jako strkání někdy. A někdy lezou i do těch, to je zajímavý, jo, lezou i do těch lidí, kteří jsou součástí toho odcházení nebo i té smrti. Jako, že nemají do nich vcházejí a teď nemají vnuknou jejich představu, jak to má jako být. Ne, já jsem s tím byl úplně jako překvapený, že někteří lidi mi to řeknou, jakože ano, my víme, že tady máme tátu z tohohle kolena a my jsme rádi, protože nám pomáhá, vždycky nám řekne, co máme dělat. Že najednou to už nebyl jako duch, který jako straší, ale pro ně to byla jako určitá nějaká etapa, kdy s ním můžu začít komunikovat s tím rodem nebo jako navázat na něco, co jako potřebuji zpracovat. Takže nepochopený duch, který je uvízlej, on potřebuje jenom pochopit, kde je, co se děje. Jakmile on to pochopí, tak najednou právě je jako puštěnej znovu do té smrti A když ho uskutečníš jako velmi kvalitně, tak může jít přímo právě k té dobré, té skutečné smrti, ne, jak jsem říkal, k tím iluzorním, které tu byly nám nastavené jako tíha. Petrucha se hlásí?
1: Já se hlásím, ano, já tady mám teda informaci od Věrky, protože Máro, my, jak tě znám, my budeme asi ještě pokračovat a Věrka už je tak částečně na odchodě. Nemyslím na přechodě někam, ale prostě jenom opustí studio. Asi má nějaké jináčí aktivity. Věrko, ty bys ráda asi, abych přečetl ten komentář nebo ten zážitek no, té naší posluchačky.
2: Jenom vím, že jsi to tam ano, říkal, tak ať to nezapadne. Ať,
1: já jsem to zmiňoval.
2: Jestli je to, tak tady ráda k tomu ještě řeknu.
1: Určitě. Ať já se na to chystám už delší dobu, ale nechtěl jsem přerušovat. Ona psala Denny 49 minut po zahájení vysílání a to jsi akorát mluvila ty, jo? Takže já to přeložím teda ze slovenštiny do češtiny, já to jenom tak přelítnu. Ona píše, zaujímavé, ale nevěřím doktorům. Viděla jsem, jak na geniatrii z 25 pracovníky praxující studenti a většina starších lidí v polospánku a studenti učili se robit odběry. No hnus. Proto jsme našu mamu vzali domů umřít, protože podle doktorů jí dávali jeden až dva dny. Jo? A teďka je to 10 dní a půl roku. Psal se rok 2015, maminka žije a ona už nám tady ten příběh na Dežavíčku povídala. No a ještě potom píše Denny, pokud bude vhodná ona píše tady, Věra jako dula pěkně o tom mluví, cítím tam empatii, či už s chorými pozůstalými, a i Zuzana cítí, že tyto dvě dámy jsou vhodné svojej profese. Toto má málo kdo v sobě, takže teda ta moje slovenština, já jsem toho tolik zapomněl. Tak lámaně jsem to, ale Věrko, takže nevěří bílým plášťům, tak vzali maminku domů, kde teda žije už 10 a půl roku. Uh-huh. Máš k tomu něco vlastně těm doktorům, těm bílým plášťům, no já jim říkám bílé pláště, já jim taky až tak nedověřuju úplně, ale vy jste jako dula, vy jste něco jiného vlastně, jo?
2: No, nedověřuji. Bylo by to asi na dlouhé povídání, já chci asi říci to, že jsme měli pár případů, ale bylo to opravdu jako šafránu, že jsme převzali pacienty k nám do hospice a pacienti se po navratu domů tak zlepšili, že jsme je z péče museli propustit. Takže i toto se děje. A co se velmi často děje, že pacienti z nemocnice, když přijdou domů, tak opravdu rozkvetou. Jsou to dny, někdy týdny, kdy dokonce i vlastně si rodina a nemocný řekne, že to fakt jako na té dobré cestě. A co se stávalo, tak je to takový čas, který člověk dostane k tomu, aby vlastně ještě si uklidil ten stůl, jo, říká se tomu labutí píseň. Většinou jsou to dny těsně před smrtí, kdy člověk dostane tady ten čas, kdy se jeho stav zlepší, kdy je schopen přemýšlet, komunikovat a sdělovat. Právě je to čas, který je nabídnutý od Pána Boha, od vesmíru, od lásky, od každý, jak tomu říkáme, od stvořitele, právě k tomu ještě uspořádat si ty dny tak, jak potřebuji, přijmout to, v jaké fázi života se nacházím. Ale ano, jako lékaři nemají jednoduchou situaci, kdy je to složité, nechci nikoho omlouvat, je to velmi individuální. Znám pár lékařů, kteří byli velmi benevolentní, velmi jako naslouchali přáním a potřebám pacienta, ale pak většinou je to takový ten vzdálený příbuzný, jak se řekne, tetička z Prahy, kteří potom najednou se začnou zajímat a zjistí, že, se dělalo něco nelegálně nebo něco nestandardně a proč nebyl použít tady tenhle ten postup, proč jste, pane doktore, tohle jste neudělal a začne vlastně soudit nemocnici, lékaře a ti lékaři pak vlastně z toho ustoupí do toho hrozného systému papíru a všemožných potvrzení, že dávám souhlas a beru na vědomí, že jsem zodpovědný jako pacient. Takže jako chápu mnohé lékaře, že i z té dobré vůle vlastně z toho lidství přejdou, nechají se semlít tím systémem. Takže asi takhle. A Denisce jako obdiv, že si vzali babičku domů a nechť babička v jejich péči a v jejich lásce jako kvete dál, že i tohle se děje. Jsem za to ráda.
1: Tak.
2: A to by tak asi bylo poslední, co bych k tomu tématu dneska řekla. Mm-hmm. Omlouvám se Markovi, že jsem mu do toho takhle vstoupila, že potřebuji odejít. Jak jsem řekla na začátku, mám tady vlastně na návštěvě, přijela za mnou dcera z Prahy s 5měsíčním vnukem a tak budu spěchat zpátky za nimi. Vám děkuji za přizvání, za možnost sdílet a posluchačům, že se na tady to téma dali. A smrt není zlá. Není zlá. Nebojme se jí.
1: Tak a to, jak teďka znovu řeknu, jak ten Volcker napsal, smrt je jen kus života těžkého, jo, takže vlastně potom ten zážitek té smrti, už to je jakože fakt ne, že jenom té blízké smrti, ale toho přechodu, může být fakt jízda někam jako jinam, kde už to máme teda jako připravený a kde třeba se mnozí těší, jo, že fakt je pro některé ten život hodně, hodně těžký a někdy slyším tak různě, že ta duše, jo, některých lidí už volá, už chce vlastně jít a jenom to ego tady chce zůstat, možná proto, jak říkal Mára, aby tady všechno zažila, aby se zcelistvila. A ještě Máro, mám na tebe takový dotaz, jak má člověk vědět, co je vše potřeba tady zažít? Věrko, pokud už máš jinačí aktivitu, já ti velmi děkuji a budu se těšit zase na další vysílání. Já si myslím, že jsme to jako nenabourali, protože Mára si určitě nenechá ujít svůj prostor jako někam jinam, takže děkuji ti a měj se krásně.
2: Já taky, Maria, ještě jednou se omlouvám, že jsem ti do toho vstoupila, ale potřebovala už jsem jít a nechtěla jsem, aby ten dotaz Denisky zapadl.
0: Tak ne, díky, prosím vás, prostor pro hosty máme prostě vždycky k dispozici, pro nás je to důležitý. A možná, že to bylo i ode mě takové jako troufalé se zase rozjíždět zbytečně. Jo, mohl jsem právě dokončit to téma, to bylo možná stěžení pro tebe. Tak děkuju a děkuju teda Zuze. Já si myslím, že každá teď přinesla nějaký díl. Samozřejmě Věrko, taky za tebe jako dobrý. Já nevím, já jsem si to jako představoval nějaký jednodušší, ale tak jak jsi to vyčíslila všechno, tak jsem z toho byl docela tumpachovej. Ale to je jenom tak z mýho hlediska. Mně se líbil ten konec toho prožitku té duly, kdy vstupuješ do té komunikace s tou duší a je tam ta smrt, je tam ten práh. Tam já jsem úplně nejradši, tam poskakuju jak tajtrlík. Takže to mě to bavilo hodně, ale z začátku jsem trošku nafukovací balón. A děkuju Petruchovi, že nám umožnil tady takový téma jako rozvířit trošku. To je jako zajímavý téma pro tu společnost. Jak se to dělá, jaký má možnosti. A to je skvělý. My jsme udělali jako docela takovou osvětu tomu, ku podivu. Že jsou i teda jiné alternativy možnosti, než nám jako je nabízeno a ku podivu i teda s nám dosvědčila, že to takhle jde. Tak děkuju ti, Petrucho.
2: Tak děkuju,
1: já ještě zamířím. Věrko, ještě minutku, prosím tě. Já ještě děkuji, Věře děkuje, tobě děkuje, Denny. A ona vlastně jenom ještě konkretizuje, upřesňuje, že těch 10 let, ale začátky byly těžké, bylinné čaj, zelenina, ovoce bez televizoru, jen pozitivní věci a filmy Pes a kočky, klid, žádný stres. Jo? Takže ne vše, co nabízí takzvaní lékaři, jako jsou chemoterapie anebo nějaký mamografii, tak má skutečně jako kladný účinek. Jo? Možná je to úplně jinak. Já už bych zabředl třeba do frekvencí, do tónu, že to je skutečný lékař, hudba jako skutečný lékař ano, budoucnosti, ale na to dneska ano, není prostor, můžeme někdy jindy o tom. Jo? Mara je taky muzikant, ano. Muzikantka sedí tady vedle mě, která nás sleduje, takže Věrko, veliké díky, měj se krásně. A...
2: Děkuju, nashledanou, ahojte.
1: Ahoj.
2: Dobrou noc.
0: Ahoj.
1: Dobrou. Tak, Věrka...
0: No už tak, Petrucho, to bylo blaho. Já jsem z začátku to vypadalo katastroficky se všim, že jo? Ty jsi vyměňoval několikátej počítač, samý úmrtí počítače a ta smrt nás tady pronásledovala jak nějaký agent.
1: Maro, teď jsi to řekl správně. Oni procházeli, jo, už tou krajní mezí, tím nějakým průchodem, protože tam probíhal nějaký upgrade, teď to bylo pomalé, no nebudu to zdržovat, prostě Tak, jako jsem to stihl, že jsem zprovoznil tady ten a ještě mě to teda udělalo na finále to, že mě to přehodilo link jako prostup do studia, jo. Udělali to hodně punkově, ale myslím si, že to byl takový zajímavý úvod k tomuto hlubokému tématu, že to nemusíme brát úplně jako vážně, jo? Třeba tu smrt, jak jsme se o tom bavili. Takže Maro, jdeme pokračovat, nebo jak to vidíš?
0: Můžeme, já myslím, že to už bylo jako těžký, hluboký téma.
1: Hodně.
0: Můžeme si teďka i trošku zajásat. Já jsem to naznačoval už tématu. Témat pro zrození smrti, protože mě připadlo jako krásný tohle spojení. Že tam je i to zrození a je tam i ta smrt. A ono to taky nějakým způsobem jakoby i při té vědomé praxi a na nás působí. Kde je zrození, je i smrt, a kde je smrt, je i zrození. Jo, ve své podstatě, když vy byste jenom teoreticky, kdyby šlo o ten vzestup toho těla, tak teoreticky můžu říct, že bych v té vědomé praxi mohl zažívat právě tuhle tu, jak vy říkáte, malou smrt nebo mystická smrt. Já vím, že jsem měl jako hodně zážitků blízkosti smrti, jednu takovou jako už jako přechodovou a vím, že i se mi to dělo v rámci vědomé praxe a je to skoro totožné. Ono se vám během té vědomé praxe děje úplně stejný přechodový rituály, jako když umíráte fyzicky. Je to zvláštní, já jsem si jako nejdřív myslel, že jsem se zbláznil, ale ne, on tam prostě ten cyklus zrození a smrti, ten začátek a konec je velice jako důležitý v rámci toho vzestupu těla i vzestupu našich všech jakoby těl. Každé to tělo se snaží a zušlechtit celou tu zkušenost, aby dosáhl poznání a tím si jako mohl šáhnout na to, proč jsem vstoupil, jakoby celý ten příběh si dočíst. Takže pro mě celkově to znamená, že abych dosáhl té věčnosti, tak v té vědomé praxi se snažím vlastně tu kvalitu zrození a smrti vědomně prožívat a aplikovat. Vysvětlím. Já se dlouhodobě bavím o té praxi, už i teďka vzniká nový pořad, ale tam je jedno velice důležité téma. A my když chceme najít jako svůj prenatální stav nebo tu prvotní informaci o naší existenci, tu úplnou podstatu, a tak se snažíme projít právě takovou tou očistou. Takže můžu říct malou smrtí, kdy necháte svoji identitu, která se tady projektuje v tomto světě, a úplně umřít, jako zmizet, přejít na druhou stranu. A V rámci této vědomé praxe se vám jakoby rozšiřuje to vědomí a to vědomí pak může jakoby vstupovat do těch vyšších těl. A ten pozorovatel a v tom chrámu srdce může putovat do těch vyšších těl. Každé to tělo je jako fraktální střípek toho stromu.

Tam je úplně ten nejlepší návod k použití. Tam je ta naše podstata. Část té odpovědi, proč jsem vstoupil do této zkušenosti, jo, do tohoto procesu, toho zrození a smrti. A ku podivu, ve stáří, když umíráme, tak tam je cítit, že tam přehodnocujeme, revidujeme, děláme takovou revizi toho našeho života a hledáme tam ten smysl, jestli jsme ho jako jsme naplnění, umíráme takhle naplnění. Tam je ta naplněnost je spojená i s tím smířením, o kterém se tam do té hloubky té smrti bavilo. A v té vědomé praxi je tam stejné smíření, že my, ano, já teď můžu prožívat v chrámu srdce, můžu prožívat svůj prenatální stav. A to je spojení hodně právě i s tou smrtí, že naše identita potřebuje zemřít. A to je jako první fáze. A pak tam je ta druhá fáze, kdy jdeme jakoby, jsme se vyčistili a teď jdeme přečíst jako konec toho příběhu. Teď čteme jako souběžně, aby jsme to věděli, jsme vědomí toho začátku, jdeme až na konec. A tam přichází znovu jako smrt, zrození dalšího cyklu. Po každém cyklu, když se takhle uzavře v té vědomé praxi, v tom chrámu srdce, tak vy v rámci kvalit, vibrací zvuku, jako v rámci tvůrce, tak si jakoby otevíráte tu schopnost, protože jste se jako naučili, tak tu schopnost si otevíráte. To znamená, že když přijmete jako kvalitu, jako smrt, jako ten práh, přechod, tak se dá říct, že můžete používat jakoby tento nástroj pro vaši tvorbu. Je to velmi smysluplný pro ty cestovatele, jak jsem naznačoval, že to je velice jako příjemná věc se naučit ten přechod, jo, v rámci smrti. Celé to ale vytváří toho věčného člověka. To byl taková hlavní vnitřní jako myšlenka, kterou jsem moc jako nechápal, že jsem měl jako pocit, že každým tím cyklem se to moje tělo transformuje, že dřív jsem na určité kvality, na určité vibrace reagoval dost jako agresivně, jako tělo, jo, různě, řekněme, jako ten rozdíl těch frekvencí byl až agresivní, že se moc zahřívalo, zase moc ochladlo. Právě některé ty nepříjemné transformační nemoci, které se vlekly a já nevěděl, co s tím. A na jednu stranu jsem si uvědomil, že já třeba jenom nechtěně blokuju ty cykly. Nechtěně blokuju tu smrt a to zrození. Protože si v té identitě stále najdu nějakou kvalitu, na které prostě jako lpím a jsem na ní jakoby závislej a ten vztah se v rámci toho srdce najednou jako poníží, takže najednou to není v rámci lásky a vývoje, ale já to jako chci a musím to mít a je to takový jako chtění. Ale jakmile se očistí do té smrti ten prožitek té lásky, tak najednou člověk jako už po ničem netouží, protože už tím je, takže to nemůže ani dostat. To je velice paradoxní situace, když to vědomí najednou má k dispozici všechny nástroje tvorby. Ale ví, že pro svoji osobu ji může použít, ale nemůže zasahovat do vývoje ostatních. Takže stejně tím jako spasit svět nejde. Ale v té osobní rovině se vám ta kvalita zpřístupní. A ten tvůrce najednou chápe právě ty nástroje ducha a ty skvělé zkušenosti toho prožitku té duše. A proto my přecházíme právě do těch dvou různých pozic, aby jsme měli jako vyváženou zkušenost a vznikla svědomitá spolupráce těch dvou toho, jo, těch prožitků a těch emocí a těchto těch věcí okolo, plus to řemeslo toho ducha, který vytváří jakoby to předivo toho Boha, jo? Když to vemu. Takže tam je taková krásná souhra, kdy my prožíváme skutečnost, aby jsme ji pak mohli vědomě jako jenom uskutečnit, jako nechat se

se uskuteční. A to je pro mě jakoby ten stav toho, té transmutace těla v podobě kamene mudrců do té věčné podoby, že to tělo v té hmotné podobě bude mít i vibraci věčné kvality, takže se může kdykoliv ve všech tělech a pohybovat nezávisle. Já jsem na tím jezdit přemýšlel, jako říkám, no to je ten neskutečný nesmysl, jakože ale v rámci dimenzionality ty naše těla vyhodnocujou všechny ty jevy a v rámci přítomnosti si je jako posíláme. Jsou ty záblesky. A jak to teda jako bude fungovat jako potom? My se jako poperem o to vědomí, nebo co to jako je? Ale pak jsem si najednou uvědomil, že jsem to příliš jako rozděloval, odděloval, že v rámci té praxe se mi to spojilo, v tom chrámu srdce se mi to spojilo, že my už tím jako jsme. My jsme tím, bo tak živa byli tím zdrojem, takže když se navracíme, tak to je jenom takový divný pocit, že jsme byli součástí různých cyklů, který ještě se teďka prostě jakoby těm bohům jakoby nedozdáli. A v té chvíli my lidi tím, že jsme jako teďka ve stázi toho nevědomí, tak jakoby brzdíme evoluci i jiným bytostem, protože oni potřebují jako ty to, co, ten výsledek toho, co do nás jako vložili. Dám příklad, to moje božství prožívalo určitý cykly a vždycky se snažilo právě jako uspořádat tu reinkarnaci toho těla v těch prožitkách právě, aby vnímalo jak toho ducha, to znamená to slunce, tak i ten planetární rozměr tu duši, aby měla dostatečných prožitků pro to a těch emocí, aby jako zpracovala ty nástroje natolik, aby ta tvorba byla jako udržitelná, jo, v rámci té rozličnosti, té duality. A pro mě celkově tohle je jakoby završení toho projektu člověk celkově, kdy se může rehabilitovat ta bytost i tímhletím způsobem. Že ona si prostě uvolní přes ten genom, co jí evolučně blokuje vůči tomu zdroji. Takže když by se poskládaly všechny naše částečky do stejného rozpoložení, že my uvnitř obsahujem ten mikrokosmos a tady je všude okolo ten makrokosmos. A když si to jako představím, že když by se znovu jako navracel tomu zdroji, tak to bude i ten váš mikrokosmos a to je to tělo. Tělo je odrazem toho mikrokosma a makrokosma. Jo, prostě taková jako výsledná substance, která v tom akvárku vyrostla na těch kvalitách. To je prostě jako neskutečný, že ten člověk může až takhle rehabilitovat. A jenom i tím, že se tady právě ta genetická výbava v těch lidech určitým způsobem mutovala v rámci vývoje. Prostě se vyzkoušely různé polohy a zjistilo se, že i to tomu tělu to škodí a tak dále. Takže teď, když se dívám zpětně na tyhle ty věci, které jako nám vnucujou, tak je úplně jako logický, že oni chtějí opravdu vytvořit nejenom chování toho člověka, ale i tu toxicitu toho těle. A aby jsme vůbec s tělem nekomunikovali. A tím najednou jako ztrácíme tenhle potenciál, že se ty naše buňky znovu navrátí k tomu zdroji. To je pro mě ten kámen mudrců, o kterém se tu mluví. A všechny bytosti vlastně o něm jakoby prahnou po té věčnosti. I Lucifer, i ty archanděle, všichni. Protože ono ve své podstatě ten člověk měl být nástroj, který teda kámen mudrců bude realizovat, bude ho plně ho zde realizuje. Těma zkušenostma a tou tvorbou a tak dále. Prostě skvělý, jako. A já jsem si řekl, hele, ale to dává jako smysl všechno. Jsou ve všech kulturách bytosti, které žili tisíce let, jo, že tu měli tu misi takhle, takže si tomu měli uspořádat. Tak jsem naznačoval, je spoustu bytostí ve stázi,
a potkávám jich opravdu jako ten nepředstavitelný množství to při určitých krajinotvorbách, které se dějí v krajině, a najednou vidíte všechny ty roviny té vnitřní země a pak vidíte všechny ty astrální úrovně té naší planety. A v každé jsou takhle v podobné stázi určité části bytostí nebo i celé. A díky tomu, že ten příběh, ten člověk jakoby nedotáhl, nebo ten cyklus se neuzavřel, tak oni tam stále jako v té stázi čekají, až se ta stáze jako rozeběhne, protože ten příběh je tam jako zaseklej. Tam není najednou v tom vývoji ten příběh. Ztratil ten úzel, ta linie se ztratila jakoby a nemůžou se navázat znovu na ten strom poznání. A proto je tam ten, jako ten člověk, ne? Že on to má i v tom genomu, toho těla, ale zároveň to má i na té cestě duše a ducha, kdy tam má ten příběh. Aby mu ty tvůrci řekli, hele, tohle je potřeba a ta úroveň duše a ducha nám to prostě tady v tom lidství krásně vysvětlí. Všechno se odehraje a uspořádá tak, aby ta zkušenost mohla přijít. A tady na té planetě to tak bylo v tom prenatálním stavu. To mělo být místo takhle hlubokého rozpomenutí. A co jsem si vědom, jako dlouhodobě z toho byl dlouhodobě používaná jako velmi experimentální jakoby věc, jo, tohle, to, že se to teďka jako dotáhl ten cyklus, že člověk si uvědomil, že může být to jsem a může být ten tvůrce jak a může být i to proč, ten, jako ta prvotní, ta stvořitelská úroveň. Zároveň on tyhle věci řeší neustále ve svém životě. Furt řeší to jsem, jako tak kdo jsem, a pak řeší, jak to mám udělat, co mám udělat, jak mám udělat, co mám udělat, to prostě řeší tvůrce. Pak přesně ta otázka toho smyslu životního. Jakmile člověk nemá životní smysl, tak se jako nenaplňuje a jeho evoluční potenciál prostě rapidně jako klesá. Takže řekněme tyhle ty restarty, ta smrt a to zrození nám umožňuje, aby ty strachy a to ego, ta stínová hra nás tolik jako se nás tolik netýkala, protože jsme si schopni jako věci odpustit, jo, nechat to umřít, smířit se s tím. Já vždycky jako říkám pustit na svobodu. Jo, že jsem přišel k té bludné duši a prostě jsem jí pozval do toho chrámu srdce, řekl jsem jí jako dávám ti prostě svobodu. Ty seš nekonečná duše. Víš, a ona okamžitě našla jako tu linku toho, kam se potřebuje teďka jako zrodit. A samozřejmě byl to i hluboký proces, pak i v té krajině, nebo ty lidi, kteří mají součást těch bytostí, tak když se uvolní takováhle krajinotvorba, tak má jako přesah i do kolektivního vědomí, nebo do vědomí národa, nebo té, řekněme, té krajinné linie, která je součástí. Já bych vám jakoby řekl, že ta krajina je opravdu jako příběh. A když tam někdo přijde, nějaký cizinec a prostě ta chvíli je, tak se do toho příběhu jako zapíše. Ta krajinná linie přitahuje určité duše, aby se tam zrodili. Že tam potřebují takovýhle prožitky. Takže tam jde a ta krajina mu jako doplňuje tu školu. A hodně dlouho si to jako prostě uvědomuji, že každý teď má to své pravé místo, kde má tu zkušenost přesně nastavenou. Je v té správné situaci. Jenom ještě to nevidí třeba úplně přesně, že ten pozorovatel nedosáhl toho zrození a té smrti. Toho začátku a konce. Pro mě je to jako velký krok, když si člověk uvědomí, že tohle může prožívat každá jeho buňka. Nikdo není úplně braný, takže si to jako nařídí. Ku podivu, všichni ty, kteří to jako vědomně teďka jako žijou, tak mám jako pocit, že si to jako už předem vybrali, že už jsou spíš součástí jakoby nějaké své jako skutečné realizace.
ale že to pro ně nebylo úplně násilně se do toho jako nějakým názorem jako vměstnat. Ne, ono se vám to prostě jako stalo. On totiž jakoby zdroj prostě nelze přinutit, aby k vám přišel. On přijde, kdy to nečekáte. On přijde právě, když jste úplně připraveni, tak v té chvíli třeba jako máte tady ten hlubší zážitek i tohohle. Ale nedá se jako nikde vynutit žádnou praxí. Na tom neexistuje praxe, jenom existuje určitý chování, který napodobuje, jo, jakoby úplně tu prvotní tvorbu. A v tu chvíli jste schopný jakoby i se napojit postupně na ten ráj, jo, abyste mohli vstoupit do toho ráje a přijmout tu plnou realizaci. Ale tam teprve jakoby jste v předsálí toho vesmíru, toho prvotního vesmíru, kde teprve ještě předstupujete před ten zdroj, že ten stvořitel jako není stvořitel vesmíru, to je prostě zase bytost, která vytvořila větší jako prostor pro tu tvorbu a dává tomu jako možnost. Takže člověk by mohl s těma platformama jakoby stále postupovat k tomu zdroji. Zjišťoval, že jsme velmi vesmírné multidimenzionální bytosti. Ale tu naší vzpomínku o tom, kdy my poprvé vcházíme v té prvotní tvorbě do té duální hry, je obrovský zážitek, protože tato událost vzestupu nám všem umožňuje si tuhle tu informaci přečíst. Protože řekněme pro ty, kteří si začnou jakoby kultivovat ten chrám srdce, tak budou přizvaní do svobodné spolupráce, budou přizvaní do vzestupu, budou úplně přizvané, že se jim ty chrámy jakoby začnou otevírat sami. Oni mají lidi teď obrovskou možnost. Obrovskou. Když pochopí tu smrt a to zrození, tak si zrychlit všechny ty cykly. V jednom okamžiku, může být v jednom záblesku se to srovná. A proto doporučuju, že kdo touží nebo si jako nutí nebo chce tělesně vzestoupit, tak by se měl právě naučit nejdřív právě naopak a to nechtít. Jo, naučit se, aby i to tělo mohlo přijímat z toho nic a zároveň být i tím něco, jo, tím tvůrcem Bohem. Tak v té chvíli si uvědomovat, jestli ta moje tvorba je pro tu udržitelnost, pro tu obnovu a jo, celkově, jestli ta existence pro mě jako v rámci srdce totiž. Když vy nahlížíte něco ze srdce, tak to vidíte bez iluze. Takže vidíte skutečný stav. Takže ta analýza je pro vás velmi rychlá. Když nemáte dostatek otevřené srdce, máte tam málo lásky a máte tam třeba ty emoční výkyvy, tak se vám prostě stane, že se vám tam projektují právě tyhle ty vaše cesty duše a ducha. Prostě se vám ty příběhy tam snaží jako vpít, aby se vprojektovaly jako přes diapozitiv, takhle prostě do té vaší reality. Čím víc tam vkládáte té lásky a té pozornosti v tom chrámu srdce vašeho, tak na jednu stranu tím zrychluje a zviditelňujete, co je iluze a co je skutečnost. To, co je iluze, se převážně po chvíli začne rozpouštět, když jako se trváte, máte dobrou náladu, tak ta iluze, láska umí krásně jako rozpouštět. Samozřejmě slovo láska je pro každýho zvláštní stav, ale já celkově věřím, že jsme bytosti lásky, které se koupou jako v moři lásky a že neexistuje tomu žádný konec, ani jestli něco hodně nebo málo. Prostě se koupem v moři lásky. Ale zapomněli jsme na to, nějak jsme si vytvořili vůči tomu nějakou hráz. Takže když já přeju někomu lásku, tak ji nechci jako poslat ode mě jako někomu, ale přeju mu, aby si uvědomil, že tam má hráz a že je všude nekonečno lásky. V té chvíli přestane existovat vlastnictví. V té chvíli neexistuje vlastnictví, neexistuje prostě nadřazenost kvůli vlastnictví.
že já něco vlastním a ty něco nevlastníš. Jakmile mají všichni všechno, tak nedokáže být nadřazenost. Nedokáže soutěživost existovat. Když máš dostatek všeho, nejsou války, nejsou rozbroje, není spor. Naše chování, které tu máme během dne, když to vnímáte pro to tělo, tak okamžitě vytváří takové jakoby nerovnováhy a někdo vás naštve, teď se to vás uloží, nebo obráceně se opravdu něco stane, takové nepříjemného, je tam trauma. Ale tohle všechno jsou samozřejmě všechno, to, co prožíváme, jsou opravdu takový náznaky tohohle příběhu, jenže symbolické řeči. Takže i ty sny, můžeme říct, odrážejí tyhle ty naše potřeby. Mně se pokaždý, když jsem začal už jakoby hodně praktikovat chrám srdce, jako ten osobní, kdy tam už byla pozvaná ta duše a ten duch a už mezi sebou jako spolupracovali, tak mi dali takový tři sny, který se mi za těch 25 let neustále jako vykládám a postupuju v tom celém výkladu, který by byl poprvé daný. Když bych se na to poprvé podíval na ty sny, tak bych tomu vůbec nerozuměl. Ale až teďka postupně, po celý té době, když teďka už jsem jakoby na konci toho příběhu, tak si velmi vědomý, že mi už ten sen přesně řekl, co se mi jako stane. Takže v rámci lineárnosti lidi, které vzestupují, tak tu jenom uskutečňují tu skutečnost. Oni už nepotřebují nic tvořit. Oni tu mají jenom realizovat skutečnost. V rámci té jedinečnosti, v rámci celé celistvosti. Je to i doména těch, kteří se vlastně snaží jako zmocnit. Jsem naznačoval, že tu je hodně mocností, které vládnou, aby se zmocnili tohodle žezla, tohodle prstenu. Jo? Ale já mám jako pocit, že tady by, že lidi na to mají vnímat tu udržitelnost života, vnímat ty potřeby ostatních. Že mají jako sílu to překonat. Ale já jsem si uvědomil, že tu existuje spoustu těl, a to je v rámci toho vzestupu těla velice důležitý. Na nás se dělali genetické experimenty, jak vesmírného původu, tak i velmi temného, jako okultního. A že s určitýma bytostma, který tu vůbec jako nemají právo existovat v rámci vibrace země, a vytvářejí mutanty nebo různý takovýhle genetický hybridy, když to tak nazvu, jako, aby to bylo víc vědecké, tak ty hybridy vlastně dokážou tu temnou bytost nebo nějakou tuto tu invertní úroveň nasát a ty schopnosti sem přenést, jakoby, aby zde bylo tělo, které by zasahovalo do toho vývoje a působilo na toho člověka a tak dále. Takže nám se ty genomy se nám samozřejmě pomíchaly, každý. Teďka ten člověk a to tělo má různou genetickou výbavu, ale to není tak důležité v rámci vzestupu, protože jsem naznačil, že se vám jakoby otevře celý genom a vy si můžete potom rovnou zpracovat všechny ty cykly, které potřebujete dokončit v rámci vertikální transformačního procesu návratu stromu poznání, který otevírá hlavní linii, která byla dlouhodobě ztracená v rámci trojedinečnosti. To je pro nás ten záblesk vzestupu. To je zajímavé, že tato kvalita přichází z centrálního slunce a je napojená přímo na zdroj. A že až to zdroj jako pípne, tak to půjde jakoby přímo od něj do centrálního slunce. Pak to letí, že jo, v té časovo-prostorové linii přes všechny ty vrstvy. Ty vyšší těla, ty galaktický rody a různý souhvězdí a planetární systémy se tím protínají. Všechny ty galaktické rody, co tu jsou, tak jsou přímo v tom fotonovém pásu, který z toho centrálního systému opravdu vytvoří jako záblesk. Takže tenhle ten záblesk té časové lineárnosti třeba některý lidi vůbec nedožijou. A ten záblesk se děje právě v té přítomnosti.
On je tak rychlej, ten zdroj je tak rychlej, že u nás se tu projevuje jako přítomnost, čistá přítomnost. Kdo tuhle kvalitu tady zažije, tak má fakt opravdu záblesk. Jenom abyste si představili. Takže ano, my trénujeme tím, že jsme právě jakoby tím zrozením a tou smrtí. A zároveň transmutujeme to naše tělo do kamene mudrců, aby bylo věčné. Díky. Já jsem si uvědomil, že spoustu lidí místo toho, aby se jako podívalo přirozeně jakoby do té své bytosti a prostě si jako jenom řeklo, že tak, já tu mám nástroj lásky a teďka si prostě celou tu moji bytost budu prostě očišťovat a budu jí jako hýčkat, aby se uvolnila a dala mi všechny informace o sobě. Tak spoustu lidí dělá pravý opak a vzdělává se a čte knížky a chodí k nějaký kurzy a Bůh ví co. A ztrácí prostě jakoby tu zkušenost, to poznání jako sám. To je jako obrovskou zkušenost. Jo, já jsem si jako byl vědomý, že v rámci vzestupu bude mít každý výzvu. To znamená jako přijmout svoji vědomou praxi. Nebejt závislej a právě na těch sítích, na těch agregorech, na těch hrázích a těch kuklách, které nám jako byly tady jako zasíťováno těmi různými rody, aby jsme měli jako hloubku a tíhu a nevědomí, aby jsme prostě jako více upadali. Samozřejmě člověk tu měl jako určitý ponaučení, to jo, ale ne jako, aby jsme tíhli. Jakmile je utrpení vícekrát za sebou a my si to neuvědomujeme, tak tíhneme. Jakmile máme nějaký ponaučení z nějakého traumatu, že je něco špatně, tak si to uvědomíme a jdeme jako dál. Z dalšího jako nevytváříme, že bychom se jako nějak museli mučit nebo něco takového. Takže v rámci toho přechodu a smrti to tam to smíření je tam jako hluboký. Když se jako vy smíříte se svojí bytostí, smíříte se se svým pozorovatelem, jako se svým dítětem, se svým jsem, kde vám začnou týt slzy poznání, jste úplně nejšťastnější bytost, protože najednou jenom jste rozpuštěni a nic jako nepotřebujete. A ta je krásná základna té naší bytosti. Tohle naše krásné dětství. Jsme byli jako nepopsaný. Ještě nepopsaný, čistý prenatální. Celá ta praxe, já jsem si dokázal uvědomit, že člověk, když bude hodně jako snaživej, tak si může jako přečíst úplně jako celou tu příběh toho těla. Třeba i tohodle fyzického. Já jsem se úplně navrátil do toho svýho plodu, do té své buňky prvotní, do toho zrodu, do toho záblesku těch dvou buněk, který zase jako vytvořili život, zase je tam ten záblesk, ta přítomnost. A uvědomil jsem si, že to samý dělá, když vlastně přicházím k té smrti. Tak zase tam vidím ten záblesk, který mě nějak nasměruje, kam teďka jako mám jít, co je jako pro mě tak důležitý, jestli jsem to zvládnul, jo, nějaký ten přechodový rituál tam je, aby se to nasměrovalo. Já jsem obrovsky rád, že lidi zajímá tělo. Protože to naše uspořádání těla, těch orgánů, to, jak jsou navzájem, když si jako navzájem i můžou ublížit, jo? Že kdyby jeden orgán by si jako vyndal a napojil na jiný orgán, tak by si navzájem ubližovali. Takže my jsme jako plní naprostý rozličnosti. Tato rozličnost nás motivuje k velkým evolučním procesům. Takže jsme byli výzvou, že budeme reflektovat ten určitý vývoj duální. Dá se říct, že tím, když budeme jako reflektovat nějaký ty prvotní i celou tu evoluční stopu toho příběhu, tak budeme i jako taková schopnost jako zálohovat ten vývoj.
jakože schopnost někam zaznamenat celou tu evoluci, i tu zkušenost, i to jako předat dál, jako řekněme plody poznání. Takže tohle všechno se bude týkat i vašeho těla. Když vy jste se vědomě už rozhodli pro vzestup těla, tak vaše buňky budou zažívat úplně tu zdrojovou informaci, kde se postupně tímhle nádechem a výdechem evolučním pročistíme natolik, aby jsme to vědomí už neměli, řekněme, jenom v tom lineárním, v tom sekundárním projevu, ale aby jsme se dostali víc do té přítomnosti, víc do té vědomé fáze, víc do toho důležitého bodu. A když jsem to konečně pochopil, že já nemám chtít něco tvořit, já jenom potřebuji tu skutečnost tu realizovat. Že to zní jako pro mě jako o dost líp, než když se do něčeho jako nutím. Mně nic nešlo jako se nutit. Jakmile jsem se do něčeho nutil, že to musím a chci a tohle, jako, tak mě to jako nevábilo. Ale jsem si představil, že už to jako skutečnost je a že já si to jenom jako užívám, ono se to samo realizuje, že já tomu nepotřebuju celý realizační plán, já se tomu potřebuju jenom dostatečně odevzdat, a to je ta smrt, a zase se dobře jako narodit. Je to ten posvátný nádech a výdech. Je to jako důležitý téma. A týká se to našeho těla, protože mám jako takovou představu. Ta představa je taková, že spoustu lidí, který jsem některým způsobem potkal, tak měli stejnou zkušenost vzestupu i na jiných planetách. Jenže ne, ten vzestup nebyl vždycky jako v celém projevení té tvorby, ale byl jenom součástí určitých cyklů. Takže každý máme za sebou určitý jeden malý vzestup. Zažili jsme si těch pádů a vzestupů jako mnoho. A zároveň tato výzva se sem narodit a tuto zkušenost v tom těle tady zpracovat, a ta bytost jako není tu jen tak, má velké zkušenosti a velké dovednosti, aby něco takového mohla v tomhle měřítku, o kterém já se tady bavím, uskutečnit. Tohle to celé teďka ku podivu jako ustojím jenom díky tomu, že jsem na začátku a na konci. Protože v té chvíli, jakmile přijde jakoby ten záblesk té přítomnosti, tak ten můj lineární mozek se začne jenom blouznit jako mimo z toho. A v té chvíli právě vnímám, že jenom zase ta smrt a zrození. Každý záblesk přinese prostě tuto smrt a zrození. A já to jenom prostě jako přijmu. A ta skutečnost se najednou začne sama realizovat. Takže já ji dělám jako prostor. V té vědomé praxi v tom těle dělám i ten prostor. Je to zvláštní, že všechno naše chování odráží v orgánech, i v tom evolučním procesu, i v tom výsledném onemocněním toho orgánu. Každý ví, že tam je velká provázanost. Že každý orgán a onemocnění je určitý archetyp chování, který se potom v tom klientovi často jako objevuje, že se na téhle úrovni prostě nedokáže jako vyvázat, nebo nějaká závislost toho chování. Takže zároveň pro mě ta velká praxe té smrti a toho zrození vlastně jako uvolňuje tady z tohohle dogmatického myšlení, že něco nejde změnit. A že na věci nejdou nahlížet jako čistě a přirozeně. Já si myslím, že takový to nejde, neumím, je prostě přirozená výzva té duše. A tak si rozpomeň, ne? Ty to víš, že to umíš, jenom se to jako bojíš si to připustit. S tím nám přináší, že ta tvorba se najednou změní. Je tam zodpovědnost toho ducha, jakože přistupuje k té tvorbě, tvoří v té, jako toho boha. Začne tvořit a tam je zodpovědnost za tu tvorbu. Když budu
budu rozvracet jako to společenství a budu si tím jako, budu mít z toho radost, tak to moje srdce jakoby začne se naplňovat tou iluzí té lásky a moci, že místo toho, že jsme jako všichni,